0: Poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
1: Slavy Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
2: Zavřená D5 za Zdicemi a překážka na D2 za Brnem. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je teď uzavřená se sjezdem na Zdice. Na 34. kilometru pokračuje odstraňování následků po včerejším požáru kamionu. A na místě je těžká technika. Odklon je na 28. kilometru, jede se po souběžné silnici 605 k nájezdu za Žebrákem. A provoz má být zastavený přibližně na 30 minut. Na dálnici D2 zvyšte pozornost za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Vozidla tam vybočují doleva. A na Domažlicku vyšetřují nehodu na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovem se stala nehoda v Semošicích. A průjezd je omezený, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Někdy stačí změnit zemi. Jindy je ale potřeba změnit celý život. Náš dnešní host odešel z Ruska už ve chvíli, kdy cítil, že se země vydává směrem, kterým nechce jít s ní. Dnes pracuje v České republice, vede vlastní divadlo a její inscenace často otevírají právě témata svobody, domova a lidské identity. A právě o tom si budeme povídat. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Hovory.
4: A mým hostem je dnes publicistka, režisérka, dramatička, zakladatelka divadlama Mariana Arzumanová. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Mariano, vy říkáte, že jste z Ruska odešla už v době, kdy se Vladimír Putin dostal k moci, protože jste cítila, že se tahle země nevydává úplně bezpečným směrem. Co jste tehdy viděla v Rusku, co ostatní Rusové neviděli?
5: Já jsem se v tu dobu dostala na akademii divadelní a jsem se učila mezi další herci, který často bývají lidi velmi emotivní, ale nemůžu říct, že v porovnání s těmi lidmi, které jsem zažívala na gymnáziu, že by byli tak vyloženě intelektuálové. Na druhou stranu, od mých 18 let jsem začala spolupracovat s Radio Svobodné Evropa v Moskvě ještě, v té pobočce, která se otevřela v 90. letech. A tam naopak kolem mě byli sami intelektuálové, lidi, kteří kdysi odstěhovali ještě v 70. roky, nebo disidenti, spisovatele, kteří už třeba bydlili, migrovali do New Yorku a pak se vrátili. Takže na pozadí zpráv jsem chápala víc, než chápala spoustu lidí. Jednak jsem byla u zdrojů, na druhou stranu jsem viděla, že lidi, řekněme, emotivněji, neumějí moc přemýšlet, analyzovat a dávat do souvislosti spoustu věcí. Což já jsem mohla ještě i proto, že jsem se učila asi v nejlepším moskevském gymnáziu a ukončila historiko-filologickou třídu. Takže najednou jsem pochopila a začala dávat dohromady nějaké souvislosti z dějin, z toho, co se dělo, z toho, co přicházelo, a chápala, že člověk ze spětslužb. Spětslužby potřebuje asi každý stát, ale člověk ze spětslužb nemusí být hlavou tohoto státu.
4: Řekněte mi, Mariano, kdy přichází tedy ten definitivní impuls a říkáte si, teď odletím linkou Moskva-Praha a už v České republice zůstanu?
5: To pamatuju přesně. Jsem ležala v posteli a brečala po té, že už Putin nalezl tu moc. Ale první zprávy, které začali jsme vysílat, byly pro spoustu občanů nenapadné. V nějakém vedlejším městě provinciálním třeba postavili zpátky sochu Dzeržinskému, který byl vlastně hlavou KGB. Jsem byla v šoku. Takže já pamatuju tu chvilku, když jsem brečala v posteli a říkala si, nechci rodit děti, protože ani půjdu na válku. Když jsem byla mála, byla Afganistán, nevím, potom byla Čečňa, tak jsem si říkala, až porodím děti, tak nějaký, nevím, ještě ani v projektu ti děti nebyly v tu dobu, ani jsem nebyla vdana, ale měla jsem intuitivní pravdu, protože zrovna, když mojemu synovi bylo 18, začala válka v Ukrajině.
4: A to bylo 24. února roku 2022, to začala tedy plnohodnotná invaze na Ukrajinu. Pro vás to asi nebyl šok? Bylo to spíš potvrzení těch obav, které už jste v sobě měla mnoho let předtím, nebo?
5: Pro mě byl šok Krym. A jak jsem se rozhádala se spoustu svých kamarádů třeba na Facebooku, protože oni opravdu nechápali tu tragédii.
4: Je vůbec možné oddělit Rusko jako zemi, její kulturu a lidi od té samotné politiky Kremlu? A nebo je to nemožné?
5: Já si myslím, že vždycky je nutnost jen pamatovat ohledně těch lidí, kteří vždycky stali proti tomu státu, takzvaní disidenti, kteří jsou proti režimu a kteří přichází o život, kteří jsou neuvěřitelně odvážní a kteří zažili tragédii. Přesně tak, jako Remarque a Marlene Dietrich třeba. Nejvíc byl potrestaný Remarque. Takže, aby okliku se vrátit zpět na vašu otázku, myslím si, že je to těžké oddělitelné, protože spoustu umělců zrovna podporují ten režim, chtějí nebo nechtějí, podporují. Protože samozřejmě režim sype obrovské peníze a vždycky, ještě za Sovětský svaz, dával peníze na kulturu, což dávalo obrovské možnosti a mohlo se tak prezentovat ve celém světě. Hele, podívejte, my máme balet. Podívejte, máme fantastické činoherní divadlo, unikátní systém psychologického divadla, což je pravda. V Anglii se vyučuje podle Stanislavského, v Americe my víme taky. Ale nikdo neví, jak dopadnou Stanislavský, co všechno jemu vzali a tak dál. Takže oddělit je to těžce, ale je nutnost podle mě vždycky přemýšlet a podporovat ti lidi, kteří vlastně bojují na straně dobrá. A tam může být samozřejmě i Rusové.
4: Mariano, změnil se po roce 2022, po vpádu Ruska na Ukrajinu, nějak váš vztah k ruské literatuře, k divadlu, k hudbě? Dokážete ruské umění vnímat stejně jako dřív?
5: Vztah se nezměnil, protože to je často klasika. A si myslím, že v klasici my neříkáme, že Mozart je rakouský skladatel. Takže nebudeme říkat, že Čechov je ruský spisovatel, protože vyšel na nějaký Olympus, na kterém národnost nemá vůbec
4: nic společného
5: s tím nemá. Ale myslím si, že jsem empatická k tomu, že Ukrajinci nechtějí teďka stavit hry od Bulgakova, který se narodil v Kyjevu. Nechtějí, protože je to ruský spisovatel. Musíme k tomu být jakoby empatický, protože když tebe zavraždí rodinu, jsi v emocích, tak samozřejmě můžeš říkat i ty věci, které možná není úplně správný, ale ani jsou pochopitelné.
4: Obyčejní Rusové nesou za dnešní situaci nějakou odpovědnost, anebo je ten jejich prostor ke svobodnému rozhodování a vyjadřování příliš malý?
5: Za mě 100% nesou to odpovědnost. Jenže ani nesou odpovědnost za to, co provedli před 10 lety, před 20 lety. Protože teď ani už vlastně skoro nic nemůžu. Ani můžu jenom být odvážná a neumím říct, co bych si dělala, kdyby jsem byla v takových podmínkách. Protože podmínky opravdu teď blbé. Ale vím, že já bych snažila se udělat všechno, aby mě dostat do situace, ve kterých mě můžu tím vydírat. Takže proto jsem odjela. Jako možná je to zbabili, jsem tam ani nebojovala, nic nedělala, ale nevím, co by se mnou bylo, kdyby mě vedli do koncentráku a já jsem měla by dceru a syna Sofii Volba. Nevím, nechci do takové situace dostat. Vážím těch lidí, kteří bojují, ale chápu, že ten prostor je malý a za sebe si říkám, radši odjet včas, aby nebýt vystavený takové situaci.
4: Co vás tedy možná během těch posledních let bolelo víc? Byla to samotná válka, anebo možná ztráta iluzí o lidech, o přátelích, které jste znala, se kterými jste se stýkala?
5: Já jsem šťastný člověk jenom v tomhle ohledu, že moje bublina, celé odstěhovalo. Já mám víc přátelů v New Yorku, nevím, v Izraelu a tak dál.
6: A jsou to Rusové?
5: Jsou to Rusové, ale jako by odjeli strašně dávno. Strašně dávno, ze stejných podmínek, vůči stejným daným okolnostem. Takže já jsem v tomhle smyslu, toho, koho ztrácím nebo ztrátila, jich je strašně málo. Ale mě bolí nejvíc, a to říkám opravdu upřímně, nejvíc mě bolí, je to, co zažívají teďka Ukrajinci, tu nespravedlivost. A ještě mě bolí, když Rusové začínají v tu chvilku mluvit o svých neštěstích, které taky jsou. Jak Remark mohl dostat normální doklad a ani mohl cestovat a strašně byl z toho nešťastný a frustrovaný, tak spoustu kamarádů, který třeba, nebo známých, který teďka tohle to řeší, ani mluví o tom, že nemůžu ten doklad sehnat, nemůžu otevřít účet v bance. Mě to občas štve, i když já chápu, že v tuto chvilku jsem vůbec není empatická vůči ním. Ale vůči Ukrajině celkově v životě mě tak lidsky zasahuje pocit nespravedlivosti. A z toho se skládá celý život. Život není spravedlivý. Bolí mě to asi nejvíc.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A dnes si povídám s publicistkou, režisérkou, dramatičkou, zakladatelkou divadla MA Marianou Arzumanovou. Stalo se někdy po roce 2022, že jste musela vysvětlovat, že jste tady v České republice sice z Ruska, ale že nejste stoupenkyně Putinova Ruska?
5: Většina lidí, když slyší přízvuk, mají určitou reakci. Beru to jako bez pochopením, protože co s tím udělat? Co je peklo? Peklo není to, co tě budu smažit na panvi. Peklo je to, co navždy zůstává s tebou. Takže ty chyby, které byly v tom státu, 68. rok, nebo já nevím, to vraždění, ano, navždy zůstane v DNA lidí, kteří zažili to, co zažili v Čechách. Co já můžu ovlivnit? Nic. Takže samozřejmě zažila jsem to. Není to příjemný pocit, protože musíš křičet, a já jsem jiná, zrovna já jsem jiná. Ale co s tím udělat? Nic.
6: Ve vašich hrách, protože sama jste dramatička, píšete hry, se často objevuje téma svobody. Jaké inscenace má aktuálně divadlo MA pro své diváky připravené? Vy teď zvete své diváky na letní festival do pražské Grébovky. Co všechno je k vidění?
5: Premiéra, jak je důležité míti Oscara. Určitě u vás ten název, ten titul evokuje, připomíná název tradiční Wildovské hry, jak je důležité míti Filipa. Proč jsem se na něj obrátila a proč pro nás udělala překlad Hana Nováková? Protože jsem zjistila, že tu hru, v které jsem dokonce kdysi i hrála, jsem vůbec nechápala. Zjistila jsem jednak, že překlad, jsem pochopila teda, překlad míti Filipa vůbec neodpovídá originálu The Importance of Being Earnest. Earnest má několik významů, hra slov jako jméno, být upřímným a není chytrým či vychytrálým, upřímným, otevřeným. A třetí význam, o kterém jsem ji znala, že v dobu Wilda v nějakých kruzech tak se říkala homosexuálem. A najednou jsem pochopila, že to je příběh, sice je to lehká, briliantní, vtipná, intelektuální komedie, kde holky chtějí se vdát, muži chtějí se oženit, nikdo nikoho nemiluje, není jasně proč. No a když jsem začala s tou analýzou číst to znovu, mně se otevřily velmi zajímavé věci. Na pozadí samozřejmě příběha samotného Oscara Wilda. Takže podle mě se rodí u nás něco zajímavého, protože když jsme vymysleli ten název, jak je důležité míti Oscar, jsme několik rovin dodržali. Míti Oscar, mít úspěch, mít cenu Oscar, a proto ve představení je spoustu odkazů na Hollywood a na hollywoodský díl, a každá holka sní o nějaké roli nebo prostě o tom, aby dostat tu cenu, což zase nesouvisí s tím, že ona chce konkrétně o tohoto muže. No i muži mají sen, i holky, o tom, aby být sám sebou. A mně se zdá, že je to určitě ve hře je. Nejde o natlak viktoriánské Anglii, ale jde o natlak buď dospělých a děti, v pubertě, nebo o společnost a volbu každého člověka. Takže je to spíš představení zase o vnitřní svobodě a o tom právu, které pro nás svým způsobem vybojoval Oscar Wilde kdysi, ale za to byl potrestan, šel do vězení, jenom aby prostě mít svou identitu. Mít právo mít identitu. Takže vlastně u nás je velmi netradiční výklad a myslím si, že je to zajímavé. A těžce bylo zachovat lehkost na pozadí vlastně dramatického docela příběhu, protože všechno u nás začíná v roku 1896 na premiéře The Importance of Being Earnest v St. James Theatre. Takže ještě jedna zajímavost, že premiéra probíhá v dobu, co bude Prague Pride. To je čistá náhoda, protože Prague Pride normálně probíhá o týden dřív, ale tenhle rok je to jinak.
6: Má divadlo tu sílu měnit něčí názor? Nebo dokáže jenom otevírat otázky?
5: Já jsem přesvědčena, že opravdové umění donucuje člověka se zamyslit. A tím pádem je šance, malá šance, že člověk se zamyslí, něco porovná a hlavně prožije tu katarzi, ty slzy dostane. Není v reální životní situaci, ale ve vymyšlené životní situaci. Proto tam se říká slzy očištění, katarze, že ty můžeš prožít spoustu věcí i dramatických, i tragických, ale není v reálním životě, ale ve vymyšleném. A je to šance se zamyslit. Bohužel často člověk se učí jenom na svých chybách, ale proto vedeme i edukativní projekt, protože mně se zdá, že když mládež třeba neví, kdo to je ten muž, který má knírek, tak to je trošku nebezpečný.
6: Ve vašich inscenacích je taky hodně emocí, je tam hodně pohybu. Existují, Mariano, nějaké věci, které slovy vyjádřit nejdou?
5: Já si myslím, že opravdový zase umění musí být založené na jednání, na vnitřním jednání. Jak často člověk mluví a mluví a mluví a pod tím není žádný skutky. Úplně stejně to funguje v dobrém divadle. Musí být činy, musí být jednání. A když jsou jednání, představte si nějakou filmovou scénu, ve které ještě není dialog. Ale my něco vidíme a chápeme, on jde tam, on chce to, on myslí, on sní a tak dál. To je nejzajímavější, protože slovo jenom jako vrchol toho icebergu. Ale jinak samozřejmě je nutnost dělat představení, režírovat tak, aby i v činohře. Protože činohra, tak je zajímavé idiomatické slovo. Nebo v angličtině to act, ano, vychází není ze slova, ale z jednání.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus, dnes hovory s režisérkou, publicistkou, dramatičkou, zakladatelkou divadla MA, Marianou Arzumanovou. Kdybyste mohla, Mariano, dnes znovu mluvit sama se sebou ve chvíli, kdy jste před lety opouštěla Moskvu, co byste té mladé ženě tehdy poradila?
5: To je otázka. Nic neodkladať na zítřek. Mít míň strachu a nikdy neotáčet ani na chvílku z té cesty, kterou jsem si vybrala, protože cesta emigranta je složita tím, že všechno, co ty dělal třeba půlku života, všichni svoje ocenění, školy, všechno prestižně, co jsi měl, tady si vynuluju, tady tebe nikdo nezná a ty musíš být víc než dobrý. A to by asi řekla sobě. Nesmíš tolik času si litovat a si zabývat tím, že to je složitý. Musíš jít dál a vůbec nemyslit na názor ostatních, i když někdo bude pomluvat tvůj přízvuk, který samozřejmě je. Je nutnost uznat sám sebe a prostě v těch daných okolnostech jednat s tím, co všechno to odnáší.
6: Vám se nakonec podařilo uspět? Máte úspěšné divadlo MA, spoustu zajímavých inscenací, edukativní projekty, festivaly. Taky jste před několika lety už získala české občanství. Co byste dnes, Mariano, třeba řekla mladému ruskému umělci nebo umělkyni, a nemusí to být zrovna umělec, který cítí, že ve své zemi nemůže svobodně pracovat, že nemůže svobodně tvořit?
5: Já bohužel nevěřím tomu, že něco jde změnit teď. já mám co říct člověku, který byl před 20 lety, když ještě každý, kdo měl svou nemocnici nebo svoje divadlo nebo svůj orchestr, tak v tu chvilku on mohl místo toho by odkazovat na to, že ale já mám orchestr, ale já mám divadlo, já musím spolupracovat nějakým způsobem a vycházet, místo toho by otevřít pusu a něco říct. A teď já můžu jenom soucítit s tím, kdo nemůže opustit Rusko, protože má třeba nemocnou maminku, která leží a nemůže ji opustit, tak tím lidem prostě lituju a řeknu, že já vám jako svým způsobem soucítím a ostatním řeknu, utíkejte pryč. Dejte možnost aspoň dětem žít. Bohužel nejsem a optimista v tomhle smyslu. Já nevidím v té zemi ještě x let dopředu žádnou změnu a ona je v středověku, ale využívá všichni mechanismy diktatur a lidi ještě v celku nedospěli. Nemluvíme o disidentech, je to tak malý procent, že nemá cenu o tom mluvit. Ti lidi jenom pokazí svůj život, ani nemůžu to ovlivnit. Takže utíkat pryč, je to zbabele, ale aspoň je to čestný vůči dětem, který v další generaci, v emigraci, mají aspoň nějakou šanci.
6: Myslíte, že po téhle válce bude vůbec možné znovu budovat nějaké kulturní mosty mezi Evropou a Ruskem?
5: Vždycky přichází po období diktatury nějaké oteplování. Já nevěřím, nejsem toho názoru častého, že Bůh ví, co bude, jestli nebude Putin a přijde někdo, bude ještě horší. Horší nebude. My víme, že dějiny ukazují, že bude chvilka, když se nadýchneme. Otázka, kolik on bude žít, on je podle mě nesmrtelný. Takže a dělá všechno pro to, aby...
6: Tady byl dlouho.
5: Tady byl dlouho, protože on jezdí z takové... Moderní medicíny je tak dobrá a tak dobře se ze všem bojuje a on pořád má to kolem sebe a prostě bohužel je to fakt na dlouho. A Bůh asi hodně odpočívá, je na velké dovolení. No nicméně, přijde nějaké oteplování a budou zase napojené nějaké vztahy a Západ zase, nezapomeňte na to, že Rusko je tak velký trh ekonomický a dobrý trh, že Západ taky je viněn v tom, že nikdo nechce žít horše, protože musíme odstříhnout zemi, kam my můžeme prodávat, dodávat něco nebo něco kupovat. A to se nestává. Nesmíme na druhou stranu všechno přihazovat z ekonomické otázky na politickou. Je ekonomie a nikdo nechce žít hůř.
6: Mariano, zkuste už jenom velmi krátce, třeba jednou větou. Čím vás Česká republika změnila jako člověka?
5: Je tady větší úcta k lidem. A já si myslím, že já tam také musím se učit, protože já neumím říct, je někdy hluboce v podvědomí lidi z imperských zemí, je taková i ambiciozita na jednu stranu a na druhou stranu taková, že my to víme lepší než ostatní. A Česká republika je země, které velice respektují, milují, to je víc než respekt. Potkávám tady lidi, kteří vychovány úplně v jiné kultuře. Vy asi sami nechápete, jak je to jinak.
6: Tak já vám přeju, že se s takovými lidmi setkáváte i nadále. Vážím si vašeho upřímného rozhovoru. Mým hostem v Hovorech dnes byla režisérka, zakladatelka divadla Mariana Arzumanová. Mějte se moc hezky, ať se vám i divadlu daří.
5: Moc děkuju, nashledanou.
6: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: William Adolf Bouguereau byl francouzský malíř období realismu. Podle odborníků šlo o jednu z největších osobností malířství období 19. století. Zatímco někteří staří umělci jsou oblíbení dodnes, na jiné se časem pozapomnělo. Takový je i případ Bouguereaua.
8: Narodil se v roce 1825 do rodiny obchodníků s olivovým olejem a vínem. Možnost malovat dal nadanému chlapci až jeho strýc, katolický kněz, který ho přihlásil na další studia, i když původně měl Adolf převzít rodinný biznis. Nakonec se Bouguereau díky svému talentu dostal až na prestižní školu výtvarného umění v Paříži.
7: V době kolem roku 1850 bylo v módě malovat hlavně výjevy z mytologie a historie. Bouguereau jako mladý akademický malíř se toho držel. Přinášelo mu to nejen slávu, ale také peníze, protože se svými obrazy vyhrál hned několik prestižních cen. Jednou z odměn byl i roční pobyt v Římě, kde tak mohl studovat známé renesanční umělce. A i to se promítlo do jeho prací. Jako malíř byl neobyčejně plodný, za svůj život namaloval několik stovek děl.
8: Nejznámějšími z nich jsou Vlna, Nevinnost nebo Zrození Venuše. Umění realistické malby dotáhl Bouguereau téměř k dokonalosti. Proto si mohl dovolit vystavovat na tak prestižních místech, jako byl třeba pařížský salon.
7: William Adolphe Bouguereau se stal nejslavnějším francouzským malířem své doby a jeho obrazy symbolem bohatství. Maloval také výzdobu několika pařížských kostelů a veřejných budov. Často mu ale bývá také vytýkáno, že se vzdal kreativity ve prospěch zajetých a osvědčených technik, prostě že nedokázal přijít s něčím novým.
8: Bouguereauův osobní život byl stejně plodný jako jeho kariéra. S manželkou Marie Nelly měl 5 dětí. V roce 1877 ale jeho žena umírá spolu s nově narozeným synem a Bouguereau se na nějakou dobu stahuje do ústraní. Znovu se oženil ve věku 71 let roku 1896 s jednou ze svých žaček.
7: Snad i díky svému velkému vlivu ve vysokých kruzích se mu podařilo otevřít dveře uměleckých institucí, včetně Francouzské akademie, i pro ženy. Tento ve své době tolik opěvovaný malíř zemřel v roce 1905. Jeho díla visí v renomovaných galeriích a v domech bohatých sběratelů umění po celém světě.
3: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Hasiči na jeho západě Francie stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten se šíří všemi směry a zatím se ho nepodařilo dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů porostu. Domovy kvůli tomu opustilo zhruba 220 tisíc lidí. Nejhorší situace panuje v okolí města Bordeaux. Kvůli požáru jsou tam přerušené spoje vlaků TGV. Zavřená je taky dálnice mezi městy Toulouse a Bayonne. Polská prokuratura požádala Spojené státy o dopadení a vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. Národovecký politik čelí obvinění ze 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Ziobro, který stál v čele soudních reform vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost, to označuje za pronásledování. A škodu přes 90 tisíc korun mají na svědomí 3 cizinci, kteří okrádali řidiče na odpočívadlech dálnice D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Policisté trojici dopadli. Dva obvinění skončili ve vazbě, třetího propustili na svobodu. Případem se dále zabývají. Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA ve Philadelphii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles.
2: Uzavřená D5 za Zdicemi a nebezpečná situace na dálnici D2 do Brna. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je uzavřená za nájezdem do Zdic. O kus dál se uklízí po včerejším požáru kamionu. Sjíždějte na 28. kilometru, místo pak objedete po souběžné silnici 605 a to až k nájezdu u Žebráku na 34. kilometru. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna hlásíte velmi nebezpečnou situaci na 19. kilometru. Povozovce po dálnici pobíhá v levém pruhu srna. 19. kilometr D2 ve směru do Brna. V Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Čekejte je v pravém pruhu a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Koalice uvažuje o privatizaci pražského letiště a také o zrušení 9. třídy základní školy. Předseda sněmovny se podíval do Číny a zachrání nový velitel armády Ukrajinu před politickou krizí. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
9: Už delší dobu se, byť nekonkrétně, hovoří o možnosti privatizovat letiště Praha. A poté, co byl čerstvě jmenován novým generálním ředitelem letiště Radomír Lašák, za jehož působení de facto zanikly před zhruba 20 lety české aerolinie, vyhlásili letištní odbory stávkovou pohotovost. Ministryně financí Schillerová je ale v úterý ujišťovala, že stát nemá nic takového v současnosti v úmyslu, jenomže ve středu premiér Babiš naopak prohlásil, že by 40% akcí letiště mohlo jít roku 2028 na burzu. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
10: Dobrý den.
9: Jaký by to mělo smysl pro stát?
10: Letiště je strategická firma, když to takto řeknu, je to firma, která prosperuje, která získává ročně zisk ve výši miliard korun a tak dále. Takže je samozřejmě sporné, jak dál naložit s touto firmou a jedna z možností je částečná privatizace, ale v tuto chvíli je to úvaha pouze teoretická, protože tím, že letiště je strategická firma, tak existuje příslušný zákon a ten zákon de facto zakazuje jakoukoliv možnost privatizace. Takže první krok by musel být učiněn ten, že by zákon byl změněn a umožnil tu částečnou privatizaci. Pak samozřejmě je otázka, jaký strategický partner případně by do letiště vstoupil, kdo by tedy ty akcie koupil a jaké by měl záměry, zda by přispíval k rozvoji letiště Praha, protože je všeobecně známo, že letiště se potřebuje rozvíjet, aby zůstalo konkurenceschopné ostatním takovýmto letištím v Evropě, především ve střední Evropě a tak dále.
9: Když a ono se také v podstatě rozvíjí, pořád tam vznikají ty nová parkoviště docela ve velkém okruhu od toho letiště a tak dále.
10: Přesně tak, a má se stavět nová dráha, startovací, přistávací a tak dále, což vyžaduje nemalé peníze a pak je otázka, zda tedy stát se chce o tyto investice s novým menšinovým akcionářem podělit, anebo zda ta motivace je v tom, že v poslední době se může jevit, že vláda chce sehnat peníze do státního rozpočtu, který je značně deficitní a jak například vyplývá z úst ministryně financí, taky minimálně v příštím roce velmi deficitní bude a pak zjednodušeně řečeno se státu může hodit každá koruna, což by byl samozřejmě ten přístup neúplně správný, optimální. Když jsme u diskuse o případné částečné privatizaci letiště, tak tam je také zajímavý argument, který pronesl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který hovořil o tom, že tam je rozdíl naproti ČEZu, kde minoritní akcionáři myslí jenom na sebe a na svůj zisk, kdežto tady by to bylo něco jiného. Tak samozřejmě, když někde investujete nebo držíte akcie, tak vždy máte stejný zájem. A to zájem ten, aby se váš majetek, vaše investice zhodnocovala. Takže tam bych úplně velký rozdíl neviděl a možná, když se podíváme právě na minoritní akcionáře ČEZu, tak tam to může působit tak, že v určitých věcech právě hlídají to, aby ČEZ byla prosperující firma a tím de facto určitým způsobem komplikují vládě život. Takže na druhou stranu v případě privatizace letiště Praha by to mohlo mít tento pozitivní efekt.
9: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
10: Naslyšenou.
9: Vláda náhle uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A to ještě za plného provozu. Řeč je ovšem o školství a u mikrofonu šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
11: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury, ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu, a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté. Žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh, z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jímž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nich vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Plaga už řekl, že pro plnění programu by měl dostat školský rozpočet už na příští rok desítky miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
9: To byl Petr Šabata. Předseda dolní komory českého parlamentu Tomio Okamura se podíval do Číny, což je, aspoň podle komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové, asi všechno, co se dá o této zahraniční cestě říci.
12: Politika vzájemného respektu a porozumění, a to pokud možno na věčné časy. Parafráze někdejšího komunistického hesla platí v souvislosti s návštěvou předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Jednoduše řečeno, mnoho klišé, hezká slova, praktický dopad sporný. Cesta se konala v době, kdy tamní režim zadrželi českého podnikatele a obvinili ho z ohrožení státní bezpečnosti. V jejím závěru se pak česká společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily, dostala na čínský exportní sankční seznam. Původním cílem cesty bylo rozšířit příležitosti pro české podnikatele obnovit leteckou linku Praha-Šangaj a zrušit vízovou povinnost. Čínská média vyzdvihovala návštěvu, co by obrat na české politické scéně. Ta česká spíš upozorňuje na politiku Číny, která si bere zahraniční podnikatele jako rukojmí. Co se týká ekonomiky, je Česko pro Čínu okrajovým partnerem. Čínské investice do českých podniků za stovky miliard, naslibované někdejším prezidentem Milošem Zemanem, se nikdy neuskutečnily. Namísto příchodu čínských peněz do České republiky postupem času vyhasly aktivity českých firem na čínském trhu. Obchodní bilance s Čínou je dlouhodobě záporná. Nedaří se ani návrat čínských turistů. Těch ročně před pandemií koronaviru do Česka přijelo kolem 600 tisíc. Loni jich podle údajů Českého statistického úřadu přijelo jen lehce přes 200 tisíc. Vzhledem k tomu, že Praha, Český Krumlov a další oblíbené destinace bojují s overturismem, v kombinaci s tím, že pověst čínských turistů u českých hoteliérů kvůli odlišným kulturním zvyklostem není úplně nejlepší, je vůbec otázkou, zda je návrat k minulým číslům žádoucí. Země samotná samozřejmě představuje obrovský trh a láká na obrovské příležitosti. Šanci využila ale především Čína sama pro sebe. Ať už jde o podmínky pro společné firmy, transfer technologií, lokalizaci subdodávek přímo v místě čínského výrobce a tak dále. Výsledkem je, že Čína ovládla výrobu baterií do elektromobilů, vede ve vývoji softwaru a digitálních funkcích. Čínské firmy jsou pak v první desítce světových v řadě dalších odvětví. Zpracováním odpadu počínaje přes výrobu dronů, telekomunikační infrastruktury, výrobu lodí až po digitální platformy. Kombinace průmyslové politiky státu, obrovského domácího trhu, kontroly dodavatelského řetězce a tvrdé konkurence mezi výrobci udělala z Číny velmoc elektromobilů, před kterou evropské automobilky, včetně českých značek, jen těžko chrání dovozová cla Evropské unie. Evropa jako celek ztrácí v Číně výsadní postavení, které měla ještě kolem roku 2000 až 2015. Evropské firmy už nejsou automaticky technologickým lídrem, musí soutěžit s čínskými konkurenty na jejich domácím hřišti. Evropa si zatím udržuje silnou pozici v luxusu, už ale i slavným módním značkám roste domácí konkurence. V ostatních oborech je situace výrazně horší. Existuje pár evropských firm, které si svoji pozici drží. Jejich počet ale ubývá. Čína samozřejmě zůstává obrovským a zajímavým trhem. Její pozice obchodního partnera ale občas připomíná soužití se žralokem. Otevření přímé linky Praha-Šangaj neuškodí. Vízová povinnost pro návštěvu Číny je pro Čechy přísnější než pro obyvatele některých jiných evropských států. Nicméně na 10 dní v rámci výletu po dalších zemích Asie se lze podívat bez víza i tak. Návštěva Tomia Okamury z hlediska budoucnosti česko-čínského obchodu je marginální. Otázkou je, nakolik zafunguje jako ukázka změny vztahu vlády Andreje Babiše k čínské politice. To by nejlépe ukázalo propuštění zadržovaného českého podnikatele. I tady by šlo ale pouze o reklamu čínské politiky, než o snahu zrovnoprávnit vzájemné vztahy. Rozhodně to platí z čínské strany.
9: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval vrchním velitelem armády Michaela Drapatého, který se dostal do veřejného povědomí roku 2014, kdy bojoval proti ruským koordinovaným separatistickým silám v Mariupolu. Nejasný zatím zůstává osud bývalého ministra obrany Michaela Fedorova a více už specialista na tak řečený postsovětský prostor Libor Dvořák.
13: Generála Drapatého do čela armády bezesporu vynesla vlna pouličních protestů, která zejména v Kyjevě, sice v menší míře, ale přece jen pokračuje už druhý týden a původně cílila hlavně na restauraci Michaila Fedorova do čela ministerstva obrany. Nespornou výhodou nového teprve 43-letého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je to, že patří k nové vlně v armádním velitelském sboru. Tehdejší major Drapatý se poprvé proslavil už 9. května 2014, kdy se svou motostřeleckou jednotkou prorazil separatistickou barikádu v Mariupolu. Příznačné je, že právě za tento čin ho současná ruská propaganda označuje za řezníka a zabijáka, který údajně neváhal a vjel se svým transportérem do davu lidí. Dnes neustále opakované televizní záběry dokazují, že je to čistá ruská lež. Poté s vynikajícím prospěchem absolvoval Národní univerzitu obrany a na jeho další kariéře se podepsala otevřená ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Podílel se na obraně Krivého Rihu, později pak na operacích na jihu armády. Tady na sebe upozornil jako jeden ze čtyř vysokých velitelů, kteří se zasloužili o osvobození Chersonu a pravobřežní části Chersonské oblasti. V roce 2024 pak byl jmenován vrchním velitelem ukrajinských pozemních vojsk. Odvolanému ministrovi obrany Fedorovovi vyhovoval jistě proto, že je velkým zastáncem moderní armády, opírající se o sílu dronů a další soudobé technologické systémy. Jeho předchůdce, generál Syrský, byl totiž příznivcem spíše tradiční výzbroje, kladoucí důraz hlavně na tanky a dělostřelectvo. Samotný exministr Michailo Fedorov asi momentálně čeká na to, jak dopadnou ony kartonové protesty v ukrajinských ulicích, o jejichž název se zasloužila nesčetná hesla napsaná na kusech krabic. Na těch si ku příkladu přečteme požadavek vyměňujte zajatce a ne ministry. Míč se tedy ocitl na straně Volodymyra Zelenského. Ten by samozřejmě mohl své původní rozhodnutí změnit a odvolaného ministra v jeho úřadu reinstalovat. Což by ovšem znamenalo uznání vlastní chyby a bez tak klesající popularitu a autoritu hlavy státu dále oslabit. Už brzy tak uvidíme, co je pro Zelenského důležitější.
14: Říká Libor Dvořák.
9: Urychlovačem nefunkčnosti demokracie je zhysterizovaný morální kýč, vylučující diskuzi. To říká ve své úvaze mimo jiné komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.
15: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie, respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. A tak se i z věcí běžných v politickém provozu stávají mimořádné krizové události existenčního významu, otřásající životními jistotami lidí, o něž přece v demokracii všem jde. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Co na tom, že v otázce zákona o rozvolnění dluhových pravidel se vzácně shodne jindy kriticky roztříštěná komunita ekonomických odborníků? Podstatné je udržet ve veřejném prostoru hysterický tón černého zabarvení. Můžeme se bavit, ale ne o podstatě věcí, nýbrž jen a jen o našich pocitech z nich. Pocity ovládají politickou debatu, nikoli praktická, natožpak odborná racionalita. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Veřejná rozprava se tak koupe v přemíře citu a citečků mravního rozhořčení, jež blokují rozum a nakonec znemožňují politiku jako takovou. Politika možná vyrůstá z morálního rozhořčení, které je jejím prvním impulzem, to ale potřebuje racionální zpracování, aby přineslo politický společenský užitek. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. Až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
9: Doufá aspoň Petr Fischer z týdeníku Euro. No a zcela na závěr, jako v pondělí obvykle, je připravena glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát k nedávno zřícené plastice z Barandovského mostu.
16: To jsem zase jednou střelil vedle. Minule jsem se tu zmínil o plastice sochaře Josefa Klimeše. 35 let zdobil pravobřežní část Barandovského mostu 15 metrů široký kolos, nazvaný Rovnováha, až se rozlomil a zbyl z něho betonový pahýl, ze kterého čouhají armovací železa. To už se v Praze stává zavedeným pravidlem. Za zmatené asistence institucí padá Libeňský most, totéž čeká železniční most a teď Rovnováha ztratila rovnováhu tak důsledně, že je z ní cosi jako suť. Co následovalo? Vyhlásil snad někdo sbírku na obnovu, jako když vyhořelo Národní divadlo? Replika je přece už přichystaná, ale kde pak? Nikdo nic nerozhodl, to je samozřejmé. Nikdo nic nerozhodne, a když rozhodne, přijde někdo jiný a rozhodne jinak. Sledoval jsem takzvané veřejné mínění, pokud to jde podle ohlasů v médiích a na sítích. Obnovit Klemešovu rovnováhu? Ani nápad. Jaké je nejlepší řešení? Nic. Zbourat torzo a nechat místo prázdné. Asi to není tak, že lidé sochám nepřejí. Spíš nevěří, že rovnováha byla socha. Pořád asi platí, že socha musí mít hlavu a ruce, že to musí být panák. Bylo mi z toho všelijak. Nemám potřebu vždycky sdílet většinový názor, ale být s názorem takhle absolutně mimo, to je přece jen nepříjemný pocit, jako kdybych se najednou ocitl v trnýrkách na nástupním ostrůvku tramvaje. Jo, jiné národy se jinak dívají na nefigurální plastiky. Vzpomínal jsem si na Asahi Flame v Tokiu. To je dílo francouzského umělce Filipa Starka. 350 tun těžký zlatý plamen. Je umístěn na střeše mrakodrapu výrobce piva Asahi. Zlatě svítí a vidíte ho i od chrámu Senzōji na Asakuse. diktuje, jako kdyby rovnováha stála na Letné a viděli jste ji od Pražského hradu. No jo, jiná kultura, jiná tradice, kam se na Japonce hrabem. Nicméně mi nedalo a trochu zapátral, jak se Japonci na Golden Flame opravdu dívají. No jo, posmívají se mu a říkají mu zlaté hovínko, tedy hovínko. Jistě si představíte ten skutečně používaný výraz. Asahibír ho má na střeše jako svoji píchu, ale mrakodrap si tím vysloužil přezdívku, dalo by se říct, podělaný barák. Takže ono je to asi ve vztahu k nefigurální plastice všude podobné. Rozdíl je v tom, že se Golden Flame nezhroutil. Je kovový, dutý a zatím se od roku 1989 nerozpadla, nejeví k tomu snahu. Asi to bude dané taky tím, že ho postavili v loděnici a použili technologie používané při stavbě válečných ponorek. To dávám v úvahu, pokud by se k obnově rovnováhy přece jen mělo opravdu vážně uvažovat.
9: Glosa Ondřeje Nefa završila nabídku pondělních názorů a argumentů a ze studia se za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: Ex Libris.
17: Také máte někdy pocit, že svět ovládla paranoia? Jaké jsou paranoidské procesy v individuálním životě, ale i ve společenské rovině?
3: Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém.
17: Proč? To rozebereme s knihou Paranoia, šílenství, která píše dějiny. Jejímž autorem je italský psychoanalytik Luigi Zoya.
3: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ukrajina získala licenci na výrobu britských elektronických rušiček. Fotbalisté Artisu Brno prohráli na úvod šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku jasno, postupně až oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
18: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
1: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernemem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
19: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
20: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
19: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
21: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a dráh.
19: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězstvím. V dohrávce porazili v Brně nováčka Artis 4-2. A fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Velký úspěch zaznamenali i kordisté před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy Českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty

0: ještě uzavřená za sjezdem na Zdice. Na 34. kilometru pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Na 28. kilometru už ale silničáři sbírají dopravní značení. Odklon už brzy přestane platit a opět se bude projíždět po dálnici. V místě úklidu před žebrákem na 34. kilometru, ale ještě počítejte s omezeným provozem průjezdem jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vodorovné značení. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: 18. března 1848. V Berlíně stavějí barikády, v milánských ulicích se bojuje. 19. března ve Vídni musí vojáci do kasáren, v Berlíně ven z města. Měšťanské gardy zaujímají jejich místo. 20. března bavorský král Ludvík I. se vzdává trůnu. 21. března propuká povstání v Benátkách. 22. března Radecký vyklízí Milán. 23. března Daniele Manin se stává prezidentem Benátské republiky. 24. března Sardinské království vyhlašuje Rakousku válku. 25. března vojsko papeže Pia IX. Se vydává na pochod proti apoštolskému veličenstvu Ferdinandovi I. 26. března před Hofburgem ve Vídni se objevuje vojsko. Rozčilení, falešný poplach. Dne 2. dubna zavlála z věže svatoštěpánského domu černo-červeno-zlatá vlajka, symbol německé jednoty. Německy se mluvilo ve velké části monarchie a německé národní hnutí nyní žádalo, aby se německy mluvící Rakušané připojili k německé říši, kterou se právě chystali ustavit ve Frankfurtu.
1: Tímto výčtem, který popisuje rychlý sled jarních událostí roku 1848, německý historik a publicista Franz Herre ve své knize Císař František Josef I. Jeho život a doba nás uvádí do tématu otázky dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Rok 1848 byl výhrou pro Čechy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Slyšeli jsme výčet jednotlivých míst a překotných událostí. Mohlo by se zdát, jako by to někdo někde z dálky celé koordinoval. Bylo tomu tak? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Jana Rychlíka.
2: Nebylo tomu tak. My se nemůžeme dívat jenom na události v Německu, jako to udělal profesor Herre, protože ta revoluce začala v podstatě už koncem roku 1847 občanskou válkou ve Švýcarsku. Ta revoluce tam měla úspěch, protože zvítězily ty síly, které chtěly z toho volného svazku kantonů vytvořit moderní stát, což se povedlo. A dále důležitá byla revoluce ve Francii 22. února, která svrhla monarchii Ludvíka Filipa a vyhlásila druhou francouzskou republiku. Odtamtud teprve se šíří revoluce do Německa, ale ještě před tím 18. březnem v Berlíně, což je jistě důležité datum, dochází 15. března k revoluci v Pešti. Sándor Petőfi citoval svou slavnou báseň Nemzeti dal, čili národní báseň. Je přijat tedy požadavek vytvoření vlastně jakéhosi polosamostatného Uherska, což také tehdy bylo realizováno.
3: K nespokojenosti s politickými poměry přistoupila řada dalších činitelů. Několik katastrofických sklizní, nedostatek, v Irsku dokonce hladomor, epidemie, pokles obchodní výměny, bída, nezaměstnanost. Podmínky vedoucí k výbuchu se různily podle specifik té, které země. Většinou stály v čele revolučního hnutí liberální intelektuálové středostavovského původu, vyznávající ideály velké francouzské revoluce.
1: Konstatovalo 12 historiků, autorů knihy Dějiny Evropy. Slyšeli jsme v daném textu, že do vedoucích pozic se dostávali liberální intelektuálové, kteří vyznávali ideály velké francouzské revoluce. To bylo tedy to okřídlené rovnost, volnost, bratrství? To bylo leitmotivem, který by mohl být spojovatelem všech těchto událostí?
2: Ideály volnost, rovnost, bratrství a ideály francouzské revoluce sice uznávali všichni, ale ne každý je chápal tak, jak jim asi rozumíme my. Ti liberálové rozhodně si nepředstavovali vytvoření nějakého demokratického systému, jaký známe dnes. Musíme to chápat v dobovém kontextu. Pouze ve Francii a ve Švýcarsku bylo uzákoněno všeobecné volební právo, samozřejmě pouze pro muže, ale jinak ti liberálové vycházeli z toho, že spolu rozhodovat o osudu státu mají ti, kteří platí daně a přispívají tedy do státní pokladny. To znamená, měla být určitá práva dostupná všem, ale politická práva jenom některým, především zámožným. Bylo to namířeno proti stavovským výsadám, že není vůbec důležité, jestli je někdo šlechtic nebo není šlechtic. A to je druhá stránka věci. Například hovořil jsem o revoluci v Uhrách, tak jeden z prvních zákonů bylo všeobecné zdanění. Šlechta musela platit daně jako každý jiný. Tak ten má mít politická práva, má mít volební právo a má mít možnost zúčastnit se aktivně politického života.
1: Pokud zůstaneme ve státě, jehož součástí byly země koruny české, bylo to Rakouské císařství, tak můžeme říci zhruba 40 národů a národností, které tam žily. A nejenom silné Uhry, sám jste zmiňoval, pane profesore, dění v Pešti, dnešní Budapešti, ale také počet německy mluvících Rakušanů. A to se týkalo samozřejmě i území, na kterém žijeme. V úvodním textu německého historika France Hreho jsme slyšeli, že německy mluvící Rakušané byli vyzývání, aby se připojili k německé říši, která se měla ustavit ve Frankfurtu.
2: Ale musíme si uvědomit, že ta myšlenka sjednocení Němců do jedné německé říše byla zcela logická a byla legitimní. Totiž v tom německém diskurzu to vycházelo tak, že vlastně někdejší svatá říše římská, která zanikla roku 1806, je jakýmsi prototypem příštího sjednoceného Německa. A do té svaté říše římské, jak známo, patřily i české země. A podobně do německého spolku, což byla volná konfederace německých států pod předsednictvím Rakouska, jak vznikly na Vídeňském kongresu 1814-1815, také patřily české země. Rakousko tam patřilo právě jenom tou částí, která dříve patřila k svaté říši římské. Čili by bylo logické, že do toho sjednoceného Německa budou patřit i české země. Nebylo to namířeno nějak výslovně proti Čechům, protože z německého pohledu Čechy byli stejně takovou německou zemí jako třeba Bavorsko, Sasko, Prusko nebo kdokoliv jiný.
1: Do Frankfurtu byl také pozván historik František Palacký. Jeho postoj k danému dění vyjadřuje následující text.
3: Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národů jest Dunaj. Ústřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již oddávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičinit se co nejdříve, aby se utvořil.
2: V českém intelektuálním prostředí tento postoj byl jednoznačný právě proto, že už česká šlechta v období předbřeznovém a taky čeští liberálové vycházeli z té myšlenky svébytnosti českých zemí, nikoliv jako součástí německého spolku nebo jako součástí svaté říše římské, ale naopak zdůrazňovali, že i v té svaté říši český stát od počátku 13. století měl zvláštní postavení a že je to tedy jakási jednotka generis. Ale na druhé straně nepochybně Němci v Čechách to takto neviděli a souhlasili s tím spojením. Kromě toho Palacký není jediný, kdo je z Čech pozván. Ještě je pozván z Českých Budějovic novinář Franz Šuselka, to je ten, co na něj Havlíček napsal ten epigram Šuselka nám píše, což byl velice pokrokový a v té době velice známý liberální činitel a ten samozřejmě to pozvání přijal. Problém té německé říše byl, že ve Vídni se na to nedívali zrovna laskavě, protože byla otázka, když se na to podíváme z pohledu císařského dvora. Když bude sjednoceno Německo, kdo v něm bude vládnout? Bude to rakouský císař, když v té době už hlavní prim hraje Prusko a pruský král? Byť je pravda, že Vídeň nakonec souhlasila s tím, aby na území Rakouska, tedy i českých zemí, té západní části Rakouska se uskutečnily volby do toho ústavodárného sněmu ve Frankfurtu.

0: Schromáždění se konalo na večer v sobotu dne 11. března. Tento pamětihodný den uzavírá pražskou idylu před Březnovou a je datem narození novočeské politiky. První vlivy a dojmy na Úsvitu individuálního života mají ražený účinek. To jest vtisknout dalšímu konání poměrně trvalou pečeť. Nikdo nežádal o povolení, nikdo také nic nezakazoval. Nejistota panovala na všech stranách. Prezident zemského gubernia, tedy nejvyšší představitel civilní moci v zemi, si vyžádal vojenskou pohotovost. Zásahu však nebylo třeba. Přišlo prý na 3000 lidí. Ve smluvený čas byla svatováclavská lázeň, v níž se měla schůze konat, temná a uzamčená. Pořadatelé byli značně nedochvilní a pak i museli teprve přemlouvat majitele budovy, aby otevřel. Sál pojal asi 800 lidí, mnoho dalších vytrvalo venku. Vše proběhlo v klidu a pohodě, v duchu optimistického očekávání a loajální důvěry.
1: Textem z knihy Češi v dějinách nové doby autorů Petra Pidharta, Petra Příhody a Milana Otáhala združených pod pojmenováním Podiven jsme se ocitli v březnu roku 1848 přímo v Praze. O jaké shromáždění, které tak klopotně se scházelo, se jednalo a co bylo jeho předmětem?
2: Bylo to shromáždění pražských občanů, kde byl zvolen výbor, byla přijata rezoluce, nebo spíše petice, je známá jako první pražská petice k císaři. Na prvním místě sice původně byly sociální požadavky, ale pak se na prvním místě dostaly požadavky národnostní, hlavně zrovnoprávnění Čechů a Němců. Mezitím ve Vídni vypukla také revoluce a byla vyhlášena ústava, říká se i Pilsdorfova, podle ministra vnitra France Pilsdorfa, který ji připravil. Ale chtěl bych hlavně říci, že vyhlášení té Pilsdorfovy ústavy v dubnu znamenalo, že činnost toho výboru, kterému se pak říkalo svatováclavský, byla zpětně legalizována. Nyní tedy občané dělají jen to, co jim ústava dovoluje, čili už to nebylo ilegální.
1: Přesto 17. červen byl v Praze tehdy velmi napjatý. Došlo totiž ke střetu neozbrojeného davu demonstrantů s granátníky Vinškrécovými, a to na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu, právě tam, kde bylo zemské velitelství. Průvody, které procházely Prahou, tak se dostaly do střetu s vojáky a ti vyzbrojení proti nim zasahovali. Další dění popisuje publicista Petr Hořejš ve svých toulkách Českou minulostí takto.
3: Vojáci se snažili stísněný prostor vyklidit. Děti a ženy se v nastalé tlačenici začaly dusit. Kontakt tělo na tělo se neobešel bez rvaček. Pak třeskly první výstřely, možná nechtěné. Zděšení a chaos ovládly celé město. Zvony kostelů začaly bít na poplach. Aniž to kdokoliv plánoval či organizoval, Pražané se pustili do chaotické stavby barikád. Někdy kolem 16:30, to už bylo okolí komandatury vyklizeno, zabila kulka vystřelená kýmsi neznámým a nikdy nezjištěným manželku knížete Vindiškréce Eleonoru. Smrt ji zastihla, když stála u okna v prvním patře domu, kde bydleli.
1: Co se odehrálo od toho dubna, kdy se situace zdála být v klidu, až do tohoto 17. června?
2: Odehrálo se mnoho věcí. Především připravovaly se volby do zemského sněmu a také volby do ústavodárného sněmu, protože ta Pilsdorfova ústava především mezi německým obyvatelstvem ve Vídni nebyla populární a vyvolala druhé povstání ve Vídni. Ale hlavně do Prahy byl svolán slovanský sjezd, který měl být jakousi odpovědí nebo reakcí na ten všeněmecký sjezd ve Frankfurtu. A právě o to svatodušní pondělí se konala mše na Koňském trhu, čili dnešním Václavském náměstí. A odtamtud po té mši ty davy se vydali na Staré město, kde došlo k té srážce s vojskem, která vyvolala potom několikadenní boje na barikádách.
1: Mezi důsledky byly samozřejmě oběti na životech, také řada lidí byla zatčena, následně proběhla soudní jednání, vzbouřenci kapitulovali a Praha se stala městem s vyhlášeným stanným právem. Ale jaké byly důsledky politické?
2: Český sněm nebyl vůbec svolán, na Moravě sněm už předtím zasedal, čili ten pokračoval. A v podmínkách staného práva se konaly volby do ústavodárného sněmu, který se měl sejít ve Vídni. Ten se skutečně ve Vídni sešel. Paradoxní je, že na tom ústavodárném sněmu ve Vídni, tak naopak Češi stojí na konzervativním křídle. Nejradikálnější byli právě němečtí poslanci, ti, kteří dělali druhé povstání ve Vídni a potom třetí povstání ve Vídni, které přišlo na podzim. A když to třetí povstání vypuklo, tak to byli právě čeští poslanci, kteří řekli, že v podmínkách revoluce nebudou zasedat, odjeli do Brna a potom, podobně jako císařský dvůr, do Olomouce. A protože v Olomouci nebylo kde zasedat, tak olomoucký arcibiskup jim dal zámek v Kroměříži, kde potom to jednání sněmu, který měl vypracovat ústavu, pokračovalo.
1: Jaké výsledky těch několik měsíců přinesly pro ty, kteří žili na území zemí koruny české?
2: 7. září 1848 německý poslanec ze Slezska, radikální Hans Kudlich, podal pilný návrh na schválení zákona, kterým se zrušilo poddanství. To je obrovský krok vpřed a je to něco, co už nešlo vzít zpět. Od té doby také venkov je celkem v klidu, už se nepodílí na žádných revolučních akcích. Co se týče toho zasedání sněmu v Kroměříži, ten měl vypracovat ústavu a tam samozřejmě, což se dalo předpokládat, na sebe narazilo několik koncepcí, jaká má být vnitřní struktura Rakouska. Jinak sněm měl kompetence jednat pouze o západní části monarchie, o postavení Uher se nejednalo, tam v té době zuří válka, protože Uhry v podstatě vyhlásili úplnou nezávislost a bojují s regulérním rakouským vojskem až do jara 1849. Ta ústava, které se říká Kroměřížská, byla dovedena do paragrafovaného znění, ale nakonec se o ní nehlasovalo, protože 4. března byl novým císařem Františkem Josefem I., který po abdikaci svého strýce 2. prosince 1848 sněm rozpustil. Místo toho ministr vnitra Franz von Stadion vydává vlastní ústavu, říká se jí Stadionova nebo oktrojovaná, protože byla nařízena zhora. Je to ústava centralistická s omezeným volebním právem, ale ani ta vlastně nikdy nevešla v život, protože roku 1851 byla odvolána a byl obnoven absolutismus.

0: Revoluce 1848 byla nutná. Absolutismus musel padnout. Pro české země byl vídeňský absolutismus protireformačním režimem a je proto přirozené, že u nás měl rok 1848 ráz důrazněji náboženský než jinde. Orgán palackého strany Havlíčkovy Národní noviny požadovali nejen politickou, ale i církevní reformu. Sociální a politické požadavky byly však tehdy naléhavější a přímější. Také u nás a hlavně v Praze byla revoluce pokračováním revoluce francouzské.
1: Těmito slovy hodnotil o 50 let později dění roku 1848 Tomáš Garrigue Masaryk. Tak si pojďme říci, byl tam prvek českého národa ve smyslu jakéhosi rovnoprávného postavení jako klíčový, nebo to byl prvek zrušení stavů a rovnosti lidí před zákonem, a nebo to byly požadavky, řekněme, sociálního charakteru?
2: Já myslím, že všechno dohromady asi se nedá říci, co převažovalo. To u různých částí společnosti bylo různé, ale jinak nemůžu souhlasit s Masarykem, že by tam byla otázka církevní, ta nehrála žádnou roli. Reforma církve se týkala záležitostí určité liberalizace církevních předpisů.
1: Každá historická událost si posléze žije svým vlastním životem, nejen ohlédnutím historiků či badatelů zpět a interpretací tehdejšího dění, ale také vysvětlováním z určitých, řekněme, ideových či ideologických pozic. Také o tom píší autoři ve své knize Češi v dějinách nové doby, sdružení pod společným názvem Podiven.
3: Pražské červnové bouře, zvané též svatodušní, se nadlouho staly mýtem předpojaté historiografie. Ať německé, respektive sudeto německé, ať česky vlastenecké, či posléze marxistické. Působivé obrazy jako barikáda v Mostecké věži, dělové salvy z hradčanských svahů a požár staroměstských mlýnů měly dokumentovat vlastenecké odhodlání potomků husitů a bělohorských odbojníků. Případně revoluční elán plebejského národa, v němž se konečně ozvalo jeho třídní vědomí. Skutečná situace však byla složitější a nijak neskýtala důvody k pozdějším heroizacím.
1: Můžeme říci, že pak to vypadalo, že to byly téměř zcela odlišné události, když to hodnotili z takto protichůdných pozic, jak jsme slyšeli?
2: Samozřejmě z roku 1848 si každý může vzít to, co se mu tam líbí, a taky to historici i politici, to bych zdůraznil, vždycky dělali. Ale nepochybně ty svatodušní bouře byly v podstatě epizodou. V zásadě venkov se od toho distancoval a většina pražských měšťanů také. Takže já bych to nepřeceňoval, jistě je to hezký symbol, ale to je asi tak všechno.
1: Byla to vůbec revoluce?
2: Určitě to revoluce byla, protože měnila společenský a politický systém. Že se to nepovedlo, to je záležitost jiná, ale situace v Rakousku a nikde v Evropě, konec konců, když pomineme Rusko a Osmanskou říši, po revoluci už nebyla taková, jako byla před revolucí.
4: Na sklonku roku 1849 poměry v Evropě vypadaly stejně jako před 2 lety. A přece ideje národní, demokratické a liberální urazily notný kus cesty. Absolutní monarchie ztrácely půdu pod nohama a moc pozemkové aristokracie ochabovala. Evropští rolníci, výjima Ruska, se na dobro zbavili feudálního jarma. Cesta k vítěznému nástupu národních hnutí byla volná.
1: Konstatuje 12 historiků autorů společné publikace Dějiny Evropy. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: byl rok 1848 výhrou pro Čechy? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
2: Já si myslím, že ano. Češi sice nezískali to, co chtěli, ale to nezískali Němci také a nezískal to vlastně žádný národ v Rakousku.
1: A mysleli si tehdy představitelé těchto hnutí, českých hnutí, že vyhráli, anebo to považovali, když nezískali všechno, jako prohru či zklamání?
2: Nepochybně to považovali za prohru a zklamání. Jenomže právě ta revoluce dala základ těm pozdějším hnutím, ze kterých mimochodem většina evropských národů čerpá i dnes. Vidí svoje kořeny právě v té revoluci 1848.
1: Můžeme tedy říci, že to je dědictví právě tohoto roku?
2: Já si myslím, že to říct můžeme s plnou odpovědností.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Irán pohrozil Ukrajině, že se pomstí za sobotní útok na jeho loď v Kaspickém moři. Teherán úder, při kterém zemřel jeden námořník, označil za porušení charty OSN. Podle Kyjeva plavidlo převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo tak legitimním cílem. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy se Irán výhruškami snaží odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Pondělní útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežilo nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili dva tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a zapalovali domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Fotbalisté Krvené po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
2: Omezení na D5 u Žebráku a taky na D1 za Klimkovickým tunelem. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je za odbočkou do Zdic opět průjezdná. Na kilometru 33,5 ale pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Projíždí se stále pouze levým pruhem, teď ale bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D1 z Ostravy na Přerov čekejte omezení za Klimkovickým tunelem. Na silnici na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Opravovat to mají dnes během dne. A nové omezení vás zdrží v Heřmanově Městci na silnici 17. Na výjezdu na Chrudim v ulici 5. května se kvůli práci na vozovce projíždí pouze jedním pruhem k Kyvadlově a pracovat se tam má ještě celý příští týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se vrátil z oficiální návštěvy Číny, kde se snažil rozšířit příležitosti pro české podnikatele, jednal o přímém leteckém spojení mezi Prahou a Šangají, bezvízovém styku pro české turisty a i o zadržovaném spoluobčanovi. Podle Okamury se podařilo všechna témata otevřít a čínské reakce byly pozitivní.
4: Ta odezva z čínské strany na všechna ta témata, o kterých hovořím, je kladná. A teďka samozřejmě, já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou.
3: Byla tedy Okamurova mise pro Česko prospěšná? Mohla českým firmám pomoci ohledně jejich podnikání v Číně? Je dobře, že současná vláda vsadila na pragmatickou ekonomickou diplomacii, nebo to sebou nese i nějaká rizika? A jak můžeme dostat českého občana zpátky? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti? Lucie Vopálenské.
3: Ve studiu Plusu vítám předsedu Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera, zvoleného za TOP 09. Hezký den.
6: Dobrý den.
3: A na dálku ve vysílání vítám poradce strany Motoristé sobě pro zahraniční politiku, bývalého europoslance za ODS a také pedagoga z Cevro univerzity Jana Zahradila. Pěkný den.
7: Dobré ráno vám i posluchačům.
3: Ještě dodám, že do našeho pořadu jsme zvali i přímo Tomia Okamuru, ale na naše pozvání nereagoval. Pánové, předseda sněmovny Tomio Okamura byl po více než 7 letech prvním vysoce postaveným českým politikem, který Čínskou lidovou republiku oficiálně navštívil. Je to dobrá zpráva? Je dobře, že do Číny spolu s přidruženou delegací jel, pane Zahradile?
7: Je to v každém případě dobrá zpráva. Je to logické a je to nezbytné. My se potřebujeme jako Česká republika vrátit do toho hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Mimochodem, vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické v tuto chvíli. Spíš to vypadá na nějakou obchodní válku nebo mimo jiné na její začátek. K tomu se ještě možná dostaneme. Ale i přesto Česká republika se v minulých letech bohužel i díky aktivitám Českého senátu a jeho předsedy dostala vysloveně na okraj té evropské politiky a my se potřebujeme vrátit do toho hlavního proudu někam na pozice, které třeba zastává Německo.
3: Pane Fischere, vy jste vyzval ke zrušení cesty pana předsedy sněmovny. Pořád si myslíte, že tam jezdit neměl, a pokud ano, tak proč především?
6: Já bych význam té návštěvy nepřeceňoval. Je samozřejmě v zájmu občanů České republiky, abychom budovali vzájemně výhodné vztahy. A Čínská lidová republika je velmi významný aktér, ale všimněme si, že čínská strana mluvila o politickém průlomu, zatímco samotný předseda sněmovny tvrdil, že to je ekonomická cesta. No a když tady pan Zahradil připomíná aktivity Senátu a tvrdí, že to byla devastace našich vztahů s Čínskou lidovou republikou, tak bych připomněl jeho aktivity v rámci Evropského parlamentu, které byly vlastně zase příkladem toho, že se Čína zkouší vlamovat do našich demokratických procesů nebo ovlivňovat dění v našich zemích, a na to bychom měli být z bezpečnostních důvodů také velmi obezřetní.
3: No nicméně, pane Fischere, vy jste skutečně vyzval ke zrušení té cesty. A pan Zahradil říká, že to byl nezbytný krok, tak můžete ještě toto upřesnit, protože vaše odpověď, že byste ji nepřeceňoval, je taková ani tak, ani tak.
6: Ten případ, o kterém mluvíme, je potřeba zasadit do kontextu. V České republice čelí soudnímu procesu občan Čínské lidové republiky, který byl přistižen u toho, že tedy vykonává nepřátelskou činnost. V podstatě, že dělá práci špiona a zajímá se o věci, které mu nepřísluší způsobem, který ohrožuje bezpečnost České republiky. Je to hodně zakryto tajemstvím, takže nebudu chodit do detailů, nicméně ten soudní proces stále probíhá. To, že v Číně byl zadržen občan České republiky, začalo vypadat jako normální obchodování, kdy chce Čína jednoho vyměnit za druhého. A takové obchodování s rukojmími se mi zdá, že je velmi nedobré, protože ty věci spolu nesouvisí, respektive pokud spolu souvisí, a Čína to tak říká a dělá, tak bychom měli být velmi obezřetní, co budeme dělat dál.
3: Dobře. Chci uvést, že k mainstreamu, evropskému mainstreamu se bez pochyby v debatě dostaneme. Zaznělo tady vícero argumentů, nechám pana Zahradila reagovat, ale začnu od konce. Jestliže čínské bezpečnostní složky zadržely českého občana, který přijel do Číny na oficiální pozvání Pekingu, prý kvůli certifikaci radaru pro letiště, a zadrželi ho koncem června, tak pane Zahradile, nebyl třeba toto důvod ke zrušení, respektive odložení té politicko-ekonomické mise předsedy parlamentu?
7: Ne, to si nemyslím, a ty argumenty pro to, aby ta dlouho připravovaná cesta proběhla, jsou podle mě jasné. Pokud jde o zadržování, vzájemné zadržování občanů České republiky a Čínské republiky v obou zemích, já bych to skutečně teď, nebo přivolal by se, aby se to vynechalo z nějakých mediálních spekulací. To jsou citlivé případy, které se samozřejmě řeší, ale nějaké medializování tomu rozhodně nepomůže. A prostě vyjednávání o případných propuštěních nebo o tom, jak se ty případy budou vyvíjet, to jsou citlivé diplomatické záležitosti, kterým medializace nepomůže.
3: No ale cesta předsedy sněmovny je zase symbolický politický krok, není to tak, pane Zahradile?
7: Ano, ten symbol je důležitý, znovu jsem říkal a zopakuji to, že je zapotřebí se vrátit na trajektorii hlavního evropského proudu. Uváděl jsem tady příklad Německa, nedávno byl na oficiální návštěvě v Číně německý kancléř. Myslím, že je zapotřebí se dívat, jak se k Číně chovají jiné evropské země, které samozřejmě se chovají obezřetně, nepouštějí Čínu třeba investičně do citlivých odvětví, do infrastruktury, do komunikačních technologií, ale jinak s Čínou čile obchodují, snaží se otevírat si trhy. A my jsme se dostali jako Česká republika na samý okraj těch vztahů ano, rozumím, Evropské unie ano. S Čínou. Pan Takže Zahradil, to je zapotřebí napravit.
3: Ano. Pan Zahradil už podruhé zmínil vlastně tu evropskou souvislost. Tak pane Fischere, byla či nebyla cesta Tomia Okamury v souladu s evropskou politikou vůči Číně? Jestliže i podle Petra Macinky, ministra zahraničí od motoristů sobě, chceme s Čínou obnovit standardní úroveň vztahů, která bude odpovídat evropskému mainstreamu, tak jsme teď součástí, stáváme se součástí toho mainstreamu? Ostatní země se chovají stejně jako my teď?
6: Každá země se má chovat podle svých vlastních zájmů. Co je v zájmu České republiky? Abychom byli součástí prostředí, ve kterém se dodržují pravidla. Pravidla právě Čínská lidová republika globálně devastuje a porušuje. To není jenom můj výrok, to je autoritativní výrok například OECD v její poslední zprávě, tedy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, což je takový klub, prestižní klub rozvinutých zemí demokratických. Ale když se podíváme například do poznatků samotných podnikatelů z Evropské unie v Číně, mám na mysli pravidelné každoroční zprávy Evropské komory, obchodní komory v Číně, tak ti si stěžují, že stranická kontrola komunistické strany Číny roste, je to důležitější než biznis, Čína je nutí k tomu, aby s nimi sdíleli například technologie, mají povinnost předávat svoje technologická řešení čínským autoritám. Uplatňuje se tam regulace způsobem, který není fér, dochází k diskriminaci a to podnikatelské prostředí se stává vysloveně nepřátelské.
3: Pane Fischere, já myslím, pohledu, že vám rozumí i pan Zahradil, i já. Z tohoto pohledu Čína porušuje pravidla, podnikat je tam téměř na úrovni sebevraždy, pardon, ale je to prostě krajně obtížné. Ale právě proto se ptám, jestliže politika v Číně, v čínských podmínkách rozhoduje víc než čistý biznis, tak může nebo nemůže taková cesta, takovýto způsob politiky, na jaký teď najíždí současná koaliční vláda, našim podnikatelům pomoci?
6: Určitě jim může pomoci v některých teritoriích, ale měla by je vláda vlastně zároveň poctivě a otevřeně informovat o tom, že ty podmínky v Číně nejsou dobré, nejsou příznivé. Není to ta pohádka nebo ten sen, který tam byl v minulosti. Dneska Čína dotuje svoje podniky až na úrovni 4,5% svého vlastního HDP, podhodnocuje měnu a ignoruje sociální a environmentální standardy. Tudíž takový český podnikatel nesoupeří s čínskou firmou. On má proti sobě celý státní rozpočet Rozumím. Čínské lidové republiky. A to je hodně nefér. To by měli naši podnikatelé slyšet.
3: Tak. Oni to možná naši podnikatelé i vědí. Otázkou je, nakolik to vědí naši politici. Pane Zahradile, já se zeptám trošku jinak. Není to tak, že Tomio Okamura jako předseda sněmovny de facto svou cestou hlavně pohladil po srsti čínské komunisty?
7: Já myslím, že Tomio Okamura dal najevo, a zopakuji to tady už po třetí, že Česká republika se chce po určitém výkyvu za minulé vlády a po určitých eskapádách Českého senátu a jeho předsedy, že Česká republika se chce vrátit do hlavního proudu evropské politiky vůči Číně. Zmiňoval jsem tady Německo, mohu ho zmínit znovu.
3: Ne, nemusíte.
7: Čína je největším obchodním partnerem Německa, Německo je největším obchodním partnerem České republiky. Když začaly ty cesty našich ústavních představitelů, ty kvazistátní návštěvy na Tchajvanu, dostávalo, a to je také dobré si tady otevřeně říci, dostávalo naše podnikatelské prostředí vzkazy právě třeba od svých německých partnerů, zda je to bezpodmínečně nutné, zda to třeba nezhorší i jejich obchodní vztahy s Čínou, protože celá řada českých podnikatelů nebo českých společností jsou subdodavateli de facto německých vývozů do Číny. Čili ano, já připouštím a tady nebudu rozporovat to, co říkal pan Fischer, že Čína je komplikovaný partner, je to složitý partner. Ty vztahy mezi Evropskou unií a Čínou nejsou nikterak idylické. Teď tady třeba probíhá vlastně reciproční sankcionování čínských společností z evropské strany, evropských společností čínské strany. Čína má velký obchodní přebytek, přebytek vývozu do Evropské unie, začíná to být opravdu vážný problém pro evropskou ekonomiku.
3: Je to velmi vážné, ale promiňte.
7: Čili to se musí řešit, ale to znamená, že musíme s tou Čínou mít nějaké standardní vztahy a ne, jako tomu bylo v minulosti, se vyčleňovat někam na okraj. To je Česká republika a Litva. Žádné jiné dvě země se na tom okraji
3: neopatří. Já jsem se vás ale ptala, jestli to přeci není tak, že Tomio Okamura svou cestou hlavně, nevím, jak lépe to říci, pohladil po srsti čínské komunisty. Možná, že fajn, třeba i se tedy toto má dít, jestliže to tak dělají jiné země, já nevím. Můžeme o tom debatovat, do jaké míry je právě to čínské specifikum takové, že toto je nutné, ale mě zajímá, co to přináší, k čemu je to dobré, jestli už tedy nějaké výsledky jsou vidět, protože česká veřejnost slyšela spoustu příslibů, spoustu slibů. Vzpomeňte, pane Zahradile, na éru Miloše Zemana a většina těch slibů se vůbec nerealizovala. Rozumíte
7: ano,
3: mi?
7: V éře Miloše Zemana jsme se dostali do jednoho extrému, v éře minulé vlády jsme se dostali do druhého extrému, teď je zapotřebí se dostat do normálního stavu. A my vlastně se snažíme normalizovat nebo nějak standardizovat ty vztahy s Čínou po dlouhé době, po řadě let, kdy prostě normální nebyly. Cesta Tomia Okamury do Číny je začátkem, budou následovat další cesty. Už je veřejně známo, že tam pojede vicepremiér Havlíček s velkou podnikatelskou delegací. Takže je zapotřebí se dostat, a znovu to budu opakovat, na nějakou standardní trajektorii normálních evropských vztahů s Čínou.
3: Nemusíte tak, to jako pořád to mají opakovat. Já se obrátím na Pavla
7: Fischera. Musím to opakovat, protože je zapotřebí to opakovat. My jsme se bohužel vyčlenili na okraj, a my se z toho okraje musíme vrátit zpátky někam do toho hlavního proudu.
3: Tak pane Fischere, opravdu jsme se vyčlenili na okraj a jak tomu rozumíte, co to vlastně je ten evropský mainstream, o kterém se tady opakovaně vyjadřuje Jan Zahradil? Je to ta pragmatická diplomacie a nikoli, tedy jako v protikladu k hodnotové politice, jak o tom třeba mluvil opakovaně Andrej Babiš, premiér za hnutí ANO?
6: To je nesmysl, co říkal Andrej Babiš, protože když se podíváme do naší ústavy, tak každý ústavní činitel je povinen ji dodržovat. A tam se podívejte do její preambule a vidíte, že ty hodnoty máme v popisu práce. To znamená, není možné zhasnout a tvářit se, že tam nejsou, nebo to vymazat na chvíli.
3: A jak to dělají ty ostatní země? Tedy, protože pan Zahradil argumentuje už opakovaně o tom, že se potřebujeme zařadit do mainstreamu.
6: No, pan Zahradil tady pořád mluví o německém kancléři v Číně. Ono to není legrace, protože Německo jako největší tahoun evropské ekonomiky a politiky je dneska v pasti. Je totiž v Číně tak zaháčkováno, že se mu nedaří vlastně odtamtud dostat včas. a do bezpečí. To jejich angažmá bylo tak obrovské, že to je dneska ohrožením nejenom pro Berlín, ale je to mimořádně citlivé pro celou Evropskou unii, a kdybychom šli dál, tak mluvíme o bezpečnosti a tady už se to týká Severoatlantické aliance. Když se podíváme na klíčové technologie, podle některých informací jich je například přes 60, 64, které dneska rozhodují o ekonomice a prosperitě, tak 57 z nich už dneska ovládá Čína. Před 20 lety to byly jenom 3. Jedná se o chemii, letectví, farmaceutický průmysl, robotiku, ocel.
3: No a tam jsme se dostali tím evropským mainstreamem. Jak jsme se tam dostali?
6: A to je ten evropský mainstream. My jsme se v podstatě dostali do pasti, protože jsme vyváželi technologie a výrobu do míst, která s námi dneska soupeří nefér prostředky. Ať se možná poradce Zahradil podívá na americký kongres, kde varují před Čínou, a nejnovější zpráva z amerického kongresu mluví v tom smyslu, že se jedná o velmi vážné riziko devastace americké ekonomiky a je potřeba odstřihnout Spojené státy americké od Číny, protože pokud to dneska neudělají, bude zítra pozdě.
3: Já jenom musím poznamenat, že i Donald Trump byl v Číně na návštěvě a samozřejmě jezdí celá řada západoevropských státníků do Číny, ale pane Zahradile, jak to vidíte vy, tady jsem pochopila od vašeho předřečníka, že v podstatě ten evropský přístup jako docela selhal, onen mainstream. Vy si to nemyslíte?
7: Jestli evropský přístup selhal, tak to není v důsledku, řekněme, normálních nebo standardních vztahů evropských zemí s Čínou, ale je to v důsledku technologického zaostávání Evropy za Čínou, kterou jsme si způsobili sami. Evropská unie si ji způsobila sama svými nerealistickými politikami, jako byl Green Deal, svou přeregulovaností, některými výdaji, které prostě z dlouhodobého hlediska postrádají smysl. Takže to, že Čína technologicky pokračuje...
3: Čili k jakému mainstreamu tady vlastně jako máme směřovat?
7: To, že Čína technologicky pokračuje a že předhání Evropskou unii a v určitých ohledech se vyrovnává i se Spojenými státy, to je spíš náš problém, ne problém Číny. Takže mainstream evropský, tak jak já si ho představuji, znamená, že nebudeme s Čínou vést nějaké pomyslné kulturní nebo hodnotové války, že si uvědomíme, že vztahy s Čínou představují určitá rizika, že nebudeme pouštět Čínu do infrastruktury nebo do komunikačních technologií, což jsou citlivá bezpečnostní, jsou to citlivé bezpečnostní oblasti, ale že zároveň budeme s Čínou normálně obchodovat i se všemi těžkostmi, které to může přinést.
3: A chci se zeptat jenom jedna přístup. Doplňující ano. Otázka, pane Zahradile. Vy jste zmínil, že nebudeme vést hodnotové a kulturní války. Čistě úplně konkrétně se chci zeptat, znamená to třeba, když radíte motoristům v zahraniční politice, nezmiňovat otázku lidských práv? Prostě se tomu vyhnout, protože Čína to nechce slyšet?
7: Já myslím, že my tady nejsme od toho. Možná si někteří myslí, že ano, já si to nemyslím. Nemyslím si, že Česká republika je tady od toho, aby si hrála na morální maják celého světa a poučovala jiné země o tom, jak mají spravovat své vnitřní věci.
3: Dobře.
7: Konec konců, když si a pan senátor Fischer tady narazil na Spojené státy, tak já předpokládám, že určitě četl národní bezpečnostní strategii Spojených států, která vyšla koncem loňského roku a kde se v podstatě říká totéž, že Spojené státy nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí a že nebudou se pokoušet už vyvážet svůj hodnotový rámec mimo oblast euroamerické nebo euroatlantické civilizace.
3: Rozumím, pane Fischer, tak jak je to s těmi hodnotovými
7: to je
3: a kulturními
7: velmi pragmatický
3: válkami.
7: Přístup, který bychom měli následovat.
3: Neměli bychom tedy následovat ano, právě Spojené státy třeba i v tomto a nepoučovat Peking o tom, že já nevím, se chová nepřístojně k Ujgurům v Xinjiangu a patrně neměli bychom o tom vlastně pomlčet?
6: Tak já mám za to, že každému křesťanovi v České republice by měla ležet na srdci situace křesťanů v Číně. Ti jsou pod obrovským tlakem a vlastně terorem ze strany toho režimu.
3: Nejenom křesťané, tedy já někdy, jsem zmiňovala Xinjiang.
6: Sedněte si někdy s Tibeťany, abyste slyšeli, co se děje v Tibetu. To může mít planetární dopady z hlediska ekologických dopadů a nebo v Xinjiangu, kde se zneužívá otrocká práce. Pokud mluvíme o Americe, tak tam je speciální legislativa právě na otrockou práci ze Xinjiangu. To znamená, to jsou věci, které jsou dlouhodobě sledované a neměli bychom se jenom chytat těch posledních výroků.
3: A rozumím vám správně, pane Fischere, že tedy ta pragmatická politika se i s těmi hodnotami a kulturními hodnotami, náboženskými a tak dále skloubit dá.
6: Samozřejmě, vy můžete mít svoje vlastní hodnoty a mazaně jako liška podšitá je prosazovat. To nemusíte jenom říkat tím, že si někam stoupnete a budete kázat. To by byl nesmysl. Ale z hlediska bezpečnosti my jsme dneska skutečně v situaci, že je ve hře naše suverenita, naše budoucnost. Začtěte se do doporučení našich úřadů, které to mají na starost. Dneska už mluví o ohrožení z používání čínských automobilů českými občany. To je velké ohrožení z hlediska špionáže. Podívejte se na to, jak je důležité hlídat bezpečnost kritické infrastruktury, například střídačů u solárních panelů.
3: Já myslím, že pan Zahradil ale tu bezpečnostní rovinu nějak jako příliš nespochybňuje.
6: Příklad, a já jsem za to rád, ale já to jenom ilustruju. Poslední příklad. Česká republika byla cílem nejméně 3 roky trvajícího útoku, který přicházel právě z Čínské lidové republiky. To bylo loni ohlášeno a Čína byla označena jako viník.
3: A co z toho vyplývá? Že bychom si tohleto neměli nechat líbit.
6: Že se Čínská lidová republika k nám nechová přátelsky, dokonce na nás útočí a my bychom se měli proti tomu bránit.
3: Tak pane Zahradile, není to tak? Neměli bychom se spíše bránit, než řekněme Čínu právě chválit a snažit se o obchodování za každou cenu?
7: Tak především my nemusíme Čínu chválit, my se s ní nemusíme ani objímat, my se k ní máme chovat, znovu to opakuji, standardně. Ty negativní jevy, které tady popsal pan Fischer, ty se samozřejmě odehrávají i v jiných evropských zemích, to není jenom specifika České republiky, ale zároveň žádný předseda Senátu z žádné jiné evropské země, já jsem alespoň o něčem takovém nikdy neslyšel, nekoná kvazistátní návštěvy na Tchaj-wan, protože ví, že je to pro Čínu prostě citlivá záležitost a že to ty vztahy nevylepší, ale že je to horší. To byla jenom specifika České republiky. Takže je zapotřebí, řekněme, tyto voluntaristické výstřelky opustit, začít se chovat normálně, začít se chovat standardně, mít na vědomí, že Čína je do značné míry konkurent, ale že je to také partner, protože dnes se klíčové evropské země bez čínského trhu neobejdou a podle toho se prostě chovat. To je všechno. Neznamená to, že se budeme vracet někam 10 let zpátky, že se budeme Číně podbízet, že se před ní budeme klanit. Potřebujeme s ní nasadit normální standardní vztahy a bohužel ty vztahy normální v minulých letech nebyly.
3: Poslední slovo, už máme opravdu jenom...
6: Vzhledem k tomu, že Čína je také ohrožením, hrozbou, bezpečnostní hrozbou, tak bychom měli si uvědomit, že nechat to běžet, odvolávat se na ekonomický liberalismus, že by to nebylo řešením, ale mohlo by to být vlastně kapitulací.
3: Tak tolik z dnešního pro a proti. Více už se nám nevejde. Hosty byli senátor Pavel Fischer, zvolený za TOP 09 a poradce motoristů sobě v zahraničně politických otázkách, bývalý europoslanec za ODS Jan Zahradil. Pánové, moc krát vám děkuji za debatu. Snad můžeme pokračovat někdy příště. Naslyšenou.
5: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Simone de Beauvoir byla filozofkou existencialismu, sociální aktivistkou a zakladatelkou moderního feministického hnutí. Otec jí předpovídal, že se nikdy nevdá a protože nemá věno, bude muset pracovat. Simone si jednou zapsala do deníku: mně byla perspektiva povolání nekonečně milejší než vyhlídka na sňatek. Dávala alespoň nějakou naději. Z Beauvoir se skutečně nikdy spořádaná manželka nestala.
8: Beauvoir se narodila roku 1908 do měšťanské rodiny z pařížského předměstí. Vystudovala matematiku a filozofii na Sorboně. Filozofii také nějaký čas učila na středních školách v Marseille, Rouenu a nakonec opět v Paříži na prestižním Molièrově liceu. Svou výstředností a kontakty s intelektuály a bohemskými umělci se ale vymykala mentalitě upjatého středoškolského prostředí.
9: Na konci 20. let se setkala s Jean-Paul Sartrem. Jejich přátelství se změnilo ve volný celoživotní vztah, který Simone odmítla posvětit jakoukoliv institucí. Není nijak překvapivé, že Sartre také výrazně ovlivnil její filozofické koncepce. Před koncem druhé světové války se Simone de Beauvoir rozloučila s učitelským povoláním a stala se spoluzakladatelkou a hlavní redaktorkou revue Le Temps Moderne.
8: Literárního úspěchu se dočkala v roce 1949. Vydala oceněný román Mandaríni a filozofickou esej Druhé pohlaví, která se řadí mezi klíčové texty ženského emancipačního hnutí 20. století. Beauvoir v něm zdokumentovala přetrvávající nerovnost žen, které jsou podle ní uvězněny ve svém těle a manipulovány muži. Ženy zotročuje jak nerovné postavení na pracovním trhu, tak mužské ochranitelství, napsala tehdy autorka.
9: Simone de Beauvoir zemřela v dubnu roku 1986. Její neortodoxně svobodomyslný odkaz, který v minulosti štěpil i samo feministické hnutí, je dodnes provokativní a zároveň respektovaný. Dílo Druhé pohlaví pobouřilo ve své době konzervativní kruhy společnosti, nicméně britský list Guardian ho nedávno zařadil mezi 10 knih, které změnily svět.
5: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Další vlna veder může zkomplikovat hašení požárů na jihozápadě Francie. Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. Fotbalisté Artisu Brno ve svém historicky prvním utkání v nejvyšší soutěži prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
10: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
11: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně to je o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Viklického, přednosty transplant centra v pražském IKEMu, je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce. Je kvalitnější a vydrží déle.
12: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data z IKEMu toto svědčí, ale když ten dárce je starší, no, tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
1: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Viklického 5 let. Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodinskou hře a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
13: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a papletla mu se nikomu z baráku nestalo.
14: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
15: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
14: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri Adediran. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
16: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, protože si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obranné fázi tak jsme byli špatní.
2: Omezení na D5 za Zdicemi i na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně ještě pokračuje úklid vozovky po včerejším požáru kamionu u Žebráku. Na 34. kilometru se projíždí levým pruhem, aktuálně bez zdržení.

0: Dnes bude ráno polojasno až jasno, během dne postupně až oblačno a večer se opět znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo by rozumné zrušit 9. třídy základních škol, jak navrhují předsedové hnutí SPD a ANO? Jak se k tomu staví sněmovní opozice? Kolik by se zrušením 9. tříd dalo ušetřit a jaká by to mělo úskalí? A co očekává šéf TOP 09 od zítřejší schůzky s prezidentem Petrem Pavlem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda TOP 09, předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport a také bývalý učitel a ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Předsedové hnutí SPD a ANO, Tomio Okamura a Andrej Babiš, se v minulých dnech veřejně vyslovili pro zrušení 9. tříd základních škol. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury by k tomu mohlo dojít od roku 2029. Považujete to za rozumný nápad?
3: V žádném případě ne a já si navíc myslím, že to je jen taková populistická věc, protože to není promyšlené. Konec konců i samotný ministr školství Robert Plaga je proti tomu. Není možné jenom takhle vystřelit a ta čísla, ty úspory 50 miliard, tak to jsou trošku hausnumera vystřelit zrušení 9. tříd bez nějaké širší diskuze a skutečné reformy vzdělávání. Já neříkám, že naše školství nemá před sebou výzvy a nemá nějaké problémy. Jednoznačně ano, asi se k tomu dostaneme. Nicméně nevyřešíte to tím, že škrtnete jeden ročník vzdělávání, prostě uberete na tom vzdělávání.
2: Vy říkáte, že v žádném případě zrušení 9. tříd není rozumný nápad. Na druhé straně, vy jste v posledních sněmovních volbách kandidovali jako TOP 09 s Lidovci a ODS v koalici Spolu. Expertka ODS na školství Renata Zajíčková zrušení 9. tříd navrhovala už předloni. Řešili jste to, debatovali jste o tom v rámci sestavování volebního programu koalice Spolu?
3: Samozřejmě jsme o tom debatovali. To je dlouhodobá politika kolegyně Zajíčkové, ale tam se nejedná jenom o tom, že by šlo o zrušení jedné třídy, tedy o ubrání vzdělávání. Ona operuje s tím, že by zároveň chtěla 2 roky středního vzdělávání jako povinné. Nicméně, když se podíváte na volební program Spolu, tak to tam nebylo obsaženo. Ani my, ani KDU ČSL jsme nebyli pro. Prostě si představujeme reformu vzdělávání v České republice tak, aby byla proveditelná, aby byla evolucí, nikoliv nějakou zbrklou revolucí, tak si představujeme jinak. A měli jsme v tom programu spoustu užitečných a prospěšných kroků, které by k tomu vedly.
2: To znamená, že stejně proti tomu jste byli, když to navrhovala poslankyně ODS, jako když teď to navrhují poslanci současné koalice. Chápu to dobře?
3: Chápete to dobře, je to přesně tak.
2: Vy jste předsedou školského výboru poslanecké sněmovny. Debatoval jste s kolegy? Tušíte, jakou podporu by zrušení 9. tříd mohlo mít ve sněmovně?
3: Školský výbor nezasedal od té chvíle, co to bylo tak jako vystřeleno ven, tenhle ten nápad, takže neměl jsem příliš příležitosti, ale samozřejmě, že jsem debatoval se svými stranickými kolegy v TOP 09. My se na to díváme tak, že školství opravdu trpí jinými problémy. Já uvedu příklad. Třeba v matematice. V roce 2022 dosáhlo alespoň základní úrovně dovedností v matematice 74% českých deváťáků, 15-letých žáků. Před 20 lety, v roce 2003, to bylo 83%. To znamená, tady máte v podstatě 10% pokles. A takhle to platí u řady dovedností a řady těch kompetencí, jak tomu ve vzdělávání říkáme. A nedává přece v tuhle chvíli smysl ubírat to vzdělávání. Má být vedena velmi vážná debata nad tím, co chceme, aby naše děti povinně na základní škole uměly. Že to mají být jazyky, že nejlepší prevencí exekučních pastí je finanční gramotnost, že potřebujeme mít žáky odolné vůči dezinformacím, že potřebujeme, aby uměli používat umělou inteligenci, aby se uměli vyjadřovat, aby uměli formulovat svoje myšlenky. To jsou velké výzvy pro české školství a my se nemáme bavit o tom, jestli budeme zkracovat tu povinnou školní docházku. My se máme bavit o tom, jak využijeme smysluplně těch 9 let, které teďka máme k dispozici, protože, a vyplývá to z šetření České školní inspekce, je to můj velmi naléhavý názor. My to teďka prostě dobře neumíme.
2: Když jste uváděl to srovnání, tak jste z něj došel k závěru, že není možné zkracovat školní výuku. Na druhé straně, jestli jsem dobře poslouchal ta vaše data, vy jste to srovnával s rokem 93. Tehdy to bylo to období, kdy tady devátá třída nebyla, to znamená, že se končila základní škola v 8. třídě a přesto, tak jak jste ta čísla citoval, tak na tom ti osmáci tehdy byli lépe, než jsou současní deváťáci. Není tohle argument vlastně proto, že nezáleží na tom, jak dlouhá ta výuka je, že vlastně to, kdy byla osmiletá školní docházka na základní škole, takže to nevadilo?
3: To jsme si neporozuměli, pane redaktore, já jsem se možná přeřekl, nevím, říkal jsem 20 let zpátky, byl to rok 2003.
2: Aha, tak to se omlouvám, já jsem vám rozuměl 93. Tak...
3: Ne, 2003, takhle by to bylo v pořádku.
2: Dobře, přesto ale tu otázku nechám, položím ji možná trochu jinak. Jste přesvědčen, že ta devátá třída v tom současném modelu má zásadní dopad na to, kolik toho žáci umí? Protože já jsem v těch posledních dnech slyšel, četl řadu názorů, že vlastně ta devátá třída je trochu navíc, že jediným smyslem deváté třídy mnohdy je, aby se připravili děti nebo studenti na přijímací zkoušky na střední školu a jinak se moc víc nenaučí. Není na tom něco?
3: Já znovu říkám, my máme teď před sebou reformu vzdělávání na základní škole. Nějaká byla provedena už v tom minulém volebním období, je to ta reforma rámcových vzdělávacích programů, tak to asi veřejnost zná, to je ten standard. To, co chceme, aby povinně děti na základní škole uměly. Došlo tam teďka k určitému odložení asi o rok. Já to jsem schopen pochopit, to odložení, pokud to povede k tomu, že budou moci se školy lépe připravit na tu implementaci. Ale my musíme fakt přehodnotit, co ty děti budeme učit a taky jakým způsobem je to budeme učit. To ta reforma má za cíl. Takže my jsme teďka v procesu, kdy máme dokončenou a budeme implementovat reformu rámcových vzdělávacích programů. Z toho si školy udělají ten svůj školní vzdělávací program a do toho přijde nápad zrušit devátou třídu. To vůbec nedává smysl. To je úplně koncepční zásah do jaksi řízení a rozvoje školské vzdělávací soustavy v České republice. Já si vážně myslím, že to je jen takové populistické, promiňte, plácnutí, reminiscence na nostalgii určité části voličského spektra, kteří třeba vyšli z 8. třídy. Andrej Babiš to dneska říkal na tiskovce po zasedání vlády, ale na Schillerová, že taky vyšla z 8. třídy. Dobře, co je tohleto za argument? Studovala v úplně jiné době. My chceme základní školy, které budou přece chystat děti, naše budoucí dospělé na budoucí život, ne je učit to, co bylo potřeba v minulosti a způsoby a tak dlouho, jak bylo potřeba v minulosti. Je to jenom takové nostalgické, populistické plásnutí. Já se omlouvám, já v tom nic jiného nevidím.
2: Předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se zmínil o praktických dopadech, o úsporách. Předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura řekl, že by zrušení devátých tříd mělo obrovský ekonomický efekt, že by se dostalo na pracovní trh víc mladých lidí. Není to při stárnutí české populace přece jenom rozumný důvod?
3: Mohlo by to působit na první pohled lákavě a rozumně, ale pojďme trošku počítat. Když si vezmeme třeba data z roku 2024, ta už jsou uzavřená a očištěná, tak tehdy veškeré veřejné výdaje na vzdělávání činily téměř 332 miliard korun. To jsou obrovské peníze na základní vzdělávání. Z toho ale připadá méně než polovina, asi 42%, takže asi 138 miliard. A teď si vidělte těch 138 miliard 9 ročníky základní školy a máte 15 miliard na jeden ročník. Jistě, že kdybychom teďka ustřihli jeden ročník základní školy, tak ušetříme, já bych odhadoval, něco mezi 10 a 12 miliardami korun prostě na platech těch učitelů. Nicméně bylo by to těch 15, protože stejně školní jídelny a tak dále, to všechno běží. A potom pozor, kde by se vzalo těch 50 miliard? To je jenom řetězec velmi odvážných předpokladů a muselo by dojít ke tedy splnění opravdu řady podmínek, aby všichni dokončili střední i vysokou školu o rok dříve. Nevznikly žádné dodatečné náklady na středních školách. Museli by skutečně nastoupit ti žáci o rok dříve do zaměstnání. Prostě kratší vzdělání nijak nesníží jejich produktivitu a jejich budoucí výdělky. To by byl další předpoklad. To znamená, já opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že by to tu úsporu 50 miliard přineslo. A když se na ta čísla podívám z nadhledu, vzdělávání je jednou ze zásadních věcí, které stát nám všem zajišťuje. Měla by to být jedna z priorit. Já dlouhodobě říkám, že výdaje do vzdělávání mají být samozřejmě efektivně vynaloženy a máme vědět, na co je dáváme, mají to být smysluplně utracené peníze. Nicméně to investice. Investice do budoucnosti. A my taky víme z dat OECD, nikoli firm těch českých, ale vlastně celosvětových, že každý člověk, který se vzdělává delší dobu, nebo třeba i nastoupí do předškolního vzdělávání dříve, tak má mnohem větší šanci využít svůj potenciál. Není tolik ohrožený nezaměstnaností, to znamená tomu systému, on se potom i vyplácí.
2: Na druhé straně, pokud z těch odhadů vezmeme třeba jenom těch 12 miliard, které i vy připouštíte, že by se dalo ušetřit na platech učitelů, pokud by tedy jeden ročník základních škol nebyl, nemohlo už to by pomoci kvalitě školství, kdyby se těch 12 miliard dalo na něco jiného?
3: 12 miliard v tom součtu téměř 350 miliard není tak moc, viděno takhle.
2: Pardon, nicméně z těch 138 miliard pro nebo takhle, základní školství, už je to školy.
3: Dobře, tam je to pravda. Nicméně, já prostě si myslím, že ta péče státu o vzdělávání žáků se odráží také v tom, jak do toho stát investuje. Když se podíváte na to, jaký je trend v celém světě, v Evropě, tak je trend spíše prodlužovat tu základní docházku, tu povinnou docházku a třeba se vykročit i směrem do mateřských škol. A to prostě z toho důvodu, že víme, že lidé, už jsem to říkal, kteří se takhle vzdělávají delší dobu, tak jsou v budoucnosti méně ohroženi nezaměstnaností, využijí více svůj potenciál a postarají se, jednoduše řečeno, sami o sebe. Jsou mnohem méně závislí na státu. A je tam ještě jeden důležitý aspekt. Nám se v posledních asi 5 letech dvakrát zhoršila úspěšnost u žáků, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Jsou z horšího socioekonomického prostředí a tak podobně. Jsou z rodin, kde vzdělávání není hodnotou. Když jim o rok snížíme povinnou školní docházku, tak je znevýhodníme ještě víc. A tohle to je přesně proti tomu trendu, se kterým my, nebo jaký jsme nastavili a jak bojujeme v České republice se znevýhodněním některých žáků. Zavedli jsme v minulém volebním období třeba sociálního pedagoga, který tam přesně má suplovat rodinu, že má těm žákům ukázat, že vzdělání je hodnotou, vzdělání je bránou k úspěšné budoucnosti, kdy sám sebe uživím, postarám se a můžu vyčerpat eventuálně svoje talenty. Takže když tady zrušíme jeden ročník základní školy, tak na ty děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné, jakýmkoliv, tak to ještě dopadne a my u nich ten problém opravdu řešíme, protože to jejich znevýhodnění se prohlubuje.
2: Vy jste před chvílí použil i výraz povinná školní docházka a její zkrácení a dopad na ty znevýhodněné žáky nebo studenty. Na druhé straně to přece nemusí jít ruku v ruce. Konec konců poslankyně ODS Renata Zajíčková navrhovala zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku tak, aby povinný byl minimálně jeden ročník střední školy. Tohle není řešení.
3: Ona tomu říká 8+2, tomu svému konceptu, tam je vlastně to, ta školní docházka není v té povinné části zkráceném, se realizuje na střední škole, konec konců to je model, který je v řadě evropských států, to najdeme v některých spolkových zemích v Německu, to najdeme třeba i v Maďarsku, na které se právě často odkazuje Tomio Okamura, že tam je 8 let základní školy, dobře, to je pravda, nicméně to vzdělávání na střední škole je tam povinné do 16 let, takže to není snížení nebo zkrácení povinné školní docházky, to je jenom jako restrukturalizace. Já si myslím, že české školství
2: pardon, že do toho skáču, ale tak jak jsem slyšel, četl vyjádření Tomia Okamury i Andreje Babiše, tak oni nemluvili o povinné školní docházce, oni mluvili opravdu o tom, jestli základní škola má mít 8 nebo 9 let, proto se ptám, jestli není řešení něco ve stylu toho, co tedy už předloni navrhovala Renata Zajíčková, to znamená zkrátit základní školu, ale prodloužit povinnou školní docházku, aby její součást byla část střední školy.
3: Ano, já to shrnu. To, co navrhuje Andrej Babiš a Tomio Okamura, to je prostě zkrácení vzdělávání. To není restrukturalizace. To, o čem mluví Renata Zajíčková, je restrukturalizace, přesunutí vlastně části povinného vzdělávání na střední školu. Já se domnívám, že české školství má jinou tradici. My jsme tady v minulosti devátou třídu neměli, teď ji máme, tak jako zase, že bychom ji zrušili. Myslím, že ne. Myslím, že české školství se má efektivizovat, modernizovat v tom, co žáky učí a jak je to učí, ale v tom prostoru, který máme teď nastavený. Já si myslím, že to je nejlepší, nejjednodušší cesta k modernímu školství, neměnit tu strukturu, tedy tu délku, jak povinné docházky, tak třeba toho, co se odehraje na základní a na střední škole, ale skutečně se podívat velmi kriticky i s nějakým přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, co učíme děti na základních školách a jaká je třeba struktura oboru na školách středních. Tam jsme opravdu velmi pozadu, ale to je asi ještě na jinou debatu.
2: Určitě se k ní vrátíme. Ještě jedna praktická věc k tomu aktuálnímu návrhu zrušení devátých tříd. Nepomohlo by to vyřešit nedostatek učitelů, hlavně některých aprobací, a to i ve spojení s tím, že řada stávajících učitelů a učitelek půjde v příštích letech do důchodu?
3: Asi by to pomohlo krátkodobě, protože kdybychom na základní škole ten ročník zrušili, prostě zkrátili to vzdělávání, tak by nám nějací učitelé na chvíli jako v tom systému zůstali, přebyli, to je jenom záplatování tekoucího hrnce. Já si myslím navíc, že když bychom, vezměme si třeba toho matikáře, jak jsem na začátku říkal, příklad s matematikou, měli volné matikáře, tak se nám z nich nestanou. Kvalifikovaní a dobří učitelé odborného výcviku na středních školách, což je třeba právě to penzum učitelů, kteří nám velmi naléhavě chybí. Takže ani tento argument v tom vlastně neobstojí a ten jako tabulkový nárůst počtu učitelů, tak by se byl kvalifikovaných učitelů, tak by byl jako skutečně jenom dočasný, protože, jak sám říkáte, ty odchody do penze pak přirozeně nastanou.
2: Předseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme k politice. Zítra odpoledne máte naplánovanou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. O tu schůzku jste požádal vy, nebo to byla iniciativa pana prezidenta?
3: Pan prezident deklaroval a vlastně vyzval k tomu, že je připraven a že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, a to nejenom opozičních, ale napříč politickým spektrem. A na to konto já jsem, řekněme tu obrazně, hozenou rukavici zvedl, kontaktoval jsem Pražský hrad a jaksi dostal jsem ten termín a rád se s panem prezidentem potkám.
2: Co od té schůzky čekáte, s čím na hrad půjdete?
3: Já tam jdu s řadou témat. V první řadě chci panu prezidentovi poděkovat za to, že také velmi rozumně popularizuje euro v České republice a poukazuje na ty věcné argumenty, že Česká republika na tom tratí a my všichni, že euro nemáme, je to odvážný krok přijmout euro a je to správný krok, zodpovědný pro Českou republiku. Já tam jdu také s tématem voleb od 16 let nebo volebního práva od 16 let pro komunální volby, což je věc, kterou TOP 09 teďka v současnosti navrhla nebo v minulých měsících, a pan prezident to teďka veřejně podpořil, to znamená, to jistě bude tématem našeho rozhovoru, určitě bude tématem našeho rozhovoru. Zahraniční politika je strašně špatně, že se současná vláda odmítá zapojit do koalice států, které založily ten takzvaný antibalistický pakt. O tom budeme určitě také hovořit. Určitě se dotkneme nezávislosti médií veřejné služby. A já bych taky rád panu prezidentovi představil, jak si TOP 09 představuje do budoucna daňovou reformu a reformu veřejných financí, protože my už se teďka začínáme chystat na post-babišovskou dobu. Ono to jednou přijde a doufám, že už to bude za 3 roky, kdy se obrátí karta, a my chceme být připraveni. My nechceme být ti, kteří pak přijdou do vlády a budou vlastně až v tu chvíli vymýšlet, co se má dělat. My chceme na to mít už skutečně baterii řešení a já bych o tom s panem prezidentem také rád řešil. A když jsme teďka...
2: Pardon, že do toho skáču, a když ano. Konkrétně o tomhle mluvíte, tak to od pana prezidenta budete chtít posvěcení vašich nápadů, nebo z něj budete tahat, jak on se k tomu staví, nějaké jeho návrhy, nebo co v tomhle směru, když říkáte, že se chcete připravovat na to, co bude po dalších volbách, tak co v tomto směru zítra od pana prezidenta chcete slyšet?
3: Já myslím, že ta schůzka má několik rovin a několik smyslů. Jedním je vyslechnout si pana prezidenta, třeba jeho pohled na zahraniční politiku, na témata, o kterých jsem hovořil. Druhá věc je představit mu to, já budu chtít, uvidíme, jestli bude mít slechu, co my tedy budeme nabízet České republice do budoucna. A myslím si, že debata mezi ústavními činiteli v tomhle tom dává smysl a i zpětná vazba od pana prezidenta je pro mě v takovém soukromém rozhovoru v každém případě přínosná. A ještě poslední věc zmíním, o které jistě budeme hovořit, a bude to ten nápad na zrušení devátých tříd, protože já jsem se před asi rokem a půl zúčastnil na Pražském hradě kulatého stolu, který uspořádal prezident republiky, a týkalo se to hlavně vyloučených lokalit a znevýhodněných žáků ve vzdělávání. Bylo to velmi tedy jako důkladná debata zasvěcená a je jako na tom jasně vidět, že pan prezident má zájem o znevýhodněné lidi v naší společnosti, o vyloučené lokality, a budu chtít znát jeho názor taky na to zrušení 8. 9. třídy, na tento nápad. Já si myslím, že bude kritický, ale nepředjímejme, to uvidíme. Bude to jistě jedním z témat naší zítřejší debaty.
2: Jenom 9., vy jste říkal zrušení 8. a 9., tak
3: promiňte,
2: že by se rušila
3: 9. třídy,
2: 8. třída, jsem alespoň zatím nezaznamenal. Já se na ta očekávání směrem k zítřejší schůzce s panem prezidentem ptám i proto, že premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a další koaliční poslanci a politici mluví dlouho o panu prezidentovi jako o lídrovi opozice. Nemohou schůzky, jako je ta zítřejší, s tím vším, co jste o ní před chvílí říkal, vlastně takový dojem potvrdit?
3: Prezident republiky, jak už jsem říkal, vyzval k tomu, že se chce setkávat s lídry z parlamentních stran, ať v koalici nebo v opozici. Já tu výzvu vyslyším, já se na Pražský hrad vydám, rád s ním budu hovořit o těch politických tématech. A jestli někdo říká, že prezident je lídrem opozice, tak já to vnímám spíš jako takovou dělostřeleckou přípravu před prezidentskými volbami, které prostě v dohledné době nastanou. Hnutí ANO, SPD i motoristé nechtějí Petra Pavla na hradě a myslím si, že to je prostředkem k tomu, jak ho už nyní jaksi zatahovat do sněmovní politiky a udělat z něj to sněmovního hráče, což prezidentu republiky vůbec nepřísluší.
2: Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Právě proto, že jsem předpokládal, že tohle budete říkat, proto se na to ptám, jestli tím, kdy požádáte o schůzku s panem prezidentem, kdy tam jdete s těmi tématy, o kterých jste před chvílí mluvil, kdy se dá předpokládat, že na řadě těch témat se shodnete, tak jestli to, co říkají koaliční politici, vlastně nepotvrzujete.
3: Kdyby byl prezidentem republiky Miloš Zeman a požádal nebo vyzval ke schůzkám s lídry sněmovních stran, tak já na tu schůzku půjdu také. Já tam nejdu za prezidentem, který je mým názorovým souputníkem, a věřte, že na řadu věcí máme asi jiný názor, to se jistě taky ukáže, ale jdu tam jako za prezidentem republiky, jako za vrcholným ústavním činitelem, abych ho informoval, abych si vyslechl eventuálně jeho názory. Není lídr opozice, není vůbec členem opozice, teď to přece není ani prezident, kterého nominovala nějaká politická strana, která je v parlamentu teď zastoupená. Je to jenom označení, které zcela účelově používá současná parlamentní koalice. Já jdu na Pražský hrad za prezidentem, od kterého očekávám, že bude svůj mandát vykonávat na 100%. A to, co prezident dělá, že se chce setkávat s lídry parlamentních stran, je podle mého názoru tím výkonem mandátu. My děláme jako opozice, co můžeme, jistě máme vždycky prostor někde přidat. Já jsem třeba spokojený s tím, jak se dokážeme koordinovat. Myslím si, že to v minulosti vůbec nebývalo zvykem, že by se pět opozičních stran dokázalo vzájemně domluvit a na řadě věcí se skoordinovat. Na některé věci máme názor jiný. Já připomenu jednu věc, třeba co se týká chystaného útoku na veřejnoprávní média, na nezávislost médií veřejné služby, tak to bude věc, která podle mého názoru, ta mediální novela, bude načtená už na podzim. Počkalo si to na změnu jednacího řádu a byl to jediný důvod, proč TOP 09 nepodpořila změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny právě v tuto chvíli, protože ona omezuje možnost obstrukcí ve sněmovně. Tady máme třeba trošku jiný postoj než hnutí STAN nebo ODS.
2: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
3: Moc vám děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
2: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Díky za to, že nás Evropská komise vyslyšela. Děkuji všem zemím, které s námi táhly tu káru a přidali se na stranu České republiky, ale musím říct, že já bych byl ještě tvrdší.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
5: Evropská komise představila návrh revize systému emisních povolenek ETS 1. Jde o ústupek průmyslu a nastoupení na cestu pomalejší dekarbonizace, nebo je to celé součástí dřívějšího plánu? Jakou bude mít návrh budoucnost a proč se o něm mluví hodně i v Česku? Poslouchejte dnešní bruselské chlebíčky. Mé jméno je Vojtěch Dvořáček a ve studiu se mnou vítám Ondráše Přibylu, zakladatele a ředitele think tanku Fakta o klimatu. Děkuji, že jste vážil cestu k nám na Vinohradskou i navzdory všem těm rekonstrukcím okolo, co tady máme.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Já bych chtěl na úvod vymezit, co vlastně emisní povolenky jsou, protože je to téma, které do české politiky v poslední době proniká relativně pravidelně. My se ale teď scházíme kvůli konkrétnímu návrhu Evropské komise. Před týdnem a kousek představila návrh revize toho systému. Ten je známý pod zkratkou ETS, ale to, o čem se teďka v Česku nejvíc mluví, je spíš ETS 2. Můžeme to nějak klasifikovat, jaký je v tom rozdíl?
6: Jo, pojďme si vyjasnit, co to ETS znamená. ETS znamená Emission Trading System a je to spoplatnění emisí oxidu uhličitého a některých dalších skleníkových plynů. A zejména jde o oxid uhličitý. A ten základní princip je, že kdokoliv, kdo vypouští, s většinou je to spalováním fosilních paliv, spalováním ropy, uhlí, zemního plynu. Kdokoliv, kdo vypouští emise skleníkových plynů, tak za ně má zaplatit. To je ta logika základní. A v současné době ta cena emisní povolenky je 80, dneska to bylo 83 euro za tunu, to znamená za tunu oxidu uhličitého by se mělo zaplatit 83 euro. Zatím to takzvané ETS 1 zahrnuje pouze průmyslové podniky a velké elektrárny a teplárny. A pár dalších odvětví, ale je to zhruba toto. Pokrývá to 40% emisí v Evropě. Zatím jen ti největší průmysloví nebo energetičtí znečišťovatele musí platit a tento systém je tady od roku 2005, tady to ETS 1, tady pro ty největší znečišťovatele.
5: A to je tedy to, čeho se týká návrh Evropské komise z předminulého týdne ETS 1, zatímco ta dvojka přesune odpovědnost nebo ten nárok platit jakési odpustky za tunu vypuštěného oxidu uhličitého do ovzduší i na menší subjekty, domácnosti, silniční dopravu a tak dále, rozumím tomu správně.
6: Ano. A myslím, že by bylo vlastně dobrý si vysvětlit logiku těch opatření, jednak proč existují a jednak jakým způsobem vlastně mají fungovat. No. Když to vemu od toho, jakým způsobem mají fungovat, tak na jedné straně pro státy je to příjem, který mohou investovat například do transformace energetiky. A to je naprosto zásadní, protože když chcete transformovat energetiku, což se týká jak těch velkých elektráren, tak ale třeba zateplení domů. No. A tak jsou k tomu potřeba investice, které chcete nějakým způsobem najít někde. A ze státních rozpočtů to nikdo dávat nechce, protože Evropa je zadlužená. Takže na jedné straně je to příjem, který můžete investovat, a na druhé straně je to náklad pro firmy nebo pro ty emitenty. A tomu nákladu se ty firmy můžou vyhnout v zásadě dvěma způsoby. Buď tak, že investují do nějakého opatření, takže když bychom se dívali na domácnosti, tak domácnost může investovat do toho, že si zateplí a bude vytápět tepelným čerpadlem. A pak nebude platit žádný ETS 2. A nebo mohou investovat tím, že přestanou produkovat. Což se může týkat například zavírání uhelných elektráren, protože prostě když ta cena povolenky se zvýší natolik, že ta elektrárna už není schopna vydělávat, no tak ta elektrárna prostě zavře. A nebo se transformuje, to je tam volba, která tam je. A součástí toho mechanismu, a to je důležité říct, je, že jsme si v Evropě uvědomili, že nechceme zavírat všechny průmysly, všechny elektrárny, protože...
5: Asi si to nemůžeme dovolit, předpokládám.
6: Tak když by se transformovali, tak ano, akorát firma nemá povinnost se transformovat. Firma může říct, já vám na to kašlu, já prostě odejdu jinam. A tuto svobodu firmám na jednu stranu chceme dávat a na druhou stranu ale si chceme zachovat nějaké strategické průmysly, jo, nebo prostě stabilitu sítě. A to znamená, že proto, aby nedocházelo tady k tomuto zavírání, no, kvůli konkurenci a tak, Evropská unie dávala povolenky zdarma. A vlastně obrovské množství. Jo? V současné době je to tak, že 57% povolenek se draží na trhu a 43%, to znamená skoro polovina, se dává zdarma. A to množství, které se dává zdarma, se liší v různých sektorech. V některých sektorech se dává zdarma více, třeba v ocelářství. V některých sektorech, třeba v výrobě elektřiny, už se dává zdarma jen velmi málo. Ta druhá věc, kterou si myslím, že je potřeba říci, je, proč se vůbec ty povolenky zavedly, proč takový trh existuje. A ten historický důvod je vlastně uvědomění si v Evropě, že nebržděná klimatická změna jaksi vytvoří podmínky, které destabilizují celou civilizaci. A protože to nechceme, tak je dobré snižovat emise. A ekonomové říkají, že jako efektivní, ekonomicky efektivní nástroj snižování emisí je spoplatnit je nějakým způsobem. Takže ten jeden důvod byl vlastně zabránit neadaptovatelné klimatické změně. A ten druhý důvod, který bych řekl ještě před 10 lety nebyl zřetelný, ale teď začíná být vlastně možná dokonce hlavní důvod pro energetickou transformaci, je energetická bezpečnost. Protože v Evropě máme energetiku, tím myslím nejenom výrobu elektřiny, ale i dopravu a teplo v domácnostech, průmysly. Závislé na dovozech ropy a zemního plynu. A to je v současné době nebezpečný. Zažili jsme to, jo, tu weaponizaci, to jako použití této závislosti k vydírání jsme zažili v roce 22, když Rusko dělalo invazi na Ukrajinu, kdy se zvedly ceny extrémně. Zažíváme to teď znovu, kdy Amerika zaútočila na Irán a uzavřel se Hormuz. Jo, zvedá to ceny ropy, zemního plynu. No a to je docela podstatný, protože třeba Česko platí za dovoz ropy a zemního plynu asi 2% HDP ročně.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
5: Pojďme tedy teď k tomu návrhu Evropské komise. Vy jste říkal, že aspoň jak jsem to z vašeho vysvětlení pochopil, tak ETS jednička je relativně úspěšná. Podařilo se snížit uhlíkové emise o 40% od jeho zavedení. A my jsme teď v něčem, čemu Evropská unie říká čtvrtá fáze ETS, a ta trvá do roku 2030, jestli jsem to správně pochopil, a v porovnání s tím rokem 2005 chce snížit uhlíkové emise o 62%. To zní vlastně všechno celkem dobře. Proč tedy teď komise přichází s tou revizí? To byla iniciativa členských států?
6: Ne, ta revize je plánovaná a to je vlastně to, co jste uváděl jako ty jednotlivé fáze nebo období. Vlastně Evropská unie do celého toho mechanismu emisního obchodování vložila to, že se jednou za čas, a teď nevím, jak přesně dlouhá doba to je, přehodnotí to, jak ten systém funguje a naplánuje se navazující období. To znamená, měli jsme to teď naplánováno zhruba do toho roku 2030 a jaké přesně budou parametry pro to období další, se očekávalo, že budou víceméně podobné, ale že tam můžou nastat změny a ty změny můžou nastat, no například protože se vyvíjejí technologie a může se něco ukázat, že je složitější nebo naopak jednodušší dekarbonizovat a tím pádem je potřeba jako jít s dobou. Jo. Takže je to vlastně plánovaná revize. A ten tlak z různých států je vlastně obrazem toho, co tady máme vlastně po celou dobu diskuze o klimatické změně. Na jedné straně proto, aby civilizace měla stabilní podmínky a nebyla významně ohrožena, potřebujeme zastavit klimatickou změnu a tím pádem snížit vypouštění emisí drasticky. No, říkajme klidně přímo na nulu. Ale na druhou stranu tady máme zájmy, které říkají, my jsme na tom závislí a to my může znamenat firmy, které těží a spalují fosilní paliva, mají na tom závislé zisky a svůj biznis. Jsme na tom závislí jako společnost, no, protože v současné době nemáme hotový, postavený celý ten přechod. A tyhle ty dva tlaky jdou proti sobě, takže biznesy říkají, jo, zejména ty těžařské, říkají, ne, nic se měnit nemůže, protože my jsme na tom závislí. A z druhé strany klimatologové, ale v zásadě jako uvědomělí občané, 80% české společnosti říká, Česko má snižovat emise. Takže je jasné, že ty emise snižovat potřebujeme. A celé to, co se děje, je dialog mezi tím, mezi těmi zájmy a mezi tou, řekněme, snahou o to udržet podmínky pro fungování civilizace.
5: Když jsem koukal na ty návrhy té Evropské komise, tak to skutečně působí jako ústupek spíše tomu průmyslu, anebo tedy těm silám v Evropské unii, mezi kterými bylo i Česko a vláda Andreje Babiše, hnutí ANO, které chtěly, aby to rozvolňování a ta dekarbonizace byla pomalejší. Je to tedy tak, že teď Evropská komise navrhuje pomalejší dekarbonizaci?
6: Ano, ale vlastně drobně oproti tomu, co zaznívalo v tom českém prostoru, kde se říkalo, že se bude jednat o zrušení celého toho systému, tak to je vlastně jenom drobná parametrická úprava.
5: Pojďme tady teď už představit, co ta Evropská komise navrhla. Já jsem zaznamenal, jak už jste říkal, že ty bezplatné emisní povolenky se budou přidělovat průmyslu i po roce 2030, ale bavili jsme se o tom, že ty průmysly budou mít povinnost více prokazovat, že investují do nějakých dekarbonizačních mechanismů.
6: Já bych tu změnu rozdělil do nějakých čtyř hlavních bodů. Ten první se týká skutečně volných povolenek. Volné povolenky měly končit v roce 2034, jsou prodlouženy do roku 2038. A s tím souvisí, že i CBAM bude najíždět mírně pomalej. To je jenom vzájemná závislost. To, co je u volných povolenek zásadní, je, že ta změna, která je zásadní, je to, že nově pro to, aby podniky mohly získat volné povolenky, budou muset prokázat, že jsou připraveny investovat do transformace.
5: Což si můžu představit v praxi třeba tak, že nějaká továrna místo uhelné PC si koupí elektrickou.
6: Ano, a ty technologická opatření jsou různá, ale jde to rozdělit do úspor elektrifikace a potom velká část je výroba čisté elektřiny nebo čistého tepla. No, tak to jsou technologicky ty věci, o které jde. A pak v různých průmyslech jsou ty technologie různé. Jo. V potravinářském průmyslu většinu těch teplot jste schopni dosáhnout pomocí tepelných čerpadel. A když vypalujete cihly, tak tepelné čerpadlo je nesmysl, potřebujete elektrickou pec. Takže ta konkrétní technologická implementace závisí na průmyslech, ale ve většině případů jde o elektrifikaci nebo úsporu energie. Takže to jsou ty investice, které jsou požadovány a ta úprava Evropské unie a říká, že ty firmy, které chtějí dostat povolenky zdarma, mohou dostat 80% ceny dopředu, ale 20% až po realizaci toho opatření. No, takže tento bod se týká toho závazku, že to povede k transformaci a že to není jenom nějaké prodlužování statu quo. Ten druhý velký bod se týká tempa snižování emisí. Zatím emise snižovaly o 4,3% ročně, teď se to tempo zvýší na 4,4% ročně. Je to trochu matoucí, protože ve skutečnosti je to lineární pokles, nikoli exponenciální, to znamená na grafu to vypadá jako rovná čára, protože jsou to 4,4% z průměru období okolo roku 2012. Tak ať nemateme posluchače tím udáním v procentech. No a pro ty další období se vlastně řeklo, že to snižování, takhle rychlé snižování nechceme. To je často interpretováno jako ústupek průmyslu. A že pro roky 2031 až 2035 to bude 3,1% a po 2036 už to bude jenom 1,7%. Takže se zpomalí to tempo snižování emisí.
5: To znamená, že ty společnosti budou mít více času na to se přizpůsobit té zelené ekonomice?
6: Znamená to více času a vlastně je to, ono je to trošku komplikovanější v tom, že to znamená více času nebo pomalejší snižování počtu povolenek na trhu, což znamená pomalejší nárůst jejich ceny.
5: Uh-huh.
6: No. A to je to, co způsobuje, že ty společnosti budou mít více času a že vlastně ten tlak nebude tak velký.
5: Já se omlouvám, že zůstávám ještě u té odbočky, ale není ta kritika ze strany některých zástupců průmyslu legitimní, když tedy byli zvyklí na nějakou cenu, počítali s nějakými investicemi do budoucna, třeba i dekarbonizačními, ale potom najednou ty povolenky prudce narostou na trhu.
6: To nebylo najednou.
5: Tak jak potom můžu plánovat podnikání do budoucna?
6: Samozřejmě, že průmysl potřebuje předvídatelné prostředí. Právě proto má Evropa to obchodování nastavené tak, že má být dlouhodobě předvídatelné, to znamená, že teď víme, jak bude fungovat do roku 2030, očekáváme, že potom v roce 2030 budou ty parametry podobné, což víceméně jsou. No a pro jako období, které jsou vzdálenější, se ty parametry můžou více změnit. ale je to je jasný, kolik povolenek se má vypustit. A samozřejmě, že průmysl může říkat, v našem zájmu je zejména nízká cena povolenky, jo. Průmysl by nejradši žádnou změnu nedělal. Ale zároveň se dá říkat, no ale to tady víme od 80. let, že máme klimatickou změnu, že vypouštění emisí jaksi vytváří situaci, která je globálně neudržitelná a tím pádem jako to, že ta transformace je potřeba, je naprosto předvídatelná věc. A to, že se snažíme tady jako ladit parametry tak, aby to vyvažovalo zájmy jaksi společnosti jako celku a zájmy těch jednotlivých průmyslů, které tvrdí, že potřebují spalovat fosilní paliva. To je ten mechanismus demokracie, že se ty zájmy snažíme vyvažovat, ale to, že tu transformaci budeme potřebovat udělat, víme od 80. let a minimálně teď, řekněme, posledních 15 let, jsou dostupné technologie pro to, aby se ta transformace mohla udělat. A ty technologie jsou konkurenceschopné v energetice zcela, to znamená ve výrobě čisté elektřiny, tam jsme schopni obnovitelné zdroje, případně jaderné zdroje, jak si použít. No a čím dál tím více se ukazuje, že ty technologie jsou jako dostupné a konkurenceschopné i v těch dalších odvětvích. Takže ten tlak na průmysly, aby tu změnu realizovali, je také legitimní. A je to o tom vyvažování zájmu a o tom, že prostě průmysly se budou snažit říkat, my změnu nechceme a společnost bude říkat, ne na náš úkor. To je součástí té dlouhodobé diskuze.
5: Ještě mě napadá jedna, uznávám, asi velmi laická otázka, ale proč potřebujeme vůbec takhle striktní pravidla pro tu dekarbonizaci? Neměly by ty obnovitelné zdroje, když mluvíte o konkurenceschopnosti, být jako tržně konkurenceschopné sami o sobě, že by prostě ty společnosti přešly sami pod tlakem trhu?
6: To má dvě roviny. Ta základní rovina argumentu je, že ta současná energetika je výhodná, protože je hotová a postavená. To znamená, vy nemusíte jako znovu investovat do nějaké uhelné elektrárny a akorát potřebujete nějak investovat do oprav. Jo, kdežto do nově stavěných zdrojů potřebujete investovat. A to by se dalo říct podobně, jako když máte silnice, tak jako nejlevnější je neopravovat. Nerozvíjet. Ale pokud chcete nějaký rozvoj, například stavět dálnice, no tak to stojí nějaké investice a ty musíte nějak vytvořit ten tlak na ně. A ukazuje se, že státy, které nešly cestou, třeba africké státy, které nešly cestou, že by stavěly velkou energetiku skrz fosilní paliva, tak mají teďka levnější variantu stavět energetiku skrz soláry a baterie. Je to levnější cesta, ale je to levnější cesta tam, kde ta energetika ještě není postavená. Jo? Takže to je ta jako základní rovina argumentu. A trošku komplikovanější argument spočívá v tom, že když máte novou technologii, tak ta nová technologie je drahá, protože to neumíte. Takže je potřeba se to naučit. Takže dotace obecně, státní dotace, a to se týká nejenom obnovitelných zdrojů, to se týká prakticky všech nových technologií, jsou často potřeba k tomu, aby se ta technologie rozjela. Aby se nastartoval její rozvoj. A v okamžiku, kdy se nastartuje, tak se zlevňuje. Jo? Například výroba solárů se za posledních 40 let, jako energie ze solárů se za posledních 40 let zlevnila o 99%. Jo? Ta učící křivka je tam skutečně významná. Hmm. Takže ty dotace mají svou roli v tom, že jako stát nebo jako společnost si chcete říct, my se chceme ubírat tímto směrem a proto se rozhodujeme nastavit si pravidla takto. No to se týká konec konců všech ostatních věcí typu daně na cigarety, daně na alkohol. Když někam jít nechceme, tak to zdaníme. Když někam jít chceme, tak tam uděláme daňovou úlevu nebo nějakým způsobem umožníme, aby ta cesta tam byla výhodnější. Ale zároveň že ve většině případů jako společnost necháváme na trhu, aby tu cestu přímo hledal. Neříkáme, tento podnik má vyrábět a tento podnik má odebírat. To by bylo už úplně organizované hospodářství.
5: Tam je asi nutné dodat, když zmiňujete dotace, že ty výnosy z emisních povolenek proudí do nějakých fondů, konkrétně modernizační fond, inovační fond. Z toho modernizačního fondu Česko těží významně. Nějaká poslední zpráva, tuším z letošního jara, byla, že Česko dostane 500 miliard eur z toho fondu, protože ještě nepřekročilo ten limit 75% HDP unijního, které pak může investovat ty finance tedy do nějakých dekarbonizačních projektů u sebe doma.
6: Tím hlavním zdrojem v rámci EU by měly být přímé platby státům. A ty přímé platby státům dosud měly podmínku, že musí být využity na velmi obecně řečeno klimatická a dekarbonizační opatření. Česká republika většina těchto plateb použila pro nějakou modernizaci železnic, což je určitě prohlásitelné za modernizační opatření, ale vlastně to není pomoc těm průmyslům, které z většiny platí ty povolenky. A to je ta změna, to je ta poslední velká změna, kterou bych říkal, že Evropská unie navrhuje. A ta se týká toho, že nově 50% peněz, které ty státy dostanou, bude muset jít na dekarbonizaci těch odvětví, které ty povolenky nejvíce platí. To znamená, v Česku by to bylo jednak energetika, tedy výroba elektřiny a tepla, a jednak výroba oceli, výroba cementu, tak tam by měly být jaksi nejvíce transformace nebo investice do těchto odvětví, tam by měly být nejvíce směřovány. A to dosud
5: znamená,
6: nebylo
5: že ta myšlenka je, aby když uvedu nějaký konkrétní hypotetický příklad, třinecké ocelárny zaplatí na emisních povolenkách miliardy, Česko z toho modernizačního fondu potom dostane nějaký podíl a z toho
6: část
5: podílu...
6: dostane z modernizačního fondu, to upravují pouze to, jak je použije, upravují pouze pravidla modernizačního fondu, ale pak část dostane nezávisle na modernizačním fondu jaksi přímým tokem a to je to, co je ten nový návrh Evropské unie, kde by mělo být řečeno, že už to nemůže používat na ty železnice. Ale
5: ano, tedy myšlenka je, aby Česko nebo jakýkoliv jiný členský stát nemohl používat tyhle výnosy na nějaké své vlastní vnitrostátní investice, ale aby se ty peníze vracely těm společnostem, které potom budou investovat do své zelené výroby nebo zelené
6: ten detail, ve kterém bych se snažil být precizní, je nenutně těm společnostem, ale tomu sektoru.
5: Uh-huh.
6: Jo? A vlastně celé, všechny tyhle ty opatření jsou nějakým způsobem směřovány k tomu, aby lépe naplňovali ten smysl, proč ty ETS, proč to obchodování s povolenkami vlastně v Evropské unii bylo zavedeno. To je ta energetická transformace, nebo obecně snižování emisí. A dosud docházelo k tomu, že právě třeba peníze šly do něčeho, co nemělo efekt na snížení emisí. A tady je vlastně snaha více si pohlídat, aby ten příjem, který povolenky vytvářejí, byl skutečně použit efektivně.
5: A ještě se zeptám, když říkáte sektoru nejenom těm společnostem, tak netvoří nějaký sektor jenom ty společnosti, které v něm podnikají?
6: To je asi dobrá připomínka, protože pokud vím, tak třinecké železárny teď zůstávají jedinými ocelárnami v Česku.
5: Je to tak?
6: Nevím, jaké jsou teďka detaily toho návrhu, jakým způsobem se staví tady k těmhle situacím.
5: V pořádku, to klidně nechme být. Napadá vás ještě něco významného z toho návrhu Evropské komise, co bychom měli dodat? Protože jestli ne, tak já bych se rád posunul k postoji České republiky, protože Andrej Babiš z hnutí ANO o ty změny, které komise teď představovala, tak usiloval, alespoň to tak vypadalo, psal, snažil se najít nějakou koalici mezi členskými státy, které budou lobovat a budou prosazovat nějakou pomalejší dekarbonizační cestu a psal dopis Evropské komisi a vicepremiér Karel Havlíček za ANO řekl, že v těch nadcházejících jednání, které nás čekají, protože je nutné dodat, že to je stále pouze návrh a členské státy a Evropský parlament ho budou muset schválit, tak čeští zástupci české vlády v těch jednáních se pokusí ten návrh posunout na hranici možného, tedy co nejpomalejší, nevím, jestli mám říct, co nejpomalejší dekarbonizaci, jestli to není trošku zavádějící.
6: No, asi ano, co nejpomalejší dekarbonizaci, ale v tom českém prostoru zaznívaly i výroky typu zrušíme celý systém obchodování s emisními povolenkami.
5: Ale tak to asi není reálné, že?
6: No to není reálné a proto si myslím, že je potřeba jak si se na celou tuhle komunikaci v současné vlády dívat. Takže je asi z části, a otázka z jak velké části, určena pro domácí publikum, aby se vlastně nějakým způsobem jaksi zalíbili tomu sentimentu, který tu je, který může být proti Evropské unii nebo proti tomu obchodování s povolenkami. Ale zároveň, pokud Babiš je jaksi rozumný politik, tak si spočítal, že jako není možné v Evropě vytvořit dostatečnou koalici pro to, aby se ten systém zrušil nebo nějak významněji změnil. Proto nakonec ten návrh jsou jako relativně drobné parametrické změny. Ten důvod, proč to není možné vytvořit, je, že spousta států investovala a proměnila tu svou energetiku docela podstatně. A není důvod, aby tyhle ty státy teďka řekly, tak my jsme tu energetiku proměnili. A vy už nemusíte. Jo? Nebo vy už můžete jako jít mnohem pomaleji. A ty státy to udělali s předpokladem, že ten směr je nastavený a zůstane zachován. A oni chtějí, jo? A týká se to Španělska, Dánska, obecně severských zemí. Oni chtějí, aby ten systém, ten směr byl zachován. A proto nebudou chtít přistoupit na nějaké významné oslabení toho systému. No a to, že Evropská komise přišla s tímto návrhem, je zase vyvažování zájmů států tak, aby se nějaké úpravy udělaly a asi legitimní, jo, dá se argumentovat, že prostě pro některé podniky je to potřeba snížit to tempo dekarbonizace, ale zároveň, aby ten systém jako takový zůstal zachován.
5: No tak jo, já vám moc krát děkuju. Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel Faktů o klimatu. Děkuju, že jste si našel čas na Bruselské chlebíčky.
6: Děkuju za pozvání a přeju krásné letní dny.
5: A to je z dnešních Bruselských chlebíčků už vše. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se těšit s dalším tématem zase za týden.
1: Slavní hoštapleři.
7: Víme-li dnes něco o Viktoru Lustigovi, jsou to zpravidla věci, které vyšly najevo při projednávání padělání peněz v roce 1935 ve Spojených státech amerických. Desítky dalších podvodů, které tuto postavu dokreslují, mohou být jen výsledkem legendy, kterou o sobě Lustig šířil. Zjistit po letech pravdu je složité, jak připustil i novinář Stanislav Motl. Na Lustigovo jméno poprvé narazil v 90. letech při návštěvě obávaného Alcatrazu. Když se pak v Čechách pustil do pátrání, došlo mu, že třeba ani legenda o narození Viktora Lustiga v Hostinném v rodině váženého obchodníka, který byl načas dokonce starostou, nemusí být pravdivá.
8: On měl 47 men, zhruba se udává, jo. Měl desítky pasů a i na tom Alcatrazu mimochodem ho znali hlavně ze začátku pod jménem Miller. On vystupoval nejvíc pod jménem Robert Miller. A já jsem ve svým prvním dokumentu to říkal, že je z Hostinného. A to vůbec nemusí být pravda, protože v Hostinném je badatel, historik, je to vedoucí muzeum, jmenuje se pan Tomáš Anděl. No a ten teda fakt prošel všechny tam matriky, který měl možnost jako vidět a nenašel nikde. Ani to, že on teda jeden čas tvrdil, že tatínek tam byl starostou, to taky jako nenašel nikdy.
7: Lustig všelijak měnil výpovědi i před americkým soudem, který mu nakonec prokázal padělání bankovek za nejméně 134 milionů dolarů a poslal ho na 20 let do vězení. Dobrat se ale toho, kým skutečně Lustig je, to se nejspíš ani soudu tak úplně nepovedlo.
8: Pravda je, že on ze začátku, když čtete výpovědní dokumenty, mimochodem jeho vězeňský spis, já jsem ho viděl, je v Národním archivu v Americe, má 13 stran. Včetně tam jsou úžasné fotografie, otisky prstů, to fakt je autentický. A takže on trošku mění výpovědi. Takže on skutečně připouští nebo říká, že tatínek byl teda starosta v tomto městě, že celkem je z bohaté rodiny, že mohl vystudovat. Ovšem pak za 4 roky říká, že sice z Československa, ale je z chudé rodiny. Tatínek byl chudý rolník, maminka taky, měl 2 sourozence, tvrdí, a že žili v nějakém skoro chlívku, v nějakém kamenném baráku. Ve 12 letech musel ukončit školní docházku a musel se starat sám o sebe. Takže já vám řeknu na rovinu, že čím více jako se třeba tou osobností nebo osobou zabývám, tak mám pocit, že vůbec neznám.
7: Lustig se proslavil zejména prodejem Eiffelovy věže v Paříži. Pár let po první světové válce, když se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na její údržbu, si Lustig, který do té doby okrádal v kartách pasažéry lodí mezi Evropou a Amerikou, vymyslel historku o prodeji Eiffelovky do šrotu. Vydával se za státního úředníka a od jednoho ze zájemců vylákal úplatek, aby výběrové řízení ovlivnil v jeho prospěch. Z penězi Lustig zmizel a podnikatel ve strachu z ostudy raději mlčel. Druhý pokus o stejný trik už Lustigovi po zásahu policie nevyšel a tak zmizel do Spojených států. Tam pro změnu v řadě Američanů prodal kouzelný strojek, o kterém je přesvědčil, že dokáže vyrobit kopie bankovek. Podle Stanislava Motla Lustig nemohl bez podvodů žít.
8: Ono ho to vysloveně bavilo, to byl sport, jsem pochopil, a on taky doslova řekl, to je jeden z jeho výroků, že nemůže pochopit čestné muže, protože jejich život je naprosto prázdný a nudný. Jo. Takže on vlastně vytvořil i desatero podle něj, jako podůrok se to dělá, byl nesmírně šaramantní, takže to byl normálně pro ně národní sport a jemu hrozně pomáhlo to, i tehdy podvodníci, třeba jeho souputník, často Harry Jelínek, mají společno to, že byli vzdělaní, byli jazykově bavení, o Luštykovi se mluví, že mluvil 5-6 jazyky a byli strašně okouzlující.
7: Dodám, že Harry Jelínek se před druhou světovou válkou proslavil prodejem hradu Karlštejna a stejně tak prodejem jedné z pražských tramvajových linek. Viktor Lustyk měl pro změnu připravit o $5,000 slavného mafiánského bose Al Caponeho. Několikrát podvedl a o spoustu peněz připravil různé americké banky, provozoval falešnou sázkovou kancelář nebo se vydával za broadwayského filmového producenta a scháněl peníze na natáčení velkofilmu v Hollywoodu. Jeho podvody zkrátka nikdy nepostrádaly určitou úroveň.
8: A on byl schopen třeba s vámi mluvit o biologii, o chemii, o fyzice. Dokonce on si nečas živil, víte čím, že padělal třeba dopisy třeba Marie Curie a to prodával. Nebo normálně napsal báseň a normálně fakt přesvědčil nějaký galeristy, že to je báseň Maxe Wittmana. A prodali. Měl i velmi dobrý všeobecný vzdělání, ale to já se přičítám tomu, jak jezdil v té první fázi, když dělal podvody tím, že hrál poker na těch parnicích. Takže tam potkal prostě spoustu zajímavých lidí a byl učenlivý, tak to hodně nějak vstřebal, jo.
7: Říká o Viktoru Lustigovi Stanislav Motl.
1: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes mají setkat ve Washingtonu. Investice do elektrické sítě v Česku rostou. Fotbalový artist Brno prohrál na úvod šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali taky o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Dodavatelé energií v Česku zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem růstu je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí společnosti Lubomír Budný.
11: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
9: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky pražská energetika, letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů. Letos bude částka ještě vyšší. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a byl prvním předsedou Poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
12: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou. Že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
9: Jubileum Milan Uhde oficiálně oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli doma Mladé Boleslavi 2-4. Dvěma góly pomohl k vítězství Středočechů v úvodním kole šance ligy útočník Jiří Klíma. Obě trefy Artisu obstaral Nigeriec Kwadri Adedrian. V nastavení zápasu byl vyloučený domácí Dominik Preissler. Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný fotbalový obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Svazu italské federace. Z informací přišla televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neshody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra.
13: Zvěř na D8 u Ústí nad Labem a omezení na D5 u Žebráku. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Děčín. Před sjezdem do centra Ústí nad Labem a na Bukov na 75. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D5 z Prahy do Plzně se za odbočkou na Zdice ještě uklízí po včerejším požáru kamionu. Na 34. kilometru je volný pouze levý pruh, kolona se zatím netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně u Hulína na kilometru 260 stojí dodávka s přívěsem a zabírá celý odstavný pruh, na místě už je policie. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 na silnici 6

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
1: 90. léta nám přinesla všechny možné svobody, ale také rozpad společného státu. A právě o tom bude dnes řeč. Publicista Pavel Hlavatý připomene za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus vznik hnutí za demokratické Slovensko, které se v roce 1992 stalo hlavním aktérem řízeného zániku federace. Ale ještě předtím se politolog Lubomír Kopeček zamyslí nad tím, jaký byl skutečný podíl Václava Klause na zániku Československa. V repríze pořadu Portréty. Ministr financí, místopředseda a později předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny a nakonec prezident České republiky. To byl stručný výčet klíčových funkcí Václava Klause. Léto roku 92 jej zastihlo, co by českého premiéra v tehdy ještě federální Československé republice. Ve složité době, kdy nebylo jasné, jak to s federací bude dál, zvedl karty, které ležely na stole a sehrál s nimi poměrně úspěšnou hru. Předvedl se jako dobrý krizový manažer, tvrdí profesor Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Právě v Brně jsme také natočili dnešní portréty, jejichž dobrý poslech vám přeje David Hertl. Portréty. Profesora Lubomíra Kopečka vítám u mikrofonu. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Václav Klaus, to je samozřejmě velké téma, ale je důležité zmínit alespoň pro tu generaci, která třeba nemá tuto postavu úplně zažitou, jaká byla vůbec jeho cesta do té nejvyšší politiky?
2: Tak Václav Klaus působil před rokem 89 na podřadném místě ve státní bance Československé, což byla tehdejší centrální banka, a pak v posledních letech před listopadem v prognostickém ústavu. Z hlediska toho svého tehdejšího působení je ovšem zajímavější spíš tím, že v danou chvíli fungoval jako jakýsi importér politické a také hlavně ekonomické teorie ze západu. Právě proto byl Klaus tím, kdo se stal ministrem financí ve vládě Mariana Čalfy na konci roku 1989. Byl vypíchnut v podstatě jako někdo, kdo rozumí ekonomické teorii, kdo rozumí, řekněme, tomu, jakým způsobem by se dalo transformovat tehdejší československé plánované hospodářství. Klaus kandiduje za Občanské fórum ve volbách v roce 1990, udělá velmi solidní výsledek pro fórum na severní Moravě a vlastně tohle zázemí, tenhle výsledek on potom použije k cestě do čela Občanského fóra, jehož předsedou se stává na konci roku 1990. Na začátku roku 1991 se pak konflikt, který ve fóru probíhal, vlastně vyřešil rozdělením Občanského fóra a vznikem dvou nových subjektů, přičemž Klaus se stává předsedou Občanské demokratické strany, která potom vyhraje volby v roce 1992.
1: Václav Klaus je určitě symbolem, řekněme, těch ekonomických změn. Víme něco o tom, jak on v letech 90-91 vnímal ty vztahy Čechů a Slováků?
2: On jako ministr financí samozřejmě určitou roli ve fungování tehdejšího federálního státu i v té politické sféře hrál. To je, že třeba při dohadování rozpočtu je to konec konců i politická záležitost s velkým významem, hrál roli někoho, kdo se snaží tady zachovat určitým způsobem vliv federálního centra. On je samozřejmě velmi silná osobnost se silným egem a i v téhle sféře samozřejmě, to je ve sféře státoprávního uspořádání, do určité míry vidět byl. Nicméně ta hlavní role opravdu spadá až do toho období po volbách 1992, které ODS vyhraje.
1: My si pustíme první ukázku, ta je z knížky Karla Hvížďaly První zpráva. Je to vlastně rozhovor s Václavem Klausem, který vznikl na začátku roku 1992.
3: Odtržení Slovenska si nepřeji. Dělám vše proto, aby se to nestalo. Vstup ODS na slovenskou politickou scénu, krok riskantní, těžký, časově i finančně pro nás náročný, to jenom dokumentuje. Nicméně na druhé straně si myslím, že není pravda, že by z ekonomického hlediska nemohly fungovat menší Česká republika a menší Slovenská republika samostatně. Daleko snadněji by fungovala Česká republika než Slovenská republika, o tom není pochyb, ale katastrofický pohled na to, co by to vyvolalo, nezdílím. Nemyslím, že by důsledky byly tak nedozírné, ale strašně nerad o tom spekuluji.
4: Z toho, co jsme teď slyšeli, co Václav Klaus na začátku roku 92 říkal, co vy sám považujete za možná zajímavé, možná podstatné?
2: Tam je vidět snaha o budování celočeskoslovenské, nebo chcete-li federální strany, to jest expandovat Občanskou demokratickou stranu z České republiky na Slovensko. On je to velmi důležité z hlediska toho, že by tu vznikl, pokud by ODS na Slovensku uspěla, nějaký silný celostátní subjekt, což by pro udržení Československa rozhodně bylo pozitivní. Je nutné ovšem zmínit, že ten výsledek ODS v České republice a na Slovensku byl diametrálně odlišný, to je, že v České republice to bylo nějakých 30% hlasů, na Slovensku to byly asi 3-4% a vůbec se nedostala do tehdejšího slovenského parlamentu. Takže i na tomhle je krásně vidět, že to, co působilo v českých zemích, to je tehdejší Klausova vysoká populace, to, že byl považován za úspěšného politika vedoucí ekonomickou transformaci, tak vůbec nefungovalo na Slovensku, kde ta atmosféra byla úplně jiná. On tam vlastně připouští, že ve chvíli, kdy nebude možné vytvořit fungující federativní uspořádání, to je něco, co on nazýval funkční federací, tak je druhá alternativa pro něho a pro ODS rozdělení. Oni to před volbami ODS a Klaus neříkali nějak zvlášť silně. Přece jenom to hlavní téma, se kterým tehdy ODS vystupovala, byla ekonomická reforma a hlavně kuponová privatizace. Nicméně to tam prostě je. To je, že ta představa, že pokud se Slováky nedohodneme na silném s federálním centru, rozdělíme stát, tady visí ve vzduchu z hlediska ODS už před volbami 92.
4: Vy už jste říkal, že Václav Klaus v České republice nebo v té české části federace volby v roce 92 vyhrál, stává se českým premiérem. Do jakého to najednou staví situace?
2: Je to v podstatě klíčový aktér, který v českých poměrech vyjednává s vítězem voleb na Slovensku, to je s hnutím za demokratické Slovensko, Vladimíra Mečiara. To, co pro HZDS Mečiara bylo klíčové, byla mezinárodně právní subjektivita, to je vlastně to, aby Slovensko mělo svoje vlastní ambasády, diplomatické styky a tak dále. Z pohledu HZDS tohle ještě stále bylo v rámci představy společného státu, z pohledu ODS Klause, a dá se říct, že i podstatné části dalších českých politiků tohle už bylo úplně mimo hranice společného státu.
4: Možná zajímavé je v téhle souvislosti poslechnout si Václava Klause, jak on chápal nikoli československou, ale českou státnost. Ta následující ukázka pochází z vysílání Radiofóra z července 1992.
5: Já jsem vždycky na těch nacpaných náměstích říkal, že ať je to jak je to, tak když mě někdo ve 2 hodiny v noci nečekaně probudí a položí mi otázku, odkud jsem, tak já řeknu z Československa, ne z České republiky. A to souvisí s tím, že jsme my to nepotřebovali se takto definovat, vymezovat, charakterizovat. Nicméně v této asymetrii a v této nerovnováze už nemůžeme zůstávat, protože ta slovenská strana se cílevědomně, systematicky, sebevědomně, s rozmyslem, a je bezcenné je kritizovat za to, sebe definuje, sebe určuje, sebe proklamuje. No a aby to byl jednostranný proces, aby Slovensko se definovalo se svou státností a české země se tvářily, že jsou pořád ještě setrvační součástí jakési federace a ono už to napůl přestává být pravdou, tak to není možné. A v tomto smyslu je to logický proces, kdy se my musíme opřít o naše vlastní zájmy a na jejich základě definovat sebe sama, definovat v tomto smyslu stát českým a připravit se, aby byl schopen rozvinout všechny své atributy, které k tomu slovíčku stát patří. To znamená, musíme nacházet svůj raison d'être, ale jak si budeme politicky, kam půjdeme, co budeme dělat.
4: Slyšeli jsme Václava Klause. Jak hodnotit teď po mnoha letech tenhle jeho projev, tyhle jeho úvahy?
2: Čeští politici i česká veřejnost byli do roku 92 stotožněni s Československem, nikoli s Českou republikou. To je z jejich pohledu, říkali-li český, tak mysleli československý a ten výraz český se zase tolik nepoužívá, protože prostě Československo bylo stát, který vnímali Češi jako svůj vlastní. U Slováků to bylo jinak. To je, že máme tu představu, ať už u Mečiara, anebo třeba u šéfa křesťansko-demokratického hnutí Jana Čarnogurského, ale i u dalších slovenských politiků, že vlastně Slovensko je něco, co je na prvním místě a Československo je vlastně něco, co tady nějakým způsobem sice existovalo, ale z hlediska toho, kam my chceme směřovat, to je vlastní státnosti, je to v podstatě jenom přechodová stanice.
4: Nicméně to, co Václav Klaus říkal, bylo důležité to říci nahlas?
2: Myslím si, že on to říkal hlavně v danou chvíli racionálně účelově. Racionálně účelově proto, aby čeští politici a konec konců i veřejnost změnili optiku a začali uvažovat nad tím, co má být dále.
4: Teď si poslechneme povolební projev Václava Klause ze začátku července 92, poté co tedy vyhrál volby a stal se českým premiérem.
6: Na Slovensku se, a to je třeba zdůraznit, že to bylo demokratickou cestou ve svobodných volbách, prosadila politická reprezentace, která usiluje o urychlenou a důraznou národní emancipaci Slovenska a o to, aby Slovensko získalo vlastní státnost se všemi atributy, které k tomu patří. Díky tomu je forma státu, z níž například vycházela ve svém nástupním prohlášení minulá vláda České republiky už nyní fakticky minulostí. Je na nás, na občanech České republiky, abychom z toho vyvodili všechny potřebné důsledky. Už i proto, že se musíme stát Slovensku rovnocenným partnerem, protože je nemyslitelné, aby o našich vzájemných vztazích jednala emancipující se Slovenská republika s útvarem, který se ze setrvačnosti stále ještě považuje za málo výrazně definovanou součást Československé federace.
7: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
4: Když tak poslouchám Václava Klause, který vlastně se svým způsobem musel ujmout těch dalších jednání se slovenskou stranou, napadá mě otázka, co tehdy dělala vláda federální?
2: Tak máme v situaci, kdy proběhly volby a na jejich základě vlastně končí ta stávající vláda Mariana Čalfy, která je tu od roku 1990. Ta nová federální vláda se potom tvoří až na základě o něch jednání ODS a HZDS po volbách 92, přičemž ta vláda fakticky už vzniká na půdorysu, který odráží tu začínající demontáž společného státu, nebo chceme-li Československa, to jest, že je ve velmi personálně zúženém složení a fakticky už v programovém prohlášení téhle vlády se ono připravování demontáže objevuje jako jeden z klíčových cílů.
4: Poslechněme si teď projev Václava Klause ze 13. července 1992.
3: Emancipační sebeurčovací proces na Slovensku je přirozený a legitimní a neexistuje žádný, navíc český argument, který by ho měl zpochybňovat. Opakované úvahy, že je společný stát lepší a rozumnější a že je jeho odmítání nerozumné, jsou zbytečné a míří nesprávným směrem. Ať se nám to líbí nebo ne, samostatnost Slovenska si přeje drtivá většina slovenských voličů i je reprezentujících politických stran a ty se liší jen v názoru na to, kdy má být samostatnost uskutečněna. Vítězné politické síly na Slovensku svými prvními kroky naznačují tendence k budování autoritativního politického systému. Výrazný apel na národní jednotu, při níž musí jít dílčí zájmy stranou, příliš rychlá výměna nepohodlných státních úředníků, nevybíravá kritika sdělovacích prostředků, obviňování minulé vlády, dnešní opozice, nikoli z konkrétních chyb, ale ze zapříčinění nevyhnutelného postkomunistického marazmu a tak dále. Takový autoritativní politický systém může být obhajitelný jen za cenu soustavného vytváření nějakého vnějšího nepřítele, kterým v současné době nemůže být nikdo jiný než Češi. A jak vidíme v posledních dnech, hned potom Maďaři.
4: Budování autoritativního politického systému. Byl Václav Klaus tím, který něco takového vnímal jako jediný člověk na té politické scéně, nebo co se to tehdy vůbec na Slovensku dělo?
2: Je dobré vnímat zase atmosféru, ve které HZDS vyhrálo volby 92, kdy skutečně ta představa radikální změny spojené s Vladimírem Mečiarem byla velmi silná. Projevovalo se to někdy až dost agresivním způsobem, to jest, že třeba někteří představitelé veřejnosti proti násilí, kteří se s Mečiarem rozešli na začátku roku 1991, se dostali do situace, kdy nemohli vycházet na ulici. Přece jenom nám už v tu chvíli běží fakticky demontáž státu a Václav Klaus potřebuje nějakým způsobem argumentačně podložit, proč ta demontáž probíhá. A tohle je samozřejmě věc, na kterou se dá docela dobře poukázat a ona není nepravdivá. To je, že pro českou veřejnost to byl argument, na který slyšela.
4: Mnozí z nás možná mají ještě stále v paměti ty snímky Václava Klause a Vladimíra Mečiara jednajících na zahradě brněnské vily Tugendhat, ale to rozdělení státu, tak jak k němu nakonec došlo, byla to pro Václava Klause opravdu jediná alternativa, byla to jediná jeho myšlenka, na kterou se hned od začátku upnul?
2: Tady je opravdu velký střet dvou představ, to jest, že Klaus ODS razí představu buď funkční federace, pod čím se rozumí federace s poměrně silnými kompetencemi v oblasti zahraniční politiky, hospodářské politiky, ale třeba samozřejmě i obrany, anebo rozdělení. Mečiar, HZDS tady v danou chvíli pořád mají vizi toho, že tu budeme mít něco, co budeme nazývat společným státem, ale fakticky to bude z hlediska společných kompetencí dost vyprázdněné. Oni hovořili například o nějakém ekonomicko-obranném společenství, což z jejich úhlu pohledu bylo zachování nějakého společného hospodářského celku a společné armády, což bylo poměrně důležité především ve vztahu k Maďarsku. Ale nějaké další atributy společné státnosti, nějaké silné spojující momenty by byly v podstatě odstraněny. Ve chvíli, kdy se tyhle dvě vize potkávají, což HZDS samozřejmě doplňuje nejrůznějším žonglováním s termíny, které někdy nejsou moc přehledné, to je, že se tam objevují i takové výrazy, kdy politici HZDS mluví o konfederaci, unii, i onom zmíněném ekonomicko-obranném společenství, tak se česká strana vedená Klausem vlastně dostává do situace, kdy musí nějakým způsobem tohle prolomit. A ten základní moment je hodně spojen právě s tou představou ODS, že pokud bychom na něco takového přistoupili, to je na tu slovenskou představu, tak tu vznikne slovy Miroslava Macka slovenský stát s českou pojišťovnou. To je, že budeme mít situaci, kdy sice bude vznikat slovenský stát, ale pořád to nějakým způsobem budou chránit a do jisté míry i financovat Češi. Tohle je vlastně půlka června 1992 a tady vlastně se začíná odvíjet onen proces postupného dělení, který z Klausova hlediska měl být co nejrychlejší, což se mu, když se podíváme potom na ten půlroční horizont, v podstatě podařilo naplnit.
4: Z těch jeho vzpomínek, které později vyšly, nebo z rozhovoru, které dával, jakým partnerem pro něj byl Vladimír Mečiar? Byla ta jednání z Klausova pohledu složitá nebo téměř nekonečná, nemožná? A nebo zkrátka to byl člověk, se kterým se takzvaně dalo jednat?
2: Je dobré říct, že samozřejmě Vladimír Mečiar je velmi emocionální a byl velmi emocionální osobnost. Nicméně ve chvíli, kdy se tady setkal s poměrně tvrdým protihráčem v podobě Václava Klause, tak se dokázal nějakým způsobem dostat na půdu politické racionality. A vlastně ten půdorys dohody, který tady potom vznikl, to je z dohody na rozdělení, vlastně odrážel schopnost obou dvou těchto politiků najít řešení, které samozřejmě pro značnou část české veřejnosti tehdy nebylo zrovna příjemné, nebylo populární. Na druhou stranu je dobré pořád vnímat ten fakt, že tu máme před volbami 92 velmi dlouhý, náročný a z hlediska výsledku vlastně bezvýsledný proces dohadování mezi českou a slovenskou reprezentací a samozřejmě i federálními politiky, jak má vlastně vypadat budoucnost společného státu.
4: Jsme v podzimu 1992, pojďme si poslechnout úryvek z projevu Václava Klause ze 14. září.
3: Není možné se vyhnout zmínce o referendu jako o možném způsobu zániku federace. V posledních dnech slyšíme řadu líbivých argumentů v jeho prospěch. Málo slyšet jsou argumenty opačné. Dnes jsme naštěstí už v situaci, kdy i některé z opozičních stran dospěly k poznání, že dohoda s nynější slovenskou reprezentací o zachování rozumné federace není možná. Bude-li referendum o zachování či zrušení federace, vysloví se v Čechách spousta lidí pro federaci už proto, že jim jejich sentimentální vztah k Československu zcela brání brát v úvahu, co si přejí či nepřejí Slováci. Problém v orientaci ve všech zákrutech státoprávní problematiky existuje i na Slovensku a řada lidí žádá současně společný stát i samostatnost Slovenska. I kdyby snad v referendu zvítězili zastánci dosavadní formy společného státu, není sebemenší naděje, že společný stát zůstane zachován. Výsledkem bude, že se federace bude dál, tentokrát zcela nekontrolovaně, rozkládat.
4: Heslo referendum, věc, která určitě řadu lidí, já myslím zejména v té české části, těch, kteří nostalgicky měli zažité to Československo, takže je oslovovala tahle myšlenka. Pro Václava Klause z toho, co jsme slyšeli, by to bylo jakési vykolejení toho vlaku, který spěl až do té stanice s názvem rozdělení federace. Byla ta možnost, že k referendu opravdu dojde, reálná?
2: Tady byl hlavní problém, jak naformulovat otázku, protože obecně položená otázka jste pro společný stát vlastně nic neřešila, protože ta vize, co je společný stát nebo co má být společný stát, byla v českých a slovenských poměrech dost odlišná. No a další problém, který tady vstupuje potom do hry, je samozřejmě otázka toho, co vlastně by tedy mělo nějakým způsobem proběhnout na konci roku 92. Pokud by totiž přece jenom nějaké referendum proběhlo a výsledek v jedné části republiky byl jiný než v té druhé, tak by byla otázka, co by vlastně nastalo. Takže riziko spojené s referendem, které tady Klaus vidí, je do jisté míry reálné a samozřejmě mohlo to být faktor, který nějakým způsobem schaotizuje celou tu situaci. Na druhou stranu je dobré samozřejmě zmínit, že rozdělení státu není krok, který se dělá každý den, takže nějaké potvrzení by asi bylo rozumné.
4: Jsme v závěru pořadu, napadá mne jednoduchá otázka. Jak se rozdělení Československé federace podepsalo tehdy, řekněme v roce 93 nebo koncem roku 92, jak se podepsalo na popularitě Václava Klause?
2: V průběhu té druhé poloviny roku 92 se většina české veřejnosti smiřuje s rozdělením. Ono do určité míry ten proces začíná už před volbami 92 po neúspěchu těch dosavadních jednání o budoucnosti Československa, kdy třeba prudce začíná narůstat počet stoupenců české státy, což předtím byla marginální skupina. V té druhé polovině roku 92, když je vlastně vidět, kdo na Slovensku vládne a jak celý ten proces demontáže probíhá, tak tu máme skutečně víceméně u značné části veřejnosti sice silnou nostalgii, stále ještě poměrně silný citový vztah v Československu, to se prostě nedá v řádu měsíců vymazat. Na druhou stranu je tady ale prostě to vědomí, že to, co se odehrává, zřejmě neústí do žádné katastrofy a je to opravdu ono smíření. A když se dívám na preference ODS po volbách 92, tak tam žádný výkyv není. U popularity Václava Klause také ne. Je dobré říct, že Václav Klaus vystupoval v rámci těch jednání skutečně jako někdo, komu nezůstal v ruce černý Petr toho, že rozbil Československo. On skutečně dokázal tu odpovědnost do jisté míry rozdělit a v tomhle směru on byl vlastně velmi schopný. Je tam ještě další aspekt, který je dobré brát v úvahu. Beru-li vlastně Václava Klause z hlediska jeho celé politické kariéry, tak rozdělení Československa je zřejmě jedním, možná úplně největším jeho politickým úspěchem. Zatímco třeba ekonomická transformace za několik let na to narazí v české veřejnosti na deziluzi, začne období blbé nálady, tak vlastně rozdělení Československa zůstane v té historické paměti jako něco, co sice pro řadu Čechů nebylo příjemné, je tu opravdu ten faktor toho, žili jsme v Československu, měli jsme ho rádi. Na druhou stranu to rozdělení proběhlo úspěšně a neúplně bezbolestně, ale přece jenom nesetkalo se to s nějakým prudkým nesouhlasem veřejnosti.
4: Říká na závěr Lubomír Kopeček. Děkuji, naslyšenou.
2: Já také děkuji a přeji krásný den.
4: A od mikrofonu se loučí také David Hertl.
8: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Na zániku společného československého státu mělo naprosto klíčový a rozhodující podíl hnutí za demokratické Slovensko v čele s Vladimírem Mečiarem, neboť prosazovalo státoprávní požadavky, které byly pro českou politickou reprezentaci neslučitelné s fungováním federace. Jaké zajímavé nahrávky spojené s tímto hnutím lze objevit v rozhlasovém archivu, potom pátral publicista Pavel Hlavatý.
9: Vladimír Mečiar, Fedor Gál, Martin Bútora a jarní měsíce roku 1991, kdy na Slovensku vznikal klíčový politický subjekt 90. let HZDS. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
8: Archiv Plus.
10: Dobrý večer, vážení spoluobčania. Po určitej krátkej časovej odmlke sa k vám znovu prihováram.
9: Posloucháte ukázku z vystoupení slovenského premiéra Vladimíra Mečiara 11. března 1991. Tento projev komentuje vznik jeho platformy nazvané Za demokratické Slovensko. Ta se postupně utvářela uvnitř hnutí Veřejnost proti násilí, VPN, slovenské obdobě občanského fóra. Oba tyto politické subjekty vznikly na počátku listopadové revoluce 1989 jako názorově široce rozkročené a v červnu 90 zvítězili ve svobodných volbách. V dalších měsících pak v obou začalo názorové a koncepční tříbení, které vedlo k jejich rozpadu na více částí. Vladimír Mečiar ve svém projevu komentuje první vystoupení svojí platformy Za demokratické Slovensko, která se svou populistickou rétorikou a zdůrazňováním národnostní otázky výrazně odlišovala od zbytku VPN.
10: Existují různé politické názory a stanoviska i vnitři mnohých hnutí, včetně hnutí Veřejnost proti násiliu. Je možné se politicky líšit, ale je nutné správat se tak, aby vláda, Slovenská národná rada, Federálne zhromaždenie mohlo plniť tie úlohy, ku ktorým sa všetci zaviazali vo volebných programoch, ktorými prestupovali pred vás, aj v programoch vlád, tak, ako slúbili. Preto si myslíme, že do zahájenia novej volebnej kampane by sa pri rešpektovaní diferencovanosti mal zachovávať určitý stupeň jednoty, tak, aby nedošlo k narušeniu a destabilizácii činnosti týchto orgánov.
9: Zatímco český proces rozpadu Občanského fóra se dá zjednodušeně popsat jako střet politických koncepcí, na Slovensku byla hlavním tématem národnostní emancipace. Tento vývoj komentoval 13. března 1991 Československý rozhlas z Prahy.
11: Na sněmu VPN ještě nikdo důsledky naznačeného rozkolu nedohlížel. Pak přišlo televizní vystoupení Milana Kňažka, kolem premiéra Mečera vznikla platforma Za demokratické Slovensko. Tušený rozkol nastal a s ním největší krize v soužití Čechů a Slováků od dob kompetenčního zákona. Skupina slovenských intelektuálů vystoupila s deklarací o státní suverenitě Slovenské republiky. Ocitujme z ní aspoň úvod. Na základě dlouhodobých zkušeností i současného stavu slovensko-českých vztahů považujeme za nezbytné ustanovení nejvyšší, suverénní, neoddělitelné pravomoci Slovenské národní rady na území Slovenské republiky formou přijetí deklarace o svrchovanosti zákonů Slovenské národní rady nad zákony federálního shromáždění. Stojí za to připomenout, že k deklaraci se připojily i takové osobnosti slovenského kulturního života, jako je Vlado Mináč, Milan Blahinka a Anton Hikiš. V současné době probíhají nátlakové akce, jejichž cílem je přijetí deklarace ve Slovenské národní radě. Ta na to ovšem nemá mandát.
9: Ve stejný den, tedy 13. března 1991, ostře komentoval politický vývoj na Slovensku Josef Bakšaj, v té době československý ministr zahraničního obchodu za VPN.
12: Já jsem v jednom ze svojich rozhovorů vyjadril obavy len z jedného jediného. Aby na Slovensku sa nenastúpilo na cestu nacionálneho socializmu. A moja obava sa začína naplňať. Ale musím sa zamyslieť, čo stojí v pozadí. Ako ekonom viem, že ekonomická cesta, ktorú sme nastúpili prakticky od 1. januára tohto roku, je cesta správna. Od jej začiatku ubehlo sotva 70 dní a vidíme úplne jasné systémové zmeny. Obchody sa pomaly naplňajú tovarom, inflačný pohyb sa výrazne spomalil a tam, kde sa už ukazuje konkurencia, začínajú aj ceny klesať. Väčšina výrobcov sa dostáva pod spotrebiteľský tlak a musí už uvažovať ekonomicky a úsporne. Jedine tento tlak dokáže zlikvidovať starých skorumpovaných komunistických riaditeľov, ktorí zneužili nežnosť našej revolúcie a ostali na svojich miestach. A tu je práve podstata problému. Je evidentné, že už budúci rok by sa výrazne prejavili prvé výrazne pozitívne výsledky radikálnej ekonomickej reformy. A toto komunisti starého razenia samozrejme nechcú. Prosím, pozrime sa, kto podporuje tzv. Platformu Za demokratické Slovensko. Komunistická strana, ktorá ústami sudruha Kanisa okamžite prišla Mečiarovi na pomoc v boji proti tzv. Totalitným manierom koordinačného centra VPN. Práve strana, ktorá roky systematicky ničila ľudské osudy, morálku a ekonomiku štátu, je pripravená stáť po boku pána Mečiara a Kňažka. Ďalej po ich boku stojí separatisticko-nacionálne strany, Slovenská národná strana, Slovenská národná jednota, ktoré pojem ekonomika ani nepoznajú a ktorých jediných cieľom je deštrukcia a získanie osobnej moci. A nezabudnime na tzv. Obrodu, reformných komunistov na čele s Ivanom Laluhom. Títo reformisti sa od začiatku pohybujú v tesnej blízkosti premiéra Mečiara, svojou konšpiratívnou sieťou obsadili najvýznamnejšie posty a nenápadne sledujú svoje politické ciele, ktoré sa im nepodarilo realizovať v 68. roku.
9: Vladimír Mečiar, stále ešte slovenský premiér za VPN, 18. března formuluje otázku slovenské národnostní emancipace, ktorá sa v Československu stále více stává zásadním problémem. K vyhlášení svrchovanosti Slovenska došlo však až po volbách v roce 1992.
13: Musím sa zastaviť pri niektorých momentoch. A to je názor na vyhlásenie svrchovanosti Slovenska. Máme záujem žiť v spoločnom štáte Čechov a Slovákov. Ale musíme dať odpoveď na to, ako tento štát má vyzerať. Ak sa navrhuje vykonať referendum, referendum môže dať iba odpoveď na otázku, či federáciu áno alebo nie, a tá bude kladná. Ale ani referendum nedá odpoveď na to, ako má táto federácia vyzerať. Preto by bolo potrebné venovať tejto otázky väčšiu prípravu, zjednotiť stanovisko všetkých politických síl, nenechať to iba na vládne politické strany. Pretože v parlamente treba trojpetinovú väčšinu i v Slovenskej národnej rade na prijatie ústavy. Urobiť s tým širšiu diskusiu, hľadať, navrhovať východiska, dosiahnuť moment zjednotenia a jednotně vystupovat vo vzťahu k reprezentaci České republiky. Akékoliv ultimáta, podmínky, buď bude tak, alebo nebude nijak, vopred odmětám, to nie je cesta k dohode. V tomto očakávam viac pochopenia i na straně České republiky, i v České národné rade, i v české vláde a bol by som rád, keby sa situácia stabilizovala a vyjasňovala i okolo Moravy.
9: V následující ukázce hovoří o Vladimíru Mečiarovi sociolog Fedor Gál, který v té době stál fakticky v čele VPN. Nahrávka pochází z diskuse s pražskými studenty 5. dubna 1991.
14: Premiér Mečiar nás od prvých chvíl upútal některými svými vlastnostiami, které jsme považovali za velmi důležité. Razancia, výdrž, kapacita paměti, rychlé rozhodování a myšlení a tak dále, tak dále. Já si dneska dávám dokopy aj iné ohnívka z tejto reťaze. Ja sa pamätám, ako sa stal premiér Mečiar ministrom vnútra na Slovensku. Jedného krásneho dňa prišiel Vlado Ondruš, ktorý bol vtedy podpredsedom vlády a povedal, že mali niekoľko kandidátov na tento post, ale jeden z nich, podnikový právnik z akejsi dedinky, o niekoľko tried prevyšoval všetkých ostatných. On všetko proste vedel. On vedel, jak je organizovaný ten rezort, čo treba spraviť v civilno-správnom úseku, čo treba spraviť v oblasti bezpečnosti, tak ich ohúril svojimi znalostiami, sa s ním stal minister vnútra. Genéza nášho vzťahu k premiérovi Mečiarovi má svoje míľníky. Ja si myslím, že ten problém opäť začalo narastať vo chvíli, keď sme si uvedomili, že premiér Mečiar má veľmi osobitý štýl riešenia zásadných politických problémov. Pre mňa boli signifikantné dva momenty. Moment prvý, že riešil tento problém, by som povedal, nie face to face s druhou politickou reprezentáciou, ale cez televíziu. Taký signál číslo dva bol ten, že v istom okamihu sa premiér Mečiar prestal podriadovať kolektívnym rozhodnutiam vrcholných politických orgánov. Vo veci ústav a tak ďalej. A bol by som ich menovať viacej, to napätie narastalo, a dostalo sa na hladinu únosnosti vtedy, keď premiér Mečiar prestal navštevovať ministerské kluby a koaličné rozhovory. To bol v podstate odchod z takého toho praktického politického života hnutia. A posledná kvapka do pohára bol snem VPN v Topolčanoch. Tam sa všeobecne čakalo, že sa prevalí navrch túžba mnohých aktivistov a priaznivcov hnutia VPN a na čelo hnutia bude podobne ako v Občianskom fóre postavený silný muž číslo 1, premiér Mečiar. K tomu bolo potrebné urobiť dve veci. Zmeniť stanovy, pretože dovtedy to bolo tak, že slovenská rada VPN si volí a odvoláva svojho predsedu a priamo voľbou z pléna po zmenených stanovách nanominovať premiéra Mečiara na čelo hnutia. Potom to kulminovalo a skončilo to proste kňažkovým prejavom v televízii. Tam už nebolo o čom rozmýšľať. Tu nás už proste minister vlády a premiér slovenskej vlády postavili proti hnutiu, ktoré ich nominovalo do týchto kresiel. Vo chvíli, keď sme takýmto spôsobom rozpoznali situáciu, tak sme spravili, čo sme spraviť museli. Vyslovili sme im na zasadnutí Slovenskej rady VPN nedôveru. Ďalší osud týchto politikov je v rukách slovenského parlamentu a inú cestu parlamentnej demokracii nepoznám.
9: Zmíněné diskuse s pražskými studenty se zúčastnil i další představitel veřejnosti proti násilí, sociolog a překladatel Martin Bútora.
15: Zdá se, že v této chvíli, a je to pravděpodobně vďaka popularitě premiéra, sa pod vážnikom ZDS stretli aj prúdy, hnutia, názory, tendencie, které jsou dosť nesúrodé. To znamená, že za určitý prírastok možno pozorovať ľudí, ktorí sa vyznačujú troma charakteristikami. Sú výrazne protireformní, sú protifederálni a sú dokonca aj častočne protiparlamentní. A za ďalšie, a to už je charakteristika nie len ZDS, ale to je charakteristika pravdepodobne Slovenska v tejto chvíli, tá slovenská politická scéna vyzerá ako taká, povedal som, protosocialistická scéna. Ten ústredný moment sociálnych istot je veľmi silný, je veľmi silne obyvateľstvom akoby prežívaný. Ale v každom prípade si myslím, že tá podpora tejto platformy za demokratické Slovensko pravdepodobne prekoná ešte určitý vývin.
9: Fedor Gál pak na besedě se studenty z 5. dubna 1991 přiblížil proces vzniku platformy za demokratické Slovensko. Ta byla v té době stále ještě součástí VPN.
14: Ja tam musím povedať, ja poznám intimne ľudí, ktorí iniciovali zrod platformy za demokratické Slovensko. Trnavská iniciatíva sa pravdepodobne vpíše do histórie slovenskej politiky. Trnavská iniciatíva je zoskupenie ľudí, ktorí boli frustrovaní miestnymi podmienkami, nedotiahnutými personálnymi zmenami, prežívajúcimi starými štruktúrami, jak sa to nazýva, už nerad používam toto klišé slovné, a ktorí túto svoju nespokojnosť premietajú do nejakého imaginárneho ústredného výboru VPN, ktoré ako keby neriešilo ich problémy. Toto bol jeden zdroj nespokojnosti. Druhý zdroj, z ktorého sa zrodila Platforma za demokratické Slovensko, je Klub Obroda. My sme sa dočkali potom veľmi takého rýchleho a drsného ataku zo strany Alexandra Dubčeka a Ivana Laluhu, ktorý je poslancom za VPN a je zároveň aktivistom Obrody vo federálnom parlamente, že to nie je pravda, veď na tých špičkách je pár, spočítate to na jednej ruke. Pravda je však taká, že máme signály z okresov, že na miestnej úrovni sú kluby Obroda veľmi čiperné, aktívne, pozostávajú z ľudí, ktorí majú skúsenosti, poviem to drsne, so stranickou prácou a ktorí veľmi rýchlo sa podujali organizovať buniky ZDS v jednotlivých okresoch Slovenska. A tretí zdroj aktivistov Platformy za demokratické Slovensko, poviem to zase veľmi drsne, možno to není celkom tak, som by sa povedal, neukojení revolucionári. To sú ľudia, ktorí v tom novembri a decembri boli v prvej línii a potom prešli mesiace a on ten flek nejako neprichádzal. A toto sú proste tak veľmi pragmaticky pomenované tie zdroje, ktoré vyvolali túto platformu, ktorá má dneska obrovskú spústu sympatizantov. A ja sa pýtam sám seba, čím to je, že naraz to mohutné plénum VPN sa rozdelilo proste na dve časti, ktorým mohutnejšia časť inklinuje k ZDS, čím to je. A podľa môjho názoru to je zase tromi príčinami. Tá prvá je akcentácia národnej dimenzie v programe VPN, tá druhá je akcentácia sociálnych aspektov, zmekčujúcej ekonomickú reformu a tá tretia je gravitácia k osobnosti Vladimíra Mečiara.
8: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
9: Napjaté československé vztahy se snažil řešit i tehdejší prezident Václav Havel. Zorganizoval schůzku mezi zástupci různých politických proudů na Slovensku. Setkání komentoval v rozhlasovém rozhovoru slovenský premiér Vladimír Mečiar 19. dubna 1991.
16: Ak čakáte, že sa ako nejaká slovenská reprezentácia zblížila, tak vás uistím, že aspoň z mojej strany k tomu nedošlo. Z mojej strany nebol ani pokus. Naopak, po tom jednaní som presvedčený, že rozdiely medzi nami sú ešte hlbšie. Rozdiely medzi nami sú hlbšie i v tom, čo verejne hlásame a ako rokujeme tam, kde nás nikto nevidí. A rozdiely medzi nami sú ešte hlbšie i v tom, že existujú určité programové zásady, ktoré môžeme plniť ako poverení zástupcovia niekoho a nie ako pány krajiny. Pokiaľ ide o pána prezidenta, diskusia s ním bola zaujímavá a bolo vidieť, že má snahu dosiahnuť nejakým spôsobom jednotu štátu, konštituovanie orgánov v zmysle nových ústav. Sám som pánovi prezidentovi povedal, že pokiaľ ide o spôsob, je veľmi priateľný, ale pokiaľ ide o obsah, tak ten nie je žiaden.
9: 23. dubna 1991 byl Vladimír Mečiar sesazen z funkce slovenského premiéra. 27. dubna se Platforma za demokratické Slovensko vydělila z VPN a transformovala se v samostatné hnutí za demokratické Slovensko. Vladimír Mečiar se pak stal jeho prvním a po celou dobu existence tohoto hnutí jediným předsedou. Přibližme si teď prostřednictvím komentáře Miroslava Krupičky ze 14. května český pohled na napjatou situaci na Slovensku.
17: V následující minutě nebo dvou se vám pokusím vylíčit názory průměrného Slováka tak, jak jsem je zaregistroval při nedávné návštěvě Slovenska. Průměrný Slovák a z těch, s kterými jsem se setkal, jich byla drtivá většina, je přesvědčeným stoupencem Mečiarovy platformy za demokratické Slovensko. Rozhovor s ním začínal vždycky přátelským ujištěním. Co my dva proti sobě můžeme mít? Všem nám jde o práci, o výplatu, o to, aby za ní bylo co koupit. Všechno ostatní ať vyřeší ti nahoře, od toho jsou placeni. S tím se nedá nesouhlasit. Tyto obavy jsou nám všem skutku společné, nevšak už způsoby, jak zmíněné problémy řešit. Průměrný Slovák je pesimista. Na otázku, co se po listopadové revoluci změnilo k lepšímu, odpovídá nic. Optimismus mu dodává bývalý premiér Mečiar. Byl rázný, uměl bez papíru promluvit a hlavně rozuměl Slovákům a jejich rozčarování z ekonomické reformy. Mezi žurnalisty se to kvalifikuje jako pochopení pro národní specifika. Důkazem toho jsou Mečiarovy cesty do zahraničí, kde scháněl pracovní příležitosti pro Slováky. Některé jeho útlumové a sociálně šetrné programy se už začínaly realizovat. Prodávám tak, jak jsem koupil. Nový premiér Ján Čarnogurský nemá podle průměrného Slováka šanci tyto problémy vyřešit. Především proto, že nemá podporu národa. Je to spiklenecký farář, který zavádí na školách katechismus, ve společnosti feudalismus a prosazuje názory úzké skupiny lidí. Chce také zpět vyvlastněnou církevní půdu. Není potřeba připomínat, že všechny žebříčky popularity vede Vladimír Mečiar a nejnepopulárnějším je Žid Fedor Gál. Průměrný Slovák nepřipouští, že je antisemita, ovšem připouští, že jednou z příčin našich neúspěchů jsou Židé, ke kterým řadí Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, Václava Klause, Peta Millera i Petra Pitharta. O jejich prodloužené ruce Fedoru Gálovi už byla řeč. Průměrný Slovák je znepokojen tím, jaký je obrázek Slovenska ve světovém tisku. I kdyby premiér Mečiar třeba udělal pár chyb, měl zůstat v úřadu. Teď ho odvolali, za chvíli odvolají neschopného Čarnogurského, jak budeme před světem vypadat. Průměrného Slováka znepokojují i útoky na Alexandra Dubčeka, dnes už jediného v uvozovkách pravého Slováka ve federální funkci. Všichni ostatní se zpronevěřili. Čalfovi poslali obyvatelé jeho rodného distriktu petici, že ho nepřijmou zpět, o Bakšajovi ani nemluvě. Průměrný Slovák požaduje předčasné parlamentní volby, protože složení Slovenské národní rady neodpovídá náladě ve společnosti. Marně jsem vysvětloval, že v demokratických zemích se nemění politika a politici podle lidových nálad, ale podle úspěšnosti té, které politické koncepce, kterou zhodnotí volby. A na ty si bude potřeba ještě počkat. Nicméně průměrný Slovák míní, že v příštích volbách, ať už budou řádné nebo mimořádné, zvítězí Vladimír Mečiar a jeho hnutí.
9: Hnutí za demokratické Slovensko bylo zaregistrováno jako samostatný subjekt a krátce na to proběhl 22. června 1991 jeho ustavující sněm.
18: V Banské Bystrici se dnes sešel ustavující sněm Hnutí za demokratické Slovensko. Předseda jeho politického grémia Vladimír Mečiar ve svém vystoupení zdůraznil, že hnutí si klade za cíl zlepšit ekonomickou a sociální situaci na Slovensku a že podpoří státoprávní uspořádání Československa na konfederativních základech. Podle jeho slov konfederativní uspořádání nebo reálná unie neodporují myšlence společného státu. Ke státoprávnímu uspořádání Československa se vyjadřovali i další řečníci. Například bývalý ministr slovenské vlády Augustín Marián Huska prohlásil, že v nynějším uspořádání český národ dominuje nad slovenským a prostředkem této dominace je federace. Ta v nynější podobě poskytuje jednostranné výhody českému a jednostranné nevýhody slovenskému národu. Proto se přimluvil za konfederaci.
9: Ustavující sněm HZDS komentoval telefonicky spolupracovník Československého rozhlasu Ján Bér.
19: Dnes politické podujatie podľa počtu účastníkov. A gáno, tak prvý celoslovenský snem Hnutia za demokratické Slovensko bol úspešný. Jeho predkrmom bol ešte v piatok meeting s Vladimírom Mečiarom, na ktorom bolo údajne 10 000 ľudí. Na samotnom sneme sa v sobotu zúčastnilo okolo 350 delegátov. Vodcov tohto hnutia to iste potešilo, ale keby som bol na ich mieste, skôr by ma zamrazilo. Ako si z pleca na plece totiž prehadzujú, kto na ich mítingy chodí. V uliciach Košíc organizovali prednedávnom mítingy na podporu Vladimíra Mečiara strana demokratickej ľavice, teda bývalí komunisti, spolu so Slovenskou národnou stranou. Zamyslelo sa vedenie hnutia za demokratické Slovensko prečo? Obávam sa, že nie. Naopak považuje túto otázku za podružnú, namierenú proti hnutiu. Bačoviac Vladimír Mečiar chce z pochybně vysokého počtu ťažiť či zastrašovať. V Banskej Bystrici sa vyjadrilo, že na Slovensku má toto hnutie 350 tisíc prívržencov a že čoskoro bude mať 100 tisíc členov. Pri týchto číslach si už môž byť nie na schvál, nasadil okuliare, ktoré až príliš znásobujú. Jeho slová možno však nazvať aj jednoduchšie – politickou lžou. V Banskej Bystrici vyšla však už na povrch aj predstava tohto hnutia na budúce štátoprávne usporiadanie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Malo by ísť o konfederáciu. Takýto obraz nášho štátu možno nazvať začiatkom jeho rozpadu.
9: A na závěr ještě krátká perlička z rozhlasového zpravodajství ze 24. června 1991.
20: Předseda federálního shromáždění Alexander Dubček dnes blahopřál Vladimíru Mečiarovi k jeho zvolení do funkce předsedy hnutí za demokratické Slovensko. Jemu osobně i novému hnutí popřál úspěch v práci vedoucí k prospěchu a všestrannému rozvoji Slovenska.
9: HZDS volby v roce 1992 na Slovensku skutečně vyhrálo. A Vladimír Mečiar se jako staronový slovenský premiér výrazně podílel na rozdělení Československa. Předsedou slovenské vlády byl s krátkou přestávkou až do roku 1998. Poté bylo HZDS v opozici a do vlády se už jako marginální strana vrátilo ještě v letech 2006 až 10. Pak se již do slovenského parlamentu nedostalo a v roce 2014 zaniklo. V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad, jak vznikalo hnutí za demokratické Slovensko. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
8: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
22: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
21: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
22: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
21: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
0: Šest hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu. Zástupci pražské koalice se shodli na společném postupu při vzniku protikorupčních pravidel. Polská strana Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení bývalého premiéra a dalších poslanců. Je úterý 28. července, tady jsou zprávy Ranního Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou třeba požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
23: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
24: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
23: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
25: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
23: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost PiSu.
26: Sdružení Rozvoj Plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
27: Do ostatní chvíli.
26: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj Plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jenom 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie.
28: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávily stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Novou prezidentkou Peru se dnes oficiálně stane Keiko Fujimoriová. Půjde už o devátou hlavu státu za posledních 10 let. Fujimorová v letošním druhém kole voleb zvítězila velmi těsně, když získala 50,14% hlasů. Svého levicového soupeře Roberta Sancheze tak porazila zhruba o 50 tisíc hlasů. Sanchez si proto výsledek dlouho odmítal uznat a tvrdil, že volby provázely podvody. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
2: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
3: O, pak selhává.

0: reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Třeba ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí Pražské studio 2, Muzeum Kampa i letní shakespearovské slavnosti.
1: O představení komedie Omylů je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
2: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
1: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na 4 místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Ranní doprava na plusu na D1 z Přerova ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Zlín. Na novoustém 64. kilometru stojí porouchaná dodávka. V odstavném pruhu kolem se pohybují lidi. Na D5 z Prahy ve směru do Plzně pozor před sjezdem na Žebrák. Na 33. a 5. kilometru uklízejí vozovku po včerejším požáru kamionu. Jsou v odstavném pruhu a může se vybočovat. Dobře dojte. Čeká nás polojasný až jasný den, místy přechodně až oblačný, na severu a severovýchodě s možností přehánky. Teploty 14 až 10, na horách kolem 10 stupňů, to je noční počasí. To byly zprávy a tady už je na plusu repríza pondělních názorů a argumentů.
3: Ministerstvo vnitra ve výroční zprávě o extremismu za loňský rok neuvedlo stranu SPD, která se přitom předtím ve zprávě objevovala opakovaně. Znamená to, že SPD v loňském roce vystupovala umírněněji než dříve, nebo je extremismus politicky přijatelnější než v minulosti? Začíná Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
4: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky za loňský rok vydává ministerstvo vnitra. Vláda zprávu schválila minulý týden. Řekl byste, že strana SPD v téhle zprávě není na rozdíl od minulosti jmenována, protože SPD je součást této vlády?
5: To je pro mě velmi těžká otázka, protože bychom museli znát to politické zákulisí, ale vypadá to tak na první pohled. Vzhledem k tomu, že z mého pohledu SPD do té zprávy nadále patří, tak se obávám, že je to jedno z možných vysvětlení.
3: Strana SPD se proti zařazení mezi extremisty v minulosti, konkrétně ve zprávě za rok 2022, bránila u soudu a ten jí dal letos v červnu za pravdu. Obvodní soud pro Prahu 7 uznal, že ministerstvo vnitra tehdy porušilo práva hnutí SPD. S výrokem soudu souhlasíte ve světle toho, co jsme si řekli na začátku?
5: Já s tím výrokem soudu neúplně souhlasím, protože si myslím, že SPD by tedy, jak už jsem zmínil, měla být součástí těch zpráv o extremismu. A vy jste na začátku správně zmínil celý název té zprávy ministerstva vnitra, tedy zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Ono to znamená, že součástí té zprávy nejsou jenom ty subjekty, které my z politologického pohledu považujeme za extremistické. Ono i samo ministerstvo vnitra pracuje s poměrně extenzivní definicí toho extremismu, ale jsou tam taky zmíněné subjekty, nebo by měly být zmíněné všechny subjekty, které pracují s tou takzvanou předsudečnou nenávistí. To znamená s nějakým vymezováním se často velmi vulgárním, často násilným v tom verbálním slova smyslu, vymezováním se proti nějakým skupinám obyvatel. A tam SPD i v té poslední době určitě patří.
3: A když se ještě vrátím k výroku soudu pro Prahu 7 z minulého měsíce. Nepotvrzuje tento výrok nepřímo, co tvrdí předseda hnutí Tomio Okamura, že ze strany ministerstva vnitra šlo tehdy o boj proti politickým oponentům SPD?
5: Já si myslím, že to není ničím doloženo, že by šlo o politický boj. Ta zpráva na základě rozhodnutí odborníků nebo na základě odborných stanovisek tak je sestavována s přihlédnutím k tomu,

0: jak daní političtí aktéři komunikují, jakou prosazují politiku. To je popis reality, není to politický boj.
1: No a neplatí tedy podle stejné logiky, že je ministerstvo vnitra ve svých výrocích opatrnější, protože je hnutí SPD v nynější vládě?
0: Já se obávám, že je to možné, protože vzhledem k tomu, i jaké ostatní aktéry nyní najdeme v té zprávě, včetně těch, kteří tedy pracují s tou předsudečnou nenávistí a taky bychom je nemuseli označovat nutně za extremistické, tak je tam určitě důvodné podezření nebo důvod si myslet, že SPD tam není účelově.
1: No, máte alespoň, já nevím, dojem třeba, že ta zpráva tedy odráží momentální politickou konstelaci, laicky řečeno, jde na ruku tomu, kdo je právě u moci?
0: Obávám se, že se tomu nedá úplně vyhnout vzhledem k tomu, že ta zpráva prochází standardním nejen mezirezortním, ale i standardním tím velkým připomínkovým řízením. Je skutečně mnoho aktérů, kteří se k ní můžou vyjádřit. V minulosti to činil třeba Pražský hrad, kterému se za vlády Miloše Zemana, tedy když byl prezidentem, nelíbilo také, že SPD součástí té zprávy. Tehdy se ale mu nepovedlo prosadit to, aby tam SPD součástí nebyla. Dnes se obávám, že ty tlaky můžou být docela podobné.
1: A my můžeme dovozovat, že pokud by SPD v té zprávě byla, tak by potom ta zpráva neprošla vládou, je to tak?
0: Může se to stát, nebo mohlo se to stát, protože si skutečně neumím příliš představit, že by ministři nominovaní za SPD souhlasili nebo vzali na vědomí, tedy v tom kolečku, kdy o tom rozhodovala vláda, vzali na vědomí tu zprávu, která by SPD obsahovala. Tam skutečně je možné zamyslet se nad tou alternativní situací a nezdá se mi příliš pravděpodobné, že by to prošlo bez problému.
1: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Před nedávnem jste na Plusu řekl, že SPD je biznisový projekt, který pracuje se strachem, ale neoznačil byste jej za extremistický. Vykládám si to tak, že podle vás SPD svými voliči sice manipuluje, ale zároveň nechce rušit systém, ze kterého vlastně těží. Rozumím vám správně?
0: Ano, rozumíte tomu správně. Ono to vychází, to, co jsem řekl, zejména z toho, jak politologicky tradičně chápeme ten pojem extremismus. Ten je spojen s nějakým tradičně, tedy politickým násilím, s nějakou inklinací k terorismu, s tím, že ten daný subjekt skutečně je nějak ideologicky vyprofilovaný, má třeba menší počet příznivců, kteří ale brojí a snaží se aktivně vystupovat proti tomu celému demokratickému řádu. Snaží se ho prakticky od základů zničit. To si myslím, že SPD nesplňuje tuto definici. Na druhou stranu samozřejmě některé prvky, které jsou historicky spojené, zejména s tou extremistickou pravicí, ty prvky nenávisti vůči migrantům, vůči cizincům, které se pak v té retorice můžou projevovat, tak určitě přítomné jsou. Ale jako celek bych SPD neoznačil za extremistickou stranu.
1: No, a není to tedy protimluv s tím, co říkáte, nebo co jsme si řekli na začátku, že by tam SPD měla patřit do té zprávy?
0: Já si myslím, že SPD by měla patřit do té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti, ale ne nutně proto, že by naplňovala ty znaky toho tradičního extremismu, ale právě proto, že ta její politika odpovídá tomu šíření té předsudečné nenávisti. Což je z mého pohledu ta druhá důležitá část té zprávy ministerstva vnitra. Když to řeknu trochu jinak, myslím si, že ten extremismus i v tom extenzivním slova smyslu, tak jak ho ministerstvo vnitra se snaží definovat, tak je pouze jednou součástí té celé zprávy, která by potom měla zahrnovat i ty nenávistné projevy, ale třeba výčet trestných činů, u kterých je často ta klasifikace třeba i odlišná. Jedná se třeba o ty takzvané verbální trestné činy, které se ta zpráva také snaží nějakým způsobem mapovat. Takže myslím si, že ta zpráva dlouhodobě slouží jako nějaký nástroj mapování té scény, která zkrátka není přátelská k tomu systému liberální demokracie, tak jak ho známe, ale nemusí to nutně znamenat, že se politologicky budeme opírat o ten pojem extremismus.
1: A jak to podle vás SPD myslí s Evropskou unií? Také na ní útočí, ale doopravdy ve skutečnosti tedy nechce z EU odejít?
0: Tak my můžeme SPD vidět dlouhodobě jako euroskeptickou stranu, ale třeba v té odborné debatě se odděluje takzvaný tvrdý a měkký euroskepticismus. Ten tvrdý prakticky znamená, že ta strana nebo ten politický aktér prosazuje vystoupení z Evropské unie a prosazuje vlastně nějakou kritiku té evropské integrace jako samotné myšlenky. My jsme v minulosti byli svědky toho, kdy SPD zejména ze začátku svého fungování prosazovala ten odchod z Evropské unie, respektive možná si někteří posluchači vzpomenou na ty plakáty odejdeme po Anglicku v důsledku Brexitu, tak s tím SPD pracovala skutečně před nějakými těmi 8-9 lety, ale to se v čase proměnilo. SPD ten postoj k Evropské unii v tomto slova smyslu zmírnila. Dnes vidí Brusel jako nějaký byrokratický komplex, ale posunula se směrem od odmítnutí toho členství přes referendum o členství v Evropské unii, přes takovou obecnější, více rozmělněnou kritiku, která odpovídá spíše tomu měkkému euroskepticismu.
1: A vidíte tu změnu rétoriky jako skutečnou změnu postoju, nebo je to jenom změna nástroje, že se prostě musí mluvit jiným, řekněme, civilizovanějším jazykem?
0: Já si myslím, že v případě té Evropské unie je to asi skutečně i změna toho postoje, která souvisí s tím, jakým způsobem narůstal v čase vliv SPD na té politické scéně. Dnes je tedy SPD součástí koaliční vlády, ale dřív taky poslanci SPD podporovali některá opatření v těch dřívějších vládách Andreje Babiše, ale celkově to samozřejmě souvisí s tou takzvanou mainstreamizací radikální pravice. To znamená, některé výroky, některá politika se musí účelově zmírňovat tak, aby byla přijatelná pro širší spektra té společnosti. S tím si myslím, že SPD pracuje minimálně od doby koronavirové pandemie.
1: No a když říkáte, že radikální pravice se stává součástí mainstreamu, tak to taky ale proměňuje ten mainstream. Naše vnímání toho, co je přijatelné.
0: Ano, určitě to proměňuje ten mainstream a takovým asi nejzávažnějším důsledkem toho všeho je, jakým způsobem se ta rétorika nebo minimálně ty myšlenky spojené dříve s tou radikální pravicí stávají součástí politiky i těch, řekněme, umírněnějších nebo centristických stran. A myslím si, že Česká republika v tomto i v tom evropském kontextu slouží jako dobrý příklad, kdy skutečně i ty strany, které jsou blíž politickému středu, tak se snaží velmi kriticky pracovat s migrací. Během té takzvané migrační krize, která tady v České republice v těch letech 2015-16 neměla nějaký reálný dopad, tak spousta těch stran prostě pochopila, že je tady velká společenská poptávka po kritice té migrace a snažila se na to naskočit. A velká část těch stran, například i Hnutí ANO dnes, tak čerpá z toho, co dřív bylo vyhrazeno spíš pro tu radikální pravici.
1: On by se jako reálný dopad strachu z migrace dal považovat ten případ, který je starý, jestli dobře počítám, 9 let. Případ seniora Jaroslava Baldy, který se kvůli strachu z islámu před 9 lety sám stal teroristou a chtěl vykolejit vlak. Máte dojem, že SPD se ve zprávě o extremismu objevovala v minulosti hlavně nebo právě kvůli případu tohoto seniora?
0: Myslím si, že to byl určitě jeden z podstatných důvodů, protože to je samozřejmě ten projev nenávisti, který už se potom zmotní v nějaký konkrétní čin. Je to vlastně prostě konkrétní osoba souzená navíc v rámci toho justičního systému. Takže je to určitě jeden z těch důvodů, proč se tam SPD objevila, proč dává smysl, aby se tam objevila, ale určitě to byly i ty aktivity právě kolem té migrační krize rétorické, kdy tehdy SPD stála bok po boku s těmi menšími, skutečně extremistickými subjekty, které se tedy potom tak trochu rozplynuly v tom prostoru, ale SPD zůstala a nicméně pokračovala dál v prosazování té své politiky, ale našli bychom tam určitě i spoustu těch rétorických vyjádření. Ostatně například tu kampaň tolik diskutovanou před krajskými volbami v roce 2024, to všechno jsou věci, které si myslím, že opravňují ten argument, aby SPD byla součástí té zprávy o extremismu.
1: Kdybych vám ale namítl, že islamismus, před kterým SPD dlouhodobě varuje, je reálná hrozba, jak se nejspíš znovu potvrdilo o víkendu v Berlíně, kde vjel autem do davu extremista patrně spojený s islamisty. Dá se varování SPD před islamismem stále brát jako strašení?
0: Islamismus určitě hrozba je, to si myslím, že se nedá popřít a mimochodem i v té zprávě zmíněné za rok 2025 je zmíněn případ rozbití sítě pachatelů, kteří se inspirovali islamismem i v České republice, takže to rozhodně hrozba je a nelze to z toho prostoru nijak vyčlenit. Na druhou stranu, a to je ten podstatný rozdíl a to je to, čeho bychom si měli u SPD všímat, je rozdíl mezi kritikou islamismu jako radikálního náboženského fundamentalismu a kritikou islámu jako celku. Kritikou muslimů jako jedné složky té společnosti, případně různých etnických skupin z arabského světa. A myslím si, že právě té generalizace toho propojování každého muslima s tím terorismem nebo minimálně s tím nebezpečím se právě SPD dopouští. Ale určitě to není tak, že by islamismus nebyl v té současné Evropě hrozbou. Je a ten berlínský útok to znovu připomněl.
1: Spojené státy i Evropská unie v poslední době přitvrzují ve svém postoji k migraci. Řekl byste, že v tomto smyslu je celkově přijatelnější slovník ještě nedávno připisovaný politickému extremismu?
0: Obávám se, že ano, že se skutečně někdy i od těch mainstreamových politiků můžeme dočkat výroků, které bychom spíš dřív připsali té radikální nebo extrémní pravici. Na druhou stranu rozhodně taky nelze podceňovat tu bezpečnostní výzvu, která s tou migrací je nějakým způsobem spojena, ale právě proto potřebujeme odpovědné politiky, kteří dají na odborná stanoviska a nebudou naskakovat na ty vlny strachu, které se snaží vyvolat právě ta radikálně extrémní pravice. Ono je problém a je to problém ve Spojených státech i v Evropě, že s vidinou nějakého lepšího volebního zisku, protože ta radikální pravice sílí všude po Evropě, tak mají někteří politici, zejména té centristické pravice nebo pravého středu, pocit, že ta rétorika radikálnější jim v něčem pomůže odehnat ty voliče od radikální pravice a přilákat na svou stranu. Neexistují prakticky žádné empirické důkazy o tom, že by ten proces takhle fungoval, že by ta změna té retoriky měla nějaké valnější, mohutnější důsledky pro to, že by se ti voliči vraceli k centrismu.
1: No a jak si to, co popisujete, sám vykládáte, to, že se slovník, který býval doménou radikální pravice, stává mainstreamem? Není to vítězství radikální pravice v mainstreamové politice?
0: Určitě v tom dlouhodobém slova smyslu to vítězství radikální pravice je, ale já si to opravdu vykládám tak, že většina nebo velká část těch politických stran v Evropě je dnes už třeba víc než na nějaké masové členství v těch politických stranách nebo napojení na společnost orientovaná spíš na velké volební výsledky. Prostě když chcete vládnout, když chcete mít moc, tak potřebujete nějaký dobrý volební výsledek ideálně pro tu svoji umírněnou stranu v tomto případě a prostě spousta těch politiků tu zjednodušenou rétoriku, je to samozřejmě dané i sociálními sítěmi a tím, jakým způsobem dnes funguje mediální trh, kdy spousta těch konzumentů médií, potenciálních voličů pracuje nebo konzumuje skutečně zjednodušené zprávy a ty se pak rychleji šíří, tak tohle s tím samozřejmě souvisí jako důležitý jev. Prostě spousta těch politiků má pocit, že ta jednoduchá rétorika funguje, tak se toho snaží nějakým způsobem využít. Ale já jsem přesvědčen o tom, že jednoduše se dá komunikovat spravedlivě, bez xenofobie, bez nenávisti.
1: No ale když tedy domyslíme, co říkáte, tak je možné, že i mainstreamové strany, tuzemské politické strany by se v té zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti mohly v budoucnosti objevit, pakliže se tedy mění jejich slovník směrem k radikální pravici.
0: Tam určitě jako v některých konkrétních případech, když by to došlo skutečně tak daleko, že by byl přijat ten slovník a ta generalizace v této podobě, tak by to takhle daleko asi mohlo dojít, ale zase nemyslím si, že zrovna v České republice se o té radikalizaci v tomto slova smyslu dá mluvit, že by se rozšířila po celé té politické scéně. Já si myslím a doufám v to i u některých vládních politiků, byť spolupracují s SPD nebo i s motoristy, kde některé ty výroky jsou skutečně taky za hranou toho, co by ta liberální demokracie měla snášet, tak si myslím, že skutečně mnoho těch politiků je stále zodpovědných a stále se snaží pracovat s těmi problémy spíš věcně než emocionálně.
1: Hostem Interview Plus je odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Dva mladí zastánci strany motoristé sobě Adam Šejna a František Kubásek jsou zaměstnanci ministerstva životního prostředí vedeného ministrem Červeným ze stejné strany. Podle tisku se oba mladíci účastnili v Bruselu demonstrace krajně pravicové protiimigrační iniciativy Save Europe Act. Bez ohledu na jejich kvalifikaci k práci, kterou zastávají, nepřekročili svou účastí další hranici toho, co je, řekněme, eticky přípustné, státní zaměstnanci demonstrující na mítinku extremistů?
0: Zcela jednoznačně. Já si vůbec neumím představit, že by státní zaměstnanci byť i na nižších úrovních, než jsou tito dva influenceři, kteří jsou tady spojeni poměrně těsně s motoristy sobě, takže by na nižších úrovních se někdo dopustil takové podpory takových skupin. Myslím si, že to je skutečně za hranou a že to je už za hranou toho, co je akceptovatelné z pozice státního úředníka.
1: Když jenom připomeneme obsah té iniciativy Save Europe Act. Vy sám byste ho považoval za extremistický?
0: Určitě ano. Ta skupina Save Europe Act pracuje s tou myšlenkou, která se v tom prostředí evropské radikální pravice prosazuje čím dál silněji, a to je myšlenka takzvané remigrace. To znamená prakticky násilného vystěhování milionů obyvatel z Evropy, kteří mají nějaké migrační pozadí, kteří jsou cizinci, kteří jsou třeba spojeni s tím muslimským světem, a právě ta myšlenka remigrace v Evropě je asi primárně spojená s tím takzvaným identitářským hnutím, které stojí za touto iniciativou, respektive také se stranou svobodných v Rakousku nebo s AfD v Německu, když bychom zůstali v tom našem okruhu nejbližších hranic, tak je spojena s touto myšlenkou a to skutečně extremistické je.
1: Když jsme u těch nejbližších sousedů, můžeme jako členská země Evropské unie zaměstnávat na ministerstvu osoby, které ostře napadají základní evropské principy. Evropská komise koncem týdna tuto iniciativu odmítla. Mohli by lidé jako Šejna nebo Kubásek pracovat na ministerstvu třeba v Německu?
0: Ne, v žádném případě. To si vůbec nemůžu představit.
1: V minulosti byli ve zprávách ministerstva vnitra často zmiňováni jako extremisté ti, kdo opakují to, co zní z Kremlu, tedy vyprávění o tom, jak slabá a zhýrala Evropa, nebo že Rusko je ve válce na Ukrajině v právu. Tenhle důraz, zdá se mi, ve zprávě za loňský rok chybí. Nepletu se?
0: Chybí a je tedy otázkou samozřejmě, jestli se jedná spíš o oslabení těch aktivit v tom veřejném prostoru. My vlastně tím, že jsme odkázáni na ten text té zprávy a nevíme to pozadí úplně té přípravy toho, z jakých všech argumentů tohle vycházelo, tak musíme věřit tomu, že i v tom veřejném prostoru prostě tyto projevy oslabily. Na druhou stranu určitě varovné je to, že se ty proruské postoje nebo jednoznačná podpora té ruské války, ruské agrese proti Ukrajině v tom veřejném prostoru objevuje. To vidíme z výroků některých představitelů, ale skutečně ve srovnání s tím začátkem té války, respektive těmi prvními roky, si myslím, že se dá mluvit o jistém oslabení, že se to spíš tak přelilo postupně v tu takzvanou promírovou iniciativu, kdy mnoho těch, kteří viděli viděli spíš Ukrajinu jako původce té války, tak dnes mluví o potřebě nějakého jednání a nějakého míru. V jejich pojetí to ale znamená spíše ruský mír, ruskem nadiktovaný mír.
1: No, ona ta zpráva se zmiňuje o prokremelských hackerech, ale nezmiňuje třeba rozdmíchávání nenávisti proti Ukrajincům žijícím v Česku, jak je známe například ze sociálních sítí, například poslance Jindřicha Reichla a několika dalších politiků ze stran vládní koalice. Asi je naivní ptát se, proč pan Reichl ve zprávě chybí. Je to tak?
0: No, obávám se, že ano, protože to souvisí s tím, co jsme zmínili na začátku. Jindřich Reichl je poslancem z poslaneckého klubu hnutí SPD. SPD prostě v té zprávě není zmíněná, ale samozřejmě Jindřich Reichl je spojen s tou předsudečnou nenávistí, rozmícháváním xenofobních postojů vůči Ukrajincům. Myslím si, že jste vybral právě dobrý příklad politika, který skutečně s těmi rétorickými útoky pracuje poměrně pravidelně. A myslím si, že by bylo správné, aby tyto aktivity byly v té zprávě zmíněné. A určitě ty útoky proti Ukrajincům jako celku by měly být mapovány taky v tomto kontextu. Nicméně ta zpráva ministerstva vnitra taky není úplně jediným zdrojem v tomto ohledu. Také máme zprávy například Bezpečnostní informační služby, které už s těmi útoky nebo ty útoky zmiňují trochu víc dopodrobna. Takže tam skutečně je možné hledat to těžiště toho, kde se bavíme o tom proruském postoji, protože často je to spojeno i s tou hrozbou Ruska, které představuje pro evropskou bezpečnost.
1: No a když jste zmínil i tu možnost, že v té zprávě chybí ta kritika toho ruského vyprávění, jak se objevuje v tom českém prostoru. Vy jste říkal, že je možné, že už to není tak četné. Jinak řečeno, že Moskva nemá takový zájem, abychom opakovali to, co ona říká. Myslíte si, že to tak je, že to osláblo?
0: Já si myslím, že to právě změnilo trochu formu, že to není jednoznačně prostě v tom veřejném prostoru přítomné tak, že chválíme Vladimíra Putina, chválíme Rusko za to, jakým způsobem se na Ukrajině počíná, ale že tyto výroky jsou skutečně častěji schované za ten mír, za to, že by mělo dojít k uklidnění zbraní, za to, že by si ty strany měly sednout k jednacímu stolu, za to, že by se Ukrajina měla vzdát část území ve prospěch Ruska a potom to ten konflikt vyřeší. Myslím si, že tohle je v tom veřejném prostoru přece jen i z těch extrémních kruhů o něco hlasitější.
1: Hostem Interview Plus byl odborník na extremismus z Fakulty sociálních věd Aleš Michal. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji a hezký den.
1: Loučí se s vámi Petr Vizina.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Koalice uvažuje o privatizaci pražského letiště a také o zrušení 9. třídy základní školy. Předseda sněmovny se podíval do Číny a zachrání nový velitel armády Ukrajinu před politickou krizí. Tak zní témata vybraných příspěvků pondělního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Už delší dobu se, byť nekonkrétně, hovoří o možnosti privatizovat letiště Praha. A poté, co byl čerstvě jmenován novým generálním ředitelem letiště Radomír Lašák, za jehož působení de facto zanikly před zhruba 20 lety české aerolinie, vyhlásili letištní odbory stávkovou pohotovost. Ministryně financí Schillerová je ale v úterý ujišťovala, že stát nemá nic takového v současnosti v úmyslu, jenomže ve středu premiér Babiš naopak prohlásil, že by 40% akcí letiště mohlo jít v roku 2028 na burzu. No a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Jaký by to mělo smysl pro stát?
4: Letiště je strategická firma, když to takto řeknu, je to firma, která prosperuje, která získává ročně zisk ve výši miliard korun a tak dále, takže je samozřejmě sporné, jak dál naložit s touto firmou a jedna z možností je částečná privatizace, ale v tuto chvíli je to úvaha pouze teoretická, protože tím, že letiště je strategická firma, tak existuje příslušný zákon a ten zákon de facto zakazuje jakoukoliv možnost privatizace. Takže první krok by musel být učiněn ten, že by zákon byl změněn a umožnil tu částečnou privatizaci. Pak samozřejmě otázka, jaký strategický partner případně by do letiště vstoupil, kdo by tedy ty akcie koupil a jaké by měl záměry, zda by přispíval k rozvoji letiště Praha, protože je všeobecně známo, že letiště se potřebuje rozvíjet, aby zůstalo konkurenceschopné ostatním takovýmto letištím v Evropě, především ve střední Evropě a tak dále.
3: Když a ono se také v podstatě rozvíjí, pořád tam vznikají ty nová parkoviště docela ve velkém okruhu od toho letiště a tak dále.
4: Přesně tak a má se stavět nová dráha, startovací, přistávací a tak dále, což vyžaduje nemalé peníze a pak je otázka, zda tedy stát se chce o tyto investice s novým menšinovým akcionářem podělit, anebo zda ta motivace je v tom, že v poslední době se může jevit, že vláda chce sehnat peníze do státního rozpočtu, který je značně deficitní a jak například vyplývá z úst ministryně financí, taky minimálně v příštím roce velmi deficitní bude a pak zjednodušeně řečeno se státu může hodit každá koruna, což by byl samozřejmě ten přístup neúplně správný, optimální. Když jsme u diskuse o případné částečné privatizaci letiště, tak tam je také zajímavý argument, který pronesl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který hovořil o tom, že tam je rozdíl naproti ČEZu, kde minoritní akcionáři myslí jenom na sebe a na svůj zisk, kdežto tady by to bylo něco jiného. Tak samozřejmě, když někde investujete nebo držíte akcie, tak vždy máte stejný zájem. A to zájem ten, aby se váš majetek, vaše investice zhodnocovala. Takže tam bych úplně velký rozdíl neviděl a možná, když se podíváme právě na minoritní akcionáře ČEZu, tak tam to může působit tak, že v určitých věcech právě hlídají to, aby ČEZ byla prosperující firma a tím de facto určitým způsobem komplikují vládě život. Takže na druhou stranu v případě privatizace letiště Praha by to mohlo mít tento pozitivní efekt.
3: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
4: Naslyšenou.
3: Vláda náhle uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A to ještě za plného provozu. Řeč je ovšem o školství a u mikrofonu šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: Premiér Andrej Babiš si myslí, že na základní škole by stačilo 8 tříd. Je to podle něj velké téma, které chce řešit. Ve skutečnosti to žádné reálné téma není. Jen nápad koaličního partnera Tomia Okamury, ani motoristé nejsou proti. Nesouhlasí lidé ze školství, ekonomové, co se vzdělávání dlouhodobě věnují, a v první řadě ministr Robert Plaga, který na rozdíl od jiných koaličních politiků o celém systému hodně ví. Okamura tvrdí, že zrušení 9. třídy by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně, více lidí na pracovním trhu a to bez snížení kvality vzdělání. Plaga reagoval. Tomio Okamura je předsedou sněmovny, nikoli členem vlády. Je krátkozraké dívat se na už tak podfinancované školství optikou úspor. A dodal, že se nebrání věcné diskuzi o úpravách základního či středního školství, zkrácení vysokoškolského studia a podobně. Ano, to je ta hlavní výtka. Na rozdíl třeba od zákazu mobilů, není možné bez dalšího vytrhnout ze soustavy vzdělávání jednu část, aniž by někdo promyslel důsledky. A logicky změnil celou základní školu, návaznou školu střední a tak dál. To ale nemá vláda Andreje Babiše v programu, stejně jako tam nemá změny od boku typu rušení 9. třídy. Naopak, dopady vyvolané rušením poslední třídy by popřely většinu vládního programu, kde se mluví především o vyšších penězích do vzdělávání, protože ty nejsou pouhým výdajem, ale klíčovou investicí do budoucnosti České republiky. Programové prohlášení je přitom pro Babiše a ministry u jiných témat zaklínadlem a často i jediným zdůvodněním jejich kroků. A teď vláda najednou uvažuje o akci typu odstraníme 9. patro ze 16-patrového domu, aniž by se udělalo dalších 1000 nutných kroků, které by zabránily katastrofě. A ještě za plného provozu. Odborníci upozorňují, že by se muselo učivo vtěsnat do už tak nabitých 8 let, že děti by museli rozhodovat o budoucnosti ještě o rok dříve, nastal by chaos při přechodu na střední školy. A úspory? Velmi nejisté, žádných Okamurových 50 miliard. Náměstek ministryně financí za SPD Petr Mach, který vypracoval k tématu jakousi studii, logicky připouští, že úspory by nabíhaly postupně až 9 let od změny. Dopady na pracovní trh, z části příznivé, ale také sporné. Děti z 8 lety základní školy by těžko hledali uplatnění a zhoršil by se už tak vážný problém, jímž je vysoké procento mladých lidí, kteří nedokončí střední školy. Hospodářská strategie Karla Havlíčka, která má velmi dobře propracovanou část o vzdělávání v návaznosti na pracovní trh, s rušením 9. či jiné třídy nepočítá. Vzdělávací systém má úplně jiné vady, o nich vládní program a Havlíčkova koncepce rozumně hovoří. A aktuálně se krok po kroku řeší podle strategie vzdělávání 2030+, kterou už za minulé Babišovy vlády prosadil právě Plaga a získal pro ní širokou veřejnou i odbornou podporu. Celé to vypadá jako útok na ministra před finálním jednáním o rozpočtu. Plaga už řekl, že pro plnění programu by měl dostat školský rozpočet už na příští rok 10 miliard navíc. To bude pro napjaté státní finance problém. A proč vlastně Plaga natahuje ruku, když může v rezortu ušetřit 50 miliard?
3: To byl Petr Šabata. Předseda dolní komory českého parlamentu Tomio Okamura se podíval do Číny, což je, aspoň podle komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové, asi všechno, co se dá o této zahraniční cestě říci.
6: Politika vzájemného respektu a porozumění, a to pokud možno na věčné časy. Parafráze někdejšího komunistického hesla platí v souvislosti s návštěvou předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně. Jednoduše řečeno, mnoho klišé, hezká slova, praktický dopad sporný. Cesta se konala v době, kdy tamní režim zadrželi českého podnikatele a obvinili ho z ohrožení státní bezpečnosti. V jejím závěru se pak česká společnost Tatra Trax, vyrábějící těžké nákladní vojenské a speciální automobily, dostala na čínský exportní sankční seznam. Původním cílem cesty bylo rozšířit příležitosti pro české podnikatele obnovit leteckou linku Praha-Šangaj a zrušit vízovou povinnost. Čínská média vyzdvihovala návštěvu, co by obrat na české politické scéně. Ta česká spíš upozorňuje na politiku Číny, která si bere zahraniční podnikatele jako rukojmí. Co se týká ekonomiky, je Česko pro Čínu okrajovým partnerem. Čínské investice do českých podniků za stovky miliard, naslibované někdejším prezidentem Milošem Zemanem, se nikdy neuskutečnily. Namísto příchodu čínských peněz do České republiky postupem času vyhasly aktivity českých firem na čínském trhu. Obchodní bilance s Čínou je dlouhodobě záporná. Nedaří se ani návrat čínských turistů. Těch ročně před pandemií koronaviru do Česka přijelo kolem 600 tisíc. Loni jich podle údajů Českého statistického úřadu přijelo jen lehce přes 200 tisíc. Vzhledem k tomu, že Praha, Český Krumlov a další oblíbené destinace bojují s overturismem, v kombinaci s tím, že pověst čínských turistů u českých hoteliérů kvůli odlišným kulturním zvyklostem není úplně nejlepší, je vůbec otázkou, zda je návrat k minulým číslům žádoucí. Země samotná samozřejmě představuje obrovský trh a láká na obrovské příležitosti. Šanci využila ale především Čína sama pro sebe. Ať už jde o podmínky pro společné firmy, transfer technologií, lokalizaci subdodávek přímo v místě čínského výrobce a tak dále. Výsledkem je, že Čína ovládla výrobu baterií do elektromobilů, vede ve vývoji softwaru a digitálních funkcích. Čínské firmy jsou pak v první desítce světových v řadě dalších odvětví. Zpracováním odpadu počínaje přes výrobu dronů, telekomunikační infrastruktury, výrobu lodí až po digitální platformy. Kombinace průmyslové politiky státu, obrovského domácího trhu, kontroly dodavatelského řetězce a tvrdé konkurence mezi výrobci udělala z Číny velmoc elektromobilů, před kterou evropské automobilky, včetně českých značek, jen těžko chrání dovozová cla Evropské unie. Evropa jako celek ztrácí v Číně výsadní postavení, které měla ještě kolem roku 2000 až 2015. Evropské firmy už nejsou automaticky technologickým lídrem, musí soutěžit s čínskými konkurenty na jejich domácím hřišti. Evropa si zatím udržuje silnou pozici v luxusu. Už ale i slavným módním značkám roste domácí konkurence. V ostatních oborech je situace výrazně horší. Existuje pár evropských firm, které si svoji pozici drží. Jejich počet ale ubývá. Čína samozřejmě zůstává obrovským a zajímavým trhem. Její pozice obchodního partnera ale občas připomíná soužití se žralokem. Otevření přímé linky Praha-Šangaj neuškodí. Vízová povinnost pro návštěvu Číny je pro Čechy přísnější než pro obyvatele některých jiných evropských států. Nicméně na 10 dní v rámci výletu po dalších zemích Asie se lze podívat bez víza i tak. Návštěva Tomia Okamury z hlediska budoucnosti česko-čínského obchodu je marginální. Otázkou je, nakolik zafunguje jako ukázka změny vztahu vlády Andreje Babiše k čínské politice. To by nejlépe ukázalo propuštění zadržovaného českého podnikatele. I tady by šlo ale pouze o reklamu čínské politiky, než o snahu zrovnoprávnit vzájemné vztahy. Rozhodně to platí z čínské strany.
3: To byla komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval vrchním velitelem armády Michaela Drapatého, který se dostal do veřejného povědomí roku 2014, kdy bojoval proti ruským koordinovaným separatistickým silám v Mariupolu. Nejasný zatím zůstává osud bývalého ministra obrany Michaela Fedorova a více už specialista na tak řečený postsovětský prostor Libor Dvořák.
7: Generála Drapatého do čela armády bezesporu vynesla vlna pouličních protestů, která zejména v Kyjevě, sice v menší míře, ale přece jen pokračuje už druhý týden a původně cílila hlavně na restauraci Michaila Fedorova do čela ministerstva obrany. Nespornou výhodou nového, teprve 43-letého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil je to, že patří k nové vlně v armádním velitelském sboru. Tehdejší major Drapatý se poprvé proslavil už 9. května 2014, kdy se svou motostřeleckou jednotkou prorazil separatistickou barikádu v Mariupolu. Příznačné je, že právě za tento čin ho současná ruská propaganda označuje za řezníka a zabijáka, který údajně neváhal a vjel se svým transportérem do davu lidí. Dnes neustále opakované televizní záběry dokazují, že je to čistá ruská lež. Poté s vynikajícím prospěchem absolvoval Národní univerzitu obrany a na jeho další kariéře se podepsala otevřená ruská agrese proti Ukrajině v únoru 2022. Podílel se na obraně Krivého Rihu, později pak na operacích na jihu armády. Tady na sebe upozornil jako jeden ze čtyř vysokých velitelů, kteří se zasloužili o osvobození Chersonu a pravobřežní části Chersonské oblasti. V roce 2024 pak byl jmenován vrchním velitelem ukrajinských pozemních vojsk. Odvolanému ministrovi obrany Fedorovovi vyhovoval jistě proto, že je velkým zastáncem moderní armády, opírající se o sílu dronů a další soudobé technologické systémy. Jeho předchůdce, generál Syrský, byl totiž příznivcem spíše tradiční výzbroje, kladoucí důraz hlavně na tanky a dělostřelectvo. Samotný exministr Michailo Fedorov asi momentálně čeká na to, jak dopadnou ony kartonové protesty v ukrajinských ulicích, o jejichž název se zasloužila nesčetná hesla napsaná na kusech krabic. Na těch si ku příkladu přečteme požadavek vyměňujte zajatce a ne ministry. Míč se tedy ocitl na straně Volodymyra Zelenského. Ten by samozřejmě mohl své původní rozhodnutí změnit a odvolaného ministra v jeho úřadu reinstalovat. což by ovšem znamenalo uznání vlastní chyby a bez tak klesající popularitu a autoritu hlavy státu dále oslabit. Už brzy tak uvidíme, co je pro Zelenského důležitější.
8: Říká Libor Dvořák.
3: Urychlovačem nefunkčnosti demokracie je zhysterizovaný morální kýč, vylučující diskuzi. To říká ve své úvaze mimo jiné komentátor týdeníku Euro Petr Fischer.
9: Demokracie, jak jsme ji znali, se hroutí, tuší všichni. Přitom jedni tvrdí, že je to dobře, protože konečně přichází ta opravdová demokracie respektu k hlasu lidu, zatímco ti druzí mluví o rozpadu demokratických hodnot a vzniku lidového autoritářství. Interpretace, jak jinak, velmi různé, symptomy ale stejné. Tím hlavním je rozpad veřejné debaty, která se sice zdánlivě množí a hutní v nové proliferaci mediálních zdrojů, ve skutečnosti ale neprobíhá. A protože demokracie je diskuze o důležitých věcech samosprávy, v níž dochází k tříbení rozporů a minimální shodě, není divu, že se demokracie rozpadá. Znemožnění veřejné věcné diskuze je základem strategie rozložení západních demokratických systémů, zdaleka nejen strategii ruskou, nýbrž dnes už dávno i americkou. Jednou z metod, jak to udělat, je totální hysterizace veřejných politických výměn. V Česku to sledujeme už delší dobu. Stačí si zapnout jakýkoliv politický podcast či televizní debatu, které už debatami dávno nejsou, neboť nabízí jen sérii více či méně hysterických monologů sebepotvrzujících se pravd, které divácké týmy očekávají. Hysterizace debaty je zaručeným receptem na vymizení diskuzí o tom, jak se věci mají, abychom s nimi mohli společně něco dělat. A tak se i z věcí běžných v politickém provozu stávají mimořádné krizové události existenčního významu, otřásající životními jistotami lidí, o něž přece v demokracii všem jde. Veto prezidenta, kterému se nelíbí riskantní uvolnění pravidel pro zadlužování státu, vláda interpretuje jako ohrožení všech služeb státu od obrany přes zdravotnictví po sociální služby. Zhysterizované veto zákona je téměř apokalyptickou hrozbou, tak jako hlava státu vůbec, jejíž názory na evropské dění nebo společnou měnu se dokonce inscenují jako vlastizrada. Co na tom, že v otázce zákona o rozvolnění dluhových pravidel se vzácně shodne jindy kriticky roztříštěná komunita ekonomických odborníků? Podstatné je udržet ve veřejném prostoru hysterický tón černého zabarvení. Můžeme se bavit, ale ne o podstatě věcí, nýbrž jen a jen o našich pocitech z nich. Pocity ovládají politickou debatu, nikoli praktická, natožpak odborná racionalita. Hysterizace veřejné rozpravy je přímo propojena s fenoménem politického morálního kýče. Hysterizuje se pro mravní efekt. Vždyť považte, prezident ohrožuje naše bytí, nemyslí na lidi, chybí mu empatie, neboť si na rozdíl od zbytku národa chudáků žije za naše peníze v blahobytu. Faktický stav věci v oblasti rostoucích dluhů či dluhová logika vysokých úroků nikoho nezajímá. Je třeba se morálně pohoršit nad chováním vybraných politiků, kteří snad ani nejsou lidmi. Zhysterizovaný morální kýč vylučující diskuzi se tak stává urychlovačem dysfunkčnosti demokracie. Problém je v tom, že všechny strany od sebe tuto hysterizaci navzájem přejímají, protože na hrubý pytel reagují stejně hrubou záplatou. Veřejná rozprava se tak koupe v přemíře citu a citečků mravního rozhořčení, jež blokují rozum a nakonec znemožňují politiku jako takovou. Politika možná vyrůstá z morálního rozhořčení, které je jejím prvním impulzem, to ale potřebuje racionální zpracování, aby přineslo politický společenský užitek. Demokracie se ztrácejí, protože v hypertrofované mediální době přicházejí o tuto klíčovou schopnost racionálního zpracování a rozvrhu, stručně o myšlení. Vždyť mohutné hysterické vlně je problémem i rozum sám, natož jeho pravidla. Zastavit tuto tsunami morální hysterie se jen tak nedá, ale jako vždy můžeme všichni začít u sebe. Dehysterizovat vlastní vnímání politiky, to můžeme praktikovat každý i hned. Chce to v úvozovkách jen odstup od sebe potvrzujících pravd, s nimiž se příliš snadno identifikujeme jako sami se sebou. Demokracie může být zase diskuze, ale jen když se osvobodíme od její hysterizace, která znemožňuje svobodné hledání toho, jak věci jsou či dokonce mají být. Hysterizace je obranný mechanismus před rizikovým zjištěním, že nemám vždy pravdu. Demokratická diskuse potom vědomým přijetím rizika, že v racionální rozpravě už nebudu tím, kým jsem byl předtím. až lid pozná, že je to v jeho nejvlastnějším zájmu, začne se demokracie dnešního hysterického prokletí postupně opět zbavovat. Utopie, jistě, ale jednou se jí přece můžeme dožít.
3: Doufá aspoň Petr Fischer z týdeníku Euro. No a sila na závěr, jako v pondělí obvykle, je připravena glosa spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát k nedávno zřícené plastice z Barandovského mostu.
10: To jsem zase jednou střelil vedle. Minule jsem se tu zmínil o plastice sochaře Josefa Klimeše. 35 let zdobil pravobřežní část Barandovského mostu 15 metrů široký kolos, nazvaný Rovnováha, až se rozlomil a zbyl z něho betonový pahýl, ze kterého čouhají armovací železa. To už se v Praze stává zavedeným pravidlem. Za zmatené asistence institucí padá Libeňský most, totéž čeká železniční most a teď Rovnováha ztratila rovnováhu tak důsledně, že je z ní cosi jako suť. Co následovalo? Vyhlásil snad někdo sbírku na obnovu, jako když vyhořelo Národní divadlo? Replika je přece už přichystaná, ale kde pak? Nikdo nic nerozhodl, to je samozřejmé. Nikdo nic nerozhodne, a když rozhodne, přijde někdo jiný a rozhodne jinak. Sledoval jsem takzvané veřejné mínění, pokud to jde podle ohlasů v médiích a na sítích. Obnovit Klimešovu rovnováhu? Ani nápad. Jaké je nejlepší řešení? Nic. Zbourat torzo a nechat místo prázdné. Asi to není tak, že lidé sochám nepřejí. Spíš nevěří, že rovnováha byla socha. Pořád asi platí, že socha musí mít hlavu a ruce, že to musí být panák. Bylo mi z toho všelijak. Nemám potřebu vždycky sdílet většinový názor, ale být s názorem takhle absolutně mimo, to je přece jen nepříjemný pocit, jako kdybych se najednou ocitl v trnýrkách na nástupním ostrůvku tramvaje. Jo, jiné národy se jinak dívají na nefigurální plastiky. Vzpomínal jsem si na Asahi Flame v Tokiu. To je dílo francouzského umělce Filipa Starka. 350 tun těžký zlatý plamen. Je umístěn na střeše mrakodrapu výrobce piva Asahi. Zlatě svítí a vidíte ho i od chrámu Senzōji na Asakuse. To je, jako kdyby rovnováha stála na Letné a viděli jste ji od Pražského hradu. No jo, jiná kultura, jiná tradice, kam se na Japonce hrabem. Nicméně mi nedalo a trochu zapátral, jak se Japonci na Golden Flame opravdu dívají. No jo, posmívají se mu a říkají mu zlaté hovínko, tedy hovínko. Jistě si představíte ten skutečně používaný výraz. Asahi Beer ho má na střeše jako svoji píchu, ale mrakodrap si tím vysloužil přezdívku, dalo by se říct, podělaný barák. Takže ono je to asi ve vztahu k nefigurální plastice všude podobné. Rozdíl je v tom, že se Golden Flame nezhroutil. Je kovový, dutý a zatím se od roku 1989 nerozpadla, nejeví k tomu snahu. Asi to bude dané taky tím, že ho postavili v loděnici a použili technologie používané při stavbě válečných ponorek. To dávám v úvahu, pokud by se k obnově rovnováhy přece jen mělo opravdu vážně uvažovat.
3: Glosa Ondřeje Nefa završila nabídku pondělních názorů a argumentů a ze studia se za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: V 7 hodin v úterý 28. července otevírají živé vysílání Ranního plusu Šárka Feniková
12: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
12: a nabízíme několik klíčových témat na úvod. Popíšeme si boj španělských a francouzských hasičů s rozsáhlými lesními požáry.
11: Proč vláda omezila akcelerační zóny?
12: A co zjistil ukrajinsko-polský tým archeologů na jednom z míst takzvaného volinského masakru?
11: Ještě s jedním jménem se dnes dopoledne budete setkávat častěji, a to autora zpráv Ondřeje Látala.
13: A přeju dobré úterní ráno. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů asi 220 tisíc lidí.
14: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
15: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Další kontext přidáme v úterním Ranním plusu hned po zprávách a zajímat nás bude taky situace ve Španělsku. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Třeba ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to přitom bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácností, domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
16: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
13: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard 800 milionů korun. Letos bude částka ještě vyšší.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme prezident Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přicestuje na pohřeb senátora Lindseho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických obhájců Ukrajiny. Zelenského návštěva přichází krátce potom, co ukrajinští a američtí představitelé minulý týden projednali návrh vzdušného příměří. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ale v neděli uvedl, že Rusko považuje za předčasné se k takovému návrhu příměří vyjadřovat. Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN.
17: Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že íránské hrozby jsou bezdůvodné a neopodstatněné, protože režim v Teheránu je přímým účastníkem ruské agrese proti Ukrajině. Írán přiživuje zločinnou válku Moskvy zbraněmi, které zabíjejí Ukrajince od roku 2022, napsal Sybiha a vyzval Írán, aby se přestal tvářit jako oběť a absurdně se odvolávat na chartu OSN. Podle šéfa ukrajinské diplomacie se Teherán zároveň pokouší poutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyjeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Rozhovory by ale měly navázat na květnovou cestu Zuny do Kišiněva, kde oba ministři jednali o dalším rozvoji obranné spolupráce a aktuální bezpečnostní situaci. Tady jsou zprávy úterního ranního plusu, přejeme dobrý den. U 950 lidí v Česku odhalili za první půlrok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastější chronická žloutenka osoby nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě žloutenky typu C mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
18: Kdyby se to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
19: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Frankové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
20: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
19: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
13: Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla než o dva dny.

0: předem vozovky a už se tvoří kolona. Na okruhu ve směru na letiště pak počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do tunelu, postujíte tak i před nimi. Na východní části okruhu směrem na D10 dejte pozor za sjezdem na Černý most. Tam se zastavují kamiony, kolona se táhne přes Novopatskou až k omezení v Kabelské ulici. Dobře dojďte. Teď ráno má být polojasno až jasno, během odpoledne přechodně až oblačno, k večeru se většinou vyjasní, teploty přes den 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, v 1000 metrech na horách většinou kolem 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte ho necelých 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Hasiči z celé Evropské unie dál bojují s lesními požáry ve Španělsku a Francii. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze čekají španělské hasiče náročné hodiny. Zítra totiž na Pyrenejském poloostrově začne nová vlna veder. Z domovů už plameny vyhnaly na 100 000 lidí ve Španělsku a přes 200 000 lidí ve Francii. Situaci sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak to tedy vypadá v okolí Madridu?
3: Tak v tom madridském regionu a taky vlastně v provincii Ávila, západně od toho madridského regionu ve Španělsku, i nadále kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám platí stav nouze. Požár, který se šíří Ávilou, navíc je vůbec největším lesním požárem v celé novodobé španělské historii. Plameny jenom ve Španělsku sežehly už přes 50 000 hektarů půdy, to je asi jako celá rozloha hlavního města Prahy. A právě kvůli té další blížící se vlně veder a s ní vlastně zvýšeným rizikem dalších požárů bude dnešní den podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande Marlaska kritický. I kdyby se ale Španělům vlastně podařilo plameny dostat pod kontrolu, tak stále nemají vyhráno, protože když to srovnáme třeba s loňským rokem, tak ty nejničivější požáry ve Španělsku udeřily loni až v srpnu.
2: Sledujeme také dál situaci ve Francii. Včera jsme se spojovali i s našimi reportéry. Ve Francii včera, připomeňme, zasedal krizový štáb dokonce pod vedením Emmanuela Macrona, prezidenta. Tak jak se vyvíjí situace tam?
3: Tak ve Francii je situace velmi podobná jako ve Španělsku. Českému rozhlasu ji velmi dobře popsala jedna z Češek, která na místě žije, Radka Hradcová, která právě žije nedaleko Bordeaux ve městě Gijón-Mestras.
4: Tady kouř doteď cítit nebyl, kromě až dneska ráno vlastně, protože jak večer přes noc pršelo, tak se vlastně změnil vítr, změnilo se ovzduší a to jsme teda cítili jako hodně, to nás vlastně, co jsem se ptala i tady jako známých, tak všechny nás to kolem 2., 3. ráno zbudilo, protože to bylo jak v udírně.
3: Francie se taky připravuje na tedy v pořadí už 4. letošní vlnu veder. Teploty tam mají taky opět přesáhnout tu hranici 40 stupňů Celsia a tím se vlastně opět tedy výrazně zvýší riziko vzniku dalších požárů. Zatím údajně plameny neohrožují velké jihofrancouzské vinice okolo Bordeaux, ale požáry tam kromě francouzských hasičů pomáhají hasit taky třeba Češi a Slováci, kteří společně přiletěli 2 vrtulníky Black Hawk.
2: Nicméně, co to třeba znamená pro lidi, kteří chtějí vycestovat do Francie? Lepší necestovat teď?
3: Tak záleží, kam přesně cestovat nebo necestovat, určitě do oblasti Gironde, v okolí tedy už zmíněného města Bordeaux, na jihozápadě Francie. Francouzské úřady cestovat důrazně nedoporučují. Právě kvůli plamenům tam můžou být zavřené nejenom lokální silnice, ale i celé dálnice a lesní požáry ovlivní taky železniční dopravu. To ostatně potvrzuje i učitelka Barbora Focon, která v oblasti Bordeaux taky žije.
5: Zásobování a doprava je hlavně omezena v těch oblastech postižených požárem a jsou uzavřeny silnice, které vedou na západní pobřeží a i dálnice na Španělsko. A v souvislosti s požárem vznikla velká vlna solidarity a i v našem městě se koná sbírka na pomoc postiženým a hasičům. Pomáhá se hlavně nákupem potravin, ale i chybějících základních potřeb.
3: Pokud jste ve Španělsku nebo v oblasti Bordeaux nebo v jakékoliv jiné oblasti, která je zasažena lesními požáry, anebo pokud tam někoho znáte, české ministerstvo zahraničí doporučuje zaregistrovat se do systému DROST. Zatím se ale, a českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge, nikdo z Čechů na tísňovou linku ministerstva neobrátil.
2: No nicméně poslouchejte dál i vysílání Českého rozhlasu Plus. Sledujeme pro vás situaci ve Francii a ve Španělsku, jmenovitě teď třeba Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky. díky za to.
3: Naslyšenou.
6: A teď 12 minut po 7 hodině úplně změníme atmosféru a tón. Muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky sonorním hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
7: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
7: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
7: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
8: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
7: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
9: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
7: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
10: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu. Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
11: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
7: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: A k tématu životního jubilea Milana Uhdeho se vrátíme ještě po 8:30.
2: Teď je ale teprve 7:15 a my pro vás máme na Plusu další téma. Jednodušší proces schvalování a rychlejší výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. To mají zajistit akcelerační zóny, které v pondělí stanovil kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO. Jejich rozsah omezila oproti původnímu návrhu předchozí vlády na 11%. Podle odborníků ale nastavila takové podmínky, že v některých případech bude snazší větrníky a fotovoltaiku postavit mimo stanovené zóny.
12: Vláda stanovila, kde v Česku mají prioritně vznikat větrné a fotovoltaické elektrárny. Oproti plánům předchozího kabinetu je to jen zlomek plochy. Rychleji by tak mohly vznikat na 297 km čtverečních místo původních zhruba 2700 km čtverečních.
13: Vyjednali jsme tedy s ohledem na požadavky občanů, s ohledem na požadavky obcí, krajů a tak dále, minimalistickou variantu.
12: Řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Místo 110 lokalit jich ponechala vláda 61. Větrné elektrárny by v budoucnu mohly vzniknout na 49 z nich. Podle Havlíčka navíc část z vytipovaných lokalit kabinet zmenšil. Ke vzniku zón zavazuje směrnice Evropské unie. Jejím cílem je podpořit vznik obnovitelných zdrojů energie a posílit tak soběstačnost evropských zemí do roku 2030.
13: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře a ty povětrnostní podmínky u nás nejsou ideální pro výstavbu větrníků, také proto jsme nebyli spokojeni s tím, co ta minulá vláda připravila, protože to bylo pouze zelené vidění a přání otce myšlenky.
12: Odůvodnil Havlíček výrazné omezení budoucí výstavby. Připomněl taky, že akcelerační zóna neznamená automaticky výstavbu. Do standardního stavebního řízení budou podle něj moci nadále vstupovat obce.
13: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
12: Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie návrh kritizuje. A s argumentem ministra, že v Česku nefouká, nesouhlasí.
14: My podle studie Akademie věd tady máme potenciál zhruba třeba někde až na třetinu pokrytí současné spotřeby elektřiny České republiky. Takže to, že nefouká, s tím bych si trochu nesouhlasit. A opravdu právě ty moderní technologie, oni umějí využívat velmi efektivně i ty lokality, kde není tak silný vítr.
12: Právě moderní technologie ale vláda podle Chalupy v předpisu omezuje. Výškový limit, který pro zóny stanovila, nestačí na nejvýkonnější technologie. Ty ale umí vyrobit až 2,5násobek energie než nižší větrníky.
14: Nejefektivnější typy, které vyrobí nejvíce elektřiny, tak měří zhruba od 260 do 280 metrů. A my máme vlastně různé výškové limity napříč těmi zónami a ten nejvyšší možný limit je 250 metrů.
12: Komoře obnovitelných zdrojů energie taky vadí maximální rozsah plošných omezení, který například ukládá umístění rušičky ptáků. Ta ale podle Chalupy výstavbu výrazně prodraží. V praxi se přitom taková zařízení používají jen tam, kde je zvýšené množství ptactva. Přílišná omezení kritizují i opoziční poslanci. Například předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců to považuje za otázku ideologie.
15: Ten proces byl poznamenán tím, že celá řada vládních představitelů fakticky šíří dezinformace, bojují proti obnovitelným zdrojům a je to vlastně vidět i na tom rozhodnutí. Dochází k takové paradoxní situaci, že sice vláda stanovila akcelerační zóny, ale je možné, že vlastně v celé řadě z nich kvůli těm technickým omezením vůbec se stavět nebude.
12: Kritikům návrhu se nelíbí ani nejasnosti kolem výběru jednotlivých lokalit už minulou vládou. Podle nich ale není jasné ani to, podle jakého klíče teď kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO část z nich vyškrtl. Josefína Báčová, Český rozhlas.
6: Teď jsou 4 minuty po 7:45 a poslechněte si čerstvé zprávy. Nový britský premiér Andy Burnham ujistil, že dodrží veškeré závazky, které dala jeho země Ukrajině. Burnham to řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, který je prvním zahraničním státníkem, jehož nový šéf britské vlády po nástupu do úřadu přijal. Rumunsko v pondělí vyhostilo ruského diplomata v reakci na opakované porušování svého vzdušného prostoru ruskými drony. Ruské ministerstvo zahraničí vyhoštění označilo za neopodstatněné a slíbilo odvetný krok. Český ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška Anatolieho Nosatyeho, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu.
2: Tomáši, mám pro tebe jednu otázku, nebo na tebe jednu otázku.
6: Toho jsem se bál.
2: Co myslíš, že vznikne z jednoduchého receptu, když dáš dohromady med, vodu a kvasinky?
6: No tak to bude asi medovina, ne?
2: No přesně tak. Je to velmi jednoduchý recept, ale právě prý na této jednoduchosti se podle výrobců pozná, kdo ji opravdu umí. Na západním Slovensku dokonce tato medovina uspěla i ve světové konkurenci. A jak dlouhá cesta vede od včelího úlu až do sklenice, zjišťovala naše zpravodajka Bára Vránová.
16: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci. Ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
17: Jednak je to tým, že máme výborné medy, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. A z toho, keď sú vynikajúce medy, je aj vynikajúca medovina.
16: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
17: Možno to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo hasičský kroužok, športový, taký, onaký, výtvarný. ale ty včelářské kružky to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
16: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
17: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina, ako to chutí. Tak se to vyrábá v těch knižkách včelářských, jsme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavně, aby jsme koštovali.
16: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
17: Prečerpáme do těch nádob, tam ho změšáme s vodou na 1 liter medoviny. Jde takmer pol kila medu.
16: Tak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
17: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a z toho teraz vyrábáme.
16: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
17: Všeobecně platí o medovině, že čím blíže zraje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobré medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
16: Ročne Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozrejme pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, ktorý má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není dôvod, aby si v rodine vymieňovali know-how, pretože práve bratrova medovina získala titul nejlepší na svete pred pár lety. Taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Teď je za 6 minut půl 8, posloucháte Ranní plus. Dnes je světový den hepatitid s chrudinskou žloutenkou typu C, která je v Česku nejčastější, že podle odhadu lékařů až 60 000 lidí. Většina z nich o své nemoci neví, přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. Riziko hrozí hlavně lidem užívajícím nitrožilně drogy a těm, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
18: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
19: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
18: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
19: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
20: Dobrý den.
18: Zdravíčko, dobrý den.
19: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
20: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
19: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
20: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
19: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
20: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
21: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
20: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
19: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
20: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
19: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Taky jsem se dozvěděla, že je dnes den mléčné čokolády a to zní pozitivně.
6: Já tak si to hned půjdu nějakou dát.
2: Ano, tak to. A my vám teď ale naservírujeme něco úplně jiného. Je to přehled zahraničních médií, abyste měli tedy kompletní představu o tom, co se děje. Například ta německá píší v souvislosti s útokem na berlínský duhový průvod hlavně o reakcích spolkových politiků. Ti se předhánějí v tom, kdo navrhne silnější preventivní opatření, aby se něco takového příště neopakovalo.
6: Magazín Spiegel v tom vidí především snahu zavděčit se více skupinám voličů najednou, zastat se liberálně orientovaných lidí a dát najevo, že sexuální menšiny se nesmí ze společnosti nijak vyčleňovat a zaslouží stejnou ochranu jako kdokoliv jiný. A protože měl muž podezřelý z útoku libanonské kořeny, cítí politici příležitost zalíbit se i lidem, kteří jsou proti přistěhovalectví. Proto navrhují tvrdé preventivní kroky, uvádí Spiegel.
2: O podezřelém z útoku píší německá média jako o údajném atentátníkovi Abdulovi B. Soud zatím o jeho vině nerozhodl. Teď je Abdul B. po smrti, z místa činu utekl a policisté ho zastřelili, když na ně ve svém úkrytu v zahrádkářské kolonii zaútočil. Rekapituluje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. A podobně jako řada dalších médií zdůrazňuje, že Abdula B. německé úřady už dřív označili jako osobu představující bezpečnostní riziko.
6: Nezastavili ho však, ani když ho ještě pár hodin před útokem sledovali přes bezpečnostní kamery, píše deník Zeit. S tím, že vláda navrhuje omezit takto označeným rizikovým lidem svobodu pomocí čipů na noze, i když nebyli odsouzeni. Další navrhované řešení odebrat těmto lidem rovnou německé občanství by v tomto případě nepomohlo. Jde totiž uplatnit jen u lidí s dvojím občanstvím, což útočník z Berlína nebyl.
2: Jemenští povstalci Hutijové tlačí Saudskou Arábii do nové války, píše v titulku deník New York Times a připomíná, že ta předešlá skončila křehkým příměřím v roce 2022. Hutijové si tehdy vytvořili v podstatě vlastní stát v severním Jemenu a jejich země zůstal vládě, která má mezinárodní uznání a hlavně podporu Saudské Arábie.
6: Rozhovory vedoucí k trvalejšímu míru později ztroskotaly. Hutijům tak podle deníku přestalo příměří vyhovovat. Chtějí větší přístup k ziskům z jemenské ropy a taky větší slovo ve správě země. Přitom mají už několik let pocit, že případnou další válkou nemají co ztratit.
2: New York Times píší, že Hutijové jsou zvyklí řešit všechny problémy tím, že na ně střílí. To se těžko potkává se saudsko-arabským přístupem, který spočívá v tom sypat na problémy peníze. Pokračuje deník a píše, že minulých 10 let dlouhá válka v Jemenu se Saudům těžce nevyplatila.
6: A jenom krátce na závěr téma z Francie. Bruselský deník Politico se zamýšlí nad nečekaným úspěchem nového filmu o Charlesi de Gaullovi. Po uvedení do kin se mu příliš nedařilo, postupně se ale stal celospolečenským tématem a kasovním hitem přesto, že dvoudílný snímek trvá v součtu 5 hodin.
2: Politico to vysvětluje tím, že vystihuje atmosféru v rané fáze kampaně před prezidentskými volbami, které Francii čekají příští rok. Tolik tedy Politico, v tom se dočtete víc a my samozřejmě nabídneme také víc za chvíli i v našem vysílání.
6: Budeme například mluvit o volínském masakru a nových zjištěních, která jsou s ním spojena.
2: Přesně tak. A teď také v 7:30 má pro vás další zprávy Ondřej Látal.
0: Český rozhlas Plus.
1: Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armády. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují tak hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Třeba ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. Je to skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Generální tajemník OSN Antonio Guterres dnes navštíví Kypr. Jednat tam má s prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. A celkem už kolem modernizované dálnice přibyly 1000 nových stromů a keřů. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a první předseda Poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Informace pro řidiče v ranním plusu. Na příjezdu do Prahy z Chomutova po D7 dejte pozor za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pak pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Zdržíte se 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se táhne nesouvislá kolona od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci vjezdu do tunelů a následnému silnému provozu za nimi. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most v Praze zasahují u nehody za křížením s magistrálou. Projíždí se už levým a prostředním pruhem. Kolona se táhne už od Lanového mostu. Plný je taky příjezd po magistrále. Ve Strakonické ulici směrem na Smíchov za Barandovským mostem řeší nehodu nákladního auta s osobním. Blokují prostřední pruh. A na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. Dobře dojeďte. Teď ráno je polojasno až jasno, během odpoledne bude přechodně až oblačno a k večeru se má většinou vyjasňovat. Teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 19. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
6: A dnes vás pořadem provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Přesný čas teď je 7 hodin 33,5 minuty. V polských vsích Ostrůvky a Vola Ostrověcka na Volyni žilo v roce 1943 nejméně 1530 obyvatel, tedy až do 30. srpna 1943. Tehdy Výsky přepadli ukrajinští nacionalisté a členové ukrajinské povstalecké armády. Během několika hodin zavraždili nejméně 1050 obyvatel. Po masakru přestali obě vsi existovat. Na jejich místě se ale stále nacházejí masové hroby. Jeden z nich v těchto dnech odkrývá polsko-ukrajinský tým archeologů pod vedením Polského institutu národní paměti. Desítky nalezených těl pomalu exhumují, aby se oběti po více než 80 letech dočkali identifikace a důstojného pohřbu.
4: Já jsem se exhumací na Volyni poprvé účastnil v roce 2001.
22: Říká archeolog z Polského institutu národní paměti Michal Šemiňský.
4: Postupem času si člověk namlouvá, že už si na to zvykl, ale to se nedá, když si představíte to lidské drama.
23: Když si tu bývala ves, Vola Ostrověcká, dnes je to prakticky střet ničeho. Jsou tady jenom pole, teď na nich rostou slunečnice, jinak jsou tu lesy, divoké louky.
24: Jsme v místě, kde stával statek. V květnu tohoto roku jsme tu při průzkumech našli hromadný hrob.
22: Popisuje Dominika Šemiňská, která archeologické práce na území Voly Ostrověcké a Ostrůvků vede.
24: Vidíme částečně odhalené ostatky obětí masakru z 30. srpna 1943. Pomalu je odkrýváme, abychom je mohli vyjmout.
22: V hrobě se nachází nejméně 38 těl. Konečné číslo ale může být vyšší. Archeologové totiž hrob ještě zcela neodkryli, jak popisuje archeolog Michal Šemiňský.
4: Problém spočívá v tom, že ty mrtvé tehdy nikdo neuložil, ale vhodil je do díry. Těla jsou na sobě, ostatky jsou různě propletené, takže je nemůžeme hned vyjmout. Jsou to vlastně pucle, které nejdřív musíme poskládat. Až tehdy máme jasnou představu o tom, jak to v hrobě vypadá. Pak můžeme rozhodnout, v jakém pořadí těla vyjmeme, abychom nic neponičili. Je to náročné a celý proces to natahuje.
23: To hlavní místo průzkumu je zastřešené, tak aby ho nepoškodil déšť. Nad tím masovým hrobem je postavený stan s bílou střechou, na jeho hranách je nápis Vracíme se pro své. Další stanoviště je hned vedle stanu, tam jsou tři velká síta, která většinou obsluhují dva nebo tři lidé. Na těch sítech prosívají zem, kterou vydobydou archeologové pracující v masovém hrobu. A zatímco většina té hlíny propadne sítem, na samotném sítu ulpívají malé kousky, často jsou to třeba korálky z růženců, možná i z vlastních šperků, malé knoflíky nebo třeba i kousičky kostí. A tyto kousky potom přenášejí do dalšího stanu, ten je postavený hned vedle jedné už dříve probádané mohyly.
3: Jsme teď na takovém místě ve stanu, ve kterém čistíme ostatky vyzvednuté z té jámy smrti. To, že je čistíme už tady na místě, ještě před laboratorním ohledáním, nám umožňuje odhalit určité stopy, jako třeba následky zranění.
22: Popisuje na třetím stanovišti kněz Tomáš Třaska z informačního oddělení Institutu národní paměti. Na průzkumu a exhumaci se kromě IPN podílí ukrajinská archeologicko-vědecká organizace Volyňské památky. Volyňské masakry dál představují bolestnou část společné polsko-ukrajinské historie, která má vliv na současné vzájemné vztahy. Nedávno vyvolalo pobouření rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat jednu z jednotek speciálních sil po hrdinech UPA, tedy těch, kteří stáli za vyhlazením i Voly Ostrověcké a Ostrůvků. Po týdnech napětí prezident Zelenský promluvil o rozšíření průzkumu a exhumací.
3: Doufáme, že se ta slova prezidenta Zelenského promítnou právě do udílení povolení k průzkumům a exhumacím, abychom mohli nejen začít s prací na vícero místech, ale abychom tyto práce mohli také trochu jinak plánovat.
22: Prozkoumat všechna polská sídla na Volyni, najít těla všech obětí volyňských masakrů, ale potrvá desítky let. Na prozkoumání podle duchovního Třasky čeká okolo 2000 obcí a na důstojný pohřeb 100 až 120 tisíc obětí. Pokračování exhumací je přitom podle něj důležité i pro očištění polsko-ukrajinských vztahů a nezbytné k tomu, aby téma přestalo být spouštěčem sporů. Z Volyně Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: No a právě s autorkou předchozí reportáže, naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou, jsme teď ve spojení. Dobrý den, Katko.
5: Dobré ráno.
6: Jak rozsáhlé jsou ty výzkumné a nebo průzkumné a exhumační práce?
5: Pokud se budeme bavit přímo o Vole Ostrověcké, o Ostrůvkách, tak ty práce začaly na jaře terénním průzkumem, kdy archeologové našli dva masové hroby a jeden jednotný hrob nedaleko hřbitova. Na místo se vrátili v červenci, v těchto dnech tedy pracují ve Vole Ostrověcké, kde odkrývají ten masový hrob v místech, kde dříve stávalo hospodářství. Tam se nachází tedy nejméně 38 těl. Jakmile ukončí ty práce, tak se přesune polsko-ukrajinský tým k mohyle v Ostrůvkách. Území Ostrůvků je trošku složitější, protože Vola Ostrověcka tam je dnes louka, ale Ostrůvky to je pole, které teď pokrývají Slunečnice, no a v tom poli u provizorního Březového kříže už tedy mají červenou páskou vymezený takový čtverec, kde stávala dříve škola a kde se právě nachází ten masový hrob. Nejsou to ale první průzkumné práce a exhumační práce v těch vsích, protože archeologové už tam pracovali v letech 1992, 2011 a 2015. Tehdy nalezli celkem 664 těl. V obou vsích 30. srpna 1943 ale zemřelo nejméně 1050 lidí.
6: A čím to je, že se ve Vole Ostrověcké a Ostrůvkách daří archeologům ty oběti nacházet?
5: V případě těchto vsí mají totiž poměrně dobrou dokumentaci. Masakru unikla asi třetina nebo až třetina tamních obyvatel, jak Českému rozhlasu popsal kněz Tomáš Třaska z informačního oddělení IPN.
8: Část obyvatel se zachránila. Dokázali se schovat, utéct nebo odsud včas odjeli, protože je někdo varoval. Varovali je třeba i jejich ukrajinští sousedé.
5: Mimochodem na těch exhumacích se podílí historik Leon Popek, jeho matka Helena z Voly Ostrověcké pocházela a masakr přežila. Její otec a někteří sourozenci ale ne, takže vlastně Leon Popek tam hledá i svoje příbuzné. Na některých místech ale ta dokumentace tak dobrá není, takže není pravděpodobné, že se kdy podaří vyzvednout a pohřbít všechny oběti volyňských masakrů. Jak řekla dříve agentuře PAP vedoucí archeologických prací Dominika Šemiňská z IPN.
9: A jsou taky místa,
10: jsou taková místa, kde máme třeba jen jednu anebo žádnou stopu, zvlášť pokud jsou to hroby jednotlivců. Nebo si někdo místo špatně zapamatoval, změnila se krajina nebo hrob zanikl, protože na jeho místě třeba něco postavili. Určitě není v našich silách všechny najít.
22: Ona většina z těch 2000 polských sídel na Volyni při masakrech zanikla, takže i třeba orientovat se podle budov je dnes prakticky není možné.
6: Tak my víme, jaké napětí tahle otázka způsobuje ve vzájemných vztazích, ale jak se tedy Polsko a Ukrajina staví k těm exhumačním pracím?
22: Od roku 2017 Ukrajina práce blokovala, mimo jiné proto, že Polsko odstranilo památník ukrajinské povstalecké armády v jedné ze vsí na svém území, ale od roku 2025 díky velkému diplomatickému úsilí ty práce opět pokračují. Archeologové od té doby už pátrali třeba v Hutě Pěňackej nebo v Půžnikách. Celkem Polský institut národní paměti čeká na vyřízení 30 žádostí o průzkumné a exhumační práce. Pokračuje duchovní Tomáš Třas.
7: Je to součást budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být budované na pravdě. I když je pravda pro jednu ze stran těžká. Nikdo dnešní Ukrajince neobvinuje, že za ty masakry můžou. My víme, kdo vraždil, jaká organizace se jich dopustila. To, že budeme oběti exhumovat a mluvit pravdu, povede k očištění vztahů. K tomu, že ty události budou stále méně spouštěčem sporů.
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tedy nedávno oznámil, že Ukrajina vydá ta povolení v širokém měřítku, což je vlastně trochu reakce na jeho dřívější krok. A sice on v květnu propůjčil jedné ze speciálních jednotek pojmenování po hrdinech UPA a tím Poláky velmi rozčílil. Po celou tu dobu toho sporu a velmi vypjatých vztahů, ale ty průzkumné a exhumační práce na Volyni pokračovaly.
6: Tak tohle obtížné a spletité téma nám přiblížila naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky za to. Hezký den.
22: Já také děkuji. Naslyšenou.
11: 2 minuty před 7:45 přidáme další informace ze světa ekonomiky. Po měsíci žňových prací mají zemědělci aktuálně sklizeno více než polovinu ploch obilnin a téměř 2/3 ploch řepky. Zemědělci sklízí rychleji než loni, kdy měli touto dobou kvůli nepříznivému počasí sklizeno jen lehce přes 22% ploch obilnin a zhruba 1/3 plochy řepky.
6: Koruna v úvodu týdne oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám ve srovnání s pátečním závěrem schodně o 3 haléře. Včera odpoledne se podle serveru Patria Online obchodovala za 24 korun 16 haléřů za euro a 21 korun a 25 haléřů za dolar. Podle analytiků bude korunu ovlivňovat hlavně blížící se zasedání Bankovní rady České národní banky.
11: A akcie ve Spojených státech v pondělí uzavřely obchodování smíšeně. Investoři čekají na výsledky velkých technologických firem, které je budou zveřejňovat tento týden. Na devizovém trhu po počátečním poklesu mírně zpevňoval dolar. A u ekonomiky ještě zůstaneme. Zvyšování počtu odběrných míst a taky snaha předcházet výpadkům dodávek elektřiny. To jsou hlavní důvody, proč investice dodavatelů elektřiny do distribuční soustavy v posledních letech rostou. Například ČEZ dal loni do rozvoje sítě přes 19 miliard korun. Druhý nejvyšší objem v historii společnosti. Rekordní investice 10 miliard a 800 milionů má za loňský rok také státní podnik ČEPS a v loňském roce je chce ještě, nebo v letošním roce je chce ještě zvýšit. Detaily teď probereme s Jakubem Kulaviakem z domácí redakce. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
11: O kolik tedy vzrostly investice energetických společností v posledních letech?
13: Třeba už zmíněný ČEZ dával na tyto účely ještě před 5 lety kolem 10 miliard korun. Loni už to ale byl skoro dvojnásobek, konkrétně přes 19 miliard a letos to bude téměř stejná částka. ČEZ navíc plánuje podobným způsobem pokračovat i v dalších letech. Do roku 2030 půjde celkem o víc než 93 miliard korun. Společnost EGD letos investuje do distribuční sítě 9 miliard korun, podobně jako loni. Ještě v roce 2023 přitom byly její investice kolem 6 miliard. A třeba pražská energetika navýšila letos oproti předchozím rokům investice o stovky milionů korun, na víc než 3 miliardy korun. A AGD i PRE očekávají podobné investice i v dalších letech.
11: A díky čemu investice rostou, už jsme tedy naznačili, že například přibývá míst připojených do sítě?
13: Ano, je to tak. Třeba v sítě ČEZu je teď připojených 159 tisíc výroben elektřiny, což je skoro 10x víc než před 10 lety. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže jde především o domácí fotovoltaické elektrárny. Zároveň ale přibývá i tepelných čerpadel.
14: Jen za posledních 5 let se zvýšil jejich počet o 170%. A novým fenoménem té nejbližší budoucnosti je akumulace kde již nyní evidujeme více jak 8 000 žádostí o připojení.
13: Kříž mluví o bateriových úložištích. Těch přibývá i v distribuční soustavě EGD. Podle mluvčího Lubomíra Budného se letos v prvním pololetí do sítě připojilo přes 2,5 tisíce fotovoltaik s úložištěm, což je 85% všech nových instalací. Jiné je to u společnosti PRE, kde připojování solárních panelů nehraje tak významnou roli, říká Jan Bílek z tiskového oddělení PRE.
12: Distribuční území predistribuce je velice specifické převahou městského prostředí s hustou zástavbou, kde prakticky není možné stavět velké zdroje o vysokých výkonech. Větší roli hrají individuální požadavky na datová centra, bateriová úložiště nebo požadavky na příkon pro dobíjení elektromobilů v nových developerských projektech.
13: I tak ale měla pražská energetika podle Bílka na konci loňského roku připojených ve své síti přes 9 000 fotovoltaik a všechny oslovené společnosti se shodují, že roste i výkon celé přenosové soustavy.
11: Znamená to tedy, že dodavatelé musí distribuční sítě modernizovat, aby předcházeli třeba výpadkům kvůli přetížení?
13: Je to tak. I odolnost sítě je jedním z důvodů, proč investice rostou. Třeba státní ČEPS plánuje v příštích 10 letech nejvíc peněz směřovat do výstavby sítě velmi vysokého napětí. Firmy taky posilují kabelové sítě, budují nové transformační stanice a rozvodny, anebo modernizují ty stávající, pokračuje mluvčí EGD Lubomír Budný.
15: Vedle fyzické výstavby investujeme také do automatizace a digitalizace provozu, chytrých trafostanic, dálkového řízení sítě, pokročilého monitoringu vedení, rychlejší lokalizace poruch i kybernetické bezpečnosti.
13: Digitalizace a chytré řízení podle Budného taky lépe pomáhá ovládat právě domácí fotovoltaiky, které jsou na různých místech celé soustavy. Do digitalizace v posledních letech víc investuje taky PRE, protože dálkové řízení umožňuje například technikům zkrátit čas mezi výpadkem a následnou opravou poruchy.
11: S informacemi byl ve studiu Jakub Kulověk z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
6: Naše digitální časomíra ve studiu ukazuje 7 hodin 48,5 minuty. Restaurátoři obnoví velkou skleněnou kopuli v historickém dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního domu Breda. Rozsahem výměny je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, takzvaných Luxfer, je několik tisíc a váží až 5 tun. Kvůli tomu bylo nutné postavit složité lešení přímo do hlavní části budovy.
16: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
17: Já teďka začišťuju Luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá Luxferu zvenku a tmelí.
16: Takže souhra musí být.
17: Musí být souhra, ano.
16: Jak dlouho trvá jedna Luxfera?
17: Jedna Luxfera, tak 10 minut.
16: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
18: Celkový počet vlastně těch Luxfer je 4200.
16: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
18: Bohužel my vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace. Byl stanoven nějaký restaurátorský záměr, podle kterého se vlastně držíme. Samozřejmě za pochodu musíme řešit i různé překvapivé momenty, které ta stavba nám vždycky vlastně ukáže, ale určitě to zvládneme.
16: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži a je nutné stihnout to do podzimu.
25: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty Luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Ten ruční práce je opravdu hodně. Každý ten Luxfer se musí podmazat jak z vnitřní, tak i z vnější strany, aby se přitlačil, aby tam nemohly vzniknout nějaké mezery, kterým by potom mohla vnikat voda, takže jako tlačit na termín tady v tomto případě nemá úplně smysl, ale zase na druhou stranu nemůžeme přijít do podzimního počasí, kdy začne mrznout, protože to zase nebudou fungovat ty materiály jako taková.
16: Stoletý někdejší obchodní dům Breda architekta Leopolda Bauera byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopu. Pule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
0: Takže se začíná projektovat, my se tam doladili všechny věci, jak provozní, tak architektonické. To znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat, včetně té kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla ve spodních podzemních patrech, a v tom mezidobí my ještě budeme jednat s partnery, kde právě některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
16: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Počítá se i s restaurací, barem, obchody a také úpravou okolí v centru města. Z Opavy Martin Knetl, Český rozhlas.
11: 7 hodin 51,5 minuty posloucháte Ranní plus. Spermie na své cestě k oplození nejsou sami. Čeští vědci objevili, že jim u prasat při dozrávání pomáhají drobné membránové váčky uvolňované v nadvarleti. Vážou se na spermie a předávají molekuly nezbytné pro správnou funkci. Objev by podle vědců mohl přispět k zlepšení asistované reprodukce u zvířat a díky podobnosti prasečí a lidské reprodukční soustavy i k lepšímu pochopení mužské plodnosti. Více si nyní povíme s hlavní autorkou výzkumu Pavlou Postlerovou z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
11: Nejdřív nám prosím vysvětlete, co jsou ty membránové váčky a jakou roli tedy hrají při dozrávání spermí.
1: Tak malé membránové váčky jsou vlastně takové útvary obalené membránou a jsou uvolňovány prakticky všemi buňkami v tkání v organismu. A můžeme si je představit jako takové miniaturní zásilky, balíčky, které dopravují různé molekuly a mohou je z jedních buněk předávat jiným buňkám. A v životě vlastně spermí hraje zásadní roli prostředí narvadleté, protože právě během jeho průchodu spermie funkčně dozrávají a buňky narvadleté uvolní membránové váčky, které pak spermí předávají molekuly důležité pro přestavbu membrány, získání pohyblivosti a pro pozdější schopnost oplodnit vajíčko.
11: No a jak by tedy tyto poznatky mohly zlepšit metody asistované reprodukce u hospodářských zvířat?
1: Tak jednou z možností je pokusit se v laboratorních podmínkách lépe napodobit prostředí, které spermie zažívají přirozeně v reprodukčním traktu. Při přípravě spermí pro inseminaci nebo oplodnění in vitro je totiž výjmeme z velmi komplexního biologického prostředí a nahradíme ho kultivačním médiem. Některé signály, které přirozeně z toho prostředí reprodukčního traktu, tak mohou potom chybět těm spermím. Pokud zjistíme, které váčky a především ten jejich obsah, ty molekuly, jsou pro správnou funkci spermí klíčové, mohl by se přídavek váčků v budoucnu využít například k úpravě médií pro uchovávání nebo přípravu spermí před oplozením a podpořit tak jejich životaschopnost nebo funkční zralost a tím zvýšit úspěšnost reprodukčních technologií.
11: Ten výzkum jste dělali na prasatech. Proč jsou právě prasata pro podobné studie tak cenným modelem?
1: No, prase je zajímavé ze dvou důvodů. První je praktický, jde o jeden z významných, je to zvíře významné především pro hospodářství, takže pak úspěšná reprodukce má přímý dopad na efektivitu chovu a taky potravinovou produkci. No a ten druhý důvod je biomedicínský, protože prase je v řadě fyziologických vlastností člověku poměrně blízké a proto se používá jako model v biomedicínském výzkumu. Například in vitro produkovaná embrya, se využívají například při vytváření geneticky modifikovaných prasečích modelů pro studium lidských onemocnění nebo potom k vývoji a testování nových léčebných přístupů.
11: Jinými slovy, může tento výzkum pomoci porozumět lépe i mužské plodnosti?
1: Já si myslím, že ano, ale je důležité říci, že výsledky získané na praseti nelze automaticky převést na člověka. To, co nám naše studie ukazuje, především model toho, že spermie během dozrávání nejsou pouze pasivně transportovány nadvarletem, ale jejich vlastnosti jsou průběžně upravovány díky komunikaci s okolními buňkami, právě prostřednictvím tekutin a v nich přítomných váčků. A to je zcela relevantní i pro mužskou neplodnost. Pokud váčky nesou molekuly potřebné pro správné dozrání spermie, potom porucha jejich tvorby nebo složení nebo schopnosti předat náklad může být jedním z oblastí, kde reprodukční proces selhává. Proto studium obsahu váčku mohlo být zajímavé z hlediska hodnocení kvality spermí nebo samčí, či případně mužské plodnosti.
11: A já věřím, že se k tomu ještě dostaneme třeba někdy příště s Pavlou Postlerovou z Biotechnologického ústavu Akademie věd. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Já také děkuji. Naslyšenou.
6: Za 4 minuty bude 8 hodin. Posloucháte Ranní plus a dnešní komentář připravil politolog, komentátor Lukáš Jelínek. Věnuje se kauzám střetu zájmu současného kabinetu.
2: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už toho bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmů a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání. Na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyň umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc, jenže demokratický právní stát spravedlivě účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
6: Tak tolik komentář Lukáše Jelínka.
11: Hodin v úterý 28. července je s vámi Ranní plus a dvojice průvodců Tomáš Pavlíček
6: a Žárka Feniková.
4: Český rozhlas plus.
6: A na co se zaměříme v následujícím čase, mohlo by být výsledkem návštěvy Zelenského ve Spojených státech. Zastavení vzdušných přestřelek s Ruskem.
11: Milan Uhde slaví 90. Jak tuhle osobnost reflektuje jeho neméně slavný kolega Petr Oslzlý?
6: A digitální identitu využívá ke komunikaci se státem čím dál víc lidí, nakolik je bezpečná?
11: I to si řekneme, ale předtím vším nabízíme zprávy v podání Ondřeje Látala.
4: Přeju hezké úterní ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států. Má se tam setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A je to téma pro Ranní plus, otevřeme ho hned po zprávách. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Třeba ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. Je to dvakrát víc než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard. Před 2 lety to bylo 6 miliard korun. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácností fotovoltaických elektráren. Přibývá ale taky tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
20: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
4: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Třeba ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost Právu a spravedlnosti.
23: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
24: Do ostatních chvíli...
23: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PISu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu plus. Nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat tak vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
26: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
27: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
26: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
28: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
26: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
4: Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v jedné z historických dominant Opavy. Do části střechy bývalého obchodního domu Breda musí postupně umístit 4200 luxfer. Rozsahem výměny je to unikátní operace. Francouzská fotbalová federace představí nového reprezentačního trenéra. Podle francouzského rozhlasu nebo prestižního sportovního serveru L'Équipe jim bude bývalý fotbalista a trenér Zinedine Zidane.
3: Zinedine Zidane neboli Zizou se stal národním hrdinou v roce 1998 po vítězném domácím mistrovství světa. Ve finále proti Brazílii vstřelil 2 góly a stal se vzorem pro nastupující generace fotbalistů. Ve stejný rok získal zlatý míč. Jako trenér dovedl španělský Real Madrid ke 3 titulům v Lize mistrů. Zidane v čele francouzského národního týmu vystřídá Didiera Deschampa, který vedl modré 14 let.
5: Zinedine Zidane a déjà signé son contrat.
3: Podle televize RMC jsou už smlouvy podepsané a počítají s tím, že si Zidane přivede i nový realizační tým, včetně bývalých spolupracovníků z Realu. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: A tady jsou čerstvé dopravní informace na Plusu. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna. Pozor, za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až do Brna k nájezdu na D1. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavuje, kolona pak pokračuje až ke sjezdu na letiště. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od sjezdu na Běchovice až na konec Novopatské. Zpomaluje se i v osobních autech. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se zastavuje na Lanovém mostě. Fronta pokračuje až ke křížení s magistrálou. Tam řeší hromadnou nehodu v připojovacím a pravém pruhu. Zdržení teď asi 20 minut. Dobře dojeďte. Teď ráno je polojasno až jasno, během odpoledne čekáme přechodně až oblačno, k večeru se většinou vyjasní. Teplo 30 stupňů, na severu

0: Patřil k největším obhájcům Ruskem napadené země. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den.
0: Tak Volodymyr Zelenský se ve Washingtonu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Co bude hlavním bodem nebo body jejich jednání?
1: Tak Volodymyr Zelenský už opravdu je ve Spojených státech, objevily se záběry z jeho příletu do Washingtonu, tam se zúčastní toho smutečního ceremoniálu, vystoupí tam, důležité bude setkání také s kongresmeny, ale asi to hlavní bude opravdu s Donaldem Trumpem, který je klíčovou postavou a jeho okolí, tedy v tom, co se děje zejména kolem Ukrajiny na Blízkém východě, to budou také ta témata a konkrétně Volodymyrovi Zelenskému jde o to urychlit proces získání licence na výrobu střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. To je zásadní věc, což také Zelenský před příletem do Washingtonu napsal. To jsou střely protibalistické, jediné, které jsou schopné účinně Ukrajinu chránit před těmi balistickými raketami vypouštěnými z Ruska ve stále větší a větší míře v posledních týdnech. Rusové zjistili, že vlastně jim Ukrajině došly ty náboje v uvozovkách, tedy do systému Patriot, a samozřejmě této situace zneužívají a využívají ve svůj prospěch a trpí tím obrovsky civilní obyvatelstvo. Dalším tématem bude bezpečnost mořeplavby, to Trumpa také zajímá v souvislosti třeba s Hormuzským průlivem, situací kolem Iránu, a Ukrajina má podobný problém, je ohrožena mořeplavba z oděských přístavů do světa s kukuřicí, s moukou, s dalšími potravinářskými produkty, na kterých jsou závislé 100 miliony lidí, a skutečně ve hře je zase opět po dvou letech, co funguje ten potravinový koridor z Ukrajiny, je globální potravinová bezpečnost ve spoustě zemí, zejména tedy třetího světa. No a je to téma, které je blízké tedy i Trumpovi, jak jsem říkal. No a Zelenský s ním bude také mluvit o sankcích, dalších sankcích proti Rusku, jak to vidí a jak vidí další účast Spojených států v mírových jednáních.
0: No a jaká je šance na obnovení mírových jednání s Ruskem?
1: No, dá se říci, že Spojené státy jsou s ruskou stranou v permanentním kontaktu prostřednictvím svých vyjednavačů Steva Witkoffa, Jareda Kushnera, ale žádné výsledky zatím nejsou vidět a v dohledné době ani nebudou. Když si uvědomíme, co opět prohlašoval ruský prezident Vladimír Putin třeba ke dni námořnictva, kdy vystupoval před tou namalovanou ponorkou a pak mluvil s velením ruských flotil vlastně námořnictva válečného, tak opět opakoval takové ty své známé teze, že Ukrajina jako stát v podstatě neexistuje, že ten východ vždycky patřil Rusku, západ, že si rozeberou ty západ od Dněpru, si rozeberou státy, jako je Polsko, Rumunsko a podobně, a varoval tedy, nebo řekl, že Rusko je jediným garantem územní celistvosti Ukrajiny a bylo, což působí značně absurdně. Ano, jako by ten člověk se nacházel v nějakém paralelním světě, to tak trošku, nebo trošku hodně vypadá, ale vůbec toho nevyplývá, že by tedy měl chuť skutečně začít jednat při nejmenším o tom příměří, a Ukrajině jde v dané chvíli to, co je reálné, dosažitelné, to jsou jednání o příměří, ale to, co říká jak prezident Ruska, tak ministr zahraničí, tak předseda parlamentu, to, co říkají, tak vůbec nesvědčí o tom, že Rusové mají skutečně vůli o něčem takovém jednat a dospět nějakému kompromisu.
0: No, ukrajinský prezident do Spojených států přilétá z Velké Británie. Jaké jsou výsledky jeho tamní návštěvy?
1: Byla to vlastně taková seznamovací cesta s novým britským premiérem Barnhamem a ten ho přivítal vlastně jako prvního prezidenta vůbec poté, co nastoupil do funkce, což má obrovský význam zejména tady pro britskou stranu, protože se tím zároveň okamžitě jako nový premiér zviditelnil po celém světě, ale to asi nebylo úplně tím hlavním cílem, tam šlo o to, o kontinuitu toho spojenectví, zbrojní pomoc pomoci, která je ze strany Velké Británie jasná. Londýn jako jedna z mála evropských metropolí velice neochvějně od samého začátku stojí po boku Ukrajiny, ať už tam byl premiérem kdokoliv. Nebude se měnit zřejmě žádným způsobem zahraniční politika, o tom tedy nový premiér Británie ujistil Volodymyra Zelenského z těch konkrétních věcí. To je třeba licence, vlastně autorská práva, jakoby na výrobu rušiček dronů Stone Clock, to je vlastně takový v překladu železný plášť, který má chránit ukrajinské drony před těmi ruskými, jsou taková malá zařízení, které už Ukrajina dávno používá, ale teď si by si je mohla vyrábět i sama v licenci a o tom ta jednání byla, zdá se, že tam ten výsledek je pozitivní.
0: Tak kolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a na lince je odborník na geopolitiku z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Martin Jirušek. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak jsme řekli, tak z Británie už se ukrajinský prezident přesunul do Washingtonu k setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Nakolik se ten jejich i osobní vztah změnil od toho sporu v oválné pracovně v únoru loňského roku? Protože Zelenský sám tvrdí, že teď už se jedná o absolutní obrat, který podle něj začal při tom krátkém soukromém rozhovoru s Trumpem ve Vatikánu.
2: Tak určitě se změnil výrazně. Ten nejnižší bod byl vlastně velice krátce po zahájení druhého Trumpova prezidentského období. To byla ta strašlivá únorová schůzka, vlastně, která dopadla naprostou katastrofou, kdy prezident Zelenský se z oválné pracovny po té hádce odjížděl předčasně. A teď to vypadá, že tedy skutečně se ten vztah výrazně zlepšil, že oba dva státníci asi lépe se naučili spolu komunikovat. Ale především prezident Zelenský má také jistější pozici vůči tomu americkému prezidentovi.
0: Má ty karty, protože v ruce už tentokrát.
2: Ano, přesně tak, už má ty karty, o kterých se tam mluvilo retoricky. A to jsou ty kapacity dronové, které Ukrajina tedy využívá velice úspěšně. A dokonce se dostala do pozice, kdy poskytuje Spojeným státům nějaké i zpravodajské informace a v jednu chvíli vlastně během té americko-íránské války nabízela vlastně svoje kapacity dronové, které by mohly tedy Spojené státy použít v tom konfliktu. To znamená, ten obrat je velký a právě proto prezident Zelenský do toho vstupuje s větším sebevědomím. A je tam ještě jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit, a to je to, že Ukrajina se dostává do pozice, kdy, jak už v minulém příspěvku zaznělo, by mohla vyrábět licenčně západní obrané nebo i útočné prostředky. To znamená, Ukrajina i v tomto může být pro Spojené státy zajímavá, to určitě také bude hrát roli v tom vyjednávání.
0: Ta slova o absolutním obratu, o kterých mluvil prezident Zelenský, tak ta padla v jeho rozhovoru s americkou konzervativní komentátorkou Laurou Loomerovou. A ona sama zaznamenala naprostý obrat. Dřív tvrdila, že na Ukrajině panuje nacistický režim, ale teď po návštěvě Kyjeva úplně obrátila. Může to mít vliv i na Trumpa a celé hnutí MAGA, jehož ona je součástí a vlastně má miliony sledujících?
2: Určitě to nějaký vliv má, ale spíše to jakýsi signál. Je to jakýsi signál, že se tedy do toho Trumpova bezprostředního okolí dostává jiný postoj k Ukrajině, kdy skutečně před tím rokem a půl ten postoj vlastně té nově nastoupivší administrativy byl ve smyslu hlavně to, co nejrychleji ukončit, myšleno ten konflikt na Ukrajině, protože to bylo to, co Donald Trump slíbil ve své kampani, že bude ukončovat války. A vzhledem k tomu, v jaké situaci ta administrativa je teď, kdy Donald Trump je velice nepopulární a je vlastně v jakési patové situaci ve válce s Íránem, tak potřebuje úspěch alespoň s tou Ukrajinou. Já bych tedy úplně nepřeceňoval to, jaké signály vysílají ty různé MAGA figurky kolem Donalda Trumpa, ale je to jakýsi signál k tomu o tom, jak vypadá ten nový přístup. přístup, jestli je upřímný vůči Ukrajině, to je druhá věc. Ale signalizuje to, že ta administrativa potřebuje úspěch, ale nebo nějaký úspěch, alespoň co se týče Ukrajiny.
0: No on i ministr zahraničí Marco Rubio po setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Manile prohlásil, že k dosažení mírové dohody budou zapotřebí nové nápady a ty předchozí nápady byly pro Ukrajinu nepřijatelné. Takže to trošku vypadalo jako, když je trochu více na straně Ukrajiny. Ale co by mohlo být výsledkem toho jednání ve Spojených státech? Nějaký americko-ukrajinský návrh na třeba zmrazení vzdušných úderů na obou stranách?
2: Ano, mluví se, že tam je několik bodů. Jedním z těch bodů, které by mohly být v tom jednání o případném příměří, tak je třeba nějaké zastavení úderu na dlouhé vzdálenosti. To je vidět, že vlastně Rusko signalizuje, že toto by pro něj bylo něco, o čem by mohlo bylo schopno jednat, protože zjevně tedy má problémy. Ukrajina zasahuje hluboko v Rusku různé cíle, takže to je určitě věc. Jednávací páka. Druhá věc, která v tom jednání určitě bude zmiňována nebo bude teď řešena ve Spojených státech, je, že vlastně se připravuje nový sankční balík. Je to vlastně balík, který ještě pomáhal tvořit zesnulý Lindsey Graham, který byl tady velký podporovatel Ukrajiny, a prezident Zelenský se tedy potká za tímto účelem i s americkými senátory. A znovu bych zdůraznil to, že skutečně je tam změna v tom, že Ukrajina vlastně nabízí možnost, že by vyráběla v licenci různé vojenské prostředky. A to je skutečně velký obrat v tom, jaká ta situace byla před rokem a půl.
0: No ale když jsme slyšeli Martina Dorazína, že ruský prezident stále opakuje absolutně maximalistické požadavky, vůbec nejeví žádnou ochotu, jak si se na čemkoliv s Ukrajinou dohodnout, a navíc i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že je přes časné, aby se Moskva vyjadřovala těm zprávám o možném zmrazení těch útoků, tak myslíte si, že Moskva by opravdu mohla na nějaké omezené zastavení vzdušných útoků přistoupit?
2: V případě Moskvy se nelze spolehnout nebo nelze přikládat velký důraz tomu, co říká navenek, co říká při příležitostech, jako je Den námořnictva a podobně. Tady se nedá čekat, že by ruští představitelé Vladimír Putina a jeho administrativa, že by říkali cokoliv jiného než ty maximalistické požadavky. Druhá věc je, po jakých liních pojedou ta případná jednání vzájemná nebo i nepřímá, protože Rusko zcela objektivně má problémy v energetické infrastruktuře. Vlastně ta válka, kterou chtěli ukončit velice rychle Ukrajinu, tak se dostává na jejich území. To znamená, objektivně ty problémy tady jednoznačně Rusko má. To, že bude říkat navenek, že samozřejmě má maximalistické požadavky, to bude říkat pravděpodobně do poslední chvíle.
0: Tak tolik odborník na geopolitiku z Masarykovy univerzity Martin Jirušek. Děkuji vám. Naslyšenou.
2: Díky za pozvání, hezký den.
3: V 8 hodin 20 minut přinášíme další informace a já v podstatě navážu ještě na předchozí rozhovor. Na moskevskou oblast v noci mířilo přes 390 ukrajinských dronů. Dnes ráno to na síti Telegram oznámil starosta Moskvy Sergej Sobjanin s tím, že podle něj tedy většinu obrana zničila. Spojené státy v pondělí zahájili přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes o tom informovala agentura AFP. Americký ministr obrany Pete Hegseth v červnu oznámil svým protějškům v zemích Severoatlantické aliance, že Spojené státy takovou analýzu plánují. A ministr obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu obrany přijme svého moldavského protějška Anatolieho Nosatieho, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Ve druhém díle seriálu o transplantacích uslyšíte příběh pacienta s nemocnými ledvinami a dárce, který mu pomohl.
4: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den. No. Neberu to jako šmahem, jako někteří.
5: Zdravotně se mám fajn.
3: Tak to byl Karel Vaněk, příjemce ledviny, a Karel Zima, dárce, který podstoupili operaci v roce 2018. A my se ledvinám budeme věnovat i teď, protože právě tenhle párový orgán je transplantovaný nejčastěji. Ve studiu je Jakub Kulavěk z domácí redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Tak kolik takových operací chirurgové v Česku vlastně udělají?
5: Podrobné statistiky má na webu dostupné koordinační středisko transplantací a podle nich doktoři loni provedli 579 transplantací ledvin. O rok dřív, tedy v roce 2024, to bylo o 55 míň. Proč nám ledviny selhávají, to vysvětloval přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
6: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění, jako je policistická degenerace ledvin, anebo vzácnější nemoci typu zánětu klubiček ledviných, takzvané glomerulonefritidy.
5: Právě Institut klinické a experimentální medicíny je největší transplantační centrum v Česku, tudíž tam transplantací zaznamenají nejvíc. Co se týče jen ledvin, provedl IKEM z toho celkového čísla víc než polovinu. Loni, tedy z těch skoro 580 transplantací ledvin, provedl IKEM 340.
3: To znamená, že my sami můžeme snížit počet pacientů, kteří transplantaci ledvin potřebují?
5: Pokud jde o vrozené vady, ty samozřejmě neovlivníme, ale co se týče civilizačních chorob, jako je třeba cukrovka, tam tomu určitě můžeme dopomoct například naším životním stylem. Pacienti po transplantaci ledvin navíc často postupují ty operace opakovaně. Podle přednosty Vyklického je to v IKEMu asi 20% případů. Transplantovaná ledvina totiž nevydrží na pořád, zatímco od mladého dárce to může být až 25 let, od dárce staršího 15 až 17.
3: Ledviny ale můžeme darovat i během života, je to tak?
5: Ano, to můžeme, jenže ten poměr mezi žijícími a zemřelými dárci je velmi rozdílný. Když zůstaneme u ledvin a IKEMu, znamená to 22:319. Ondřej Vyklický říká, že od žijícího dárce dostane pacient nejen tedy trvanlivější ledvinu, ale i zdravější a kvalitnější. Oproti tomu dialýza, kterou tedy podstupují pacienti bez transplantace, znamená pro většinu lidí zátěž.
6: Průměrně doba přežití na dialýze je 5 let. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více objevuje komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
5: Proč to tak je, není tak úplně jasné, ale jedním z faktorů prý může být názor typu, proč někoho z blízkých nebo příbuzných zatěžovat vyšetřením a zákrokem, když se nad čekací listinu stejně dostanu a transplantaci zřejmě i relativně rychle podstoupím.
3: Jakube, a jak dlouho se vlastně na transplantaci v Česku čeká?
5: Pokud nejde o játra anebo srdce, kde rozhodují řádově měsíce, je to zhruba rok. Lékaři se shodují taky na tom, že je to dobře nastaveným systémem, ochotou lidí případně pomoct. A darovat taky množstvím dárců. Ti navíc ve zhruba 10 posledních letech přibyli i díky programu, který umožňuje odebrat orgány i lidem po zástavě srdce. Přibližuje to ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec.
7: Předpokládalo se, že když se to srdce zastaví, že už ty orgány nelze použít nebo budou s horší kvalitou. A díky pokroku v medicíně dneska jsme schopni po nějakých 5 minutách zástavy srdce ještě ty orgány odebrat a transplantovat tak, že jsou srovnatelné ty výsledky jako u těch dárců, kteří mají mozkovou smrt.
5: Dárci po zástavě srdce jsou podle Adamce vhodnými dárci například pro transplantaci plic. A když zmíním na závěr ještě jedno číslo, 972, to je celkový počet transplantací orgánů, které chirurgové v Česku loni provedli.
3: Tak mě napadá hlavně zdraví. Tolik tedy informace, které nám přinesl do studia Jakub Kulavěk z domácí redakce. Děkujeme.
5: Naslyšenou.
0: No a 4,5 minuty před 8:30 je čas se podívat na stránky tuzemských deníků. Hospodářské noviny upozorňují, že kvůli používání AI agentů v letošním prvním pololetí prudce stouply úniky dat způsobené kyberzločinci. Antivirové a zabezpečovací firmy zaznamenaly, že u běžných uživatelů se počet úniků citlivých dat oproti loňskému druhému pololetí skoro zdvojnásobil. Počet upozornění na úniky dat pak stoupl více než 6-násobně.
3: Hospodářské noviny vycházejí z dat firem Gen Digital a ESET, České policie a ČSOB. Útoky podle nich cílí na citlivá data a informace spojené s online platbami. Novinkou a zásadní zlom přitom znamenají autonomní agenti umělé inteligence. Citlivá data si od uživatelů totiž dokáží stáhnout dříve nebo jindy, než oběti začnou tušit nějaké nebezpečí.
0: Kyberzločinci využívají hlavně AI agenty, kteří od uživatelů dostanou oprávnění stahovat nebo instalovat software, ale třeba i automaticky odpovídat na e-maily nebo je třídit. Často jako pomocníci v běžných činnostech, které s převody peněz nijak nesouvisejí. Zatímco ale agenti provádějí požadovanou aktivitu, na pozadí mohou prohledávat počítač oběti a odesílat citlivá data. To ohrožuje jak jednotlivce, tak i firmy, jejichž zaměstnanci agenty využívají, všímají si Hospodářské noviny.
3: Titulní článek Mladé fronty dnes se zaměřuje na miliardový biznis se sexem v Česku. Autoři doplňují, že prostitutky či striptérky se v uvozovkách přestěhovaly na internet a tam je následovali i kuplíři.
0: Článek Mladé fronty se zabývá platformou OnlyFans, kterou některé mladé ženy a dívky využívají jako možnost přivýdělku natáčením erotických videí nebo fotek. Na základě analýzy webové služby OnlyGuider deník uvádí, že jen za loňský rok Češi přes OnlyFans utratili přes 800 milionů korun a Praha patří mezi desítku evropských měst, kde mají modelky nejvíc sledujících.
3: Velkou část těchto peněz ale místo modelek získávají agentury, které ženám nabízejí, že je budou zastupovat. Postupně je ale tlačí do obsahu, který má spíš pornografický charakter. A právě z tohoto pohledu se tématu věnuje i deník Právo. Zmiňuje zdokumentovaný případ influencera Adama Kajunmiho, který skrze svou agenturu ženy i vykořisťoval a je stíhaný za obchodování s lidmi. Právo v této souvislosti zmiňuje návrh pirátských poslankyň prosadit do trestního zákoníku paragraf, který by takové jednání postihoval jako digitální kuplířství.
0: Deník N se na velkém prostoru věnuje kauzám, které v posledních dnech hýbou veřejným prostorem, například spornému výběru šéfa pražského letiště Radomíra Lašáka. Enko zároveň míří na Slovensko. Úředníci tamního ministerstva kultury přiznali velkou dotaci poměrně kontroverzní dětské knížce dosud neznámého autora.
3: Jde o knihu pro děti od 3 do 7 let o oživlých sladkých koblihách, respektive donatech. A příběh je plný motivačních citátů. Autor je napojený na biznis mentálního kouče, který se podle svých slov věnuje přeprogramovávání mozků na úspěch. Ilustrace zároveň z velké části vytvořila umělá inteligence, píše deník N.
0: Hlavní problém kritici vidí ve výši dotace. Přiznaných 40 tisíc eur, tedy skoro 960 tisíc korun, je totiž nejvíc, kolik fond na podporu umění někomu přiznal. A je to celá šestina všech takto přidělených peněz. Ministerstvo navíc takto výjimečnou dotaci udělilo přesto, že hodnotící komise knihu označila za průměrnou a dotaci nedoporučila. Dodává deník N na závěr našeho přehledu domácího tisku.
8: 90kové léto.
9: Než se Vladimír Mečiar rozhodl pro samostatné Slovensko, zvažoval i jiné varianty, říká Lubomír Kopeček.
10: Je dobré vnímat, že to, s čím žongluje HZDS a Vladimír Mečiar, je pojmově různé. Tam se objevuje nejenom výraz konfederace, to je opravdu to, že tady budeme mít jednu, dvě společné kompetence, ale objevují se tam třeba i výrazy unie nebo ekonomicko-obranné společenství.
8: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
3: Je 8:30 a zprávy má Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
11: Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme prezident Donald Trump. Do Washingtonu Zelensky přicestuje na pohřeb senátora Lindseyho Grahama. Zelenského návštěva přichází krátce po tom, co ukrajinští a američtí představitelé minulý týden projednali návrh vzdušného příměří. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla magistrátu. Kvůli případu jsou dva úředníci do konce srpna postaveni mimo výkon práce. Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích 2 měsících plánuje podle deníku Guardian rozdat přes 9000 tun potravin. Uganda se proto rozhodla potom, co na východě země zemřelo hladem nejméně 19 lidí. Mezi Roztoky u Křivoklátu a s Bečnem srazil osobní vlak stádo krav. Při nehodě se nikdo nezranil. Provoz je v současnosti přerušený. Podle zprávy železnic by vlaky měly v úseku začít znovu jezdit v 9 hodin dopoledne. Škodu zatím České dráhy neurčily. Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. Společnost ČES letos na rozvoj sítí vyčlení téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Dvě minuty po 8:30 pro vás na Plusu máme taky čerstvé dopravní informace a začínáme na dálnici D7, konkrétně z Chomutova ve směru do Prahy. Tam zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje až na 2. kilometr ke sjezdu na letiště. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí nesouvisle od sjezdu na Vestec až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Zdržení je teď podle dostupných informací asi na 30 minut. Na východní části okruhu směrem na Černý most se sune fronta kamionů od Štěrboholské spojky až na konec Novopatské. Navíc na 60. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta. Je to v pravém pruhu, zastavují se proto i osobní automobily. V Cínovecké směrem do centra Prahy se popojíždí před omezením v Kbelské už od konce D8 a na jižní spojce směrem na Barandovský most stále odklízejí následky nehody za řízením s křížením s magistrálou. Projíždí se tam prostředním levým pruhem, kolona od sjezdu na Záběhlice je teď asi na 15:15. Plná je taky magistrála brněnská od 6. kilometru. Dobře dojďte. Teď ráno je polojasno až jasno, během odpoledne čekáme přechodně až oblačno. K večeru se má vyjasňovat, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě republiky naměří kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Slabý, přes den pak mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 4 minuty po 8:30. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Milan Uhde, český spisovatel, dramatik, scénárista, signatář Charty 77 a bývalý politik, dnes slaví 90. narozeniny. Je držitelem několika cen za literární a dramatickou činnost a vyznamenání obdržel i za svoje angažmá v politice. Ať už šlo o medaili za zásluhy prvního stupně v roce 2000 od Václava Havla, nebo o řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy v roce 2023, který převzal z rukou prezidenta Petra Pavla. Aktivní zůstává Milan Uhde i ve svých 90 letech. Naposledy se velmi angažoval v česko-německém dialogu a inicioval setkání sudeckých Němců v Česku. Jak nám před 2 měsíci řekl v interview Plus, smíření bylo pro něho bytostnou potřebou, ale pro celou jeho rodinu to byl velmi bolestný proces.
13: Ta rodina je poněkud složitě složená. Skládá se, ano, skládala se jednak z mé židovské maminky a jejího příbuzenstva, které ve velké míře, je to asi 18, 17 nebo 18 lidí, všichni zahynuli v koncentračních táborech a maminka se zachránila se mnou pomocí neobvyklé a bolavé právnické kličky. To je jedna zkušenost. Druhý zážitek je rodina mé tety, starší sestry mého tatínka, která si v roce 1924 vzala brněnského Němce, invalidu z první světové války a dostala se do divokého odsunu i s mým o rok starším bratrancem a s manželem, kterého mezi tím rudí gardisté zmlátili do bezvědomí, takže se nikdy úplně nezotavil, stále utíkal a byl duševně, bych řekl, na tom velmi psychicky, na tom tvale velmi špatně.
3: Popsal Milan Uhde pro Český rozhlas v květnu, jaké byly jeho osobní důvody, proč podporoval setkání, které vyvolalo i řadu kontroverzí. Stále občansky aktivního brněnského rodáka si teď připomeneme s neméně známou osobností, dramaturgem, scénáristou a bývalým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Petrem Oslzlým. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
14: Dobrý den.
3: Překvapila vás ta míra angažovanosti Milana Uhdeho v česko-německém dialogu navzdory tomu, že si za to vysloužil tvrdou kritiku, nebo je a vždycky byl pro něj takový postoj typický?
14: Nepřekvapila mě. Myslím si, že on je velice a správně angažovaným člověkem celý život a navíc, jak to popsal teď přesně, to vlastně odráží jeho rodinné kořeny. Já to velice podporuji, tady tu jeho aktivitu, jak si jsem se spolupodepsal na té výzvě, aby se ten sudetoněmecký sraz v Brně uskutečnil. Takže mě to nepřekvapilo.
3: Milan Uhde byl až do povstání v Maďarsku v roce 1956 zastáncem komunistických myšlenek. Jak tuhle dobu ale reflektoval zpětně, když se naopak začal proti tehdejšímu totalitnímu režimu vymezovat?
14: Podívejte, já mám Milana Uhdeho spojené s velkým zážitkem divadelním poprvé, vlastně ještě jsem ho samozřejmě osobně neznal, když jsem v Prostějově, kde jsem vyrůstal, viděl v roce 1965 satirické divadlo Večerní Brno a jeho Krále Vávru a to byla veliká vlastně taková metaforická kritika tehdejšího komunistického režimu. Takže Milan Uhde se velice rychle začal vůči tomu komunistickému režimu vymezovat a poté s ním bylo spojeno velice úzce divadlo Na provázku tehdy, pojmenované tedy divadlo Husa Na provázku. On vlastně je autorem úplně prvních představení, což byl Pantarej aneb z dějin národa českého v kostce a Výběrčí, kde hrál geniálně Jiří Pecha. A to byla úplně první představení Husy na provázku 15. března 1968 a potom velice rychle začal být zakázaným autorem ještě předtím, než podepsal chartu 77, již nesměl publikovat a divadlo Na provázku se stalo vlastně jeho divadlem, protože...
3: Promiňte, ano, že vám do toho vstupuji, ale vlastně je to vlastně musí to být i vaše zásluha, protože tam se musely ty vaše profesní dráhy střetnout. Vy jste byl od roku 1972 dramaturgem divadla Husy na provázku. Jak na tu dobu vzpomínáte? Milan Uhde napsal sice pod jiným jménem, ne pod svým, kdy nemohl publikovat třeba i slavnou baladu pro banditu.
14: Ano, tak já na to vzpomínám velice kuriózně, poněvadž to s ním jednak nám náš společný učitel, nás všech, Bořivoj Srba, nám doporučil spolupráci s Milanem Uhdem právě, abychom zachránili to, že on nemohl vlastně být uváděn a takže musel někdo to podepsat a ty hry tři, které on profesionální ženu, baladu pro banditu a Na pohádku máje, které v letech 74 až 6 u nás uvedl, podepsal za něho náš režisér Zdeněk Pospíšil, tak já jsem po určitý čas v podstatě nevěděl, že to píše Milan Uhde, a odhalil jsem to až textovou analýzou. A byla to v podstatě pro mě překvapení a podsta být, poněvadž jsem byl dramaturgem všech těch inscenací, být dramaturgem tak pozoruhodného autora. A posléze v roce 87 jsem sám spolu s Petrem Šeraufrem podepsal jeho hru Prodaný a prodaná o Karlu Sabinovi, kterou jsme uvedli v rámci takzvaného Sabinovského projektu. A musím říct, že v té chvíli už jsme byli velice úzcí spolupracovníci a posléze jsme se stali blízkými přáteli, což je pro mě čest, ale zároveň je to velká profesní výzva. A s divadlem Na provázku zůstal Milan Uhde spojený až do současnosti, se dá říct, poněvadž divadlo Husa Na provázku, teď už mladá generace, mu uspořádal takový slavnostní odpoledne večer v červnu tohoto roku.
3: Milana Uhdeho, který dnes slaví 90. narozeniny, jsme si připomněli s dramaturgem, scénáristou a bývalým rektorem JAMU Petrem Oslzlým. Děkuji vám moc za váš čas, naslyšenou.
14: Já děkuji, také naschledanou.
0: Za 2,5 minuty bude 9:15. Posloucháte Ranní plus. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům. Takové počasí by mohlo zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Detaily má teď z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno, Martine.
15: Také zdravím, hezké ráno.
0: Tak jaký je současný stav? Jak výrazně může ta další vlna veder zkomplikovat hašení požáru?
15: Může to být výrazná komplikace, protože ty vysoké teploty můžou vysušit les, zkomplikovat práci hasičům. Velkou překážkou může být taky vítr. Ostatně starosta městečka Léš Kapfere upozorňoval na to, že začalo foukat od vnitrozemí, tedy vítr, který tu krajinu ještě právě víc vysouší. V předcházejících hodinách foukal spíš vlhčí, studenější vítr od oceánu, což pomohlo ten požár stabilizovat. Je tedy teď stabilizovaný, to znamená, že se nějak výrazně nešíří, stále ale není pod kontrolou. To je potřeba zdůraznit. Hasiči uvádějí, že ta noc byla poklidnější, i přesto, že na některých místech tedy znovu začalo hořet. To ta místa těch požárů navštívil i prezident Emmanuel Macron.
16: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
15: Prezident Emmanuel Macron upozornil na to, že Francie má před sebou těžké týdny, hašení stále komplikuje nepřístupný terén borových lesů, které jsou plné pryskyřice. Požár je tak velký, že si vytváří i vlastní podmínky, řekněme, dokáže skákat i kilometr daleko třeba přes silnice, proto hasiči i za pomocí traktorů vytváří už ze spálených stromů takové hradby, aby právě zabránili tomu dalšímu šíření. S hašením pomáhají čeští hasiči, pomoc přislíbila taky německá armáda, bohužel stoupl počet zraněných hasičů na 93.
0: No a pokračují ještě evakuace. Nakolik je v tuhle chvíli reálné, že bude potřeba evakuovat Bordeaux, kde žije zhruba 300 tisíc obyvatel?
15: Požár se zastavil na předměstí zhruba 15 kilometrů od města. Všechno teď bude záležet právě na tom, o čem jsme mluvili, jaký bude vítr, jak hašení ovlivní, jak ho bude komplikovat právě ta současná vlna veder, už čtvrtá v pořadí. Evakuovaných je teď asi 220 tisíc lidí, zhruba tisícovka jich je na výstavišti v Bordeaux, jsou mezi nimi i seniori z evakuovaných domovů, důchodců. I v tomto ohledu můžou být i následující hodiny, následující vlny veder náročné, protože tam nejsou ventilátory a chybí taky klimatizace.
0: No a jak francouzská vláda pomáhá tisícovkám zasažených podniků?
15: No vedle těch 220 tisíc evakuovaných obyvatel bylo evakuovaných, nebo taky se muselo přesunout nějakým způsobem změnit fungování na 13 tisíc firem, což potvrdil ministr hospodářství Roland Lescure. Uvedl, že pojišťovny uhradí lidem a právě i společnostem ty náklady spojené s přesunem. Dá se říct, že ta lokální ekonomika v oblasti Gironde je pozastavená, trpí, je to turistická oblast se spoustou kempů, restaurací, se službami, je to samozřejmě velké velká rána. Podnikatele často během toho léta utrží podstatnou část celoročních příjmů. Lokální ekonomiku taky pozastavily i komplikace v dopravě právě v souvislosti s tím požárem. Je zavřená část dálnice A63 vlastně od Bordeaux na Bayonne dál na jih a najezdí taky některé vlaky z Bordeaux, de facto vlaky, které přijíždí z Paříže, tak až na některé výjimky zastaví právě v Bordeaux a necestují dál. Výjimkou je třeba další vlak na jih směrem do Toulouse.
0: Tak tolik z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, děkujeme, naslyšenou.
15: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: A my se budeme boji s požáry věnovat i po 9. hodině. Spojíme se s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zluchovou.
3: Teď je 8 hodin 46,5 minuty a přidáme další informace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek středoevropského letního času přiletěl do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský napsal na síti X, že se s šéfem Bílého domu a s jeho týmem chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Schodek rozpočtu bude příští rok výrazně pod 400 miliard korun, řekl premiér Andrej Babiš. Chce tlačit ministry ke snížení provozních nákladů, zároveň čeká růst investic. A od začátku ruské invaze na Ukrajině v Česku výrazně vzrostl počet případů porušování mezinárodních sankcí. Podle údajů vrchního státního zastupitelství v Praze bylo dosud obviněno 8 lidí a 3 právnické osoby. 2 další lidé jsou před soudem a jeden člověk byl za tento trestný čin už odsouzen.
0: Digitální identita slouží k přihlašování do datových schránek, ale i do dalších služeb státu, nově třeba do katastru nemovitostí. Lidi, kteří tuhle možnost elektronického ověření využívají, stejně jako služeb, ke kterým se dá takhle přihlásit, stále přibývá. Kvůli kterým službám státu už nemusíte na úřady a jak je digitální přihlašování bezpečné, tak nejenom o tom budeme teď mluvit s ředitelem Digitální informační agentury Bohdanem Urbanem. Dobré ráno.
17: Dobrý den.
0: Tak nejrozšířenější Bank ID dnes využívá přes 5 milionů Čechů. Co podle vás stojí za tímhle růstem? Jsou to nové služby státu, větší důvěra lidí, anebo prostě pohodlí?
17: Určitě je to pohodlí. My jsme ke včerejšímu dni měli 23 milionů různých prostředků digitální identity. A část z toho slouží k tomu prokazování takzvaně na dálku, to znamená při přístupu do informačních systémů nebo portálových řešení státu. A z těch čísel, o kterých mluvím, tak zhruba 70% tvořily nestátní prostředky a 30% státní. A bankovní identita je jedna z těch největších.
0: No a které státní služby dnes lidé prostřednictvím digitální identity využívají nejčastěji?
17: Je to mobilní klíč e-governmentu a NIID nebo případně občanka. Těchto prostředků je aktivních zhruba 7,5 milionu nebo 7,4 milionu.
0: No a kvůli jakým úkonům je naopak pořád nutné na úřad zamířit osobně?
17: Jsou to úkony, které nejsou digitalizované. My poměrně hodně energie věnujeme naplňování zákona o právu na digitální služby a zpřístupňování služeb přes formuláře na různých portálových řešeních. Nicméně část těch úkonů samozřejmě na úřadu stále ještě nutné vykonat je. Jedná se například o různé žádosti typu občanský průkaz nebo pas a podobně.
0: No letos přibyl například přístup do katastru nemovitostí. Jaké další služby by měly následovat v nejbližších měsících?
17: No, my bychom si přáli, aby lidé využívali digitální identitu zejména u datových schránek, protože dnes datové schránky stále ještě umožňují přihlášení jménem, heslem a určitě z pohledu bezpečnosti je lepší využívat některý z těch státních prostředků, například mobilní klíč e-governmentu. A k těm dalším systémům, ke kterým se lidi hlásí s digitální identitou, je systém dávek MPSV, e-doklady nebo portál občana.
0: No a jak je to se zabezpečením? Nakolik si můžou být uživatelé jistí, že ta jejich digitální identita nebude zneužitá?
17: My jsme za celou dobu fungování Národní identitní autority neměli žádný zásadní problém. Já doufám, že toto nám vydrží a věřím tomu. Máme Národní identitní autoritu dostatečně nastavenou jako sizingem, jak se říká, to znamená, máme ji dostatečně kapacitně zrobustněnou a máme tam implementované kybernetická opatření nejvyšší úrovně. Ale to, co je výhoda pro občana, je, že například NIA nabízí to takzvané dvoufaktorové zabezpečení. To znamená, že se nespoléháte jenom na jméno, heslo, ale ještě je tam nějaký druhý faktor typu SMSka nebo případně face recognition.
0: Takže nejsou ani pokusy, jak se, aby podvodníci nebo někdo podobný nějak tu digitální identitu zneužíval?
17: Samozřejmě nikdy se nemůžeme vyhnout podvržení stránek. Jsou případy, kdy jsme skutečně podvodné pokusy o podvržení stránek řešili. Je potřeba opravdu se bedlivě koukat na koncovku, na to, jakým způsobem ta doména je zaregistrovaná. Dneska včetně datových schránek celý státní ekosystém přešel na doménu gov.cz. To znamená, co za státní službu by nemělo na konci gov.cz, je podezřelé a byl bych velmi opatrný na takovou stránku se přihlašovat.
0: No, do konce letošního roku má stát zřídit takzvanou peněženku digitální identity. K čemu bude? V čem se bude lišit třeba od bankovní identity?
17: Bankovní identita slouží k prokazování se na dálku, to znamená v rámci těch online transakcí nebo případně transakcí, které se provádí v online prostoru. Evropská digitální peněženka bude opravdu nejenom občankou, případně řidičákem v mobilu, ale umožní i prezenční prokazování se. To je vlastně funkcionalita, kterou dneska nabízí e-doklady. Nicméně parametricky EUDIF nabídne prokazování pouze atributů, pouze těch údajů, které jsou v té dané životní situaci nezbytné a neukazuje se plošně občanský průkaz se všemi údaji, včetně trvalého bydliště, stavu a případně jiných dílčích údajů. To znamená, například při nákupu alkoholu prokážete pouze atribut věku, je mi více 8 než 18 let.
0: No a stíhá to stát zavést do konce roku?
17: No, ještě na začátku roku byla digitální informační agentura poměrně optimistická, že tyto služby budou zavedeny již na konci roku 2026. Já musím říct, že s týmem, který přišel s novým vedením, ten projekt poměrně důkladně revidoval a dnes říkáme, že reálný termín je druhá polovina příštího roku. Ten ekosystém a zakázkový systém i technické řešení jsou extrémně složité. Nepomohlo nám také to, že ty takzvané prováděcí akty, ty technické normy Evropské unie byly přijaté teprve v průběhu měsíce června, také s několika měsíčním zpožděním.
0: Tak tolik ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban. Děkuji vám za informace. Naslyšenou.
17: Já vám děkuji za pozornost. Naschledanou.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
3: A necelých 7 minut před 9. hodinou se podíváme dnes podruhé na stránky zahraničních médií. Ta německá píší v souvislosti s útokem na berlínský duhový průvod hlavně o reakcích spolkových politiků. Ti se předhánějí v tom, kdo navrhne silnější preventivní opatření, aby se něco takového příště neopakovalo.
0: Týdeník Spiegel v tom vidí především snahu zavděčit se více skupinám voličů najednou, zastat se liberálně orientovaných lidí a dát najevo, že sexuální menšiny se nesmí ze společnosti nějak jak vyčleňovat a zaslouží stejnou ochranu jako kdokoliv jiný. A protože podezřelý muž z útoku na libanonské, měl libanonské kořeny, tak cítí politici příležitost zalíbit se lidem, kteří jsou proti přistěhovalectví. Proto navrhují tvrdé preventivní kroky, uvádí Spiegel.
3: O podezřelém z útoku píší německá média jako o údajném atentátníkovi Abdulovi B. Soud zatím o jeho vině nerozhodl. Teď je Abdul B. po smrti. Z místa činu utekla, policisté ho zastřelili, když na ně ve svém úkrytu v zahrádkářské kolonii zaútočil, rekapituluje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. A podobně jako řada dalších médií zdůrazňuje, že Abdula B. německé úřady už dřív označili jako osobu představující bezpečnostní riziko.
0: Velký den Tibora Gašpara, to píše slovenský Deník SME o obhajobě bývalého policejního prezidenta v kauze Očistec. Spolu s dalšími je obviněný ze založení zločinecké skupiny, která podle obžaloby ovlivňovala vyšetřování policie ve prospěch strany Směr mezi lety 2012 a 2018, tedy v době, kdy Gašpar policii vedl.
3: Dnes je místo předsedou parlamentu právě za Směr, se kterým je jeho šéf Robert Fico znovu u moci. Svoji obhajobu postavil Gašpar na zpochybňování výpovědi Bernarda Slobodníka, bývalého policisty, který je také mezi obžalovanými a jako jediný z nich se k většině skutků přiznal.
0: Deník SME SK upozorňuje na Gašparův střet zájmu, protože se jako předseda parlamentu snaží prosadit změnu takzvaného zákona o kajícnicích. Chce, aby obžalovaní, jako je Slobodník, dostali lhůtu 6 měsíců na to, aby vypověděli o veškeré trestné činnosti, o které ví. A pokud se potom ukáže, že neřekli všechno, zpochybní to celou jejich výpověď.
3: Gašpar tak spolu vytváří zákon, podle kterého je soudcený a dušuje se, že to dělá jen, aby v jeho situaci neskončil nikdo další. Další podrobnosti se dozvíte z deníku SME.sk a s tím také odkládáme domácí zahraniční tisk. Zahraniční, úplně mě to překvapilo, ano.
0: Domácím se dostaneme o další hodině.
3: Ale ty československé kořeny dělají své.
0: Teď máme 4 minuty před 9 hodinou a budeme přemýšlet, na co nejčastěji myslíme. Ani se tě neptám, Šárko, radši. Tím se v nové ještě nerecenzované studii zabývají američtí a čínští ekonomové. Podle převahy témat myšlenek dělí lidi do 4 skupin. S tím, že to není napevno. Někdy patříme spíš mezi ustarané, jindy domácky nebo tělesně orientované, anebo myslíme na práci, stejně jako na zábavu. Detaily má Jiří Cháberel ze zahraniční redakce, vítej.
18: Dobré ráno.
0: Tak jak autoři charakterizují ty skupiny?
18: Tak ustaraní lidem hodně myslí na to, co se děje ve světě, myslí na politiku, na různé společenské problémy, například patří tam obavy z války, obavy z další pandemie, starost o vlastní bezpečí a o zdraví. Zaobírají se tím ve srovnání s tím průměrem až o 50% víc. Ale zajímavé na tom je, že taky myslí dvakrát víc na hudbu, než je tedy průměrné. Podle autorů té studie je zatím možná snaha si ulevit od těch chmurných představ. To rozdělení do skupin souvisí s tím, kterými slovy účastníci studie 8x denně po dobu 2 týdnů popisovali své myšlenky.
0: No a co ti domáčtí?
18: Tak jak název domáčtí napovídá, tak se zaměřují na vlastní mikrosvět, na to dění okolo sebe, hlavně na domácnost, úklid, na peníze, ale taky třeba na knížky, na kino nebo na sledování televize. V té další skupině potom převažují zase třeba myšlenky o vlastním těle, o pocitech a o dojmech. Respondenti z této skupiny nejčastěji uváděli vtíravé, rušivé myšlenky. Je to skupina s nejnižším věkovým průměrem 32 let a skoro 2/3 tvoří ženy.
0: No a ta další skupina, kolik práce, tolik zábavy?
18: Tak přesně to podle studie mají. Kolem práce se jim točí o 50% myšlenek víc, než je ten celý průměr, a zhruba stejně intenzivně jako na práci pak myslí na volno od práce. Patří sem účastníci studie s nejvyšším příjmem a to jsou zároveň lidé, kteří se nejvíc popisovali jako v životě šťastní a nepatrně tam tedy převažují muži.
0: No ale mě tak v tom trochu chybí vztahy, milostný život.
18: Tak to nejsi sám, to chybí i autorům té studie. Z těch celkem víc než 20 000 odpovědí bylo jenom 25 o sexu. Podle autorů o tom prostě lidi nechtějí mluvit a taky čtvrtinu těch pípnutí aplikace, která jim vlastně v té studii připomínala, že mají 8x denně tedy popsat, na co myslí, tak čtvrtinu účastníci ty notifikace prostě ignorovali. Jinými slovy, skoro 1/5 všech myšlenek se týkala smyslových informací, včetně třeba toho, že jsou lidé unavení, a pak taky práce, jídla, pití, hlavně třeba chuti na kafe. A záměrných myšlenek bylo ale zhruba stejně jako těch vtíravých, bylo to tak 50/50.
0: No a co je to vlastně za studii?
18: Tak tu studii vedla vysoká škola v kalifornském Claremontu a je ještě nerecenzovaná studie, je to na webu Social Science Research Network, který vlastně slouží ke sdílení vědeckých prací. Autoři upozorňují, že je to jenom malá studie, zúčastnilo se jí asi 260 lidí, 260 dobrovolníků. Navíc to byli vesměs vlastně vzdělaní, poměrně dobře situovaní běloši ze západní společnosti demokratické. Závěry té studie tedy rozhodně neplatí všude na světě, ale na druhé straně i ta analýza lecos může naznačit.
0: Jenom krátce, co třeba?
18: Tak v podstatě to potvrzuje výrok římského císaře z 2. století Marka Aurelia, že štěstí života záleží na druhu myšlenek.
0: Tak s tím tady končíme příspěvek Jiřího Chábery ze zahraniční redakce. Já už vlastně nemyslím teď na nic. Teď už mám vymazáno.
3: Já jsem šťastná, že mám kávu. Také v 9 hodin máte vyladěný Ranní plus. Nerušený poslech vám přejí Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
12: Český rozhlas plus.
0: A v kostce přehled námětů této půl hodiny. Nakolik může zhoršit požáry ve Španělsku nadcházející vlna veder?
3: Jak změnila leteckou dopravu tragická havárie u Bratislavy před 50 lety?
0: A víte, co je nejčastěji transplantovaným orgánem a proč?
3: I to se dozvíte. Ale nejdřív samozřejmě zprávy Ondřeje Látala.
11: Přeuklidné úterý 28. července. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů asi 220 tisíc lidí.
16: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
15: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
11: A budeme o tom mluvit konkrétně o požárech ve Španělsku v Ranním plusu hned po zprávách s naší tamní spolupracovnicí Lubicou Zlochovou. Dodavatelé energií zvyšují investice do svých distribučních sítí. Třeba společnost ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit necelých 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to přitom bylo 10 miliard. Důvodem je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí EGD Lubomír Budný.
19: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
11: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard 800 milionů korun. Letos bude částka ještě vyšší.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přezkumu vojenské přítomnosti Američané své partnery v Evropě informovali už v červnu. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jenom 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie.
20: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
11: A taky k tomu řekneme v Ranním plusu víc chvíli po zprávách. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U 950 lidí v Česku odhalili za první půl rok letošního roku krevní testy hepatitidu typu C. Vypovídají o tom data Státního zdravotního ústavu. Nejčastěji chronická žloutenka o sobě nedává po léta nijak vědět. Zjistit se přitom dá jednoduchým testem z krve. Lékaři u příležitosti Světového dne hepatitid vysvětlují, že v případě žloutenky C mají k dispozici velmi účinnou léčbu.
1: Kdyby to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla.
21: Uvědomuje si čtyřicátnice Hanka, u které se na žloutenku typu C přišlo náhodně díky předoperačnímu vyšetření. Podle hepatoložky Soni Fraňkové z pražského IKEMu se tato nemoc přenáší většinou krví.
22: Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
21: Nakazit se dá i při tetování anebo piercingu za nesterilních podmínek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
11: A skoro 6 minut po 9. máme taky dopravní informace v ranním vysílání Plusu. Na D2 směrem z Bratislavy do Brna zpomalte za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Osobní auta se zastavují na 1. kilometru. Na D7 z Chomutova ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Středokluky. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 2. kilometr k omezení u sjezdu na letiště. Zdržení asi 10 minut. Navíc na 3. kilometru se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most se zastavíte za Lanovým mostem. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku a na východní část okruhu až na konec Novopatské ulice. Pro osobní auta je to teď na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za křížením s magistrálou stále odklízejí následky nehody v pravém a připojovacím pruhu. Tvoří se kolony od sjezdu na Strašnice a taky v Brněnské a následně na magistrále od 6. kilometru. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Tam je to na půl hodiny. Dobře dojeďte. Odpoledne bude přechodně až oblačno, k večeru se má většinou vyjasňovat, teploty 25 až 30 na severu a severovýchodě republiky dnes kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
23: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 7 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniko.

0: politický konsenzus sa vláde s opozíciou na teraz nepodarilo dosiahnuť. A pritom ideou tohto štátneho paktu je práve to, že aby to fungovalo, aj keď sú stranické konflikty, alebo aj keď sa zmení vláda. Prosto dať prioritu týmto klimatickým zmenám a nie nejakým politickým nezhodám.
1: Situaci ve Španělsku sleduje naše tamní spolupracovnice Lubica Zlochová. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Pěkný den, prajem.
2: Teď máme 9 hodin 13,5 minuty. Na den přesně před 50 lety za stejně slunného počasí, jako je teď, se nic netušící lidé koupali v jezeře Zlaté písky na okraji Bratislavy. Krátce po 9:30 se ale stali nedobrovolnými svědky nejhorší letecké havárie ČSA na domácí půdě. Čtyřmotorový Iljušin na cestě z Prahy do Bratislavy kvůli sérii pochybení posádky a letového dispečera nezvládl přistání a zřítil se do jezera. Zahynulo přitom 76 lidí, jen 3 pasažéři neštěstí přežili. Naším hostem je bývalý dopravní pilot, odborník na letecké katastrofy Ladislav Keller. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste sám tu havárii v minulosti označil za výsledek řetězce chyb. A kdyby se podařilo kteroukoliv z nich vyloučit, tak by podle vás k nehodě nedošlo. Takže kdo udělal jakou chybu?
3: Tak to celé vlastně začalo tím, že dispečer dal posádce povolení ke klesání pozdě. Pardon. Jestli to byla chyba, nebo co ho k tomu vedlo, to už bohužel dneska nelze zjistit. V každém případě posádka na tuto situaci nereagovala správně a výsledkem tedy bylo, že kapitán se rozhodl přejít do strmého klesání s nárůstem rychlosti. To samozřejmě bylo možné, jenže u toho překročil maximální povolenou rychlost klesání, která byla 15 metrů za sekundu a on klesal rychlostí 25 metrů za sekundu. Po sklesání do výšky konečného přiblížení udělal další chybu, protože měl velkou rychlost, tak přešel do stoupání. To je další věc, která prostě je nepřípustná. Po snížení rychlosti správně vysunul podvozek, klapky pokračovaly v přiblížení, který byl takový, řekněme, trošku divoký. Bohužel posádka spolu přestala spolupracovat. A pak už následovaly ty chyby jedna za druhou, to znamená, palubní technik snížil výkon motorů na takzvaný pozemní volnoběh, který je zakázáno za letu používat. A bez vědomí kapitána. Když se letadlo ocitlo nad Prahem dráhy, tak bylo vysoko. Takže v tu chvíli se kapitán rozhodl správně opakovat přiblížení, to znamená udělat průlet. A právě tady došlo k tomu, že po rychlém přidání zvýšení výkonu motoru na maximum, motor číslo 3, čili ten pravý vnitřní, vysadil. To znamená, automaticky se zapraporoval. A v takovém případě palubní technik musí provést ještě ruční praporování, aby byla jistota, že u toho vysazeného motoru došlo k zapraporování vrtule. Bohužel palubní technik si spletl požární kohout a zapraporoval motor číslo 4, čili pravý vnější.
2: Ano, takže ho vyřadil a potom se to naklonilo a to vedlo k tomu páru, promiňte,
3: no,
2: že vás takhle...
3: No, to ještě ne. To letadlo bylo řiditelné. A poslední chybu, kterou ten palubní technik udělal, tak bylo, že se rozhodl ten motor číslo 4 spouštět. To znamená, tam bylo nutné přestavit vrtulí se praporové polohy do normální. V tu chvíli došlo k velkému nárůstu odporu. Letadlo začalo prudce zatáčet doprava, naklánět se a přišlo do klesání a bohužel to skončilo nárazem do jezera.
2: No a čím si vlastně psychologicky vysvětlujete, že se ty chyby vrstvily jedna na druhou? Byla ta posádka ve stresu už z toho prudkého klesání a z těch vyrovnávacích manévrů?
3: V podstatě se to dá říct, že tam vznikl stres a kapitán tuto situaci prostě psychicky nezvládl. Takže posádka přestala fungovat jako tým. Druhý pilot nedělal vůbec nic, ten tam doslova jenom seděl. Navigátor ten zajišťoval spojení, tak to dělal správně, ale to nemělo na průběh toho letu žádný vliv. No a skončilo to takhle.
2: No a jaká zásadní poučení z téhle tragédie vyplynula pro letectví, co se v jejím důsledku změnilo?
3: No tak, především to nebylo, nebo takovéto nehody se samozřejmě stávaly v celém světě a největším pokrokem nebo způsobem, jak tomu zabránit, tak bylo zavedení takzvaných standardních operačních postupů. To znamená, každý typ letadla má přesně stanoveno, jak se posádka v jakých situacích má chovat a co má dělat. A toto byl v podstatě jediný správný postup pro to, aby k takovýmto nehodám nedocházelo.
2: Tak tolik bývalý dopravní pilot, odborník na letecké katastrofy Ladislav Keller. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: V 9 hodin a téměř 20 minut přidáme v Ranním plusu další informace. Čínský prezident Xi Jinping při dnešním jednání se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim vyjádřil naději, že Slovensko sehraje konstruktivní roli v rozvoji vztahu mezi Evropskou unií a Čínou, píše čínská státní agentura Nová Čína. Rusko dnes ráno v severozápadní části Černého moře drony zasáhlo nákladní loď s vojenským materiálem pro Ukrajinu, píše agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. A schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod 400 miliardami korun, řekl dnes premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou o přípravě rozpočtu.
2: V Česku pokračuje likvidace starých ekologických zátěží. Jde o místa v minulosti znečištěná průmyslovou výrobou. Ministerstvo životního prostředí připravuje sanace na dalších zhruba 10 místech. Jedním z nich je Frýdštejn na Jablonecku. Detaily má reportérka Johana Tománková. Dobrý den.
4: Dobrý den, ve Frýdštejně čeká sanace bývalý pískovcový lom v lokalitě Podhorčí. Místo bylo za minulého režimu zavezené odpadem a podle nezávislého starosty Miroslava Mencla jeho tam asi 700 krychlových metrů. Práce by tam měly začít v druhé polovině letošního srpna. V Libereckém kraji likviduje starou ekologickou zátěž také papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Zrovna tam začíná sanace v areálu. Několik desítek let se tam nachází turbínový náhon, kde zůstaly téměř 3000 tun toxického odpadu. Náhon netěsní a toxické látky prosakují do podzemních vod. Součástí odstranění toho toxického kalu je také vybudování dekontaminační stanice, která má vyčistit právě tu kontaminovanou vodu. A celá akce potrvá 2 roky.
2: Tak to byla redaktorka Johana Tománková. Děkuji, naslyšenou. No a naopak ve Šlapanicích u Brna mnoholetá sanace bývalého průmyslového areálu v centru města brzy skončí. Víc nám řekne reportér Tomáš Kremr. Dobrý den.
5: Hezký den. V centru Šlapanic kdysi v jednom velkém areálu fungoval cukrovár a poté výrobna dehtových lepenek a právě po ní zůstalo v podzemí velké množství nebezpečných látek, které taky lidem znečistily studny. Radnice ten 6-hektarový areál koupila v roce 2017. Na začátku roku 2024 tam skončila hlavní část sanace podpořená i ministerstvem životního prostředí. Při ní se podařilo odstranit asi 28 tun dehtu a další skoro 2 tuny jiných škodlivin, třeba fenolů. A teď se právě chýlí ke konci 3letý navazující monitoring. Jehož průběžné výsledky podle starostky Michály Trněné z uskupení Čisté Šlapanice ukazují, že se to zamoření nevrátilo, ani se dál nešíří a že tedy území není nebezpečné pro lidi a pro okolí. A to i přesto, že část škodlivin tam stále zůstává, ovšem na jejich kompletní odstranění město tehdy nemělo peníze a podle starostky Trněné by to ani ekonomicky nejspíš nedávalo smysl vzhledem k tomu, že ta částečná sanace zafungovala. Do konce roku chce mít radnice hotovou území 100 studii, která navrhne, jak plochu využít. Ty návrhy se neustále mění, protože se mění podle starostky i potřeby města a obyvatel, na což tedy politici ve vedení Šlapanické radnice reagují. Určitě tam má vzniknout kulturní a komunitní centrum v bývalé sýpce, k tomu park nebo zázemí pro hasiče a policii, ale ostatní využití zbytku toho areálu zatím jisté není.
2: Tak to byl reportér Tomáš Kremer. Děkujeme. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: A teď jedno velmi letní téma, léto to znamená také venkovní divadelní scény, divadla a organizátoři akcí oblíbenost programu Pod širým nebem jen a jen potvrzují. Návštěvnost se podle nich v posledních letech ustálila. V některých případech letošní ročníky minulé sezony dokonce předčí. Muzeum Kampa si například pochvaluje dlouho vyprodaný muzikál Klan Baťa, Studia 2 hlásí až 100% návštěvnost nové komedie Patrika Hartla Blbka.
6: Marek Adamčík, Jakub Kohák nebo Dana Batulková jsou tvářemi komedie omylů. O představení je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
7: Největší úspěch má komedie omylů, letošní premiéra, která už svoji pražskou část má za sebou, teď tedy zájezdy Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
6: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Letní shakespearovské slavnosti se těší vyšší návštěvnosti než loni.
7: Červenci jsme na tom lépe než tady svých letech. Věříme, že to bude i v následující měsíci a vydrží to do začátku září, kdy končíme.
6: Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech. V Praze, v Holešovicích a na Vyšehradě, potom také na Tvrzi Divice a na letní scéně Vítězná nedaleko Dvora Králové. Pokračuje mluvčí Tomáš Přenosil.
8: Největší zájem je samozřejmě o novinky. Letos to byla novinková komedie Patrika Hartla Blbka, kde návštěvnost dosahovala i třeba 100%.
6: Dodává, že z počátku léta byli diváci opatrní a dávali přednost krytému divadlu, ale postupem času mají větší chuť letní scény navštěvovat. Další trend, který organizátoři pozorují už od pandemie covidu, je pozdější kupování vstupenek. Diváci si je často pořizují jen několik dní předem. Spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa, který zaujme obsazením herců a zpěváků Oskara Hesse, Tomáše Kluse nebo Marka Lambory.
9: Klan Baťa se nám vyprodal už před premiérou, což nás samozřejmě velmi těší. Ještě se nám to vlastně nikdy nestalo, ale Forman a Marta, tam vlastně doprodáváme poslední dvě představení, takže tam lístky určitě ještě jsou. Samozřejmě Martu už hrajeme 5 let, takže je vlastně zázrak, že se tak krásně pořád prodává a lidi na ní rádi chodí.
6: Pochvaluje si zájem diváků producentka a scénaristka scény Daniela Sodomová. A letní scény lákají také posluchače. Hudební vystoupení patří mezi nejnavštěvovanější.
9: A ještě máme samozřejmě pár koncertů. Teď jsme měli Melody Makers, čeká nás ještě vlastně třetí souboj klavírů, protože dva už byly tak vyprodané, že jsme museli přidat třetí.
10: Celý den jen si zpívám, celý den radost mám. Život miluji, s věci maluji, jenom barvou.
6: Oblíbenost koncertů potvrzuje také hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Vyprodaná jsou vystoupení Jaromíra Nohavici a plní se i místa na koncert Ondřeje Havelky. Stejně jako na ostatních scénách se diváckými hity staly hlavně nové divadelní inscenace, v tomto případě Malé chytré lži, Přání nebo Návštěva na zabití. 29 představení se odehrálo na Biskupském dvoře v Brně, celkem je navštívilo přes 17 000 lidí. Vyšší návštěvnost souvisí i s počasím, které letos pořadatelům vyhovuje, vysvětluje Kateřina Komárková, ředitelka divadla Bolka Polívky.
11: Chápeme, že ten způsob letošního léta není úplně ideální pro zemědělce a příroda sténá, nicméně pro nás je to po tom loňském částečně propršeném ročníku vítaná změna. Zatím jsme nemuseli kvůli dešti nebo větru, bouřce rušit žádné představení.
6: Většinu letních scén je možné navštívit až do září. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Nedaleko Brna se odehrává trochu netradiční letní tábor. Do Kaprálova mlýna přijela asi 60 lidí z různých koutů světa. Navzájem si rozumějí, a to díky tomu, že mluví esperantem. Na programu mají výlety, tvůrčí aktivity anebo společný zpěv. Oh,
12: Počím třeba teď zpívají.
13: Písnička o tom, že jeden, dva postupně víc a víc slohnů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. A dětská. Zvolají vždycky jednoho dalšího.
12: Mi to hrozně připomíná Chodí pešek okolo. Ano.
14: Zatímco si děti z rodiči zpívají v esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaje.
13: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
14: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2000 aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
12: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
15: S tatínkem, někdy s bratrem, se sestrou.
12: A baví tě ten jazyk?
15: Jo, baví.
14: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov, různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
16: Je úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
15: Jo.
12: Auto se řekne auto?
16: Na? Dům je doma.
12: Domo. Aha.
14: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
13: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady ty skauty. Já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po šesté.
14: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny. Každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holler, Český rozhlas.
17: Radioservis představuje
18: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
19: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
18: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
20: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
18: Dej mi pokoj.
19: Tohle neskončí dobře.
18: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
21: Dobré dopoledne, teď je 9:30.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem, jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
21: Tady jsou další čerstvé dopravní informace na Plusu. Na D1 z Prahy ve směru do Brna pracují silničáři za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru mají zabraný pravý pruh. Tvoří se tam kratší kolona. Na D1 ještě jednou směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí. Východ na 146. kilometru se zastavíte, kolona pak pokračuje až na 147,5. kilometr, nakonec omezení. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune kolona od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku dál přes východní část okruhu až nakonec Novopatské ulice. Pro osobní auta je to bezmála na půl hodiny, pro nákladní auta je zdržení výrazně delší. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se popojíždí od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, tam je to taky na půl hodiny. A omezení brzdí provoz u letiště. Směrem do metropole se zastavuje na konci D7 na 4. kilometru. V opačném pruhu postojíte od sjezdu do Evropské. Dobře, dojeďte. Teď je ještě polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru se má vyjasnit, teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy a na plusu začíná úterní pro a proti.
0: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka na sebe nedávno upozornil výrokem, že svoje oponenty považuje za méně cenné. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croa zase vyvolala pozornost, když vládní koalici označila za svoloč. A to jsou jen dva příklady z poslední doby. Hrubne česká politika, nebo taková byla vždycky? Má vyjadřování politiků vliv na to, jak se k sobě chováme navzájem? A kdo nese odpovědnost za to, jak rozdělená je česká společnost? Našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti jsou bývalý poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a strategickou komunikaci, politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A zkušený novinář, který působil v řadě mediálních domů, komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss. Dobrý den i vám.
4: Dobrý den.
18: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Miloši, začněme od vás. Z vašeho pohledu je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, před 20-30 lety?
3: Ano, je. K tomu bych musel přidat poznámku počarou, že před těmi 20-30 lety, nebo i když se stáhneme třeba k první republice, tak to nebylo úplně ideální. Máme možná tendenci si tu minulost trošku idealizovat i na základě toho, jak o ní přemýšlíme, z jakých zdrojů se o ní rozvídáme, protože zpravidla do nějakých historických análů se dostanou nějaké velké události a ne ty každodenní šarvátky a půtky mezi politiky. Takže z mého pohledu je hrubější, než byla, ale zároveň neplatí to, že by před 20-30 lety se jednalo o nějaký čaj opáté britských gentlemanů.
0: Z vašeho pohledu, Martine, je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, v 90. nebo 0. letech?
4: Ten pocit, že je dneska hrubá, je samozřejmě dost intenzivní, když si šlo vybaví ty slova, z nich ta vyjádření, z nich dvě jste právě citoval. Nicméně můžeme si vzpomenout na to, že tady byly doby, třeba kdy tu byl Jiří Paroubek, jo, který si na jednu stranu počínal docela drsně v politice, i když nešlo třeba o ty výrazy, které používal, ale o ten celkový způsob komunikace a vystupování na veřejnosti a řízení té své strany. Na druhou stranu právě Jiří Paroubek třeba absolvoval pravidelné házení vejci na mítincích po něm, což je vlastně jako docela drsná věc.
0: Čili sám i čelil určitým hrubostem, řekněme, ve veřejném prostoru. Vy jste vzpomněl Jiřího Paroubka, já jsem si tady poznamenal ve svém scénáři jeho tehdejšího soka, někdejšího premiéra Mirka Topolánka, a ten zase svého času ve sněmovně proslul tím, že ukazoval prostředníček a pak vysvětloval, že ministru Kalouskovi vzkazoval, že je jednička. Když tady vzpomínáme na takovéhle případy, nesvědčí o tom, že si trošku idealizujeme českou politickou minulost, Miloši, když tvrdíme, že politika hrubne? Nebyla taková vždycky?
3: Ano, idealizujeme. Nemyslím si, že taková byla vždycky. Když to rozvedu. Přesně, byly tu zmíněny příklady Jiřího Paroubka, vy jste zmínil Mirka Topolánka, můžeme zmínit Miloše Zemana, který si chtěl vázat stranické knížky do kůže svých protivníků, to znamená odkaz na nějakou nacistickou retoriku už v 90. letech. Můžeme zmínit Miroslava Sládka, což byl extremista, radikál, se kterým bylo slušné se nebavit. Ten měl se výroky o házení lidí do Vltavy a tak dále. Takže těch extrémních, radikálních, řekněme společensky nepřijatelných výroků najdeme celou řadu i v minulosti. Já si jenom nejsem jist, že jich bylo třeba tolik, co jich je dnes. A dneska je to jedna, možná se dostaneme k tomu, co jsou ty důvody, ale platí to, co jsem říkal. Prostě máme tendenci si to idealizovat.
0: Máte to spočítané, nebo je to váš dojem, že takovýchhle politických útoků je dnes víc než dřív?
3: Já to spočítané nemám. Podíváme-li se ale na studie, které se věnují právě, řekněme, tomu, jak se politici vyjadřují, jaká je jejich retorika, tak ty ukazují vzestupný trend právě nějakých, říká se tomu afektivní polarizace, to znamená, že nekritizujete oponenta na základě jeho programu, že nekritizujete jako pravičák třeba levicovou politiku a naopak, ale kritizuje se prostě nějaká emotivní rovina, útoky osobní a tak dále, tak tohle to je výrazně častější, než bylo v minulosti.
1: Není to tak, Martine, že teda nějaké politické útoky se v současnosti stávají součástí politického mainstreamu, když tady byl vzpomenut pan Sládek, předseda republikánů, můžeme říct radikální politik 90. let, tak on tehdy stál na okraji, zatímco dnes slyšíme podobné výroky od třeba i koaličních, někdy i opozičních politiků. Já jsem tady zmiňoval dva výrazy v tom úvodu.
4: Miroslav Sládek byl ostrakizován tím zbytkem politické scény, to je jednoznačné, že jo. Ona ta politika nejen zhrublá, ale taky bych řekl, že je v rámci té hrubosti jako velice kýčovitá. Jo? A ta komunikace je často neplodná, prostě vysoké procento komunikace některých našich předních politiků je, že prostě vylezou buď to na sociální sítě nebo do televize a řeknou, podívejte se, co tam ten řekl hrozného. Jo? A vystavujou vlastně toho druhého a když se na to chvíli díváte, tak vás napadne, hele, on kdyby neměl toho druhého, tak vlastně nemá co říct. Jo? Nemá,
1: takže jenom, nemá vůbec aby to bylo jasné, teď máte na mysli jak koaliční, tak opoziční.
4: Ano, jak koaliční, jako opoziční politiky. A pak je tady teda, myslím, jedna věc, jenom zmíním, která je naprosto banální, že tu efekt sociálních sítí posledních 10 let, na kterých často prostě lidé říkají to, co dřív taky říkali si s kamarády nebo v hospodě, ale dneska to každý vidí. Jo? A plus teda se tím ty lidi i navzájem hecují, nebo si tak říkajíc dávají svolení navzájem k tomu, aby se vyjadřovali hruběji. Ale jak říkám, je tady ten efekt toho, že to, co tady možná bylo dřív, tak je víc vidět.
1: Miloši, souhlasil byste s tím, že to je do značné míry souměřitelné, ne-li stejné, jak se vládní politici vyjadřují dnes na adresu těch opozičních a naopak?
3: Tady bych byl asi opatrný. Já souhlasím s tím, co řekl tady kolega, že vliv sociálních sítí je nezanedbatelný. Na druhou stranu jsou i studie, které jako experimentálně zkoušely odstranit, řekněme, z té komunikace ten prvek sociálních sítí a jejich algoritmů. A neplatilo, že by lidé najednou byli schopni se spolu bavit jako konsenzuálněji a třeba diskutovat kriticky, ale bez těch osobních útoků. Prostě ta společnost se proměňuje a tohle to je jeden z jejich důsledků. Ty sociální sítě mají vliv. Ne možná, ale tak velký, jak bychom sami intuitivně čekali. Já bych do toho vnesl ještě prvek populismu, protože podíváme-li se na to, jak komunikují populističtí politici, tak a to teďka nemluvím o České republice, ale obecně světově, tak oni začínají jako nějací neideologičtí, mainstreamoví, prostě jenom vzbudit nějakou silnou emoci, aby přitáhli pozornost a získali si tím přízeň třeba části veřejnosti. Ale abyste udrželi tu pozornost, tak vy musíte radikalizovat a zostřovat tu rétoriku, protože když teďka řeknu, pardon, blbec vůl, tak vás to možná jako překvapí, protože jsme v rádiu, ve vysílání a nemluvíme to prostě.
1: Už jsem slyšel i horší slova ve vysílání.
3: Já věřím, ale já nechci pušovat, nechci
1: popoušet. Tady vás ještě nemusím zastavovat, když jste to řekl jednou.
3: Tak. A dál už zůstanu v abstraktní rovině, takže kdybych chtěl udržet si pořád tu pozornost, protože když řeknu po desáté tyhle ty dvě slova, tak už jako opadne vaše pozornost. A když si budu chtít udržet, budu muset mít radikálnější retoriku. Takže ten vliv populismu, a my to vidíme u Donalda Trumpa, v Maďarsku, Slovensku, Berlusconi, i v České republice.
1: A souhlasil byste, že se toho dopouštějí v podobné míře vládní i opoziční politici, nebo ne?
3: Já bych s tímhle bych asi nesouhlasil. Určitě najdeme případy, ať už u vládního nebo u opozičního tábora, ale podíváme-li se na to, jak často, jak radikálně tyhle ty prvky využívají, tak já si nemůžu pomoci, ale vidím tady jako výraznou asymetrii v tom vztahu, kdy jenom pokud se podíváme třeba na, já jsem nechtěl úplně komentovat třeba stávající českou realitu, ale když se podíváme na stávající třeba českou vládu, tak to je u moci půl roku, 7 měsíců, 8 možná. A jenom když se podíváme na ty jako radikální výroky, u kterých se pravděpodobně shodneme, že už nám přijdou přes čáru, tak si nejsem jist, že bychom jich tolik napočítali u předchozí vládní reprezentace za poslední celé 4 roky. Prostě tak. Už jenom to, že máte ve vládní koalici komerční fašisty, že tam máte stranu, která je výrazně populistickou.
1: Proti takové nálepce oni by se určitě vymezili.
3: Samozřejmě. Respektuji to, ale zároveň já si troufám tak to hodnotit. Pak tam máme populistickou stranu a stranu, která je amorfní bez ideologie, tak aby oni vlastně dokázali nějakým způsobem komunikovat ke svým voličům, tak tenhle ten jazyk používají výrazně častěji než strany, se kterými můžeme nebo nemusíme souhlasit. Můžeme rozporovat jejich nějakou ideologickou, hodnotovou, programovou orientaci nebo reálnost těch programů, ale prostě snaží se nějaký program realizovat a tam není úplně.
1: Martine, připustil byste, že velký díl odpovědnosti za současné hrubnutí politiky, na kterém jste se do určité míry víceméně shodli, tak má právě vládní koalice a zvlášť některé strany?
4: No, tak vlastně jo, když si, já jsem tak nějak si uvědomuju, že jsem jakoby mentálně ty dvě menší strany vládní koalice nechal stranou.
1: Jaké můžete nechávat stranou?
4: Protože oni na tu celkovou politiku vlády nemají velký vliv, proto. To jsem měl teďka před očima.
1: Ale jsou slyšet.
4: Jsou slyšet. Samozřejmě, jako všichni víme, kdo je Tomio Okamura, všichni známe fenomén Turek, že jo. Je to určitý vpád jako i jiné politiky, jo. Můžete si všimnout, že třeba ministr Macinka, který je, abych tak řekl, velmi talentovaný troll, jo, to je něco, co umí, tak v tom ale velmi přísně odděluje práci v domácí politice a práci ministra zahraničních věcí, jo, kde vlastně vystupuje uměřeně. Uvědomuji si, že jsem nechal stranou, ano, tyhle ty dva fenomény, o tom není diskuze.
1: Mně to nedá, obracím se na vás, Miloši, když jste tady před chvílí použil docela ostrý výraz fašistická strana nebo komerční fašismus, takhle jste se vyjádřil, nepřispíváte vlastně i vy k určitému vyostřování té veřejné debaty, že toto prohlásíte o straně, jejíž zástupci byli do poslanecké sněmovny zvoleni v demokratických volbách?
3: Je to výborná otázka, kterou pokládáte, protože...
1: Jiné ani nemám.
3: Jo, teď jsem zahnán do kouta. Jako já tady nebudu teďka, jako naše debata zatím trvá pár minut, já tady nechci argumentovat Hitlerem, jo, ale i on byl zvolený, i komunisté byli zvolení do...
1: Dá se to srovnávat? Zbořit.
3: Já to nesrovnávám ve smyslu, že by SPD byla rovno těmto stranám, ale prostě zpravidla diktatury a nedemokratické režimy nezačínají tak, že si žijeme v liberální demokracii, máme se krásně a druhý den se probudíme do totality. Zpravidla tyto strany jsou zvoleny, nebo dost často jsou zvoleny v demokratických volbách svobodných. A to si myslím, že se nevylučuje. My máme svobodné demokratické volby, ty strany byly zvoleny, myslím, že nikdo v České republice rozhodně ne, žádná významná síla. Názor hlasitý nepopírá, že byly férově demokraticky zvoleny, můžeme bavit o těch nepřiznaných koalicích, ale nikdo ty výsledky voleb nespochybňuje. To ale neznamená, že nemají určitý nedemokratický prvek v sobě. A ta vaše otázka je dobrá v tom, že ona naráží na jeden důležitý problém, a to je skutečnost, jestli když já o někom řeknu, že je komerční fašista, jestli dokážu argumentačně to podložit, anebo se jedná o nějakou pouhou nálepku politického protivníka, oponenta. A já jsem přesvědčen, že i právě na základě zkušeností, které máme s tou stranou, na základě i nějakých výroků soudu a expertů na radikalismus a extremismus, tak tohle, když mluvím o SPD jako o komerčních fašistech, není pouze nálepka politického subjektu, který mi třeba není blízký, ale jedná se o konstatování čisté reality.
1: Nicméně této strany nebo tohoto hnutí se týkají dvě soudní řízení. V jednom případě padl rozsudek, že toto hnutí bylo neodůvodněně zařazeno do zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Na druhé straně tedy hnutí SPD zatím nepravomocně bylo odsouzeno za ty plakáty z dřívější volební kampaně, takže rozsudky mluví různým způsobem. Martine, vy už se tady nadechujete jistou chvíli u mikrofonu. Nedá mi to, abych se vás nezeptal. Ona to není zase tak velká odbočka od toho našeho tématu. Je na místě hovořit o komerčních fašistech v České republice? Máme takové politiky ve sněmovně?
4: Já jsem ten termín zvyklý používat trošku jinak. Jo? A to nadsázku, jako nadsázku, samozřejmě vystihující to, že podle mě to ty politici ve skutečnosti nemyslí úplně vážně. Jsou to cynici.
1: Jo? Co přesně samozřejmě nemyslí vážně?
4: Že tady nechtějí zavést fašismus ve skutečnosti. Oni chtějí prostě získávat hlasy, získávat státní příspěvky za ně, mají mít možnost zařizovat, aby jejich někteří političtí spojenci ze sféry biznesu získávali státní zakázky a podobně.
1: Čili vy říkáte, ale podobně, že radikální rétorika jim sbírá politické body, ale ve skutečnosti nemají radikální program?
4: Program. Všimněte si, že aspoň můj pocit je, že SPD, když byl nějaký spor ve vládě o to, o nějakou věc, kterou oni prosazovali ve volbách, tak ona zpravidla ustoupí úplně ve všem. Jo? A ještě podobně třeba s podobnou nadsázkou jsem slýchal používat jako paralelní termín zase pro jednu stranu politickou nebo koalici, která se nedostala do parlamentu, komerční komunisti.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti zůstávají novinář, komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog z Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor.
18: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Často říkávají pamětníci, nebo přinejmenším někteří z nich, že dřív politika byla víc o argumentech a míň o nějakém nálepkování, o emocích, o odsuzování protivníka. Často vzpomínají třeba, jak spolu vycházeli Václav Klaus jako premiér a Miloš Zeman jako lídr opozice. Martine.
4: Myslím, že tady je jedno jako plodné srovnání, jo? A to, že politici, které vy jste třeba jmenoval, tuhle tu svoji konfliktní situaci zvládali, myslím, líp, než to zvládá současný premiér a prezident.
1: A to, proč? Čím si to vysvětlujete? Kdo je na vině? No něco si myslíte?
4: Myslím si, že prostě oni ani jeden z nich nebyl schopen jak emocionálně, tak intelektuálně si spočítat, jak by měl postupovat a co je v jeho zájmu.
1: Kdo za to může z vašeho pohledu, Miloši, jak vyhrocené jsou teď vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií?
3: Andrej Babiš. A aby to nezůstalo u té nálepky, abych ho jako neobvinil, tak já jsem zmínil, že je důležité, aby byl konflikt politický, ideologický ve společnosti, že to je to, z čeho demokracie žije, ale zároveň je strašně důležitá ochota mluvit o těch tématech a snažit se hledat nějaký kompromis. Takže i když bychom se shodli na tom, že třeba pozice pana prezidenta je nepřijatelná, pozice pana premiéra je nepřijatelná, tak minimálně pan prezident dal najevo ochotu o tom jednat a hledat nějakou cestu, nějaký kompromis. Andrej Babiš řekl, že mají rozdílné názory, takže se spolu bavit nebudou. Takže tady v tomhle tom, jako když to hodně zjednoduším a osekám tady na tu základní linku, pan prezident nabídl schůzky, snahu hledat řešení, pan premiér řekl, nechci, máme jiné názory, tak pan premiér se tady chová nedemokraticky, nesnaží se hledat ten kompromis a ve chvíli, kdy někoho, kdo má jiný názor, budeme už vnímat čistě jako soupeře protivníka, se kterým se nejedná, nemluví, tak to neprospívá politické
1: kultuře. Na druhé straně dalo by se namítat proti tomu, co říkáte, že prezident Pavel neustoupil a došel až tak daleko, že podal ústavní žalobu na vládu.
3: Pořád se ale bavíme o tom, že minimálně z toho, co víme z veřejného prostoru a ani jedna ze stran to nerozporuje, tak není důvod tomu nevěřit. Tak pan prezident se snažil už před tou ústavní kompetenční žalobou ústavního soudu hledat nějaké v úzovkách smírčí řešení, hledat nějaký kompromis, setkat se s panem premiérem a pan premiér k tomu zůstalo to oslyšeno.
1: Tak vy jste to, Martine, takhle jasně neřekl, kdo za to může, ale Miloš má za to, že Andrej Babiš jako premiér.
4: Já si se vždycky snažím jako představit si jeden krok stranou od toho, kdo co řekl, kdo se jak vyjádřil, kdo neustoupil. Když jdeme k počátku té věci, tak je to nepochybně to, že nejmenování Filipa Turka ministrem, prezidentem Pavlem. A od té doby vlastně ty motoristé táhnou vládní koalici Andreje Babiše do konfliktu s prezidentem. Vladimír Mlynář napsal takový článek a tu myšlenku dřív už vyjádřil veřejně třeba bývalý premiér Petr Nečas, že prostě je tady možnost na možnost velmi neortodoxního a riskantního, možná nepopulárního kroku, že by prezident Pavel udělal Andrejovi Babišovi abolici ve věci Čapího hnízda. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že Andrej Babiš by nebyl motivován při své další vládní účasti tím, že vždycky potřebuje získat ve sněmovně imunitu. Teda, že potřebuje být nevydán k trestnímu stíhání, že jo? A otevřelo by mu to ruce k sestavování jiné vládní koalice nebo přinejmenším jiné sestavy vlády. Mně přijde to jako zajímavá myšlenka prostě zkusit propojit to, že máme před sebou nějaké vyjadřování, nějaký postup, ve kterém někdo neustoupil nebo neudělal vstřícný krok s politickým uvažováním.
1: Nebudu dál rozvádět tuto spekulaci a vrátím se k tomu, co od Martina zaznělo předtím, Miloši, a sice zda si prezident Pavel na ty současné problémy, které má s premiérem a potažmo s celou vládou, nezadělal sám, když odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A ostatně byla mu slíbena extrémní kohabitace. Možná nám řekněte jako politolog, jestli už to je na zápis do učebnice politologie.
3: Tohle je těžká rovina, protože se bavíme hypoteticky. Tak prezident stál samozřejmě před nějakou rolí, byl na něj i ze strany jeho příznivců, ze strany jeho okolí, možná jeho svědomí vyvíjet nějaký tlak, ať se chová tak či onak. On se vybral, já to asi nechci hodnotit. Třeba rozumím těm důvodům, proč konal tak, jak konal. Jako zase, když se vrátíme ten přibližně 3/4 rok zpátky, tak prostě jmenujte ministrem někoho, kdo hajluje, prezentuje se jako rasista a je podezřelý, že mlátil svoji přítelkyni. Tam chápu ty důvody.
1: Filip Turek nicméně odmítá, že by sám se považoval za rasistu.
3: Jasně, ale pak má helmu, že s nacistickými symboly. Jako nechme to bokem. Filipa Turka není třeba řešit, má prostoru mediálního dost. Takže jako rámovat tak, že si prezident zadělal, ano, můžeme vidět, že to je nějaký, řekněme v úzovkách, prvopočátek těch problémů, který má vztah, který stojí v tom vztahu mezi prezidentem a vládními představiteli. Motoristy prvně, teďka už je do toho vtažen i Andrej Babiš a celá vláda. Je ale otázka, jestli jako prezident je tím v úzovkách problémem, že se rozhodl takového člověka nejmenovat ministrem, nebo je problémem politická strana motoristů, která jej nominovala, nebo je problémem Andrej Babiš se svými aférami soudními, který byl třeba, řekněme si, dotlačen do této koaliční instalace. Jako tady to užít čistě na to, že prezident, kdyby jmenoval Filipa Turka ministrem, tak ano, asi by se sám vyhl tomu problému, ale otázka je, jestli jako chceme od prezidenta, aby opravdu byl v úzovkách tím kladečem věnců. Tady ale vidíme pokrytectví možná řekněme na obou stranách toho politického spektra, protože když se takto choval Miloš Zeman, který výrazně překračoval to, co jsme považovali za nějaký úzus politický a to, co je dáno nějakými zvyklostmi, to znamená, co se týče jmenování ministrů, co se týče jmenování vlád. Připomeňme Rusnokovu vládu, kterou si nám jmenoval sám, tak to jedna část politického spektra vítala, tleskala tomu, druhá to kritizovala. No a teď se situace obrátila a může se bavit, jestli jako je ta situace souměřitelná, nebo jestli opravdu třeba na straně Petra Pavla nebyly ty argumenty pro to, aby konal třeba výrazně silnější, než na straně Miloše Zemana, který tak konal čistě své zlovůle.
1: Martine, můžeme si dovolit chtít po prezidentu republiky, aby byl jenom kladečem věncům, notabene, když už přes 10 let si prezidenta volíme přímo a jakožto voliči, jakožto občani, tedy zákonitě Máme očekávání, že prezident bude nějakým způsobem promlouvat do politiky i do té vládní?
4: Vy jste to řekl. Já si myslím, že od té doby, co jsme si podle mého názoru neprozřetelně odsouhlasili přímo volbu prezidenta.
1: Teď Miloš kýval hlavou, jenom vy jste se na něj nedíval, tak abyste to věděl, že tady souhlasíte.
3: Jenom poznámka po čaru, neznám jediného politologa, který by řekl, že přímá volba hlavy státu bez dalších úprav ústavy a tak dále byl dobrý krok v České republice.
1: Já si zkusím na nějakého vzpomenout. Martine.
4: Já vám napovím, jo, politologa, pardon, jste říkal politologa. No, Miloš Zeman se dokonce pokoušel, jak napsali dva brněnští politologové ve své knize o Miloši Zemanovi, mně se líbí ten jejich termín, že se pokusil překódovat roli českého prezidenta od toho masarykovsko-havlovského modelu k modelu více plebejskému, jak oni psali. A to se mu aspoň tedy měřeno jeho nástupcem v úřadě, prezidentem Pavlem, tak to se mu, co se týče toho stylu a imidže českého prezidenta, nepovedlo. Jo? Prezident Pavel navazuje na tu masarykovskou tradici, už tou vizáží, že jo? Ale
1: nosil plnovou z delší dobu už.
4: Jo, no, a tak.
1: To jenom na jeho obhajobu, že si ho nenechal narůst snad kvůli úřadu.
4: Jasně. Ale prostě on má taky své voliče, on má svůj mandát a od něj prostě jeho voliči čekají, že bude vystupovat rázněji proti té vládě, takže ten konflikt je tam jako v tom už jako zapečený. Jo. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc zase k tomu, jak komunikujeme. Jo, k těm jedním z eskalačních bodů toho sporu mezi prezidentem a vládní koalicí byly ty SMSky ministra Macinky, že jo. No a Michal Žantovský, bývalý poradce prezidenta Havla. A dnes poradce prezidenta Pavla, který má zkušenosti s tím, jak vypadá vyjednávání mezi prezidentem a vládou, ve svém vyjádření pro náš web začal tím, že to je neslýchané a bezprecedentní a vlastně potom v průběhu jako svého vyjadřování dospěl k tomu, že to tak bezprecedentní není, že takové věci prostě občas padají, ale ústně, nepíšou se do SMS, které se pak zveřejňujou, jo.
1: Našimi hosty byli komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Děkuju vám oběma, pánové.
3: Děkuji za pozvání.
4: Díky.
21: Dobré dopoledne, teď je 10 hodin.
18: Český rozhlas Plus.
21: Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek státního rozpočtu výrazně pod 400 miliardami. Energetické společnosti v posledních letech zvýšily investice do distribuční sítě. Víc budou investovat i v budoucnu. A polská strana Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení bývalého premiéra a dalších poslanců. Je úterý 28. července. Dobrý den u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliard korun. Řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Třeba ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. Je to dvakrát víc než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard korun. Před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž v posledních letech připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren. Přibývá ale taky tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
5: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
21: Vyšší investice do distribuční sítě plánují dodavatelé energií i v dalších letech. Třeba ČES na ně do roku 2030 vyčlení přes 93 miliard korun.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení bývalého premiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost PiSu.
7: Sdružení Rozvoj Plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
8: Do ostatních chvíli...
7: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj Plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
21: Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích 2 měsících plánují podle deníku Guardiana rozdat přes 9 tisíc tun potravin. Uganda se proto rozhodla potom, co na východě země zemřelo hladem nejméně 19 lidí. Region Karamoja zažívá nejhorší období sucha za poslední roky. Potravinovou nejistotou v oblasti prohlubuje mimo jiné klimatická krize a odlesňování. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň, než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích 10 dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Americký zpěvák a producent Charlie Puth dnes poprvé vystoupí v Praze. Ve Fóru Karlín představí své 4. studiové album Whatever's Clever, které vydal letos v březnu. Jeho tvorba kombinuje současný pop s hudbou 80. a 90. let.
23: Zpěvák Charlie Puth na sebe poprvé výrazně upozornil covery slavných skladeb, které vydával na YouTube. Celosvětovou slávu mu pak přinesla píseň See You Again, kterou napsal společně s reperem Wizem Khalifou k filmu Rychle a zběsile 7. Od té doby spolupracoval s Eltonem Johnem, Ozzy Osbornem nebo Justinem Bieberem a získal i několik nominací na ceny Grammy. Koncert ve Fóru Karlín je součástí jeho evropského turné, které bude pokračovat v Polsku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
21: 5 minut po 10. Čerstvá doprava v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 z Brna ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51. kilometru se srazila 3 osobní auta, tvoří se kolona. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje kvůli regulaci vjezdu do tunelů. Popojíždí se od 3. kilometru až na 19. kilometr. Osobními auty je to teď na půl hodiny. Na okruhu ve směru na D1 velmi opatrně u nájezdu z karlovarské D6. Na 26. kilometru stojí nepojízdná dodávka na začátku připojovacího pruhu. Musí se tak najíždět přímo na okruh. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za Lanovým mostem. Pomaleji se jede až přes Štěrboholskou spojku až na východní část okruhu. Tam už se sune fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem, a to až na konec Novopatské ulice. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou dálnici D11. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště ve směru z Prahy se zastavuje už u sjezdu na Evropskou ulici. V opačném směru postojíte od konce dálnice D7 ze 7. kilometru. Před omezením v Kbelské se sune fronta kamionů pravým pruhem v Cínovecké z konce D8. V Bělohorské v Praze teď počítejte s obousměrným zdržením, konkrétně před Vypichem. A v Dobříšské ulici se teď dopoledne táhne kolona před Mrázovkou až už z Barandovského mostu. Šťastnou cestu a dobře dojeďte. Teď je ještě polojasno až jasno, během odpoledne čekáme přechodně až oblačno, k večeru se má většinou vyjasňovat. Nejvyšší dnešní teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě dnes nejčastěji kolem 23, v 1000 metrech na horách to bude nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Vát má slabý, přes den pak mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer opět zeslábne a bude se měnit na severní. To byly zprávy a teď už má na plusu slovo Matěj Skalický.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist, Barbor České země černé.

0: Poměrně často vlastně, zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat, ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta, ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounů od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
1: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat. Těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
0: Je to přibližný odhad. Množství. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh, podle toho si jak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
1: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
0: Je to úplně různé. Třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
1: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nehtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
0: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nechtům, ale současně je to stejné jako chlupě nebo rohovina, tyhle všechny.
1: A tak k ničemu přece ne, lidskému
0: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva. Protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. A na druhou stranu, tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
1: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nehty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
0: Je to tak, je to celá východní jihovýchodní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
1: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
0: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
1: Že to vyléčí všechny nemoci?
0: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodával sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
1: Takže oni se i jedí luskouni?
0: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
1: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
0: Je to tak.
1: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
0: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda další dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
1: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
0: Dalo by se to tak v podstatě říct.
1: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
0: To využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak. Vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
1: Luskoun budí tu pozornost, ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
0: predátorům. Je to obrana, je to
1: proti
0: obrana.
1: Proti lidem to teda vlastně úplně nefunguje, ale...
0: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obranná záležitost.
1: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
0: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají víc jak 30 kg. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
1: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena... Ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví, nebo se
0: je to
1: hůř
0: skvělá
1: zakousnou?
0: Obrana. Není to úplně 100% obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně 100% obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
1: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
0: Může to být, je to od nějakých 10 do 30% té váhy luskouna, můžou tvořit ty šupiny.
1: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
0: Mravence a termity.
1: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labyrintem těch chodbiček.
0: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou tomhle jako poměrně podobné, takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepily.
1: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k mravenečníkům, že?
0: K šelmám.
1: Šelmám?
0: Je to tak?
1: Ježiš, jsou to vlastně oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
0: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě si vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili, ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
1: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům a pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
0: V podstatě jo.
1: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
0: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce, jsou taky velcí predátoři.
1: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
0: To je 6 asijských a v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
1: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi? Já nevím, kdy se našli nejstarší
0: fosíle jsou někde z Evropy, z Německa, a jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
1: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé?
0: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
1: Protože, co to znamená?
0: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
1: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
0: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě asi zase zachytíme minimum těch zásilek. A odhaduje se třeba nějakých jako půl milionu, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
1: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě?
0: To bychom hrozně chtěli vědět. Ale
1: já bych
0: vlastně
1: to taky chtěl hrozně vědět. Jsou to stovky tisíce, stovky tisíc?
0: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskon bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost a je to možná tím, že jich doopravdy jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
1: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
0: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má. A pak právě, když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelujeme takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
1: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
0: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to. A je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024. Mm. Ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
1: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste mohli geneticky analyzovat, jak se k ním dostáváte. To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
0: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže je tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
1: Mm-hmm. A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
0: Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat luskouny do Konga.
1: A obejde pašeráky tam.
0: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu. A tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
1: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích, že tam prodej luskounů není ničím omezený.
0: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou, najdete tam primáty, kteří jsou také ohroženi, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní, takže takhle já si třeba představuji nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Mhm. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
1: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
0: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete stotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte a vlastně ho jenom stotožníte s tím, že na toho luskou našahal.
1: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
0: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
1: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
0: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že to vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kdy z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je takovou velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to dáte koupit někam na trh,
1: ale
0: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
1: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo
0: na léčení.
1: Byly
0: to zcela oficiální věci. Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskouní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako je to fakt hodně omezené, ale není to
1: že
0: úplně
1: se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do masti a takhle, jo.
0: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
1: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
0: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata, takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům, zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
1: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
0: Je to tak?
1: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
0: Tak já taky děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.
2: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
3: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
5: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
5: Dej mi pokoj.
8: Tohle neskončí dobře.
5: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
9: Zaostřeno. Co nám spory o pomnících říkají u nás samotných? A je návrat maršála Radeckého na Malostranské náměstí znamením, že se mění pohled české společnosti na Rakousko-Uhersko a celkově vlastní historii. Odpovědi nabízí pořad Zaostřeno, který natočil Vít Pohanka.
10: Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu.
11: Koukáte Plus v 10:30.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Španělé očekávají vlnu veder, která pravděpodobně zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Současné požáry už spálily už 77 000 hektarů plochy. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přicestoval na pohřeb senátora Lindseyho Grahama. Zelenského návštěva přichází krátce potom, co ukrajinští a američtí představitelé minulý týden projednali návrh vzdušného příměří. Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. Kvůli případu jsou dva úředníci do konce srpna postaveni mimo výkon práce. Novou prezidentkou Peru se dnes oficiálně stane Keiko Fujimoriová. Půjde už o 9. hlavu státu za posledních 10 let. Fujimoriová v letošním druhém kole voleb zvítězila velmi těsně, když získala 50,14% hlasů. Počet transplantací ledvin v Česku loni vzrostl téměř na 580. Odborníci upozorňují, že právě ledviny jsou nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle pražského IKEMu vydrží ledvina od žijícího dárce zpravidla déle než ta od zemřelého. Pacienti na dialýze se přitom podle lékařů v průměru dožívají asi 5 let. Dvě minuty po 10:30 máme nachystanou taky čerstvou dopravu tady na Plusu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Zruč. Nad Sázavou na 56. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 51. kilometr. Tam zasahují u nehody 3 osobních aut, zdržení je teď asi na 15 minut. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce opatrně za sjezdem na Uničov. Na 238. kilometru stojí osobní auto s defektem. levém, je v odstavném pruhu, částečně zasahuje do pravého a musí se náhle vybočovat, tak opatrně. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most trvá silný provoz od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku až na východní část okruhu. Tam už se táhne fronta hlavně nákladních aut pravým pruhem až na konec Novopatské ulice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od Hradecké dálnice D11 a to až k Europarku. V ulici k Barrandovu směrem do centra Prahy se srazila 4 osobní auta. Nehoda je u teras, projíždí se okolními ulicemi, nákladní auta neprojedou. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se nárazově zastavuje kvůli regulaci vjezdu do tunelů, popojíždí se od 3. kilometru až na 19. kilometr. A omezení teď dopoledne brzdí provoz u letiště směrem do metropole se zastavuje na konci dálnice D7 na 4. kilometru. V opačném směru postojíte od sjezdu do Evropské ulice. Dobře dojďte. Během dne bude přechodně až oblačno, k večeru se má většinou vyjasňovat. Teploty přes den 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23, v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. Slabý přes den pak mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Večer opět zeslábne a bude se měnit na severní. To byly zprávy a začíná Osobnost plus Barbory Tachecí.
4: Andrej Babiš roztáčí kola destrukce české demokracie, píše můj dnešní host. Přehání, burcuje nebo vidí nebezpečí, které ostatní přehlížejí? Začíná Osobnost plus. Mým hostem je historik, filozof a hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček. Vítejte, dobrý den.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Hezký den z plusu přeje taky Barbora Tachecí.
10: Osobnost plus.
4: Použil jste hodně silná slova, destrukce demokracie české. A chci se zeptat, co podle vašeho názoru z té české, z toho obrovského kolosu české demokracie už bylo poškozeno?
12: Já bych možná začal ještě tak trochu teoreticky a nelekněte se. On se nám tady rozmohl nejen v Česku takový nešvár, že určitá část politického spektra občanů brání takzvanou demokracii bez přívlastků, která má být ta jediná pravá. A veřejně se to pohrdá zejména termínem liberální demokracie. Jenže ten popis liberální demokracie je pokusem, jak vysvětlit, co to demokracie je. Že to prostě není jakýsi volební stroj, kterým se ustanovuje nějaká většina v parlamentu a následuje pak diktatura většiny. Ale že to je prostě nějaký typ vládnutí, jehož cílem je svobodná společnost. A podobně politologové používají termín i deliberativní demokracie, to je, že se vyjednává a hledá se konsenzus. My máme problém, že se právě v hlavách části politiků a občanů voličů usadila ta představa, že už není nutné hledat celospolečenský konsenzus, ale že většina, zvolená většina, prostě vládne bez ohledu třeba na další pravidla, ústavní zvyklosti anebo další ústavní činitele.
4: A to si myslíte, že je nebo to je podle vás ono narušení demokracie nebo vašimi slovy roztáčení kol destrukce české demokracie?
12: To je vlastně ten první krok a Andrej Babiš jakožto premiér tomu velmi nahrává, když vlastně nejenom předstírá, ale taky i koná, jako kdyby exekutiva, v jeho případě vláda, anebo dokonce jenom premiérská funkce, bylo to jediné centrum moci, které se nemusí ohlížet vůbec na nic. Přičemž parlament je jenom taková hlasovací mašina a třeba prezident, jakožto ústavní činitel, je jenom nějaký otravný element v systému, který mu překáží
4: komplikuje
12: v tom
4: práci.
12: Efektivním vládnutí.
4: Tak my se k tomu nešťastnému vztahu české vlády a prezidenta určitě dostaneme, ale řekněte mi teď, nemáte pocit, že prostě termín destrukce demokracie je až moc silný pro popis té dané situace, protože pořád prostě máme volby, máme opozici, máme nezávislé soudy, máme vládu, kterou lze veřejně kritizovat. Co je ten jeden bod, kterým pro vás jako přetekl hrnek, jestli mi rozumíte?
12: Ono to bude vypadat jako zdánlivá banalita, ale vysvětlím. A to je vlastně ten moment, kdy Andrej Babiš veřejně řekl, že s určitými, řekněme, ústavními institucemi, konkrétně s prezidentem, nebude komunikovat. Samozřejmě, že i v jiných západních demokraciích dochází k různým naschválům a podobně, ale to si nikdo nedovolí říct veřejně, že třeba jako premiér bude ignorovat prezidenta republiky nebo dehonestovat ústavní soud. Andrej Babiš takto obsluhuje svůj elektorát, který je stabilně přes 30%, a vlastně tím dává najevo, že ústava je pro ně trhací kalendář, že ji nepotřebuje, že on chce prostě vládnout.
4: Ale řekněte mi, myslíte si, že dobře, já to nebudu odkládat toho prezidenta, když jste se toho tak chytil. Myslíte si, že to, co Andrej Babiš směrem k prezidentovi dělá a hlavně zveřejňuje, jak o něm mluví, takže to je spíš snaha vlastně znedůvěryhodnit hlavu státu? Takhle to vidíte, takhle to čtete?
12: Určitě to tak je, protože ten příběh, který Andrej Babiš prodává, je, že centrem moci je vláda. A teď pozor, nevinný není ani ten návrh na změnu jednacího řádu vlády, kdy i z vlády, která podle ústavy České republiky rozhoduje ve sboru, hlasuje a premiér vlastně tam je od toho, aby organizoval její práci a řídil schůze a tak dále, tak směřuje k tomu, že ta síla premiéra by měla být ještě zvýrazněná. V podstatě Andrej Babiš vnímá ministry jako svoje úplné podřízené, kteří mu slouží. A vlastně centrem moci se pak stává pouze premiér, v tomto případě pouze Andrej Babiš.
4: Já jenom abych upřesnila to, když vám vyčítám v uvozovkách drsná slova, tak jaká slova používá Andrej Babiš směrem k Petru Pavlovi. Pan prezident vlastně vede proti nám skrytou válku už dlouho. Dále mluví o prezidentově skryté permanentní kampani a jeho vyjádření označil za absolutně sprostou a skandální lež. Co podle vašeho názoru takováhle, jak říká klasik, slůvka, co udělají se společností jako celkem? Jako hodí nějakou, nadhazují nějakou atmosféru, která se mění, nebo je přeceňují ta slova?
12: Já bych je nepřeceňoval, právě uvědomí toho, jak se historicky česká společnost vyvíjela. Tady je velmi populární pohrdání politikou jakožto řemeslem. To znamená, jestliže jeden z nejvyšších ústavních činitelů, to jest předseda vlády, vypouští takováhle slova, včetně toho, že mluví třeba o prezidentovi jako o někom, kdo ho permanentně podráží. Několikrát mě podrazil, je to zkrátka podrazák. Tak to jenom evokuje zase ve voličích, v občanech, aniž bych z nich chtěl dělat ovce, tu představu, že demokracie nefunguje, politika je něco ošklivého, no ale pro elektorát Andreje Babiše to znamená, nebojte, Andrej Babiš vás od politiky osvobodí a bude dál efektivně vládnout. Andrej Babiš samozřejmě chce ovládnout Hrad, to je jednoznačné. Teď oslabit, ale ideál by byl, kdyby na Hradě byl někdo z jeho stáje. Nejlépe on sám.
4: Jasně, ale tahle ambice není nic proti ničemu. Ambicí každého politika je mít, jak vy říkáte, svůj stáj, nejlépe prostě své fandy a obdivovatele a hlavně stranické kolegy rozprostřít je všude možně, kde to jde.
12: A ten problém je ta koncentrace moci a potom ta deklarovaná nekomunikativnost. Premiér, jehož partnerem v politickém dialogu je prezident, a ne z plezíru, ale protože je hlavou státu, šéfem ozbrojených sil, přijímá diplomatické zástupce, jmenuje naše diplomaty, čili velvyslance, tak prostě bez komunikace to nejde. To znamená, jestli Andrej Babiš říká, já nemám potřebu mluvit s prezidentem, tak říká, já nebudu respektovat ústavu a vlastně demokracie v České republice je mi ukradená.
4: Máte pocit, že Andrej Babiš nerespektuje ústavu?
12: Samozřejmě to je otázka výkladu. Na to by asi ústavní právníci mohli reagovat různě, ale za sebe, jakožto odborníka, můžu říct, Andrej Babiš deklaruje, že vlastně je proti duchu ústavy, to jest odmítá komunikovat. Celý náš demokratický systém přece stojí na tom, že máme zaprvé dělbu moci, která není koncentrovaná v jedních rukách, a pak, že spolu ty různé instituce a různé typy moci komunikují. Andrej Babiš to chce škrtnout a ještě to prodává tak, že je to vlastně dobré pro stát, protože to věčné jednání, vyjednávání zdržuje od nějakého efektivního vládnutí. Já zatím ale čtu to, že Andrej Babišovi jde vlastně o osobní moc. Ani ne o moc toho hnutí, které v podstatě neexistuje. Proto někdy označuji, nebo spíš často ty jeho lidi jako poskoky, protože Karel Havlíček, co se od něj dozvíte, sám samostatně vlastně nemůže odpovědně o ničem rozhodovat, ani o něčem mluvit, něco interpretovat.
4: Takový příklad toho, na kterém byste mohl ukázat, že Andrej Babišovi jde jen o osobní moc, nebo primárně o, jak vy říkáte, osobní moc, tak byl by jaký ten příklad?
12: No to je právě ten návrh změny jednacího řádu vlády, kdy se má prvé zakrýt to, jak jednotliví ministři hlasovali, protože už teď víme z toho, jak třeba probíhají tiskové konference vlády každé pondělí, že on je nebere jakožto plnohodnotné ministry s hlasovacím právem. No a pak posiluje to tu roli premiéra, který má jakoby i v tom sboru ovšem rozhodovat a nastolovat agendu.
4: Ale řekněte mi, jak je možné, platí-li to, co jste řekl, tak jak je možné, že koaliční partneři v té vládě se proti tomu nezbouří?
12: Protože nemáme normální koalici. To už není ani ta koalice proti vydání, já nevím, Andreje Babiše a Tomia Okamury. Prostě došlo k tomu, že tady z vůle občanů, kteří také za to nesou odpovědnost, za tu svoji volbu politickou i morální, se dostali k moci lidé, kterým jde jenom o tu moc, nekontrolovanou moc. To znamená nějací motoristé nebo SPD, kdy to všichni vidí, ze sebe udělají klidně tak trošku hadr v těch zásadních politických otázkách, jenom když si můžou užívat různých prebend a osobní moci. Například Tomio Okamura, jakožto předseda sněmovny, je toho typickým příkladem.
4: Řekněte mi, protože vy jste nejen filozof, vy jste taky historik, tak by mě docela zajímalo, který současný krok podle vašeho názoru v danou chvíli veřejnost podceňuje, ale historici si ho jednou vytáhnou jako velmi důležitý?
12: Je těžká otázka a všechny ty paralely, nějak to zkoušet navléknout na současnou dobu, tu zkušenost z minulosti, je to náročné, ale možná překvapivě jeden takový moment, to mě napadlo teď, to je podobné ve 20. letech v Itálii nebo ve 30. letech v Německu, mám na mysli teda nástup fašismu italského a německého nacionálního socialismu, kdy demokracie, respektive ty strany, které měly reprezentovat demokracii, začaly být nuda. Tak to potom začal být průšvih, protože ty strany typu fašistů italských nebo německých nacionálních socialistů nabízely vášeň. Nabízely vlastně nějaké kolektivní nadšení. Tady v tom se ale trošku Babiš liší, protože on nebuduje hnutí, které by strukturoval a dával tam možnost různým lidem jakoby se účastnit nějakého příběhu vášně, kdy budují novou společnost. On vlastně naopak lidem nabízí depolitizaci a nějakou letargii a znovu tam vystupuje on jako ten jediný, k němuž se mají lidé vztahovat. Je to vlastně náboženský kult. Politicko-náboženský kult.
4: Myslíte si, když jste zmínil tu nudu, že právě nuda vlády nastartovala, a myslím teď samozřejmě předchozí vlády, nastartovala ty docela veliké změny, které přinesla ta změna politické garnitury?
12: Já myslím, že s Fialovou vládou nuda úplně nebyla, protože ona začínala vlastně takřka současně s tou velkou válkou Ruska proti Ukrajině a jedna krize stíhala druhou. Problém byl zase ta komunikace těch problémů vůči veřejnosti. Tady je totiž třeba si uvědomit, že česká veřejnost je mnohem specifická, dokonce i v tom postkomunistickém prostoru, ona je vlastně velmi občansky nevzdělaná. Nerozumí, většina lidí prostě nerozumí tomu, jak funguje stát, jak funguje parlament, jaké jsou kompetence vlády a snadno se zde nastoluje populistická agenda.
4: Jasně, ale ptala jsem se na tu nudu proto, že teď bez ohledu na to, co ta vláda fakticky dělala nebo nedělala, tak ten způsob její komunikace ke společnosti by se možná, a teď se ptám, jestli s tím souhlasíte, dal nazvat trochu nudy, ne?
12: Ta současná vláda?
4: Ne, ta minulá.
12: Prostě... Dalo by se v porovnání s Babišovou vládou, tak, to bohužel tak můžeme konstatovat, jenže to, co nabízí Andrej Babiš a spol., to je vlastně perverzní humor. Perverzní humor a vlastně únos státu v přímém přenosu. Já když jsem si pouštěl třeba v pondělí tu tiskovou konferenci, čili včera, a viděl jsem, jak tam Andrej Babiš uráží novináře. Jeho práce je dělat premiéra a vydávat ze své práce počet. To jest být k dispozici pro kritické otázky, pro kritickou debatu, nejenom s opozicí, ale taky s experty. On se tomu všemu vyhýbá a místo toho nabízí show tiskové konference vlády a pak svoje videjka. Ano, je to vlastně nějaký typ komunikace, který je politickou zábavou.
4: Který mu vyhrává volby.
12: Je to obraz naší společnosti. My samozřejmě nemůžeme mění ten lid, který volí, ale jestli jsme něco podcenili v minulosti, včetně těch demokratických stran, protože já nepovažuji ANO, SPD nebo motoristy za normální demokratické strany, tak je to právě občanské vzdělávání od základních škol až po seniory.
4: Víte, jestli můžu, teď se totiž dostáváme k docela kruciální otázce. Jestliže tahle vláda, ať udělá cokoliv, tak má za sebou výhru v parlamentních volbách, má za sebou tím pádem, jak říká Andrej Babiš, prostě go, podporu v celém šíři toho programu. A já se ptám, co když se ocitneme teď bez souvislosti s konkrétními jmény nebo politiky, co když se jakákoliv společnost ocitne v té situaci, že takováhle vláda stále s odkazem na své voliče prostě začne zavádět prvky nedemokracie, prvky, já nevím, kašlání na menšiny například a tak dále, těch prvků může být milion.
12: A to se souhlasem většiny voličů.
4: Ano. Tak to se ptám, co pak?
12: No, pokud bych odpovídal jako novinář, tak bych řekl, že je potřeba demaskovat tu hru, že je to pořád ještě demokracie. Aby se i ti voliči, kteří si pořád myslí, že když většinově někoho zvolí, tak ten si může dělat, co chce, takže to je OK. Ale bude to těžké, oni to možná nepochopí.
4: Víte, ale totiž je to vlastně střet člověka, jako jste vy, tak to nutně musí být střet, ptám se, je-li to tak, prostě demokrata, který ví, že prostě přes parlamentní volby nic nejede. To prostě to je vůle lidu.
12: Zároveň ale...
4: A potom na té druhé straně začnete sledovat jednotlivé kroky. A řeknete si, tak pozor.
13: A necítíte se v tom trošku jako schizofreně v té situaci?
12: No, schizofreně. Někdy se člověk cítí trošku jako marně. Něco jako demokraté v Německu těch 30. let, kteří najednou zjišťovali, že lidé kolem nich a často i vysokoškolský vzdělaní podlehli právě té vášni pro vůdce a demokracie a to složité vyjednávání a hledání konsenzu je vlastně nebaví a rádi to vymění za tu ráznou ruku. U nás to bude trošku jinačí v tom, že my prostě máme ten environment Evropské unie, jdeme tomu NATO a musíme hrát tu komedii, i kdybychom směřovali k autoritářství, že máme demokratické mimikry. V tomhle může být Andrej Babiš zranitelný a jeho hnutí je zranitelné právě také v jeho osobě. Takže já, kdybych patřil k té hrstce, doufám, že to není hrstka, pořád většina, ať už opozičních politiků, občanské společnosti a novinářů, tak bych se snažil vlastně usmíkat Andreje Babiše, protože antibabiš je v tomhletom případě jediný adekvátní program. Má permanentně, otravně, ale dál vysvětlovat i ironizovat jeho kroky.
13: Tak dobře, ale na tom ta předchozí vláda prohrála, že? Je to tak, prostě no, tohle zase nefunguje.
12: Třeba koalice Spolu získala víc hlasů než v těch volbách v roce 2021.
13: Ale málo, stále málo.
12: Stále málo. Já
13: jenom pro zajímavost, prostě v okamžiku, takže...
12: Co dělat vlastně potom? Že?
13: Tak, ale kdy hlavně, podle čeho jednoznačně poznáte, že ta jakákoliv demokratická
12: že
13: vláda...
12: Umírá, nebo ano. Že umírá demokracie.
13: Ano.
12: Je to případ od případu. Já se vlastně obávám toho, že to ten moment nepoznáme, třeba už nastal a že ho budeme jenom potom zpětně popisovat po katastrofě. To je samozřejmě velmi jako neoptimistická diagnóza, ale prostě indicie tady jsou, včetně té indicie, že velká část společnosti sice nedeklaruje, že chce autoritářství, ale má vlastně divnou představu o demokracii. Právě jako nějaké diktatuře většiny, i když tomu chtějí říkat demokracie. Už to tady máme. Už to tady máme a týká se to toho ataku na média, včetně třeba Českého rozhlasu. Asi i tady se rozmáhá už nějaký typ autocenzury, nevím, nebudu chtít po vás odpověď, nejsem tady o to, abych kladl otázky, ale vidíme to, jak i třeba Česká televize v mnohem zkrotla. Mě vlastně už i kolikrát nebaví ty debaty, když si pustíte třeba debatu ARD nebo ZDF, tak tam politik z koaliční vlády a jeden politik třeba z opozice je konfrontován širokým spektrem expertů. A ne, že si tam z koalice, z opozice jako na nějakém fotbale každý říká, co chce a moderátor nemoderuje a neopravuje a vlastně respektuje názor i pana fašisty, i pana demokrata, i pana populisty. I tohle je jedna z těch cest do pekel a to my tady provozujeme.
13: Historik, filozof a taky hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy ve svých komentářích používáte dost často velice ostrá slova. Některá jsem si vypsala. Sekta, predátor, kult, poskok a tak dále. Jo. Nehrozí podle vás, že samotné to názorové vaše médium začne vlastně používat termíny, které vyčítá té současné vládě?
12: Ale co to dá říct obráceně? Ano, můžem přemýšlet o tom, jestli to nejsou silná slova a člověk také hlavně má mít jasno, že používá, protože to má promyšlené. To já bych vysvětlil, že já si za nimi stojím. Nebezpečí je, že v situaci, která podle mě je velmi kritická, naopak si řeknu, že jsou to příliš silná slova a já budu radši situaci popisovat tak nějak krotce, jako kdybychom byli v situaci normální soutěže politických programů, ideí demokratických stran a hnutí. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Ono to je vidět i na těch preferencích hnutí. Ano, je to pořád stabilně přes 30%, ať to hnutí Andrej Babiš a kdokoliv z jeho lidí dělají cokoliv. Proto vlastně mluvím o tom, že to má ty náboženské prvky a že je to kult.
13: Jenom řekněte, kde vlastně leží ta hranice mezi, pro vás jako novináře, mezi takovým oprávněným burcováním veřejnosti a potom propagandou jednoho politického směru třeba?
12: No tak nikdy to nesmí být propagace jednoho politického směru. Já sám za sebe říkám jako novinář, že fandím všem demokratickým politickým stranám a demokratické politické soutěži. Problém může být v tom, že já můžu jinak identifikovat než třeba jiný novinář ty demokratické a nedemokratické strany. Ale podle mě strany typu SPD třeba a další, ale i ANO, v sobě nesou nejenom nedemokratické prvky, ale v lecčem se rozcházejí i s demokratickým etosem téhleté republiky, ať už je to přináležitost k EU nebo NATO, a i ve vztahu k ústavnímu systému, dělbě moci. O tom už jsme také hovořili.
13: Může, a teď mám takovou zapeklitou otázku. Opět s vámi mluvím.
12: Dneska jsou to vůbec zapeklité otázky, až se z toho potím úplně.
13: Ptám se vás jako novináře. Jo. Může být novinářská neutralita v době ohrožení demokracie vlastně selháním?
12: Může, protože my máme být jako novináři při popisování reality neutrální, řekněme, k demokratickým názorům, abych tak řekl. Ale ne k názorům, postojům anebo krokům, které, pokud si je podle svého svědomí a vědomí, tak vyhodnotíme, vedou právě k destrukci, čili k ničení demokracie. To je názorová pluralita je něco jiného, normální demokratická soutěž něco jiného, než situace, a podle ní v ní jsme, kdy se tady už sváří demokracie s nedemokratickými principy. Notabene, když protagonisté těch nedemokratických kroků a principů vlastně už ovládli určité instituce, třeba i prostřednictvím voleb.
13: Čili máte úplně jasno v tom, kdy má novinář přestat být vlastně pouhým pozorovatelem a otevřeně se stát obhájcem demokracie? Máte to někde v sobě pevně zakotvené? Kde je ta hranice?
12: Můj oblíbený francouzský filozof Raymond Aron o sobě hovořil jakožto o angažovaném pozorovateli. To znamená, novinář, publicista pozoruje, popisuje realitu, klade nepříjemné otázky, kritické otázky i sám sobě, ale není nějakým polobohem mimo to dění. To znamená, pokud i novinář stejně jako jakákoliv jiná profese, si za sebe vyhodnotí, že svoboda a demokracie je ohrožená, má o tom prostě svobodně a veřejně mluvit. Zároveň je určitě i vystaven nějakým dalším kritickým hlasům z druhé strany, ale to prostě patří k tomu zápasu o svobodu a demokracii.
13: Historik, filozof, editor hlavní deníku Forum 24 Petr Hlaváček byl dneska mým hostem. Děkuji moc.
12: No pěkně děkuji dnes za pozvání.
13: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
11: 11 hodin.
10: Český rozhlas Plus.
11: Schodek státního rozpočtu by podle premiéra Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami korun. V Česku stoupá počet případů porušování mezinárodních sankcí a Finsko dočasně uzavřelo část vzdušného prostoru u hranic s Ruskem. Dobré dopoledne vám v úterý 28. července přeje u Zpráv Plusu Ondřej Látal. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun, řekl to České televizi a České tiskové kanceláři před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
14: Každý minister dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
11: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% hrubého domácího produktu. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Dva další jsou podle Štěpánka před soudem, jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos Finsku i Estonsku, Lotyšsku a Litvě stalo. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
15: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
16: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
15: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vypavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
11: A hladina řek klesá taky v Česku, sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé mají rekordní zájem o divadla pod širým nebem. Vyprodaná představení hlásí pražské studio 2, muzeum Kampa i letní shakespearovské slavnosti.
17: O představení komedie omylů je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
18: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
17: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Český rozhlas.
11: Plus a doprava. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se dojíždí do Kolony, pokračuje až na 51. kilometr. Tam se po nehodě tří osobních aut projíždí jen odstavným pruhem. Zdržení půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, tvoří se kratší kolona. V Radlické směrem do centra se srazilo nákladní auto s osobním, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem. A v Blance směrem na Troju stojí auto po nehodě v pravém pruhu za výjezdem na Letnou. Regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově ulici. Dobře, dojeďte. Během dne bude přechodně oblačno, k večeru se pak má většinou vyjasňovat. Teploty přes den 25 až 30, na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte úterní vysílání Plusu.
19: Nic osobního.
20: Prostě biznis.
19: Jana Klímová.
20: Petr Šimůnek.
19: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
20: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
19: Pět odborových organizací působících na pražském letišti je ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa letiště Praha, kterým se už od 1. srpna stane Radomír Lašák.
20: Odbory se bojí propouštění a prodeje majetku. Pamatují si totiž Lašáka z doby, kdy stál v čele českých aerolinií. A ty už neexistují. Probereme, co z biznisu o Radomíru Lašákovi víme.
11: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu.
14: Z akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro...
0: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák.
21: Pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali.
20: Radomír Lašák, odborů strašák. Myslíš, Petře, že je to oprávněné?
22: Tak v každém případě ten rým je geniální, to Radomírovi Lašákovi ten start 1. srpna úplně nezávidím.
20: Já jsem v dětství psala básničky.
22: Ale krásná věc to je. No, tady v Česku v aeroprůmyslu mají dvě jména jasnou skvrnu z minulosti. A jedno jméno je Jaroslav Tvrdík a to druhé je Radomír Lašák. A jednoho z nich si vybralo ministerstvo financí jako nového šéfa letiště. Takže tak to asi cítím.
20: Fakt je, že to bylo překvapení určitě a já k tomu musím říct, že jsi zmínil tady ty dvě jména, Jaroslav Tvrdík, Radomír Lašák, a je faktem, že musíme přiznat Radomíru Lašákovi k dobru, že tu zkázu pozdější ČSA opravdu začal právě Jaroslav Tvrdík a Radomír Lašák byl ten, kdo se měl pokusit to zabránit. On tam tehdy přišel s takovou tříletou strategií, která se jmenovala OK. Ta firma tehdy měla...
22: Změnila se na KO.
20: No, měla znamenat, že ČSA budou OK. A přišel do firmy, musíme říct, prostě, že ČSA měli tehdy přes 300 milionů ztrátu, obrovské dluhy, které zbyly právě po nákupní horečce předchozího šéfa Jaroslava Tvrdíka.

0: října 2009, kdy předčasně vlastně odešel tam odtamtud, tak jemu se podařilo na 2 roky tu firmu vytáhnout skutečně z té ztráty, měli nějaké 100 milionové zisky, ale bylo to vlastně díky tomu, že rozprodávali majetek. Jenomže už v roce 2009 se ČSA tedy opět propadly do ztráty a ta nakonec, na konci roku, už teda po jeho odchodu, tak byla 3,7 miliardy korun. A to bylo jasné už na ten podzim, že se to tam řítí, už pololetí měli 1,8 miliardy mínus, to Radomír Lašák teda neustál a v tom říjnu skončil, což teda muselo mimochodem bolet. On to také ukazuje něco o těch poměrech v ČSA. A to nejenom teda bolelo, to nejenom reputačně, ale finančně, protože víš, jaký tam byly platy tehdy třeba ve vedení ČSA?
1: Nemám představu, no. Je to 10, kolik, pomalu 20 let zpátky.
0: Přesně, tak... bavíme se o roku 2008.
1: Řádu jako, nějakých 100 tisíců, něco takového.
0: Takže bylo to 300 tisíc jako plus bonusy, takže kolem třeba 400 tisíc, takže ve firmě, která prodělává 4 miliardy. Ale to se netýkalo jenom vedení, ale to byly právě i piloti, zaměstnanci, což
1: vysoké
0: tam...
1: Vysoké platy obecně.
0: Jo, a ještě sliby navyšování, co tam zbylo ještě po Jaroslavu Tvrdíkovi, ale je potřeba říct, že prostě Radomíru Lašákovi se nepodařilo tohleto překonat, prostě dohodnout se s těma lidma, což je teda další věc, kterou jsem slyšela, že to bylo jeho největší selhání, že absolutně nebyl schopen komunikovat s těma lidma, že si je vlastně postavil proti sobě.
1: A tam je teda důležité ještě říct, že přece jenom on taky měl proti sobě nejenom ty lidi, s kterými neuměl komunikovat, ale taky kontext, protože
0: přesně.
1: Bavíme se o době, kdy padly Lehman Brothers a začala největší finanční krize.
0: 2008-2009 vylítly obrovské ceny ropy na $150 za barel, takže krachovaly nejenom banky, jak se říkal, ale i jiné letecké společnosti. A co ještě je potřeba zmínit, také tehdy v té době začínal nástup nízkonákladových leteckých společností a to tedy nezachytili ani Jaroslav Tvrdík, ani Radomír Lašák.
1: Takže to je působení Radomíra Lašáka poprvé v českých aeroliních, ale jak se tam vlastně dostal, protože to, já si ho nepamatuju, jako že by to byl nějaký známý, světoznámý letecký odborník.
0: Ne, to nebyl. Těsně předtím, teda než přišel do ČSA, tak byl 2 roky v představenstvu ČEZu, bylo státní firmy a předtím byl v Komerční bance, k tomu se možná ještě dostaneme, ale já, co jsem dohledávala, jak to vlastně bylo, tak když on skončil, tak E15 napsala, že je manažer jedné známé headhunterské agentury, která pro ministerstvo financí tehdy dělala nějaký předvýběr manažerů pro ČSA, řekl, že Lašáka jako restrukturalizačního manažera jim tehdy doporučoval Ivan Langer z ODS. Každopádně, teda, jak jsem říkala, on měl předtím významnou pozici v ČEZu, měl pod sebou personalistiku a akvizice, což bylo důležité. Mimochodem tedy v té době taky se stal šéfem divize akvizic v ČEZu Vladimír Šmalc, opět postava z ODS a také manžel Petry Šmalcové, která byla předtím ředitelkou nadace ČES a pak také byla s Radomírem Lašákem spojená v ČES a mu dělala třeba ředitelku kanceláře potom. A ještě bych zmínila Komerční banku, protože to si myslím, že to byl vlastně začátek kariéry Radomíra Lašáka. On se propracoval s Ústí nad Labem postupně až do vedení Komerční banky v 90. letech a dostal se vlastně potom do takového řídícího výboru Komerčky.
1: Rychlá kariéra v bankovnictví.
0: Připravovali vlastně nakonec Komerčku pro privatizaci. Ta privatizace dopadla dobře, koupila ji Societe Generale, která vlastní Komerčku do dneška a myslím si, že to vlastně mu udělalo potom ty ostruhy, jako, že mohl jít dál. I když jeho druhá mise po Komerční bance byla restrukturalizace e-banky, tehdy ze skupiny PPF, a ta tedy nedopadla nějak dobře.
1: No, tam je zajímavé taky říct, ty jsi zmiňovala ODS, Jaroslav Tvrdík byl tehdy spojován s ČSSD.
0: On nakonec po svým angažmá v ČSA dělal, myslím, že volebního manažera
1: ano,
0: ČSSD.
1: Ale proč to říkám, že ČSA v tu dobu byly zlaté vejce, což se možná dá říct pořád ještě o letiště ČSA jsme řekli, že po akci OK skončili KO a že už dneska vlastně neexistují. Hmm. Vidíme pár letadel na letišti.
0: Ale skončili, který... takové tam byly potom další pokusy, že vznikl český ano. Aeroholding, kdy to právě spojili s letištěm právě.
1: Těch kroků tam bylo spoustu, ale teď už vidíme ČSA asi dvě nebo tři letadla, které mají livrej ČSA, ale ta společnost Altomé.
0: Skončila v roce 24.
1: Přesně tak. Ale zpátky k Radomíru Lašákovi. Když neúspěšně přistál z ČSA a asi bez podvozku, dá se říct. Co bylo potom? Co dělal vlastně potom do té doby, než se znovu vynořil tady jako šéf letiště?
0: Ale těch informací není moc. Když se podíváme do obchodního rejstříku, tak z toho, co je dohledatelné, tak byl v orgánech pár nějakých jako firm, které spíš spravovaly nějaký majetek a do roku 2015 byl třeba místopředsedou představenstva firmy Šiškův mlýn, o které se toho teda opravdu moc neví, zřejmě provozovali nějaký penzion. Předseda představenstva byl dříve blízký spolupracovník a právník Martina Romana, což byl bývalý šéf ČEZu, právě v éře, kdy tam byl pan Lašák.
1: Žádná velká firma, Šiškův mlýn.
0: Asi ne, no. A potom jako je určitě zajímavá etapa právě od toho roku 2015, kdy se Radomír Lašák objevuje jako majitel, jednatel firmy Zlatý kříž a ta obnovila takové původní nějaké prvorepublikové lahůdkářství na Praze 1. Ten Zlatý kříž, to je Jungmanovo náměstí a roh Jungmanové ulice.
1: Dneska je tam Starbucks.
0: Dneska je tam Starbucks, ale z boku pořád v té Jungmance, tam myslím si, že někdo tam teď provozuje
1: chlebíčky,
0: někdo jiný.
1: Dělá.
0: Ale prostě byly to chlebíčky, kafíčko jako a tak. A mimochodem jsem pak našla, že mezi jejími klienty byl třeba ČES, že jo. No, ale tak
1: objednával
0: prostě...
1: Objednával si chlebíčky na Zlatém kříži.
0: Asi jo. Ale prostě tak podnikali. No a asi se jim po určitou dobu dařilo, ale nakonec to neskončilo dobře. Ta firma vlastně skončila, než šla do likvidace, pak teď skončila potom před dvěma lety asi v insolvenci. Zůstaly nějaké dluhy, neměla prostředky. A podle toho, co jsem našla v insolvenčním rejstříku, tak to skončilo teda opravdu nějakou velkou nepříjemnou bitvou nebo sporem, bych řekla, s majitelem budovy, kde ty lahůdky sídlily, palác Zlatý kříž, kde se tam řezali s firmou o výši nájmu. Oni nárokovali, že měli mít nějakou slevu, tu ale nedostali, takže
1: to,
0: prostě...
1: To všechno se v podnikání může stát, ale bez despektu. Šiškův mlýn a Zlatý kříž, to nevypadá jako úplně jasná kvalifikace pro to, aby člověk mohl řídit letiště. Ministerstvo financí ale napsalo, že aktuálně Radomír Lašák přichází ze společnosti Grant Thornton a dříve prý působil ve vrcholných manažerských pozicích jak v soukromém sektoru v České republice, tak taky ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Našli jsme něco, kde Radomír Lašák nebo Radomír Lasák nám z Google leze jako vrcholový manažer v Americe nebo ve Švýcarsku?
0: Já jsem nenašla, možná jsem špatně hledala, ale nenašla jsem ve veřejných zdrojích. Možná, že třeba v těch Spojených státech to mohlo nějak souviset se Zlatým křížem, třeba nevím, těžko říct. Ale jinak teda ohledně firmy Grant Thornton, což je samozřejmě
1: renomovaná velká firma,
0: která tady má svůj pobočku, tak podle jejich odpovědi na moji otázku, teda čím se pan Lašák tam zabýval, tak mi napsali, že s ním spolupracují v posledních letech jako s externím seniorním expertem na vybraných projektech, ve kterých může zužitkovat své předchozí manažerské a statutární zkušenosti, zejména v oblasti transakcí a strategie.
1: No ale kdyby se na to člověk podíval znovu, tak jak jsem říkal, podívejme se na nového šéfa letiště, co má za sebou, tak víme, že má za sebou ty 4 nebo 3 neúspěšné roky v ČSA, jak to přebíral a tak dále, to jsme si řekli. A potom toho moc nevíme, takže jako to není...
0: Tak nějaké podnikání a vlastně moc nevíme, no, přesně tak. Člověk, který s ním pracoval vlastně i v době ČSA, tak říká, že ten jeho životopis vlastně neobsahuje zas až takové věci.
1: To se snažím naznačit celou dobu, ale...
0: Jako
1: Vůbec nebudeme Radomíra Lašáka dál hodnotit. V každém případě on 1. srpna urychleně, mělo to být původně až na konci srpna nebo 1. září, a Alena Schillerová se rozhodla ho instalovat vlastně o měsíc dřív. A
0: tak, na základě výběrového řízení.
1: Na základě výběrového řízení. Už teď má proti sobě odboráře Lašák, Strašák, to se mi fakt, doufám, že nás neslyší ty odboráři, protože tak ho asi přivítají. Ale to výběrové řízení, jak to vlastně vypadalo? Kolik tam bylo lidí? A je jasné, proč Radomír Lašák vyhrál?
0: Nevíme, ministerstvo financí to zdůvodnilo tím jeho životopisem.
2: To znamená, že on dostane smlouvu vlastně bez konkurenční doložky, což znamená, že kdykoliv může skončit a musí se...
0: Údajně tam bylo asi 5 lidí a z toho tedy jeden byl ten dosavadní šéf letiště, to je Jiří Pos, kterému končil mandát, čili na základě toho právě vypsalo ministerstvo financí jako majitel letiště Praha to výběrové řízení. On se, Jiří Pos, do toho znovu přihlásil, ale neuspěl tedy. Ale kdo byli ty další lidi, já osobně nevím.
1: To by bylo docela zajímavé zjistit, doufám, že ministerstvo financí to zveřejní.
0: No a k tomu ho vyzvala v minulých dnech taky opoziční ODS, kdy její šéf Martin Kupka vystoupil poměrně dost ostře proti samotnému Lašákovi.
3: Tenhle manažer nesmí dostat jako hračku do ruky letiště Praha. V případě ČSA znamenal pro Českou republiku obrovské ekonomické ztráty. A ve výsledku po jeho působení se následně prodávalo letiště za nesrovnatelně nižší hodnotu a stát ještě musel doplatit ty ztráty, které s ČSA byly spojené.
1: Odboráři teď tvrdí právě na základě té historické zkušenosti, že mají obavy z propouštění a prodeje části akcí letiště. V tom je teď strašný zmatek, protože Alena Schillerová jeden den řekne, že se letiště nemůže prodávat, protože máme speciální zákon.
2: V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Aby druhý den premiér Andrej Babiš řekl, že letiště půjde na burzu, že 40% se tam dá dát a že možná v roce 2028 bude zprivatizováno tímhle způsobem. Takže je v tom aspoň pro mě zvenku strašný zmatek, jak to vlastně vláda myslí, jaký plán s tím má.
0: No a to je jedna věc, že je v tom zmatek, že jednou se řekne, půjde to na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že ne, a pak Andrej Babiš zase ještě spolu s Karlem Havlíčkem, vicepremiérem, řeknou, že ano.
4: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí.
0: To my asi teďka nerozlouskneme, ale Petře, dává to podle tebe smysl prodat kus letiště Praha?
1: To strašně záleží na to, jak se na to...
0: 40%.
1: Strašně záleží na tom, jak se na to díváš a komu to má ten smysl dávat. Pokud chce stát za každou cenu získat peníze, třeba jako z prodeje ČEZu nebo letiště, tak jako být premiérem, tak mi to asi smysl dává, protože přitečou potenciálně miliardy do rozpočtu, ale to je potřeba říct, že z ekonomického hlediska je to strašně krátkozraká strategie, která zalepí jenom díru na rozpočet, v rozpočtu na 1-2 roky. Musíme si uvědomit, že to je strategická infrastruktura, že v tom je taky nějaký zájem státu, aby bylo nějaké spojení Prahy s dalšími destinacemi. Dneska má přes 190 linek z toho pražského letiště a tam, když se to zprivatizuje, potom může být clash, může tam být konflikt zájmů mezi státem a potenciálními novými soukromými vlastníky, kteří budou chtít zisk a nebude je zajímat, jestli se lítá do Gruzie nebo nelítá.
0: Jasně, na druhou stranu jako není úplně neobvyklé, že i letiště v jiných zemích prostě mají třeba soukromé vlastníky.
1: Máš naprosto pravdu, vůbec ne, jako Praha se často srovnává s Vídní, která je potřeba říct, jí strašně utekla před nějakými 10 lety, to bylo skoro o prsa, ale teď je to víc než o třetinu, je to vídeňské letiště větší a důležitější, ale to zrovna je na burze, ale je tam free flow akcí na burze jenom 5,7%, ale 44% vídeňského letiště patří IFM Airport Group Europe, což je součást australského infrastrukturního fondu, který po celém světě investuje do různých velkých infrastrukturních věcí. To znamená, že vídeňské letiště přesto všechno je takhle soukromé. Stejné je to s letištěm Frankfurt nebo z Paříží, i to je na burze. Ale co tam je zajímavé, vždycky tam má stát nějakým způsobem zajištěno rozhodující slovo. Buď tím, že má víc akcí, nebo tím, že tam je nějaké pravidlo zlaté akcie, kvalifikované většiny, která musí odsouhlasit různé velké věci.
0: Tak to ale bylo tady taky, že 60% by zůstalo státu.
1: Mám pocit, že vláda takhle o tom přemýšlí.
0: Že mluví o 40% tak, maximálně.
1: Že by tam určitě byla nějaká páka, která by tu strategickou věc státní dokázala zajistit. A strašně, jako když se člověk nad tím zamýšlí, kam by šly potom výnosy z toho prodeje. Jestli by to šlo do rozpočtu nebo na to, aby se dal vyplatit speciální příspěvek důchodcům, anebo jestli by to šlo na rozvoj toho letiště, jak to bylo třeba v případě Vídně nebo i Paříže, to v tuhle chvíli není jasné.
0: No, ale Andrej Babiš o tom bohužel mluvil tak, jako že by se tím pokryly nějaké další výdaje státu, jako investice, když o tom mluvil, myslím, že poprvé to zmínil v poslanecké sněmovně v rámci poslaneckých interpelací, kde se ho právě ptali na to, kde chce stát vzít peníze na ty různé plánované výdaje.
4: Například, že bychom šli z letiště na IPO, že bychom dali 40% na trh. To by bylo peněz jak želez.
0: Ale na druhou stranu je pravda, co říkáš, že třeba by dávalo smysl, kdyby to šlo do těch investic, protože letiště má před sebou právě obrovské investice teďka právě za desítky miliard.
1: Přesně tak. Zaprvé je potřeba říct, že dnešní šéf, pořád ještě Jiří Post, se bude loučit se skvělými výsledky. Letiště má zisk přes 3,5 miliardy, EBITDA je 5 miliard korun a připravil právě plán na velkou obnovu nebo rozšíření letiště do let 2030, 2032, 2035, a za rok, za dva, to je taky zajímavé, ten termín není stanoven, kdyby se mělo začít stavět, ale jsou připraveny investice řádově za desítky miliard korun. Má vzniknout nová odbavovací hala na terminálu 1 i 2, hotely, parkovací domy, samozřejmě i dráha na letiště a tak dále, což neplatí letiště, ale někdo jiný. Nicméně to s tím souvisí. Zkrátka letiště se má rozrůstat a má před sebou velkou expanzní etapu a peníze by se mu samozřejmě hodily. Dnes ale letiště funguje a hospodaří tak, že si může půjčit i na kapitálovém trhu nebo v bankách a všichni mu rádi půjčí. A možná, že to je vlastně i, že jsou to spojené nádoby, protože letiště je teď, abych použil tu terminologii leteckou, v laufu, a to znamená, že kdyby šlo na burzu, tak se prodává takový pěkný růstový příběh. Podívejte se, pražské letiště má ambici mít 22-25 milionů pasažérů a k tomu potřebuje tu infrastrukturu rozšířit desítky miliard korun na investice, takže to by se možná mohlo prodávat docela dobře. Stavět by se mělo začít 2027-2028, což přesně souvisí s tím časem, kdyby chtěl Andrej Babiš vlastně kus toho letiště dát na pražskou burzu.
0: Tak uvidíme, jak do toho růstového příběhu Radomír Lašák zapadne vlastně.
1: Třeba bude mít potom nějaký nový Rým. tak Lašák, Pašák.
0: Taky si psal básně v dětství. Máme tu bizár nakonec, Petře. To je tvoje oblíbená rubrika.
1: Je. Byla jsi někdy naposledy na nějakém festivalu hudebním?
0: Ani ne. Na mě tam moc lidí.
1: Moc lidí, no to je podstata festivalu, je tam hodně lidí.
0: Já si doma píšu básně.
1: 40-50 tisíc lidí i víc. A tak si představ, ty festivaly třeba v Británii mají docela problém, protože lidi právě přemýšlejí jako ty a nechce se jim tam, píšou si básně domů. Doma místo, aby šli na festival. V Británii obvykle prší, takže Glastonbury nebo další festivaly jsou spojené s tím, že tam je bahno a je to tam vlastně strašný a lidi si dávají párek a burger a tak a poslouchají muziku, ale to se mění. Teď ty festivaly investují masivně do toho, že přináší luxus. Takže ty, když tam seš a máš peníze, tak si můžeš třeba pronajmout výřivku, saunu, můžeš jít do luxusní restaurace, kterou vede Jotam Ottolenghi. Znáš Jotama Ottolenghiho?
0: Neznám.
1: Fantastická kuchařka Jeruzalém, ikonický kuchař z Izraele a z Palestiny. Žádnej párek nebo burger, dostaneš za 2000 korun menu tříchodové, párované s vínem, které stojí 3000 korun. Na jiném festivalu si můžeš koupit koš od Fortnum & Mason za 100 liber a sedět a poslouchat muziku a mít tadyhle ten košík a dávat si foie gras nebo něco takového. A můžeš mít taky speciální záchody za 80 liber, když si připlatíš. Můžeš mít výřivku pro 6 lidí za 460 liber. To všechno na tomhle tom blátivém festivalu. Ale má to jednu malinkou vadu na kráse. Třeba loni to právě na tom největším festivalu v Glastonbury zkoušela firma, která skutečně pronajímala luxusní jurty za víš za kolik?
0: Nevím.
1: Za 10 000 euro. Bylo to takový package ze vším všudy, s jídlem a tak dále.
0: Liber.
1: Liber, 10 000 liber, přesně tak. Ale mělo to tu chybu, že než ten festival v Glastonbury začal, tak zkrachovali. A ty lidi, kteří protože zaplatili těch 10 000 liber, nemají co? Nemají nic.
0: Jo, no, tak podle mě hlavně jezdíš na festival právě protože tě baví, že jsi prostě spocený a že se tam mačkají s lidma.
1: No,
0: jako,
1: to jsme my, generace X, ale
0: prostě boty od bahna.
1: Ne, zetkaři ne, zetkaři potřebují výřivku.
0: Já to nejsem.
1: Zetkaři vytáhnou 100 liber a jdou si na piknik.
0: Jdem se rozloučit.
1: Dneska je to opravdu všechno.
0: A tento i další díly pořadu Nic osobního, prostě biznis najdete na webové stránce Českého rozhlasu Plus anebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
5: Je 11:30.
6: Český rozhlas Plus.
5: Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun, řekl to před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky je ve Velké Británii, respektive odletěl ze Velké Británie do Spojených států. Má se tam setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině. Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady už ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili taky železniční dopravu. Muzeum Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musí do půl roku vystěhovat a jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem teprve jedná a smlouvy zatím podepsané nejsou. Tady jsou na Plusu čerstvé dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 58. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 51. kilometr. Tam se po nehodě tří osobních aut projíždí jen odstavným pruhem. Zdržení teď asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. kilometru pracují silničáři, zabraný mají pravý pruh, tvoří se kratší kolona. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most se sune fronta hlavně kamionů přes východní část okruhu až nakonec Novopatské ulice. Na okruhu směrem na letiště v Praze se sune fronta kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Vestec k Ořechu na 19. kilometr. Regulují kvůli tomu vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i v levém pruhu. V ulici k Barrandovu směrem do centra Prahy se zastavuje před Lamačovou ulicí. Kolona se sune až k terasám. Tam řeší hromadnou nehodu. Zdržení teď asi 20 minut. V Radlické směrem do centra hlavního města se srazilo nákladní auto s osobním. Blokují teď oba pruhy. Projíždí se pouze odbočovacím pruhem. Kolona se táhne už od Valtrovky. A v Blance směrem na Troju stojí auto po nehodě v pravém pruhu za výjezdem na Letnou. Regulují vjezdy do tunelu. Postojíte proto v Patočkově ulici. Dobře dojďte. Během odpoledne bude přechodně až oblačno, k večeru se většinou vyjasní, teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě republiky bude kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Slabý přes den mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, večer opět zeslábne a bude se měnit na severní. To byly zprávy a tady už je úterní interview plus Pavlíny Nečáskové.
6: Spojené státy se loučí se zesnulým senátorem Lindsey Grahamem. Na jeho pohřeb do Washingtonu zamířili světoví státníci, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O čem budou při té příležitosti jednat s Donaldem Trumpem? A jak Lindsey Graham ovlivňoval americkou zahraniční politiku? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
7: Interview Plus.
6: Naším hostem je dnes amerikanista, také výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Osobnost senátora Grahama je pozoruhodná, my se k jeho politické kariéře dostaneme, ale nejprve se zastavme u těch důležitých událostí, které se spojují s jeho dnešním pohřbem. Donald Trump přijme v Bílém domě izraelského premiéra i ukrajinského prezidenta. Muže spojené se dvěma konflikty. Čeho chce americký prezident dosáhnout?
8: No, určitě chce dosáhnout trošku něco jiného s každým tím státníkem. Ohledně Ukrajiny to půjde především o jakousi koordinační schůzku před cestou jeho vyjednavačů na Ukrajinu a do Moskvy. A s premiérem Netanyahuem jsou dlouhodobě, můžeme-li tak říci, dejme tomu posledních několika týdnů, ty vztahy napjaté. A tam samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude Donald Trump chtít postavit k těm izraelským volbám, které se blíží, a to je hlavní položka k jednání premiéra Netanyahua, protože on bude chtít přesvědčit Donalda Trumpa, aby za A pokračoval v tom konfliktu s Iránem a za B co nejvíc ho chválil před těmi volbami v Izraeli, protože Netanyahu je nepopulární a Donald Trump je v Izraeli nesmírně populární.
6: Jak jste říkal, panují mezi nimi neschody. Ono v případě Benjamina Netanyahua to bude vůbec první osobní setkání od začátku války v Iránu, i když izraelský premiér usiloval o to setkání, tak proč to trvalo tak dlouho?
8: Tak Netanyahu je člověk, který zastupuje stát, jenž má v tom regionu trochu jiné zájmy než Spojené státy. Pro ně je konflikt s Iránem vysloveně existenční záležitost, když to pro Spojené státy to existenční záležitost není. Takže tady máme zcela jasnou strukturální, když ne neschodu, tak minimálně to, čemu se občas říká misalignment, to znamená, není tam úplný překryv mezi těmi zájmy Spojených států a Izraele. Takže ty neschody by byly s jakýmkoliv jiným premiérem. Netanyahu je ale člověk, který měl neschody téměř se všemi americkými prezidenty. Je to člověk, který je velmi posedlý sám sebou, svým vlastním egem. Je to samozřejmě člověk nesmírně politicky zdatný a inteligentní. A tím
6: pádem... to můžeme říct přece i o Donaldu Trumpovi.
8: No a právě proto tyhle dvě... No tak já bych neřekl, že Donald Trump je zdatný a inteligentní.
6: Myslím
8: politicky,
6: o tom egu, co jste říkal.
8: To ego je zcela jistě. Takže když na sebe narazí takováhle dvě velká ega, no tak to je potom samozřejmě trošičku problematické, zejména v okamžiku, kdy se nedaří. A je evidentní, že na té iránské frontě se prostě Spojeným státům v tuto chvíli nedaří.
6: No, jak jste říkal, tak Benjamin Netanyahu by potřeboval, aby ten konflikt dál pokračoval, aby se tedy jim dařilo více právě před nadcházejícími parlamentními volbami říjnovými v Izraeli. Zároveň Donald Trump by potřeboval ale ten konflikt ukončit před americkými volbami do kongresu, tak můžou se vůbec dohodnout, můžou se potkat na něčem?
8: Já myslím, že určitě se nepotkají. Možná, že když bude Donald Trump v dobré náladě, tak to jednání proběhne v dobré atmosféře, ale je jasné, že Donald Trump minimálně jeho politický zájem v té republikánské straně je takový, že by potřeboval ten konflikt ukončit co nejdříve, protože už teď nabourává tu světovou ekonomiku takovým způsobem, že do podzimu se to rozhodně nedá zpátky dohromady, takže to ovlivní ty volby negativně v neprospěch republikánské strany. Donald Trump se bude potřebovat prokázat něčím, co bude vydávat za úspěch. K tomu mu může teoreticky Benjamin Netanyahu nějakým způsobem pomoci, nějakou izraelskou akcí. Takže z tohoto pohledu bude asi jistě zajímavé, na jakých podrobnostech se třeba domluví, ale ty podrobnosti my se nedozvíme. My se potom dozvíme už jenom výsledek těch akcí.
6: Donald Trump řekl krátce před tímto setkáním včera novinářům, že Izrael by bez pomoci Spojených států nepřežil. Tak vysílá už tím nějaký signál Izraeli, co teda, o čem bude to jednání?
8: No tak to je takové to silácké prohlášení Donalda Trumpa, které on rád říká. On vlastně je člověk, který se mimo jiné v té politice zakládá na tom, že říká to, co si spousta lidí myslí, ale on to řekne nahlas. Tohle to jsou prostě věci, které se neříkají. Je evidentní, že strategický spojenec Izraele je právě Washington a že bez pomoci Washingtonu, ať už ekonomické nebo vojenské, by to měla vláda, jakákoliv vláda v tom Jeruzalémě těžké. Na druhou stranu říkat, že by nepřežila, izraelská vláda je v čele z demokratického prosperujícího státu, který je nesmírně technologicky vyspělý a zdatný. Některé ty zbraňové systémy, které právě vznikají v Izraeli prostřednictvím různých startupů a dalších firem, nebo těch velkých vládních firem, jsou opravdu jako na špičkové úrovni. Takže říkat, že by Izrael nepřežil, kdyby neměl podporu Spojených států, je pochopitelně velké přehánění. Ale je jasné, že Netanyahu si nemůže dovolit roztržku se Spojenými státy. Nemůže si to dovolit politicky a v tuhle chvíli možná ani ne vojensky.
6: No ale přesto očekáváte, že dnes bude Benjamin Netanyahu v Bílém domě Donalda Trumpa přesvědčovat, aby se pokračovalo v těch úderech proti Iránu.
8: On se tím nějak netají a říkal to před tou schůzkou a je to pozice izraelské vlády. Bude se snažit ho přesvědčit k tomu, že ten konflikt není u konce, že je potřeba ještě celou řadu věcí dořešit. Minimálně ten jaderný program, není jasný status toho jaderného programu. To je ta hlavní věc, která zajímá Izraelce, protože oni potřebují ten jaderný program opravdu zlikvidovat. Jim zase tolik na takzvané změně režimu nezáleží, i když samozřejmě by rádi, kdyby ten iránský režim byl demokratický nebo liberálnější nebo více nakloněný Izraeli než ten současný, ale jim jde především o to zlikvidovat ten jaderný program. Donald Trump už několikrát prohlásil, že ten jaderný program je zlikvidován. Evidentně to není pravda a to bude hlavní takové to jablko sváru.
6: No, Spojené státy už čtvrtý den neútočí na Irán kvůli snahám o jednání s Teheránem. Trump ale slíbil, že pokud diplomacie selže, tak opět udeří. Může se to stát i v den pohřbu Lindseyho Grahama?
8: To se může stát úplně bez problému. To si myslím, že není položka. Pravděpodobně se to nestane, protože Donald Trump evidentně je v úzkých nejenom s ohledem na tu situaci v Hormuzském průlivu, protože tam připomeňme pořád ještě nemáme ten průliv úplně zprůplavněný, takže ta světová ekonomika je pořád v nejistotě, jestli teda bude plout nebo plynout ta ropa z toho průlivu ven nebo ne. To je ta hlavní položka, která trápí Donalda Trumpa, minimálně politicky. A mám pocit, že Donald Trump je v problémech i s ohledem na nedostatečné zásoby určitého typu munice, například těch různých střel s plochou dráhou letu, jejíž zásoby se povážlivě tenčí i Spojeným státům. On se to snaží hodit na Joea Bidena a naznačovat, že Joe Biden naprosto nezodpovědně dodával tyhle ty zbraně Ukrajině, ale tady to spíš vypadá na neobratný management z Pentagonu a ten Pentagon je prostě v posledních 10 letech většinově pod kontrolou republikánů.
6: Hostem Interview Plus je amerikanista Tomáš Klvaňa z Aspen Institute.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: Lindsey Graham byl velkým podporovatelem Izraele. Je Netanyahu dnes ve Washingtonu také proto, aby se ujistil, že podpora Spojených států ani po smrti senátora Grahama nezeslábne?
8: To je případná otázka, protože, a to nesouvisí jenom s odchodem Lindseyho Grahama, ale souvisí to s obecně nastavením americké politiky a s tím, jak Izrael v posledních několika letech útočil v Gaze. Ta podpora mezi americkou veřejností, a to nejenom mezi demokraty, ale i mezi mnohými republikány směrem k Izraeli opravdu velmi povážlivě slábne. A to by mohl být zásadní problém pro jakoukoliv izraelskou vládu. Demokraté v podstatě v tuhle chvíli, když to trochu přeženu, až na výjimky, jsou strana, která je spíše postavena jaksi proti Izraeli. To není jenom o Netanyahuovi, ale souvisí to i s tou nejmladší generací demokratických politiků a voličů, kteří v naprosté většině kritizují Izrael za jeho chování na Blízkém východě. A něco podobného, i když mnohem menším, sledujeme i mezi některými republikány. Tam to trošku souvisí s takovým tím růstem izolacionismu. Tenhle ten proud reprezentuje například J.D. Vance, viceprezident Spojených států, nebo velmi vlivný podcaster Tucker Carlson. To jsou lidé, kteří mají velký vliv na tu republikánskou základnu. Takže se dá očekávat, že tenhle ten trend jakéhosi slábnutí vlivu Izraele bude pokračovat. A ta smrt senátora Grahama je spíš jakýmsi symbolickým gestem nebo symbolem toho, že Izrael to bude mít ve Washingtonu těžší a těžší.
6: No, Lindsey Graham byl také jedním z těch, kteří prosazovali útok na Irán. Jak se v posledních měsících stavěl k vývoji konfliktu, hledal také cesty z něj stejně jako Donald Trump?
8: To my nevíme, protože ty upřímné rozhovory on vedl rozhodně jenom s prezidentem Trumpem nebo s jeho nejbližším okolím. Obecně Lindsey Graham byl nastavený tak, že byl člověk, který podporoval silnou roli Spojených států ve světě. To znamená, když bylo potřeba, tak i prostřednictvím vojenských zásahů. Je to člověk, který podporoval válku proti Iráku, válku v Afghánistánu, válku v Líbyi. Člověk, který rozuměl tomu, že Spojené státy mají ve světě určité povinnosti. Vlastně byl to takový jakýsi zbytkový neokonzervatismus, i když on by to v tuhle chvíli tak nenazval, protože to slovo neokonzervatismus je v republikánské straně v podstatě sprosté slovo. Ale byl to takový ten poslední mohikán tady téhleté generace republikánů a on přestože se přiklonil zcela překvapivě na stranu Donalda Trumpa, protože on býval jeho velkým a nesměřitelným kritikem. V roce 2016 kandidoval, v roce 2015 se pokusil kandidovat na prezidenta, ucházel se o tu republikánskou nominaci, tam vůbec neměl nejmenší šanci, tam se ukázalo, že on prostě přecenil svoje síly. A během té kampaně velmi tvrdě kritizoval Donalda Trumpa. A pak najednou po těch volbách, po té, co Donald Trump vyhrál, se k němu přiklonil a přikláněl se k němu postupně víc a víc. A vysvětoval to tím, že on má na Donalda Trumpa ten vliv, protože se ho snaží přesvědčit, že Spojené státy mají právě ve světě určité povinnosti. A měli by zasahovat i třeba vojensky tam, kde některá jiná velmoc se zdráhá zasahovat. Tohle Trump nechtěl nikdy moc slyšet.
6: No a měl na něj ten vliv? Podařilo se mu to?
8: Měl na něj vliv v tom smyslu, že na tom Blízkém východě Donald Trump opravdu udržoval velmi, velmi dobré vztahy s Izraelem a že v okamžiku, kdy si Donald Trump myslel, že ty zásahy vojenské na Blízkém východě budou trvat velmi krátce, tak se k ním odhodlal. Ale rozhodně se mu nepodařilo, teď mám na mysli senátora Grahama, přesvědčit Donalda Trumpa k tomu, že by Spojené státy měly mít nějakou dlouhodobější roli vojenskou na tom Blízkém východě. A to se dnes ukazuje jako velký problém, protože pokud chcete opravdu změnit ten iránský režim a pokud chcete například otevřít ty všechny vodní cesty, které je tam potřeba otevřít, pokud chcete něco udělat s tím režimem, tak to neuděláte bombardováním ve vzduchu. A k tomu neměl Lindsey Graham dostat dostatečnou politickou sílu, aby Donalda Trumpa přesvědčil, že by se měl angažovat daleko silněji.
6: No, Lindsey Graham byl také velkým podporovatelem Ukrajiny. Ostatně pár hodin před svou náhlou smrtí navštívil Kyjev a byl zastáncem většího odporu proti Rusku. Tak jak se to jeho úsilí projevovalo v té americké zahraniční politice?
8: On tam byl asi 10krát od invaze, tedy od toho února 2022. Snažil se podporovat takovou tu politiku velmi proukrajinskou, čelil ruské propagandě. Myslím, že se snažil přesvědčovat Donalda Trumpa, že to není Ukrajina, která za tu válku může. Když se podíváte na totalitu těch Trumpových prohlášení od toho února 2024 až do současnosti, tak příliš úspěšný nebyl, protože Donald Trump je dlouhodobě spíše nakloněn Putinovi a Rusku. I když tohle se začíná posledních několik měsíců měnit, ale nemá to moc souvislost s Grahamem, ale má to spíš souvislost s tím, že Ukrajina začíná být vlastně úspěšná na bojišti. Minimálně zasazuje Rusům velmi tvrdé údery na jejich území, které negativně ovlivňují ruskou ekonomiku, což oslabuje Rusko, a Donald Trump oceňuje vítěze. To je člověk, který se vždycky chce přiklonit na stranu vítěze. To znamená, jestliže vidíme Donalda Trumpa se sunout spíš těch proruských na proukrajinské pozice a uvidíme, jestli ta návštěva prezidenta Zelenského tady tenhle ten posun stvrdí, tak to je jakýsi signál, že Američané začínají přehodnocovat tu situaci na Ukrajině a že by se zase mohli vrátit třeba k vojenské podpoře Kyjeva.
6: No, říkal jste, že ta dnešní schůzka se Zelenským může být taková koordinační předtím, než se opět začne vyjednávat. Teď ta vyjednávání jsou zmražena i mezi Moskvou a Spojenými státy. Ona válka na Ukrajině teď tedy především z pohledu Donalda Trumpa šla trošku do ústraní. Je to pro něj vůbec důležité téma v té předvolební kampani před volbami do kongresu?
8: Rozhodně ne tak důležité jako ta světová ekonomika, válka s Íránem, možná dokonce i situace na Kubě, která může ovlivnit situaci na Floridě v některých těch volebních okrscích. Není to také důležité z toho pohledu, že Donald Trump je frustrován, protože si myslel, že tu válku zvládne velmi rychle vyřešit a přecenil svůj vliv, přecenil svůj vztah s Vladimírem Putinem, který ho evidentně 4 roky vodí za nos. A i Donald Trump si myslím, že tomu začal rozumět, že Putin prostě nejde na ruku jeho geniální diplomacii, když to řeknu v uvozovkách. Takže je docela možné, že tady nastane jakýsi mírný obrat. Ta schůzka je především o koordinaci té návštěvy Steva Witkopfa a Jareda Kushnera, těch dvou vyjednavačů v Moskvě. Jejich bezprostředním cílem, alespoň tak, jak to komunikoval prezident Zelenský, je jakési zmražení těch útoků ze vzduchu. Jo? Že by se prostě domluvila Moskva a Kyjev na tom, že po určitou dobu nebudou používat rakety, to je tedy především ze strany Moskvy, a drony zase ze strany Kyjeva, že by minimálně prostě se rozhodlo o jakési v uvozovkách bezletové zóně po určitou dobu, že by ta válka se třeba odvíjela pouze na té frontě. A tohle by mohlo být jakýmsi předstupněm seriózních vyjednávání, které si prezident Zelenský představuje tak, že budou třístranná. To znamená, že to bude jednání mezi Ukrajinou, Moskvou a Washingtonem o jakémsi urovnání toho konfliktu. Problém je, že Moskva na to zatím nereagovala stejně jako na všechny návrhy ukrajinské strany vůbec pozitivně. Peskov, mluvčí Kremlu, něco takového odmítl. Podobně se vyjádřil minister zahraničí Lavrov. Takže my v tuhle chvíli nevíme, v jaké situaci je Putin. Spekuluje se o tom, že je ve slabší situaci, než byl, že ta ekonomika opravdu začíná strádat.
6: A Rusku dochází palivo.
8: Rusku dochází palivo a nejen to. Ukrajinci útočí například na některé uzlové body té ukrajinské infrastruktury. Podařilo se jim zasáhnout logistické centrum ruské obdoby Amazonu. Jo? To znamená, spousta Rusů najednou nedostává balíčky, které si objednali, protože prostě to centrum té firmy Wildberries najednou nefunguje. To je všechno jakási komunikace směrem k ruským obyvatelům, že jsou opravdu ve válce, protože oni vlastně 3-4 roky v Moskvě a v Petrohradě tu válku téměř necítili. Jo, a teď ji tedy začali posledního půl roku, možná rok, pociťovat velmi, velmi citelně. Takže je docela možné, že se dočkáme jakéhosi ústupku ze strany prezidenta Putina, ale zatím nevidíme signály, že by se k tomu schylovalo.
6: Hostem Interview Plus je dnes amerikanista Tomáš Kovaň. Navzdory tomu, že americká politická scéna se jeví jako rozpolcená, smrt Lindseyho Grahama ukázala, že měla respekt jak u republikánů, tak u demokratů. Může ho v tomto někdo nahradit?
8: No, to je dobrá otázka. Je to takový ten jeden z posledních Mohikánů té staré gardy v kongresu. Člověk, protože byl velmi blízko Johnu McCainovi, ale zároveň potom vlastně udělal obrat v tom svém politickém směřování a připojil se k Trumpovi, tak má na své straně spoustu těch tradičních republikánů, kteří samozřejmě jim se nelíbí to, že se dal k Trumpovi, ale zároveň oceňují jeho celoživotní práci v tom kongresu a samozřejmě vědí, že to byl člověk jakési substance, že rozuměl mezinárodní politice a že se ve svém jistém omezeném okruhu snažil jako dělat věci, které souvisely s jeho vlastním názorem. Jo. On se snažil prosazovat své vlastní hodnoty, svůj vlastní názor. Udělal nesmírné množství kompromisů, protože samozřejmě Donald Trump nepřipustí dneska kolem sebe nikoho, kdo by třeba přiznal, že Trump neprohrál ty volby v roce 2020, tak Lindsey Graham musel říkat...
6: A v tom ho podporoval, on to se také pokoušel zvrátit výsledky.
8: No, to je prostě problém, že jo, tam je ten Graham odchází vlastně do dějin jako velmi nešťastná postava, prostě kdyby v uvozovkách zemřel, měl to štěstí a zemřel v roce 2016, jo, tak by vešel do amerických dějin jako velmi významný senátor, možná ne tak významný jako John McCain, ale blížil by se jeho vlivu. A dnes to jeho angažmá v posledních 10 letech na straně Donalda Trumpa velmi, velmi pokazilo jeho pověst, takže on nebude považován za významnou osobnost amerického senátu na té úrovni, jako byl John McCain, nebo na té druhé straně politického spektra senátor Edward Kennedy. Ale na druhé straně to nebyl samozřejmě člověk, nad kterým můžete jen tak mávnout rukou. Byl to člověk substance, byl to člověk, který celý život vlastně zastával nějaké názory, které se v určité míře snažil prosazovat. A od té jeho smrti uplynulo teprve několik dní, takže zatím se o něm mluví dobře, ale počkejte za pár týdnů.
6: No, jak rozumět změně jeho postojů? Dá se říct, že třeba propadl kouzlu do Donalda Trumpa, nebo to byl pragmatik, který pochopil, na čí straně za daných okolností musí stát, aby prosadil nějaké své cíle?
8: Naprosto to druhé, jako rozhodně nepropadl žádnému kouzlu Donalda Trumpa. Já připouštím, že Donald Trump v určitých situacích může být zábavný společník, takže oni spolu hráli golf a jistě si popovídali o spoustě věcí takhle jako v soukromí. Ale zároveň Lindsey Graham rozhodně nemohl mít žádné iluze o tom, že Donald Trump je v zásadě velmi neznalý člověk, intelektuálně nesmírně lenivý, který o tom světě neví moc a je v zajetí toho svého vlastního ega, kterému víc a víc stěžuje rozeznávat vůbec jako realitu, jo, poslední době. To zcela jistě Lindsey Graham viděl. Jo, to nemohl nevidět. Takže to bylo prostě to. Byla to jakási smlouva s ďáblem, faustovská. Prostě on si řekl, že chce mít vliv. Lindsey Graham neměl ve svém životě v podstatě téměř nic jiného než politiku. Je to člověk, který byl do konce života svobodný, nikdy se neoženil, neměl děti. Když byl velmi mladý, tak protože rodiče zemřeli velmi brzo a jeho o 9 let mladší sestra v té době byla ještě nezletěla, tak on se o ní staral a zároveň ji osvojil. Jo? On legálně osvojil svoji vlastní sestru, aby se o ní mohl starat.
6: A ona teď převzala jeho mandát.
8: A ona teď pravděpodobně převezme jeho mandát, takže je to prostě člověk, který žil politikou. Jo. On o tu politiku nechtěl přijít. Uvědomil si, že tohle to je prostě jeho život a byl ochoten udělat ty zásadní kompromisy a tu zásadní, jak jsem řekl, smlouvu s tím Faustem v podobě Donalda Trumpa, že se musel bohužel říct z řady svých názorů, za řady svých hodnot, musel začít lhát na veřejnosti, protože prostě jinak to s Trumpem nejde. A ten jeho vliv nebyl tak velký, jak si sám myslel. Myslím, že se mu to nevyplatilo, ale samozřejmě každý tohletou kalkulaci dělá sám pro sebe. A v každém případě to je člověk, který zanechal v té Jižní Karolině velkou politickou stopu.
6: No on, i když ho podporoval v roce 2020 v podstatě i v tom retorickém boji za to, že tyto volby neprohrál Donald Trump, tak přesto útok na Kapitol byl pro Lindseyho Grahama, nebo tak se to jevilo, překročením určité čáry. Řekl, že je to velmi nešťastné, no, že to nikdy nemělo stát.
8: Ale
6: tak
8: nemoc.
6: To odpustil.
8: No ne moc, jo. Jako tak tam došlo k tomu, že těsně po tom útoku na Kapitol celá řada těch republikánů se obrátila proti Trumpovi a nejviditelnější a nejhlasitější hned po tom útoku byl Lindsey Graham, který prohlásil, dokonce tuším, že to prohlásil přímo na půdě kongresu, že měl s Trumpou skvělou jízdu, ale ta jízda je u konce a on vystupuje, jo, jakože že končí, že prostě tohle a dával najevo, že tohle to prostě není možné, jako snažit se neústavně zvrátit výsledek normálních regulérních voleb. No a pak šel na letiště a letěl domů do Jižní Karolíny a na té letišti ho obklopila skupinka Trumpových příznivců a začali na něj křičet a nadávat mu a pískat na něj. A Lindsey Graham to evidentně psychicky neunesl a uvědomil si, že ta republikánská strana většinově stále ještě stojí za Trumpem. A tak znovu obrátil. A zase udělal ty kompromisy a zase se vrátil do Trumpova tábora. Byl to prostě člověk, který neměl ty zásady, které měl třeba John McCain, nepřekročitelné zásady prostě, který nikdy neudělal kompromis s Donaldem Trumpem tohoto typu a neudělal by ho. Nebyl to ani tak významná osobnost, jako byla Lynn Cheney, která prostě se rozešla s Donaldem Trumpem právě po tomhletom útoku a dokonce kandidovala ve prospěch Kamaly Harris a přesto to byla nesmírně konzervativní reprezentantka. Tohle Lindsey Graham prostě nebyl schopen udělat. Nebyl ochoten vzdát se té své politické kariéry tak jako Lynn Cheney.
6: Hostem Interview Plus byl dnes amerikanista, také výkonný ředitel středu evropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Děkujeme za to.
8: Díky za pozvání.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
7: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hašení ničivých lesních požárů ve Francii může zkomplikovat další vlna veder.
2: Jsme v nejtěžší situaci od druhé světové války.
1: Schodek státního rozpočtu by podle premiéra Babiše měl být příští rok výrazně pod 400 miliardami. Chce tlačit vládu k úsporám.
3: Každý ministr dostal za úkol předložit rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa.
1: Fotbalovou reprezentaci Francie povede Zinedine Zidane. Dálnice D8 je ve směru na Drážďany neprůjezdná kvůli nadrozměrnému nákladu v tunelu Libouchec. A bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia. Je 28. července, hezké úterní poledne vám přeje Marek Sedláček.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídili přesun víc než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požárů.
4: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
5: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
4: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 tisíc lidí z oblasti Lacano, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Radio Žurnál.
1: Západně od Bordeaux dál pomáhají taky čeští hasiči s vrtulníkem Black Hawk. Za nasazení jim na síti X poděkoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v místě asi 40 tisíc hektarů území.
6: Na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe, a ten požár má hodně paliva. Požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému.
1: Celý rozhovor uslyšíte v publicistice. Schodek státního rozpočtu na příští rok má být podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to dnes České televizi. O sestavování rozpočtu teď jedná na ministerstvu financí. Informace má reportérka Adéla Burešová.
7: Prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury. Pokračovat chce ve výstavbě dálnic nebo obchvatů u některých měst a obcí. Investovat by měl stát taky do zdravotnických zařízení. Vzniknout by měly nové psychiatrické nemocnice nebo onkologická centra. Své představy o rozpočtu na příští rok premiérovi už předali jednotliví ministři, pokračuje Babiš.
3: Samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
7: Česko má podle Babiše v příštím roce taky splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Nižšího schodku chce pak dosáhnout třeba díky příjmům z EET. Opozice vládě vytýká, že místo úspor hledá výjimky z rozpočtových pravidel. Varuje taky, že schodek se může blížit až ke 400 miliardám a zadlužení za 4 roky překročit i 1,5 bilionu korun. Z ministerstva financí Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinační střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidi nové ledviny, játra a srdce.
8: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
9: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
8: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
10: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
8: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, výrazného podporovatele Ukrajiny. Právě na jeho počest má Senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
11: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Radiožurnál.
1: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
12: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
13: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
12: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Hladiny řek klesají i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 tisícin stupně. Radiožurnálu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. A 90. narozeniny dnes slaví Milan Uhde. Významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny se narodil 28. července 1936. Mimo jiné je autorem divadelní hry Balada pro banditu.
14: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci.
15: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům.
14: Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
15: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
14: Komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí.
15: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev.
16: Česká republiko, dobrý den.
15: V politice pak zůstal aktivní několik dalších let. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
17: Fotbalovou reprezentaci Francie, která byla čtvrtá na nedávném mistrovství světa, povede nový trenér Zinedine Zidane. Jako hráč s národním týmem světový šampionát vyhrál, a to v roce 1998. Zidane tým přebírá po Didieru Deschampsovi a smlouvu má do roku 2030. Francouzská fotbalová federace o tom informovala na tiskové konferenci. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezony kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
18: 39-letý kouč ze Štrasburku v minulosti dovedl Caroline Garciavou až na čtvrté místo světového žebříčku a triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
19: Kolony na D1 u Velkého Meziříčí a ucpaný okruh v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opravují vozovku směrem do centra. V klesa

0: Jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik hlavní zprávy. Teď posloucháte polední publicistiku s Tomášem Pancířem.
1: Co podnikají v těchto hodinách čeští hasiči, kteří pomáhají hasit rozsáhlé požáry na jihozápadě Francie? Jak účinný může být soubor protikorupčních opatření, na kterém se shodla koalice na pražském magistrátu? A jakými díly především se do novodobých dějin české divadelní tvorby zapsal čerstvý devadesátník Milan Uhde? Hasiči v noci na dnešek zabránili dalšímu šíření lesního požáru v jihozápadní Francii. Prefektura departementu Gironde dnes ráno oznámila, že spálená plocha zůstává na 42 tisících hektarech. Podle meteorologů však teploty vystoupají až k 35 stupňům Celsia a ve středu by mohly dosáhnout až ke 40 stupňům, což by mohlo situaci zhoršit. V oblasti od minulého týdne schořila plocha čtyřikrát větší než Paříž a donutila nejméně 220 tisíc lidí opustit své domovy. Přestože se plameny nešíří, úřady stále varují, že doutnající vegetace může vlivem počasí opět vzplanout. I dnes se na hašení podílí také čeští hasiči. Krátce před vysíláním jsme se spojili s jejich velitelem přímo ve Francii Václavem Novotným, kterého jsem se zeptal, kde aktuálně čeští hasiči působí.
2: My aktuálně působíme v oblasti, která je západně od města Bordeaux. V tuto chvíli tady je požár, který má plochu více než 40 tisíc hektarů, čili jedná se o opravdu mimořádně velký požár na evropské podmínky. A naše působiště je, jak jsem řekl, západní část Bordeaux, ale letiště máme ve městě Janzac, kde máme údržbu vrtulníku a odkud každé ráno startujeme na místo požáru.
1: Jak vypadá koordinace zásahu při takhle velkém požáru?
2: No, my se setkáme s koordinací pouze na úrovni toho leteckého hašení, čili každý ráno máme briefing, kde se dozvíme aktuální informace, aktuální nasazení, kde budeme brát vodu, kde budeme tankovat a potom v průběhu dne již běžíme podle těchto informací. Nicméně i v průběhu dne v případě nějakého mimořádného šíření se můžou všechny tyto podmínky změnit, takže my musíme pružně reagovat na změnu situace, ale my se s tím umíme poradit.
1: Kde berete vodu? Protože předpokládám, že i s tím tam může být problém.
2: Ano, tady to místo je pro nás výhodný v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníku následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek a jsou s tím potíže. Čili my preferujeme sladkou vodu, nicméně jsou situace, kdy musíme brát slanou.
1: Jak dlouhé ty vaše služby vlastně jsou?
2: To záleží na aktuálních podmínkách. Například včera jsme měli v 10 hodin ráno briefing. Po briefingu jsme odstartovali, začali jsme hasit zhruba kolem poledne a zhašením jsme skončili v 8 večer.
1: Vy už jste říkal, že ten požár je opravdu extrémně rozlehlý. Také i my jsme vysílali informace o tom, že se tam vytvářel takzvaný ohňový mrak, že vlastně ten požár sám si mění podnebí, když to takhle zjednoduším. Jak tohle komplikuje zásah?
2: No, samozřejmě zásah to komplikuje už jenom proto, že ta fronta požáru, to znamená délka požáru, délka toho, kde se požár šíří, je přes 100 kilometrů. Dá se tomu říct také obvod požáru. A to v současných podmínkách není v silách žádných hasičů celou tu frontu požáru hasit. Čili je to velmi náročný, proud stoupajícího vzduchu samozřejmě hraje svoji roli z požářiště. A naše vrtulníky hasí většinou z návětrné strany, to znamená, že my se snažíme být vždycky mimo kouř, který jde z požáru a přizpůsobujeme tomu tu taktiku. Jo, zase na jiných místech ta taktika je zvolena jiná, tam se hasí třeba po země.
1: Vy jste říkal, že ta koordinace, ty plány dostáváte na každý den zvlášť, to znamená, že se nedá odhadovat, co vás čeká v dalších dnech.
2: Ne, nedá, protože ta situace opravdu se mění velmi rychle. Velkou roli hraje směr větru, velkou roli hrají například srážky, ale My zase nepotřebujeme tolik času na to se připravit na to aktuální nasazení. Nám potom briefingu vlastně stačí, když víme, kde budeme nabírat vodu, kde budeme tankovat a jakým způsobem budeme hasit. Ten způsob se zatím nezměnil, čili my hasíme takzvaně ve vláčku. Jsme součástí tříčlenné skupiny těžkých helikoptér, kde vlastně nabíráme vodu společně a následně na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4 000 litrů vody. Takže vlastně najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody. Vede nás vrtulník místních hasičů, je to Eurocopter Super Puma. Druh je to stejný vrtulníku, je to těžký vrtulník, ale je to jiný typ.
1: Pro představu, kolik celkem ten velký požár hasí letadel a vrtulníků?
2: To se zase mění. Podle mých informací například včera hasili 3 těžké vrtulníky, hasili 2 letouny Canadair, hasilo zhruba 5 až 6 letadel typu Air Tractor najednou. Těch letadel tady je víc, ale střídají se. A potom hasí ještě velká letadla, která hasí pomocí vody, do které je přidáván retardér hoření.
1: Pokud je o váš český tým, probíhají jednání, že by třeba dorazili nějaké posily?
2: Podle mých informací v tuto chvíli hrozí v Evropě více požárů na více místech. Evropa má samozřejmě omezené kapacity a tak probíhají jednání na dislokaci různých modulů leteckého hašení na různých místech Evropy, ale tato jednání jsou na vyšší úrovni, než působíme my, takže úplně aktuální informace o tom nemám.
1: Vy samozřejmě máte zkušenosti z hašení takových, respektive menších požárů. V čem je tenhle ten mimořádný z vašeho pohledu?
2: Mimořádně z mého pohledu v tom, že tady na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe a ten požár má hodně paliva. To znamená, že neustále šíření požáru je způsobeno také tím, že nejsou mezery mezi těmi lesy, mám-li to říct lidově. Jsou tam pouze silnice, dálnice, nicméně požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
1: Říká velitel mise českých hasičů ve Francii Václav Novotný. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Zástupci pražské koalice se shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací. Na tom minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie, ta následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Pětibodový plán vedení města zahrnuje mimo jiné žádost ministerstvu dopravy, pod které odbor jako takzvaná přenesená působnost státní správy spadá, o poskytnutí výsledků provedených kontrol. Kromě toho chce vedení města zavést etický kodex pro vyšší úředníky. Ten má zahrnovat mimo jiné oznamovací povinnost v případě, že při zadávání zakázek hrozí střet zájmů. Naším hostem je první náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání do vysílání.
1: Máte stanovený termín, dokdy ta dohodnutá opatření budou realizovaná? Stihnete to všechno do říjnových voleb?
3: Já předpokládám, že to by neměl být problém, možná s výjimkou toho nastavení pravidel pro předcházení střetu zájmů na straně magistrátu. My samozřejmě už historicky nějaká pravidla máme, pokud by třeba konkrétní zaměstnanec vykonával vedle svého zaměstnání na magistrátu nějakou vedlejší podnikatelskou činnost, anebo jiné zaměstnání třeba na kratší úvazek, ale toto by měla být novinka.
1: Ředitel magistrátu hlavního města Prahy na včerejším jednání kontrolního výboru zastupitelstva mimo jiné řekl, že magistrát prověřuje, jak by se dali zejména s ohledem na hlídání možných střetů zájmu posílit kontroly v odborech přenesené státní působnosti. Doslova řekl, že se ukázalo, že to je taková šedá zóna. Piráti dlouhá léta stavěli své kampaně na boji s korupcí. Ve vedení hlavního města jste už skoro 8 let, 4 roky jste měli primátora. To jste si za těch 8 let nevšimli, že existuje taková tu šedá zóna?
3: Je to komplexnější otázka a já jsem rád, že se dostala na přetřes a že máme možnost ji řešit teď, protože ve skutečnosti se neukázalo, že by tam nějaké problémy byly. Vyplývá to z povahy věci, že ty odbory v přenesené působnosti, kde se jedná skutečně o výkon státní správy, podléhají kontrole těch svých gesčních nadřízených ministerstev. A my jsme neměli žádný důvod domnívat se, že tady by problém existoval. Skutečně až tento příklad. Tento případ konkrétně odhalil tu pravdu v celé nahotě a znovu říkám, já jsem rád, že máme konečně možnost se na to v detailu podívat a věřím, že i ministerstvo dopravy nám v tomto směru poskytne potřebnou součinnost.
1: Na druhé straně, když teď navrhujete, nebo včera jste se dohodli, že bude etický kodex pro vyšší úředníky, nebo že by měla být větší kontrola při jmenování ředitelů jednotlivých odborů úřadů, opravdu jste s tím nemohli a neměli přijít dřív?
3: Opět je zapotřebí doplnit, že toto je v kompetenci vedení úřadu, nikoli v kompetenci politiků, nás, kteří standardně hlasujeme o těch samosprávných agendách. A i tento
1: pětibodový seznam je... Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču, ale jestli se nepletu, tak šéfy odborů schvaluje rada, nebo ne?
3: Je to tak, že o návrhu s podání ředitele magistrátu následně hlasuje rada, ale pokud bychom toho ředitele chtěli odvolat, tak proto potřebujeme mít závažný důvod. To už nemůže rada učinit ve své vlastní působnosti.
1: Dobře, ale teď se bavíme o jmenování, to znamená, že tam politici členové rady rozhodují.
3: Tak, tady politici rozhodují, máte naprostou pravdu. I pan ředitel Krejča, dotčený v této konkrétní věci, byl jmenován radou na základě doporučení výběrové komise a potom následně na návrh pana ředitele magistrátu, který tehdy byl samozřejmě jiný než dnes.
1: K té původní otázce, opravdu za těch 8 let, kdy Piráti jsou ve vedení hlavního města Prahy, neměli jste s těmito věcmi přijít dřív?
3: My jsme navrhli celou řadu opatření v těch jiných agendách. Snížili jsme limity pro soutěžení zakázek a samozřejmě jsme zavedli v maximum městských organizacích protikorupční ISA. Ale pokud se ptáte na ten výkon té přenesené působnosti, já jsem od začátku velkým zastáncem toho principu, že my jako politici bychom neměli hovořit do těch agend, které nám nenáleží ovlivňovat. Samozřejmě dnes přicházíme s tím na základě toho koaličního rozhodnutí, že by měly být učiněny nějaké kroky, které posílí tu transparentnost a důvěru občanů, důvěru veřejnosti. Ale z naší strany to je výzva vedení magistrátu, aby v tomto směru postupovalo. A já jsem proto velmi rád, že pan ředitel Havel se k nám připojil a s tímto návrhem souhlasí.
1: To včerejší koaliční jednání se odehrálo samozřejmě v době, kdy už běží kampaň před říjnovými pražskými volbami. Ovlivnilo to jeho průběh?
3: Já si myslím, že to včerejší jednání bylo velmi klidné a konstruktivní a nemyslím si, že by z toho chtěl někdo těžit nějaké politické body, protože ono se skutečně jedná o velmi složitou kauzu, která se táhne přes několik volebních období a pokud by chtěl nějaký politický konkurent obvinovat, očerňovat druhé, že je to jejich vina, tak by měl vlastně sám máslo na hlavě, protože ať už by to bylo hnutí ANO, anebo předchozí koalice, každý do toho tím svým politickým působením měl možnost nějakým způsobem vstupovat, ale zase s respektem k tomu, že se jedná o tu přenesenou působnost, nikoli přímou působnost města.
1: První náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy z Pirátské strany Jaromír Beránek byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
3: Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
1: A příští minuty našich hlavních zpráv věnujeme dnešnímu životnímu jubileu jedné z nejvýznamnějších postav nejen české umělecké scény. 90. narozeniny slaví dramatik, spisovatel, scénárista, také bývalý politik Milan Uhde. Od počátku 70. let minulého století v období takzvané normalizace se ocitl na seznamu zakázaných autorů. Svá díla, včetně muzikálu Balada pro banditu, mohl uvádět jen pod jmény jiných umělců. Po listopadu 1989 působil mimo jiné jako ministr kultury, předseda České národní rady nebo předseda poslanecké sněmovny. Ve veřejném prostoru je stále aktivní. Letos například podpořil pořádání prvního sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Česku, konkrétně v Brně, jeho jako významnou akci smíření. V téhle souvislosti v květnovém rozhovoru v rámci interview Českého rozhlasu Plus vzpomínal na jednu ze zásadních chvil svého života, kdy okolnosti divokého poválečného odsunu zasáhly vážně do vztahu mezi jeho matkou židovského původu a sestrou otce, jejíž manžel byl brněnský Němec.
4: To v té rodině bylo a ty dvě ženy spolu do roku 1955 po 10 let vůbec nemluvili. Ulížili si. Ale po 10 letech se sešli, vypovídali si vzájemně, tím prošli, objali se a dlouho usedavě plakali. Já jsem byl jako 19-letý kluk přímo přitom a je to jeden z mých ústředních zážitků a na ten si stále vzpomínám a to smíření po 10 letech bylo pro mě bytostnou potřebou, poněvadž jsem všechny složky toho smíření znal. A domnívám se, že po 80 letech je to otázka která může a má být nastolena, chceme-li být vyznavači životního kladu a nikoli opakovatele toho, co bylo v roce 45 a dříve spáchán.
1: I to říkal Milan Úhde v nedávném interview Plus. Já už teď ve vysílání vítám divadelního a literárního kritika Vladimíra Justa. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Je možné v několika větách přiblížit nebo nastínit, jaké místo má Milan Úhde v novodobých dějinách české dramatické tvorby?
5: No, to možné není, ale děkuju za otázku. Ale jako to není možné u Václava Havla? To jsou tak široké osobnosti a tolik her. Já budu mluvit jenom o některých a o některých jeho postojích, což vy jste začali a velmi se mi to líbí a chválím vás za to. Milan Úhde se nikdy nebál. Nikdy nebál vlastně postavit, dejme tomu, většinovému mínění. Dělal to za komunismu, dělal to předtím, dělal to svými hrami, svými eseji, dělal to svou filozofickou jakoby náturou a hlavně to je jeden z mála lidí, po té, co umřel Václav Havel, kdo zdůrazňuje etický rozměr politiky, kultury, divadla, filmu, všeho, zatímco u ostatních ten etický nebo mravní, jak říkal Patočka, rozměr je něco absolutně skoro jako nadávka. Jo? Když kritik napíše, no je to takový moralizování, ale to vůbec není pravda, to bylo odjakživa od antiky, vždycky ten etický princip hrál roli a Úhde to ví a ví to i ve svých krásných 90 letech.
1: Milan Úhde se jako dramatik zapsal do povědomí českého publika asi nejvíc muzikálem Balada pro banditu, ale kdybyste měl připomenout další díla, která by to byla, která zaslouží z vašeho pohledu pozornost?
5: No určitě hned to první, protože zase musím připomenout toho Václava Havla a celou vlastně skvělou českou avantgardní kulturu 60. let, jo, kterou já, který jsem ji prožíval jako aktivní, aplaudující a souznějící divák v publiku, podobně jako ostatní, který už jsou zřejmě jako kdesi nahoře nebo dole, tak jsem tomu tleskal. Samozřejmě, Král Ubu. Helejte, to, že on, Milan Úhde, jako vytahoval tyhle ty věci, Král Vávra, jako Král Vávra, i teďka se to vykládá, no to je o tom, jak popravoval lidi, který holiče, který prostě ho holili a rozšířili. No, Úhde to dotáh dál. Úhde psal hru, hned tu svoji první, jo, Král Vávra. Úhde psal hru o tom, a to je celá druhá polovina té nádherné, skvělé hry, která není jenom o tom, jak je to hrozný, že prostě popravuje někdo kvůli tomu, že někdo vyzrazuje státní tajemství, že je teda jako ošklivý nebo že má vadu. Ale psal o tom, že lidi to vědí, dávno to vědí a je jim to šumafuk. A dva novináři nebo tři novináři, já vidím spoustu novinářů i dnešní doby, jo, to jsou takový ty pravdaři, nic proti nim, ale oni se domnívají, že když to odhalej, takže bude revoluce. A oni na něj všichni koukají, od intelektuálu až po lidi, dejme tomu, pracující rukama víc. Ale tam skutečně těm lidem to bylo jedno. A to byl ten průšvih. To je ta tragikomedie toho Krále Vávry. Takže pro mě je to zásadní hra. A je typický, že vlastně v jedné sezóně divadelní 63-64 jsme měli dvě takhle geniální satiry, které nebyly jenom o tom, že instalatéři šidějí a tamten šidí a tenhle krade a tamten je blbej ten politik. Ne, vůbec o tomhle nebyly. Ty byly o tom etickém principu právě. Jo? A to byla zahradní slavnost, to byla konec 63 a 64 přispěchal Milan Úhde s touhletou zdánlivě otřepanou historkou a tím, že připomněl Havlíčka Borovského, tím bych už teda možná skončil, protože máme málo času, tak to je ta genialita, jo, jeho, protože on dobře věděl, co Havlíček Borovský, jak šel taky proti většině. Většina aplaudovala velkému carovi a Moskvě a on tam jel dokonce nadšenej slavianofil a pak říkal, jeho rezumé bylo, že musíme být Evropani a že možná, a že teda jako odsnout se v nesvobodě pod ruským carem.
1: Moc mě to mrzí, pane Juste, ale musím vás přerušit. Doufám, že bude příležitost pokračovat v tomhle vzpomínání, ale blíží se další zprávy.
5: Téma, já se omlouvám.
1: Tak, to byl Vladimír Just, mluvili jsme o Milanu Údemu. Díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
6: Dobré odpoledne, bylo 12:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Schodek státního rozpočtu na příští rok má být podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun, řekl to dnes České televizi. O sestavování rozpočtu teď jedná na ministerstvu financí. Prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury. Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídily přesun více než 220 tisíc obyvatel. Západně od Bordeaux dál pomáhá taky čeští hasiči s vrtulníkem Black Hawk. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v místě asi 40 tisíc hektarů území. Hašení by mohla zkomplikovat další vlna veder ve Francii, kde se mají místy teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň, než je průměr. Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Evropská komise podpořila spuštění nové letecké linky mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Komise souhlasila s tím, že Brno a Jihomoravský kraj můžou na provoz této linky poslat peníze z veřejných rozpočtů. Samosprávy na to chtějí vyčlenit 3 miliony eur ročně, tedy přes 70 milionů korun. Linka má začít fungovat příští rok na jaře. Létat by měla 4x týdně tam i zpět. Na řadě je doprava na dálnici D1 z Prahy do Brna. Je omezení na 147. kilometru za Velkým Meziříčím. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 143. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. V Praze v ulici k Barandovu směrem do centra se u odbočky k terasám řeší hromadná nehoda. Projíždí se jedním pruhem v koloně od Lamačovy se zdržíte asi 20 minut. A bouralo se také v Průmyslové ulici směrem na Hloubětín. V křižovatce u Fashion Areny se srazila dvě nákladní auta, blokují oba jízdní pruhy. S opatrností projíždí jen osobní auta odbočovacím pruhem. Kolona už narostla a to až před jižní spojku a nakonec Kutnohorské ulice. Čekejte zdržení 15 až 20 minut. Šťastnou cestu. Odpoledne zůstane slunečno, jen přechodně může být místy až oblačno s teplotami mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude kolem 23. Tolik zprávy a teď už nás čekají názory a argumenty.
8: O roli motoristů v rozpočtové odpovědnosti, o střetu zájmů tuzemských politiků, o nebezpečných islamistech v Německu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
7: Názory a argumenty.
8: Irán potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Obnova volné plavby v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda o porozumění. Směřuje konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
8: Směřuje tedy konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci?
9: O tom se asi zatím úplně mluvit nedá. Rozhodně se dá mluvit o tom, že dospěl k nějaké drobné přestávce. Tak na to zareagovaly trhy s ropou, což je samozřejmě nebo byla by dobrá zpráva pro naše řidiče a nejenom pro ně, protože samozřejmě ceny pohonných hmot se projevují na inflaci a tak dále. Dnes v poledne ropa Brent stála necelých $85 za barel, což je opravdu velký rozdíl proti konci týdne, kdy se dostala přes $100. Na druhou stranu přece jenom ceny benzínu a nafty ovlivňují třeba i ukrajinské útoky na ruské rafinérie, takže tady není zase potřeba nějak zvlášť velký optimismus. Každopádně, co se týče situace v Perském zálivu, obě strany už přece jen jsou z konfliktu poněkud vyčerpány a dostali se do určité hranice, kdy přece jenom v uvozovkách vypláceli své hlavní hrozby. Nyní Irán zapojil do boje i pro iránské milice v Iráku, které útočily na saudsko-arabská ropná pole drony. Zapojili se jemenští husijové, kteří stále hrozí, že zablokují průliv Bab al-Mandab, což by byla další rána. Ovšem to jsou vlastně už ty poslední největší karty, které Irán má. Na druhou stranu, na americké straně, prezident Donald Trump i ministr obrany Pete Hexet ujišťují, že Spojené státy stále mají dostatek munice pro to, aby uskutečnili své plány. Ovšem analytici světových médií se to úplně tak nedomnívají. Například BBC upozorňovala s odvoláním na washingtonský think tank Centrum pro strategická mezinárodní studia, že například obnova počtu raket Tomahawk bude Spojeným státům trvat přibližně do roku 2031 toho předválečného počtu. To znamená, že Spojené státy už opravdu hodně své munice se zbavily. Totéž platí třeba o raketách Patriot.
8: Tolik Petr Švarc.
9: Díky, naslyšenou.
8: Ministrně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na jejím příkladu se názorně ukazuje, že tyto problémy se týkají širšího okruhu politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
10: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministrině Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyň umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlivě účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
8: To byl Lukáš Jelínek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Tvrdí to premiér Andrej Babiš. Znamená to, že i v příštím roce se schodek bude spíše zvyšovat, než aby klesal. Komentář napsal zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
11: Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany Motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a také o celé nynější politice. Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu – rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo řadě zemí. Proto ho také prezident vetem vládní novely, která chce pravidla uvolnit, hájí. Dosavadní zákon říká vlastně to samé, co měli ve volebním programu Motoristé. Tedy, že nezadlužená budoucnost je klíčová pro prosperitu Česka a stanoví, jak dluhy omezovat. Motoristé šli v programu dokonce ještě dál než zákon. Slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let, a to včetně podrobného itineráře, jak toho dosáhnout. Nyní je všechno jinak. Motoristé nejenže rezignovali na vyrovnání rozpočtu a předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný se slzou v oku před měsícem omluvil voličům, že sliboval něco, co bylo prostě nereálné. Motoristé se mohou stokrát hájit tím, že samotné uvolnění pravidel při tvorbě rozpočtu neznamená automaticky vyšší dluh. Jenže k čemu by asi tak jinak byla faktická likvidace zákona o rozpočtové odpovědnosti potřeba? Je to podobné, jako by říkali, že když člověk nastartuje bagr, ještě to neznamená, že půjde bagrovat. Nebo že když Filip Turek, jedoucí na dálnici rychlostí 130 za hodinu, šlápne na plyn, ještě to neznamená, že auto zrychlí nad povolenou rychlost. Ve skutečnosti to samozřejmě přesně to znamená. A to včetně pravděpodobných důsledků, kterými je v lepším případě pokuta od finančních trhů v podobě zdražení financování státního dluhu, a v delším, v dlouhodobé perspektivě, opravdu tvrdý náraz řeckého nebo argentinského typu. Motoristé zkrátka vyměnili podíl na moci za totální zbourání jednoho ze základních pilířů své vlastní existence – ekonomické pravicovosti. Petr Macinka před volbami tvrdil, že motoristé jsou jedinou skutečně pravicovou stranou v Česku. Pokud je někdo volil kvůli tomu, musí se nyní držet za nos. Je jasné, že ve skutečnosti jsou motoristé v ekonomickém smyslu jenom Bčkem levicově populistického hnutí Andreje Babiše. Zároveň nám smutně směšný případ motoristů demonstruje obecnější trend. Ekonomická pravice, k jejímž atributům patří kromě nízkých daní a omezování role státu, hlavně fiskální odpovědnost, už prakticky neexistuje. K výraznější konsolidaci veřejných financí se nepropracovala ani minulá vláda Petra Fialy a motoristé, kteří slibovali pohlídat Babiše, mu naopak jdou a nejen v zadlužování čile na ruku. Pro část dnešní politiky zkrátka platí. Můžete říci cokoliv, můžete se označit za cokoliv, je to jedno. Ono to v klokotání a nekonečné pěně dní tvořící se na sociálních sítích stejně nakonec zapadne. Je jen nutné vždy nějak vyplavat nahoru, což se dělá nejlépe tak, že budete jakýmikoliv prostředky zašlapávat ty ostatní. Program? O ten vůbec nejde. Taková politika, jejímž příkladem jsou motoristé, co by směšní popírači sama sebe, je redukována na dvě věci. Na snahu o získání a udržení moci. A to už samozřejmě vůbec směšné není.
12: Hovořil Petr Honzejk.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Sobotní teroristický útok v Berlíně vyvolal v Německu debatu o nebezpečných islamistech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
13: Hned dvě evropské metropole se staly během pár hodin dějištěm násilného útoku. V sobotu večer najel Němec libanonského původu do účastníků berlínského pochodu hrdosti tamní LGBT komunity. V pondělí muž za volání Bůh je veliký pobodal tři ženy, než ho spacifikoval kolem jdoucí policista. I hned následovala očekávatelná debata na téma islamismu, nezvládnuté imigrace, tolerance, nebezpečí islamofobie a podobně. Většinou vede k zakoupání debatérů na jejich oblíbených pozicích. Lepší je snažit se pochopit, co se děje. Některé věci jsou očekávatelné, jiné se mění. Není náhoda, že terčem pachatelů byla gay parade nebo skupina mladých žen. Židé, sexuální menšiny a ženy jsou nejčastějšími oběťmi islamistického extremismu v Evropě. Dále nejčastějšími dějišti podobných útoků jsou právě Francie a Německo, takže překvapení není na místě. Důvodem může být i to, že tamní úřady navzdory opakované zkušenosti posledních let nebrali nebezpečí dostatečně vážně. Například německé instituce nadále nesmějí uchovávat IP adresy podezřelých déle než 3 měsíce. Výsledkem příkladné péče o svobodu potenciálních pachatelů je omezení svobody volby ostatních jít na jakékoliv větší veřejné shromáždění. V Berlíně byl použit automobil a mačeta, v Paříži nože. To jsou nejčastější zbraně posledních let. Bezpečnostním složkám v Evropě se daří bránit pachatelům v přístupu k výbušninám a zbraním a ti se uchylují k předmětům denní potřeby. Podobně se v Izraeli mluvilo jednu dobu o intifádě nožů, která byla také intifádou automobilů. Extremistickým organizacím, jako je Islámský stát, se zřejmě také nedaří dostávat zkušené lidi do Evropy nebo je úspěšně nasadit. Proto jejich jménem jednají nahodilí a nevycvičení lidé, kteří se k ním jen hlásí. Možná je to ale jen otázka času. Nedávno přišel list Neue Zürcher Zeitung s tvrzením, že se na evropské půdě chystal útok ve stylu 7. října. Některé vzorce se mění. Snižuje se věk pachatelů nebo podezřelých. Většina zadržených dnes spadá do kategorie 13 až 19 let. V minulém desetiletí byla zdrojem radikalizace válka v Sýrii a mladí lidé se indoktrinovali offline v mešitách nebo sportovních klubech. Nyní je nástrojem radikalizace válka v Gaze a indoktrinace se přesunula téměř kompletně na síť. Začíná například na TikToku, kde budoucí pachatel shlédne propagandistické příspěvky obsahující násilné scény. Algoritmus rychle nabídne další a dotyčný se rychle dostane do spirály, protože materiály tohoto druhu jsou podle průzkumů návykové. Pak se dostává do uzavřené skupiny na Telegramu, kde se už plánuje jeho akce. Obvykle jde o mladíky, jejichž rodiče byli imigranti, nebo stále častěji o žadatele o azyl. Jejich rodiny nejsou nutně nábožensky založené ani nevykazují sklon k extremismu. Například pachatel berlínského útoku pocházel z libanonské šíitské rodiny. Přesto se přidal k sunnitské extremistické skupině. I když to někteří lidé neradi slyší, pachatelé často skutečně mají psychiatrickou diagnózu. I u mnoha dalších hraje džihadistická ideologie až druhotnou roli. Prvotní je potřeba nenávisti nebo potřeba legitimizovat si násilnické fantazie. V případě žadatelů o azyl jde podle studií o nespokojenost s vlekoucími se procedurami nebo jakási únava ze života v otevřené společnosti. Někteří byli předradikalizovaní, mají větší zkušenost s násilím doma nebo v původní společnosti i s radikalismem jako normou veřejného života. V Evropě naráží na společnost, která má pro ně nepochopitelná pravidla. Veřejné instituce, které u nich nevyvolávají respekt, od školy až po úřady neschopné deportovat pachatele trestných činů. A takové pojetí tolerance, které je samotné, nenutí k toleranci. Odpovědi na útoky tedy nemá být ani tvrzení, že pachatelem mohl být kdokoliv jiný, ani vyvolávání nenávisti vůči imigrantům. Ale politika, která nebezpečí podobných útoků, co nejvíce sníží a přitom zachová maximální svobodu a snášenlivost.
8: Tolik Jan Fingerland. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
14: Od druhé poloviny 60. let se o Milanu Knížákovi tu a tam něco dalo dozvědět, že je to velmi svérázný umělec a autor i performer pouličních happeningů. A nebo v jistém kulturním magazínu číst jeho vzrušující dopisy posílané kunsthistorikovi Jindřichu Chalupickému, který mu zprostředkoval pobyt USA mezi členy avantgardní skupiny Fluxus, združující pod vedením George Matthewnase nejen výtvarníky nebo experimentální hudebníky, jakým byl skladatel John Cage. K Fluxusu patřila mimo jiné tehdy i Yoko Ono. Teprve později se o kulturní dění zajímající příslušníci generace, která dospívala v 6. dekádě, dozvěděli, že Knížák také založil v Mariánských Lázních undergroundovou kapelu Aktuál, a to o dost dřív, než v Praze vznikly Plastic People. Jejíž duchovní otec Magor Jirous měl s Knížákem nepřehlédnutelnou impozantní postavou s až extrémně dlouhými vlasy, společné nejen to, že se jako ctitelé svobody dostávali do konfliktu s režimem. I když Knížák, na rozdíl od Jirouse, netrávil roky ve vězení. Nicméně jednu z textů Aktuálu STB považovalo za dílo Plastic People a zařadilo ho mezi důkazy proti společenské činnosti při známém procesu z plastiky roku 76. O něco později zažil autor těchto řádek Knížáka na vlastní oči, protože ten se na čím se jako bytovém semináři u jednoho z členů jazzové sekce přišel setkat s Petrem Kotíkem, v Americe žijícím nonkonformním skladatelem. Dnes před čtvrtstoletí ředitelem festivalu Nové hudby Ostravské dny. A onen večer měl atmosféru zcela mimořádné události. Někými bývaly ostatně veškeré Knížákovy aktivity i v dalším desetiletí, kdy se podílel na akcích designerských nebo dokonce z oblasti módy. A jeho čas nadešel s listopadovou revolucí. Záhy se stal rektorem Akademie výtvarných umění, kterou celoživotní bojovník proti komunismu během krátké doby vyčistil od ideologických nánosů prakticky 4 dekád kompletní výměnou pedagogického sboru, což byl výkon na úrovni nikoli pouze vysokých škol vzbuzující respekt. A Knížák se v dnes už legendárních 90. letech také konečně doširoka prezentoval i jako osobitý výtvarník zastoupený i v zahraničních galeriích. A ovšem i co by ke kdečemu veřejnému se vyjadřující persona, oslovovaná hojně médii, vůči jimž byl velmi vstřícný. A zkoušel také nastartovat politickou kariéru. V tom sice neuspěl, ale viditelné bylo jeho myšlenkové souznění s Václavem Klausem, trvající zřejmě až do nedávných dnů. Dojem také uměl dělat na ministra kultury Pavla Dostála, který ho na konci desetiletí jmenoval ředitelem Pražské národní galerie, což ale byla etapa, silně kritizovaná kvůli Knížákovu přehnaně autokratickému chování a celé koncepci vedení instituce, ze které kvůli němu odešla řada renomovaných odborníků. A ať už se záměrem provokovat, a tedy budit veřejný zájem, anebo z niterného přesvědčení, docházelo také k ostrým sporům z mladší částí výtvarné obce. Vůči jakoby do sebe zahladěnému Knížákovi s návykem říkat bez obalu, co si o kom a jeho práci myslí, hodně vyhraněné. Také i kvůli jeho neochotě spolupracovat se zahraničními obrazárnami. Knížák nakonec po 12 letech z funkce odešel. Dá se ale říct, že se z jeho éry Národní galerie dodnes nevzpamatovala. Ex-ředitel se pak do značné míry stáhl do ústraní, jen občas vystupoval a nahrával s obnoveným aktuálem, tentokrát tvořeným profesionály. Jaký bude časem pohled na jeho výtvarný odkaz, těžko říct. Pro leckoho je ale Milan Knížák, který o minulém víkendu zemřel ve věku 86 let, především silnou, svobodomyslnou a vysloveně tvůrčí uměleckou osobností let 60. až 90.
15: Hovořil Ondřej Konrád. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Městečko Loštice, situované na pomezí Hané, měli lidé dlouho v povědomí snad jen díky Muzeu olomouckých tvarůžků, které se tu tradičně vyráběly. Teď je známé i hezky opravenou synagogou, která slouží spíš jako muzeum. Koná se tu víc kulturních akcí než bohoslužeb a hezky upraveným židovským hřbitovem. To je samozřejmě výsledek práce mnoha lidí, ale lví podíl na tom má pan Luděk Štypl, dnes 77-letý. Pan Štypl emigroval i s manželkou a dvěma dětmi v roce 1979 a 20 let strávil v Kanadě. Na rozdíl od mnoha českých a slovenských emigrantů, kteří si provinční myšlení a xenofobii zachovali i po mnoha letech strávených v zemích, kde sami byli cizinci, a nadále pro ně existují jen dva druhy lidí, my a tamti, si pan Štypl, jak říká, z Kanady přivezl respekt a toleranci a tyhle dvě vlastnosti šíří dál. Založil společnost Respekt a tolerance. Zainteresoval do věci spoustu lidí a dělá všechno proto, aby památka vyhlazených loštických židů zůstala zachována. Sám, pokud je mu známo, žid není. Před Šoa žilo v Lošticích 59 židů. Bylo to méně než v 19. století. Lidé se už tenkrát stěhovali za lepšími příležitostmi do větších měst i do ciziny. Ale synagoga fungovala a na židovském hřbitově se pohřbívalo od roku 1554 až do května 1942. To byl spuštěn do Hlíny poslední místní žid, který včasnou smrtí unikl transportu. Z 59 židovských občanů se po válce vrátili jen 3. Na údržbě hřbitová opravě synagogy, kterou nezničili Němci a vlastně ani komunisté, jen zub času, se finančně podílelo mimo jiné i několik lidí ze zahraničí, vesměs židovského původu. Jistý Stanton Carter, zubař z Kalifornie, pana Štypla oslovil. Chtěl na loštickém židovském hřbitově pátrat po svých předcích. Žádné nenašel, ale i tak se dlouhodobě zapojil do procesu dokumentace židovské historie a obnovy synagogy v Lošticích. Myslím, že ho k tomu přimělo nadšení pana Štypla. Náhrobky na židovském hřbitově jsou dnes pečlivě katalogizované pro lidi, kteří sem čas od času přijíždějí pátrat po předcích. Osudy všech lidí zmizelých za války jsou zmapované, jak jen to šlo. Pozoruhodný je příběh Arto Langra, který se zachránil život tím, že přes přísný zákaz svých rodičů odjel do ciziny v roce 1940 ve svých 17. V synagoze je řada dávných věcí denní potřeby, třeba hříbeček, jaký naše babičky a prababičky používali k látání ponožek. Ty nebyly nutně majetkem loštických židů. Jsou tu, aby dnešním mladým usnadnili si představit, jak se před mnoha lety žil. Zavražděným loštickým židům už nikdo život nevrátí. Ale, jak dokázal pan Štypl se svou partou, vzpomínku na ně je možné zachovat. Jak stojí v materiálech loštické synagogy. Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Tohle všechno zařídili Respekt a tolerance. a myslím, že i láska.
15: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
7: 90kové léto.
9: Rok 1992 byl plný nejistoty a čekání, jak to dopadne se Spojeným státem. Rozpad si uměl představit málo kdo.
17: Překvapilo mě, že poslanci federálního zhromaždění neschválili prezidentovou iniciativu o referendě a zamrzlo mě, že se tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu většou časťou slovenských poslanců nášho nejvyššího zákonodárného sboru.
7: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
6: Je 13 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Donald Trump přijme v Bílém domě ukrajinského prezidenta Zelenského. Do Česka se vrátí tropy, v pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů. Klidné úterní odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny v americkém kongresu. Právě na jeho počest má Senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
18: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Jana Cik Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Spojené státy zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě. Jejím cílem je podle amerického ministra obrany Petea Hexeta zajistit, aby evropské země převzaly hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu. Prezident Trump evropské spojence opakovaně kritizuje za nedostatečné investice do armád. O plánovaném přezkumu vojenské přítomnosti Američané své partnery v Evropě informovali už v červnu. Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do volání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují, říká Miterková.
19: Máme omezený výkon některých agend. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
6: Posloucháte zprávy Plusu. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo závěrně zvolené na 28. července na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Blumberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Krátký pohled na silnice. Na D1 z Prahy do Brna pracují silničáři za Velkým Meziříčím. Na 147. kilometru projíždí se jedním pruhem, v koloně ze 143. se zdržíte až 20 minut. A velmi dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí na D1 před Prahou, sune se od Průhonic ze 6. kilometru. Následně pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrpoholskou spojku, Pražský okruh až do Novopatské před sjezd Dokbelské. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji. Dobře, dojeďte. Dnes i zítra bude slunečno, dnes ještě místy přechodně až oblačno, po oba dny bude na severovýchodě trochu chladněji, dnes kolem 23, zítra kolem 27 stupňů, na zbylém území naměříme 25 až 30, zítra až 34 stupňů. A po zprávách už je tu pořad, jak to vidí.
20: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. No a jen co zapršelo, hostem je Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Spíše než o vodě budeme možná hovořit o hydrologickém suchu, o tom, jaké faktory přispívají k čím dál intenzivnějším a delším vlnám veder, a probereme i bouři na Marsu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
21: Jak to vidí?
20: Po plynulých hodinách nám trochu zapršelo a ochladilo se to asi, abychom se nadechli před úmornými vedry, které meteorologové předpovídají už na příští dny. Jak vy, pane Danielko, snášíte asi hlavně ty výkyvy počasí, ale i tropické počasí?
22: Tak ze mě si manželka dělá legraci, že jakmile teploty stoupají přes 30, tak já se dostávám do svého živlu. Já říkám, jsem takové to letní dítě narozené v červenci, které má teplo rád. Takže já osobně při velkých vedrech netrpím, byť tedy ty 40-stupňová vedra už byly úmorný i na mě, což asi na každého, a bohužel to tedy vypadá, že před sebou máme další vlnu veder, a kolegové na našem prognózním pracovišti právě teď podle mě připravují výstrahu, kterou, kde budou specifikovat, kde, jak moc a jak dlouho ta vlna veder bude trvat, protože to vypadá, že čtvrtek, pátek a potom možná s malým s maličkatou pauzou a i na začátku příštího týdne se zase můžeme dostat hodně blízko, a není vyloučené, že i k těm 40 se dostaneme.
20: Ty vlny veder, jak už jsem naznačila, jsou čím dál častější a také trvají déle. Říkalo se nebo říká, že sucho je, protože neprší, ale ono to tak jednoduché vůbec není. Tak jaké faktory vlastně k tomu přispívají?
22: Tak ono, dokonce to sucho a vlny veder se velmi výrazně vlastně podporují vzájemně. Ono dochází takovému cyklu, čím víc je sucho, tím víc je vln veder. Ono ostatně vlastně je strašně zajímavé, jak ty vlny veder vznikají. Samozřejmě je teplejší, řekněme globálně, to oteplení o něco více než jeden stupeň, ale zajímavé je, že když se podíváme na vlny veder, tak ty rostou vlastně víc, než je ten nárůst té průměrné teploty. A tady v Evropě vlastně byl zaznamenaný ten nárůst prodloužení těch vln veder zhruba o 2,6 dne každou dekádu. Se vlastně prodlužuje ta doba, kdy jsme v tom stavu vln veder. Což je teda rychlejší, než by odpovídalo tomu průměrnému zvyšování teploty. A ono to je totiž tím, že samozřejmě rostoucí teplota znamená, že ta situace, kdy vznikne vlna veder, nastává vlastně za podmínek, kdy je více energie v té atmosféře, takže to rozhodně přispívá k té teplotě. Ale ten zbytek musíme hledat vysvětlení ještě někde jinde, ještě v dalších faktorech. Jsou minimálně 4, možná 5 dalších faktorů. Jedním z nich je to sucho. A ono teda spolupůsobí, ale samozřejmě tak, jak je sucho, tak nedochází k vypařování, když není, jsou ty srážky, což samozřejmě zase mění nebo zvyšuje tu energetickou bilanci, povrch se více ohřívá, vlastně je stabilnější to zvrstvení a ta vlna veder pak se může více rozvinout a být delší. Ale další faktory možná už nejsou tak zjevné. A ten jeden faktor, který byl vlastně v nedávných studiích, několika studiích potvrzen, je, že přispívá výrazně i to, že jsme vlastně snížili znečištění ovzduší. Tak, jak se redukují emise, tak se současně vlastně redukují i aerosoly v atmosféře. To znamená drobné částečky prachu, různých dalších oxidů, krystalků a podobně, které vlastně brání pronikání slunečního záření. Oni nejsou možná tak dobře vidět, ale vlastně část toho slunečního záření se od nich odráží a tudíž nedopadá na ten povrch a vlastně nezahřívá. Takže to je další z efektů, kdy vlastně to, že jsme vyčistili tu naši atmosféru, tak jsme malinko vlastně přidali k tomu, že se může přitápět od povrchu. Ale teď nová studie vlastně se zaměřila i na to a tvrdí, že vlastně se ukazuje, že ty aerosoly, to, že je tedy nemáme, tak vlastně může ovlivňovat i způsob cirkulace. Právě tím efektem, že se část vlastně Evropy ohřívá jinak,

0: V podstatě, když se podíváme na tu schopnost atmosféry odpařovat vodu.
1: No, my bychom asi mohli se spíš zaměřit na ty další faktory. A ten dalším faktorem, který stojí za zmínku, tak je vlastně dopad tepelného ostrova města. Ono totiž v Evropě většina obyvatel žije ve městech a když se podíváme na města, tak vlastně více než polovina veškerých těch nadúmrtí, které jsou sledovány, tak připadá vlastně na ty nejpřehřátější části měst ve srovnání s těmi okrajovými částmi nebo s venkovskou krajinou. Takže daleko víc se tedy přehřívají ta města. A tam je něco, co můžeme dělat. My se můžeme snažit pokusit schladit města, dát tedy do toho města víc, řekněme, vody, ať už přímo, nebo prostřednictvím vegetace, která tu vodu vlastně využívá a tím pádem ochlazuje to prostředí své.
0: A nakolik jsme se podle vašeho názoru, pane Danielko, adaptovali vlastně na ty změny klimatu, protože to, že je vedro, že je čím dál více opravdu tropických dní a nocí, tak to zase není záležitost letošního roku.
1: No není, ale já bych řekl, že letos poprvé vidím takovou opravdu, řekněme, společenskou silnější debatu nebo pochopení toho, že se opravdu adaptovat musíme, protože ty vlny byly extrémní v západní Evropě i tady u nás vlastně opravdu velmi silné a dlouhotrvající. Ostatně vidíme dopady třeba ve Francii a probíhající požáry, to je pořád spojené vlastně s dlouhým, suchým, horkým obdobím, které tam od června vlastně panuje až do dneška. Takže rozhodně se velmi výrazně zvedla ta diskuze o tom, co dělat. Takže konečně se vlastně ta adaptace na vlny vede dostává do popředí. Ono už dlouhodobě se v těch odborných kruzích na hlavně třeba na rozhraní Světové meteorologické organizace a Světové zdravotnické organizace hovořilo o tom, vlny veder jsou problém, co se s tím dá dělat. A vlastně je doporučení pro všechny ty státy zpracovat něco, čemu se říká Heat Health Action Plan, to znamená akční plán pro vedra a zdravotní dopady. Ale ono pustit se do toho vždycky jako vyžaduje úsilí a hlavně pochopení urgentnosti toho problému. Takže myslím si, že teď se dostáváme do toho stavu, kdy Evropa to pochopí. Ono mimochodem je zajímavé, že vlastně v tropech, tam, kde když se podíváte třeba na Singapur a podobně, tak Singapuru vlastně říkali, nebo jejich ministerský předseda, který vlastně dlouhodobě vedl tam vládu a ten Singapur velmi výrazně proměnil. Říkal, že nejdůležitější změna byla klimatizace, zavedení klimatizací. A když se na to podíváte, tak opravdu Evropa v tomhletom velice, řekněme, efektivním na individuální bázi minimálně a na úrovni veřejných budov 100% řešení a opatření zatím až tak daleko není. Ve srovnání třeba s Amerikou nebo i právě s asijskými státy, které prostě ten problém měly vždycky takový a ještě v tom vlhkém klimatu prostě do těch adaptací neměli jinou šanci, než prostě vybudovat klimatizaci. Čímž neříkám, že to je jediná možnost, jak se adaptovat. Ono, když se podíváte třeba na historická města středověká, ty úzké uličky, když vyjedete do Středomoří, mě se vždycky strašně líbily ty architektonické prvky takových těch okenic dřevěných, které jsou na těch fasádách. Ale oni mají svůj smysl, tak aby se nezahřívalo to okno a vlastně odráželo se to teplo ještě předtím, než vstoupí do toho pokoje, kde vy přece jenom můžete být trošku v chládku.
0: Konstatuje hydrolog Jan Danielka.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Podívejme se nyní, jak letošní sucho dopadá na stav vodních zdrojů, toků, tak jaká je hydrologická situace, pane Danielku? Hovoříme už o hydrologickém suchu?
1: No už nějakou dobu hovoříme o suchu. Ono v podstatě vlastně ten pokles to sucho má tu nevýhodu, že ono není jasně vidět, kdy začíná a kdy končí. Ono to není tak, jako najednou vlastně se voda vyleje ze břehu, to je taková vizuální značka toho, že začíná povodeň. U toho sucha je to složitější, takže my vlastně, když to řeknu, odchylku od toho, co je normální, máme v podstatě celý letošní rok. Ono pršelo velmi málo. Když se na to podíváme, tak většina našeho území dostala něco mezi polovinou a třema čtvrtina, 50 až 75% srážek od začátku roku.

0: vůči tomu, co je normální, což je opravdu velmi málo. A vlastně tam nebyla žádná jarní významná povodeň a vodní toky podzemní vody vždycky byly od celou tu dobu byly vlastně méně, než by pro tu danou roční dobu a měly být v dlouhodobém průměru. No a teď se dostáváme do situace, že opravdu se to zvýrazňuje. Nejvíce tedy na těch povrchových tocích asi všichni, kdo se těšili, že se vypraví na vodu, tak vidí, že je se dá pouze pod přehradou, proto je Vltava vlastně přeplněná, na ostatních řekách se spíš drhne o dno na řadě úseků, ale bohužel teda jsme opravdu v situaci, kdy, když jsem na to koukal včera odpoledne a dneska kolegové zase budou aktualizovat tu informaci, tak řekněme možná čtvrtina toků na našem území byla taková, že pro konec července jsme zaznamenávali nejnižší hodnoty, které tam máme napozorovány, což může být doba pozorování typicky, řekněme, třeba od 60. let.
1: Jenom pro zajímavost, hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vidíme to i u jiných řek. Pokud by to teple suché počasí pokračovalo, tak jaký to může mít další dopad na stavy toku? Jaká rizika to sebou nese?
0: No, já jsem právě strašně zvědavý, co se stane teďkon v souvislosti s tím suchem. Ono v krajině už, s tou vlnou veder, ono v krajině už té vody na výpar opravdu mnoho není. Takže nelze očekávat, že dojde k nějakému jakoby rychlému poklesu. Ale myslím si, že tak, jak děláme vlastně každý týden v úterý, děláme takové hodnocení toho, a jak jsme na tom se suchem a vydáváme výstražnou informaci o tom, jestli je sucho nebo ne. Ona není možná tak viditelná, protože jsou viditelnější takové ty akutní věci, ty výstrahy na ty akutní věci. Ale dneska tedy ještě asi nebude zas tak, řekněme, kritická, byť očekávám, že tak tři čtvrtě území vlastně naplní ty limity, že tam budeme říkat, tady sucho je. Ale právě ta vlna veder, kterou čekáme na konci týdne, si myslím, že nás posune do toho, že budeme opravdu na, řekněme, hodnotách, které budeme moc směle srovnávat s tím suchem 2018-2015. A to ještě teda není konec léta.
1: Kolik by toho muselo napršet, aby se situace aspoň trošku zlepšila, ačkoliv i z vašich slov, pane Danielko, vyplývá, že v nejbližších dnech se tak nestane.
0: To je vždycky taková svízelná otázka, v nejbližších dnech se to určitě nestane. Každých 5 mm je skvělých pro vegetaci.
1: Každá kapka se počítá.
0: Pro vegetaci rozhodně, ono je to vidět, vlastně ta krajina se výrazně proměnila. Byť tedy, když jedete, tak je vidět, že tak, jak jsme měli některé bouřky, tak občas projíždíte tu krajinu, říkáte, hele, tady je to krásně zelený. O 20 km dál nebo 10 km dál už vidíte, že tam se bouřky vyhly. Takže tam je velice sucho. Zrovna včera jsme se o tom s jedním kolegou bavili, jak na trase mezi Kolínem a Prahou je vidět ohromný rozdíl v tom, kde ta bouřka vždycky vlastně vypadla a trošku zalila a ta vegetace tam pořád prosperuje. Takže každých 5 mm pro tu vegetaci bude poklad, to znamená, že ona dokáže ji velice rychle spotřebovat. Malinko nám to ochladí tím výpadem, ale nevydrží dlouho těch 5 mm a nemá šanci vlastně tyhle ty srážky se dostat do povrchových a podzemních vod. Na to, abychom se vlastně dostali z toho hydrologického sucha, tak by muselo pršet, řekněme, tak trošku povodňově pršet. Ne, že by to způsobilo nutně povodeň, ona naopak ta krajina teďkon je tak žíznivá pro tu vodu, že vlastně to je možná jediné pozitivum je, že když by přišly intenzivní srážky, tak se nemusíme povodně tolik bát, protože prostě se do té krajiny vejdou, zůstanou v ní a neodtečou. Maximálně by mohly pomoci. Ale nic takového ve výhledu tedy není.
1: Jak se to projevuje na kvalitě vody jako takové?
0: No to je zajímavé. Ona vlastně kvalita vody, když se koukneme na analogii roku 2015-2018, tak se ukázalo, že ty projevy nebyly vlastně zas až nějak velmi viditelné. A ještě je velký rozdíl vlastně, jaký je zdroj znečištění. Tam, kde je ten zdroj znečištění bodový, to znamená vypouštění třeba z čistíren odpadních vod a podobně, tak tam se to samozřejmě zhoršuje bezprostředně pod tím vypouštěním, protože té vody na rozředění toho vypouštění je relativně méně. Takže tam můžeme zaznamenat znamenat za nějaké zhoršené parametry. Na druhou stranu ta voda teče velice pomalu, takže vlastně má dost času, aby se některé ty látky rozložily. A co vlastně naopak se zlepšuje paradoxně, je to, že takové ty plošné zdroje znečištění, to, co jsou vlastně splachy ze zemědělství, pesticidy a podobně, tak ty se nedostávají, protože neprší, tak se nemají jak dostat do toho systému. Takže tyhle ty látky mohou paradoxně klesat. Ale velký problém je u nádrží a u rybníků, které se více prohřívají a může docházet k mobilizaci těch látek, které už byly usazeny na dně. Tady, tak jak se to prohřeje, tak tam dojde k chemickým procesům a zejména fosfor se vlastně uvolňuje. Ostatně k těm debatám o kvalitě na Lipně a Synicích, tak právě i to teplo, prohřívání a málo vody velice výrazně přispívá.
1: Jsou naše řeky ke koupání bezpečné?
0: Tak nedokážu říct, pro každou řeku, já se nebojím do řeky vlézt, to určitě ne. Spíš problém než v řekách může být v některých těch vlastně stojatých vodách, těch koupalištích, ale tady bych odkázal na vlastně hygienické stanice, které velice dobře sledují to, jaká je kvalita vody z hlediska koupání na jednotlivých místech.
2: Jak to vidí?
1: V dnešním vydání si povídám s hydrologem Janem Danielkou, ředitelem pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra předposlední červencový den bude úplněk, indiáni mu říkali bouřkový. No a bouřku zažil i Mars. I když hodně dávno před miliardami let vědci nyní zkoumají důkaz písečné bouře, tak byla na Marsu jiná atmosféra?
0: Právě výsledkem té studie nebo závěrem té studie je, že tak to, co tam našli jako uloženiny, vlastně musela způsobit velmi silná bouře a tudíž tam musela být vlastně v té době mnohem hustší atmosféra dnešní době, která vlastně nemá sílu a pohybovat těmi zrnky písku takovým způsobem, aby vytvořila usazeniny tak, jak vypadají. Abych to možná malinko vysvětlil. Určitě jste si všimli, pokud jste někdy třeba byli u moře a lehli jste si na tu pláž na ruční, že je poměrně nepříjemné, jak když foukne, ty zrnka písku do vás jako narážejí a vlastně usazují. Je to takový peeling, je to takové jehličky až kolikrát. A to je právě mechanismus, který běžně vlastně probíhá tak, že ty zrnka jsou pískem unášeni. Oni samozřejmě nevystoupají příliš vysoko, oni jako se pohybují při tom povrchu procesem, který se jmenuje takzvaná saltace. To znamená, to zrníčko písku vlastně jako je tím větrem zvednutý, ono vyskočí o pár centimetrů nebo metrů dál vlastně jakoby dopadne, teď vyrazí jako jiné zrníčko písku, které se zvedne, ten vítr ho unese a takhle jakoby poskakují ty zrnka písku. A tímhle tím procesem víme, že se tvoří nějakým způsobem vlastně usazeniny. A na tom kameni, který, nebo na té, ano, kameni řekněme, na Marsu, kde vlastně byla provedena velice detailní fotografie, tak je vidět, že je tam několik vlastně vrstviček, jak se postupně usazovaly, pak to stvrdlo a zůstaly usazené ty vrstvičky. Úplně stejné procesy probíhají na Zemi, že jo? Pískovce nejsou vlastně tady nic jiného než usazené vrstvy. Ale tady, jak to bylo naváto, tak některé ty vrstvičky mají přesně ten tvar, který vlastně vzniká touhletou saltací. To znamená, že ty zrnka takhle vlastně se pohybují a jsou to vlastně takový laminární vrstvičky. Ale mezi to vlastně tam byly vložené vrstvy, které měly úplně jiný směr uložení těch toho, řekněme, té stratifikace, těch čárek, které tam na tom, těch linií, které tam na tom vidíte. A vědci právě dovozují, že tohleto je důsledkem takzvaného suprakritického proudění větru. To znamená, že proudí tak rychle ten vítr, že unáší ty zrnka jiným způsobem. Nedochází tam k takové té erozi, která se vlastně vyráží jedno na druhé a ukládají se právě trošku odlišně při velké rychlosti větru. A minimálně dvě vrstvy z těch asi šesti, které na tom kameni jsou, tak vypadají, že jsou výsledkem takovéhle nějaké bouře, která musela právě být velice rychlá, že ten písek unášela rychleji a ten pohyb toho písku tedy měl trošku jiný charakter než té klasické saltace, která vás tak trápí, když jste na pláži. Takže opravdu to vypadá, že ta atmosféra musela být mnohem hustší, tak aby byla schopná vůbec vlastně vyprodukovat dost energie a mít tu schopnost unést vlastně zrnka písku takovou velkou rychlost.
1: Možná tušíme, kde našli inspiraci tvůrci filmu Duna.
0: Je to tak, ano, ono se to objevilo i v některých těch článcích a ano, tak to asi mohlo vypadat. Je otázka, jestli ta bouře byla tak vysoká, jako vidíme třeba některé bouře i tady na zemi, takové ty písečné, pískové, to nedokážeme říct, ale minimálně několik metrů nebo minimálně desítek centimetrů nad povrchem to muselo být teda hodně husté, to, co unášel ten vítr tím pískem. Tam ležet by asi nebylo příjemné.
1: Tak je to další kamínek, nebo kdybych zůstala u popisu této terminologie, zrníčko písku do té mozaiky, co se týče zkoumání života nebo vůbec povrchu Marsu a dalších planet.
0: Dynamiky určitě je to zajímavé a myslím si, že to je nádherné vlastně vidět, že se to, co se děje tady na Zemi, se opravdu děje na tom Marsu a to, co jsme se naučili tady, tak dokážeme vlastně aplikovat znalostně i na ten Mars. Mimochodem, to je vlastně takový úplně základní princip geomorfologie a geografie, kde si říkala, když vidíme, jak se něco děje, tak analogicky ten výsledek asi vznikl stejným způsobem. To byl vlastně jeden z takových principů, na kterém stála věda, která se jmenuje geomorfologie, která se právě zabývá tím, jak vznikají různé tvary zemského povrchu. V tomhle případě tedy marského povrchu, takže Marso.
1: Logové.
0: Morfologie.
1: Ano, pro marsologii. Tak pojďme, pane Danielko, zpět teda ještě na zem, nebo možná k vodě. Ono se skloňuje i takzvaný vodní stres, stav, kdy poptávka po vodě převyšuje nabídku, tak co se týče dostupnosti zdrojů, kombinace tepla a nedostatku srážek, víme, že sucho zasahuje, nejenom je nám teplo, je málo vody, ale trpí tím říční doprava, lodní doprava, vinaři, voda chybí elektrárnám, v podstatě jde to jaksi napříč těmi spektry, zásoby vody ve studnách. Jak to řešit?
0: Jak to řešit je velice složité, ale pravda je, že Česká republika, možná zase o tom vlastně posluchači ani nevědí, byla jedna z prvních, která se snažila nějakým způsobem uzákonit tu problematiku právě řešení nedostatku vody. Takže ve vodním zákoně asi před 4-5 lety, možná už to bude dřív, vznikla vlastně nová hlava, která se zabývá suchem, která mimo jiné tedy vytvořila nebo požaduje, aby vznikly krajské komise pro zvládání sucha a vznikly krajské plány pro vlastně sucho nebo management toho sucha a nedostatku vody, které právě sledují a mají i jasně dané pořadí toho, co musíme zabezpečit, co má tedy prioritu, takže je to kritická infrastruktura zásobování obyvatel, potom živočišná výroba a jdeme dále a také vlastně sadu opatření, které lze udělat. Samozřejmě to nejzákladnější je takové to, možná to bude vypadat marginální, zakázat zalévání, ale ono řada těch byť tedy vodovodů nebo lidí zásobovaných z vodovodů jsou relativně malé zdroje, že to je vlastně vesnice nebo nějaká obec, která má třeba zdroje podzemní vody a tam opravdu v téhleté situaci my nevíme, kde se to přesně dneska děje, protože nějaký systém centrální evidence vlastně není pro nás dostupný, ale jako ČHMu, ale víme analogie z let 2015-2018, že opravdu problémy vznikaly a zejména ty menší vodovody, tedy pravděpodobně už dneska musí řešit ty samé problémy jako v roce 2015 a 2018 a jak jsem říkal, léto ještě není úplně u konce, takže možná se ty zprávy o omezování spotřeby vody začnou objevovat více a více.
1: A jak už jste řekl, pane Danielko, bereme to už vážně?
0: Už to bereme vážně.
1: Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu a jeho názory a vysvětlení. Já vám za to děkuji a přeji vám krásné léto.
0: Krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Hezké odpoledne je 1:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi před probíhající schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce tlačit vládu k úsporám. Zároveň příští rok očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Španělé očekávají vlnu veder, která zřejmě zkomplikuje hašení rozsáhlých lesních požárů. Hasiči v centrální části země zaznamenali v uplynulých hodinách v boji s ohněm pokrok. Teploty v Madridu a okolí mají ale dnes i v příštích dnech překročit 35 stupňů Celsia. Požáry už spálily 77 tisíc hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě poblíž města Valencie. Po korupční kauze na pražské magistrátu chystá koalice změny protikorupčních pravidel. Politici se shodli, že nechají prověřit sporné zakázky spojené s dopravou a připraví přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z úředníků měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo totiž povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, zemřeli dva z nich. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 koňských provincií. První část chystané dálnice D55 na území Napajedel na Zlínsku má stavební povolení. Bude součástí nového úseku od Napajedel po Babice na Uhersko-Hradišťsku. Ten má stát více než 9 miliard korun a bude patřit mezi nejdražší dálniční stavby v Česku. Ředitelství silnic a dálnic chce s jeho výstavbou začít v příštím roce. To vypadá na silnicích právě teď na D1 z Prahy do Brna. Pracují silničáři za velkým meziříčím, projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 142. na 147. kilometr se zdržíte kolem 20 minut. Nesouvislá fronta kamionů popojíždí na Pražském okruhu směrem na letiště, zpomaluje se u sjezdu na Vestec a pomalu se jede přes oba tunely, které se podle potřeby uzavírají, až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení asi 20 minut. Kamiony pojedou celý úsek déle a v Praze se bouralo v Karlovarské směrem z centra. Před odbočením na Ruzince srazila 3 auta, kolona Oclánské na 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Zatímco dnes bude maximálně 30 stupňů, zítra už se mají teploty pohybovat mezi 29 a 34 stupni, pouze na severovýchodě bude kolem 27 a dál bude jasno až polojasno. Tolik zprávy, teď už má slovo Lucie Vopálenská, začíná Věda plus.
3: Hezké odpoledne. Je úterý 28. července a co vám v magazínu o výzkumech a inovacích nabídneme tentokrát? Také se jí říká tichý zabiják. Žloutenka typu C se totiž zpravidla nijak neprojevuje. I proto o ní většina pacientů neví. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne hepatitid. Pražský startup vyvinul zařízení, které automatizuje měření a zapisování množství moči vyloučené pacientem na jednotkách intenzivní péče. Sestrám tak uvolní čas a ruce na skutečnou péči o pacienty. Dozvíte se, v čem je tento systém dobrý, jak se osvědčil při testování v ostrém provozu a jak mu pomohl nedávný zisk evropské certifikace. Se srpnem se blíží pozorování roje Perseid a zároveň nás čeká velmi zajímavé částečné zatmění slunce. Čím bude vzácné? Ne. A štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Tato slova napsal v 2. století římský císař Marcus Aurelius a nová studie o lidských myšlenkách mu dává za pravdu. Tak si počkejte i na tento příspěvek. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Dnes je Světový den hepatitid. V Česku nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale vůbec nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající drogy nitrožilně a pak ti, kdo podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
4: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím vyvolal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
5: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
4: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
5: Není si pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Při testech se z krve nejprve zjišťují protilátky, říká přednosta pracoviště laboratorních metod pražského IKEMu Ilja Stříž.
6: Podají informaci, že ten člověk buď prodělal tu infekci, anebo ji stále má, ale neřeknou nám nic o té aktivitě.
5: Pokud je vzorek pozitivní, putuje ještě do laboratoře lékařské genetiky. Tady se vyhodnocuje metodou PCR, říká Jana Ždychová.
7: Vzorky plazmy se vkládají do tohoto automatického analyzátoru. Je určovaná koncentrace viru ve vzorku pacienta.
5: Výsledky má lékař do 2 hodin od odběru krve. Před dnešní kontrolou si na krev zašla také Hanka. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
8: Dobrý den.
9: Zdravíčko, dobrý den.
5: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie.
8: Prostě a jednoduše už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
5: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře. Pro hepatitidu typu C je typické, že na sebe zpravidla nějak neupozorní. Postupně ale vážně poškozuje játra.
8: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k játerní cirhóze.
5: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
8: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
10: Pacientka už teda leží na zádech na lůžku, připravená na to vyšetření.
8: Budete jenom lehoučce studit a malinko ťukat, jako když vás někdo lechta.
10: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
8: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
5: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
8: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a přenosem při porodu z matky na dítě. Ta krev je naprosto stěžejní v dřívějších dobách do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali. Většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. To jsou ti, kteří jsou dneska 60, 70 a dostali právě tu infikovanou krev. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
5: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. I když se v poslední době více testuje, zároveň stále platí, že většina pacientů o své nemoci neví.
8: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a uvidíme se za 2 měsíce na konci.
5: Loučí se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková.
11: Já vám moc krát děkuju za všechno a jsem za to rád, že jste to zjistilo, protože kdybyste to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla možná.
5: Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
12: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A v dalších minutách na Plusu ještě na téma navážeme. Naším hostem je teď Jan Šperl z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu. Dobrý den vám přeji. Slyšíme se?
13: Slyšíme se.
3: Výborně. Tak pane Špedle, zaznělo, že o žloutence typu C většina pacientů neví. Máte odhad, kolik lidí to v Česku vůbec může být? A může to takový člověk nějak poznat, alespoň získat nějaké podezření?
13: Odhadujeme, že jich jsou desítky tisíc. To znamená, že bude takový, že odhad je asi 40 tisíc pacientů v běžné populaci neužívajících drogy a až do počtu 20 tisíc mezi těmi užívajícími drogy.
3: No a může člověk nějak poznat, že by třeba mohl tu hepatitidu C mít, a i bez, když to nemá příznaky?
13: On na to musí myslet na základě své minulosti. On si musí hlavně srovnat v hlavě, co dělal v minulosti, jaké dělal rizikové věci, při kterých tu infekci mohl chytit. Ale podle jaksi svojich potíží to obvykle nepozná, protože to onemocnění má velmi dlouhý bezpříznakový průběh, roky trvající, desítky roků bezpříznakový průběh a ty příznaky, které se objeví, jako jsme slyšeli, ta žloutenka, to už je opravdu příznak velmi pozdní, který ukazuje, že ta játra selhávají a budou potřebovat transplantaci.
3: No ale transplantace, to je asi až ten poslední krok. V posledních 10 letech existuje velmi účinná léčba. Může pomoci i právě těm pacientům, u kterých se nemoc rozvíjela třeba po desítky let?
13: Ano, může, ale bohužel ne všem, protože někteří z nich po těch desítkách let už opravdu mají pokročilou cirhózu jater. Samozřejmě první krok v té léčbě je zbavit ty pacienty toho viru. To otvírá tu další cestu k dalším postupům, nějakým konzervativním a čekáním, jestli se to ještě vrátí zpátky, nebo teda už rovnou k transplantační léčbě. S tím vyléčením toho viru je to daleko jednodušší, ale bohužel stále vidíme pacienty, kteří přichází pozdě a už pak není jiné řešení než transplantační léčba.
3: Pane Špedle, vedle přenosu krví je možný také přenos z matky na dítě při porodu. Dělají se u nás nějaké testy u těhotných žen? Sama si to nepamatuji.
13: Místy se dělají, ale není to nařízeno vyhláškou, toto vyšetření na hepatitidu C u těhotných žen. Takže jsou lékaři, kteří to vyšetřují a jsou tací, kteří to nevyšetřují. Záleží na jejich vztahu k této infekci, na to, o jakou pečují tedy populaci žen.
3: A na rozdíl od žloutenky typu A a B, tak u toho typu C neexistuje očkování. Proč tomu tak je? Je ta žloutenka typu C o tolik jiná?
13: Ano, je jiná. Zatímco ty dva viry předchozí, které jste jmenovala Ačko, Bčko, jsou takzvaně imunologicky konzervativní, to znamená, že ten jejich povrch se nemění nebo mění jenom minimálně, tak virus hepatitidy C, ty antigeny na svém povrchu, proti kterým je namířena vakcína, mění poměrně často a poměrně významně, takže ta vakcína, která se vytvoří proti jednomu viru, na ty další už vůbec nemusí být účinná.
3: No a hledají vědci vakcínu i proti
13: Určitě. Pracuje se na tom, ale už je to mnoho roků neúspěšné.
3: A víte proč?
13: No, samozřejmě, jeden ten důvod je, který se jmenoval. Je to daleko složitější než jakákoliv jiná vakcína. A druhý důvod je, že ta podpora finanční jaksi oslábla se zavedením těch léků, které mají 100% účinnost, což je výjimečná situace. Málo který lék v medicíně má 100% účinnost a ono to vedlo jaksi ty výzkumníky k tomu, že teoreticky bychom tu vakcinaci nemuseli vůbec potřebovat, ale já tento názor nezdílím.
3: Chápu.
13: Do budoucna se bude hodit.
3: Pane Šperle, mluvíme o žloutenkách typu A, B a C. Kolik je vůbec známých typů žloutenek? Tam to končí nebo jsou ještě další?
13: Končíme u Ečka, takže jestli dobře počítám, tak 5. A, B, C, D, E.
3: A dá se říci, která z nich je pro lidské tělo, pro lidský organismus nejrizikovější?
13: Těžko říci, co myslíme pod pojmem nejrizikovější, ale já bych se nejvíc obával hepatitidy B, proti které sice existuje očkování, takže to velmi, velmi pokleslo výskyt tohoto onemocnění v naší populaci od té doby, co se plošně očkuje. Na druhou stranu, pokud tím někdo onemocní, tak bohužel tady je léčba schopná jenom ten virus tlumit a musí se užívat celoživotně. Nemáme lék, který by jako u té hepatitidy C ten virus úplně vyloučil z organismu.
3: Kromě asi takových předpokládaných rad, jako nebrat nitrožilně drogy a nenechat se tetovat v nějakých obskurních salonech, tak co máme dělat pro to, abychom žádnou žloutenku nechytli? Máte nějakou jednoduchou radu?
13: Další je samozřejmě běžná hygiena rukou, běžná hygiena potravin. Dodržovat prostě i tu hygienu pití, to znamená nepít vodu z neznámých zdrojů. To se týká těch jiných hepatitid než Cčka, zejména tedy Ačka, případně i toho Ečka, kdy tedy ten přenos je takzvaně fekoorální cestou, to znamená přijímá se to ústy ten virus.
3: Rozumím. Tak tolik pro tuto chvíli Jan Šperl z kliniky hepatogastroenterologie Pražského institutu klinické a experimentální medicíny. Moc vám děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
13: Děkuji za pozvání. Nasledanou.
12: Posloucháte Vědu Plus, Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český zdravotnický startup našel způsob, jak mnohdy přetíženým zdravotním sestrám na jednotkách intenzivní péče ušetřit až hodinu práce denně, kterou pak mohou využít k péči o pacienty. Díky novému systému na automatizaci odečítání výdeje moči na jipkách, totiž sestry nebudou muset každou hodinu obcházet všechny pacienty a ručně tyto hodnoty přepisovat. Startup nedávno získal evropskou certifikaci, která umožní i expanzi na zahraniční trhy. No a ve studiu Plusu už srdečně vítám spoluzakladatele firmy HTG Medical, Tobiáše Vybírala. Pěkný den.
9: Pěkný den, děkuji za pozvání.
3: Tak pane Vybírale, jak byste vůbec to zařízení, kterému se říká Urogram, HTG Urogram, jak byste ho popsal, jak to funguje, jakým způsobem, na jakém principu to zapisuje údaje, které jinak museli ručně zapisovat sestry?
9: My jsme vyzkoušeli několik technologií, jak vlastně zjišťovat, kolik moči je ve sběrném sáčku močovém, až jsme nakonec doiterovali k měření na základě váhy. Takže skutečně pouze měříme, vážíme, kolik váží ten pytlík a následně přepočítáváme na objem moči a tuto informaci už posíláme bezdrátově přímo doktorovi či sestře do počítače, ideálně do jeho pacientské karty.
3: Aby nemůže moč jednoho pacienta vážit jinak než stejný objem moči pacienta druhého?
9: Máme krásný dataset, asi 2000 různých objemů moči, které právě v Institutu klinické a experimentální medicíny naměřili a zjistili jsme, že ta odchylka je zanedbatelná. A to dvojnásob potom v kontextu současného měření manuálního, kde opravdu sestra musí přijít vizuálně odměřit víceméně z odměrného válce na pytlíku, kolik tam té moči je a tohle přepsat často na papírek a zjistili jsme, že při tomhle manuálním odečtu tam vzniká chybovost až 20%. To znamená, že nějaké rozdíly v hustotě, které způsobí 0,5%, maximálně procento nepřesnosti se v tom ztratí v tom současném, v porovnání s tím současným způsobem.
3: No tak gratuluji, to zní jako opravdu velmi dobrý výsledek testování. Ten testovací provoz v IKEMu tedy dopadl dobře? Používají tam na jipkách Urogram i teď?
9: Tak my jsme vlastně nedávno získali tu certifikaci, takže nějaké plošnější nasazení teprve plánujeme a byli jsme tam ve zkušebním režimu, kde jsme vlastně obrovské díky všem sestrám a dalším pracovníkům měli možnost opravdu získávat ty zkušenosti z praxe, z reálné a díky tomu vlastně doiterovat to řešení až do toho současné podoby, které až potom bylo vlastně certifikováno.
3: Nehrozí jakékoliv problémy s používáním tohoto Urogramu, například když se to zapisuje do počítačového systému, takže by třeba mohla ta jindy ručně zapsaná hodnota zdravotníkům chybět u lůžka teď a tady, nebo cokoliv?
9: To je dobrý postřeh. Ono i samotné to zařízení. Ono na jedné straně posílá ty data, ale na druhé straně ty data samo zobrazuje. A dobré je, že ta sestra pořád tam má i ten pytlík, na kterém jsou stále ty risky, takže i tam může v případě potřeby rychle odečíst, kolik tam zrovna toho objemu té moči vlastně je. Takže je tam taková dvojí kontrola v tomhle smyslu.
3: Pane Vybírale, provoz toho systému se podle dostupných informací odhaduje na nižší desítky tisíc korun ročně. Vyplatí se to finančně i třeba menším nemocnicím, které mají třeba jenom jednu malou jednotku intenzivní péče? Je to tak nebo ne?
9: Je to tak. My sice říkáme, že to zařízení dává největší smysl, když celé to oddělení je opravdu osazeno. Každá postel má svůj vlastní Urogram, takže sestra ani nemusí přemýšlet nad tím, jestli zrovna svého pacienta má nasazeného na Urogramu či nikoliv. A my jsme i tu cenotvorbu stavěli podle toho, kolik nyní nemocnice utratí za spotřební materiál, to znamená za ty samostatné močové pytlíky s hodinovou měřící funkcí. A snažili jsme se dostat co nejblíže tady téhle cenovce, aby opravdu ta nemocnice v nejlepším případě nezaplatila ani o korunu navíc, v druhém nejlepším, aby ta částka byla co nejblíž tomu, co už nyní platí.
3: Takže V různých zemích, teď narážím na to, že jste získali evropskou certifikaci, existují různé zdravotnické systémy. Ten váš urogram bude kompatibilní se všemi, řekněme, budete ho moci vyvážet kamkoliv, když bude zájem?
9: Co se týče Evropské unie, tak ano, tam ho můžeme vyvážet kamkoliv v rámci unie. A co se týče samotného nasazení do nemocničních informačních systémů, tady vnímáme, že jako potenciální největší bariéra do budoucna, a protože to vlastně často ani není o nás. My bychom přáli si, aby naše řešení bylo ve všech systémech už naintegrováno, ale je to často na straně toho vývojáře, toho producenta těchto informačních systémů, aby si ve svém nabitém kalendáři udělal čas a integroval
3: na setkání s odborníky z ATG.
9: Tak, tak. Ale i v momentě, kdy ta integrace ještě není dokončena, tak my vlastně nabízíme vedle toho zobrazovací aplikaci na ať už zařízení mobilního typu, anebo i na počítači, kde sestra vlastně od prvního dne rovnou vidí všechna ty data, takže nemusí čekat, až doběhne ta integrace, byť pro nás je to žádoucí stav, aby ty data rovnou měla v kontextu ostatních informací o pacientovi.
3: Tak tolik o startupu, zdravotnickém startupu, který už zaznamenal úspěchy v pražském IKEMu. Hostem Plusu byl spoluzakladatel firmy HTG Medical Tobiáš Vybíral. Díky za váš čas a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud se 12. srpna pokusí zachytit jedinečné snímky sluneční koróny. Vědci dnes v Brně oznámili podrobnosti k letošní misi a byl u toho i náš vědecký reportér Marek Henzel a ten nám teď poví podrobnosti. Marku, dobrý den.
14: Dobrý den.
3: Tak popiš nám prosím, kam přesně za 2 týdny čeští vědci vyrazí.
14: Jelikož úplné zatmění bude pozorovatelné v západní části Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem, vědci se proto rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku, doplňuje vedoucí expedice Miloslav Drockmiller z Fakulty strojního inženýrství VUT.
15: To úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. Ta sluneční korona, to je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
14: Při rozhodování hrálo roli nejen umístění, ale také finanční náklady. Například Grónsko by bylo pro výpravu příliš drahé. Na jednotlivých stanovištích budou slunce fotografovat 4 až 16 speciálními objektivy. Záběry z různých míst pak vědci pomocí vlastních matematických metod spojí do mimořádně detailního obrazu sluneční koróny, který následně využijí při dalším výzkumu.
3: A co počasí? Jsou vědci připraveni i na to, že mohou přijít mraky?
14: Ano, počasí bude doopravdy klíčové. Největším nepřítelem jsou opravdu mraky, což může být problém hlavně na Islandu. Přesto tam vědci vyšlou 2 týmy, protože slunce bude při zatmění vysoko nad obzorem. Ve Španělsku je situace opačná. Předpověď počasí vypadá příznivěji, ale slunce bude nízko. Takže jeho světlo projde silnější vrstvou atmosféry. Komplikací může být také kouř z lesních požárů. Právě proto se expedice rozděluje na více míst. Pokud nebude přát počasí na jedné lokalitě, stále existuje šance získat kvalitní data od ostatních týmů.
3: No a proč je vůbec zapotřebí pozorovat úplné zatmění?
14: Pro vědce je nejdůležitější pozorovat sluneční korónu, tedy zářící obal slunce. Ten je za běžných podmínek skrytý v oslnivém světle slunečního kotouče. Právě při úplném zatmění ho ale měsíc zakryje a vytvoří přirozenou clonu, jak vysvětluje Drockmiller.
15: Sluneční korona je jakási atmosféra slunce. Zatímco atmosféra země se skládá převážně z kyslíku, dusíku a tak dál. Ta sluneční korona se skládá většinou z iontů a hlavně se skládá z volných elektronů a protonů, protože hlavní složkou slunce je vodík.
14: Získaná data pak pomáhají vědcům při výzkumu slunce i slunečního větru. Navíc své snímky dlouhodobě zdokonalují a díky stále citlivější technice i novým metodám zpracování dokážou zachytit jemnější struktury sluneční korony než při předchozích expedicích.
10: No a pojďme do Česka. Jak to bude vypadat u nás? Budeme mít šanci vidět něco podobného, alespoň částečné zatmění?
14: Ve středu 12. srpna opravdu bude možné sledovat částečně zatmění slunce. Úkaz začne přibližně v 19 hodin a 19 minut a potrvá zhruba hodinu. Měsíc u nás zakryje přibližně 85% slunečního kotouče. Přesná hodnota bude záviset na místě pozorování. I v takovém případě ale třeba si dát pozor na zrak, upozorňuje Miloslav Druckmiller.
15: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné. No a na to je nejlepší opravdu zajít na nějakou hvězdárnu, kde něco takového bude k dispozici.
14: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z předchozích expedic jsou k vidění na webu solardwindsherpas.com.
10: Tak o vědecké expedici, která začátkem srpna vyrazí z Brna za úplným zatměním slunce, protože v Česku bude k vidění jenom to částečné, informoval ve Vědě Plus náš vědecký reportér Marek Hensel. Díky za to a naslyšenou.
14: Krásný den a naslyšenou.
10: Na co nejčastěji myslíme? Tím se v nové, zatím ještě nerecenzované studii zabývají američtí a čínští ekonomové. Podle převahy témat myšlenek dělí lidi do 4 skupin, s tím, že to ale není napevno. Někdy patříme spíš mezi ustarané a jindy domácky nebo třeba tělesně orientované lidi. A nebo myslíme na práci stejně jako na zábavu. No a z detaily už do Studia Plusu přišla Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
16: Dobré odpoledne.
10: Jak autoři charakterizují ty skupiny lidí, Heleno?
16: Ustaraní hodně myslí na to, co se děje ve světě, na politiku a různé společenské problémy. Patří sem taky například obavy z války, z další pandemie, starost o vlastní bezpečí a zdraví. Zvláštní je, že na hudbu myslí dvakrát víc, než je průměr. Podle autorů je zatím možná snaha ulevit si od chmurných představ. To rozdělení do skupin souvisí s tím, kterými slovy účastníci studie 8x denně po 2 týdny popisovali své myšlenky a sem patří slova jako covid, osamělost, bolest, hlad nebo únava.
10: No a pojďme k další skupině. Co ti domácky orientovaní, řekněme?
16: Ano, ti domáčtí se zaměřují na vlastní mikrosvět, hlavně na domácnost, úklid, finance, ale taky na knížky, kino nebo sledování televize. Tady se v odpovědích objevovala slova jako řešit, zařídit, probrat a podobně. V další skupině převažují myšlenky o vlastním těle, pocitech a dojmech. Respondenti z této skupiny nejčastěji uváděli vtíravé, rušivé myšlenky. Je to skupina s nejnižším věkovým průměrem 32 let a skoro 2/3 tvoří ženy. Typické odpovědi lidí z této skupiny obsahovaly výrazy jako terapeut, bolest hlavy, přetížení, ale taky třeba zákusek, autobus, pot a přání.
10: Aha, ten zákusek mě zaujal. Ano. Heleno, a co ta čtvrtá skupina, kterou bych zjednodušeně mohla nazvat kolik práce, tolik zábavy?
16: Přesně takhle to podle studie mají. Kolem práce se jim točí o 50% myšlenek víc, než je průměr. A zhruba stejně intenzivně myslí na volno. Patří sem účastníci studie s nejvyšším příjmem. Zároveň jsou to lidé, kteří se nejvíc popisovali jako šťastní. Nepatrně tady převažují muži.
10: No ale mě v tom tedy osobně chybí vztahy a třeba milostný život.
16: To autorům taky. Z těch celkem víc než 23 tisíc odpovědí bylo jen 25 o sexu. Podle autorů o tom lidé prostě nechtějí mluvit a taky čtvrtinou těch pípnutí aplikace, která jim připomínala, že mají popsat, nač myslí, účastníci studie ignorovali. Jinak skoro pětina všech myšlenek se týkala smyslových informací, včetně pocitů únavy a pak taky práce, jídla, pití, hlavně chuti na kávu.
10: Heleno, a závěrem, co to je vůbec za studii, připomeň?
16: Vedla ji vysoká škola v kalifornském Claremontu. Ta ještě nerecenzovaná studie je na webu SSRN, který slouží ke sdílení vědeckých prací.
3: No a tak tolik asi Helena Berková ze zahraniční redakce. Více už se nám nevejde, já moc děkuji a od teď budeme už myslet jen pozitivně, ano?
10: Ano, je to dobré.
3: Díky.
10: Naslyšenou.
3: A z dnešní Vědy plus se s datem 28. července je to vše. Od mikrofonu za všechny, kdo se na něm podíleli, děkuje Lucie Vopálenská. 14 hodin. Začíná odpolední plus. Přejeme hezký den a příjemný poslech.
12: Český rozhlas plus.
3: Lesní požáry ve Španělsku nadále pustoší tisíce hektarů lesní půdy. Od začátku roku kvůli nim přišlo o život už 13 lidí. Co dělá španělská vláda, aby těmto živelním pohromám předešla? Pro český pavilon z Expo 2025 v japonské Osace se prý nenašlo využití a bude muset být zničen. Muselo to dojít až takto daleko. A budeme se věnovat i ekonomice a také tomu, jak se dnes cestuje s nemocnými ledvinami, které potřebují dialýzu. Ale až po zprávách. Dnes je pro vás připravuje Monika Vrchotová.
2: Pěkné odpoledne. Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídily přesun více než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požáru.
17: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
18: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
17: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 tisíc lidí z oblasti Lacano, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: S lesními požáry bojuje i Španělsko, kde také nastupuje vlna veder. Současnou situaci v odpoledním plusu popíše hned po zprávách naše spolupracovnice ve Španělsku. Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za 1,75 miliardy korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to generální ředitel Pavel Šunda, ředitel centra, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání podle něj přestalo odpovídat současným potřebám.
19: Bohužel v průběhu toho výběrového řízení, které bylo zadáváno před více než 2 roky, došlo k zásadním změnám. Jednak v rámci legislativy, druhak v rámci toho reálného použití těch systémů, kdy dostáváme od trhu spoustu změnových požadavků a vlastně to použití, tak jak to ty koncoví uživatelé uchopili, je jiné, než jak si designéři před těmi 3 roky mysleli.
2: Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum zajistí v rámci vlastního vývoje nové funkce pro akumulaci nebo takzvaný síťový semafor chce spustit od 1. srpna. Další služby pak chystá v příštích letech.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Další 2 jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství nebo dodávek luxusních vozů do Ruska. Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení 10 členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost PiSu.
20: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
21: Do ostatních chvíli.
20: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Japonský ostrov Kjúšú hlásí nejméně 50 zraněných po zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Úřady vyzvaly přes 150 tisíc lidí k přesunu do evakuačních center. Otřesy poškodily několik budov, způsobily výpadky elektřiny a rozsáhlé problémy v dopravě. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu z letovou a přistávací dráhu. Místní jaderná elektrárna poškozená není. Japonská premiérka Sané Takajčiová uvedla, že úřady rozsah škod stále vyhodnocují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví devadesátiny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem. Například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky. Působil jako ministr kultury a první předseda poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
0: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Narozeniny Milan Uhde tráví s rodinou veřejně, jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Její věž z říceniny hradu Michalovice. Geodeti měřením potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
21: Debatu 100% otevřeme. Myslím si, že ten závěr učiníme časem. Asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milionu korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložena.
2: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy na Brno. Se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí v omezení jen jedním pruhem. Kolona ze 141. kilometru vás zdrží asi 25 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna popojíždí kolona před nájezdem na D1 už ze 6. kilometru. V koloně je navíc na 4.5. kilometru hlášená nehoda, zdržení více než 20 minut. A na příjezdu do Prahy po D1 začíná kolona kamionů v pravém pruhu u Průhonic na 6. kilometru. Následně pokračuje přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské před omezení Vekbelské. Osobní auta projedou celý úsek výrazně rychleji. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno. Noční teploty klesnou na 15 až 11, v údolích až na 9 stupňů. Zítra bude na severovýchodě kolem 27, jinak 29 až 34 stupně. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A krásné letní odpoledne vám od mikrofonu přeje Lucie Vopálenská. Španělsko dál bojuje s rekordně rozsáhlými požáry. Od začátku roku kvůli nim přišlo o život už 13 lidí. Schořelo přes 170 tisíc hektarů lesního porostu. To je v porovnání se stejným obdobím v loňském roce 6x víc. Co dělá španělská vláda, aby těmto živelním pohromám předešla? A v jaké situaci jsou desetitisíce Španělů, kteří před plameny museli opustit své domovy? Ve spojení jsme teď s Lubicou Zlochovou, naší spolupracovnicí ve Španělsku. Lubko, dobré odpoledne.
22: Příjemný dobrý den, prajem.
3: Tak můžete říci, ve kterých oblastech Španělska je situace nejkritičtější?
22: No, aktuálne je v Španielsku stále ešte 8 veľkých požiarov. Prevažne je to v centrálnej časti krajiny, ale dva sú aj na severe a stále nie je pod kontrolou ani ten nedaleko pobrežia Stredozemného mora v provincii Castellón, v lesnatej oblasti. Úplne pod kontrolou ešte nie je ani oblasť madridského regiónu, kde tie požiare vypukli najskôr pred tými viacerými dňami už. A napríklad v provincii Ávila zaznamenali smutnú smutný rekord, čo do počtu zhorených hektárov až 55 tisíc, to je práve v rámci toho madridského regiónu. Čo sa obyvateľov týka, tak celkovo zostáva ešte v krajine evakuovaných alebo v domácej izolácii takmer 90 tisíc ľudí. Sice sa postupne už niektorí pomaly navracajú do svojich domovov, ale úrady stále vyzývajú, že aby boli trpezliví, aby to neurychlovali. Hoci niektorí sú evakuovaní už 5-6 dní, tak samozrejme chcú vedieť, že či sa vôbec majú kam vrátiť, čím tie ich domy nevyhoreli dotla, ale úrady stále upozorňujú najmä preto, že neprestáva vietor, ktorý môže tie požiare, ktoré sa už čiastočne podarilo zahasiť, môže ich reaktivovať. Takže tam je to nebezpečenstvo.
16: Lubka, jak komunikuje vláda a jaký typ pomoci vůbec kabinet premiéra Pedra Sánchez postiženým lidem přislíbil?
22: To práve prednesol premiér Pedro Sánchez dnes na obed pred médiami. Jednak povedal, že nasadenie hasičských a vojenských tímov neprestane, až kým sa tie požiare

0: aj vyzýval, že aby sa skoncovalo s tým klimatickým negacionizmom, ktorý tu zaznieva, pretože podľa toho, ako teda povedal, popierať klimatické zmeny, to je rovnaké palivo pre tieto krízy, ako teda tie samotné požiare, alebo aj teda s tými extrémnymi horúčavami. Tam sa nevie často vláda zhodnúť s opozíciou.
1: No já navážu, premiér Sanchez mluví také o státním paktu proti klimatické nouzi. Můžeme říci, co je to za dokument, co je jeho obsahem a proč ho Sanchez nedokáže prosadit?
0: No presne preto, čo sme povedali predtým, nemá to pochopenie u opozície. Tým obsahom je komplexná stratégia proti požiarom, celoročná, nie len takáto jednorázová, keď už sa niečo deje. Znamená to, že by sa musela posilniť koordinácia regiónov a centrálnych štátnych úradov. To by znamenalo aj úplne prispôsobiť hospodárenie napríklad v lesoch, zabrániť tomu, aby sa tým veľkým požiarom pristupovalo, už keď je to vlastne takto, dá sa povedať, že neskoro. Takisto v tom pláne toho štátneho paktu proti klimatickej kríze, alebo teda klimatickej núdzi, je vytvorenie infraštruktúry na ochranu ľudí pred vlnami horúčav a pred extrémnym suchom. To je to budovanie národnej siete klimatických ukrytov alebo útočísk. A to je zasa pre ľudí, ktorí nemajú prostriedky na ochranu pred horúčavami. To je taký veľký plán, no ale ako sme povedali, nemá zatiaľ stupencov u opozičných ľudovcov a hlavne nie u ultrapravicového Vox, ktoré klimatické zmeny popiera.
1: Ze Španělska zachváceného především lesními požáry se do vysílání Plusu přihlásila naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Děkujeme moc a hezký den.
0: Děkujeme, já pěkný den prajem.
1: Český pavilon ze světové výstavy Expo 2025 se po měsících sporů o jeho další osud v japonské osace teď chystá k demolici. Ministerstvo zahraničí vybralo japonskou firmu, která s ní začne v srpnu. Trvat by měla několik měsíců a podle ministra Petra Macinky by měla být dokončena do listopadu. Ministr přitom ocenil i cenu demolice.
2: Několik milionů korun na tom ministerstvo zahraničních věcí ušetří s tím, že se jedná o společnost, která se podílela na instalaci i deinstalaci a demontáži několika dalších pavilonů právě tady z tohoto místa. Takže není to pro ně nic nového, ví, co budou dělat. Tak já doufám, že japonská strana udrží svoji míru trpělivosti, kterou s námi musí mít, protože my sami vnímáme, že to je velký problém.
1: Tolik ministr Macinka. Pavilon se po skončení výstavy nepovedlo prodat ani najít řešení pro jeho jiné alternativní využití a stát proto přistoupil k odstranění pavilonu. Právě o tom, proč se situace dostala až sem, se vede také ostrý politický spor. Ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že jeho předchůdce Jan Lipavský a i bývalý generální komisař Ondřej Soška o problému věděli už od loňského září, ale nejednali. Bývalé vedení ministerstva to odmítá a tvrdí, že jednání o budoucnosti pavilonu pokračovala až do předání rezortu. Do debaty se vložil i předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš, který kauzu označuje za důkaz selhání Fialovy vlády. Jak se podobné národní pavilony pro světové výstavy připravují a případně likvidují, kdy se má vlastně začít řešit jejich další osud po skončení výstav a ukazuje kauza v osace na individuální chyby anebo spíš na systémové selhání. Tak o tom budeme mluvit v dalších minutách. Naším hostem je teď bývalý generální komisař české účasti na Expo v Miláně 2015 a v Dubaji 2020 Jiří František Potužník. Hezký den.
3: Zdravím na plusových vlnách Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Hezký den. Tak v té české debatě zaznívala docela silná slova o světové ostudě nebo o bezprecedentním selhání. Když se na to podíváte jako člověk, který se vlastně výstavám Expo dlouhá léta věnoval, tak je ta situace, která se teď u nás řeší, opravdu něčím výjimečným nebo je to vlastně v celku běžná věc? Něco obdobného se děje i v ostatních zemích.
3: Já pokud jde o Expo v Osace, tak čerpám pouze z novinových zpráv, případně z otázek několika protikorupčních organizací, takže neznám všechny podrobnosti, ale upřímně řečeno nechápu, jak k té nastalé situaci, tedy k těm údajným 100 milionovým dluhům a k porušování smluv, včetně té smlouvy s organizátory na vrácení prázdného pozemku, jak tomu mohlo vůbec dojít. Já jako generální komisař pro Expo v Miláně i v Dubaji,

0: jsem byl pod neustálou kontrolou vnitřního auditu ministerstva zahraničí, zejména stran hospodaření a dodržování zákonů o veřejných zakázkách a příspěvkových organizacích. A pokud jde o jiné státy, tak vím pouze o případech, kdy některé země kvůli potížím s financováním svou účast na Expo buď výrazně umenšily nebo zrušily, ale vždy si dávali pozor, aby nepoškodili vztahy s organizátory, protože tím by ty investice do účasti na Expo de facto znehodnocovaly.
1: Čili jak vlastně rozumíte tady tomu našemu českému aktuálnímu problému, i když samozřejmě už jste předeslal, že neznáte úplné podrobnosti? Co se tady vlastně stalo?
0: Já se domnívám, že rezort ministerstva zahraničí nereagoval včas na podněty, které se objevaly už v minulosti a které naznačovaly, že s hospodařením to není úplně růžové. Ale pokud se nepletu, tak padla už nějaká trestní oznámení a nerad bych předbíhal, předpokládám, že ty výsledky vyšetřování policejního budou také zveřejněny.
1: No ale rozumím vám správně, že tady mluvíte o vedení, o minulém vedení rezortu zahraničí.
0: Je to velice politická otázka, ale dobře. Já jako zastánce odkazu Karla Schwarzenberga nejsem voličem motoristů, ale v tomto má současný šéf diplomacie pravdu, protože o tom, že pro Expo v Osace vybralo ministerstvo zahraničí ten nejdražší a investičně nezajištěný projekt, se psalo v médiích a logicky tedy i v monitoringu Černínského paláce už v roce 2022, že v soutěži na architekturu vyhrál projekt, jehož realizace bude dražší než stanovených 120 milionů, se psalo hned o rok později a současně se v médiích objevily zprávy o tom, že se nedaří zajistit slíbené investice ze třetích zdrojů, jimiž byl ten projekt podmíněn. A že na stavbu chybí 100 milionů. A loni v létě, jestli se nepletu, Český rozhlas upozornil, že ministr žádá vládu o dalších 120 milionů a když je nezískal, tak přesměroval na Expo 90 milionů určených původně na rekonstrukci ambasády v Berlíně. Ale to už skutečně v tom okamžiku asi na záchranu bylo pozdě.
1: No a povězte, jak často se vůbec národní pavilony po skončení Expa nakonec likvidují opravdu prostřednictvím demolice, že se ničí a jak časté naopak je, že se někam přenesou, což by ani v českém případě, kdyby k tomu došlo, nebylo poprvé.
0: No, ono je to tak a dovolím si říct, že to je trochu můj malý přínos těm národním účastem České republiky na Expo, že já jsem pavilony nikdy nekupoval, ale pronajímal. Takže ty nároky na veřejný rozpočet se jednak snížily a o stovky milionů korun a současně veškeré finanční i logistické nároky na to, co bude s pavilonem po ukončení výstavy, ležely na dodavateli toho pavilonu. Jenom připomenu, že ten z Milána, který stál daňového poplatníka nějakých 70 milionů korun a dostal bronzovou cenu za architekturu a inovace, tak si firma Koma odvezla do Vizovic a nedávno ho dokonce navštívil prezident Petr Pavel. A ten z Dubaje, který stál 85 milionů a do kterého jsme integrovali systém samostatně vyrábějící vodu ze vzduchu, ten byl oceněn potom jako vůbec nejlepší vynález na světě, tak byl demontován a použitelný materiál recyklován, protože doprava jiná by byla ekonomicky i ekologicky nesmyslná. Jenom připomenu, že v podstatě Česká republika ještě jako Československo převezla jediný pavilon a to byl ten legendární z roku 58 z Bruselu.
1: Ano. No a byla tady nějaká šance, aby se tento osadský pavilon přeci jen převezl nebo vůbec? Poslední otázka.
0: Já si myslím upřímně řečeno, že ne. Ten pavilon ve tvaru spirály se skleněnou fasádou je bezesporu nádherná budova a možná by si zasloužil i nějaký další život, ale pokud by měla být po Expo někam ta budova převezena, muselo by to být podle mého způsobu uvažování, hlavně řízení, jasné a smluvně podchycené už před vypsáním soutěže na pavilon, protože já jsem se o to pokoušel v roce 13 před Expo v Miláně, ale na sladění těch technických parametrů pro Expo a současně pro případné nabyvatele pavilonu po Expo na různá povolení a změny územních plánů a na další jednání bylo tak málo času, že jsem šel cestou toho zmíněného pronájmu pavilonu. A upřímně řečeno, jestli můžu ještě dodat, uhlíková stopa lodní dopravy je v průměru 10 gramů oxidu uhličitého na kilometr a tunu, takže jen 100 tun na trase Hamburg-Osaka zanechá přes 20 000 kg čistého CO2, což je dost.
1: Jiří František Potužník, bývalý generální komisař české účasti na Expo v Miláně a v Dubaji, byl hostem Plusu. Díky za to moc a naslyšenou.
0: Děkujeme za zájem, shranou.
1: A teď jsou na řadě zprávy z ekonomiky. Cenu ropy stále tlačí vzhůru válka v Iránu. Světové akciové trhy dnes klesly na měsíční minimum. Investoři se zbavovali akcí výrobců čipů kvůli obavám z čínské konkurence a financování boomu v oblasti AI. Ve Spojených státech zasedá Fed a rostoucí pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb tlumí náladu na trzích. Babišova slova o tom, že příští schodek bude významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. 20 českých ekonomů dnes otevřeným dopisem apelovala na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli nimž prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ekonomové varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel. A velká část tuzemských internetových obchodů není připravena na nová pravidla evropského nařízení o využívání umělé inteligence, které vstoupí v platnost už 2. srpna. Upozorňují na to odborníci a srovnávač cen Heureka. Už nejen sdílení elektřiny, ale třeba také registrace příslušných odběrných a výrobních míst. Elektroenergetické datové centrum od 1. srpna rozšíří své funkce. Jde o společnost, kde jsou akcionáři 3 regionální distributoři. ČES distribuce, EGD a PRE distribuce a provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Ministerstvo průmyslu a obchodu si od změn slibuje větší stabilitu elektrických sítí v Česku. No a detaily probereme s redaktorem Vítkem Anderlem. Vítej, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co tedy bude nově to elektroenergetické datové centrum EDC zkráceně zajišťovat?
2: Pokud jde o zmíněnou registraci odběrných a předávacích míst, tak díky tomu bude mít EDC přesnější informace o množství elektřiny, kterou například domácí fotovoltaické elektrárny nashromáždily ve svých bateriích. To má omezit takzvaný double charging, což je opakovaná platba za elektřinu, kterou si někdo uloží do baterie a následně znovu odebere. Další novou funkcí je takzvaný síťový semafor, říká generální ředitel EDC Pavel Šunda.
3: Kterým vlastně provozovatelé soustav dávají informaci o tom, zda ti, kteří poskytují akumulaci, ti, kteří připojují zdroje, jestli mohou toto udělat, jestli ta síť to ustojí v případě zelené značky, anebo jestli je tam prostě červená a není možné do té sítě nějakým způsobem buď dodávat nebo odebírat.
2: A s tím souvisí i třetí nová funkce, takzvaná agregace technické flexibility. EDC umožní výrobnám nebo úložištím snížit nebo zvýšit výrobu nebo případně spotřebu podle toho, jestli energetická síť potřebuje elektřinu dodat nebo odebrat. Domácnosti nebo firmy, které budou chtít nové služby využít, se musí podobně jako u sdílení elektřiny registrovat. Dohled nad fungováním EDC má na starosti energetický regulační úřad.
1: Vítku, a když už mluvíme o sdílení elektřiny, tak to je možné v Česku 2 roky, občas o tom vysíláme. Připomeň, jaký je o ně zájem.
2: Celkem je v Česku do sdílení zapojených 30 000 výrobních míst a 49 000 odběrných. Nejčastějším modelem je, že si jeden odběratel sdílí elektřinu například mezi rodinným domem, kde má solární panely, a svou chatou. Do sdílení už je zapojených taky 1100 bytových domů nebo 218 energetických společenství. V nich může být až 1000 odběrných míst, což je vhodné třeba pro obce nebo velké průmyslové areály. Celkem mezi sebou výrobní a odběrná místa v Česku nasdílela za 2 roky 137 gigawatthodin elektřiny, což je víc než roční spotřeba Ústí nad Labem.
1: A co dalšího by mělo do budoucna elektroenergetické datové centrum zajišťovat?
2: Tak v plánu je například do roku 2030 zavést takzvané distribuční tarify. Elektřina by se tak měla účtovat ve čtvrthodinových úsecích a lidé by si na základě toho mohli ze sítě odebírat. EDC by mělo taky zajistit centrální databázi. Cílem je nastavit postupně elektrickou síť v Česku na to, že už není třeba jen jednorázový tok elektřiny z velké výrobny do domácnosti, ale právě z rostoucího počtu menších zdrojů, typicky domácích fotovoltaik, říká René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu.
4: Budeme se snažit jakoby navazovat primárně na to, jaká je ta potřeba toho trhu, na řízení soustavy, na to, aby jsme jako měli dostatek informací. U každého rozvoje potřeba i vnímat, jaké jsou s ním spojené náklady.
2: S tím souvisí i rozhodnutí EDC zrušit veřejnou zakázku na nový informační systém, který měl nové služby zajistit. Tender byl vypsaný na 1,75 miliardy korun, podle EDC se ale mezi tím například změnila legislativa. EDC si tak rozvoj těchto služeb zajistí samo a jen připomenu, že akcionáři EDC jsou 3 největší distribuční společnosti v Česku a provozovatel přenosové soustavy.
1: Připomíná Vít Anderle z domácí redakce. Díky za příspěvek.
2: Naslyšenou.
1: Zhruba každý desátý Čech trpí chronickým onemocněním ledvin, tedy přibližně milion lidí. Jen menší část z nich se však dostane až do stádia, kdy je nutná náhrada funkce ledvin. V České republice dnes pravidelnou dializační léčbu podstupuje přibližně 6,5 tisíce pacientů a další jsou po transplantaci ledviny. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stárnutí populace a přibývajícímu diabetu pacientů s chronickým onemocněním ledvin dlouhodobě přibývá. Co to znamená pro třeba teď letní cestování? Co všechno je zapotřebí zařídit ještě před odjezdem? Jaké jsou nejčastější chyby pacientů? Tak nejen o tom teď budeme mluvit s lékařkou Jitkou Štěpánkovou z dializačního a metabolického oddělení kliniky nefrologie pražského IKEMu. Hezký den.
5: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, když člověk slyší, že bude odkázaný na pravidelnou dialýzu, tak si řada lidí představí, že pro něj asi cestování končí nebo bude významně, výrazně omezené. To stále platí nebo už medicína nabízí i nějaké možnosti, které by cestování usnadnilo?
5: Tak samozřejmě pacient, který je odkázaný na dialýzu, je na ní životně závislý a všude do svého rozhodování v životě musí zařadit to, že někde musí být ta dialýza k dispozici, ale určitě mu tím nekončí život a určitě mu tím nekončí cestování. Řada států, kde je k dispozici rozvinutá zdravotní péče, nabízí dialýzu i pacientům, kteří cestují, takže zařídit se to vždycky dá a to platí jak pro hemodialýzu, tak pro peritonální dialýzu. To jsou dvě modality náhrady funkce ledvin.
1: No a pochopila jsem správně, že tedy třeba po Evropě platí nějaká stejná pravidla? Nebo se to nějak výrazně mění?
5: V rámci Evropské unie je jednotné pojištění, takže když pacient odcestuje do jiného dializačního střediska, kde mu ta dialýza je poskytnuta, tak tu péči plně hradí zdravotní pojišťovna tady v České republice. Ale je potřeba se domluvit předem, je řada i soukromých středisek, kde by ta cena pak mohla být vyšší, než je cena v Evropě obvyklá, tak aby pacient nebyl nepříjemně překvapen, že by takovýto nadstandard musel třeba uhradit sám. Takže informace o ceně je dobré si zjistit předem, než na tu dialýzu odjíždím.
1: No, jsou regiony, kam byste třeba vůbec pacientům cestovat nedoporučila?
5: Pokud budou cestovat mimo Evropskou unii, tak to břemeno bude vlastně na nich. Budou si muset dopředu domluvit i tu finanční úhradu a pak to zpětně účtovat svojí pojišťovně, která jim teda už dopředu řekne, do jaké výše bude tu jednu dializační proceduru hradit, jenom tak, aby pacienti měli představu. Obvykle se to pohybuje do 10 tisíc za tu jednu dializační proceduru. Pokud by někde chtěli výrazně víc, tak už je to taková kontrolka blikající, že tam bude nějaký problém a asi pak nějaké náklady budou muset si hradit pacient sám. Ale pokud je dopředu připravené, tak by to měla pak uhradit pojišťovna.
1: No a v jakém předstihu tedy a co konkrétně by neměli pacienti při plánování svých cest do zahraničí podcenit, eventuálně jaké chyby dělají nejčastěji?
5: Pacienti jsou někdy překvapení, že tady během roku v rámci České republiky je poměrně jednoduché odjet na dialýzu, domluvit někde jinde, ale v těch letních měsících některé ty dializační střediska, která jsou v těch obvyklých dovolenkových destinacích, může být problém, že ta poptávka převyšuje nabídku a pak jim třeba řeknou, bohužel my v červenci tady už tu kapacitu nemáme, takže pokud chtějí cestovat i tady.
1: Co se děje pak?
5: Musí pak ty své plány změnit a odcestovat až v měsících, kde se ta kapacita uvolní, anebo to předpokládat dopředu a domluvit se na tom dializačním středisku už s předstihem aspoň třeba těch 3-4 měsíců, což během roku většinou potřeba není tady v rámci České republiky. Většinou stačí týden, 2 týdny dopředu zavolat a snaží se nám všude víc stříc, ale pozor s těma letníma měsícema.
1: Říká Jitka Štěpánková z dializačního a metabolického oddělení kliniky nefrologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Díky za váš čas a za vysvětlení. Naslyšenou.
5: Děkuji, naschledanou.
1: Bylo 14:30 a čekají vás další čerstvé zprávy dnes odpoledne v podání Moniky Vrchotové.
6: Český rozhlas Plus. Dobré odpoledne. Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadržely v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos Finsku i Estonsku, Lotyšsku a Litvě stalo. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v jedné z historických dominant Opavy. Do části střechy bývalého obchodního domu Breda musí postupně umístit 4200 luxfer. Rozsahem výměny je to unikátní operace. A francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa, který po čtvrté místě na nedávné mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech. Teď míříme na silnice. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 4,5 kilometru neprůjezdná po nehodě dodávky s kamionem. Poslední volný je sjezd na 11. kilometru. Provoz je v místě nehody omezený také ve směru na Bratislavu. Projíždí se jen pravým pruhem. Kolona od Modřic je na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí v omezení jen jedním pruhem. V koloně ze 142. pojedete až 25 minut a v Praze brzdí provoz omezený na Hlávkově mostě směrem na Holešovice. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně, která začíná za Nuselským mostem, se zdržíte více než 20 minut. Dobře dojeďte. Do Česka se vrací tropy. Zítřejší odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude trochu chladněji, kolem 27, a bude jasno až polojasno a foukat bude pouze slabý vítr. To byly zprávy a teď už je připraven další díl série Klub 40.
7: Za celou moji randicí kariéru tam to nikdy nekliklo. Prostě nechci zůstat bezdětná a že se to vyřeším s kamarádem. Já jsem evidentně měla jako hodně zkreslený představy o tom, co znamená být těhotná a pak porodit dítě. Chudák dítě bude mít jako místo mámy babičku. Mateřstvím nechci ztratit sama sebe, já chci dál být ženou, která jako se mužům líbí.
8: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
9: Dobrý den, tady je Ivana Veselková, zdravím vás při poslechu dalšího dílu pořadu Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila Hanka Třeštíková, což je filmová producentka a politička. V posledních letech se ale o Hance mluvilo hlavně v souvislosti s tím, že se stala matkou po 40. Takže i to spolu už za chvíli v rozhovoru probereme. Ahoj Hanko.
7: Ahoj Ivano.
9: První otázka je pro všechny lidi tady v Klubu 40 stejná a zní, když se tě někdo zeptá, kolik ti je let a ty máš říct tu číslovku, tak co řekneš a co se ti u toho hní hlavou nebo jaký u toho máš pocit?
7: Já většinou se musím zamyslet, kolik mi opravdu je, protože jsem ustrnula právě někde na té 40 a všechno po 40 už jako si vždycky musím připomenout, takže se zamyslím, řeknu, jo, 44 mi je vlastně a trošku si řeknu, ty bláho, tak to už je jako nějaký věk.
9: A říkáš, já jsem nějak ustrnula na té 40, to znamená, že tam si to vnímala jako nějaký mezník, že to začíná najednou tou 4, nebo?
7: Jo, určitě, to byl velký mezník, když ti začíná věk 30, tak je to pořád ještě svým způsobem nějaký mládí, ale u 40 už to nejde okecat.
9: Jo, jakože tam si začala vnímat, že to je nějaký přelom.
7: Dospělost.
9: Dospělost. Hmm. Takže neříkáš stáří nebo střední věk, ale že to vnímáš jako nějaký přelom do dospělosti.
7: Určitě, jakoby už podle mě dlouho člověk si říká, až budu dospělá, tak nevím něco. A pak najednou střih a vlastně s tou 40 už jako tu dospělost nejde nebrat vážně. Prostě už jsem dospělá.
9: Čas, kdy už nemůžeš věci odkládat, nebo ty máš pocit, že už jako nejde ty věci nějak dál odkládat?
7: Je to čas, kdy si uvědomuju, že když věci neudělám teď, tak je možný, že je prošvihnu a že o moc víc se v tom mém životě, pokud já se aktivně nezasnažím, tak se nemusí stát. Ne, že bych jako to už kutálela k nějakému závěru, ale rozhodně teď jsem v největší formě, jsem nejvíc produktivní, nejvíc pravděpodobně zdravá a teď je jako ten čas. Ťukám, ano, jsem zdravá, ale teď je ten čas, jakoby už opravdu všechno, co jsem třeba plánovala, že jednou bych ráda, tak už neotálet.
9: No a když teda říkáš všechno, co jsem nějak plánovala, nebo už jako neotálet, teď je ten čas, tak co bylo pro tebe to největší téma, který se právě ti nějak jako u té 40 začalo lámat v tom, že když to teď neudělám, tak třeba ono samo se nic nestane.
7: Tak asi posluchači nebudou překvapený, ale pro mě to největší téma bylo mateřství. To bylo jakoby absolutně zásadní, že jsem tušila, že když to během toho přelomu z 30 na 40 nějak jako proaktivně si nezařídím, tak se to nestane.
9: Já jsem tohle téma rodičovství řešila taky s Petrem Vančurou, hercem. A tam jsme se oba shodli na tom, že my jsme nějak jako dlouho žili v takové, nevím, jestli to nazvat iluze, ale žili jsme jako v domnění, že se to případně nějak samo stane. Třeba člověk jako se říkal, že by někdy v budoucnu chtěl mít děti, ale nečinil k tomu nějaký plán nebo nebyly tam nějaké jako proaktivní kroky a že, a to je třeba jako můj případ, tak pořád jsem nějak čekala, že ono samo se to nějak stane, teď s někým budu, bude to ideální a samo se to pak nějak stane. A nakonec jsme právě ale došli k tomu, že ono samo se nic nestalo. Tak ano. Jak jsi to měla ty?
7: Je to úplně přesně tak. Nevím, jestli je to znak naší generace, ale a nevím, jak jsi to měla ty, ale já jsem jako vlastně svoje mládí a dospívání trávila na romantických filmech. Prostě Hříšný tanec jako byla moje totální bible, tam jsem našla odpověď na všechno. Ale to jsou příběhy, kde se ty dva najdou, kde prostě se potkají, hned to mezi nima zajiskří, zamilujou se a pak samozřejmě co se stane po titulkách, to člověk neví, ale pravděpodobně spolu jsou až do smrti a mají spoustu dětí. A takže já jsem tak nějak žila v domnění, že to je příběh obecný a že to
9: je jakoby, ze života.
7: Že je to ze života, že se to tak nějak takhle děje, takže já jsem vlastně jakoby čekala nějak na toho svého prince. Zase nechci se stavět do úplný oběti, já jsem sama jako lovila, jo, ne, že bych někde seděla v koutku a prostě čekala, až se mě někdo všimne, ale proaktivně jsem se snažila balit kluky, ale vlastně jakoby za celou moji randicí kariéru tam to nikdy nekliklo, takže když mě začalo být nějakých po 35, tak jsem si říkala, že ta naděje, že teďka najdu jako toho, teda už to nemusel být ani princ, už to stačilo nějaký muž a ještě třeba muž, který nebude zatížený nějakou svojí třeba rodinou, což taky v jeden moment začnou přicházet muži, kteří mají jiný ženy, případně rodiny a tak začala jsem zjišťovat, že to jako se ty naděje velmi snižujou a rozhodla jsem se, že prostě nechci zůstat bezdětná a že se to vyřeším s kamarádem.
9: A bylo to pro tebe těžký rozhodování, jako trvalo to nějak dlouho, anebo to bylo tak, že si to skutečně jako cítila, že tohle už je jako jediná šance, jak mít rodinu nebo vlastní dítě, takže jako jdu do toho. A nebo jsi tam jako doma psala pro a proti, plus minus, nevím, protože mně osobně třeba to přijde hodně těžký rozhodování. Zároveň zase různý jako poučky potom říkají, že třeba když už člověk chce udělat nějaký velký životní krok, tak do toho prostě má jít, protože stejně nemůže zohlednit všechny proměnné, takže to takzvaně nejde promyslet. Tak mě zajímá ten tvůj přístup k tomu, jak vypadal.
7: Já jsem pořád dávala šanci romantice, pořád jsem měla oči otevřený a pořád věřila, že tenhle můj plán nebudu muset naplnit a že prostě přece jenom to tam cinkne nějak jako přirozeně. Dokonce jsem i právě v momentě, kdy už se, jako jsem začala si zjišťovat, kam jít a tak dále, tak mě zbalil takový jeden kluk, o kterém ale jsem dopředu věděla, že má jako špatnou pověst a on mě zbalil na to, že mi řekl, hele, já ti udělám dítě, to bude super. Tak já opět, je, tak to by bylo vlastně hezký, že bych jako měla dítě s klukem nějakým. Takže jsem mu tak nějak trošku uvěřila, propadla. Naštěstí on z toho vycouval celkem brzo, takže to nemělo nějaký následky a doteďka děkuju, že to dítě s ním nemám, jo, protože vlastně vzhledem k tomu, jakou měl pověst, tak představa, že s ním mám dítě a vlastně se s ním musím potácet doteďka, tak je hrůzostrašná. Takže já jsem si uvědomila, že trošku jako hraju s ohněm v tom, že jsem ochotná mít případně dítě opravdu s někým nevhodným a že bych teda tu svoji touhu po dítěti neměla se snažit naplnit za každou cenu v nějakém svazku, ale že prostě asi není čas už ztrácet čas a už jsem zašla na kliniku a šla jsem tam s tím kamarádem.
9: Konzultovala jsi to jako nějak se svým třeba jako okolím nebo s kamarádkama, s kamarády, protože je to v uvozovkách jako nestandardní přístup nebo není to něco, co bychom právě z těch romantických filmů nebo obecně jako z pohádek nebo z nějakých tady těch narrativů jako měli v sobě. Takže je to nějaký výstup mimo, jak se říká anglicky out of the box, jakože nějaká jiná cesta. Tak mě zajímá, jestli jsi to třeba jako s někým konzultovala a co ti ty lidi třeba říkali, jestli říkali jako, no Hano, ty jsi blázen, to jsi se zbláznila, nebo...
7: Tak já jsem to nějak, jako nebylo to nějaká vehementní konzultace, spíš jsem to tak nějak jako všem oznámila a dostala se mi podpory, jakože jo, jasně, tak jestli někdo to má zvládnout, tenhle model, tak seš to ty, tak to mě potěšilo. Co jakoby bylo náročný, že mě to trvalo 4 roky a fakt to bylo proces plnej naděje a pádů a slz a propadů a beznaděje. Tak ve chvíli, kdy se mě na to opakovaně ty lidi pak ptali, tak už mi to bylo nepříjemné. Takže v nějaký moment já jsem to přestala sdílet se svým okolím, úplně jsem si to jako uzavřela do nějaký krabičky, o který prostě nemluvím a okolí to respektovalo a pak vlastně už jsem jim jenom řekla, že jsem těhotná, tak o to větší byla radost, protože se báli, že jsem to vzdala.
9: A teď říkáš, že to bylo jako náročný, což si asi myslím, že bylo jak fyzicky, tak psychicky náročný, protože tam asi probíhá i nějaká hormonální stimulace a je to tak, že i různě tu psychiku ti to musí jako hodně rozhazovat. Zároveň ti říkáš, že to byly 4 roky, což je docela dlouhá doba. To bylo někdy kolem plus minus 40 teda.
7: Jo, já jsem začala v 38 a porodila jsem ve 43.
9: 4 roky je hrozně dlouhá doba pro mě. Obecně lidi bývají spíš jako netrpěliví, že rádi jako mají věci hotové takzvaně hned. Ještě zvlášť, když se rozhodneš pro něco nějak zásadního, tak to čekání musí být něčím hrozně jako bolestivý, nebo...
7: No, hlavní pocit je frustrace, aspoň u mě byla, protože ty vlastně vyvíjíš extrémní výkon a soustředění na nějaký cíl. Každá rada, která kolem tebe projde, jakože tohle zvyšuje šanci na otěhotnění, tak se jí hned chytáš, nebo já jsem se jí chytala a hned prostě jí zavádíš jako do svého prostě denního rituálu, takže od jezení kyseliny listový po hormonální jogu až prostě nevím co, tak tomu fakt jako hodně jsem se věnovala a pak najednou jako nic, pak nepřijde, nedostaví se ta odměna za to úsilí a to několikrát po sobě, tak to vlastně jakoby je strašně frustrující. Zároveň já jsem asi to potřebovala nějak ten proces zpětně viděno. Jo, já teď už můžu jakoby o tom mluvit jako o procesu, který má happy end na konci a ne pro každýho to je platný takhle, takže pořád musím upozorňovat na to, že mluvím o svém příběhu, ale já jsem evidentně měla jako hodně zkreslený představy o tom, co znamená být těhotná a pak porodit dítě a potřebovala jsem si ve svém životě na to udělat nějaký prostor. Já v 38 jsem začínala s tím procesem, co by radní pro kulturu. Myslela jsem, že skočím na poradu, pak na kliniku mě oplodněj, udělám si test, pak 9 měsíců budu těhotná běhat po schůzkách a rozhodovat věci, pak porodím vyrobím, najmu si chůvu a vrátím se na poradu. Možná by to někdo takhle zvládl, ale já ne. A teď už to, jako teď už to vidím. Takže nechci znít moc EZO, ale vlastně i to dítě čekalo, až já si udělám na to čas. Nebo prostě až jako přijmu fakt, že si musím vybrat v nějaký moment.
9: Jak třeba teda probíhal i ta tvoje jako vlastní proměna v tom, protože možná pro řadu lidí, kteří teď poslouchají, je to taky jako těhotenství není nějaká věc, se kterou by měli zkušenost a třeba si to taky představují buď jako hurvínek válku, nebo třeba někdo měl nějaký blízký jako kamarády nebo lidi kolem sebe, se kterýma to mohl nějak sdílet, ale taky je řada lidí, kteří to právě znají nějak zprostředkovaně jenom...
7: No, tak já můžu říct, že jsem měla štěstí, že pak, když už konečně to klaplo, tak to těhotenství bylo za odměnu a mám teďka dceru, která je za odměnu. Takže jako když už jsem se k tomu dobrala, tak jako se mnou spolupracovalo i moje tělo, i teďka moje dcera. Takže je to asi možná až nestandardně pro mě jednoduchý nebo dobrý. Nicméně ty 4 roky, kdy jsem pořád musela snášet ty nepodařené pokusy, tak jsem vlastně podle mě ušla velkou cestu, velkou práci sama na sobě, kdy jsem si uvědomila, že, a to je možná to je nějaký společný rys té naší generace, vlastně taky to pachtění se za nějakým úspěchem a ten workoholismus, že v sobě máme, že jak jsme vpadli na ten trh práce někdy kolem roku 2000, 2002, dejme tomu, tak vlastně se nám otevřely velké možnosti a všechno jsme mohli a cestovali jsme a vydělávali jsme peníze a telefonovali jsme mobilem a psali maily a byl to nějaký jako nějaký zařazení ve společnosti, kdo má kolik práce a jak hrozně jako maká. No a teď je nám to v té 40 začíná tak jakoby dobíhat, možná i ty baterky nám začínají dobíhat a já třeba, a taky vidím kolem sebe právě hodně mých vrstevnic nebo i vrstevníků, který prostě z vysokých funkcí najednou začnou cvičit jogu a nebo se stanou lektory, nevím, něčeho, dechu a tak dále, tak jako vidím ten rys, kdy vlastně jako jsme přepálili trošku jako ten začátek toho produktivního věku a došly nám síly a to se mě vlastně začalo přesně dít v rámci toho procesu, kdy jsem se snažila otěhotnět, že mě začaly docházet ty pracovní síly, mě přišlo a potřebovala jsem trošku najít ve svém životě nějakou lehce alternativní cestu, takže já jsem začala meditovat.
9: No a potom samotný ten příchod toho dítěte, to pro tebe byla nějaká jako velká zásadní změna, že jak lidi vždycky dělají takový to a teď my vůbec nespíme a teď já nevím tohle, jakože to vám úplně překope život z hůru nohama.
7: Jo, jako to se nedá se tomu vyhnout, je to ohromná změna. Překope ti to život vzhůru nohama. Zároveň já jsem tak nějak jakoby od začátku věděla, že si chci zachovat sama sebe a celkem brzo jsem začala mít chůvu, která mi dopřávala nějaký jakoby volný dopoledne, kdy jsem mohla pracovat, ale i třeba večery, kdy jsem mohla chodit za mojí milovanou kulturou. Čili já jsem nějak jakoby si vědomně se snažila nebejt jenom jako full-time mama, ale jsem chtěla zachovat tu Hanu, která byla před tím otěhotněním, protože ta mě bavila.
9: A nevnímáš to někdy otravně, nebo já nevím, to teď jakoby je moje nějaká, jako můj pohled na věc. Jo. Jestli pro tebe není někdy otravný, tak ví to právě, že jak se ti narodilo to dítě po té 40 a teď ještě dejme tomu takovou, nechci říct jako alternativní cestou, ale cestou třeba, kterou spousta lidí jako nepodstupuje, tak jestli nebylo něčím otravný, že potom tě najednou lidi nějak začali škatulkovat nebo nálepkovat takový to Hanka Třeštíková, máma po 40.
7: Takhle. Já jsem si tomu šla trošku naproti, protože jsem ten svůj příběh prostě sdílela tak, jak byl. Nějak jsem ho nelakovala na růžovo, nesnažila jsem se vymýšlet nějakou právě jiný příběh, než jak se to opravdu stalo, protože jsem si říkala, že tím možná někoho můžu inspirovat, dát naději nebo ponouknout k tomu, že je to možnost. Taky teda musím říct, že potom, co jsem jako to těhotenství a ten svůj příběh nějak ohlásila, tak mě přišlo extrémní, počet reakcí právě od žen, že se chystají procházet umělým oplodněním, nebo že jim procházejí. Doteďka mi chodí různý, jako že se snaží ze mě získat nějakou radu, jako jak zaručenou radu, tak to já všem vždycky píšu, že žádná zaručená rada není, ale držím palce. Takže já jsem tak měla pocit, že je to nějaká energie, kterou vracím do oběhu, protože mě to pomohlo, když jsem zjistila, že třeba nějaká holka, který je po 40, je těhotná a porodí, tak mě pomohlo vždycky si říct, je, no tak když jí se to povedlo, tak by se to mohlo povést i mně. Takže jsem s tou kůží na trh šla vědomě a nelituju. Zároveň do té škatulky jsem určitě spadla, jako vím o tom, ale snažím se z ní vymanit, jakoby mámou po 40 už navždy budu, ale snažím se například na svých sociálních sítích jako dodávat těm lidem úplně jiný témata, než že by tam byl nějaký jako baby spam.
9: Chodili ti i nějaký negativní reakce, protože zejména takzvané hejty na internetu, nebo jako tam, kde každý může mít názor a nemusí ti to říkat přímo do očí, tak tam je to jako poměrně častý fenomén, to, že lidi kritizují něco, nebo jenom hází nějakou nenávist na někoho, protože třeba sami jsou smutní.
7: Jo, no tak já jsem si zakázala číst internetové diskuze, takže ke mně se většina toho nedostala. Nicméně největší hejt, co jsem zaznamenala, nebo těch hejtů byly několik druhů a toho, co bylo nejvíc, byl hejt na můj věk a já to vlastně chápu, protože s tím věkem 40 si každý dokáže něco spojit. Vlastně každý, jak žena, tak muž, si dokáže pod pojmem 40-letá žena něco představit a je spousta lidí, kteří pod pojmem 40-letá žena vidějí babičku. Takže já jsem dostala spousta hejtů typu chudák dítě, bude mít jako místo mámy babičku, ale musím říct, že zrovna tenhle typ hejtu po mně jako nejvíc stekl, ten se mě fakt nedotýkal, protože prostě já vím, v jaký jsem formě, já vím, jak vypadám, působím, jak jsem vitální a rozhodně udělám vše pro to, aby až moje dcera bude mít maturiťák, tak abych vypadala jako jedna z nejlíp tam vypadajících žen a ne jako babička.
9: Po té 40 nebo teď s tím přibývajícím věkem přišlo, kromě toho, že jako je ti asi nějak psychicky líp nebo tak to na mě působí, tak přišlo i něco, co tě třeba nějak negativně překvapilo nebo něco, co bys nečekala, že by si řekla, no tak to teda.
7: Ač nerada, tak musím přiznat, že jakoby vnímám to stárnutí fyzický, že se tady holedbám, že budu nejlepší tady matkou na maturiťáku, ale vím, že jakoby už je proto fakt potřeba něco dělat, že to tělo stárne a ať už jsou to nějaký vrásky v obličeji, tak nebo prostě, já nevím, bolavý záda, takže jako vnímám, že proto, abych já se cítila ve svém těle dobře, tak musím opravdu něco dělat, že už jako, že není možný to nechat volnoběhem. Jinak, hele, já jsem jako spokojená v tom věku, v kterém jsem, musím říct. Třeba, a to možná může souviset s tím mateřstvím, to se jakoby říká, že se trošku překupí kognitivní funkce a tak to jako cítím na sobě, že občas, nevím, nemůžu najít slova, nespomínám si něco, tak si říkám, no tak ježišmarja, jakože už ve 40 mám občas problém s mozkem, ale zaznamenala jsem, že snad je to opravdu jako...
9: Že to není tím věkem, ale že to je tím mateřstvím.
7: Tak to bych ráda, kdyby se mi vrátila zpátky. Ale já jsem spokojená, já to všem doporučuji.
9: Tuď bejt po 40. No. Jak vnímáš třeba, nebo protože pro někoho to je téma, pro někoho to jako není téma, tady byl taky jako široký rozptyl už lidí, nějakou estetickou stránku spojenou s tím, nechci říkat úpadkem fyzickým, ale jako s tím stárnutím. Protože někdo to třeba jako řeší tak, že se nebrání ani nějakým jako zákrokům, někdo to řeší tak, že to už pro něj není priorita, protože právě má v uvozovkách důležitější věci na mysli.
7: No, tak to souvisí s tím, že jsem si řekla, že mateřstvím nechci ztratit sama sebe a chci dál být prostě ženou, která jako se mužům líbí, nebo i sama sobě. Samozřejmě teď jsem jakoby udělala takovou tu jako zkratku, že moje krása záleží na ohodnocení muže, tak to není. Já samozřejmě sama sebe jako chci vnímat krásnou nebo atraktivní. Já právě si i říkám, že jsem si splnila to mateřství a mohla bych se teď vrátit zpátky do toho randícího modelu. bylo, to bych ráda, jako nechci rezignovat na nějaký vztahy, to vůbec ne. Takže udělám vše pro to, abych se udržela nějak jakoby v...
1: Ve stavu, který ti vyhovuje.
7: Ve stavu, který mi vyhovuje, a nebráním se zásahům, jako klidně i kosmetickým.
1: Máš nějaký očekávání, který směřuješ jako směrem třeba k 50, protože jsme se bavili o tom, že třeba ta 40 je takový milník, že najednou je tam ta 4 a že ten pro tebe to byl nějaký ten přelom, dejme tomu, do té dospělosti, kdy skutečně už máme vzít tu zodpovědnost za ten svůj život, tak máš tam teď nějaký výhledově jako další milník, anebo teď už jako 40 byl nějaký přelom a teď tam žádný takový další maják nemáš?
7: Upřímně nemám. Ta 50 jako až přijde, tak to bude taky asi jako vlastně taky možná náročný si přiznat, že člověku 50, to už je echt dospělost. Ale já si myslím, že mě udrží trošku tak nějak jakoby v kondici to dítě, jakože vlastně já teďka s ní budu prožívat věci, které jinak bych prožívala ve 30, kdybych rodila v nějakém normálním věku. Takže věřím nebo doufám, že mě to bude omlazovat. Nemám žádný milník. Jako já jenom jsem si teď prostě nějak uvědomila, že pokud v tom životě opravdu jako mám nějaký plány, cíle nebo sny, tak není na co čekat. Prostě fakt si je musím splnit teď, takže i já nevím, co se týče nějakého cestování nebo...
1: Ono asi čehokoliv, protože čehokoliv. Mě říkal jeden kamarád, že 40 nějak pro něj byla zlomem, že se rozhodl, že si konečně udělá řidičák, protože nějak v mládí mu to nešlo, nebo okolí jako mu tak říkal, že tak ty asi nebudeš řídit, tak on nějak tu roli člověka bez řidičského průkazu přijal a ve 40 nebo kolem 40, tak tam se rozhodl, že teda když už ne teď, tak kdy jindy a udělal si teda řidičák.
7: No, jako jo, přesně tak, já teda řidičák mám, ale spíš nevím, no, tak jako teď mě napadá hlavně to cestování, že jsou nějaký místa, který jsem vlastně pořád odkládala, tak až prostě moje dcera trošku dospěje, bude moc se mnou cestovat, tak ji tam hnedka vezmu.
1: No a kdybys měla závěrem říct něco všem čtyřicátníkům, čtyřicátnicím, anebo prostě všem, kdo klub 40 poslouchají, jako nějakou, nechci říkat radu nebo tip, ale jako cokoliv, co jim třeba může pomoct, nebo myslíš, že to třeba někomu může nějak pomoct, tak co by to bylo?
7: Já bych určitě zdůraznila to, že žiješ jenom jednou. To je poselství, který my čtyřicátníci bychom si měli teďka tady někam jakoby nalepit na nástěnku a myslet na to, protože právě za těch 10, až nám bude 50, tak třeba zrovna už jako taky nějaký věci nebudou moc se dělat, nebo nevím, 50 ještě jo, ale v 60 už a pak v 70, jako to už prostě bude spíš se ukrajovat od těch možností, takže žiješ jenom jednou. No a zároveň jakoby řekla bych, že 40 je super věk, že máme spoustu zkušeností, jsme nějak tak jakoby etablovaný v těch profesích, co děláme, v tom životě, co žijeme, máme, nebo tak zase, abych to vztáhla na sebe, mám kolem sebe pevný vztahy, který držej, na těch je mimochodem dobrý pořád pracovat, to určitě. A jsme na vrcholu svých sil.
1: Takže podle tebe fajn období. A to může být asi každý období.
7: To je právě ten klíč, že by si to člověk měl myslet v každém období. To říká můj táta, že já jsem vlastně v každém období, co jsem byl, nebo v každém věku, co jsem měl, tak jsem byl šťastný.
1: Takže ideálně buďme jako Hanky táta a buďme v každém životním období spokojení. A já děkuji, Hanko, že jsi přišla do klubu 40.
7: Já moc děkuji za pozvání, to bylo zajímavé popovídání, spousta myšlenek.
1: Díky moc, že jste si poslechli další díl pořadu Klub 40. Budu ráda za zpětnou vazbu, napsat mi můžete mimo jiné na můj e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz a budu moc ráda, pokud o Klubu 40 dáte vědět všem ostatním, o kterých si myslíte, že by je tenhle pořad mohl zajímat, protože třeba já osobně se v oblasti podcastu docela řídím tím, co mi kdo osobně doporučí, takže vím, že ta osobní doporučení docela dobře fungují. Mějte se hezky a další díl tady bude zase za týden.
8: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích.

0: 15 hodin. Pokračuje Odpolední plus, od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
1: Český rozhlas plus.
0: Francie a Španělsko dál bojují s ničivými lesními požáry. Evropská unie jim pomáhá prostřednictvím aktivovaného mechanismu civilní ochrany EU. Města a vesnice v Číně zaplavuje nejen voda, kterou přinesl tajfun Noul, ale také dezinformace a některé jsou velmi nebezpečné. A jak se vyvíjejí domácí jednání o rozpočtu? O tom všem budeme mluvit v nastávající půlhodině, ale až po zprávách Moniky Vrchotové.
2: Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministr chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliard korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
3: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svojí úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
2: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 000 hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 000 obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
4: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
2: Evropským požárům a české pomoci při jejich likvidaci se budeme v Odpoledním plusu podrobněji věnovat hned po zprávách.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
5: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. Tento případ policie ukončila s tím, že se Deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švienčovský o tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změnit šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. hlasů. Nadpisy údaje ženy a údaje muže nahradily volitelné nadpisy údaje muže nebo ženy. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu, který je PISu blízký. Ústavní soud teď jejich výtku uznal. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Chirurgové v Česku loni transplantovali bezmála tisícovku orgánů. Nejčastěji řeší problémy pacientů s nemocnými ledvinami. Obecně lidé na nový orgán v Česku čekají zhruba rok. V případech nutné výměny srdce nebo jater jsou to ale řádově měsíce. Podle Miloše Adamce, ředitele koordinačního střediska transplantací, je systém úspěšný.
6: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, že se nedočkají toho svého orgánu a to je číslo, které je hrozně jako nízké a to jsme byli čtvrtí na světě, jo, v přepočtu dárců na milion obyvatel. Už jsem se koukal na letošek, tam jsme úplně na tom stejně, takže to dárcovství u nás je dobře organizované a díky tomu se pacienti dočkávají včas v dobrém stavu té transplantace.
2: Dárců orgánů bylo loni skoro 400. Vedení Vikantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
7: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
2: Na Plusu teď máme připravené čerstvé dopravní zpravodajství. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice na 4,5. kilometru neprůjezdná po vážné nehodě. Policie odklání provoz na 11. kilometru. Před odklonem je zhruba kilometrová kolona na 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí v omezení jen jedním pruhem. V koloně ze 138. kilometru pojedete kolem půl hodiny. A v Praze v Dobřišské ulici směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka s osobním autem v levém pruhu. Musí se proto regulovat vjezdy jak do Strahovského tunelu, tak do tunelu Blanka směrem Stroj. Přejeme šťastnou cestu. Zítra se místy, hlavně na jihu Moravy, čekají tropické teploty. Bude slunečno a naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji kolem 27. V 1000 metrech na horách bude zítra kolem 23, ovšem na Šumavě tam bude až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
8: Pokračujeme 8 minut po 15. hodině a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Francie a Španělsko dál bojují s ničivými lesními požáry. Podle španělského ministra vnitra má být právě dnešek rozhodující pro další vývoj boje s ničivým živlem v okolí metropole Madridu. Požár na jihozápadě Francie se během dopoledních hodin nerozšířil. Situaci však komplikují vysoké teploty, které by zítra měly dosáhnout až 40 stupňů Celsia. V obou zemích úřady evakuovaly desítky tisíc lidí a Evropská unie státům pomáhá prostřednictvím aktivovaného mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Ve vysílání Plusu teď vítám Ivu Brejzovou, vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci Hasičského záchranného sboru České republiky. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
8: Paní Brejzová, můžete prosím vysvětlit, jak vůbec funguje ten evropský mechanismus civilní ochrany? Kdo rozhoduje o tom, že se aktivuje?
9: Určitě, tak mechanismus civilní ochrany Unie je vlastně takový systém spolupráce. Jehož cílem je právě koordinovat pomoc při katastrofách, které postižená země už nedokáže zvládnout pouze vlastními prostředky a potřebuje právě pomoci i od jiných zemí, třeba z Evropské unie nebo účastnických států.
8: No a jak probíhá celý ten proces vlastně od žádosti postižené země? Ano, ta bude asi ano. Na počátku ta žádost, až po vyslání pomoci.
9: Přesně tak. Prvním krokem je právě ta žádost o pomoc, kterou vlastně si definuje ta postižená země. Většinou už to právě obsahuje přímo ty konkrétní potřeby, například počet těch hasicích letadel nebo vrtulníků nebo hasičských týmů nebo čehokoliv jiného, které ta země zrovna potřebuje. A žádost je právě odesílána buď automaticky takovým takzvaným systémem Společný komunikační a informační systém CECIS a je to prostřednictvím Evropského střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události v Bruselu, které vlastně funguje 24 hodin denně a ty žádosti už jdou přímo těm účastnickým a státům vlastně toho mechanismu. Takže my okamžitě vidíme, co která ta země potřebuje.
8: Rozumím. No a co všechno vlastně mohou, co se tak objevuje, co mohou ostatní státy nabídnout, třeba teď konkrétně Francii a Španělsku při aktivaci systému? Jde jenom o hasiče a letadla nebo třeba i o logistiku, satelitní data nebo nějaké specializované týmy, případně další věci?
9: To právě závisí na té žádosti té postižené země. Španělsko i Francie si v současné době požádali o hasičské vrtulníky, hasičská letadla, ale i o týmy pro pozemní hašení lesních požárů. Takže my vlastně vidíme ty požadavky té země a reagujeme na ty dané požadavky. Většinou je ta země, především

0: operační část, kdy vlastně se plánuje to nasazení, příjezd, přeprava a další logistické záležitosti spojené vlastně s tou odezvou na tu mimořádnou událost.
1: A těm potom tomu finálnímu řešení té operaci velí vždycky ta země, kde předpokládám, ano. Kde se koná či ona katastrofa.
0: Ano, přesně tak. Velení a vlastně té mimořádné události je vždycky na té postižené zemi. V případě, že ta země není schopná už koordinovat vlastně sama, tak si může ještě požádat o takzvaný koordinační tým Evropské komise, kdy potom vlastně Evropská komise skládá tým z expertů, kteří jedou pomoci koordinovat vlastně tu příchozí pomoc do toho postiženého státu.
1: Paní Brejzová, a jaká je v tomhle systému role Česka? Mě by zajímalo, čím umíme my pomoci ostatním a v čem jsme třeba naopak odkázáni na pomoc partnerských zemí. Nebo platí, že v zásadě jsou státy, včetně Česka, soběstačné?
0: Tak ve většině těch vlastně věcí na to odezvu na ty mimořádné události jsme soběstační, ale samozřejmě do určité doby. Může ta mimořádná událost nebo ta katastrofa právě přesáhnout jakoby ty síly a možnosti vlastně těch postižených států. Proto právě potom nastává jakoby aktivace toho mechanismu nebo možnost pomoci z těch ostatních států. Ale já musím říct, že Česká republika je v tom evropském mechanismu, my jsme dlouhodobým nějakým aktivním poskytovatelem, když to takhle řeknu, pomoci. A základem těch našich kapacit jsou právě kapacity a specializované odřady hasičského záchranného sboru České republiky, kdy samozřejmě v určitých případech doplňujeme třeba zdravotníky, kinology nebo odborníky z dalších složek integrovaného záchranného systému.
1: Evropské úřady už dnes před požární sezónou rozmísťují hasiče a hasicí letadla, jak jsem se dočetla, do rizikových oblastí, jaksi dopředu. Co je tedy dnes jinak oproti době, kdy se ta pomoc řešila až ve chvíli, kdy katastrofa propukla?
0: V současné době neprobíhá úplně jakoby rozmisťování těch letadel. Ty většinou ze začátku zůstávají v těch daných zemích a v případě žádosti jsou vysílány přímo na konkrétní žádost, ale probíhá teda to předběžné rozmisťování hasičů, což je takzvaný prepositioning. A rozdíl je v tom, že vlastně předtím byl systém založen vlastně až na tu reakci, jakoby po vzniku té katastrofy. V případě, že teda, když se bavíme o tom požáru, tak v případě, že propukl požár, stát vyhodnotil, že si teda požádá o pomoc, tak se teprve následně vlastně hledaly ty nebo vhodné jednotky a připravovalo se jejich vyslání, organizování dopravy a někdy právě ta pomoc mohla být zdržena třeba i o 2 až 3 dny, když si představíte vzdálenost do Řecka, tak je to přece jenom i z České republiky asi 2000 kilometrů, tak proto je to lepší, když už se vlastně tyto kapacity před...
1: Ta akceschopnost je bez pochyby rychlejší. A poslední věc by mě zajímala, požáry jsou jenom jedním z typů katastrof. V jakých dalších situacích se ten evropský mechanismus civilní ochrany využívá nejčastěji? Můžeme třeba mluvit v tomto směru i o povodních zemětřeseních, nějakých průmyslových haváriích?
0: Ano, ano. Mechanismus rozhodně není určen pouze na lesní požáry, ty jsou možná teďkom jenom hodně viditelné, ale mechanismus je určen vlastně pro prakticky všechny typy přírodních i člověkem způsobených katastrof. Může se jednat o povodně, zemětřesení, kdy právě třeba i český USAR tým zasahoval na konci června, na začátku července ve Venezuele po ničivém zemětřesení. Mohou to být zdravotnické a epidemické krize, průmyslové havárie, rozsáhlé výpadky energetiky a další mimořádné události.
1: Tak děkujeme za vysvětlení. Tolik Iva Brejzová z oddělení integrovaného záchranného systému a humanitární pomoci českých hasičů. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A u tématu na plusu ještě zůstaneme. České ministerstvo zahraničí kvůli požárům ve Francii vyzvalo občany, ať nejezdí do zasaženého departmánu Gironde. Výzvu zaslalo prostřednictvím cestovatelského systému Drost. Ve Francii systém eviduje 317 zaregistrovaných Čechů, pro Španělsko pak více než 1040. A ve spojení je s námi i Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobrý den, hezké odpoledne.
1: Pane Pešku, když se dnes český turista ocitne v oblasti, kde se rychle šíří požár, co by měl dělat v první řadě, kde by měl z vašeho pohledu ministerstva vlastně hledat ověřené informace a kdy by měl kontaktovat české úřady?
2: Tak v první řadě český cestovatel by před každou cestou se měl registrovat v systému DROZD. A když tak učiní, tak vlastně dostane i odpověď na vaši otázku, protože my jsme jak v případě Francie, tak v případě Španělska, respektive i v případě Itálie v nedávné minulosti rozesílali informace i s přesnými údaji o tom, kde nalézt informace o uzavírkách silnic, o zasažených oblastech, o vývoji požáru, po případě kde se jako kdyby obracet v případě nouze. To je odpověď na vaši první část otázky a co týče druhé části, kdy se obracet na zastupitelský úřad, no v případě, kdy se ocitnu v nějaké nouzové situaci. Takže třeba, když můžu mít třeba zhořet cestovní doklady, že jo, v důsledku požáru, můžu přijít o peníze a podobně, kdykoliv bude potřeba si třeba vyřídit nový cestovní doklad nebo zajistit si prostě kontakt s příbuznými známými, s rodinou v České republice, aby třeba zprostředkovali nějakou pomoc, nějaký přesun finančních prostředků a tak dále, tak v těchto případech je dobré zavolat na nouzovou linku ministerstva zahraničních věcí, která pak jejich operátoři jsou natolik zkušení, že dokážou cestovateli pomoci.
1: Chápu. Pane Pešku, vy jste hned v počátku své první odpovědi doporučil především registraci v systému DROZD. Váš resort to doporučuje dlouhodobě. Systém byl teď inovován. Můžete vysvětlit, jaké nové funkce přibyly, jak vlastně ten systém opravdu v praxi pomáhá při mimořádných událostech?
2: Tak ten systém pomáhá v tom, že vlastně člověku, cestovateli řádně registrovanému, dá okamžitou informaci, varování, doporučení, co dělat, jaké oblasti se vyhnout, víceméně preventivně zajistit, aby se člověk vůbec do nouzové situace nedostal. Ten systém, zároveň my jsme ale vycházeli zejména teda ze zkušeností třeba z březnových repatriací z Blízkého východu, kde mimochodem se také uplatnil ten systém civilní ochrany Evropské unie, protože díky němu vlastně Evropská unie se finančně podílela na těch repatriačních letech, ale to teď není téma našeho rozhovoru. Každopádně my jsme se poučili a pracujeme na inovacích. To je trošku jako postupný proces. To, co se nám už povedlo a co i pan ministr zahraničních věcí na tiskové konferenci před letní turistickou sezónou prezentoval, bylo, že jsme vlastně do DROZDA založili nebo vytvořili jsme tam speciální sekci pro totálně mimořádné události. V této chvíli máme ale spíše na mysli události, které vyžadují repatriace velkého množství českých občanů. Takže ta sekce tam je připravená a kdykoliv bude potřeba opravdu provést tuhle tu velkou akci, tak občané tam najdou informace jak o té události, tak i třeba o možnosti, jakým způsobem se registrovat na repatriační let.
1: Vysvětlete prosím, teď řešíme aktuální požáry ve Francii, ve Španělsku. Jak se ten DROZD v praxi v těchto dnech osvědčuje vlastně? Kolik lidí odhadem třeba, kolik českých turistů v tom systému je zaregistrovaný a kolik třeba naopak není a nevyužívá ho?
2: Tak samozřejmě pravdou je, že DROZD využívá zatím stále menšina cestovatelů, protože se domnívají, že pokud nepojedou na druhý konec světa, tak není třeba se registrovat, ale jako Francie, Španělsko, Evropa, Evropská unie je zářní a požáry jsou zářným příkladem toho, že i v těch blízkých zemích má smysl se registrovat. Co se týče těch uživatelů, tak ta čísla už jste vlastně řekla, jak pro Španělsko, tak Francii, tak těm se tyhle ty důležité informace dostaly. A co se týče, ale samozřejmě jsme si vědomi toho, že prostě těch lidí, kteří působí v těch oblastech, kteří navštěvují třeba Francii a Španělsko a jsou tam v této chvíli, je mnohonásobně více, ale prostě to je úkol nás, úkol médií, aby ten DROZD byl propagován co možná nejvíce, aby co nejvíce lidí se do tohoto systému registrovalo.
1: My se o to snažíme, připomeňte výhodu, protože třeba konkrétně Francie i Španělsko mají své vlastní varovné systémy a krizové aplikace, ale třeba ne každý český turista umí francouzsky či španělsky. Čili ten DROZD má třeba jako jednu z výhod, že komunikuje v češtině? Je to tak?
2: DROZD komunikuje v češtině. Samozřejmě musíme si uvědomit, že ten DROZD nemůže fungovat jako jakýsi zpravodajský portál nějakého krizového francouzského či španělského. portálu. Jo? Ten
1: funguje a není
2: tím,
1: nějak
2: že prostě...
1: propojený s, právě třeba s evropskými nějakými bezpečnostními servery?
2: To ne, to určitě ne. To je nutno podotknout, že třeba takového Drozda, ale prostě podobného systému nemají ani všechny členské státy Evropské unie. V tom jsme taky v té skupině zemí, která je trochu napřed. Ale my v těch Drozdech vypichujeme ty nejdůležitější informace nejenom ve formě odkazů, ale i třeba i ve formě prostě opravdu konkrétně zasažených oblastí, nebo třeba konkrétně uzavřených silnic či dálnic, ale nemůžeme prostě v reálném čase každou hodinu prostě sledovat, kde která silnice je uzavřená či otevřená. K tomu právě slouží třeba ty informační zdroje.
1: Díky. Tak především o systému Drozd jsme mluvili s Pavlem Peškem, ředitelem konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí, a to hlavně kvůli požárům ve Francii a ve Španělsku. Díky za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Klidné odpoledne.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Čína bojuje nejen s třetím ničivým tajfunem během jednoho měsíce, ale také s dezinformacemi, které následně pronikly na tamní sociální sítě. Videa a fotografie, které vygenerovala umělá inteligence, ukazují desítky mrtvých těl unášených vodou anebo zaplavená města tam, kde ve skutečnosti žádné povodně ani tajfun nejsou. No a my už jsme teď ve spojení s naším zpravodajem fázy Davidem Jakšem. Davide, vítej, hezký den.
4: Hezké odpoledne.
1: Tak já jsem teď uvedla dva příklady falešných zpráv, ale ono je toho momentálně na čínských sociálních sítích asi mnohem víc. Mohl bys prosím doplnit ten obrázek, jak vlastně to vypadá, ty dezinformační zprávy?
4: Tak samozřejmě čínský kybernetický prostor je v podstatě nekonečný, je obrovský. Na videích a fotografiích, které divákům ukázala čínská televize CCTV, o kterých jste mluvili, tak jsou dál například krokodýly, kteří měli uniknout z chovné farmy, noří se do rozvodněné řeky a budou prý brzy postrachem lidí v zatopeném městě. Nebo záchranáři, kteří vyrovnávají desítky mrtvých těl na říčním břehu. Čínské úřady reagují velmi rozlobeně, argumentují tím, že záchranáři a dobrovolníci odvádějí obrovský kus práce. Ve skutečnosti zachránili tisíce životů, evakuovali milion lidí a přitom podle těch falešných videí, které kdo si vyrobil pomocí AI, tak to vypadá, že ve skutečnosti v těch zasažených oblastech panuje zmatek a panika. Hmm.
1: Davide, a ví už čínská policie nebo kyberpolicie, kdo a proč tohle dělá, kdo za tím stojí? Je to prostě jenom způsob, jak si vydělat peníze? Jak získat pozornost?
4: Ano, i to je jeden z důvodů. Zpravodajský server BBC cituje profesory čínských univerzit, kteří se shodují, že v podstatě jde o tři typy lidí. Buď jsou to lehkovážní mladí lidé, kteří si vůbec neuvědomují, co dělají, jaký to má dopad právě na té obrovské sociální síti, na té pavučině sociálních vztahů, a neumějí ty důsledky odhadnout. Druhou skupinou mají být ti, ano, kteří velmi dobře vědí, co stvořili, dělají to většinou pro peníze, dělají to proto, aby přilákali sledující, zajistili si ta takzvaná virální videa bez ohledu na to, zda jsou pravdivá nebo ne. No a třetí skupina jsou ti, kteří prý chtějí vědomě, cíleně škodit státu a společnosti. No a samozřejmě v zemi, jakou je Čína, je podobné chování přísně trestáno. V extrémním případě to může být i 7leté vězení.
1: Ajaj. No tyto zprávy působí o to zajímavěji, že právě Čína je považována za jednoho z lídrů v privátním i státem řízeném využívání AI, umělé inteligence. Co teď vlastně bude dál?
4: Tak podle čínské státní agentury Xinhua je v celé Číně momentálně registrováno asi 6 000 firem, které vydělávají na vytváření a prodeji toho, co AI stvoří. No a server BBC upozorňuje, že proti čínskému establishmentu, proti čínskému státu se vlastně začíná obracet to, že po celá desetiletí jsou čínská média a vlastně i společnost státem cenzurována. Teď prý lidé chtějí vidět a slyšet vlastně úplně všechno a sami si chtějí určovat, čemu budou věřit, čili dá se prý předpokládat, že takový fake news bude přibývat. Ještě bych dodal, že podle čínských akademiků na vině nejsou jenom ti, kdo tu umělou inteligenci používají, kdo tyhle ty tady fake news dávají mezi lidi a posílají, ale i ti, kdo jim vlastně ty nástroje dávají do ruky.
1: A posléze možná i ti, kdo je šíří dál. Tolik David Jakš, asijský zpravodaj Českého rozhlasu. Moc děkujeme za příspěvek. Naslyšenou.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: 15 hodin 26,5 minuty, vracíme se na domácí půdu. Jak bude Česko hospodařit v příštím roce? O tom dnes zhruba 6 hodin na ministerstvu financí jednal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se šéfkou resortu a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Společně si nastínili obrysy státního rozpočtu na rok 2027, kdy se má Česko stát rozpočtově odpovědnou zemí. No a jednání na ministerstvu sledovala naše reportérka Adéla Burešová. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Tu konkrétní podobu rozpočtu premiér po jednání neuvedl, nicméně už ráno mluvil o tom, že schodek by se měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun. To ostatně potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová. Právě ta totiž začne po vládních prázdninách, tedy v polovině srpna, vyjednávat s jednotlivými ministry o jejich představách.
6: Musíme si říct, co jsou naše priority, že jsou to jasně investice, že to zdravotnictví, to jsme si dnes všechno probírali. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu.
5: Ministr chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by mělo víc investovat taky třeba do výstavby nových psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. Z více penězi by mohl hospodařit státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou vlády jsou totiž taky dostavby dálnic nebo obchvatů jednotlivých měst a obcí. No a vrátit by se peníze měly podle Schillerové třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb, která počítá s každoročním přínosem státní kasy až 14 miliard korun.
1: Adélo, opozice vládě vytýká, že místo úspor hledá výjimky z rozpočtových pravidel. Před jejich rozvolňováním dnes varovala v otevřeném dopise 20 českých ekonomů. Jak na tu kritiku reagují vládní představitelé?
5: Tak ministryně financí tu kritiku odmítla. Připomněla, že se kabinet zavázal udržet po celé volební období deficit státního rozpočtu pod 3% HDP a vláda podle ní respektuje rozpočtová pravidla, právě proto přistoupila k jejich úpravám zaměřeným převážně na investice. No a stejně tak s kritikou nesouhlasí ani premiér Andrej Babiš.
7: Není možné z jedného roku na druhý snížit schodek na 150 miliard. Je to vyloučeno. Není pravda, že bychom si dělali, co chceme. Jsme kontrolováni Evropskou komisí, která schvaluje ten strukturální deficit.
5: A ještě doplním ty první opoziční reakce na to dnešní jednání. Podle předsedy ODS Martina Kupky vláda pokračuje v zadlužování státu na úkor budoucnosti. Tvrdí, že po kabinetu zůstane účet, který budou splácet další generace. A třeba předseda starostů Vít Rakušan pak řekl, že jsou místo dalších výdajů potřeba reformy a změna fungování státu.
1: Tak tolik Adéla Burešová z domácí redakce, která dnes sledovala jednání na ministerstvu financí. Moc děkujeme za informace a naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
1: Teď už se blíží zprávy o 15:30 a po nich vás čeká repríza dnešního Interview Plus s hostem Tomášem Klvaňou. A slovo má opět Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
8: Pěkné úterní odpoledne. Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči NATO. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Kvůli silničním uzavírkám mají čeští občané také věnovat zvýšenou pozornost plánování cest. Požáry ve Španělsku už spálily 77 000 hektarů plochy. Kromě středního Španělska hoří taky na jeho východě poblíž města Valencie. V zemi už šestým dnem platí národní stav nouze. Ve francouzském Toulouse dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezipřistání urazil víc než 23 tisíc kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a britským Londýnem. Platforma Flight Radar 24 na síti X uvádí, že nynější let z Melbourne do Toulouse byl druhý nejsledovanější v její historii. Sledovalo ho přes 3,5 milionu lidí. Hackři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat teď prověřují. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů. Nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Na řadě je doprava, dálnice D2 z Bratislavy na Brno je za sjezdem na Židlochovice na 4,5 kilometru. Po nehodě opět průjezdná jedním pruhem, v koloně z 10. kilometru se zdržíte kolem 15:15. Na D1 z Prahy do Brna se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí v omezení také pouze jedním pruhem. V koloně ze 139. kilometru pojedete 25 až 30 minut a provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště je kolona od sjezdu na Vest směrem na D1 od nájezdu z D5. V obou směrech počítejte se zdržením 15 až 20 minut. Dobře dojeďte. Středa přinese místy tropy, naměříme 29 až 34 stupňů, o něco chladněji, kolem 27 bude na severovýchodě, obloha bude jasná až polojasná a bude foukat pouze slabý vítr. Tolik zprávy a teď už nás čeká repríza Interview Plus.
9: Spojené státy se loučí se zesnulým senátorem Lindsey Grahamem. Na jeho pohřeb do Washingtonu zamířili světoví státníci, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O čem budou při té příležitosti jednat s Donaldem Trumpem? A jak Lindsey Graham ovlivňoval americkou zahraniční politiku? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
9: Naším hostem je dnes amerikanista, také výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Osobnost senátora Grahama je pozoruhodná, my se k jeho politické kariéře dostaneme, ale nejprve se zastavme u těch důležitých událostí, které se spojují s jeho dnešním pohřbem. Donald Trump přijme v Bílém domě izraelského premiéra i ukrajinského prezidenta. Muže spojené se dvěma konflikty. Čeho chce americký prezident dosáhnout?
10: No, určitě chce dosáhnout trošku něco jiného s každým tím státníkem. Ohledně Ukrajiny to půjde především o jakousi koordinační schůzku před cestou jeho vyjednavačů na Ukrajinu a do Moskvy. A s premiérem Netanyahuem jsou dlouhodobě, můžeme-li tak říci, dejme tomu posledních několika týdnů, ty vztahy napjaté. A tam samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude Donald Trump chtít postavit k těm izraelským volbám, které se blíží, a to je hlavní položka k jednání premiéra Netanyahua, protože on bude chtít přesvědčit Donalda Trumpa, aby za A pokračoval v tom konfliktu s Iránem a za B co nejvíc ho chválil před těmi volbami v Izraeli, protože Netanyahu je nepopulární a Donald Trump je v Izraeli nesmírně populární.
9: Jak jste říkal, panují mezi nima neschody. Ono v případě Benjamina Netanyahua to bude vůbec první osobní setkání od začátku války v Iránu, i když izraelský premiér usiloval o to setkání, tak proč to trvalo tak dlouho?
10: Tak Netanyahu je člověk, který zastupuje stát, jenž má v tom regionu trochu jiné zájmy než Spojené státy. Pro ně je konflikt s Iránem vysloveně existenční záležitost, když to pro Spojené státy to existenční záležitost není. Takže tady máme zcela jasnou strukturální, když ne neschodu, tak minimálně to, čemu se občas říká misalignment, to znamená, není tam úplný překryv mezi těmi zájmy Spojených států a Izraele. Takže ty neschody by byly s jakýmkoliv jiným premiérem. Netanyahu je ale člověk, který měl neschody téměř se všemi americkými prezidenty. Je to člověk, který je velmi posedlý sám sebou, svým vlastním egem. Je to samozřejmě člověk nesmírně politicky zdatný a inteligentní. A tím
11: pádem... to můžeme říct přece i o Donaldu Trumpovi.
10: No a právě proto tyhle dvě, no tak já bych neřekl, že Donald Trump je zdatný a inteligentní.
11: Myslím o tom egu, co jste říkal.
10: To ego je zcela jistě. Takže když na sebe narazí takováhle dvě velká ega, no tak to je potom samozřejmě trošičku problematické, zejména v okamžiku, kdy se nedaří. A je evidentní, že na té iránské frontě se prostě Spojeným státům v tuto chvíli nedaří.
11: No, jak jste říkal, tak Benjamin Netanyahu by potřeboval, aby ten konflikt dál pokračoval, aby se tedy jim dařilo více právě před nadcházejícími parlamentními volbami říjnovými v Izraeli. Zároveň Donald Trump by potřeboval ale ten konflikt ukončit před americkými volbami do kongresu. Tak můžou se vůbec dohodnout? Můžou se potkat na něčem?
10: Já myslím, že určitě se nepotkají. Možná, že když bude Donald Trump v dobré náladě, tak to jednání proběhne v dobré atmosféře, ale je jasné, že Donald Trump minimálně jeho politický zájem v té republikánské straně je takový, že by potřeboval ten konflikt ukončit co nejdříve, protože už teď nabourává tu světovou ekonomiku takovým způsobem, že do podzimu se to rozhodně nedá zpátky dohromady, takže to ovlivní ty volby negativně v neprospěch republikánské strany. Donald Trump se bude potřebovat prokázat něčím, co bude vydávat za úspěch. K tomu mu může teoreticky Benjamin Netanyahu nějakým způsobem pomoci, nějakou izraelskou akcí. Takže z tohoto pohledu bude asi jistě zajímavé, na jakých podrobnostech se třeba domluví, ale ty podrobnosti my se nedozvíme. My se potom dozvíme už jenom výsledek těch akcí.
11: No, Donald Trump řekl krátce před tímto setkáním včera novinářům, že Izrael by bez pomoci Spojených států nepřežil. Tak vysílá už tím nějaký signál Izraeli, co teda, o čem bude to jednání?
10: No tak to je takové to silácké prohlášení Donalda Trumpa, které on rád říká. On vlastně je člověk, který se mimo jiné v té politice zakládá na tom, že říká to, co si spousta lidí myslí, ale on to řekne nahlas. Tohle to jsou prostě věci, které se neříkají. Je evidentní, že strategický spojenec Izraele je právě Washington a že bez pomoci Washingtonu, ať už ekonomické nebo vojenské, by to měla vláda, jakákoliv vláda v tom Jeruzalémě těžké. Na druhou stranu říkat, že by nepřežila, izraelská vláda je v čele z demokratického prosperujícího státu, který je nesmírně technologicky vyspělý a zdatný. Některé ty zbraňové systémy, které právě vznikají v Izraeli prostřednictvím různých startupů a dalších firm, nebo těch velkých vládních firm, jsou opravdu jako na špičkové úrovni. Takže říkat, že by Izrael nepřežil, kdyby neměl podporu Spojených států, je pochopitelně velké přehánění. Ale je jasné, že Netanyahu si nemůže dovolit roztržku se Spojenými státy. Nemůže si to dovolit politicky a v tuhle chvíli možná ani ne vojensky.
11: No ale přesto očekáváte, že dnes bude Benjamin Netanyahu v Bílém domě Donalda Trumpa přesvědčovat, aby se pokračovalo v těch úderech proti Iránu.
10: On se tím nějak netají a říkal to před tou schůzkou a je to pozice izraelské vlády. Bude se snažit ho přesvědčit k tomu, že ten konflikt není u konce, že je potřeba ještě celou řadu věcí dořešit. Minimálně ten jaderný program, není jasný status toho jaderného programu. To je ta hlavní věc, která zajímá Izraelce, protože oni potřebují ten jaderný program opravdu zlikvidovat. Jim zase tolik na takzvané změně režimu nezáleží, i když samozřejmě by rádi, kdyby ten iránský režim byl demokratický nebo liberálnější nebo více nakloněný Izraeli než ten současný, ale jim jde především o to zlikvidovat ten jaderný program. Donald Trump už několikrát prohlásil, že ten jaderný program je zlikvidován. Evidentně to není pravda a to bude hlavní takové to jablko sváru.
11: No, Spojené státy už čtvrtý den neútočí na Irán kvůli snahám o jednání s Teheránem. Trump ale slíbil, že pokud diplomacie selže, tak opět udeří. Může se to stát i v den pohřbu Lindseyho Grahama?
10: To se může stát úplně bez problému. To si myslím, že není položka. Pravděpodobně se to nestane, protože Donald Trump evidentně je v úzkých nejenom s ohledem na tu situaci v Hormuzském průlivu, protože tam připomeňme pořád ještě nemáme ten průliv úplně zprůplavněný, takže ta světová ekonomika je pořád v nejistotě, jestli teda bude plout nebo plynout ta ropa z toho průlivu ven nebo ne. To je ta hlavní bouřka, která trápí Donalda Trumpa, minimálně politicky. A mám pocit, že Donald Trump je v problémech i s ohledem na nedostatečné zásoby určitého typu munice, například těch různých střel s plochou dráhou letu, jejíž zásoby se povážlivě tenčí i Spojeným státům. On se to snaží hodit na Joea Bidena a naznačovat, že Joe Biden naprosto nezodpovědně dodával tyhle ty zbraně Ukrajině, ale tady to spíš vypadá na neobratný management z Pentagonu a ten Pentagon je prostě v posledních 10 letech většinově pod kontrolou republikánů.
11: Hostem Interview Plus je amerikanista Tomáš Klvaňa z Aspen Institute.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Lindsey Graham byl velkým podporovatelem Izraele. Je Netanyahu dnes ve Washingtonu také proto, aby se ujistil, že podpora Spojených států ani po smrti senátora Grahama nezeslábne?
10: To je případná otázka, protože, a to nesouvisí jenom s odchodem Lindseyho Grahama, ale souvisí to s obecně nastavením americké politiky a s tím, jak Izrael v posledních několika letech útočil v Gaze. Ta podpora mezi americkou veřejností, a to nejenom mezi demokraty, ale i mezi mnohými republikány směrem k Izraeli opravdu velmi povážlivě slábne. A to by mohl být zásadní problém pro jakoukoliv izraelskou vládu. Demokraté v podstatě v tuhle chvíli, když to trochu přeženu, až na výjimky, jsou strana, která je spíše postavena jaksi proti Izraeli. To není jenom o Netanyahuovi, ale souvisí to i s tou nejmladší generací demokratických politiků a voličů, kteří v naprosté většině kritizují Izrael za jeho chování na Blízkém východě. A něco podobného, i když mnohem menším, sledujeme i mezi některými republikány. Tam to trošku souvisí s takovým tím růstem izolacionismu. Tenhle ten proud reprezentuje například J.D. Vance, viceprezident Spojených států, nebo velmi vlivný podcaster Tucker Carlson. To jsou lidé, kteří mají velký vliv na tu republikánskou základnu. Takže se dá očekávat, že tenhle ten trend jakéhosi slábnutí vlivu Izraele bude pokračovat a ta smrt senátora Grahama je spíš jakýmsi symbolickým gestem nebo symbolem toho, že Izrael to bude mít ve Washingtonu těžší a těžší.
11: No, Lindsey Graham byl také jedním z těch, kteří prosazovali útok na Irán. Jak se v posledních měsících stavěl k vývoji konfliktu? Hledal také cesty z něj stejně jako Donald Trump?
10: To my nevíme, protože ty upřímné rozhovory on vedl rozhodně jenom s prezidentem Trumpem nebo s jeho nejbližším okolím. Obecně Lindsey Graham byl nastavený tak, že byl člověk, který podporoval silnou roli Spojených států ve světě. To znamená, když bylo potřeba, tak i prostřednictvím vojenských zásahů. Je to člověk, který podporoval válku proti Iráku, válku v Afghánistánu, válku v Líbyi. Člověk, který rozuměl tomu, že Spojené státy mají ve světě určité povinnosti. Vlastně byl to takový jakýsi zbytkový neokonzervatismus, i když on by to v tuhle chvíli tak nenazval, protože to slovo neokonzervatismus je v republikánské straně v podstatě sprosté slovo. Ale byl to takový ten poslední mohikán tady téhleté generace republikánů a on přestože se přiklonil zcela překvapivě na stranu Donalda Trumpa, protože on býval jeho velkým a nesměřitelným kritikem. V roce 2016 kandidoval, v roce 2015 se pokusil kandidovat na prezidenta, ucházel se o tu republikánskou nominaci, tam vůbec neměl nejmenší šanci, tam se ukázalo, že on prostě přecenil svoje síly. A během té kampaně velmi tvrdě kritizoval Donalda Trumpa. A pak najednou po těch volbách, po té, co Donald Trump vyhrál, se k němu přiklonil a přikláněl se k němu postupně víc a víc. A vysvětoval to tím, že on má na Donalda Trumpa ten vliv, protože se ho snaží přesvědčit, že Spojené státy mají právě ve světě určité povinnosti. A měli by zasahovat i třeba vojensky tam, kde některá jiná velmoc se zdráhá zasahovat. Tohle Trump nechtěl nikdy moc slyšet.
11: No a měl na něj ten vliv. Podařilo se mu to?
10: Měl na něj vliv v tom smyslu, že na tom Blízkém východě Donald Trump opravdu udržoval velmi, velmi dobré vztahy s Izraelem a že v okamžiku, kdy si Donald Trump myslel, že ty zásahy vojenské na Blízkém východě budou trvat velmi krátce, tak se k ním odhodlal. Ale rozhodně se mu nepodařilo, teď mám na mysli senátora Grahama, přesvědčit Donalda Trumpa k tomu, že by Spojené státy měly mít nějakou dlouhodobější roli vojenskou na tom Blízkém východě. A to se dnes ukazuje jako velký problém, protože pokud chcete opravdu změnit ten iránský režim a pokud chcete například otevřít ty všechny vodní cesty, které je tam potřeba otevřít, pokud chcete něco udělat s tím režimem, tak to neuděláte bombardování ve vzduchu. A k tomu neměl Lindsey Graham dostat politickou sílu, aby Donalda Trumpa přesvědčil, že by se měl angažovat daleko silněji.
11: No, Lindsey Graham byl také velkým podporovatelem Ukrajiny. Ostatně pár hodin před svou náhlou smrtí navštívil Kyjev a byl zastáncem většího odporu proti Rusku. Tak jak se to jeho úsilí projevovalo v té americké zahraniční politice?
10: On tam byl asi 10krát od invaze, tedy od toho února 2022. Snažil se podporovat takovou tu politiku velmi proukrajinskou, čelil ruské propagandě. Myslím, že se snažil přesvědčovat Donalda Trumpa, že to není Ukrajina, která za tu válku může. Když se podíváte na totalitu těch Trumpových prohlášení od toho února 2024 až do současnosti, tak příliš úspěšný nebyl, protože Donald Trump je dlouhodobě spíše nakloněn Putinovi a Rusku. I když tohle se začíná posledních několik měsíců měnit, ale nemá to moc souvislost s Grahamem, ale má to spíš souvislost s tím, že Ukrajina začíná být vlastně úspěšná na bojišti. Minimálně zasazuje Rusům velmi tvrdé údery na jejich území, které negativně ovlivňují ruskou ekonomiku, což oslabuje Rusko a Donald Trump oceňuje vítěze. To je člověk, který se vždycky chce přiklonit na stranu vítěze. To znamená, jestliže vidíme Donalda Trumpa se sunout spíš z těch proruských na proukrajinské pozice a uvidíme, jestli ta návštěva prezidenta Zelenského tady tenhle posun stvrdí, tak to je jakýsi signál, že Američané začínají přehodnocovat tu situaci na Ukrajině a že by se zase mohli vrátit třeba k vojenské podpoře Kyjeva.
11: No, říkal jste, že ta dnešní schůzka se Zelenským může být taková koordinační předtím, než se opět začne vyjednávat. Teď ta vyjednávání jsou zmražena i mezi Moskvou a Spojenými státy. Ona válka na Ukrajině teď tedy především z pohledu Donalda Trumpa šla trošku do ústraní. Je to pro něj vůbec důležité téma v té předvolební kampani před volbami do kongresu?
10: Rozhodně ne tak důležité jako ta světová ekonomika, válka s Íránem, možná dokonce i situace na Kubě, která může ovlivnit situaci na Floridě v některých těch volebních okrscích. Není to také důležité z toho pohledu, že Donald Trump je frustrován, protože si myslel, že tu válku zvládne velmi rychle vyřešit a přecenil svůj vliv, přecenil svůj vztah s Vladimírem Putinem, který ho evidentně 4 roky vodí za nos. A i Donald Trump si myslím, že tomu začal rozumět, že Putin prostě nejde na ruku jeho geniální diplomacii, když to řeknu v uvozovkách. Takže je docela možné, že tady nastane jakýsi mírný obrat. Ta schůzka je především o koordinaci té návštěvy Steva Witkopfa a Jareda Kushnera, těch dvou vyjednavačů v Moskvě. Jejich bezprostředním cílem, alespoň tak, jak to komunikoval prezident Zelenský, je jakési zmražení těch útoků ze vzduchu. Jo? Že by se prostě domluvila Moskva a Kyjev na tom, že po určitou dobu nebudou používat rakety, to je tedy především ze strany Moskvy, a drony zase ze strany Kyjeva, že by minimálně prostě se rozhodlo o jakési v uvozovkách bezletové zóně po určitou dobu, že by ta válka se třeba odvíjela pouze na té frontě. A tohle by mohlo být jakýmsi předstupněm seriózních vyjednávání, které si prezident Zelenský představuje tak, že budou třístranná. To znamená, že to bude jednání mezi Ukrajinou, Moskvou a Washingtonem o jakémsi urovnání toho konfliktu. Problém je, že Moskva na to zatím nereagovala stejně jako na všechny návrhy ukrajinské strany vůbec pozitivně. Peskov, mluvčí Kremlu, něco takového odmítl. Podobně se vyjádřil minister zahraničí Lavrov. Takže my v tuhle chvíli nevíme, v jaké situaci je Putin. Spekuluje se o tom, že je ve slabší situaci, než byl, že ta ekonomika opravdu začíná strádat.
11: A Rusku dochází palivo.
10: Rusku dochází palivo a nejen to. Ukrajinci útočí například na některé uzlové body té ukrajinské infrastruktury. Podařilo se jim zasáhnout logistické centrum ruské obdoby Amazonu. Jo? To znamená, spousta Rusů najednou nedostává balíčky, které si objednali, protože prostě to centrum té firmy Wildberries najednou nefunguje. To je všechno jakási komunikace směrem k ruským obyvatelům, že jsou opravdu ve válce, protože oni vlastně 3-4 roky v Moskvě a v Petrohradě tu válku téměř necítili. Jo? A teď ji tedy začali za posledního půl roku, možná rok, pociťovat velmi, velmi citelně. Takže je docela možné, že se dočkáme jakéhosi ústupku ze strany prezidenta Putina, ale zatím nevidíme signály, že by se k tomu schylovalo.
11: Hostem Interview Plus je dnes amerikanista Tomáš Klovaňa. Navzdory tomu, že americká politická scéna se jeví jako rozpolcená, smrt Lindseyho Grahama ukázala, že měl respekt jak u republikánů, tak u demokratů. Může ho v tomto někdo nahradit?
10: No, to je dobrá otázka. Je to takový ten jeden z posledních Mohikánů té staré gardy v kongresu. Člověk, protože byl velmi blízko Johnu McCainovi, ale zároveň potom vlastně udělal obrat v tom svém politickém směřování a připojil se k Trumpovi, tak má na své straně spoustu těch tradičních republikánů, kteří samozřejmě jim se nelíbí to, že se dal k Trumpovi, ale zároveň oceňují jeho celoživotní práci v tom kongresu a samozřejmě vědí, že to byl člověk jakési substance, že rozuměl mezinárodní politice a že se ve svém jistém omezeném okruhu snažil jako dělat věci, které souvisely s jeho vlastním názorem. Jo. On se snažil prosazovat své vlastní hodnoty, svůj vlastní názor. Udělal nesmírné množství kompromisů, protože samozřejmě Donald Trump nepřipustí dneska kolem sebe nikoho, kdo by třeba přiznal, že Trump neprohrál ty volby v roce 2020, tak Lindsey Graham musel říkat.
11: A v tom ho podporoval, on to se také pokoušel zvrátit výsledky.
10: No, to je prostě problém, že jo, tam je ten Graham odchází vlastně do dějin jako velmi nešťastná postava, prostě kdyby v uvozovkách zemřel, měl to štěstí a zemřel v roce 2016, jo, tak by vešel do amerických dějin jako velmi významný senátor, možná ne tak významný jako John McCain, ale blížil by se jeho vlivu. A dnes to jeho angažmá v posledních 10 letech na straně Donalda Trumpa velmi, velmi pokazilo jeho pověst, takže on nebude považován za významnou osobnost amerického senátu na té úrovni, jako byl John McCain, nebo na té druhé straně politického spektra senátor Edward Kennedy. Ale na druhé straně to nebyl samozřejmě člověk, nad kterým můžete jen tak mávnout rukou. Byl to člověk substance, byl to člověk, který celý život vlastně zastával nějaké názory, které se v určité míře snažil prosazovat. A od té jeho smrti uplynulo teprve několik dní, takže zatím se o něm mluví dobře, ale počkejte za pár týdnů.
11: No, jak rozumět změně jeho postojů? Dá se říct, že třeba propadl kouzlu Donalda Trumpa, nebo to byl pragmatik, který pochopil, na čí straně zadaných okolností musí stát, aby prosadil nějaké své cíle?
10: Naprosto to druhé, jako rozhodně nepropadl žádnému kouzlu Donalda Trumpa. Já připouštím, že Donald Trump v určitých situacích může být zábavný společník, takže oni spolu hráli golf a jistě si popovídali o spoustě věcí takhle jako v soukromí. Ale zároveň Lindsey Graham rozhodně nemohl mít žádné iluze o tom, že Donald Trump je v zásadě velmi neznalý člověk, intelektuálně nesmírně lenivý, který o tom světě neví moc a je v zajetí toho svého vlastního ega, kterému víc a víc stěžuje rozeznávat vůbec jako realitu, jo, poslední době. To zcela jistě Lindsey Graham viděl. Jo, to nemohl nevidět. Takže to bylo prostě to. Byla to jakási smlouva s ďáblem faustovská. Prostě on si řekl, že chce mít vliv. Lindsey Graham neměl ve svém životě v podstatě téměř nic jiného než politiku. Je to člověk, který byl do konce života svobodný, nikdy se neoženil, neměl děti. Když byl velmi mladý, tak protože rodiče zemřeli velmi brzo a jeho o devět let mladší sestra v té době byla ještě nezletěla, tak on se o ní staral a zároveň ji osvojil. Jo? On legálně osvojil svoji vlastní sestru, aby se o ní mohl starat.
11: A ona teď převzala jeho mandát.
10: A ona teď pravděpodobně převezme jeho mandát, takže je to prostě člověk, který žil politikou. Jo. On o tu politiku nechtěl přijít. Uvědomil si, že tohle je prostě jeho život a byl ochoten udělat ty zásadní kompromisy a tu zásadní, jak jsem řekl, smlouvu s tím Faustem v podobě Donalda Trumpa, že se musel bohužel říct z řady svých názorů, z řady svých hodnot, musel začít lhát na veřejnosti, protože prostě jinak to s Trumpem nejde. A ten jeho vliv nebyl tak velký, jak si sám myslel. Myslím, že se mu to nevyplatilo, ale samozřejmě každý tohletu kalkulaci dělá sám pro sebe. A v každém případě to je člověk, který zanechal v té Jižní Karolíně velkou politickou stopu.
11: No on, i když ho podporoval v roce 2020 v podstatě i v tom retorickém boji za to, že tyto volby neprohrál Donald Trump, tak přesto útok na Kapitol byl pro Lindseyho Grahama, nebo tak se to jevilo, překročením určité čáry. Řekl, že je to velmi nešťastné, že to nikdy nemělo stát.
10: Ale
11: tak
10: nemoc.
11: To odpustil.
10: No nemoc, jo. Jako tak tam došlo k tomu, že těsně po tom útoku na Kapitol celá řada těch republikánů se obrátila proti Trumpovi a nejviditelnější a nejhlasitější hned po tom útoku byl Lindsey Graham, který prohlásil, dokonce tuším, že to prohlásil přímo na půdě kongresu, že měl s Trumpou skvělou jízdu, ale ta jízda je u konce a on vystupuje, jo, jakože že končí, že prostě tohle a dával najevo, že tohle to prostě není možné, jako snažit se neústavně zvrátit výsledek normálních regulérních voleb. No a pak šel na letiště a letěl domů do Jižní Karolíny a na té letišti ho obklopila skupinka Trumpových příznivců a začali na něj křičet a nadávat mu a pískat na něj. A Lindsey Graham to evidentně psychicky neunesl a uvědomil si, že ta republikánská strana většinově stále ještě stojí za Trumpem. A tak znovu obrátil. A zase udělal ty kompromisy a zase se vrátil do Trumpova tábora. Byl to prostě člověk, který neměl ty zásady, které měl třeba John McCain, nepřekročitelné zásady prostě, který nikdy neudělal kompromis s Donaldem Trumpem tohoto typu a neudělal by ho. Nebyl to ani tak významná osobnost, jako byla Lynn Cheney, která prostě se rozešla s Donaldem Trumpem právě po tomhletom útoku a dokonce kandidovala ve prospěch Kamaly Harris a přesto to byla nesmírně konzervativní reprezentantka. Tohle Lindsey Graham prostě nebyl schopen udělat, nebyl ochoten vzdát se té své politické kariéry tak jako Lynn Cheney.
11: Hostem Interview Plus byl dnes amerikanista, také výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Děkujeme za to.
10: Díky za pozvání.
11: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Společnost vám dělá Odpolední plus. S Lucií Vopálenskou přeji příjemný poslech.
3: Český rozhlas plus.
1: Dvě desítky letadel a vrtulníků vyslala do Španělska a Francie Evropská komise a členské státy. Ve Francii působí i Češi. Překladatel a znalec díla Gerarda de Nervala Václav Jamek představí nejnovější překlady de Nervalova díla. Ten je považován za předchůdce surrealismu a objevitele podvědomí. V Aši vzniká unikátní právní laboratoř, která svede dohromady experty na školství, zdravotnictví, sociální služby i bezpečnost. Město se chce vymanit z problémů kolem sociálního vyloučení a prolomit začarovaný kruh chudoby. A strana Reform UK už není nejpopulárnější politickou silou v Británii. Tak to jsou hlavní témata našeho programu až do páté. Teď si ale poslechněte čerstvé zprávy od Moniky Vrchotové.
8: Dobré odpoledne. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
12: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
8: Premiér Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
13: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
8: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. České ministerstvo zahraničí už včera varovalo taky před cestami do požáry zasaženého departmánu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Aktuální situaci ve Francii probereme v odpoledním plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětlila senátorka Lenka Mlenková z klubu Starostové a nezávislí.
14: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
8: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
15: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
16: To období, kedy sa u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
15: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
8: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle záchranných složek desítky lidí utrpěly různě těžká zranění. Hlavně poté, co se na několika místech zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou přijít ještě další otřesy.
4: Ve městě Kašima se zřítilo druhé patro obchodního domu a na místě bylo minimálně 50 zraněných. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozena také páteřní dálnice a zastavily se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Plusu. Muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musí do půl roku vystěhovat a jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem stále jedná a smlouvy zatím podepsané nejsou. Konkrétní plány chce muzeum představit po prázdninách. Českému rozhlasu to potvrdila jeho mluvčí Kristýna Kvapilová. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav objektů. Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
17: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
8: Pohled na silnice. Na D1 z Prahy na Brno se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí pouze jedním pruhem v koloně ze 140. pojedete až 25 minut. D2 z Bratislavy na Brno je za sjezdem na Židlochovice na 4,5. kilometru po nehodě stále průjezdná jedním pruhem. Kolona z 8. kilometru vás zdrží kolem 10 minut. V Praze se bouralo v Povltavské ulici u odbočky na Bulovku. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech jsou kolony asi na čtvrt hodiny a silný provoz čekejte na jižní spojce směrem na Smíchov, brzdí se u sjezdu na Pankrác a pomalu se jede až za Barandovský most do Dobříšské ulice. Je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno, noční teploty 15 až 11, v údolích až 9 stupňů, zítra bude na severovýchodě kolem 27, jinak 29 až 34 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A to 8 minut po 16. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Rozsáhlý lesní požár v jihozápadní Francii se přes noc podle hasičů nerozšířil. Do Francie v těchto dnech ale dorazí další vlna veder, kdy budou teploty dosahovat až 40 stupňů Celsia. Ty bude navíc doprovázet suchý vítr, což by mohlo podpořit šíření požárů. A z plameny se potýká i sousední Španělsko. Z detaily už je ve studiu Plusu Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Hezký den.
18: Dobré odpoledne.
1: Marcel, jaká je tedy teď situace na jihozápadní západě Francie?
18: Plameny sežehly zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Od včerejška se tak spálená plocha výrazněji nerozšířila. Informovala o tom prefektura departmánu Giron. Evakuovaných ale zůstává zhruba 220 tisíc lidí, kteří museli kvůli požárům odejít do bezpečí. Na Francii v následujících dnech navíc udeří už čtvrtá vlna veder toto léto a zítra teploty v okolí Bordeaux dosáhnou téměř 40 stupňů. V kombinaci se suchým větrem a taky vyprahlou půdou se tak můžou požáry znovu rozšířit. Mluvčí hasičů departmánu Giron Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží kromě hašení taky vytvářet protipožární bariéry, aby se neměl požár kudy šířit.
19: Poloostrov Ferré je kritický bod. Aby se požár nerozšířil na tento poloostrov, kde je hodně domů a kempů, tak jsme museli vysekat pás v lese.
18: Právě na poloostrově Ferré, který je oblíbeným turistickým letoviskem, je situace podle agentury AFP zřejmě nejhorší. Kvůli nárůstu teplot se tam oheň znovu rozhořívá. A kromě toho hoří taky na jihu země v departmánu Vach, kde oheň sežehl asi 4500 hektarů porostu.
1: S hašením pomáhají přímo na místě i čeští hasiči. Můžeš říci, kde konkrétně?
18: České vrtulníky Black Hawk pomáhají právě i na poloostrově Fere. Velitel mise Václav Novotný Českému rozhlasu řekl, že najednou schodí na jedno místo z vrtulníku 10 kubíků vody.
20: Jsme součástí tříčlenné skupiny těžkých helikoptér, kde vlastně nabíráme vodu společně a následně na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
18: Výhodou pro české hasiče je, že je na místě velký zdroj sladké vody. Čištění vrtulníků po slané vodě z moře je totiž časově náročné a hasičům bere čas, který by mohli využít například k nezbytnému odpočinku.
20: Tady to místo je pro nás výhodný v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera. Tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny.
18: Zahraniční pomoc koordinuje Evropská unie prostřednictvím mechanismu civilní ochrany. Ve Francii nasadila 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, Slovenska, Švédska a Turecka. České ministerstvo zahraničí vyzvalo české občany, aby opustili departmán Gironde.
1: Marceli, my o té aktuální situaci informujeme v průběhu odpoledne, ale jak vlastně nahlížet na ten požár ve srovnání s třeba s předchozími lety? Jak je rozsáhlý?
18: Je to vůbec nejhorší lesní požár ve Francii od konce druhé světové války. Na místě podle prefektury zasahuje 2750 hasičů evropskou podporu.

0: vítr a vysoké teploty, stejně jako do Francie, což by mohlo požáry i ve Španělsku znovu rozšířit.
1: Vysvětluje Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Díky za informace a naslyšenou.
0: Díky naslyšenou.
1: A u tématu ještě zůstaneme. Evropská komise a členské státy 27 už poskytly zhruba 20 letadel a vrtulníků na hašení ničivých požárů ve Španělsku a na jihozápadě Francie. A to v rámci zmíněného unijního mechanismu reakce na mimořádné události. Oznámila to unijní exekutiva. Jih Evropy čelí už skoro týden devastujícím požárům, které vedly k obří evakuační operaci a přesunu 300 tisíc lidí v zasažených zemích. Reakci Evropské unie sleduje naše zpravodajka při unijních institucích Zdeňka Trachtová. Zdeňko, vítej ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak ta stálá flotila Evropské unie zahrnuje 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Jaký je to počet s ohledem na tu současnou situaci, kterou i před chvilkou Marcel popisoval? Stačí to?
2: Ona, ta stálá flotila, která je rozmístěna za běžných okolností v členských státech a čeká na vyslání, tak ta tvoří jen jednu část toho unijního mechanismu reakce na mimořádné události. Kromě toho Brusel pomáhá organizovat a taky financuje distribuci další hasičské techniky, kterou mohou zasaženým zemím nabídnout podle možností právě jednotlivé členské státy Evropské unie, ale i další země, které jsou do toho mechanismu zapojené, například západobalkánské státy, Norsko nebo Turecko, těch zemí je celkem 37. Takže celkové unijní kapacity jsou vyšší, jak dnes také vysvětlovala na tiskové konferenci mluvčí Evropské komise Anna Kaisa Itkonenová.
3: Žádná země si nemůže sama zajistit všechny zdroje potřebné k řešení všech možných přírodních či jiných katastrof a krizí. A právě zde se projevuje síla evropského systému, který sdružuje zdroje. A to i nad rámec 27 členských států. Do našeho krizového mechanismu civilní ochrany se zapojuje celkem 37 zemí.
1: Zdeňko, pojďme tedy říci, jakou konkrétní techniku už státy 27 těm zasaženým zemím poskytly.
2: Je to asi 20 letadel a vrtulníků z členských zemí, včetně například vrtulníku Black Hawk, který do Francie vyslalo Česko. Na místě jsou také letouny typu Air Tractor a další druhy letadel. Kromě toho taky satelitní služba Evropské unie Copernicus poskytuje rychlé mapy na podporu hasičů přímo v terénu. A přímo v jednom z nejzasažených regionů v Bordeaux je také styčný úředník Evropské komise, který pomáhá státním orgánům právě koordinovat tu pomoc Evropské unie.
1: No a plánuje Evropská unie v reakci na ty současné masivní požáry svoje kapacity do budoucna nějak navyšovat?
2: Přesně tak plánuje. Ona se, Evropská komise, vyjádřila v tom smyslu, že vzhledem ke změně klimatu těchto situací bude s největší pravděpodobností přibývat a ta období letních požárů se budou prodlužovat. Takže z dlouhodobého hlediska Evropská komise vyčlenila finanční prostředky na pořízení 12 nových hasičských letadel a 3 vrtulníků. Nicméně toto je otázka příštích několika let, netýká se to tohoto léta. Možná ještě se vrátím k tomu mechanismu civilní ochrany a vysvětlím, jak to funguje. Funguje to tak v praxi, že když země požádá o pomoc prostřednictvím tohoto mechanismu, tak tu žádost sdílí se všemi 37 zúčastněnými zeměmi. Každá z nich může nabídnout letadla, vrtulníky, hasičské týmy a další vybavení, které je právě schopna nabídnout, a Evropská komise to potom koordinuje a spolufinancuje.
1: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka při evropských institucích, osvětlila mimo jiné i tento mechanismus používaný aktuálně při velkých rozsáhlých lesních požárech ve Francii a ve Španělsku. Díky za všechny informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Digitální identita slouží k přihlašování do datových schránek, ale i do dalších služeb státu, nově třeba do katastru nemovitostí. Lidí, kteří tuto možnost elektronického ověření využívají a stejně jako služeb, ke kterým se dá takto přihlásit, pořád přibývá. Kvůli kterým službám státu už nemusíte chodit na úřady a jak je digitální přihlašování bezpečné? Nejen o tom mluvil v dnešním Ranním plusu Tomáš Pavlíček s ředitelem digitální informační agentury Bohdanem Urbanem. Popisoval například důvody, co za růstem stojí.
5: Určitě je to pohodlí. My jsme ke včerejšímu dni měli 23 milionů různých prostředků digitální identity. a část z toho slouží k tomu prokazování takzvaně na dálku, to znamená při přístupu do informačních systémů nebo portálových řešení státu. A z těch čísel, o kterých mluvím, tak zhruba 70% tvořily nestátní prostředky a 30% státní. A bankovní identita je jedna z těch největších.
6: No a které státní služby dnes lidé prostřednictvím digitální identity využívají nejčastěji?
5: Je to mobilní klíč e-governmentu a NIID nebo případně občanka. Těchto prostředků je aktivních zhruba 7,5 milionu nebo 7,4 milionu.
6: No a kvůli jakým úkonům je naopak pořád nutné na úřad zamířit osobně?
5: Jsou to úkony, které nejsou digitalizované. My poměrně hodně energie věnujeme naplňování zákona o právu na digitální služby a zpřístupňování služeb přes formuláře na různých portálových řešeních. Nicméně část těch úkonů samozřejmě na úřadu stále ještě nutné vykonat je. Jedná se například o různé žádosti typu občanský průkaz nebo pas a podobně.
6: No letos přibyl například přístup do katastru nemovitostí. Jaké další služby by měly následovat v nejbližších měsících?
5: No, my bychom si přáli, aby lidé využívali digitální identitu zejména u datových schránek, protože dnes datové schránky stále ještě umožňují přihlášení jménem, heslem a určitě z pohledu bezpečnosti je lepší využívat některý z těch státních prostředků, například mobilní klíč e-governmentu. A k těm dalším systémům, ke kterým se lidi hlásí s digitální identitou, je systém dávek MPSV, e-doklady nebo portál občana.
6: No a jak je to se zabezpečením? Nakolik si můžou být uživatelé jistí, že ta jejich digitální identita nebude zneužitá?
5: My jsme za celou dobu fungování Národní identitní autority neměli žádný zásadní problém. Já doufám, že toto nám vydrží a věřím tomu. Máme Národní identitní autoritu dostatečně nastavenou jako sizingem, jak se říká, to znamená, máme ji dostatečně kapacitně zrobustněnou a máme tam implementovaná kybernetická opatření nejvyšší úrovně. Ale to, co je výhoda pro občana, je, že například NIA nabízí to takzvané dvoufaktorové zabezpečení. To znamená, že se nespoléháte jenom na jméno, heslo, ale ještě je tam nějaký druhý faktor typu SMS-ka nebo případně face recognition.
6: Takže nejsou ani pokusy, jak si, aby podvodníci nebo někdo podobný nějak tu digitální identitu zneužíval?
5: Samozřejmě nikdy se nemůžeme vyhnout podvržení stránek. Jsou případy, kdy jsme skutečně podvodné pokusy o podvržení stránek řešili. Je potřeba opravdu se bedlivě koukat na koncovku, na to, jakým způsobem ta doména je zaregistrovaná. Dneska včetně datových schránek celý státní ekosystém přešel na doménu gov.cz. To znamená, co za státní službu by nemělo na konci gov.cz, je podezřelé a byl bych velmi opatrný na takovou stránku se přihlašovat.
6: No, do konce letošního roku má stát zřídit takzvanou peněženku digitální identity. K čemu bude? V čem se bude lišit třeba od bankovní identity?
5: Bankovní identita slouží k prokazování se na dálku, to znamená v rámci těch online transakcí nebo případně transakcí, které se provádí v online prostoru. Evropská digitální peněženka bude opravdu nejenom občankou, případně řidičákem v mobilu, ale umožní i prezenční prokazování se. To je vlastně funkcionalita, kterou dneska nabízí e-doklady. Nicméně parametricky EUDIF nabídne prokazování pouze atributů, pouze těch údajů, které jsou v té dané životní situaci nezbytné. A neukazuje se plošně občanský průkaz se všemi údaji, včetně trvalého bydliště, stavu a případně jiných dílčích údajů. To znamená například při nákupu alkoholu prokážete pouze atribut věku, je mi více 8 než 18 let.
6: No a stíhá to stát zavést do konce roku?
5: No, ještě na začátku roku byla digitální informační agentura poměrně optimistická, že tyto služby budou zavedeny již na konci roku 2026. Já musím říct, že s týmem, který přišel s novým vedením, ten projekt poměrně důkladně revidoval. A dnes říkáme, že reálný termín je druhá polovina příštího roku. Ten ekosystém a zakázkový systém i technické řešení jsou extrémně složité. Nepomohla nám také to, že ty takzvané prováděcí akty, ty technické normy Evropské unie byly přijaté teprve v průběhu měsíce června, také s několika měsíčním zpožděním.
1: Tak tolik ředitel Digitální informační agentury Bohdan Urban v rozhovoru s Tomášem Pavličkem. Stále posloucháte Odpolední plus a teď je na řadě slíbená kniha. Nakladatelství Malvern se po 4 letech vrátilo k dílu francouzského romantika Gérarda de Nerval, pěticí pros, Lorelei, galantní bohéma, Říjnové noci, Malé zámky bohémy, Procházky a vzpomínky. Současník Alexandra Dumase staršího, Viktora Iga či Honoré de Balzaca možná chybí v českých školních učebnicích, ale pro moderní evropskou literaturu měl zásadní význam. Jako jeden z prvních prozkoumal hranici mezi snem, šílenstvím a realitou. A o překlad jeho výboru do češtiny se podělili překladatelé Jiří Pelán, Eva Blinková-Pelánová a Václav Jamek, kterého teď srdečně vítám ve studiu Plusu. Hezký den.
7: Dobrý den.
1: Pane Jamku, vy jste česky a francouzsky píšící spisovatel, docent francouzské literatury, působil jste jako kulturní rada v Paříži. Čím vás osobně jako odborníka na francouzskou literaturu zaujal právě Gérard de Nerval?
7: No, já jsem si toho Gérarda de Nerval nevybral. Mě to navrhl Jiří Pelán, který je v podstatě duší toho projektu. Ono jde o to vydat vlastně jeho úplné dílo. Ještě by měly přijít 2 další svazky, pokud se toho dožijeme. Ale samozřejmě, že
1: musíte.
7: Mě...
1: Pardon? Prostě máte ten úkol, takže si
7: máme
1: musíte
7: ten úkol,
1: se dožít.
7: Ale jsme už
1: udělat.
7: Docela věkovití. A osobně mě samozřejmě zajímá tím, že je to v podstatě asi nejzajímavější a nejskutečnější francouzský romantik z těch velkých romantiků. Ti ostatní, ti, co jsou daleko známější, jako Victor Hugo, Vinín, Musset, tam Bámaček, dojem, že jsou takový usedlejší, že jako není tam ten takový ten radikální romantismus ve Francii. A Nerval je jeden z těch, kdo tu linii romantismu představují.
1: Tak mluvíte o Nervalovi jako o velkém nebo radikálním romantikovi, tím vás oslovil, ale zároveň se o něm mluví jako o surrealistovi, protože dlouho předtím, než Sigmund Freud definoval podvědomí a André Breton napsal surrealistický manifest, tak prý Nerval tvrdil, že, cituji, sen je druhým životem. Jak on se dostal k surrealismu, jak vlastně
7: no,
1: tomu dostal?
7: Surrealismus v té chvíli neexistuje.
1: Ještě neexistoval jako definovaný, že čili, jako směr.
7: Čili on se k tomu nějak nedostal. Hmm. V podstatě pro něj ten sen byl živel, kde on vlastně v důsledku svého duševního založení někdy nebyl možná dost dobře schopen rozlišit mezi snem a skutečností. Pro něj se skutečnost a sen se někdy prostupovaly. A takže on vlastně je tím, kdo v literatuře to téma snu na vlastní kůži a do vlastního psaní tedy dostává. Ale k surrealismu ještě daleko, neboli on patří k tomu, co surrealisté uznávali jako své předchůdce.
1: Říkáte, že sen a realita se u Nervala prostupovali. Chápu dobře, že se i třeba narážel na jeho duševní zdraví, jak on na tom byl vlastně tím osobnostním nastavením, temperamentem, duševním rozpoložením?
7: No, on byl patrně schizofrenik, což neznamená, že byl celou dobu šílený, že schizofrenie má takzvané ataky, čili byla období, kdy on byl naprosto v pořádku a pak najednou prostě propukla krize. Ale dobře věděl tedy, co to znamená, jako dostat se do té situace, kdy jako člověk jaksi mimo sebe a kdy tedy nedokáže už dost dobře posoudit, co je skutečnost.
1: Prý Nervala trápily halucinace a také deprese. Jak se to odráží? Odráží se to nějak právě v té čerstvě vydané pětici pros?
7: Já bych řekl, že v téhle knize se to až tak moc neodráží, protože oni jsou to vlastně takové, on je pozbíral takové své črty a fejetony. On vůbec hodně své texty vydával nejdřív v tisku, v časopisech. A čili on tyto své texty schromáždil před smrti a tam se tyhle ty jaksi úlety, aby se tak řeklo, moc neprojevují. A nebo když se to tam, oni tam sny jsou, jako v těch textech, anebo takové fantastické pasáže. Ale u těch snů mám někdy dojem, že jsou tak trochu jako záměrně uměle vymyšlené samotným Nervalem.
1: Čili ani ne tolik autocenzura, jako spíš jako vymýšlení.
7: Spíš
1: ano.
7: Jako běžný postup spisovatele, který má psaní. Poměrně slušnou fantazii, i když zrovna není blázen. Ale on má taky docela pěkný smysl pro humor, takže ono to, ty texty jsou zajímavé z řady hledisek a zrovna Šílenství mezi to moc nepatří, tedy tento svazek. Jo?
1: Vy jste přeložil texty Říjnové noci a Procházky a Vzpomínky. Mě by zajímalo, proč vůbec podle vás Nerval v českém prostředí pořád tak trochu zapadá? Přece jenom jeho jméno nepatří mezi ty nejskloňovanější. A jeho dílo je ale v rámci moderní evropské literatury určitě podstatné.
7: No víte, on ani ve Francii jako není oceňován tak dlouho. Jeho v podstatě z toho skoro zapomnění, nebo on byl pokládán dlouho možná za takového menšího autora, vyzvedli ho surrealisté a tam zase Češi nezostávají moc dlužní, protože Sylvie, což je nejslavnější dílo Nervalovo, bylo přeloženo Zaorálkem už před válkou. Že jo? To, co teď přeložil Jirka Pelán, je samozřejmě modernější, určitě i lepší, bych řekl, ale není úplně jako u nás nepřítomen. A já bych řekl, že vlastně my jsme celkem pohotoví v tomhle a sledujeme ten vzestup Nervalovy pověsti. Jako
1: o Gerardu Nervalovi jsme mluvili s Václavem Jamkem. Díky. Díky moc, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 16:30 a opět má slovo Monika Vrchotová, jsou tu další zprávy.
4: Český rozhlas Plus.
8: Hezké odpoledne. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová třeba u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na moskevskou oblast. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina jich vyslala přes 390, ale protivzdušná obrana podle něj většinu z nich zničila. Zprávy o obětech zatím nepřišly. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kašima v prefektuře Kumamoto. Informuje o tom japonská veřejnoprávní televize NHK, podle které se po otřesech a explozi zřítila část druhého patra. Záchranáři se teď snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo ostrov Kjúšú. V nemocnicích je nejméně 50 zraněných. Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren na rostoucí spotřebu elektřiny. Třeba ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. A přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí dnes připomnělo pietní setkání přímo u místa havárie. Teď krátce z dopravy na D1 z Prahy do Brna se za Velkým Meziříčím na 147. kilometru projíždí pouze jedním pruhem v koloně ze 139. pojedete až 40 minut. Provoz vázne na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště je kolona od sjezdu na Vestec. Směrem na D1 se auta zastavují už na konci dálnice D5. V obou směrech zdržení 20 až 25 minut. A v Praze je silný provoz také na jižní spojce směrem na Smíchov. Brzdí se za sjezdem do Vídeň a pomalu se jede až za Brandovský most do Dobříšské ulice. Je to asi na 25 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude opět slunečno a ještě se oteplí. Naměříme 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě bude trochu chladněji kolem 27. V 1000 metrech na horách pak bude kolem 23, ale na Šumavě až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A pokračujeme téměř 4 minuty po 16:30. V západočeské Aši vzniká plán, který se pokusí zastavit mezigenerační chudobu. Projekt nese název VL Aštovka a na rozdíl od dosavadních dílčích řešení spočívá v propojení škol, sociálních a zdravotních služeb, ale i bezpečnostních složek. Podle zkušeností z praxe by pak měly vzniknout návrhy případných legislativních změn. VL Aštovka je jakousi právní laboratoří a vzniká za spolupráce města Aše, které se dlouhodobě potýká se sociálním vyloučením a spojenými problémy, agentury pro sociální začleňování a poradenské společnosti AQE Advisors. A právě ředitel této společnosti Jan Havránek je teď naším hostem. Vítejte v Odpoledním plusu, hezký den.
9: Dobrý den.
1: Pane Havránku, můžete na úvod vysvětlit, jak vůbec došlo k tomu, že projekt vzniká právě v Aši? Ta iniciativa vzešla z města, které není spokojeno s výsledky dosavadních opatření v boji s chudobou.
9: My se dlouhodobě věnujeme zaostávání periferních oblastí a zejména Ašska. A na těch datech, které jsme měřili, jsme zjistili, že dosavadní přístup státu spočíval v odstraňování důsledku problému, nikoli v příčin. Přičemž mezigenerační chudoba byla identifikována jako jedna z hlavních příčin zaostávání celého Ašska. Takže Ašsko je takové, bych řekl, esencí periferní oblasti. V zásadě tomu říkáme jako periferie. Proto je to naprosto ideální oblast na testování nových způsobů.
1: No a jak na tom z vašeho pohledu tedy Aš momentálně je vašima očima, s jakými problémy se město obec potýká? Já tuším, že asi 8 nebo až 10% dokonce dětí v Aši ani nedokončí základní školu, takže to začíná asi v rodinách. Tady jste analyzovali ten hlavní problém.
9: Je to, jak říkáte, jednak je tam velký problém nedokončování základní školy, pak samozřejmě další velký problém je přestupnost na další stupně vzdělávací soustavy, jako jsou střední školy a vysoké školy. Takové, bych řekl, zajímavé číslo, co jsme si vlastně ověřovali, je, že na 1200 žáků, které v ORP až studují, nepřipadá vlastně žádný jeden úvazek speciálního pedagoga ani psychologa. Takže oblast, která je vlastně velmi náročná na sociálně vzdělnostní skladbu, nemá žádné nástroje státu na podporu výuky těchto speciálních potřeb.
1: Jak je toto možné? Protože v Praze ve velkých městech se setkáváme se speciálními pedagogy, se školními psychologi a tam, kde vlastně by byly zapotřebí možná víc než jinde, tak tam vůbec nejsou. Jak si to vysvětlit?
9: Ten problém je jako komplexní, na to navazuje i druhý problém, a to ten, že jako značná část i stávajících učitelů nemá pedagogické vzdělání. Je to asi 40% pedagogů ve školství nemá toto vzdělání. Obecně je problém ASKA přitáhnout kvalifikované pracovníky, ať už do škol nebo do dalších profesí, jako do zdravotnictví a podobně, a stát nějakým způsobem nemotivuje tyto profese, aby tu profesi šli vykonávat do ASKA. Takže
1: je jasné.
9: Pouze na své vlastní nástroje motivace těchto lidí.
1: Je úplně jasné, že ten problém je komplexní a mnohovrstevnatý. Povězte víc k tomu vašemu projektu, jak má Vlaštovka vůbec fungovat. Můžete ten model popsat?
9: My jsme nejprve zkoušeli analyzovat, zdali je možné adaptovat nějaké stávající opatření, které stát umožňuje pro řešení těchto problémů. To se nám ukázalo, že možné není. Takže jsme vytvořili takový koncept takzvaných regulatorních sandboxů, což je technika, která už ve světě funguje, byť se teda primárně používá na testování inovací spíše v technické a technologické oblasti. A my se snažíme tyto regulatorní sandboxy propagovat a uvést do života v České republice.
1: A jak si takový sandbox, regulatorní sandbox mám představit u sociální problematiky?
9: Představte si, že jsou nějaké zákonné možnosti nebo limity, které vám definují, co můžete a co nemůžete dělat. A tato zákonná možnost například brzdí řešení nějakého problému. My se snažíme vlastně v tom regulatorním sandboxu, to znamená pod dohledem regulátora, testovat věci tak, aby to bylo v podstatě i mimo tento legislativní požadavek. Například bych řekl, tak jednou z tou hypotézou, kterou testujeme, je tzv. Institut sdílené mlčenlivosti, a to je to, že vlastně problémy dětí, které jsou postiženy chudobou rodičů, tak oni jsou vlastně v kontaktu s několika aktéry, jako třeba OSPOD, zdravotnictví, obecní policie, škola a podobně, ale tyto instituce si mezi sebou ty informace o tom dítěti nijak nezdílí. To znamená, že nedochází tam k nějaké jako efektivní komunikaci a tím pádem nejsou řešeny. Takže my se snažíme vytvořit systém, například jako v rámci toho pilotu, aby vlastně všichni aktéři, kteří řeší podobnou problematiku, si ty informace mohli sdílet a tomu dítěti pomoci.
1: Zní to jako v podstatě úplně jednoduchá věc, která by měla být samozřejmostí, dostat odborníky v obci k jednomu stolu. Co se změní pro tu samotnou rodinu, která se potýká třeba s dluhy nebo bytovou krizí?
9: No, my vlastně v tomhle testování testujeme jako zejména dopad na děti. Pro rodinu vlastně se jako primární změní, byť teda jednou z těch...
1: Tak pro to dítě. Ale...
9: Tak proto dítě se změní například to, že prostě bude do té školy chodit a bude mu zajištěna jako dostupná kvalitní výuka, což tuto chvíli nemají, protože rodiče například podíly dávky dítě do školy neposílají, ale nemají žádnou povinnost, asi nikdo to nekontroluje.
1: A jak tam ty děti dostane ten systém, ten projekt, když ho tam rodiče nepošlou?
9: No, ty děti často, ty jsou situace, která je nelehká, právě řeší s těmi jednotlivými aktéry, jak jsem říkal, třeba s OSPODem nebo ve škole s učitelem a podobně, akorát oni si mezi sebou ty informace nezdílí. Takže jako řada těch institucí, které už dneska fungují, má jisté pravomoci, ale tím, že nedochází k jejich koordinaci, tak ten dopad na to dítě je malý. Jo, prostě sdílení.
1: Čili bude to sdílení informací a zároveň nějaké koordinované úsilí. Poslední věc, pokud se model v ASI osvědčí, bude to přenositelné i do dalších měst? Plánujete to?
9: Ano, problematika regulatorních sandboxů je vlastně komplexní a složitá v tom, že dneska to zákony v podstatě v České republice neumožňují. My připravujeme legislativní změnu asi 75 složkových zákonů, aby se to vlastně stalo jakýmsi pravidlem a možností pro různé témata a v různých částech republiky. Tady vlastně na ASI děláme takový jako spekulativní design celé té situace a zároveň vytváříme národní metodiku pro tvorbu regulatorních sandboxů. A kdyby se to podařilo, to znamená, kdyby ta simulace dopadla dobře, tak by se z toho zpracovala případová studie a právě prostřednictvím úpravy těch speciálních zákonů by se to mohlo rozšířit i do podobných oblastí, jako je Karvinsko, Šluknovsko, Tachovsko, celá řada prostě tady oblastí má podobné problémy jako ASKO.
1: No tak budeme držet palce. To byl Jan Havránek, ředitel poradenské společnosti AQE Advisors, a mluvili jsme o Vlaštovce projektu, který začíná v ASI. Díky za váš čas a naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání. Dneska znovu.
1: Je 16 hodin 40 minut, ve vysílání Plusu se přesouváme k zahraniční politice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v těchto chvílích jedná s Donaldem Trumpem, a to v oválné pracovně Bílého domu. Připomenu, je to poprvé od jejich loňské únorové roztržky. Tehdy jeho setkání s americkým prezidentem Zelenského setkání skončilo veřejnou hádkou před kamerami a byl to opravdu ostudný zážitek i pro pouhé pozorovatele. Kyjev si tentokrát od schůzky slibuje výrazně víc. Co o jejich jednání zatím víme, to teď přiblíží naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Vítej ve studiu, Jano.
10: Dobrý den.
1: Tak víme, proč Zelenský do Bílého domu přijíždí právě teď? Jde tam o nějaké konkrétní kontrakty třeba?
10: Tak Lucie, původně ta jeho schůzka vůbec nebyla v plánu, ale když použiju to slovo, přispěla k tomu náhlá smrt republikánského senátora Lindseyho Grahama. To byl velký zastánce Ukrajiny, blízký spojenec Donalda Trumpa, a oba dva muži, Zelenský a Graham, se spolu setkali v Kyjevě doslova pár hodin před tím náhlým Grahamovým fatálním srdečním selháním. Takže Zelenský to považoval za takovou svoji lidskou povinnost, že mu přijede do Spojených států vzdát hold nebo čest na jeho pohřeb, a při té příležitosti projevil zájem o to setkat se s Donaldem Trumpem. A jenom ještě dodám, že jejich schůzka přichází jen pár dní poté, co se Američané setkali s Rusy na úrovni ministrů zahraničí, a Bílý dům to má rád, on to rád vyvažuje, to setkání s oběma zeměmi.
1: No ale pověz, proč je teď Kyjev nebo ukrajinská strana asi nejoptimističtější od nástupu Donalda Trumpa do funkce na podruhé?
10: Jsou zatím podle nich dvě věci. Jedna je, že Zelenského poradci to podle deníku Financial Times připisují měsícům tiché práce na úrovni poradců obou zemí, ale klíčovou roli hrají ty ukrajinské údery dálkovými drony na ruský energetický sektor. Ty Trumpa podle Zelenského opravdu zaujaly, a bývalý americký velvyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker to shrnuje tak, že Trump vidí, že Putin prohrává, a změnilo to jeho postoj. Zelenský také sám řekl, že Donald Trump chce být tam, kde je vidět úspěch.
1: No a pověsme, co chce Zelenský ve Washingtonu konkrétně získat? Mluví se o patriotech, o licenci, tak jde v prvé řadě o ně?
10: V prvé řadě ne, ale jde o ně. Podle serveru Politico má priority seřazené takhle. Na prvním místě jsou sankce proti Rusku, pak je dohoda o dronech, pak jsou dodávky systému Patriot, a teprve nakonec jsou mírová jednání. O těch sankcích se bude hlasovat dnes v kongresu, takže Zelenský tam už míří za pár hodin po této schůzce v oválné pracovně. Na místě by měla být většina z té stovky senátorů, ale i to pořadí totiž samo o sobě hodně vypovídá. On už totiž Kyjev nesází na diplomatický průlom, ale na to, aby Rusko ekonomicky a vojensky dotlačil k vyjednávání ze slabší pozice, než mělo.
1: Konec konců uzavírání míru jako poslední bod, to je asi proto, že Rusko, i když někdy retoricky říká opak, tak nejeví vlastně známky ochoty na nějaká mírová jednání přistoupit. Jano, přijíždí teď Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, tedy spíš z pozice síly? Dá se to tak říct? Případně jak se teď může ta válka na Ukrajině dál vyvíjet, jestli může něco ta schůzka dnešní změnit?
10: Tak faktem je, že na bojišti se ta karta v posledních týdnech obrací spíš ve prospěch Ukrajiny, a to je teda přesně to, co amerického prezidenta zaujalo, jenže zase na druhou stranu doma je Zelenský pod tlakem. On právě prošel takovou rozsáhlou rekonstrukcí vlády i vojenského velení, včetně výměny populárního ministra obrany a kontroverzního náčelníka generálního štábu, a to teda mezi Ukrajinci vyvolalo otázky o jeho úsudku.
1: No a připomeňme ještě situaci ve Spojených státech, jak se k Volodymyru Zelenskému a k Ukrajině teď staví Trumpova vlastní základna, třeba i to jeho MAGA hnutí.
10: To je velmi důležitá součást amerického voličstva, takže je důležité se dívat, jak se na to tváří MAGA voliči. Její část se dá říct, že prochází takovým názorovým přerodem. Je tam možné sledovat i určitou symbiózu s postojem Donalda Trumpa. Oni jdou jeden druhému na ruku, a řekla bych, nejviditelnějším případem teď z posledních posledních dní je krajně pravicová aktivistka Laura Loomer, která dřív byla takovou hlasitou odpůrkyní pomoci Ukrajině. Minulý týden strávila celý v Kyjevě.
1: Úplně otočila.
10: Ano, dostala rozhovor s Volodymyrem Zelenským. Úplně otočila, říká, že Ukrajinu plně podporuje. Omluvila se za své dřívější proruské fake news postoje a říká, že ten zajímavé je, že podle ní to byl Zelenský, kdo ji oslovil. Nicméně Donald Trump teď její rozhovor s ukrajinským prezidentem sdílel na své sociální síti, napsal k tomu very good, jako velmi dobře. Takže i vstřícně se poslední dobou vyjádřili viceprezident J.D. Vance, takže uvidíme. Něco se mění.
1: Budeme to sledovat, a to především s naší americkou zpravodajkou Janou Cieglerovou. Díky za návštěvu a za informace.
10: Pěkný den.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, a to v 16 hodin a 46 minut. Po déle než roce už strana Reform UK není nejpopulárnější politickou silou v Británii. Vyplývá to ze 3 na sobě nezávislých průzkumů. Dlouhých 15 měsíců přitom obliba strany stoupala a jejího šéfa Nigela Farage viděli mnozí už jako příštího britského premiéra. Průzkumy politických nálad ve Velké Británii přicházejí týden poté, co po Keiru Starmerovi převzal vládu jeho nástupce Andy Burnham. Téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Jaromíre, vítej ve vysílání.
11: Krásné odpoledne.
1: No a pojďme začít tím, co tedy říkají čísla.
11: No tak řekli jsme, že ty agentury jsou 3, které teď zveřejnily ty, řekněme, volební preference. Jedna agentura, taková méně známá, ta se jmenuje Servation Poll, tak ta do čela pokládá labouristickou stranu dokonce s 26% a strana Reform UK má podle tohoto průzkumu 24%. Jiná agentura, More in Common, tak ta dokonce dává do popředí labouristickou stranu s 28% a Reform UK s 24%. A taková velká, velmi seriózní, vážená společnost YouGov, tak ta těm oběma stranám, tedy labouristické i straně Reform UK přiřkla 22%, což znamená, že tedy mají obě úplně stejně, ale je to určitě veliký posun, protože ještě na začátku třeba z tohoto roku a na jaře měla strana Reform UK, jí vycházelo z těch průzkumů až přes 30-35% o popularity a vlastně velký zisk získala třeba v květnových volbách do místních zastupitelstev a opravdu to vypadalo tak, že to tažení této politické strany Nigela Farage nic nemůže zastavit a ejhle, teď to vypadá, že se přinejmenším přibrzduje.
1: No a co za tou změnou politických preferencí může být, co říkají analytici?
11: Tak ono není náhoda to, že ten průzkum vyšel, jak jste řekla, poprvé po týdnu, týden poté, co má Británie novou vládu, má především nového premiéra, který je úplně jiný, než byl Keir Starmer. Andy Burnham se jeví opravdu jako velmi dynamický, jako velmi komunikativní politik. V tom prvním týdnu vlády přišel s řadou novinek, které mají lidem pomoci čelit těm rostoucím životním nákladům od snížení DPH na elektřinu po zastropování cen jízdného v autobusech na 2 libry a ono to může být taková jenom jakoby optimistická reakce na to, na tu novou vládu, může to být ale na druhé straně i nový trend nakonec v těch nedávných volbách, kdy Andy Burnham se ucházel o poslanecký mandát před nějakým měsícem, tak velmi přesvědčivě vyhrál v okrsku, který jenom o pár týdnů předtím získala úplně s přehledem strana Reform UK, takže možná se může zvolna naplňovat to, po čem labouristická strana bez pochyby touží, a to je to, že s tím novým svým lídrem a s novým předsedou britské vlády získá úplně novou energii do žil.
1: No ale ještě jeden takový malý detail, poprosím o stručnější odpověď. Přeci jen na titulních stránkách novin je stále Nigel Farage, i když ne úplně v nejlepších souvislostech. Proč se tam objevuje?
11: No, on čelil kritice za finanční dary, které přijal a nepřiznal a rozhodl se tu situaci řešit tím, že složil mandát poslanecký a znovu bude to své křeslo obhajovat ve svém volebním původním okrsku. Předpokládal, že ty volby změní v jakési referendum o víně nebo nevíně, ale tady to vypadá, že se trochu přepočítal. Ostatní strany tu hru s ním odmítly hrát a nepostavili své protikandidáty a kromě několika nezávislých je vlastně jeho hlavním sokem parodická postava, která si říká Count Binface, hrabě z tváří popelnice, nebo jak to přeložit. Je to prostě taková figura, která nosí na hlavě přilbu ve tvaru opravdu popelnice a veškerá mediální pozornost se strhla právě na tohoto kandidáta, což si myslím, že Nigel Farage asi s tím tak úplně nepočítal. Ale uvidíme, jak ty volby doplňovací v polovině srpna dopadnou.
1: Tak o preferencích britských voličů a nejen o nich jsme mluvili v Odpoledním plusu s Jaromírem Markem ze zahraniční redakce. Díky moc a hezký den.
11: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Je to film, který v létě plní kinosály po celém světě a je určitě jedním z nejdiskutovanějších snímků roku. Mluvím o adaptaci slavné Odyssey od režiséra Christophera Nolana. My dad is coming home. Tento týden ovšem unikla jeho nelegálně pořízená kopie na sociální síť X. Film zřejmě stihli nelegálně vidět víc než 2 miliony lidí, než tedy provozovatelé ty jejich příspěvky zablokovali. Celé téma sleduje kolega Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
12: Dobré odpoledne.
1: Dá se říci, ví se to, jak se ta uniklá kopie vůbec dostala na internet?
12: No právě na to se teď snaží na to přijít, nebo snaží se to vyšetřit filmové studio Universal. Nejdřív, tedy to bylo v sobotu, totiž anonymní účet na síti X zveřejnil příspěvek s popiskem, teď budu citovat. Někdo na X zveřejnil celý film Odyssey a věřili byste tomu. A u něj bylo vložené video o délce 172 minut. A stovky lidí pak následně na to začaly překvapeně reagovat, že mohli skutečně zadarmo vidět celý ten skoro 3hodinový snímek. Trvalo několik hodin, než síť právě kvůli porušení pravidel ten příspěvek smazala. Do té doby mohli film zhlédnout zřejmě až 2 miliony lidí. Web Variety ale počítá všechny interakce s tím postem, takže to nevypovídá přímo o tom, kolik lidí skutečně celý ten film takhle na internetu zadarmo skutečně vidělo celý. Nicméně v neděli pak další anonymní účet zveřejnil ještě jednu verzi filmu. Ta tentokrát byla v nízké kvalitě, než ji provozovatel sítě X znovu smazal, tak podle těch dostupných dat se dostala až k 50 tisícům lidem.
1: Jak na to reagují tvůrci filmu?
12: Právě producenti z Universalu v oficiální reakci uvedli, že síť odstranila všechny příspěvky právě až po jejich zásahu nebo až po tom, co na to upozornili. Napsali, že porušení autorských práv berou vážně, že zvažují další právní kroky. Je ale pozoruhodné, že ta kopie filmu unikla právě na té sociální síti X. Ta celou kauzu tedy nekomentovala. Její majitel, miliardář Elon Musk, ale v minulých týdnech patřil právě mezi nejhlasitější kritiky filmu, taky mezi kritiky režiséra, který podle něj není dostatečně historicky věrný. Musk se taky nechal slyšet, že lepší verzi toho filmu by udělala jeho umělá inteligence. Dodejme ale, že jde o Nolanovu adaptaci tisíce let starého fiktivního příběhu. Není to žádná historická kronika, je taky to látka dost filmařsky vděčná. Odysseus i v tomto filmu během svého 10letého putování na moři narazí na kyklopa, sirény, čarodějku Kirke i řecké bohy, zatímco na něj doma čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
1: Jenom jednou větou, může mít taková kauza vliv na celosvětové výdělky toho filmu, nebo spíš ne?
12: Spíš ne, tržbám tenhle exces zřejmě neuškodí, protože už teď je to adept na jeden z nejúspěšnějších filmů roku. Teď v kinech vydělal dosud zhruba 640 milionů dolarů.
1: Tak tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky moc a naslyšenou.
12: Naslyšenou.
1: Hostování Česka na frankfurtském knižním veletrhu doprovodí 10 velkých výstav. Od samizdatu přes díla Anny Hulačové a novou českou architekturu až po knižní design. Vedle představení 75 českých autorek a autorů a více než 120 německých překladů, tak návštěvníky čeká i rozsáhlý neliterární program. A o tom už si teď víc povíme s Martinem Kraflem, programovým manažerem českého hostování na frankfurtském knižním veletrhu. Hezké odpoledne.
13: Přeji hezký den.
1: Tak pane Krafle, veletrh začíná v říjnu. Můžete přiblížit, jakou roli vlastně v programu hraje právě vizuální umění, třeba architektura nebo historické samizdaty, o kterých jsem se také zmínila. A co případně německé publikum vůbec očekává?
13: Frankfurtský knižní veletrh je největší na světě a pozice hostující země sebou přináší možnost prezentovat českou kulturu v celé své šíři. Proto pro nás začal už v podstatě v říjnu minulého roku, kdy jsme převzali od Filipín štafetu hostování a v rámci roku české kultury v Německu, Rakousku a Švýcarsku nabízíme desítky literárních akcí. V Hesensku, kde se veletrh koná, se chceme soustředit na celou šíři české kultury, protože publikum tam je zvídavé, co se týče povědomí o Česku, tak je téměř nulové a většinou se chce během hostování o té zemi, která má tu rolu, dozvědět co nejvíce. Vy jste třeba zmínila Anu Hulačovou, ta podle nás patří na přední místa žebříčku výtvarného umění v Česku. Bude tam třeba architektura, která si zaslouží prezentaci, nebo samizdat.
1: No, zaujal jste mě tím povědomím, respektive nepovědomím o české kultuře. Jsou to stovky hodin práce a spolupráce českých i německých institucí, které stojí za, nebo budou stát i za těmi 10 velkými výstavami. Bylo nějak složité prosadit takhle široký a pestrý neliterární program u těch německých partnerů? A nebo ani ne, protože je to už nějaká tradice, co se s tím počítá?
13: Bohužel ta tradice je pro mě jako někoho, kdo už se jako kulturní manažer nebo moderátor pohybuje v německém jazyčném prostředí hodně dlouho. Ta tradice v Hesensku není a já si velmi vážím důvěru 10 institucí, které se nám podařilo získat. Asi vůbec nejsložitější a zároveň nejprestižnější je Kunsthalle Schirn, kde budou díla už zmíněné Anny Hulačové. Jsou to sochy, které propojují surrealismus, socialistický realismus a české lidové umění. A přesvědčit Kunsthalle Schirn trvalo více než rok. A když si pak na základě kurátorské cesty do Prahy, kde viděli 25 umělců, kteří jim prezentovali svou práci, vybrali Anu Hulačovou, tak se ukázalo, že je to jeden z nejnákladnějších projektů vůbec. Takže jsme museli hledat další partnery a já moc děkuju Česko-německého fondu budoucnosti i ministerstvu kultury. Díky tomu bude mít Anna Hulačová vůbec první výstavu v Německu.
1: Na to jste nejpyšnější, ano?
13: Myslím si, že ano, ale asi nejvíce těším na výstavu české knižní ilustrace, českého knižního designu od roku 1900 až do současnosti, kterou připravuje Muzeum Klingspor v Offenbachu nad Mohanem společně s Umělecko-průmyslovým muzeem v Praze.
1: Také výstava Samizdat slova svobody stojí za zmínku, otevírá v Muzeu komunikace už v srpnu jako první vlaštovka celého programu. Je tento historický exkurs z vašeho pohledu pro německé návštěvníky aktuální dnes?
13: Naprosto. A musíme si uvědomit, že Hesensko je na prostoru bývalého západního Německa a samizdat je tam téměř neznámé slovo. Právě proto Muzeum pro komunikaci dalo této výstavě 6měsíční prostor. Připravuje ji velmi edukativně, aby představila, co to vůbec samizdat je, jak se šířil, jak se rozmnožoval, že je o potlačování svobody slova. A je tam vlastně i přesun do současnosti, protože ta výstava se ptá, jestli jsou dneska v Evropě a ve světě místa, kde samizdat může hrát roli, i když je třeba v už trochu jiné, modernější digitální formě. A také připomíná aktéry samizdatu, třeba Václava Havla nebo Ivana Klímu. Hmm.
1: Ještě připomenu, že v rámci celého frankfurtského knižního veletrhu bude možné shlédnout i výstavu More is Now, která představuje novou českou architekturu a zaměřuje se na mladou generaci mileniálů, nebo výstavu Beyond Paper Plane, která ukazuje současnou českou knižní ilustraci. Já děkuji za rozhovor Martinu Kraflovi, programovému manažerovi českého hostování ve Frankfurtu. Díky a mějte se hezky, naslyšenou.
13: Rádo se stalo, naslyšenou.
4: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Ukrajinci vyslali na Moskvu a moskevskou oblast téměř 400 nepilotovaných letounů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. Po hromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D5 na příjezdu do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem pod zasaženými požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
15: V případě nouze lze kontaktovat české velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222. 420-222.
14: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
16: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
14: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedáních zastupitelstva. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na moskevskou oblast. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina jich vyslala přes 390, ale protivzdušná obrana podle něj většinu zničila.
17: Na amatérských záběrech z města Čechov u Moskvy je vidět, jak dron naráží do vysokopodlažního bytového domu a exploduje. Zprávy o obětech zatím nepřišly. V Koledinu jižně od Moskvy ukrajinské drony zasáhly velkosklad logistické společnosti 3PL, který začal hořet. Drony pravděpodobně mířily na sousední haly internetové prodejní společnosti Wildberries. Ruské úřady hlásily také útok na autobus v Šebekinu na hranici s Ukrajinou. Podle Moskvy bylo 19 lidí zraněno. Není jasné, kým byli cestující, protože Rusko civilní autobusy v pohraničí často používá k přepravě vojáků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
18: Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě před novou sezónou. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jorika Treje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Ženeva a francouzský národní tým.
19: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
18: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
20: Zdržení na D1 u Meziříčí a kolona na D5 u Rokycan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 137 počítejte s kolonou. Osobní auta se zastavují o kus dál. Provoz brzdí opravy za Meziříčím je to na více než půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, velké Meziříčí zůstává zcela ucpané. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany na 56. kilometru vyprošťovali osobní auto po nehodě. Na místě jsou hasiči a provoz zhruba 10 minut. stál. Je tam teď kolona, brzdí se na 57. a 0,5. kilometru. Provoz se podařilo obnovit a fronta se začne postupně rozjíždět. A na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na 1. kilometru řeší hromadnou nehodu. I tam už se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Jede se pomalu, zpoždění přes 20 minut teď z 5. kilometru. Opatrně v místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem do Plzně a tvoří se kolona, která se tak spojila s kolonami na Pražském okruhu. Brzdí se tak už u Lohkova, počítejte s dlouhým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11 v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
21: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den, děkuju.
21: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
22: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
21: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
22: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání, to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky, nevím teď, čemu jsme říkali rosa. To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
21: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný, vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrocumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
22: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale víc toho kouře a prachových částic z toho požáru. No a jsou to vlastně oblaky, které vypadají velice podobně jako ty naše bouřkové mraky, jenom jsou daleko černější a jak jsme si řekli, obsahují samozřejmě daleko horší prachové a nebezpečné částice kouřové.
21: Mnozí svědci z Francie mluví o fenoménu, který rozebírají samozřejmě i zahraniční média, že na místě těch silných požárů ve Francii se objevují blesky. Vy říkáte, že to, co jsme teď popisovali, nejsou běžné bouřkové mraky, ale předpokládám, že ty blesky vycházejí právě z těchto ohnivých mraků.
22: Určitě. Je to jakási hmota, mezi kterou v těch vyšších vrstvách a nižších vrstvách, případně mezi vrstvami toho mraku a zemí, může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
21: Což samozřejmě
22: což
21: je další
22: samozřejmě
21: riziko.
22: Ty blesky, ano.
21: A to je další riziko pro šíření toho požáru.
22: Jistě.
21: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
22: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život pro hašení toho požáru. Je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři. To dál může snižovat dohlednost, takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam, ale jinak už další nápady nemám. Ono je toho vlastně takhle dost.
21: Já jsem mířil k tomu, jestli tam nemůže vznikat silný vítr, který by to dál komplikoval. Mám pocit, že někde jsem četl, že v Americe reportovali při nějakém požáru i jakési tornádo nebo něco na způsob tornáda. To asi také nejde vyloučit.
22: K nárazům větru tam určitě docházet může, ale upřímně řečeno to počasí je větrné už samo o sobě, dokonce i bez těchhle mraků. Ano, možná i posluchači znají, někdy to ukazujeme i v České televizi, když dojde k těm požárům a může se vytvářet něco, čemu v Americe říkají firenádo, trošku to připomíná tornádo, ale on ten mechanismus vzniklo je maličko jiný, spíš to připomíná takové ty čertíky, prašné víry, které jsou víc územně, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem a dochází k tomu právě pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
21: Když teď odhlédneme od fenoménu ohnivých mraků v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
22: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak samozřejmě je to další vysušování, což je pro tu krajinu.

0: v současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
1: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme to riziko vzniku a šíření požáru prakticky po celé léto. Aktuálně, pokud vím, taky hoří v Itálii, tam registrují také nějaká ohniska, ale daří se jim s nimi bojovat trochu lépe než v té Francii a Španělsku. Samozřejmě může se to stát i v dalších státech na Balkáně, zejména asi Řecko, ale může to být i v horách v dalších balkánských zemích. No a samozřejmě i dál na východ, Malá Asie, tam to samozřejmě taky přichází v úvahu.
0: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je, nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
1: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru, zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířená ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější. To může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstává. Stane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
0: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
1: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
0: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
1: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu, respektive už v noci zpátku na sobotu, přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32-33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
0: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i po tom týdnu?
1: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
0: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za 3 týdny?
1: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní maximum.

0: a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25-26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu, některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
1: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
0: Tak zrovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 a 30 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší, ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci, nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje?
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu. A tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měli tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy a ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak oni berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie. Tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají v té jihozápadní Asii, zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech na úpatí And, kde tedy hrozí sesuvy půdy, to je otázka Peru, Chile, možná Argentiny, to znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku, samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný, ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. Protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. Nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehů Chile nebo Argentíny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale
1: pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě...
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě pokrok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že i proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Dobré odpoledne, je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí, dalších 5 lidí utrpělo těžká zranění. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí, loni jich bylo za celý první prázdninový měsíc 35. Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Měli by také věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Už dříve ministerstvo varovalo taky před cestami do požáry zasaženého departmánu Žiron ve Francii. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Policie letos v prvním pololetí zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. A speciálně upravený Airbus A350 dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 tisíc kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala prochystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Teď informace pro řidiče. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno se za velkým meziříčím na 147. kilometru stále projíždí v omezení pouze levým pruhem. V koloně ze 139. kilometru pojedete až 40 minut. Provoz vázne na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na letiště je kolona od Zbraslavy, směrem na D1 z konce dálnice D5. V obou směrech zdržení 15 až 20 minut. V Praze je stále hustý provoz na jižní spojce směrem na Smíchov. Brzdí se u sjezdu na Pankrát a pomalu se popojíždí až za Brandovský most do Dobříšské ulice, je to asi na 25 minut, a omezení brzdí provoz na Hlávkově mostě směrem na Holešovice, projíždí se jedním pruhem a nesouvislá kolona začíná na konci Nuselského mostu. Přes celé centrum pojedete více než 20 minut. Dobře dojeďte. Středa přinese místy tropy, naměříme 29 až 34 stupňů, o něco chladněji, kolem 27 bude na severovýchodě, obloha bude zítra jasná až polojasná a bude foukat pouze slabý vítr. Ze zprávy to vše, následuje repríza Osobnosti plus.
3: Andrej Babiš roztáčí kola destrukce české demokracie, píše můj dnešní host. Přehání, burcuje nebo vidí nebezpečí, které ostatní přehlížejí? Začíná Osobnost plus, mým hostem je historik, filozof a hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Hezký den z plusu přeje taky Barbora Techicí.
5: Osobnost plus.
3: Použil jste hodně silná slova, destrukce demokracie české. A chci se zeptat, co podle vašeho názoru z té české, z toho obrovského kolosu české demokracie už bylo poškozeno?
4: Já bych možná začal ještě tak trochu teoreticky a nelekněte se. On se nám tady rozmohl nejen v Česku takový nešvár, že určitá část politického spektra občanů brání takzvanou demokracii bez přívlastků, která má být ta jediná pravá. A veřejně se to pohrdá zejména termínem liberální demokracie. Jenže ten popis liberální demokracie je pokusem, jak vysvětlit, co to demokracie je. Že to prostě není jakýsi volební stroj, kterým se ustanovuje nějaká většina v parlamentu a následuje pak diktatura většiny. Ale že to je prostě nějaký typ vládnutí, jehož cílem je svobodná společnost. A podobně politologové používají termín i deliberativní demokracie, to je, že se vyjednává a hledá se konsenzus. My máme problém, že se právě v hlavách části politiků a občanů voličů usadila ta představa, že už není nutné hledat celospolečenský konsenzus, ale že většina, zvolená většina, prostě vládne bez ohledu třeba na další pravidla, ústavní zvyklosti nebo další ústavní činitele.
3: A to si myslíte, že je, nebo to je podle vás ono narušení demokracie, nebo vašimi slovy roztáčení kol destrukce české demokracie?
4: To je vlastně ten první krok a Andrej Babiš jakožto premiér tomu velmi nahrává, když vlastně nejenom předstírá, ale taky i koná, jako kdyby exekutiva, v jeho případě vláda, anebo dokonce jenom premiérská funkce, bylo to jediné centrum moci, které se nemusí ohlížet vůbec na nic. Přičemž parlament je jenom taková hlasovací mašina a třeba prezident, jakožto ústavní činitel, je jenom nějaký otravný element v systému, který mu překáží
3: komplikuje
4: v tom
3: práci.
4: Efektivním vládnutí.
3: Tak my se k tomu nešťastnému vztahu české vlády a prezidenta určitě dostaneme, ale řekněte mi teď, nemáte pocit, že prostě termín destrukce demokracie je až moc? moc silný pro popis té dané situace, protože pořád prostě máme volby, máme opozici, máme nezávislé soudy, máme vládu, kterou lze veřejně kritizovat. Co je ten jeden bod, kterým pro vás jako přetekl hrnek, jestli mi rozumíte?
4: Ono to bude vypadat jako zdánlivá banalita, ale vysvětlím. A to je vlastně ten moment, kdy Andrej Babiš veřejně řekl, že s určitými, řekněme, ústavními institucemi, konkrétně s prezidentem, nebude komunikovat. Samozřejmě, že i v jiných západních demokraciích dochází k různým naschválům a podobně, ale to si nikdo nedovolí říct veřejně, že třeba jako premiér bude ignorovat prezidenta republiky nebo dehonestovat ústavní soud. Andrej Babiš takto obsluhuje svůj elektorát, který je stabilně přes 30%, a vlastně tím dává najevo, že ústava je pro ně trhací kalendář, že ji nepotřebuje, že on chce prostě vládnout.
3: Ale řekněte mi, myslíte si, že dobře, já to nebudu odkládat toho prezidenta, když jste se toho tak chytil. Myslíte si, že to, co Andrej Babiš směrem k prezidentovi dělá a hlavně zveřejňuje, jak o něm mluví, takže to je spíš snaha vlastně znedůvěryhodnit hlavu státu? Takhle to vidíte, takhle to čtete?
4: Určitě to tak je, protože ten příběh, který Andrej Babiš prodává, je, že centrem moci je vláda. A teď pozor, nevinný není ani ten návrh na změnu jednacího řádu vlády, kdy i z vlády, která podle ústavy České republiky rozhoduje ve sboru, hlasuje a premiér vlastně tam je od toho, aby organizoval její práci a řídil schůze a tak dále, tak směřuje k tomu, že ta síla premiéra by měla být ještě zvýrazněná. V podstatě Andrej Babiš vnímá ministry jako svoje úplné podřízené, kteří mu slouží. A vlastně centrem moci se pak stává pouze premiér, v tomto případě pouze Andrej Babiš.
3: Já jenom abych upřesnila to, když vám vyčítám v uvozovkách drsná slova, tak jaká slova používá Andrej Babiš směrem k Petru Pavlovi. Pan prezident vlastně vede proti nám skrytou válku už dlouho. Dále mluví o prezidentově skryté permanentní kampani a jeho vyjádření označil za absolutně sprostou a skandální lež. Co podle vašeho názoru takováhle, jak říká klasik, slůvka, co udělají se společností jako celkem? Jako hodí nějakou, nadhazují nějakou atmosféru, která se mění, nebo je přeceňují ta slova?
4: Já bych je nepřeceňoval, právě uvědomí toho, jak se historicky česká společnost vyvíjela. Tady je velmi populární pohrdání politikou jakožto řemeslem. To znamená, jestliže jeden z nejvyšších ústavních činitelů, to je předseda vlády, vypouští takováhle slova, včetně toho, že mluví třeba o prezidentovi jako o někom, kdo ho permanentně podráží. Několikrát mě podrazil. Je to zkrátka podrazák. Tak to jenom evokuje zase ve voličích, v občanech, aniž bych z nich chtěl dělat ovce, tu představu, že demokracie nefunguje, politika je něco ošklivého, no ale pro elektorát Andreje Babiše to znamená, nebojte, Andrej Babiš vás od politiky osvobodí a bude dál efektivně vládnout. Andrej Babiš samozřejmě chce ovládnout Hrad, to je jednoznačné. Teď oslabit, ale ideál by byl, kdyby na Hradě byl někdo z jeho stáje. Nejlépe on sám.
3: Jasně, ale tahle ambice není nic proti ničemu. Ambicí každého politika je mít, jak vy říkáte, svůj stáj, nejlépe prostě své fandy a obdivovatele a hlavně stranické kolegy rozprostřít je všude možně, kde to jde.
4: A ten problém je ta koncentrace moci a potom ta deklarovaná nekomunikativnost. Premiér, jehož partnerem v politickém dialogu je prezident, a ne z plezíru, ale protože je hlavou státu, šéfem ozbrojených sil, přijímá diplomatické zástupce, jmenuje naše diplomaty, čili velvyslance, tak prostě bez komunikace to nejde. To znamená, jestli Andrej Babiš říká, já nemám potřebu mluvit s prezidentem, tak říká, já nebudu respektovat ústavu a vlastně demokracie v České republice je mi ukradená.
3: Máte pocit, že Andrej Babiš nerespektuje ústavu?
4: Samozřejmě to je otázka výkladu. Na to by asi ústavní právníci mohli reagovat různě, ale za sebe, jakožto odborníka, můžu říct, Andrej Babiš deklaruje, že vlastně je proti duchu ústavy, to jest odmítá komunikovat. Celý náš demokratický systém přece stojí na tom, že máme zaprvé dělbu moci, která není koncentrovaná v jedných rukách, a pak, že spolu ty různé instituce a různé typy moci komunikují. Andrej Babiš to chce škrtnout a ještě to prodává tak, že je to vlastně dobré pro stát, protože to věčné jednání, vyjednávání zdržuje od nějakého efektivního vládnutí. Já zatím ale čtu to, že Andrej Babišovi jde vlastně o osobní moc. Ani ne o moc toho hnutí, které v podstatě neexistuje. Proto někdy označuji často ty jeho lidi jako poskoky, protože Karel Havlíček, co se od něj dozvíte, sám samostatně vlastně nemůže odpovědně o ničem rozhodovat, ani o něčem mluvit, něco interpretovat.
3: Takový příklad toho, na kterém byste mohl ukázat, že Andrej Babišovi jde jen o osobní moc, nebo primárně o, jak vy říkáte, osobní moc, tak byl by jaký ten příklad?
4: No to je právě ten návrh změny jednacího řádu vlády, kdy se má zaprvé zakrýt to, jak jednotliví ministři hlasovali, protože už teď víme z toho, jak třeba probíhají tiskové konference vlády každé pondělí, že on je nebere jakožto plnohodnotné ministry s hlasovacím právem. No a pak posiluje to tu roli premiéra, který má jakoby i v tom sboru ovšem rozhodovat a nastolovat agendu.
3: Ale řekněte mi, jak je možné, platí-li to, co jste řekl, tak jak je možné, že koaliční partneři v té vládě se proti tomu nezbouří?
4: Protože nemáme normální koalici. To už není ani ta koalice proti vydání, já nevím, Andreje Babiše a Tomia Okamury. Prostě došlo k tomu, že tady z vůle občanů, kteří také za to nesou odpovědnost, za tu svoji volbu politickou i morální, se dostali k moci lidé, kterým jde jenom o tu moc, nekontrolovanou moc. To znamená nějací motoristé nebo SPD, kdy to všichni vidí, ze sebe udělají klidně tak trošku hadr v těch zásadních politických otázkách, jenom když si můžou užívat různých prebend a osobní moci. Například Tomio Okamura, jakožto předseda sněmovny, je toho typickým příkladem.
3: Řekněte mi, protože vy jste nejen filozof, vy jste taky historik, tak by mě docela zajímalo, který současný krok podle vašeho názoru v danou chvíli veřejnost podceňuje, ale historici si ho jednou vytáhnou jako velmi důležitý.
4: To je těžká otázka a všechny ty paralely, nějak to zkoušet navléknout na současnou dobu, tu zkušenost z minulosti, je to náročné, ale možná překvapivě jeden takový moment, to mě napadlo teď, to je podobné ve 20. letech v Itálii nebo ve 30. letech v Německu, mám na mysli teda nástup fašismu italského a německého nacionálního socialismu, kdy demokracie, respektive ty strany, které měly reprezentovat demokracii, začaly být nuda. Tak to potom začala být průšvih, protože ty strany typu fašistů italských nebo německých nacionálních socialistů nabízely vášeň. Nabízeli vlastně nějaké kolektivní nadšení. Tady v tom se ale trošku Babiš liší, protože on nebuduje hnutí, které by strukturoval a dával tam možnost různým lidem jakoby se účastnit nějakého příběhu vášně, kdy budují novou společnost. On vlastně naopak lidem nabízí depolitizaci a nějakou letargii a znovu tam vystupuje on jako ten jediný, k němuž se mají lidé vztahovat. Je to vlastně náboženský kult, politicko-náboženský kult.
3: Myslíte si, když jste zmínil tu nudu, že právě nuda vlády nastartovala, a myslím teď samozřejmě předchozí vlády, nastartovala ty docela veliké změny, které přinesla ta změna politické garnitury?
4: Já myslím, že s Fialovou vládou nuda úplně nebyla, protože ona začínala vlastně takřka současně s tou velkou válkou Ruska proti Ukrajině a jedna krize stíhala druhou. Problém byl zase ta komunikace těch problémů vůči veřejnosti. Tady je totiž třeba si uvědomit, že česká veřejnost je mnohem specifická, dokonce i v tom postkomunistickém prostoru, ona je vlastně velmi občansky nevzdělaná. Nerozumí, většina lidí prostě nerozumí tomu, jak funguje stát, jak funguje parlament, jaké jsou kompetence vlády a snadno se zde nastoluje populistická agenda.
3: Jasně, ale ptala jsem se na tu nudu proto, že teď bez ohledu na to, co ta vláda fakticky dělala nebo nedělala, tak ten způsob její komunikace ke společnosti by se možná, a teď se ptám, jestli s tím souhlasíte, dal nazvat trochu nudy, ne?
4: Ta současná vláda?
3: Ne, ta minulá.
4: Prostě dalo by se v porovnání s Babišovou vládou, tak, to bohužel tak můžeme konstatovat, jenže to, co nabízí Andrej Babiš a spol., to je vlastně perverzní humor. Perverzní humor a vlastně únos státu v přímém přenosu. Já když jsem si pouštěl třeba v pondělí tu tiskovou konferenci, čili včera, a viděl jsem, jak tam Andrej Babiš uráží novináře. Jeho práce je dělat premiéra a vydávat ze své práce počet. To jest být k dispozici pro kritické otázky, pro kritickou debatu, nejenom s opozicí, ale taky s experty. On se tomu všemu vyhýbá a místo toho nabízí show tiskové konference vlády a pak svoje videjka. Ano, je to vlastně nějaký typ komunikace, který je politickou zábavou.
3: Který mu vyhrává volby.
4: Je to obraz naší společnosti. My samozřejmě nemůžeme vyměnit ten lid, který volí, ale jestli jsme něco podcenili v minulosti, včetně těch demokratických stran, protože já nepovažuji ANO, SPD nebo motoristy za normální demokratické strany, tak je to právě občanské vzdělávání od základních škol až po seniory.
3: Víte, jestli můžu, teď se totiž dostáváme k docela kruciální otázce. Jestliže tahle vláda, ať udělá cokoliv, tak má za sebou výhru v parlamentních volbách, má za sebou tím pádem, jak říká Andrej Babiš, prostě go, podporu v celém šíři toho programu. A já se ptám, co když se ocitneme teď bez souvislosti s konkrétními jmény nebo politiky, co když se jakákoliv společnost ocitne v té situaci, že takováhle vláda stále s odkazem na své voliče prostě začne zavádět prvky nedemokracie, prvky, já nevím, kašlání na menšiny například a tak dále. Těch prvků může být milion.
4: A to se souhlasem většiny voličů.
3: Ano. Tak to se ptám, co pak?
4: No, pokud bych odpovídal jako novinář, tak bych řekl, že je potřeba demaskovat tu hru, že je to pořád ještě demokracie. Aby se i ti voliči, kteří si pořád myslí, že když většinově někoho zvolí, tak ten si může dělat, co chce, takže to je OK. Ale bude to těžké, oni to možná nepochopí.
3: Víte, ale totiž je to vlastně střet. Člověka, jako jste vy, tak to nutně musí být střet. Ptám se, je-li to tak. Prostě demokrata, který ví, že prostě přes parlamentní volby nic nejede. To prostě, to je vůle lidu.
4: Zároveň
3: A potom na té druhé straně začnete sledovat ty jednotlivé kroky. A řeknete si, tak pozor. A necítíte se v tom trošku jako schizofreně v té situaci?
4: No, schizofreně. Někdy se člověk cítí trošku jako marně. Něco jako demokraté v Německu těch 30. let, kteří najednou zjišťovali, že lidé kolem nich a často i vysokoškolský vzdělaní podlehli právě té vášni pro vůdce a demokracie a to složité vyjednávání a hledání konsenzu je vlastně nebaví a rádi to vymění za tu ráznou ruku. U nás to bude trošku jinačí v tom, že my prostě máme ten environment Evropské unie, dejme tomu NATO, a musíme hrát tu komedii, i kdybychom směřovali k autoritářství, že máme demokratické mimikry. V tomhle může být Andrej Babiš zranitelný a jeho hnutí je zranitelné právě také v jeho osobě. Takže já, kdybych patřil k té hrstce, doufám, že to není hrstka, ale většina, ať už opozičních politiků, občanské společnosti a novinářů, tak bych se snažil vlastně usmíkat Andreje Babiše, protože antibabiš je v tomhletom případě jediný adekvátní program. Má permanentně, otravně, ale dál vysvětlovat i ironizovat jeho kroky.
6: Tak dobře, ale na tom ta předchozí vláda prohrála, že? Je to tak, prostě no, tohle zase nefunguje.
4: Třeba koalice Spolu získala víc hlasů než v těch volbách v roce 2021.
6: Ale málo, stále málo. Že jo?
4: Stále málo. Já
6: jenom pro zajímavost prostě v okamžiku to ješ.
4: A kdy, co dělat vlastně kdy, potom? Že?
6: Tak, ale kdy hlavně podle čeho jednoznačně poznáte, že ta jakákoliv demokratická
4: že
6: vláda.
4: Umírá, nebo ano. Že umírá demokracie.
6: Ano.
4: Je to případ od případu. Já se vlastně obávám toho, že to ten moment nepoznáme, třeba už nastal a že ho budeme jenom potom zpětně popisovat po katastrofě. To je samozřejmě velmi jako neoptimistická diagnóza, ale prostě indicie tady jsou, včetně té indicie, že velká část společnosti sice nedeklaruje, že chce autoritářství, ale má vlastně divnou představu o demokracii. Právě jako nějaké diktatuře většiny, i když tomu chtějí říkat demokracie. Už to tady máme. Už to tady máme a týká se to toho ataku na média, včetně třeba Českého rozhlasu. Asi i tady se rozmáhá už nějaký typ autocenzury. Nevím, nebudu chtít po vás odpověď, nejsem tady o to, abych kladl otázky. Ale vidíme to, jak i třeba Česká televize v mnohem skrotla. Mě vlastně už i kolikrát nebaví ty debaty, když si pustíte třeba debatu ARD nebo ZDF, tak tam politik z koaliční vlády a jeden politik třeba z opozice je konfrontován širokým spektrem expertů. A ne, že si tam z koalice, z opozice jako na nějakém fotbale každý říká, co chce a moderátor nemoderuje a neopravuje a vlastně respektuje názor i pana fašisty, i pana demokrata, i pana populisty. I tohle je jedna z těch cest do pekel a to my tady provozujeme.
6: Historik, filozof a taky hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy ve svých komentářích používáte dost často velice ostrá slova. Některá jsem si vypsala. Sekta, predátor, kult, poskok a tak dále. Nehrozí podle vás, že samotné to názorové vaše médium začne vlastně používat termíny, které vyčítá té současné vládě?
4: Ale co to dá říct obráceně? Ano, můžem přemýšlet o tom, jestli to nejsou silná slova a člověk také hlavně má mít jasno, že používá, protože to má promyšlené. To já bych vysvětlil, že já si za nimi stojím. Nebezpečí je, že v situaci, která podle mě je velmi kritická, naopak si řeknu, že jsou to příliš silná slova a já budu radši situaci popisovat tak nějak krotce, jako kdybychom byli v situaci normální soutěže politických programů, ideí, demokratických stran a hnutí. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Ono to je vidět i na těch preferencích hnutí. Ano, je to pořád stabilně přes 30%, ať to hnutí Andrej Babiš a kdokoliv z jeho lidí dělají cokoliv. Proto vlastně mluvím o tom, že to má ty náboženské prvky a že je to kult.
6: Jenom řekněte, kde vlastně leží ta hranice mezi, pro vás jako novináře, mezi takovým oprávněným burcováním veřejnosti a potom propagandou jednoho politického směru třeba.
4: No tak nikdy to nesmí být propagace jednoho politického směru. Já sám za sebe říkám jako novinář, že fandím všem demokratickým politickým stranám a demokratické politické soutěži. Problém může být v tom, že já můžu jinak identifikovat než třeba jiný novinář ty demokratické a nedemokratické strany. Ale podle mě strany typu SPD třeba a další, ale i ANO, v sobě nesou nejenom nedemokratické prvky, ale v lecčem se rozcházejí i s demokratickým etosem téhleté republiky, ať už je to přináležitost k EU nebo NATO, a i ve vztahu k ústavnímu systému, dělbě moci, o tom už jsme také hovořili.
6: Může, a teď mám takovou zapeklitou otázku, opět s vámi mluvím.
4: Dneska jsou to vůbec zapeklité otázky, až jako, se z toho potím úplně.
6: Ptám se vás jako novináře, jo. Může být novinářská neutralita v době ohrožení demokracie vlastně selháním?
4: Může, protože my máme být jako novináři při popisování reality neutrální, řekněme k tomu, k demokratickým názorům, abych tak řekl. Ale ne k názorům, postojům anebo krokům, které, pokud si je podle svého svědomí a vědomí, tak vyhodnotíme, vedou právě k destrukci, čili k ničení demokracie. To je názorová pluralita je něco jiného, normální demokratická soutěž něco jiného, než situace, a podle ní v ní jsme, kdy se tady už sváří demokracie s nedemokratickými principy, notabene, když protagonisté těch nedemokratických kroků a principů vlastně už ovládli určité instituce, třeba i prostřednictvím voleb.
6: Čili máte úplně jasno v tom, kdy má novinář přestat být vlastně pouhým pozorovatelem a otevřeně se stát obhájcem demokracie? Máte to někde v sobě pevně zakotvené? Kde je ta hranice?
4: Můj oblíbený francouzský filozof Raymond Aron o sobě hovořil jakožto o angažovaném pozorovateli. To znamená, novinář, publicista pozoruje, popisuje realitu, klade nepříjemné otázky, kritické otázky i sám sobě, ale není nějakým polobohem mimo to dění. To znamená, pokud i novinář stejně jako jakákoliv jiná profese, si za sebe vyhodnotí, že svoboda a demokracie je ohrožená, má o tom prostě svobodně a veřejně mluvit. Zároveň je určitě i vystaven nějakým dalším kritickým hlasům z druhé strany, ale to prostě patří k tomu zápasu o svobodu a demokracii.
6: Historik, filozof, editor hlavní deníku Forum 24 Petr Hlaváček byl dneska mým hostem. Děkuju moc.
4: No pěkně děkuji dnes za pozvání.
6: Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Rozsáhlý lesní požár na jeho západě Francie se nerozšířil. Na místě pomáhají i čeští hasiči.
8: Jsme součástí tříčlenné skupiny těžkých helikoptér. Najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
7: Premiér Babiš z hnutí ANO jednal s ministryní financí Schillerovou o rozpočtu na příští rok.
9: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá.
7: Fotbalový trenér Mancini po druhé povede italskou reprezentaci. Dopravní omezení nadále brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Začínají hlavní zprávy. Pěkný úterní večer vám přeje Richard Jendovský.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Bílém domě ve Washingtonu před chvílí skončila schůzka prezidentů Spojených států a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Trvala asi hodinu. O čem jednali, doplní naše zpravodajka Jana Ciglerová.
10: Hodinové jednání označil Volodymyr Zelenský na sociální síti za příjemné. Poděkoval Donaldu Trumpovi za všechno, co dělá pro ochranu ukrajinských životů a dosažení míru. Oba lídři spolu mluvili především o licenci na výrobu protivzdušných systémů Patriot. Tu si oba prezidenti politicky odsouhlasili už na summitu NATO v Ankaře. konkrétní podmínky ale zatím dojednané nejsou. Podle Zelenského mluvili i o zesílení diplomacie. Týmy obou stran teď mají ladit detaily další komunikace. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Požár na jeho západě Francie se v okolí Bordeaux během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vítr ale můžou oheň znovu rozmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů Celsia. Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pitot agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde z hašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný Radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
8: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
7: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Doporučení rezort rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli kvůli uzavírkám silnic dobře naplánovat cestu. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
12: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
13: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
12: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
14: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
12: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Při nehodách na českých silnicích je včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Světavsku, u Holovou s Najčínskou, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Jen od začátku července zemřelo na českých silnicích 33 lidí.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně jeden člověk. Desítky lidí jsou zraněni poté, co se zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
15: Ve městě Kashima se zřítilo druhé patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozená také páteřní dálnice a zastavil se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Na Slovensku si připomněli 50. výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof na území Československa. Letoun na pravidelné lince z Prahy v roce 1976 havaroval do jezera Zlaté písky u Bratislavy krátce před přistáním. Ze 79 lidí na palubě přežili pouze 3.
16: Piety se zúčastnil i Jaromír Sommer, který jako 18-letý sledoval pád letadla přímo z pláže.
17: Takhle špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil.
16: Za neštěstím tehdy stála série lidských chyb, vysvětluje novinář David Půchovský, který nehodu podrobně zmapoval.
18: V těch prepisoch komunikace mezi posádkou a přibližovacím střediskem řízení je zřejmé, že jedni hovorili jiné číslo o výšce a druhý úplně těž jiné.
16: Půlstoletí stará katastrofa je druhou nejtragičtější v historii československých aerolinek a jejich vůbec nejhorší na domácí půdě. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž z říceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 tisícení stupňů. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát ji nechal změřit dvakrát.
19: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
20: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
19: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
21: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
19: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
7: Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
22: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
7: Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním fotbalovém šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovstvích světa si s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
23: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 počítejte nadále s kolonou kvůli dopravnímu omezení na kilometru 147. Tam je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zpoždění teď kleslo na 25 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru zasahují u následků nehody, brzdí se do zastavení před krátkou kolonou. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína dejte pozor za sjezdem na Příbor. Na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu. Na místo jdou hasiči, kolona se netvoří, ovšem čekejte omezený průjezd. A na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova u Obrataně řeší nehodu osobního auta. Musí se jezdit kyvadlově, zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy. A pokračuje publicistika s Tomášem Pancířem.
1: Do jaké míry se na rozsahu požáru ve Francii a ve Španělsku podílejí zásahy do krajiny z posledních desetiletí a staletí? Kam směřují rozpočtové plány vlády, včetně výše schodku, který probíral na dnešní schůzce premiér Babiš s ministryní Schillerovou? A jak si povede fotbalová legenda Zinedine Zidane v nové roli trenéra francouzské reprezentace? Hasiči v noci na dnešek zabránili dalšímu šíření lesního požáru v jihozápadní Francii. Prefektura departementu Gironde dnes ráno oznámila, že spálená plocha zůstává na 42 tisících hektarů. V oblasti tak od minulého týdne schořila plocha 4x větší než Paříž. Evakuováno muselo být přes 220 tisíc lidí. Přestože se plameny nešíří, úřady stále varují, že doutnající vegetace může vlivem počasí opět vzplanout. V dané oblasti působí také čeští hasiči, kteří zasahují proti ohňům z vrtulníku. A jak v rozhovoru pro náš polední pořad poznamenal jejich velitel Václav Novotný, tyto požáry jsou mimořádné i z tohoto pohledu.
24: Tady na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe. A ten požár
0: má hodně paliva. To znamená, že neustále šíření požáru je způsobeno také tím, že nejsou mezery mezi těmi lesy, mám-li to říct lidově. Jsou tam pouze silnice, dálnice, nicméně požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
1: Doplním, že celý rozhovor s velitelem českých hasičů ve Francii najdete na našich webových stránkách i rozhlas.cz. Teď už je naším hostem Roman Berčák, odborník na protipožární ochranu lesů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nakolik z vašeho pohledu tomu šíření požáru v jihozápadní Francii přispívá skladba tamních lesů?
2: Tak konkrétně tady v téhle oblasti ta skladba lesů k tomu přispívá velice dobře. Jedná se o oblast, která, jak bylo zmíněno, je oblast monokulturního hospodářského lesa, tvořené takzvaným borovicí přímořskou, což je jedna z nejhořlavějších borovic vůbec, který máme na území Evropy. To znamená, ten monokulturní způsob hospodaření, který v této oblasti je typický společně právě s hořlavostí té borovice přímořské, je jeden z těch faktorů nebo z těch hlavních faktorů, proč se ten požár takhle významně šíří.
1: Francouzský list Le Monde připomněl, že velká část lesů na jihozápadě Francie byla vysazena uměle, že tam původně krajinu tvořila přímořská rašeliniště. Úřady v 19. století rozhodly velké části území zalesnit, ty stromy potom zpevnily písčitou půdu. Díky rychlému růstu poskytovaly množství dřeva potřebné pro přístavní město Bordeaux. Ukazuje se, že by se tento přístup při obnově území měl přehodnotit?
2: Určitě je to stejný příklad, jako když to vztáhneme na Českou republiku a Kůrovské republice jsou kalamity.

0: obnově lesů a krajiny v těch místech, které jsou zničeny současným požárem?
1: Tak jak se doporučuje vlastně prakticky obnova všech, veškeré krajiny, lesní krajiny na území Evropy, a to hospodařit s lesním prostředím nebo spravovat lesní prostředí blíže přírodě, takzvaný close to nature forest. To znamená, že využíváme více dřevin, ty porosty jsou většinou věkově rozrůzněné a celkově celá ta dřevinná skladba je uspůsobená tomu, že jsou ohni odolnější. Není to takhle, že by vůbec v těch porostech nehořelo, to samozřejmě v každém lesním porostu může hořet, ale jsou významně odolnější tyhle typy lesa, které mají smíšenou strukturu, kterou mají třeba rozvolněnější strukturu, je tam víc přirozeného zmazení. To jsou přesně ty porosty, které považujeme v současnosti za ty více ohni odolné.
0: Měl by se brát větší ohled na to, aby byly větší proluky mezi zalesněnými pásmy?
1: Tady v tomhle případě toho monokulturního hospodaření je to jedna z věcí, kterou lze využít. Využívají i například v Polsku, kdy právě taky mají velkou část území postaveno na borovém hospodářství, borovice lesní. Nicméně je třeba si říct, že v takovém rozsahu, když ten požár hoří na takové velikosti, vytváří takové ohromné množství tepla, tak nějaké rozdělení lesa, ať už je to 50-100 metrů, je prakticky nefunkční, protože jak zmiňoval kolega hasič z Francie, ty požáry jsou schopny se šířit skokově pomocí žhavých částí, které odlétávají z toho požáru, které jsou vyzvedávány do obrovské výšky, a celková ta dynamika toho požáru prakticky v této fázi je taková, že ten požár nejde efektivně kontrolovat, ať už hasiči nebo nějakými protipožárními opatřeními.
0: Jak široké by musely být ty pásy bez stromů, aby opravdu se zabránilo šíření požáru?
1: Pokud se budeme bavit o korunovém požáru, který ale nehoří na tisících hektarech, bude to běžný korunový požár třeba na jednom tisíci hektarů, tak těch 50-100 metrů rozestup mezi těmi korunami stromů už je taková linie, která zvýší pravděpodobnost, že dokážeme ten požár zastavit. Ale říkám, nikdy to není 100% záležitost, to znamená, závisí i na dalších podmínkách, které jsou v souvislosti s tím hořením toho požáru. Ale mít nějakou proluku, mít nějaké takzvané protipožární pásy, rozdělené to území, tak je určitě výhodou a dává to nějakou naději, že se ten požár v určitém místě podaří zastavit.
0: Když vidíte ty záběry z postižených oblastí, máte pocit, že francouzské úřady v minulých letech věnovaly dost pozornosti protipožárním opatřením?
1: Myslím si, že ano, že tomu věnovali pozornost, nicméně řekl bych to takhle. Lidé, kteří se zabývají lesními požáry, hasiči, tak si tu problematiku velice dobře uvědomují. Nicméně další skupiny, ať už jsou to lesní hospodáři nebo správci krajiny, obecně zemědělství a tak dále, tak často si tu problematiku příliš neuvědomují a tu nebezpečnost. To znamená, myslím si, že určitě šlo udělat více, ale nemyslím si, že by nějakým způsobem Francie jako stát zanedbala protipožární prevenci nebo přípravu na tady tuhle událost. Nicméně prostě už je to událost, která je takového rozsahu, a potkalo se tam spoustu věcí dohromady, které zapříčinili, že ten požár je prostě extrémně nebezpečný, extrémně špatně kontrolovatelný a rozhořel se do takhle nevídané velikosti.
0: Přírodní podmínky v Česku jsou samozřejmě v řadě směrů jiné než na francouzském pobřeží Atlantiku, ale plyne z aktuálních francouzských požárů nějaké poučení pro správce a majitele českých lesů a pro české úřady?
1: Určitě je to další takový vykřičník, varování, že to, co se děje v jižní Evropě, ve Francii, tak se může stát i u nás. Byli jsme svědky vlny veder, která na mnoha místech České republiky přesáhla teplota 40 stupňů. To znamená, nemůžeme se ve střední Evropě vymlouvat, že nemáme počasí, nemáme sucho na to, aby vznikl nějaký takový rozsáhlejší lesní požár. Pro nás je to vykřičník z pohledu lesního hospodářství, že máme nějaké hospodářství, které jsou postavené na borovici lesní, která není tak hořlavá jako borovice přímořská, ale stále je poněkud problematická. To znamená, to poučení tady je. Může se to stát i u nás,

0: pravděpodobně ne v takovém rozsahu, ale určitě bychom té protipožární ochraně měli věnovat vyšší pozornost, tak jak v dnešní době celkem běžně pracujeme při plánování lesa s abiotickými škodlivými činiteli jako vítr nebo s biotickými jako líkožrout smrkový nebo jiní škůdci lesa, tak musíme začít pracovat při tom plánování, při tom managementu lesa právě i s tou protipožární ochranou, což u nás úplně není tradiční, ale myslím si, že je nejvyšší čas, aby jsme to začali dělat, protože nám ten čas utíká a za 10 let se můžeme bavit o poměrně rozsáhlých požárech klidně i na území České republiky, pokud se ta situace takhle špatně bude vyvíjet dále.
1: Říká Roman Berčák, odborník na protipožární ochranu lesů z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, naschle.
1: Schodek českého státního rozpočtu v příštím roce by se měl držet výrazně pod úrovní 400 miliard korun, ujistil premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, dnes dopoledne ještě před svou úvodní schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO k rozpočtovým plánům na příští rok. Pojednání odhad deficitu premiér neupřesnil, uvedl, že chce o této otázce diskutovat i se šéfy dalších rezortů, podobně jako ministryně Schillerová.
2: Paní ministryně vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vláda pokračuje v zadlužování země a účet budou splácet další generace. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan upozornil, že bez potřebných reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: A víc dodáme s naším vnitropolitickým komentátorem Petrem Hartmanem. Hezký podvečer.
4: Dobrý den.
1: Je možné na základě těch dnešních vyjádření premiéra nebo ministryně financí posoudit, co má Andrej Babiš na mysli, pokud počítá v příštím roce se schodkem významně pod 400 miliardami?
4: Jediné, co z toho lze vyvodit, je to, že tedy Andrej Babiš myslí vážně alespoň ten slib, že schodek veřejných rozpočtů nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu a z těch odhadů, jak by asi tedy měl být vysoký hrubý domácí produkt a z dalších čísel vyřkl tedy tu cifru, že schodek by měl být pod hranicí 400 miliard korun. Jak konkrétně bude vysoký, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, ale i z těch vyjádření je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard. Spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší a pak je samozřejmě ještě otázka další a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí, protože je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že dojde k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak ty další záseky do veřejných financí mohou být činěny méně transparentně mimo státní rozpočet.
1: V průběhu odpoledne jsme slyšeli komentáře opozičních politiků, podle kterých vláda hodlá populisticky pokračovat v růstu rozpočtových schodků na úkor dalších generací. Je to fér od politiků, jejich strany byly ve vládě v minulých letech?
4: Tak v politice se nehraje na fair vyjádření, tam se hraje na to snažit se jednoduchými, zkratkovitými hesly a slovy získávat přízeň občanů a jak ukazují průzkumy veřejného mínění, tak zrovna taktika, kterou volí současná opozice, není úplně účinná, protože se nedaří jí získávat další a další příznivce, aby se to projevovalo v průzkumech veřejného mínění. Když jsme u těch reform, tak pochopitelně minulá vláda také mohla přistoupit k celé řadě reform, které se týkají jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu a byť se snažila třeba co se týče důchodové reformy, byť se snažila určitými úpravami v oblasti sociálního systému, sociálních dávek, tak přece jenom nedosáhla toho, aby i ona byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli v uvozovkách zvyklí ještě ještě před dobou covidovou, kdy právě ty deficity byly výrazně nižší a po té době covidové už nás ani neznepokuje, kdy se pohybují nad 200 miliardovou hranicí.
1: Teď tedy koaliční politici a ministři budou jednat o konkrétní podobě rozpočtu. Dají se očekávat nějaké větší konflikty v rámci koalice?
4: Dá se očekávat tradiční proces a uvidíme, nakolik ten proces se bude odehrávat před zraky veřejnosti, nakolik bude tedy transparentní, zda nedojde k podobným věcem jako v nedávné minulosti, že zkrátka se o rozpočtu vyjednávalo a pak de facto se objevila až ta výsledná podoba, kterou schválila vláda, která potom putovala do poslanecké sněmovny. Ale každoročně to bývá tak, že ministři nadsazují určité částky, snaží se pro svůj rezort získat co nejvíce
1: a potom, financí. A potom sledujeme to vyjednávání a dojde to k nějakému výsledku. Omlouvám se, že do toho skáču, ale potřebujeme stihnout ještě jedno téma. My samozřejmě další jednání o rozpočtu budeme sledovat a budeme komentovat i s Petrem Hartmanem. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Francouzská fotbalová federace dnes představila nového trenéra národního týmu. Didiera Deschampa nahradí podle očekávání další legenda a další bývalý mistr světa z roku 1998 Zinedine Zidane. 54-letý rodák z Marseille má zůstat trenérem francouzského týmu minimálně 4 roky, tedy do mistrovství světa v roce 2030. Jeho předchůdce Didier Deschamps oznámil konec u reprezentace už v loni v lednu. Francouzský národní tým vedl od roku 2012 a třikrát po sobě s ním postoupil do semifinále světového šampionátu. Má na kontě první, druhé a čtvrté místo z mistrovství světa. A víc teď dodáme s bývalým českým prvoligovým fotbalistou, současným redaktorem serveru Sport.cz Robertem Neumannem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Zinedine Zidane je samozřejmě legenda, jako hráč vyhrál s Francií mistrovství světa, s Realem Madrid ligu mistrů, získal zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy, ale jako trenér působil ve své kariéře vlastně jenom v jednom jediném klubu, v Realu Madrid. Zvládne roli trenéra francouzské reprezentace?
5: Já si myslím, že zvládne s přehledem, protože právě se vzpomínáte Real Madrid, sice jediné působiště, ale je to jeden z největších klubů na světě a tam to zvládnou perfektně. Vlastně během 3 let získal 3x ligu mistrů a to tam měl borce s velkým egem, jako byl Sergio Ramos, Luka Modrić, Toni Kroos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. A on tady ty borce vlastně dokázal dát hromady, že nikdo se nepovyšoval na druhýho a ten manšaft tak za jeden pro vás a dokázali tady válcovat Evropu po 3 roky. Takže si myslím, že jestli je někdo, kdo může navázat na Didier Deschamps, tak je to právě Zinedine Zidane.
1: Z toho, co říkáte, očekáváte tedy, že dokáže pracovat i s hlavní hvězdou francouzského výběru, tedy s Kylianem Mbappem?
5: 100%, já si myslím, že právě tady pro ty kluky, jako Mbappé, tady ty hvězdy, že tady ta bývalá obrovská hvězda, to je jediná možnost, jak se podřídit tomu kolektivu, jo? Že on tam má takovouhle modlu, na kterou koukal jako kluk a teď ji tam má před sebou a určitě nebude dělat žádný vylomeniny, takže si myslím, že Mbappé si určitě nedovolí nic a ten mančel bude šlapat.
1: Francie se pod novým trenérem představí za necelé 2 měsíce poprvé v Lize národů. Zajímavé je, že soupeřem ve skupině bude i Itálie, tedy tým, proti kterému skončil Zinedine Zidane hodně neslavně svou hráčskou kariéru. Připomenu, že ve finále světového šampionátu v roce 2008 se nechal vyprovokovat italským obráncem Materazzim, hlavou ho poslal k zemi, dostal červenou kartu. Oslabená Francie po tomto finále prohrála. Dokáže udržet Zinedine Zidane v roli trenéra nervy?
5: Já myslím, že určitě, že on to dokázal už v tom Reálu, to byly vypjatý bitvy a tam se nikdy nesnížil nějakým, že by tam vylít na někoho nějak přehnaně. Je to zajímavé, no, že budou hrát s Itálií vlastně, kdy kvůli Materazzimu skončil vlastně kariéru. Já jsem na tom zápase byl, si pamatuju už jako redaktor na tom finále, tak si na to samozřejmě dobře pamatuju. Byl takový neslavný konec, ale myslím, že už je to tak dávno, že to nebude žádný problém pro Zinedina.
1: Každopádně to bude příležitost, aby se ten příběh po 20 letech hodně zopakoval a hodně připomněl. Dnes při tom představení nového francouzského trenéra zaznělo, že Zidane bude francouzský tým trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Opravdu byste si na to vsadil? Nejsou ta očekávání francouzských fanoušků po posledních 3 světových šampionátech tak velká, že by třeba hypoteticky neúspěch na mistrovství Evropy za 2 roky mohl znamenat dřívější konec Zinedina Zidana?
5: No, tak jsou oprávněně přehnaná v uvozovkách jako ta očekávání, protože když se podíváte na ten kádr té francouzské reprezentace, tak to je jeden borec vedle druhého, takže oni nemůžou být jiný než ty nejvyšší ambice a tak to dál bude. Případný neúspěch na mistrovství Evropy, já myslím, že by mu, to by musel být velký propadák, jo? Že kdyby to skřípalo a nefungovala chemie v týmu, tak tam by asi možná uvažovali, ale pokud nevyhrajou, ale budou třeba hrát čtvrtfinále, nějak smolně vypadnou, tak si myslím, že ho nechají určitě na tom mistrovství světa.
1: Syn Zinedina Zidana také hraje fotbal, ale nikoliv za Francii, reprezentuje Alžírsko. Jak tohle berou a budou brát Francouzi ve chvíli, kdy se Zinedine Zidane stává trenérem reprezentace?
5: Já myslím, že to určitě nebude hrát nějakou roli, nebo že by mu to zazlívali, nebo že proč hrají za Alžírsko, když tvůj táta trénuje Francii, tak to myslím tam. Asi nějaký hlasy se ozvou, ale že by to byl nějaký silný hlas, a tak to asi ne.
1: Jméno Zinedina Zidana ve Francii je, předpokládám, silné a je velkou legendou.
5: No, 100%, jako říkám, jako já jsem, neviděl jsem nikoho jiného, kdo by to vlastně mohl trénovat, jak, jaká větší persona teď pod Didieru Deschampsovi než Zizou, a samozřejmě se rozhodli správně a teďkon teda se ukáže, jak se s tou rolí žije, ale já věřím, že ta Francie pošlape dál a bude pořád hladová dál, protože ty kluci jsou zvyklí na úspěchy v těch svých týmech a teďkon skočili semifinále, tak příště budou chtít určitě ten šampionát vyhrát.
1: Říká bývalý český prvoligový fotbalista, současný redaktor serveru Sport.cz Robert Neumann. Díky za rozhovor, naslyšenou.
5: Naslyšenou, děkuji.
6: Český rozhlas Plus, zprávy.
7: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil, dopoledne ale řekl, že by to mělo být výrazně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě účastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 000 kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala prochystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít letat už od příštího roku. Obyvatelé Volár na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Rozhodovat budou o novém obchvatu města. Zastupitelé na včerejším jednání návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání bodu podařilo prosadit díky petici. Podepsalo jej téměř 700 obyvatel města. Tenista Jakub Menčík večer odehraje první zápas od účasti na Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australem Boltonem.
8: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ silničáři postupně odklízejí dopravní omezení. Ještě nějakou dobu to potrvá, kolona kamionů teď začíná na kilometru 138, osobními auty se zdržíte 30 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, v Meziříčí stojí kolona. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru nehoda, brzdí se, výraznější kolona tam není.
9: sobě, teďka odjížděla sanitka, hasiči ještě blikají, jsou zavřený dva levý pruhy, projíždí se v jednom pruhu odstavným.
8: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na začátku stoupacího pruhu na 8. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, vybočuje se. Na D8 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Zdiby, za sjezdem na Březiněves, už v Cínovecké máme hlášenou nehodu, je tam krátká kolona. A v Praze na jižní spojce z Lanového mostu zůstává kolona, různě pomalu se jede přes Štěrboholskou spojku a okruh až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů. To byly zprávy.
10: O roli motoristů v rozpočtové odpovědnosti, o střetu zájmů tuzemských politiků, o nebezpečných islamistech v Německu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
6: Názory a argumenty.
10: Irán potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Obnova volné plavby v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda o porozumění. Směřuje konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Směřuje tedy konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci?
11: O tom se asi zatím úplně mluvit nedá. Rozhodně se dá mluvit o tom, že dospěl k nějaké drobné přestávce. Tak na to zareagovaly trhy s ropou, což je samozřejmě nebo byla by dobrá zpráva pro naše řidiče a nejenom pro ně, protože samozřejmě ceny pohonných hmot se projevují na inflaci a tak dále. Dnes v poledne ropa Brent stála necelých $85 za barel, což je opravdu velký rozdíl proti konci týdne, kdy se dostala přes $100. Na druhou stranu přece jenom ceny benzínu a nafty ovlivňují třeba i ukrajinské útoky na ruské rafinérie, takže tady není zase potřeba nějak zvlášť velký optimismus. Každopádně, co se týče situace v Perském zálivu, obě strany už přece jen jsou z konfliktu poněkud vyčerpány a dostali se do určité hranice, kdy přece jenom v uvozovkách vypláceli své hlavní hrozby. Nyní Irán zapojil do boje i pro iránské milice v Iráku, které útočily na saúdsko-arabská ropná pole drony. Zapojili se jemenští husijové, kteří stále hrozí, že zablokují průliv Bab al-Mandab, což by byla další rána. Ovšem to jsou vlastně už ty poslední největší karty, které Irán má. Na druhou stranu, na americké straně, prezident Donald Trump i ministr obrany Pete Hegseth ujišťují, že Spojené státy stále mají dostatek munice pro to, aby uskutečnili své plány. Ovšem analytici světových médií se to úplně tak nedomnívají. Například BBC upozorňovala s odvoláním na washingtonský think tank Centrum pro strategická mezinárodní studia, že například obnova počtu raket Tomahawk bude Spojeným státům trvat přibližně do roku 2031 toho předválečného počtu. To znamená, že Spojené státy už opravdu hodně své munice se zbavily. Totéž platí třeba o raketách Patriot.
10: Tolik Petr Švarc.
11: Díky, naslyšenou.
10: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na jejím příkladu se názorně ukazuje, že tyto problémy se týkají širšího okruhu politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
12: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání. Na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyň umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedli účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
10: To byl Lukáš Jelínek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Tvrdí to premiér Andrej Babiš. Znamená to, že i v příštím roce se schodek bude spíše zvyšovat, než aby klesal. Komentář napsal zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
13: Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a také o celé nynější politice. Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu – rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo v řadě zemí. Proto ho také prezident vete vládní novely, která chce pravidla uvolnit, hájí. Dosavadní zákon říká vlastně to samé, co měli ve volebním programu motoristé. Tedy, že nezadlužená budoucnost je klíčová pro prosperitu Česka a stanoví, jak dluhy omezovat. Motoristé šli v programu dokonce ještě dál než zákon. Slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let. A to včetně podrobného itineráře, jak toho dosáhnout. Nyní je všechno jinak. Motoristé nejenže rezignovali na vyrovnání rozpočtu a předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný se slzou v oku před měsícem omluvil voličům, že sliboval něco, co bylo prostě nereálné. Motoristé se mohou 100x hájit tím, že samotné uvolnění pravidel při tvorbě rozpočtu neznamená automaticky vyšší dluh. Jenže k čemu by asi tak jinak byla faktická likvidace zákona o rozpočtové odpovědnosti potřeba? Je to podobné, jako by říkali, že když člověk nastartuje bagr, ještě to neznamená, že půjde bagrovat. Nebo, že když Filip Turek, jedoucí na dálnici rychlostí 130 za hodinu, šlápne na plyn, ještě to neznamená, že auto zrychlí nad povolenou rychlost. Ve skutečnosti to samozřejmě přesně to znamená. A to včetně pravděpodobných důsledků, kterými je v lepším případě pokuta od finančních trhů v podobě zdražení financování státního dluhu, a v delším, dlouhodobé perspektivě opravdu tvrdý náraz řeckého nebo argentinského typu. Motoristé zkrátka vyměnili podíl na moci za totální zbourání jednoho ze základních pilířů své vlastní existence – ekonomické pravicovosti. Petr Macinka před volbami tvrdil, že motoristé jsou jedinou skutečně pravicovou stranou v Česku. Pokud je někdo volil kvůli tomu, musí se nyní držet za nos. Je jasné, že ve skutečnosti jsou motoristé v ekonomickém smyslu jenom Bčkem levicově populistického hnutí Andreje Babiše. Zároveň nám smutně směšný případ motoristů demonstruje obecnější trend. Ekonomická pravice, k jejímž atributům patří kromě nízkých daní a omezování role státu, hlavně fiskální odpovědnost, už prakticky neexistuje. K výraznější konsolidaci veřejných financí se nepropracovala ani minulá vláda Petra Fialy, a motoristé, kteří slibovali pohlídat Babiše, mu naopak jdou a nejen v zadlužování čile na ruku. Pro část dnešní politiky zkrátka platí. Můžete říci cokoliv, můžete se označit za cokoliv, je to jedno. Ono to v klokotání a nekonečné pěně dní tvořící se na sociálních sítích stejně nakonec zapadne. Je jen nutné vždy nějak vyplavat nahoru, což se dělá nejlépe tak, že budete jakýmikoliv prostředky zašlapávat ty ostatní. Program? O ten vůbec nejde. Taková politika, jejímž příkladem jsou motoristé, co by směšní popírači sama sebe, je redukována na 2 věci. Na snahu o získání a udržení moci. A to už samozřejmě vůbec směšné není.
10: Hovořil Petr Honzejk.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Sobotní teroristický útok v Berlíně vyvolal v Německu debatu o nebezpečných islamistech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Hned 2 evropské metropole se staly během pár hodin dějištěm násilného útoku. V sobotu večer najel Němec libanonského původu do účastníků berlínského pochodu hrdosti tamní LGBT komunity. V pondělí muž za volání Bůh je veliký pobodal 3 ženy, než ho spacifikoval kolem jdoucí policista. I hned následovala očekávatelná debata na téma islamismu, nezvládnuté imigrace, tolerance, nebezpečí islamofobie a podobně. Většinou vede k zakoupání debatérů na jejich oblíbených pozicích. Lepší je snažit se pochopit, co se děje. Některé věci jsou očekávatelné, jiné se mění. Není náhoda, že terčem pachatelů byla gay parade nebo skupina mladých žen. Židé, sexuální menšiny a ženy jsou nejčastějšími oběťmi islamistického extremismu v Evropě. Dále nejčastějšími dějišti podobných útoků jsou právě Francie a Německo, takže překvapení není na místě. Důvodem může být i to, že tamní úřady navzdory opakované zkušenosti posledních let nebrali nebezpečí dostatečně vážně. Například německé instituce nadále nesmějí uchovávat IP adresy podezřelých déle než 3 měsíce. Výsledkem příkladné péče o svobodu potenciálních pachatelů je omezení svobody volby ostatních jít na jakékoliv větší veřejné shromáždění. V Berlíně byl použit automobil a mačeta, v Paříži nože. To jsou nejčastější zbraně posledních let. Bezpečnostním složkám v Evropě se daří bránit pachatelům v přístupu k výbušninám a zbraním. A ti se uchylují k předmětům denní potřeby. Podobně se v Izraeli mluvilo jednu dobu o intifádě nožů, která byla také intifádou automobilů. Extremistickým organizacím, jako je Islámský stát, se zřejmě také nedaří dostávat zkušené lidi do Evropy nebo je úspěšně nasadit. Proto jejich jménem jednají nahodilí a nevycvičení lidé, kteří se k ním jen hlásí. Možná je to ale jen otázka času. Nedávno přišel list Neue Zürcher Zeitung s tvrzením, že se na evropské půdě chystal útok ve stylu 7. října. Některé vzorce se mění, snižuje se věk pachatelů nebo podezřelých. Většina zadržených dnes spadá do kategorie 13 až 19 let. V minulém desetiletí byla zdrojem radikalizace válka v Sýrii a mladí lidé se indoktrinovali offline v mešitách nebo sportovních klubech. Nyní je nástrojem radikalizace válka v Gaze a indoktrinace se přesunula téměř kompletně na síť. Začíná například na TikToku, kde budoucí pachatel shlédne propagandistické příspěvky obsahující násilné scény. Algoritmus rychle nabídne další a dotyčný se rychle dostane do spirály, protože materiály tohoto druhu jsou podle průzkumů návykové. Pak se dostává do uzavřené skupiny na Telegramu, kde se už plánuje jeho akce. Obvykle jde o mladíky, jejichž rodiče byli imigranti, nebo stále častěji o žadatele o azyl. Jejich rodiny nejsou nutně nábožensky založené ani nevykazují sklon k extremismu. Například pachatel berlínského útoku pocházel z libanonské šíjitské rodiny. Přesto se přidal k sunnitské extremistické skupině. I když to někteří lidé neradi slyší, pachatelé často skutečně mají psychiatrickou diagnózu. I u mnoha dalších hraje džihadistická ideologie až druhotnou roli. Prvotní je potřeba nenávisti nebo potřeba legitimizovat si násilnické fantazie. V případě žadatelů o azyl jde podle studií o nespokojenost s vlekoucími se procedurami nebo jakási únava ze života v otevřené společnosti. Někteří byli předradikalizovaní, mají větší zkušenost s násilím doma nebo v původní společnosti i s radikalismem jako normou veřejného života. V Evropě naráží na společnost, která má pro ně nepochopitelná pravidla. Veřejné instituce, které u nich nevyvolávají respekt, od školy až po úřady neschopné deportovat pachatele trestných činů. A takové pojetí tolerance, které je samotné, nenutí k toleranci. Odpovědi na útoky tedy nemá být ani tvrzení, že pachatelem mohl být kdokoliv jiný, ani vyvolávání nenávisti vůči imigrantům. Ale politika, která nebezpečí podobných útoků, co nejvíce sníží a přitom zachová maximální svobodu a snášenlivost.
10: Tolik Jan Fingerland. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
15: Od druhé poloviny 60. let se o Milanu Knížákovi tu a tam něco dalo dozvědět, že je to velmi svérázný umělec a autor i performer pouličních happeningů. A nebo v jistém kulturním magazínu číst jeho vzrušující dopisy posílané kunsthistorikovi Jindřichu Chalupickému, který mu zprostředkoval pobyt USA mezi členy avantgardní skupiny Fluxus, združující pod vedením George Matthewnase nejen výtvarníky nebo experimentální hudebníky, jakým byl skladatel John Cage. K Fluxusu patřila mimo jiné tehdy i Yoko Ono. Teprve později se o kulturní dění zajímající příslušníci generace, která dospívala v 6. dekádě, dozvěděli, že Knížák také založil v Mariánských Lázních undergroundovou kapelu Aktuál, a to o dost dřív, než v Praze vznikly Plastic People. Jejíž duchovní otec Magor Jirous měl s Knížákem nepřehlédnutelnou impozantní postavou s až extrémně dlouhými vlasy, společné nejen to, že se jako ctitelé svobody dostávali do konfliktů s režimem. i když Knížák na rozdíl od Jirouse netrávil roky ve vězení. Nicméně jednu z textů aktuálu STB považovalo za dílo Plastic People a zařadilo ho mezi důkazy proti společenské činnosti při známém procesu z plastiky roku 76. O něco později zažil autor těchto řádek Knížáka na vlastní oči, protože ten se na čím se jako bytovém semináři u jednoho z členů jazzové sekce přišel setkat s Petrem Kotíkem, v Americe žijícím nonkonformním skladatelem, dnes před čtvrtstoletí ředitelem festivalu Nové hudby Ostravské dny. A onen večer měl atmosféru zcela mimořádné události, jakými bývaly ostatně veškeré Knížákovy aktivity i v dalším desetiletí, kdy se podílel na akcích designerských nebo dokonce z oblasti módy. A jeho čas nadešel s listopadovou revolucí. Záhy se stal rektorem Akademie výtvarných umění, kterou celoživotní bojovník proti komunismu během krátké doby vyčistil od ideologických nánosů prakticky 4 dekád kompletní výměnou pedagogického sboru, což byl výkon na úrovni nikoli pouze vysokých škol vzbuzující respekt. A Knížák se v dnes už legendárních 90. letech také konečně doširoka prezentoval i jako osobitý výtvarník zastoupený i v zahraničních galeriích. A ovšem i co by ke kdečemu veřejnému se vyjadřující persona, oslovovaná hojně médií, vůči jimž byl velmi vstřícný. A zkoušel také nastartovat politickou kariéru. V tom sice neuspěl, ale viditelné bylo jeho myšlenkové souznění s Václavem Klausem, trvající zřejmě až do nedávných dnů. Dojem také uměl dělat na ministra kultury Pavla Dostála, který ho na konci desetiletí jmenoval ředitelem Pražské národní galerie, což ale byla etapa silně kritizovaná kvůli Knížákovu přehnaně autokratickému chování a celé koncepci vedení instituce, ze které kvůli němu odešla řada renomovaných odborníků. A ať už se záměrem provokovat, a tedy budit veřejný zájem, anebo z niterného přesvědčení, docházelo také k ostrým sporům z mladší částí výtvarné obce. Vůči jakoby do sebe zahladěnému Knížákovi s návykem říkat bez obalu, co si o kom a jeho práci myslí, hodně vyhraněné. Také i kvůli jeho neochotě spolupracovat se zahraničními obrazárnami. Knížák nakonec po 12 letech z funkce odešel, dá se ale říct, že se z jeho éry Národní galerie dodnes nevzpamatovala. Ex-ředitel se pak do značné míry stáhl do ústraní, jen občas vystupoval a nahrával s obnoveným aktuálem, tentokrát tvořeným profesionály. Jaký bude časem pohled na jeho výtvarný odkaz, těžko říct. Pro leckoho je ale Milan Knížák, který o minulém víkendu zemřel ve věku 86 let, především silnou, svobodomyslnou a vysloveně tvůrčí uměleckou osobností let 60. až 90.
10: Hovořil Ondřej Konrád. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Městečko Loštice, situované na pomezí Hané, měli lidé dlouho v povědomí snad jen díky Muzeu olomouckých tvarůžků, které se tu tradičně vyráběly. Teď je známé i hezky opravenou synagogou, která slouží spíš jako muzeum. Koná se tu víc kulturních akcí než bohoslužeb a hezky upraveným židovským hřbitovem. To je samozřejmě výsledek práce mnoha lidí, ale lví podíl na tom má pan Luděk Štypl, dnes 77-letý. Pan Štypl emigroval i s manželkou a dvěma dětmi v roce 1979 a 20 let strávil v Kanadě. Na rozdíl od mnoha českých a slovenských emigrantů, kteří si provinční myšlení a xenofobii zachovali i po mnoha letech strávených v zemích, kde sami byli cizinci, a nadále pro ně existují jen dva druhy lidí, my a tamti, si pan Štypl, jak říká, z Kanady přivezl respekt a toleranci a tyhle dvě vlastnosti šíří dál. Založil společnost Respekt a tolerance, zainteresoval do věci spoustu lidí a dělá všechno proto, aby památka vyhlazených loštických židů zůstala zachována. Sám, pokud je mu známo, žid není. Před Šoa žilo v Lošticích 59 židů. Bylo to méně než v 19. století. Lidé se už tenkrát stěhovali za lepšími příležitostmi do větších měst i do ciziny. ale synagoga fungovala a na židovském hřbitově se pohřbívalo od roku 1554 až do května 1942. To byl spuštěn do Hlíny poslední místní žid, který včasnou smrtí unikl transportu. Z 59 židovských občanů se po válce vrátili jen 3. Na údržbě hřbitova a opravě synagogy, kterou nezničili Němci a vlastně ani komunisté, jen zub času, se finančně podílelo mimo jiné i několik lidí ze zahraničí, vesměs židovského původu. Jistý Stanton Carter, zubař z Kalifornie, pana Štypla oslovil. Chtěl na loštickém židovském hřbitově pátrat po svých předcích. Žádné nenašel, ale i tak se dlouhodobě zapojil do procesu dokumentace židovské historie a obnovy synagogy v Lošticích. Myslím, že ho k tomu přimělo nadšení pana Štypla. Náhrobky na židovském hřbitově jsou dnes pečlivě katalogizované pro lidi, kteří sem čas od času přijíždějí pátrat po předcích. Osudy všech lidí zmizelých za války jsou zmapované, jak jen to šlo. Pozoruhodný je příběh Arto Langra, který se zachránil život tím, že přes přísný zákaz svých rodičů odjel do ciziny v roce 1940 ve svých 17. V synagoze je řada dávných věcí denní potřeby, třeba hříbeček, jaký naše babičky a prababičky používali k látání ponožek. Ty nebyly nutně majetkem loštických židů. Jsou tu, aby dnešním mladým usnadnili si představit, jak se před mnoha lety žil. Zavražděným loštickým židům už nikdo život nevrátí. Ale, jak dokázal pan Štypl se svou partou, vzpomínku na ně je možné zachovat. Jak stojí v materiálech loštické synagogy. Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Tohle všechno zařídili respekt a tolerance. A myslím, že i láska.
17: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
6: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Izraelská armáda zintenzivnila útoky v pásmu Gazy. Podle lékařů bez hranice zasáhly i nemocnici. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 na 5. kilometru směrem do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert. Kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
7: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
18: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamás. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
19: Svědectví našich lékařských týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
18: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamás. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: V Chebu začala modernizace křižovatek, za kterou město zaplatí zhruba 70 milionů korun. Týká se to celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají také samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
20: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Ale se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
21: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport útočnice Michála Pejzlová.
22: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
8: Kolona na D1 u Měřína a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měříny na kilometru 138 zastavují kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 147 silničáři odklízejí dopravní omezení. Osobními auty se zdržíte 20 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Stod opatrně v dopravním omezení. Na kilometru 110 hlásíte stojící vozidlo, blokuje pravý pruh, kolona se netvoří.
23: Stojí v pravém pruhu a hodně jakoby krajnici, ale může to tam někdo přehlédnout.
8: Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru řeší nehodu. Na místě jsou hasiči, jede se odstavným pruhem, je to bez kolony. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně za sjezdem na Příbor. Na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu, uzavřený je pravý pruh. V místě se zpomaluje, výraznější kolona se netvoří. A na východní části Pražského okruhu směrem na Černý most po pojíždí fronta od dálnice D11. Kamiony se táhnou přes Novopatskou do Kbelské ulice. Osobní auta jedou rychleji, ve Kbelské pokračuje dopravní omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
25: Dobrý den.
24: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kilo šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí
0: šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
1: Zkoušejí to poměrně často, vlastně zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat, ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta, ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu. Ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounů od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
0: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
1: Je to přibližný odhad. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh, podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
0: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
1: Je to úplně různé. Třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
0: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nehtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
1: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nehtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
0: A tak k ničemu přece ne, lidskému tělu?
1: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva, protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
0: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nehty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
1: Je to tak, je to celá východní jihovýchodní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
0: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
1: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
0: Že to vyléčí všechny nemoci?
1: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodával sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
0: Takže oni se i jedí luskouni?
1: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
0: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
1: Je to tak.
0: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
1: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teď nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda další dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
0: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
1: Dalo by se to tak v podstatě říct.
0: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o tom maso jako takové.
1: to využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak. Vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
0: Luskoun budí tu pozornost ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
1: predátorům. Je to obrana, je to
0: proti
1: obrana.
0: Proti lidem to teda
1: vlastně
0: úplně nefunguje, ale...
1: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obranná záležitost.
0: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
1: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají víc jak 30 kg. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
0: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena... Ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví, nebo se
1: je to skvělá obrana. Není to úplně stoprocentní obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat. Ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou

0: Mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné, takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepily.
1: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k mravenečníkům, že?
0: K šelmám.
1: Šelmám?
0: Je to tak.
1: Ježiš, to vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
0: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přetilusko, oni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě se vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili, ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
1: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům, pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
0: V podstatě jo.
1: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
0: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krci, jsou taky velcí predátoři.
1: Jak dlouho už chodí lusko po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
0: To je 6 asijských, no. A v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
1: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi. Já nevím, kdy se našli nejstarší.
0: Nejstarší fosíle jsou někde z Evropy, z Německa, a jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
1: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé.
0: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
1: Protože, co to znamená?
0: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
1: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
0: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě asi zase zachytíme minimum těch zásilek. A odhaduje se třeba nějakých jako 500 000, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
1: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě
0: to bychom hrozně chtěli vědět. Ale
1: já bych
0: vlastně
1: to taky chtěl hrozně vědět.
0: Jak se říká,
1: tak jsou to stovky tisíc?
0: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskoun bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost a je to možná tím, že jich opravdu jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
1: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
0: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má. A pak právě, když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelujeme takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
1: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
0: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to. A je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024, ale zpracovávali jsme data

0: ta, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
1: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste je mohli geneticky analyzovat. Jak se k ním dostáváte? To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
0: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže je tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
1: Mm-hmm. A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
0: V Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebe a pojede zkoumat luskouny do Konga.
1: A obejde pašeráky tam.
0: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu. A tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
1: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích, že tam prodej luskounů není ničím omezený.
0: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou také ohroženi, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní. Takže takhle já si třeba představuju nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Mm-hmm. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
1: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
0: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete ztotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte a vlastně ho jenom ztotožníte s tím, že na toho luskouna šahal.
1: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
0: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
1: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
0: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že to vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kde z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je takový velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to dáte koupit někam na trh.
1: Ale
0: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
1: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo na léčení.
0: To je to zcela oficiální věci.

0: Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskovní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako, je to fakt hodně omezené, ale není to
1: úplně 100%. Že se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do masti a takhle, jo.
0: Já se v tom úplně nevyznám, no já... takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
1: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizely? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
0: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
1: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
0: Je to tak?
1: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
0: Tak já taky děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.
2: Ex libris.
3: Také máte někdy pocit, že svět ovládla paranoia? Jaké jsou paranoidské procesy v individuálním životě, ale i ve společenské rovině?
2: Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém.
3: Proč? To rozebereme s knihou Paranoia, šílenství, která píše dějiny. Jejímž autorem je italský psychoanalytik Luigi Zoja.
2: Ex libris. Dnes po 20. hodině. Na Plusu.
4: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
5: Nic nemáme, lidi, dějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
6: Ježíš Maria.
5: Jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
7: Nevěřte mu, chce všechno začekrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
8: Začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
9: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
10: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
8: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
11: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
9: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
11: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
12: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
13: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda.
6: Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edward Beneš, samozřejmě inkognito.
10: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce tak říkají zlomil vlas.
9: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
8: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. 2 další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinily 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požáru v departmánu Var na jeho východě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadržely v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. 5 let po dokončení modernizace dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Například ve Stránecké zhoři na Žďársku pak vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například také u Skorkova. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 dní místo dosavadních 9. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
14: Kolona na D1 u Meziříčí a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu před zhruba minutou. Už se jede 2 pruhy, brzdí se teď na kilometru 141, kolona se začne postupně rozjíždět. Na D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Stod stojí v omezení porouchané auto s vlekem. Na kilometru 110 blokuje pravý pruh, kolona nevzniká. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu. Jede se jen odstavným pruhem, tam krátce zpomalíte. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbor je na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se nezdržíte. A v Praze na Novopatské zůstává kolona směrem na D8 kvůli opravám ve Kbelské. Jsou to z většiny kamiony, zastavují už na konci východní části okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě naměříte až 27 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Za celou moji randicí kariéru tam to nikdy nekliklo. Prostě nechci zůstat bezdětná a že se to vyřeším s kamarádem. Já jsem evidentně měla jako hodně zkreslený představy o tom, co znamená být těhotná a pak porodit dítě. Chudák dítě bude mít jako místo mámy babičku. Mateřstvím nechci ztratit sama sebe, já chci dál být ženou, která jako se mužům líbí.
16: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
17: Dobrý den, tady je Ivana Veselková, zdravím vás při poslechu dalšího dílu pořadu Klub 40. Dneska za mnou do studia dorazila Hanka Třeštíková, což je filmová producentka a politička. V posledních letech se ale o Hance mluvilo hlavně v souvislosti s tím, že se stala matkou po čtyřicítce. Takže i to spolu už za chvíli v rozhovoru probereme. Ahoj Hanko.
15: Ahoj Ivano.
17: První otázka je pro všechny lidi tady v klubu 40 stejná a zní, když se tě někdo zeptá, kolik ti je let a ty máš říct tu číslovku, tak co řekneš a co si ti u toho hní hlavou nebo jaký u toho máš pocit?
15: Já většinou se musím zamyslet, kolik mi opravdu je, protože jsem ustrnula právě někde na té 40 a všechno po 40 už jako si vždycky musím připomenout, takže se zamyslím, řeknu, jo, 44 mi je vlastně a trošku si řeknu, ty bláho, tak to už je jako nějaký věk.
17: A říkáš, já jsem nějak ustrnula na té 40, to znamená, že tam si to vnímala jako nějaký mezník, že to začíná najednou tou čtyřkou, nebo?
15: Jo, určitě, to byl velký mezník. Když ti začíná věk 30, tak je to pořád ještě svým způsobem nějaký mládí a u 40 už to nejde okecat.
17: Jo, jakože tam si začala vnímat, že to je nějaký přelom.
15: Dospělost.
17: Dospělost. Mm. Takže neříkáš stáří nebo střední věk, ale že to vnímáš jako nějaký přelom do dospělosti.
15: Mm, určitě, jakoby už podle mě dlouho člověk si říká, až budu dospělá, tak nevím něco. A pak najednou střih a vlastně s tou 40 už jako tu dospělost nejde nebrat vážně. Prostě už jsem dospělá.
17: Čas, kdy už nemůžeš věci odkládat, nebo ty máš pocit, že už jako nejde ty věci nějak dál odkládat?
15: Je to čas, kdy si uvědomuju, že když věci neudělám teď, tak je možný, že je prošvihnu a že o moc víc se v tom mém životě, pokud já se aktivně nezasnažím, tak se nemusí stát. Ne, že bych jako to už kutálela k nějakému závěru, ale rozhodně teď jsem v největší formě, jsem nejvíc produktivní, nejvíc pravděpodobně zdravá a teď je jako ten čas. Ťukám, ano, jsem zdravá, ale teď je ten čas, jakoby už opravdu všechno, co jsem třeba plánovala, že jednou bych ráda, tak už neotálet.
17: No a když teda říkáš všechno, co jsem nějak plánovala, nebo už jako neotálet, teď je ten čas, tak co bylo pro tebe to největší téma, který se právě ti nějak jako u té 40 začalo lámat v tom, že když to teď neudělám, tak třeba ono samo se nic nestane.
15: Tak asi posluchači nebudou překvapený, ale pro mě to největší téma bylo mateřství. To bylo jakoby absolutně zásadní, že jsem tušila, že když to během toho přelomu 30 na 40 nějak jako proaktivně si nezařídím, tak se to nestane.
17: Já jsem tohle téma rodičovství řešila taky s Petrem Vančurou, hercem. A tam jsme se oba shodli na tom, že my jsme nějak jako dlouho žili v takové, nevím, jestli to nazvat iluze, ale žili jsme jako v domnění, že se to případně nějak samo stane. Třeba člověk jako si říkal, že by někdy v budoucnu chtěl mít děti, ale nečinil k tomu nějaký plán nebo nebyly tam nějaké jako proaktivní kroky a že, a to je třeba jako můj případ, tak pořád jsem nějak čekala, že ono samo se to nějak stane, teď s někým budu, bude to ideální a samo se to pak nějak stane. A nakonec jsme právě ale došli k tomu, že ono samo se nic nestalo. Tak ano. Jak jsi to měla ty?
15: Je to úplně přesně tak. Nevím, jestli je to znak naší generace, ale a nevím, jak jsi to měla ty, ale já jsem jako vlastně svoje mládí a dospívání trávila na romantických filmech. Prostě Hříšný tanec jako byla moje totální bible, tam jsem našla odpověď na všechno. Ale to jsou příběhy, kde se ty dva najdou, kde prostě se potkají, hned to mezi nima zajiskří, zamilujou se a pak samozřejmě co se stane po titulkách, to člověk neví, ale pravděpodobně spolu jsou až do smrti a mají spoustu dětí. A takže já jsem tak nějak žila v domnění, že to je příběh obecný a že to
17: je ze života.
15: Že je to ze života, že se to tak nějak takhle děje, takže já jsem vlastně jakoby čekala nějak na toho svého prince. Zase nechci se stavět do úplný oběti, já jsem sama jako lovila, jo, ne, že bych někde seděla v koutku a prostě čekala, až se mě někdo všimne, ale proaktivně jsem se snažila balit kluky, ale vlastně jakoby za celou moji randicí kariéru tam to nikdy nekliklo, takže když mě začalo být nějakých po 35, tak jsem si říkala, že ta naděje, že teďka najdu jako toho, teda už to nemusel být ani princ, už to stačilo nějaký muž a ještě třeba muž, který nebude zatížený nějakou svojí třeba rodinou, což taky v jeden moment začnou přicházet muži, kteří mají jiný ženy, případně rodiny a tak začala jsem zjišťovat, že to jako se ty naděje velmi snižujou a rozhodla jsem se, že prostě nechci zůstat bezdětná a že se to vyřeším s kamarádem.
17: A bylo to pro tebe těžký rozhodování, jako trvalo to nějak dlouho, anebo to bylo tak, že si to skutečně jako cítila, že tohle už je jako jediná šance, jak mít rodinu nebo vlastní dítě, takže jako jdu do toho. A nebo jsi tam jako doma psala pro a proti, plus minus, nevím, protože mně osobně třeba to přijde hodně těžký rozhodování. Zároveň zase různý jako poučky potom říkají, že třeba když už člověk chce udělat nějaký velký životní krok, tak do toho prostě má jít, protože stejně nemůže zohlednit všechny proměnné, takže to takzvaně nejde promyslet. Tak mě zajímá ten tvůj přístup k tomu, jak vypadal.
15: Já jsem pořád dávala šanci romantice, pořád jsem měla oči otevřený a pořád věřila, že tenhle můj plán nebudu muset naplnit a že prostě přece jenom to tam cinkne nějak jako přirozeně. Dokonce jsem i právě v momentě, kdy už se, jako jsem začala si zjišťovat, kam jít a tak dále, tak mě zbalil takový jeden kluk, o kterém ale já jsem dopředu věděla, že má jako špatnou pověst a on mě zbalil na to, že mi řekl, hele, já ti udělám dítě, to bude super. Tak já opět, tak to by bylo vlastně hezký, že bych jako měla dítě s klukem nějakým. Takže jsem mu tak nějak trošku uvěřila, propadla. Naštěstí on z toho vycouval celkem brzo, takže to nemělo nějaký následky a doteďka děkuju, že to dítě s ním nemám, jo, protože vlastně vzhledem k tomu, jakou měl pověst, tak představa, že s ním mám dítě a vlastně se s ním musím potácet doteďka, tak je hrůza strašná. Takže já jsem si uvědomila, že trošku jako si hraju s ohněm v tom, že jsem ochotná mít případně dítě opravdu s někým nevhodným a že bych teda tu svoji touhu po dítěti neměla se snažit naplnit za každou cenu v nějakém svazku, ale že prostě asi není čas ztrácet čas a už jsem zašla na kliniku a šla jsem tam s tím kamarádem.
17: Konzultovala jsi to jako nějak se svým třeba jako okolím nebo s kamarádkama, s kamarády, protože je to v uvozovkách jako nestandardní přístup nebo není to něco, co bychom právě z těch romantických filmů nebo obecně jako z pohádek nebo z nějakých tady těch narrativů jako měli v sobě. Takže je to nějaký výstup mimo, jak se říká anglicky out of the box, jakože nějaká jiná cesta. Tak mě zajímá, jestli jsi to třeba jako s někým konzultovala a co ti ty lidi třeba říkali, jestli říkali jako, no Hano, ty jsi blázen, to jsi se zbláznila, nebo...
15: Tak já jsem to nějak, jako nebylo to nějaká vehementní konzultace, spíš jsem to tak nějak jako všem oznámila a dostala se mi podpory, jakože jo, jasně, tak jestli někdo to má zvládnout, tenhle model, tak seš to ty, tak to mě potěšilo. Co jakoby bylo náročný, že mě to trvalo 4 roky a fakt to bylo proces plnej naděje a pádů a slz a propadů a beznaděje. Tak ve chvíli, kdy se mě na to opakovaně ty lidi pak ptali, tak už mi to bylo nepříjemné. Takže v nějaký moment já jsem to přestala sdílet se svým okolím, úplně jsem si to jako uzavřela do nějaký krabičky, o který prostě nemluvím a okolí to respektovalo a pak vlastně už jsem jim jenom řekla, že jsem těhotná, tak o to větší byla radost, protože se báli, že jsem to vzdala.
17: A teď říkáš, že to bylo jako náročný, což si asi myslím, že bylo jak fyzicky, tak psychicky náročný, protože tam asi probíhá i nějaká hormonální stimulace a je to tak, že i tu různě tu psychiku ti to musí jako hodně rozhazovat. Zároveň ti říkáš, že to byly 4 roky, což je docela dlouhá doba. To bylo někdy kolem plus minus 40 teda.
15: Jo, já jsem začala v 38 a porodila jsem ve 43.
17: 4 roky je hrozně dlouhá doba pro mě. Obecně lidi bývají spíš jako netrpěliví, že rádi jako mají věci hotové takzvaně hned, ještě zvlášť, když se rozhodneš pro něco nějak zásadního, tak to čekání musí být něčím hrozně jako bolestivý, nebo...
15: No, hlavní pocit je frustrace, aspoň u mě byla, protože ty vlastně vyvíjíš extrémní výkon a soustředění na nějaký cíl. Každá rada, která kolem tebe projde, jakože tohle zvyšuje šanci na otěhotnění, tak se jí hned chytáš, nebo já jsem se jí chytala a hned prostě jí zavádíš jako do svýho prostě denního rituálu, takže od jezení kyseliny listový po hormonální jogu až prostě nevím co, tak tomu fakt jako hodně jsem se věnovala a pak najednou jako nic, pak nepřijde, nedostaví se ta odměna za to úsilí a to několikrát po sobě, tak to vlastně jakoby je strašně frustrující. Zároveň já jsem asi to potřebovala nějak ten proces zpětně viděno. Jo, já teď už můžu jakoby o tom mluvit jako o procesu, který má happy end na konci a ne pro každýho to je platný takhle, takže pořád musím upozorňovat na to, že mluvím o svém příběhu, ale já jsem evidentně měla jako hodně zkreslený představy o tom, co znamená být těhotná a pak porodit dítě a potřebovala jsem si ve svém životě na to udělat nějaký prostor. Já v 38 jsem začínala s tím procesem, co by radní pro kulturu. Myslela jsem, že skočím na poradu, pak na kliniku mě oplodněj, udělám si test, pak 9 měsíců budu těhotná běhat po schůzkách a rozhodovat věci, pak porodím, najmu si chůvu a vrátím se na poradu. Možná by to někdo takhle zvládl, ale já ne. A teď už to vidím, takže nechci znít moc EZO, ale vlastně i to dítě čekalo, až já si udělám na to čas. Nebo prostě až jako přijmu fakt, že si musím vybrat v nějaký moment.
17: Jak třeba teda probíhal i ta tvoje jako vlastní proměna v tom, protože možná pro řadu lidí, kteří teď poslouchají, je to taky jako těhotenství není nějaká věc, se kterou by měli zkušenost a třeba si to taky představují buď jako hurvínek válku, nebo třeba někdo měl nějaký blízký jako kamarády nebo lidi kolem sebe, se kterýma to mohl nějak sdílet, ale taky je řada lidí, kteří to právě znají nějak zprostředkovaně jenom...
15: Hmm. No, tak já můžu říct, že jsem měla štěstí, že pak, když už konečně to klaplo, tak to těhotenství bylo za odměnu a mám teďka dceru, která je za odměnu. Takže jako když už jsem se k tomu dobrala, tak jako se mnou spolupracovalo i moje tělo, i teďka moje dcera. Takže je to asi možná až nestandardně pro mě jednoduchý nebo dobrý. Nicméně ty 4 roky, kdy jsem pořád musela snášet ty nepodařené pokusy, tak jsem vlastně podle mě ušla velkou cestu, velkou práci sama na sobě, kdy jsem si uvědomila, že, a to je možná to je nějaký společný rys té naší generace, vlastně taky to pachtění se za nějakým úspěchem a ten workoholismus, že v sobě máme, že jak jsme vpadli na ten trh práce někdy kolem roku 2000, 2002, dejme tomu, tak vlastně se nám otevřely velké možnosti a všechno jsme mohli a cestovali jsme a vydělávali jsme peníze a telefonovali jsme mobilem a psali maily a byl to nějaké jako nějaký zařazení ve společnosti, kdo má kolik práce a jak hrozně jako maká. No a teď nám to v té 40 začíná tak jakoby dobíhat, možná i ty baterky nám začínají dobíhat a já třeba, a taky vidím kolem sebe právě hodně mých vrstevnic nebo i vrstevníků, který prostě z vysokých funkcí najednou začnou cvičit jogu a nebo se stanou lektory, nevím, něčeho, dechu a tak dále, tak jako vidím ten rys, kdy vlastně jako jsme přepálili trošku jako ten začátek toho produktivního věku a došly nám síly a to se mě vlastně začalo přesně dít v rámci toho procesu, kdy jsem se snažila otěhotnět, že mě začaly docházet ty pracovní síly, mě přišlo a potřebovala jsem trošku najít ve svém životě nějakou lehce alternativní cestu, takže já jsem začala meditovat.
17: No a potom samotný ten příchod toho dítěte, to pro tebe byla nějaká jako velká zásadní změna, že jak lidi vždycky dělají takový to a teď my vůbec nespíme a teď já nevím tohle, jakože to vám úplně překope život z hůru nohama.
15: Jo, jako to se nedá se tomu vyhnout, je to ohromná změna. možná překope ti to život vzhůru nohama. Zároveň já jsem tak nějak jakoby od začátku věděla, že si chci zachovat sama sebe a celkem brzo jsem začala mít chůvu, která mi dopřávala nějaký jakoby volný dopoledne, kdy jsem mohla pracovat, ale i třeba večery, kdy jsem mohla chodit za mojí milovanou kulturou. Čili já jsem nějak jakoby si vědomně se snažila nebejt jenom jako full-time mama, ale jsem chtěla zachovat tu Hanu, která byla před tím otěhotněním, protože ta mě bavila.
17: A nevnímáš to někdy otravně, nebo já nevím, to teď jakoby je moje nějaká, jako můj pohled na věc, jo. Jestli pro tebe není někdy otravný, tak ví to právě, že jak se ti narodilo to dítě po té čtyřicítce a teď ještě dejme tomu takovou, nechci říct jako alternativní cestou, ale cestou třeba, kterou spousta lidí jako nepodstupuje, tak jestli nebylo něčím otravný, že potom tě najednou lidi nějak začali škatulkovat nebo nálepkovat takový to Hanka Třeštíková, máma po čtyřicítce.
15: Takhle. Já jsem se tomu šla trošku naproti, protože jsem ten svůj příběh prostě sdílela tak, jak byl. Nějak jsem ho nelakovala na růžovo, nesnažila jsem se vymýšlet nějakou právě jiný příběh, než jak se to opravdu stalo, protože jsem si říkala, že tím možná někoho můžu inspirovat, dát naději nebo ponouknout k tomu, že je to možnost. Taky teda musím říct, že po tom, co jsem jako to těhotenství a ten svůj příběh nějak ohlásila, tak mě přišlo extrémní počet reakcí právě od žen, že se chystají procházet umělým oplodněním nebo že jim procházejí. Doteďka mi chodí různý, jako že se snaží ze mě získat nějakou radu, jako jak zaručenou radu, tak to já všem vždycky píšu, že žádná zaručená rada není, ale držím palce. Takže já jsem tak měla pocit, že je to nějaká energie, kterou vracím do oběhu, protože mě to pomohlo, když jsem zjistila, že třeba nějaká holka, který je po 40, je těhotná a porodí, tak mě pomohlo vždycky si říct, no tak když jí se to povedlo, tak by se to mohlo povést i mně. Takže jsem s tou kůží na trh šla vědomně a nelituju. Zároveň do té škatulky jsem určitě spadla, jako vím o tom, ale snažím se z ní vymanit, no tak jakoby mámou po 40 už navždy budu, ale snažím se například na svých sociálních sítích jako dodávat těm lidem úplně jiný témata, než že by tam byl nějaký jako baby spam.
17: Chodili ti i nějaký negativní reakce, protože zejména takzvané hejty na internetu nebo jako tam, kde každý může mít názor a nemusí ti to říkat přímo do očí, tak tam je to jako poměrně častý fenomén, to, že lidi kritizují něco nebo jenom hází nějakou nenávist na někoho, protože třeba sami jsou smutní.
15: Jo, no tak já jsem si zakázala číst internetové diskuze, takže ke mně se většina toho nedostala. Nicméně největší hejt, co jsem zaznamenala, nebo těch hejtů byly několik druhů a toho, co bylo nejvíc, byl hejt na můj věk a já to vlastně chápu, protože s tím věkem 40 si každý dokáže něco spojit. Vlastně každý, jak žena, tak muž, si dokáže pod pojmem 40-letá žena něco představit a je spousta lidí, kteří pod pojmem 40-letá žena vidějí babičku. Takže já jsem dostala spousta hejtů typu chudák dítě, bude mít jako místo mámy babičku, ale musím říct, že zrovna tenhle typ hejtu po mně jako nejvíc stekl, ten se mě fakt nedotýkal, protože prostě já vím, v jaký jsem formě, já vím, jak vypadám, působím, jak jsem vitální a rozhodně udělám vše pro to, aby až moje dcera bude mít maturiťák, tak abych vypadala jako jedna z nejlíp, nejlíp tam vypadajících žen a ne jako babička.
17: Po té 40 nebo teď s tím přibývajícím věkem přišlo, kromě toho, že jako je ti asi nějak psychicky líp nebo tak to na mě působí, tak přišlo i něco, co tě třeba nějak negativně překvapilo nebo něco, co bys nečekala, že bys si řekla, no tak to teda...
15: Ač nerada, tak musím přiznat, že jakoby vnímám to stárnutí fyzický, že se tady holedbám, že budu nejlepší tady matkou na maturiťáku, ale vím, že jakoby už je proto fakt potřeba něco dělat, že to tělo stárne a ať už jsou to nějaký vrásky v obličeji, tak nebo prostě, já nevím, bolavý záda, takže jako vnímám, že proto, abych já se cítila ve svém těle dobře, tak musím opravdu něco dělat, že už jako, že není možný to nechat volnoběhem. Jinak, hele, já jsem jako spokojená v tom věku, v kterém jsem, musím říct. Třeba, a to možná může souviset s tím mateřstvím, to se jakoby říká, že se trošku překupí kognitivní funkce a tak to jako cítím na sobě, že občas, nevím, nemůžu najít slova, nespomínám si něco, tak si říkám, no tak ježišmarja, jakože už ve 40 mám občas problém s mozkem, ale zaznamenala jsem, že snad je to opravdu jako...
17: Že to není tím věkem, ale že to věkem, je tím mateřstvím.
15: Tak to bych ráda, kdyby se mi vrátila zpátky. Ale já jsem spokojená, já to všem doporučuji.
17: Tuď bejt po 40. Jak vnímáš třeba, nebo protože pro někoho to je téma, pro někoho to jako není téma, tady byl taky jako široký rozptyl už lidí, nějakou estetickou stránku spojenou s tím, nechci říkat úpadkem fyzickým, ale jako s tím stárnutím. Protože někdo to třeba jako řeší tak, že se nebrání ani nějakým jako zákrokům, někdo to řeší tak, že to už pro něj není priorita, protože právě má v uvozovkách důležitější věci na mysli.
15: No, tak to souvisí s tím, že jsem si řekla, že mateřstvím nechci ztratit sama sebe. Já chci dál být prostě ženou, která jako se mužům líbí, nebo i sama sobě. Samozřejmě teď jsem jakoby udělala takovou tu jako zkratku, že moje krása záleží na ohodnocení muže, tak to není. Já samozřejmě sama sebe jako chci vnímat krásnou nebo atraktivní. Já právě si i říkám, že jsem si splnila to mateřství a mohla bych se teď vrátit zpátky do toho randícího modelu, to bych ráda, jako nechci rezignovat na nějaký vztahy, to vůbec ne. Takže udělám vše pro to, abych se udržela nějak jakoby v...
17: Ve stavu, který ti vyhovuje.
15: Ve stavu, který mi vyhovuje a nebráním se zásahům, jako klidně i kosmetickým.
17: Máš nějaký očekávání, který směřuješ jako směrem třeba k 50, protože jsme se bavili o tom, že třeba ta 40 je takový milník, že najednou je tam ta 4 a že ten pro tebe to byl nějaký ten přelom, dejme tomu, do té dospělosti, kdy skutečně už máme vzít tu zodpovědnost za ten svůj život, tak máš tam teď nějaký výhledově jako další milník, anebo teď už jako 40 byl nějaký přelom a teď tam žádný takový další maják nemáš?
15: Upřímně nemám. Ta 50 jako až přijde, tak to bude taky asi jako vlastně taky možná náročný si přiznat, že člověku 50, tak to už je echt dospělost. Ale já si myslím, že mě udrží trošku tak nějak jakoby v kondici to dítě, jakože vlastně já teďka s ní budu prožívat věci, které jinak bych prožívala ve 30, kdybych rodila v nějakém normálním věku. Takže věřím nebo doufám, že mě to bude omlazovat. Nemám žádný milník. Jako já jenom jsem si teď prostě nějak uvědomila, že pokud v tom životě opravdu jako mám nějaký plány, cíle nebo sny, tak není na co čekat. Prostě fakt si je musím splnit teď. Takže i já nevím, co se týče nějakého cestování nebo...
17: Ono asi čehokoliv, protože mě říkal jeden kamarád, že 40 nějak pro něj byla zlomem, že se rozhodl, že si konečně udělá řidičák, protože nějak v mládí mu to nešlo nebo okolí jako mu tak říkal, že tak ty asi nebudeš řídit, tak on nějak tu roli člověka bez řidičského průkazu přijal a ve 40 nebo kolem 40, tak tam se rozhodl, že teda když už ne teď, tak kdy jindy a udělal si teda řidičák.
15: No, jako jo, přesně tak, já teda řidičák mám, ale spíš nevím, no, tak jako teď mě napadá hlavně to cestování, že jsou nějaký místa, který jsem vlastně pořád odkládala, tak až prostě moje dcera trošku dospěje, bude moc se mnou cestovat, tak ji tam hnedka vezmu.
17: No a kdybys měla závěrem říct něco všem čtyřicátníkům, čtyřicátnicím, anebo prostě všem, kdo klub 40 poslouchají, jako nějakou, nechci říkat radu nebo tip, ale jako cokoliv, co jim třeba může pomoct, nebo myslíš, že to třeba někomu může nějak pomoct, tak co by to bylo?
15: Já bych určitě zdůraznila to, že žiješ jenom jednou. To je poselství, kterým my čtyřicátníci bychom si měli teďka tady někam jakoby nalepit na nástěnku a myslet na to, protože právě za těch 10, až nám bude 50, tak třeba zrovna už jako taky nějaký věci nebudou moc se dělat, nebo nevím, 50 ještě jo, ale v 60 už a pak v 70, jako to už prostě bude spíš se ukrajovat od těch možností, takže žiješ jenom jednou. No a zároveň jakoby řekla bych, že 40 je super věk, že máme spoustu spoustu zkušeností, jsme nějak tak jakoby etablovaný v těch profesích, co děláme, v tom životě, co žijeme, máme, nebo tak zase, abych to vztáhla na sebe, mám kolem sebe pevný vztahy, který držej, na těch je mimochodem dobrý pořád pracovat, to určitě. A jsme na vrcholu svých sil.
17: Takže podle tebe fajn období. A to může být asi každý období. Když se to člověk
15: to je právě ten klíč, že by si to člověk měl myslet v každém období. To říká můj táta, že já jsem vlastně v každém období, co jsem byl, nebo v každém věku, co jsem měl, tak jsem byl šťastný.
17: Takže ideálně buďme jako Hanky táta a buďme v každém životním období spokojení. A já děkuji, Hanko, že jsi přišla do klubu 40.
15: Já moc děkuji za pozvání, to bylo zajímavé popovídání, spousta myšlenek.
17: Díky moc, že jste si poslechli další díl pořadu Klub 40. Budu ráda za zpětnou vazbu, napsat mi můžete mimo jiné na můj e-mail ivana.veselková@rozhlas.cz a budu moc ráda, pokud o Klubu 40 dáte vědět všem ostatním, o kterých si myslíte, že by je tenhle pořad mohl zajímat, protože třeba já osobně se v oblasti podcastu docela řídím tím, co mi kdo osobně doporučí, takže vím, že ta osobní doporučení docela dobře fungují. Mějte se hezky a další díl tady bude zase za týden.
16: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil Výbor pro sociální politiku. Německá policie našla video, ve kterém se pachatel útoku na Pochod hrdosti v Berlíně hlásí k takzvanému Islámskému státu. Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal nový trenér Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho Výbor pro sociální politiku. Plenum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětluje senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
18: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
13: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux hašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 tisíc hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 tisíc obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
19: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
13: Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
20: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl pustil do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
13: Hackři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují, říká Miterková.
0: Máme omezený výkon některých agend. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
21: Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid, se kterým vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažmá.
22: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
21: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Italy trénoval už mezi lety 2018 a 2023.
14: Překážky na D1 v Praze a na D11 před Hradcem Králové. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za odbočkou na Přelouč. Na kilometru 79,5 zastavilo osobní auto, podle řidičů částečně zasahuje do jízdního pruhu.
23: Trouhelník má těsně za sebou. A posádka sedí vevnitř auta, ať je někdo nepřehlídne.
14: Na D1 z Brna na Vyškov další odstavené vozidlo. Dodávka na kilometru 220 zabírá odstavný pruh, kolem se pohybuje řidič ve vestě. Na východní části Pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav pozor u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru 2 osobní auta v odstavném pruhu, posádka za svodidly. A v Praze ještě počítejte se silnějším provozem v Novopatské ulici směrem k D8. Je to kvůli opravám ve Kbelské ulici. A v koloně jsou hlavně kamiony, zastavují za odbočkou na Satalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Lidský rozum se musí sklonit před vyššími silami. Všemohoucnost není lidská. Poněkud provokativní teze v 21. století, kdy se spoléháme na vědu a moderní technologie. Ty však pouze zrychlují paranoické procesy v individuální i společenské rovině, domnívá se ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, italský psychoanalytik Luigi Zoya. V následujících minutách se pokusíme nastínit principy paranoického vnímání světa. Uvedeme historické příklady i možnosti terapie. Nejnovější vydání Zojovy knihy si díky nakladatelství Prostor a překladu Heleny Lerget-Porer můžeme přečíst i v českém jazyce. Vyšla na konci roku 2024. Ukázky přečte Ivo Timer a provází vás Michaela Krčmová.
16: Ex Libris. Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém. Nejstarší mechanismus psychické obrany spočívá v hledání příčin zla výhradně mimo nás a ne v nás. Proto člověk raději falšuje fakta a vinu za ně svaluje na nějakého obětního beránka. Morální dopad tohoto procesu je natolik univerzální, že se týká nás všech v jakékoliv době. Počínaje prostými rodinnými hádkami až po blouznění, které vedlo Hitlera k obviňování Židů z mocenských konspirací a Stalina k tomu, aby tytéž snahy připisoval buržoázii.
24: První citovaná ukázka načrtla šíři celého problému, od jeho soukromých projevů až po veřejnou paranoju tyranů ovládajících milionové masy lidí. Luigi Zoya s oblivou vychází z antických kulturních vzorců, což prokázal i u svých dřívějších knih, jež vyšly taktéž v nakladatelství Prostor, Soumrak otců a dějiny arogance. Připomeňme si alespoň takzvaný Herostratův syndrom, když se někdo touží stát slavným za každou cenu.
1: Herostratos, celkem neznámá postava z antického Řecka, podpálil roku 356 před naším letopočtem slavný chrám ve svém domovském městě Efesu jenom proto, aby se sám proslavil. On i jeho jméno byli odsouzeni k smrti a zabit měl být i ten, kdo toto jméno vysloví.
24: Šílenec, který lidstvo připravil o jeden z divů světa. Navzdory odsouzení se však Herostratovo jméno uchovalo, zatímco jméno stavitele Artemidy na chrámu upadlo v zapomnění. Tento apokalyptický výjev však nemusí mít zdaleka jen individuální a historický charakter. Už před mnoha lety popsal Carl Gustav Jung psychologii možného jaderného konfliktu.
1: Apokalypsa, která je právem zařazena na konci Nového zákona, jej přesahuje do budoucnosti, která je se všemi apokalyptickými hrůzami na dosah ruky. K vyvolání světové katastrofy může stačit v neuváženém okamžiku rozhodnutí, k němuž dojde v nějaké herostratovské hlavě. Nit, na níž visí náš osud, se stenčila. Nikoli příroda, ale génius lidstva si uvázal osudově neblahou oprátku, na níž se může kdykoliv popravit.
24: Paranoia je česky stihomam. Zjednodušeně řečeno jde o mysl, která se nachází mimo obvyklou sféru. Jde o silnou formu nedůvěry v ostatní a vyznačuje se systematickými bludy. Jak uvádí Luigi Zoya, diagnóza paranoje není vždy lehká, neboť její nositelé vědí, které z jejich myšlenek jsou scestné a dokáží je potlačovat či skrývat. Vždy se najde někdo, kdo prohlásí, že jsou duševně zdrávi a kdo uvěří manipulativnímu chování paranojka. Jednou z nejobtížněji prokazovaných tezí Zoyovy knihy je přechod paranoje individuální v kolektivní. Jaké faktory podpoří tuto proměnu? Autor nabízí toto vysvětlení.
3: Non siamo solo intelligenti, siamo anche animali e come animali abbiamo.
1: Protože nejsme pouze inteligentní lidé, ale jsme také zástupci zvířecí říše. A jako takoví máme instinkty a rychlé reakce. Když nepoužíváme hlavu a dáme průchod hlouposti. Dnes o to více stačí připomenout Trumpa, ale také Putina a zjednodušování myšlení. Potom je tu samozřejmě masa. Už francouzský myslitel konce 19. století Gustave Le Bon a potom Sigmund Freud na začátku století 20. vysvětlili chování masy. Masa má svou psychologii. Když se pohybují všichni dohromady, pohybují se pomaleji a jsou méně inteligentní. Masa se chová hloupě a má zvířecí reakce. Je vlastně psychopatologická. Moje knížka vyšla v první edici v Itálii před 10 lety. Vloni po druhé s předmluvou o paranoji a o riziku jaderné války, protože stále přibývají nové skutečnosti. Právě jsem podepsal smlouvu na polské vydání, neboť téma je bohužel velmi aktuální. Co k tomu dodat?
24: Uzavírá odpověď italský psychoanalytik Luigi Zoya. Nedůvěra a podezření jako základní impuls paranoidské reakce je nám společný se zvířaty. Poplašnou reakci vykazují jak jednotlivci, tak také masy, kde se emoce snadno přenášejí. Rozrušené a vyplašené stádo může projít třemi fázemi, mezi nimiž existují souvislosti. Zoya je označuje takto. Kolektivní agrese ohraničená etnicky nebo geograficky. Kolektivní hon na populaci či etnikum směřující až ke třetí fázi, a tou je genocida. Dodejme ještě, že...
1: Kolektivní paranoia je bohužel proces analogický k moderní popkultuře. Dnešní masový konzumerismus, na rozdíl například od lidové kultury středověku, nepovzbuzuje člověka, aby o sobě pochyboval a pěstoval v sobě pocity viny, ale dělá pravý opak. Ponouká nás, abychom si užívali všechny vymoženosti, které nám doba dává k dispozici. Automaticky předpokládá, že na to máme právo, protože naše svědomí je v pořádku. Není schopen smutku, jelikož není ochoten si cokoliv odříci. Zde vychází najevo morální slabost moderní éry, která jinak prospívá po ekonomické i technologické stránce.
24: Masové komunikační prostředky jsou ideálním přenašečem paranoidské nákazy. Ve druhé části pořadu se zaměříme na podstatné vývojové fáze kolektivní paranoje. Čím více se budeme blížit do současnosti, tím více budou zesilovat faktory typické pro postmoderní společnost.
16: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
24: Posloucháte pořad

0: nazýváme populismem, většinou prezentovaný společensky úspěšnou osobností.
1: Prodav, který jej následuje, není paranoický vůdce jen šéfem sekty nebo politické strany. Přesněji vzato jde o mistra psychické obrany. Přednáší o novém vnitřním řádu obyčejným lidem, kteří jej nemají.
0: Mnohé historické příklady ukazují, jak se paranoia dostala do oblasti politiky. Dalo by se říci, že ji vlastně prožíváme v přímém přenosu. O tom se ještě zmíníme později. Luigi Zoia zasazuje počátek kolektivní paranoje do středověku.
1: Základy evropské paranoje byly položeny už ve 14. století. Společností cloumaly obludné vlny podezření, což z části souviselo s řadou katastrofických událostí, válkami, hladomory, morovými epidemiemi. Za jediný den na svátek svatého Valentína 14. února 1349 bylo jenom ve Štrasburku upáleno 2000 židů. Mnoho již existujících předsudků proti menšinám, muslimům, židům, malomocným, ženám považovaným za čarodějnice, proniklo do obecného povědomí, stalo se normou a pevně se spojilo se snahou najít příčinu všech pohrom. Politika se snoubila s paranoí.
0: S ohledem na časové možnosti tohoto pořadu s velkou lítostí nemůžeme zařadit množství historických příkladů kolektivního běsnění v honbě za hledáním zla a příčin rozličných katastrof, jako je například kapitola o kolonizaci obou Amerik, severní i jižní. Soustředíme se na začátek století 20. před rokem 1914. Tento rok je všeobecně považován za konec úspěšného dlouhého století 19. a zlom evropských dějin, kdy vypukla první světová válka.
1: Mír může člověku připadat dlouhý a poněkud nudný, dokud nepřijde chvíle, kdy se mu po něm nezačne stýskat. Mnozí z těch, kteří se později ohlíželi zpátky, tvrdili, že pociťovali jakési očekávání. Evropa mimoděk čekala na prvního mrtvého. První mrtvý dokáže rozšířit všeobecnou nákazu, pocit ohrožení, jenž se zmocňuje každého. Jeho smrt naočkuje masám paranoji. Mrtvý znamená vše. Už nepatří sám sobě. Každý ho zatěžuje vlastním smyslem. Naopak první život zachráněný mírem, miliony životů zachráněných mírem, nemusí znamenat vůbec nic, protože se jich nikdo nedovolává.
0: Ačkoliv se první světová válka týkala především Evropy zmítané nacionalismem, po jejím skončení sehrály v evropské i světové politice klíčovou roli Spojené státy americké a jejich prezident Woodrow Wilson se svým 14-bodovým mírovým plánem. Podle Luigiho Zoi učebnicový příklad takzvané pozitivní paranoje.
1: Prezident USA Woodrow Wilson porušil zásady George Washingtona, podle nichž si Američané nemají špinit ruce s Evropou a nabídl se starému kontinentu, jejž rozdělila válka, jako posel vyšších hodnot, jako bůh, který sestoupil z Olympu, jako Kolumbus na ruby, který se po staletích vrací objevovat Evropu. Tímto způsobem si nakonec sám přiřkl roli Mojžíše, pod jehož vedením dospěje i Evropa, do zaslíbené země demokracie. Při realizaci tohoto záměru se však role bohužel obrátily a místo toho, aby Wilson vedl Evropu, vedl evropský cynismus Wilsona.
0: Proč ovšem příklad pozitivní paranoji podle Zoji? Protože během několika měsíců jednání o míru došlo v dobré víře k několika zásadním politickým chybám kvůli útěku od politické reality. Vyloučení poražených z jednání, ignorování komunistického vývoje v Rusku, vytyčování nových hranic bez ohledu na národnostní menšiny a zablokování hospodářského rozvoje Německa. Válečné reparace uvalené na Německo se staly podhoubím kolektivní paranoické reakce. Z poražených se postupně stávaly oběti komplotu. Situace z ní štěžil Adolf Hitler.
1: Hitler správně rozeznal, že Vídeň je kvůli extrémní dynamičnosti multikulturní.

0: kulturalitě a imigraci vhodným místem pro pochopení sociální otázky a rovněž nesrovnatelnou laboratoří nové kultury. Nikdy ho však nenapadlo, že by marxismus a sociální demokracie, jež byly v hlavním městě tak rozšířeny, mohly být důsledkem sociálních problémů a způsobem jejich řešení. Pro něho byly naopak původem všeho zla, nástrojem židovství při uskutečňování plánů na převzetí moci.
1: V první ukázce našeho pořadu zazněla věta o Hitlerových bludech, o pokroucenosti jeho myšlenkových pochodů odtržených od reality, o obviňování židů z mocenských konspirací. Tato paranoia jednotlivce Adolfa Hitlera dostala kolektivní rozměr, neboť vznikala v historicky příznivých podmínkách, kdy se německý národ cítil být obětí komplotu. Přerostla do role agresora, až dospěla k systematickému vyhlazování etnik, do třetí fáze kolektivní paranoji.
0: Nejinteligentnější ze všech Hitlerových kompliců, jediný neparanoik, schopný sebekritiky, architekt Albert Speer si ve výročí dne, v němž paranoia explodovala a rozplynula se v prázdnotě, poznamenal do deníku, že kolektivní paranoia byla přítomna až do poslední chvíle i v berlínském bunkru, z něhož Hitler nevyvázl živý. Až do jeho smrti byli všichni infikováni jeho extází a mluvili o vítězné válce. Rudá armáda už měla Berlín v hrsti a dole se spřádali plány, jak se budou civilisté ukrývat v lesích, aby pak vítěze zákeřně přepadli na bicyklech, nebo o tom, že budou sestaveny flotily čtyřmotorových proudových bombardérů, které ze zálohy zaútočí na Ameriku a donutí ji ke kapitulaci. Všichni, ačkoliv se všechno hroutilo, s neotřesitelnou soudržností dál plánovali konečné vítězství.
1: Jakoby nestačilo, že jedna strašlivá paranoická bublina praskla a vzala sebou miliony obětí. V zápětí se vytvořila nová. Gruzínec Josif Vissarionovič Džugašvili, jenž si zvolil přezdívku ocelový muž, vykonával revolucionářskou činnost a věrně následoval Lenina. Po jeho smrti se dostal do čela radikální bolševické politiky. Brutální masový vrah Stalin trpěl mimořádně silnou formou paranoje.
0: Paranoikova osamělost dosáhla u Stalina nepřekonatelného vrcholu. Mrazivé salvy jeho nedůvěry postupně usmrtily téměř všechny soudruhy, kteří ho provázeli na jeho cestě. K utišení bouře však nestačilo zbavit je života. Stalin zlikvidoval rovněž vše, co po nich zbylo. Již publikované texty a oficiální fotografie mizely z oběhu a byly nahrazovány novými verzemi popírajícími od samého začátku roli a takřka i samotný život těch, již upadli v nemilost. Stalin navíc kvůli své nedůvěře vysloveně zmasakroval vysoké důstojníky vlastní armády.
1: Stalinova smrt v roce 1953 ukončila nejhorší paranoické šílenství 20. století a zanechala za sebou apokalyptickou zkázu. Nyní vstupme do století 21. Ovšem nikoli 1. ledna roku 2000, ale až 11. září 2001. V den teroristických útoků na newyorská dvojčata a Washington.
0: Více než útoky islámských fundamentalistů nás zajímají prohlášení, jimiž byly doprovázeny. Každá teroristická proklamace deklamuje paranoji. Vychází z ničím nepodloženého základního předpokladu, který je však prezentován jako zjevení. Následuje megalomanie, obsese, rigidita, netrpělivost, delirium náznaků. Nejen neschopnost přijmout kompromis, ale i neschopnost vést dialog. Radikální podezření vůči jakýmkoliv partnerům ve vyjednávání. Americká politika z velké části reagovala s podobnou neústupností.
1: Na základě těchto bezprecedentních útoků se několikrát změnila doktrína americké zahraniční politiky. Preventivní válka proti islámským radikálům nejenže neprokázala existenci zbraní hromadného ničení, ale povýšila paranoji na hodnotící kritérium mezinárodních vztahů. Zbraněmi islámských teroristů jsou individuální životy a tak představují vojenskou mocnost, již nelze odzbrojit, píše dále Luigi Zoya. Jedná se o skutečnou a nefalšovanou neslučitelnost kultur západu a východu. Živnou půdou kolektivní paranoje jsou zjednodušování, vytváření falešných předpokladů a neexistujících komplotů, jak jsme si připomněli v historickém exkurzu v předchozích citacích. Přesně tyto faktory charakterizují také poslední evropský konflikt mezi Ruskem a západními zeměmi ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Pokračuje Luigi Zoya.
2: Quello che penso però è che ci sono...
3: Myslím si, že psychologie, a zejména ta Jungova, je psychologií komplexní. Neexistují jednoduchá řešení, protože realita tvořená lidmi je složitá. Odtud také pochází slovo komplex, tedy obtížnost posoudit všechny faktory společně. Vidím nebezpečí paranoji, a toho si musíme být vědomi. To, co můžeme udělat, je přijmout větší uvědomění si situace a nezjednodušovat složité věci. Protože agrese vůči jednomu státu se vždy musí posuzovat jako útok. Nejde jednoduše říct, tak ať se dohodnou a uzavřou mír Ukrajina s Ruskem. Jeden stát je napadený a druhý napadený není.
2: È aggredito e l'altro non aggredito.
1: V závěrečných minutách pořadu se v našem tématu posuneme dále. Známe diagnózu a její projevy. Jakou terapii ve věku umělé inteligence a fake news můžeme zvolit? Michail Žantovský, autor doslovu v knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, uvádí.
0: Zoya ve shodě s většinou odborníků na šíření dezinformací nabízí protilátku proti takové paranoidní pandemii. Soustavné vzdělávání, které může paranoidní bludy vyvracet nebo alespoň omezit jejich šíření. Účinnějším, i když daleko obtížnějším receptem je výchova k sebereflexi. Projekce, kterou jedinec vymítá zlo někam mimo sebe, musí být obrácena zpět do subjektu. Pro klasickou, jasnou a tragickou mentalitu znamená vykoupení uznat zlo za vlastní, přijmout za ně odpovědnost. Téměř doslovně tak Zoya parafrázuje text z dopisu Olze číslo 138, v němž Václav Havel našel klíč k vyřešení svého osobního střetu se zlem. Přijmout odpovědnost i za svá selhání. Přijmout je bezvýhradně jako selhání svá, nikam a na nic nepřesunutelná.
1: Podle Zoyi existuje také určitá zodpovědnost kolektivní, kterou Carl Gustav Jung nazval psychickou infekcí davu. Míří na animální a instinktivní podstatu lidí, šíří se rychle a jedinec si často ani není vědom toho, vůči komu a proč je agrese vedená. Ale vraťme se k individu. U něhož vše začíná.
0: Stále více eliminujeme fantazii a meditaci. Činnost, v jejímž rámci se prázdná mysl nechává naplnit, ze strachu, že se setkáme s obtížnými obrazy svého vnitřního světa. Prázdnu naší mysli čelíme předměty televizí, videohrami, tiskovinami, které nás zvnějšku zásobují nevyčerpatelným množstvím stereotypních a prefabrikovaných obrazů. Tím udržují v bezpečné vzdálenosti naše vnitřní obrazy a intenzivní pocity, jež jsou s nimi spojeny. Nechceme žít. Chceme se dívat a poslouchat věci napodobující život. Vyhýbáme se životu v první osobě.
1: Uzavírá italský psychoanalytik Luigi Zoja ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou v překladu Heleny Lerget-Porer vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky přečetl Ivo Timer, mistrem zvuku byla Valerie Racmanová, dramaturgie Naďa Reviláková. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Michaela Krčmová.

0: 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně než obvykle. Generální tajemník OSN Antonio Guterres je na návštěvě Kypru. Jedná s prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Ostrov je od roku 1974 rozdělený na řeckou a tureckou část poté, co sever Kypru obsadila turecká armáda. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagonů, představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotnický nebo krejčovský vůz. Vstup je zdarma. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu startovat na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achilovy šlachy a od té doby nezávodil. O účasti na 5-kilometrové trati na evropském šampionátu Ingebrigtsen informoval na sociální síti Instagram.
2: Překážky na D1 za Koberovicemi i na Pražském okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za nájezdem od Koberovic. Na 73. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna na Vyškov pozor na odstavené dodávky. Na kilometru 220 a blokují odstavní pruh. Dopravní značení zasahuje do pravého pruhu, kolem se pohybuje řidič. Na východní části Pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav podobná situace u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru stojí dvě osobní auta v odstavném pruhu a na místo právě dorazila policie. A na Liberecku buďte ve střehu na silnici 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou v místě rozšíření na dva pruhy se na vozovce pohybuje srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23 a na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nic osobního.
3: Prostě biznis.
0: Jana Klímová,
3: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
3: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
0: Pět odborových organizací působících na pražském letišti je ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa letiště Praha, kterým se už od 1. srpna stane Radomír Lašák.
3: Odbory se bojí propouštění a prodeje majetku. Pamatují si totiž Lašáka z doby, kdy stál v čele českých aerolinií. A ty už neexistují. Probereme, co z biznisu o Radomíru Lašákovi víme.
1: Stá
4: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu.
5: Víc akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro...
3: Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Odboráři ji vyhlásili, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák.
6: Pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali.
3: Radomír Lašák, odboru strašák. Myslíš, Petře, že je to oprávněné?
7: Tak v každém případě ten rým je geniální, to Radomírovi Lašákovi ten start 1. srpna úplně nezávidím.
3: Já jsem v dětství psala básničky.
7: Ale krásná věc to je. No, tady v Česku v aeroprůmyslu mají dvě jména jasnou skvrnu z minulosti. Jedno jméno je Jaroslav Tvrdík a to druhé je Radomír Lašák. A jednoho z nich si vybralo ministerstvo financí jako nového šéfa letiště. Takže tak to asi cítím.
3: Fakt je, že to bylo překvapení určitě a já k tomu musím říct, jsi zmínil tady ty dvě jména, Jaroslav Tvrdík, Radomír Lašák a je faktem, že musíme přiznat Radomíru Lašákovi k dobru, že tu zkázu pozdější ČSA opravdu začal právě Jaroslav Tvrdík a Radomír Lašák byl ten, kdo se měl pokusit to zabránit. On tam tehdy přišel s takovou tříletou strategií, která se jmenovala OK. Ta firma tehdy měla...
7: Změnila se na KO.
3: No, změnila se na měla znamenat, že ČSA budou OK. Přišel do firmy, musíme říct, prostě, že ČSA měli tehdy přes 300 milionů ztrátu, obrovské dluhy, které zbyly právě po nákupní horečce předchozího šéfa Jaroslava Tvrdíka. A já jsem mluvila s x lidmi z biznisu, kteří v době Lašáka ČSA buď znali a nebo tam působili a podle jednoho člověka, který s ním pracoval, tak prostě jednoznačným viníkem úpadku českých aerolinií opravdu byl Jaroslav Tvrdík. Ale faktem je, že právě Radomír Lašák to měl dát pro stát, tedy dokupy, připravit ČSA na budoucí prodej, ale to se mu nakonec nepovedlo, i když dva roky, co on tam byl, on přišel v roce 2006 a byl tam do začátku října 2009, kdy předčasně vlastně odešel tam odtamtud, tak jemu se podařilo na dva roky tu firmu vytáhnout skutečně z té ztráty, měli nějaké 100 milionové zisky, ale bylo to vlastně díky tomu, že rozprodávali majetek. Jenomže už v roce 2009 se ČSA tedy opět propadly do ztráty a ta nakonec, na konci roku, už teda po jeho odchodu, tak byla 3,7 miliardy korun. A to bylo jasné už na ten podzim, že se to tam řítí. Už pololetí měli 1,8 miliardy mínus, to Radomír Lašák teda neustál a v tom říjnu skončil, což teda muselo mimochodem bolet. On to také ukazuje něco o těch poměrech v ČSA. A to nejenom teda bolelo, to nejenom reputačně, ale finančně, protože víš, jaký tam byly platy tehdy třeba ve vedení ČSA?
7: Nemám představu, no. Je to 10, kolik, pomalu 20 let zpátky.
3: Přesně, tak... bavíme se o roku 2008.
7: Řádu jako, nějakých 100 tisíců, něco takového.
3: Takže bylo to 300 tisíc jako plus bonusy, takže kolem třeba 400 tisíc, takže ve firmě, která prodělávala 4 miliardy. Ale to se netýkalo jenom vedení, ale to byly právě i piloti, zaměstnanci, což
7: vysoké
3: tam...
7: Vysoké platy obecně.
3: Jo, a ještě sliby navyšování, co tam zbylo ještě po Jaroslavu Tvrdíkovi, ale je potřeba říct, že prostě Radomíru Lašákovi se nepodařilo tohleto překonat, prostě dohodnout se s těma lidma, což je teda další věc, kterou jsem slyšela, že to bylo jeho největší selhání, že absolutně nebyl schopen komunikovat s těma lidma, že si je vlastně postavil proti sobě.
7: A tam je teda důležité ještě říct, že přece jenom on taky měl proti sobě nejenom ty lidi, s kterými neuměl komunikovat, ale taky kontext, protože bavíme se o době, kdy padly Lehman Brothers a začala největší finanční krize.
3: 2008-2009 vylítly obrovské ceny ropy na 150 dolarů za barel, takže krachovaly nejenom banky, jak si říkal, ale i jiné letecké společnosti. A co ještě je potřeba zmínit, také tehdy v té době začínal nástup nízkonákladových leteckých společností a to tedy nezachytili ani Jaroslav Tvrdík, ani Radomír Lašák.
7: Takže to je působení Radomíra Lašáka poprvé v českých aeroliních, ale jak se tam vlastně dostal, protože Já si ho nepamatuju, jako že by to byl nějaký známý, světoznámý letecký odborník.
8: Ne, to nebyl. Těsně předtím, teda než přišel do ČSA, tak byl 2 roky v představenstvu ČEZu, bylo státní firmy, a předtím byl v komerční bance, k tomu se možná ještě dostaneme, ale já, co jsem dohledávala, jak to vlastně bylo, tak když on skončil, tak E15 napsala, že je manažer jedné známé headhunterské agentury, která pro ministerstvo financí tehdy dělala nějaký předvýběr manažerů pro ČSA, řekl, že Lašáka jako restrukturalizačního manažera jim tehdy doporučoval Ivan Langer z ODS. Každopádně teda, jak jsem říkala, on měl předtím významnou pozici v ČEZu, měl pod sebou personalistiku a akvizice, což bylo důležité. Mimochodem tedy v té době taky se stal šéfem divize akvizic v ČEZu Vladimír Šmalc, opět postava z ODS a také manžel Petry Šmalcové, která byla předtím ředitelkou nadace ČSA a pak také byla s Radomírem Lašákem spojená v ČSA, mu dělala třeba ředitelku kanceláře potom. A ještě bych zmínila Komerční banku, protože to si myslím, že to byl vlastně začátek kariéry Radomíra Lašáka. On se propracoval s Ústí nad Labem postupně až do vedení Komerční banky v 90. letech a dostal se vlastně potom do takového řídícího výboru Komerčky.
7: Rychlá kariéra v bankovnictví.
8: Připravovali vlastně nakonec Komerčku pro privatizaci. Ta privatizace dopadla dobře, koupila ji Societe Generale, která vlastní Komerčku do dneška, a myslím si, že to vlastně mu udělalo potom ty ostruhy, jako že mohl jít dál. I když jeho druhá mise po Komerční bance byla restrukturalizace e-banky, tehdy ze skupiny PPF, a ta tedy nedopadla nějak dobře.
7: No, tam je zajímavé taky říct, ty jsi zmiňovala ODS, Jaroslav Tvrdík byl tehdy spojován s ČSSD.
8: On nakonec po svým angažmá v ČSA dělal, myslím, že volebního manažera
7: ano,
8: ČSSD.
7: Ale prostě říkám, že ČSA v tu dobu byly zlaté vejce, což se možná dá říct pořád ještě o letiště ČSA. Jsme řekli, že po akci OK skončili KO a že už dneska vlastně neexistují. Hmm. Vidíme pár letadel na letišti.
8: Ale skončili, který... takové tam byly potom další pokusy, že vznikl český Aeroholding, kdy to právě spojili s letištěm právě.
7: Těch kroků tam bylo spoustu, ale teď už vidíme ČSA asi 2 nebo 3 letadla, které mají livrej ČSA, ale ta společnost Altomen.
8: Skončila v roce 24.
7: Přesně tak. Ale zpátky k Radomíru Lašákovi. Když neúspěšně přistál z ČSA, a asi bez podvozku, dá se říct. Co bylo potom? Co dělal vlastně potom do té doby, než se znovu vynořil tady jako šéf letiště?
8: Ale těch informací není moc. Když se podíváme do obchodního rejstříku, tak z toho, co je dohledatelné, tak byl v orgánech pár nějakých jako firm, které spíš spravovaly nějaký majetek, a do roku 2015 byl třeba místopředsedou představenstva firmy Šiškův mlýn, o které se toho teda opravdu moc neví, zřejmě provozovali nějaký penzion. Předseda představenstva byl dříve blízký spolupracovník a právník Martina Romana, což byl bývalý šéf ČEZu právě v éře, kdy tam byl pan Lašák.
7: Žádná velká firma, Šiškův mlýn.
8: Asi ne, no. A potom jako je určitě zajímavá etapa právě od toho roku 2015, kdy se Radomír Lašák objevuje jako majitel, jednatel firmy Zlatý kříž, a ta obnovila takové původní nějaké prvorepublikové lahůdkářství na Praze 1. Ten Zlatý kříž, to je Jungmanovo náměstí a roh Jungmanové ulice.
7: Dneska je tam Starbucks.
8: Dneska je tam Starbucks, ale z boku pořád v té Jungmance, tam myslím si, že někdo tam teď provozuje
7: chlebíčky,
8: někdo
7: pořádila.
8: Jiný. Ale prostě byly to chlebíčky, kafíčko jako a tak. A mimochodem jsem pak našla, že mezi jejími klienty byl třeba ČES, že jo. No, a, ale tak
7: objednával
8: prostě...
7: Objednával si chlebíčky na Zlatém kříži.
8: Asi jo, ale logicky. Prostě tak podnikali. No a asi se jim po určitou dobu dařilo, ale nakonec to neskončilo dobře. Ta firma vlastně skončila, než šla do likvidace, pak teď skončila potom před 2 lety asi v insolvenci, zůstaly nějaké dluhy, neměla prostředky, a podle toho, co jsem našla v insolvenci, insolvenčním rejstříku, tak to skončilo teda opravdu nějakou velkou nepříjemnou bitvou nebo sporem, bych řekla, s majitelem budovy, kde ty lahůdky sídlily, palác Zlatý kříž, kde se tam řezali s firmou o výši nájmu. Oni nárokovali, že měli mít nějakou slevu, tu ale nedostali, takže
7: to,
8: prostě...
7: To všechno se v podnikání může stát, ale bez despektu. Šiškův mlýn a Zlatý kříž, to nevypadá jako úplně jasná kvalifikace pro to, aby člověk mohl řídit letiště. Ministerstvo financí ale napsalo, že aktuálně Radomír Lašák přichází ze společnosti Grant Thornton a dříve prý působil ve vrcholných manažerských pozicích jak v soukromém sektoru v České republice, tak taky ve Spojených státech nebo ve Švýcarsku. Našli jsme něco, kde Radomír Lašák nebo Radomír Lasák nám z Google leze jako vrcholový manažer v Americe nebo ve Švýcarsku?
8: Já jsem nenašla, možná jsem špatně hledala, ale nenašla jsem ve veřejných zdrojích. Možná, že třeba v těch Spojených státech to mohlo nějak souviset se Zlatým křížem, třeba nevím, těžko říct. Ale jinak teda ohledně firmy Grant Thornton, což je samozřejmě
7: renomovaná velká firma,
8: která tady má svůj pobočku, tak podle jejich odpovědi na moji otázku, teda čím se pan Lašák tam zabýval, tak mi napsali, že s ním spolupracují v posledních letech jako s externím seniorním expertem na vybraných projektech, ve kterých může zužitkovat své předchozí manažerské a statutární zkušenosti, zejména v oblasti transakcí a strategie.
7: No ale kdyby se na to člověk podíval znovu, tak jak jsem říkal, podívejme se na nového šéfa letiště, co má za sebou, tak víme, že má za sebou ty 4 nebo 3 neúspěšné roky v ČSA, jak to přebíral a tak dále, to jsme si řekli. A potom toho moc nevíme, takže jako to není...
8: Pak nějaké podnikání a vlastně moc nevíme, no, přesně tak. Člověk, který s ním pracoval vlastně i v době ČSA, tak říká, že ten jeho životopis vlastně neobsahuje zas až takové věci.
7: To se snažím naznačit celou dobu, ale... Jako... Vůbec nebudeme Radomíra Lašáka dál hodnotit, v každém případě on 1. srpna urychleně, mělo to být původně až na konci srpna nebo 1. září, a Alena Schillerová se rozhodla ho instalovat vlastně o měsíc dřív.
8: Tak, na základě výběrového řízení.
7: Výběrového řízení už teď má proti sobě odboráře Lašák Strašák, to se mi fakt, doufám, že nás neslyší ty odboráři, protože tak ho asi přivítají, ale to výběrové řízení, jak to vlastně vypadalo, kolik tam bylo lidí a je jasné, proč Radomír Lašák vyhrál?
8: Nevíme, ministerstvo financí to zdůvodnilo tím jeho životopisem.
9: To znamená, že on dostane smlouvu vlastně bez konkurenční doložky, což znamená, že kdykoliv může skončit a musí se...
8: Údajně tam bylo asi 5 lidí a z toho tedy jeden byl ten dosavadní šéf letiště, to je Jiří Pos, kterému končil mandát, čili na základě toho právě vypsalo ministerstvo financí jako majitel letiště Praha to výběrové řízení. On se, Jiří Pose, do toho znovu přihlásil, ale neuspěl tedy. Ale kdo byly ty další lidi, já osobně nevím.
7: To by bylo docela zajímavé zjistit, doufám, že ministerstvo financí to zveřejní.
8: No a k tomu ho vyzvala v minulých dnech taky opoziční ODS, kdy její šéf Martin Kupka vystoupil poměrně dost ostře proti samotnému Lašákovi.
10: Tenhle manažer nesmí dostat jako hračku do ruky letiště Praha. V případě ČSA znamenal pro Českou republiku obrovské ekonomické ztráty. A ve výsledku po jeho působení se následně prodávalo letiště za nesrovnatelně nižší hodnotu a stát ještě musel doplatit ty ztráty, které s ČSA byly spojené.
7: Odboráři teď tvrdí právě na základě té historické zkušenosti, že mají obavy z propouštění a prodeje části akcí letiště. V tom je teď strašný zmatek, protože Alena Schillerová jeden den řekne, že se letiště nemůže prodávat, protože máme speciální zákon.
9: V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
7: Aby druhý den premiér Andrej Babiš řekl, že letiště půjde na burzu,
8: že
7: 40% se tam dá dát a že možná v roce 2028 bude zprivatizováno tímhle způsobem. Takže je v tom aspoň pro mě zvenku strašný zmatek, jak to vlastně vláda myslí, jaký plán s tím má.
8: No a To je jedna věc, že je v tom zmatek, že jednou se řekne, půjde to na burzu, pak Alena Schillerová řekne, že ne, a pak Andrej Babiš zase ještě i spolu s Karlem Havlíčkem, vicepremiérem, řeknou, že ano.
5: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí.
8: To my asi teďka nerozlouskneme, ale Petře, dává to podle tebe smysl prodat kus letiště Praha?
7: To strašně záleží na to, jak se na to...
8: 40%.
7: Strašně záleží na tom, jak se na to díváš a komu to má ten smysl dávat. Pokud chce stát za každou cenu získat peníze, třeba jako z prodeje ČEZu nebo letiště, tak jako být premiérem, tak mi to asi smysl dává, protože přitečou potenciálně miliardy do rozpočtu, ale to je potřeba říct, že z ekonomického hlediska je to strašně krátkozraká strategie, která zalepí jenom díru na rozpočet v rozpočtu na 1-2 roky. Musíme si uvědomit, že to je strategická infrastruktura, že v tom je taky nějaký zájem státu, aby bylo nějaké spojení Prahy s dalšími destinacemi. Dneska má přes 190 linek z toho pražského letiště a tam, když se to zprivatizuje, potom může být clash, může tam být konflikt zájmů mezi státem a potenciálními novými soukromými vlastníky, kteří budou chtít zisk a nebude je zajímat, jestli se lítá do Gruzie nebo nelítá.
8: Jasně, na druhou stranu jako není úplně neobvyklé, že i letiště v jiných zemích prostě mají třeba soukromé vlastníky.
7: Máš naprosto pravdu, vůbec ne, jako Praha se často srovnává s Vídní, která je potřeba říct, jí strašně utekla před nějakými 10 lety, to bylo skoro o prsa, ale teď je to víc než o třetinu, je to vídeňské letiště větší a důležitější, ale to zrovna je na burze, ale je tam free flow akcí na burze jenom 5,7%, ale 44% vídeňského letiště patří IFM Airport Group Europe, což je součást australského infrastrukturního fondu, který po celém světě investuje do různých velkých infrastrukturních věcí. To znamená, že vídeňské letiště přesto všechno je takhle soukromé. Stejné je to s letištěm Frankfurt nebo z Paříží, i to je na burze. Ale co tam je zajímavé, vždycky tam má stát nějakým způsobem zajištěno rozhodující slovo. Buď tím, že má víc akcí, nebo tím, že tam je nějaké pravidlo zlaté akcie, kvalifikované většiny, která musí odsouhlasit různé velké věci.
8: Tak to by ale bylo tady taky, že 60% by zůstalo státu.
7: A mám pocit, že vláda takhle o tom přemýšlí.
8: Že mluví o 40%.
7: Tak, a že by tam určitě byla nějaká páka, která by tu strategickou věc státní dokázala zajistit. A strašně, jako když se člověk nad tím zamýšlí, kam by šly potom výnosy z toho prodeje. Jestli by to šlo do rozpočtu nebo na to, aby se dal vyplatit speciální příspěvek důchodcům, anebo jestli by to šlo na rozvoj toho letiště, jak to bylo třeba v případě Vídně nebo i Paříže, to v tuhle chvíli není jasné.
8: No, ale Andrej Babiš o tom bohužel mluvil tak, jako že by se tím pokryly nějaké další výdaje státu, jako investice, když o tom mluvil, myslím, že poprvé to zmínil v poslanecké sněmovně v rámci poslaneckých interpelací, kde se ho právě ptali na to, kde chce stát vzít peníze na ty různé plánované výdaje.
5: Například, že bychom šli z letiště na IPO, že bychom dali 40% na trh. To by bylo peněz jak želez.
8: Ale na druhou stranu je pravda, co říkáš, že třeba by dávalo smysl, kdyby to šlo do těch investic, protože letiště má před sebou právě obrovské investice teďka právě za desítky miliard.
7: Přesně tak. Zaprvé je potřeba říct, že dnešní šéf, pořád ještě Jiří Post, se bude loučit se skvělými výsledky. Letiště má zisk přes 3,5 miliardy, EBITDA je 5 miliard korun a připravil právě plán na velkou obnovu nebo rozšíření letiště do let 2030, 2032, 2035 a za rok, za dva, to je taky zajímavé, ten termín není stanoven, kdyby se mělo začít stavět, ale jsou připraveny investice řádově za desítky miliard korun. Má vzniknout nová odbavovací hala na terminálu 1 i 2, hotely, parkovací domy, samozřejmě i dráha na letiště a tak dále, což neplatí letiště, ale někdo jiný. Nicméně to s tím souvisí. Zkrátka letiště se má rozrůstat a má před sebou velkou expanzní etapu a peníze by se mu samozřejmě hodily. Dnes ale letiště funguje a hospodaří tak, že si může půjčit i na kapitálovém trhu nebo v bankách a všichni mu rádi půjčí. A možná, že to je vlastně i že jsou to spojené nádoby, protože letiště je teď, abych použil tu terminologii leteckou v laufu, a to znamená, že kdyby šlo na burzu, tak se prodává takový pěkný růstový příběh. Podívejte se, pražské letiště má ambici mít 22-25 milionů pasažérů a k tomu potřebuje tu infrastrukturu rozšířit desítky miliard korun na investice, takže to by se možná mohlo prodávat docela dobře. Stavět by se mělo začít 2027-2028, což přesně souvisí s tím časem, kdyby chtěl Andrej Babiš vlastně kus toho letiště dát na pražskou burzu.
8: Tak uvidíme, jak do toho růstového příběhu Radomír Lašák zapadne vlastně.
7: Třeba bude mít potom nějaký nový Rým. tak... Lašák, pašák.
8: Taky si psal básně v dětství. Máme tu bizár nakonec, Petře. To je tvoje oblíbená rubrika.
7: Je. Byla jsi někdy naposledy na nějakém festivalu hudebním?
8: Ani ne. Na mě je tam moc lidí.
7: Moc lidí, no to je podstata festivalu, je tam hodně lidí.
8: Já si doma píšu básně.
7: 40-50 tisíc lidí i víc. A tak si představ, ty festivaly třeba v Británii mají docela problém, protože lidi právě přemýšlejí jako ty a nechce se jim tam, píšou si básně domů, doma místo, aby šli na festival. V Británii obvykle prší, takže Glastonbury nebo další festivaly jsou spojené s tím, že tam je bahno a je to tam vlastně strašný a lidi si dávají párek a burger a tak a poslouchají muziku, ale to se mění. Teď ty festivaly investují masivně do toho, že přináší luxus. Takže ty, když tam seš a máš peníze, tak si můžeš třeba pronajmout výřivku, saunu, můžeš jít do luxusní restaurace, kterou vede Jotam Ottolenghi. Znáš Jotama Ottolenghiho?
8: Neznám.
7: Fantastická kuchařka Jeruzalém, ikonický kuchař z Izraele a z Palestiny. Žádnej párek nebo burger, dostaneš za 2000 korun menu příchodové, párované s vínem, které stojí 3000 korun. Na jiném festivalu si můžeš koupit koš od Fortnum & Mason za 100 liber a sedět a poslouchat muziku a mít tadyhle ten košík a dávat si foie gras nebo něco takového. A můžeš mít taky speciální záchody za 80 liber, když si připlatíš. Můžeš mít výřivku pro 6 lidí za 460 liber. To všechno na tomhle tom blátivém festivalu. Ale má to jednu malinkou vadu na kráse. Třeba loni to právě na tom největším festivalu v Glastonbury zkoušela firma, která skutečně pronajímala luxusní jurty za víš kolik?
8: Nevím.
7: Za 10 000 euro, bylo to takový package ze vším všudy s jídlem a tak dále.
8: Liber.
7: Liber, 10 000 liber, přesně tak. Ale mělo to tu chybu, že než ten festival v Glastonbury začal, tak zkrachovali. A ty lidi, kteří zaplatili těch 10 000 liber, nemají co? Nemají nic.
8: Jo, no, tak podle mě hlavně jezdíš na festival právě proto, že tě baví, že jsi prostě spocený a že se tam mačkají s lidma.
7: No, jako, to jsme my, generace
8: a
7: X, ale...
8: A prostě boty od bahna.
7: Ne, zetkaři ne, no, zetkaři potřebují výřivku.
8: Já to nejsem.
7: Zetkaři vytáhnou 100 liber a jdou si na piknik.
8: Jdem se rozloučit.
7: Dneska je to opravdu všechno.
8: A tento i další díly pořadu Nic osobního, prostě biznis najdete na webové stránce Českého rozhlasu Plus anebo ve všech podcastových aplikacích.
7: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
8: a Jana Klímová.
11: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Co se skrývá pod pojmem inflace?
13: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Elektroenergetické datové centrum ruší zakázku za téměř 2 miliardy korun na nový informační systém. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo silné zemětřesení. Tenisty Menšíka a Lehečku čekají první zápasy po Wimbledonu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za skoro 2 miliardy korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to Pavel Šunda, ředitel centra Krátké, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání podle něj přestalo odpovídat současným potřebám.
14: Bohužel v průběhu toho výběrového řízení, které bylo zadáváno před více než 2 roky, došlo k zásadním změnám. Jednak v rámci legislativy, druhá v rámci toho reálného použití těch systémů, kdy dostáváme od trhu spoustu změnových požadavků a vlastně to použití, tak jak to ty koncoví uživatelé uchopili, je jiné, než jak si designéři před těmi 3 roky mysleli.
1: Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum zajistí v rámci vlastního vývoje. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
15: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně, a přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
1: Neřol dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně 1 člověk. Desítky lidí utrpěly různě těžká zranění, hlavně potom, co se na několika místech zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
16: Ve městě Kashima se zřítilo 2. patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozena také páteřní dálnice a zastavily se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
17: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
18: Fontang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
17: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos. Na stejném turnaji čeká v dnešním programu duel prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Waltonem. Jakub Menšík večer na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou.
2: Překážky na D5 za Loděnicí a na D6 za Řevničovem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo a kolem něj se pohybuje řidič, tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor za Řevničovem. Na 34. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky před Rousínovem. Na kilometru 220 zabírají odstavný pruh nepojízdné dodávky. Dopravní značení částečně zasahuje do pravého pruhu. A na Přerovsku hlásíte nehodu na silnici 441 z Podštátu do Oder. A v křižovatce na Partultovice a Spálov havarovala dvě osobní auta. A překážejí provozu a na vozovce se pohybují lidé.
19: Je to nepřehledný, tam jsou chlapi, kteří to nějak jako řídí, ale je to přímo v křižovatce v dost nebezpečným úseku, kde se jezdí dost rychle.
2: A na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
20: Klíčovým politickým hráčem 90. let na Slovensku se stal Vladimír Mečiar. Naše výprava do 90. let tuto pozoruhodnou osobnost nemůže minout. Řeč o něm bude už za chvíli v repríze pořadu Portréty, ale ještě předtím dostane slovo Ivana Denčevová a repríza jejího pořadu Jak to bylo doopravdy. V roce 2017 se zeptala historika Jana Rychlíka, kdo skutečně doplatil na rozdělení Československa. Píše se tedy říjen roku 1991 a tehdejší Lidové noviny se v Bratislavě ptají někdejšího premiéra slovenské vlády Jána Čarnogurského.

0: říjnu roku 1991 vedly Lidové noviny v Bratislavě rozhovor s tehdejším slovenským premiérem Jánem Černogurským o budoucnosti společného státu Čechů a Slováků. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl model konfederace vůbec životaschopným? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika profesora Jana Rychlíka.
1: Životaschopný nebyl a slovenská strana to věděla. Já sám s panem doktorem Černogurským, kterého osobně znám, kterého osobně si vážím, jsem na toto téma vedl několikrát diskuzi. Konfederace není v první řadě žádný společný stát, to je spojení samostatných států, dvou nebo více států. A už z tohoto hlediska, aby mohla konfederace vzniknout, tak nejprve Československo by muselo zaniknout. Za druhé, konfederace není výhodná, když jsou dva členové a když ten jeden je silnější a druhý slabší, protože to fakticky znamená právo veta toho slabšího vůči tomu silnějšímu a to si ten silnější dlouhodobě nenechá líbit. A za třetí, Česká republika na rozdíl od toho, co řekl pan doktor Černogurský, nijak nepotřebovala hájit své hranice. To je mýtus. Spolková republika Německa nikdy československé a potom české hranice nespochybňovala, protože se vždy považovala už od svého vzniku za právního nástupce Německé říše z 1. ledna 1938. Zatímco Slovensko samozřejmě se obávalo, že v případě zániku Československa by mohla být zpochybněna hranice proti Maďarsku, která je jištěná pouze Trianonskou smlouvou a tou je vázáno Československo, nikoli v Slovensko.
0: Jaké bylo vůbec Slovensko v době, jaká byla jeho pozice, kdy vznikal společný stát Československo? Slova publicisty Ferdinanda Peroutky z jeho díla Budování státu.
2: Ačkoliv dříve jich mívali více, před válkou měli Slováci v uherském parlamentu už jen dva poslance. Z 30 tisíc lidí ve státních službách na Slovensku se jen 2000 znali ke slovenskému původu. Neexistoval ani jediný soudce Slovák. Slovenský národ se takřka připravoval na vyhynutí. Čísla, která Seaton Watson a Šrobár uvádějí o počtu uvědomělých Slováků před válkou, jsou úžasná a nepřesahují 1000. Šrobár píše, bolo nás tak málo, že jsme sa takmer všetky znali osobně. Věděli jsme aj adresy, aj osobitné rodinné poměry. Vrstvy, které jsou schopny vést a organizovat národ, byly mezi Slováky nesmírně oslabeny. Bohatí lidé se přidali na skvělejší maďarskou stranu, přitahováni zejména jejím vyspělým uměním tvořit okázalou a příjemnou společnost.
0: Bylo to opravdu tak, jak psal Ferdinand Peroutka, že slovenský národ se připravoval na jisté vyhnutí, anebo to byl pouze pohled té české strany?
1: To, co napsal Peroutka a to, co píše Šrobár, je přehnané. Nepochybně ten maďarizační tlak byl velmi silný, ovšem nemůžeme si to představovat tak, že pokud by nevzniklo Československo 28. října a pokud by se k němu Slováci nepřipojili 30. října, takže by 1. listopadu 1918 zanikli. To rozhodně ne. Ale je nepochybné, že bez existence Československa by ten slovenský vývoj byl mnohem komplikovanější. My nemůžeme říci s určitostí, jak by skončil, ale je možná taková představa, že dejme tomu by se dostali za 100 let třeba na úroveň, na jaké jsou dnes lužičtí Srbové v Německu.
0: Proč téměř od počátku, ale zároveň v rámci Československa se projevovaly snahy o autonomii Slovenska?
1: Autonomie Slovenska je dána tím, že Slováci vstupovali do Československa už jako téměř dotvořený národ. Byť teprve v Československu se skutečně v moderní národ dotvořili. No a každý národ, to je přirozená věc, žádá nějakou formu vlastní státnosti, nejprve ve formě autonomie, pak ve formě federace a nakonec ve formě samostatnosti. To je obecný rys a není důvod, proč právě v případě Slováků by tomu mělo být jinak.
0: Pokud se podíváme na období protektorátu Čech a Moravy, existuje samostatný slovenský štát, pak, jak víme, je Československo obnoveno, ale je zde jiná politická atmosféra po volbách v roce 1946. Dá se říci, že pořád jsou tam ty rozdíly zcela zřejmé a patrné?
1: Ty rozdíly se nepochybně válkou prohloubily, protože Slováci si uvědomili, že mohou žít i ve vlastním státě. Jakkoliv ten stát byl nedokonalý, jakkoliv většina obyvatel Slovenska měla výhrady vůči jeho režimu, který byl autoritativní, možná říct si dokonce totalitní, naprosto závislý na nacionálně socialistickém Německu, tak přece jenom byl to jediný a první stát v dějinách, který Slováci měli a představoval určitou hodnotu per se. U Čechů nic takového nebylo. Protektorát, to je negace české státnosti, kterou uznávali i Habsburkové a která tady trvala tisíc let. A kromě toho, ta válečná zkušenost česká a slovenská byla jiná. Na Slovensku ten režim byl podstatně měkčí, například až do roku 1944 do povstání, tam nebyl vykonán ani jeden politicky motivovaný rozsudek smrti a život tam byl snažší, třeba nebyl tam přídělový systém. To znamená, Slováci se dívali na tu válečnou zkušenost z jiné perspektivy, měli jiný zážitek, než měli Češi a pochopitelně alespoň něco z toho válečného slovenského státu si chtěli přenést do poválečných poměrů. Pokud jde o ty volby v roce 1946, tak je to dáno tím, že v podstatě na Slovensku byly jenom dvě politické strany. Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana, sice těsně před volbami byly povoleny ještě dvě, Strana práce a Strana slobody, ale ty už do voleb nějak zásadně nezasáhly. No a ta Demokratická strana byla jakousi stranou sběrnou, protože se pro ní vyslovili jak někdejší stoupenci samostatnosti Slovenska, tak někdejší stoupenci československé státnosti, odmítající ten ludácký slovenský stát, ale spojovalo je mystické nebe komunistické.

0: Slovensko bylo v té době přestavováno z dřevěnic na moderní zděná sídla. Díky nejrůznějším redistribučním opatřením, díky industrializaci a urbanizaci nebyla komunistická desetiletí na Slovensku vnímána tak kriticky jako v Čechách. Odhlédneme-li od problémů, které byly vyvolány násilným charakterem socialistické modernizace, byla tvář Slovenska v tomto období zcela změněna. Potomci slovenských zemědělců, drobných řemeslníků, hrnčířů a pastevců stát v leckterém ohledu zcela změnili svůj životní styl. Postavili si cihlové domky, koně vyměnili za osobní auta, neměli hlad. A neodcházeli za prací do ciziny, to konec konců ani nemohli. To, že civilizační propast se mezi Slovenskem a ostatními evropskými státy, zejména v posledních 20 letech, postupně opět prohlubovala, lidé rozhodně tak silně nevnímali.
1: Píše publicista Petr Maximilián Husák v knize Česká cesta ke svobodě. Vznik federativního státu. Souvisí to s nadějemi pražského jara roku 68, naděje, které byly jinak vnímány v českých zemích a jinak na Slovensku, a pak tak samozřejmě i ta beznaděj po okupaci.
2: No, pokud se týká federace, tak samozřejmě Slováci se domnívali, že federace vyřeší slovenskou otázku, že svět bude o Slovácích vědět. A že federace je právě tím řešením, které na jedné straně dá Slovákům vlastní státnost, ale současně je nezbaví výhod z existence většího československého prostoru. Ovšem, tehdy lidé neměli tu zkušenost, kterou máme my, kdož jsme zažili rozpad Jugoslávie, rozpad Sovětského svazu a vůbec rozpad mnohonárodnostních států koncem 20. století. Ukazuje se, že žádná federace není definitivním řešením národnostní otázky, protože dříve či později ten rámec federace se ukazuje pro ten slabší národ jako příliš těsný. V období normalizace při upevnění monopolu komunistické strany federace nutně musela zůstat jen na papíře, protože každá komunistická diktatura vyžaduje centralizaci moci. Komunistický režim se vždy opírá o takzvaný demokratický centralismus, což je vlastně protimluv. Ale víme, co to je. Je to bezpodmínečné podřízení nižších složek státní správy složkám vyšším. A to odporuje myšlence federace, která naopak vyžaduje decentralizaci státní moci. Tímto způsobem na Slovensku federace se za normalizace zdiskreditovala a byla vnímána jako pouze další trik Čechů na ovládání Slovenska.
1: Listopad roku 1989 otevřel cestu nejen ke svobodě a obnovení demokratického státu, ale také hned v zápětí se začaly objevovat rozpory mezi politickými reprezentacemi jak České, tak Slovenské republiky. Bylo to hned, kdy vzniká Občanské fórum a Veřejnost proti násiliu?
2: Poprvé tato záležitost byla objasněna v roce 1999, kdy byla uspořádána velká konference k 10. výročí listopadové revoluce. Víme, že vlastně vznik Veřejnosti proti násilí byl náhodný. Prostě v prostorách Umělecké besedy v Bratislavě se sešlo několik intelektuálů, kteří podepsali prohlášení proti policejní brutalitě v Praze. Existence těchto dvou hnutí je logickým důsledkem toho, že zde existovaly dva národy, dvě společnosti a taky na rozdíl od jiných zemí mnohonárodnostních, ovšem Občanské fórum a Veřejnost proti násilí spolu dokázali komunikovat a spolupracovat.

0: Presun peňazí z Čech na Slovensko vytvára na Slovensku umelé ekonomické podmienky. Umožňuje komunistické nomenklatúre realizáciu projektov, ktoré by sa inak nedali realizovať a ktoré v konečnom dôsledku len prehlbujú nerovnováhu v národnom hospodárstve, pretože nevyrastajú z prirodzených slovenských podmienok.
1: Postupně přicházel čas zúčtování, nekonečné diskuse, kdo na koho vlastně doplácí.
2: Ty diskuse jsou hloupé a nikam nevedou, protože samozřejmě pokud máme jeden stát, no tak je jasné, že tam, kde se vybere na daních více, se odebere a pošle se tam, kde se vybere na daních méně. Na jiných zásadách žádný jednotný stát funguje.

0: fungovat nemůže. Ten, kdo první řekl každý za své, tak začal stát dělit, protože to prostě v praxi není možné. A kromě toho ty toky se nedají dost dobře vysledovat, spíše to vždy bylo používáno jako politická karta.
1: Píše se 8. červen roku 1992 a politici se scházejí v brněnské vile Tugendhat.
2: Vašku, máte přestávku?
3: Ano, ale jen krátkou. Máš něco nového?
2: Místopředsedové HZDS Huska a Kováč nám do detailu vyložili jejich vizi ekonomicko-obraného společenství v rámci federace.
3: Kdo tam s tebou byl?
2: Ještě Čermák a Kovář.
3: A to vám vyložili takhle dopředu? Nenechali to na jednání? To je divné.
2: Mhm.
3: A nemůže to být nějaká finta?
2: Neřekl bych. Oni jsou tou vizí totiž tak okouzleni, že netaktizují.
3: Tak povídej.
2: Je to trochu jako pohádka. Dva různé hospodářské prostory v Československu se dvěma emisními bankami a společnou měnou.
3: No, to už víme. Odlišné daňové soustavy, společná armáda, odlišná finanční a hospodářská politika. To přece nemůže fungovat.
2: Počkej si na hlavní. Slovensko by mělo plnou státní suverenitu a volnost v domácím politickém rozhodování. Za důsledky rozhodování by však neručilo Slovensko, ale ten státoprávní slepenec, dotovaný převážně z českých peněz.
3: Neuvěřitelné.
2: Takhle lidsky a upřímně nám to vyložili. Já tomu říkám slovenská samostatnost s českou pojišťovnou.
3: Tak tohle ne. To je nejen nesmysl, ale ještě podvod. Mečiarovi to okamžitě řeknu.
1: Rekonstrukce rozhovoru, který proběhl mezi Václavem Klausem a Miroslavem Mackem. Byla to jenom snaha dostat celé jednání do slepé uličky?
0: Já si tady dovolím osobní poznámku. Mně totiž ten návrh hospodářsko-obranné unie, pan Kováč, dnes už tedy nežijící, kterého jsem také dobře znal, přinesl předem, ještě dříve, než se to dostalo na jednání, dokonce ještě před volbami. A já už tehdy jsem mu řekl, že pro žádnou českou vládu toto nebude přijatelné, on mě nevěřil. Samozřejmě, že by to bylo nefunkční a české straně kromě problémů by to nepřineslo vůbec nic.
1: Probíhala jednotlivá kola jednání, nakonec už bylo zcela zřejmé, že Československo se rozpadne a nastoupilo vyjednávání o dělení majetku.
4: Pane předsedo.
3: Ano, pane Luxi.
4: Je to takové delikátní a nechtěně jsem vyslechl jeden rozhovor, ale jeho obsah je tak důležitý, že vám ho prostě musím říct.
3: To zní jako z detektivky.
4: No, ona to asi detektivka teprve bude. Zdá se, že naši slovenští kolegové se kloní k velice svérázným metodám. Slyšel jsem, jak Mečiar říkal úplně vyděšenému Černákovi, kurva chlape si šéf národní strany, řekni jim, že máme ropovod a plynovod.
3: A Černák reagoval?
4: Ten byl v šoku a řekl, šéfe, tohle nemůžeme ani naznačit, to by znamenalo náš konec všude ve světě.
3: Děkuji vám, Josefe.
1: Rekonstrukce rozhovoru mezi lidoveckým předsedou Josefem Luxem a předsedou občanských demokratů Václavem Klausem. Na jednání posléze přišel předseda HZDS Vladimír Mečiar.
5: Nerád to hovorím, ale musí to tu zaznět. Myslím si, že česká strana si ještě dost jasně neuvedomila, že cez Slovensko ide ropovod a plynovod. A Slovensko může ventily zatvoriť, kedykoľvek sa mu zachce.
3: Dobrá, pánové, když se zde chcete bavit na úrovni mezinárodního banditismu, tak my u toho být nemusíme. Pokud se ale k něčemu podobnému odhodláte, ve světě jste skončili a s námi také.
0: Já bych k tomu chtěl říci, že s ohledem na situaci, jaká byla, to rozdělení majetku a převzetí aktiv i pasiv bylo asi provedeno v zadané situaci optimálním způsobem. Sice tady samozřejmě zbyla část nezaplaceného dluhu ze slovenské strany po rozdělení státní banky československé, ovšem to šlo o několik miliard. Samozřejmě, když se řekne několik miliard, tak posluchači se budou domnívat, že jde o hodně peněz, ale uvědomme si, že se bavíme na úrovni tedy stovek a tisíců, kde nějaká miliarda sem nebo tam nehraje velkou úlohu. Proto také potom koncem 90. let za vlády sociálních demokratů, když se premiérem stal Miloš Zeman, tak bylo rozhodnuto tento dluh odepsat a zvolit takzvanou nulovou variantu. V podstatě 92% veškerého majetku bylo rozděleno ještě za federace a pokud to porovnáme s dělením majetku v obdobných případech, kdy se rozdělovaly mnohonárodnostní státy, tak musíme říci, že proběhlo pokojně a úspěšně.
1: Soupeření vyjednávání o loga některých státních společností pokračovalo i po rozdělení státu.
0: Pokud jde o československé aerolinie, tak ty v té době už byly privatizovány, to znamená, už to nebyl státní majetek, byla to akciová společnost. A to také byl argument české strany, že prostě to je obchodní společnost, která má toto logo, podobně jako třeba Československá obchodní banka. Ale tady je třeba uznat, že Česká republika měla lepší východiskové pozice, protože většina samozřejmě těch společností, které byly ve světě známy, měla sídlo v České republice a buď připadla českému státu, nebo privatizace znamenala přínos pro český státní rozpočet.
1: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa k 31. prosinci roku 1992? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
0: S odstupem čtvrtstoletí můžeme říci, že na to nedoplatil nikdo. Naštěstí vše má dobrý konec, happy end, protože obě republiky byly přijaty do Severoatlantického paktu a především do Evropské unie a do schengenského prostoru, takže myslím, že všichni mohou být spokojeni.
1: Mýtus, že ten či onen ale prodělal, se objevuje stále.
0: Jsou různé mýty, proti mýtům těžko bojovat. Já myslím, tu otázku by bylo třeba směrovat na toho, kdo takovéto mýty šíří. Nevím, v čem bychom na tom byli lépe, kdyby Československo dnes trvalo.
6: Vážení a milí spoluobčania, v životě společenstvě v ľudí vždy něco zaniká a něco nové vzniká. Jsme svědkami toho, že dnes zaniká společný štát Čechov a Slovákov a národnosti, které společně s námi žijí, a o několiko minut vzniknou dva samostatné demokratické zvrchované štáty, Česká a Slovenská republika. Připomeňme si, že za uplynulých 74 rokov jsme prežili iba 26 rokov v podmínkách slobody a demokracie a 48 rokov v podmienkach nebývalého útlaku, pošliapávania ľudských práv a slobod, v podmienkach hospodárskeho živorenia, devastácie životného prostredia a ľudských duší. Nie je to náhoda, že práve v podmienkach slobody a demokracie sme boli schopní pokojne, korektne a spravodlivo reagovať na emancipačný vývoj Slovenska ustanovením dvoch samostatných štátov. Vďaka tomu končí síce riadenie štátnych záležitostí tak povediac z jedného spoločného domu, ale nekončí bratstvo a priateľstvo medzi Čechmi, Moravanmi, Slezanmi na jednej strane a Slovákmi na druhej strane. Nekončí spolupráca a súčinnosť v ekonomickej oblasti, v kultúrnej, vedeckej, ale ani v štátnej sfére. Česko-slovenská vzájomnosť žije a bude sa ďalej prehlbovať a rozvíjať, pretože dostala nový rámec a nové impulzy. Pripíme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Charizmatický populista se sklony k autoritářství a kultu vlastní osobnosti, kontroverzní a současně vlivná osobnost. Tak je dnes hodnocen bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar. Jeho podíl na rozpadu společného státu Čechů a Slováků připomene v repríze pořadu Portréty z roku 2017 politolog Lubomír Kopeček. Nechceme nezávislý slovenský stát, do toho nás tlačí Češi, řekl počátkem července 92 v rozhovoru s francouzským novinářem tehdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar. Opravdu nechtěl nezávislé Slovensko? Názory Vladimíra Mečiara na slovenskou státnost v letech 1990 až 92 a jeho roli v rozdělení federace si přiblížíme s profesorem Lubomírem Kopečkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde jsme dnešní portréty natočili. Příjemný poslech přeje David Hertl. Portréty. Vítám u mikrofonu profesora Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: V případě Vladimíra Mečiara je důležité říci si, jaká byla jeho cesta do politiky a vlastně do těch nejvyšších pater slovenské politiky. Kde se tedy, když to přeženu, kde se vzal?
2: To je výborná otázka, na kterou často dodnes Slováci hledají odpověď. Před rokem 89 se totiž o Vladimíru Mečiarovi zase mnoho neví. On se vlastně zjevil na přelomu let 89-90 jako neznámý podnikový právník z jednoho malého města. A je to zajímavá věc, tehdy se dělal konkurs na ministra vnitra Slovenské republiky, což z dnešního pohledu působí naprosto absurdně, nicméně je dobré brát v úvahu, že tehdy demokratická politika vznikala a hlavní hybatel sametové revoluce na Slovensku Veřejnost proti násilí moc nevědělo, jak vytvářet exekutivní struktury. Takže jeho představitelé se rozhodli pro tenhle velmi netypický způsob výběru ministra na post, který je samozřejmě velmi podstatný, protože pod něj spadá policie, je to silový resort a je důležitý. No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě tehdy se odehrála velmi zvláštní scéna, kdy onen neznámý podnikový právník přišel, řečeno možná i jinak, viděl, zvítězil, ale ten proces je taky zajímavý, protože slovy jednoho z lídrů VPN Fedora Gála, to je z Veřejnosti proti násilí, přišel jakýsi chlapík a věděl všechno. O několik tříd převyšoval ostatní uchazeče o toto místo. Těm členům té v uvozovkách výběrové komise navíc byl sympatický, působil razantně a jak se ukázalo potom, byl neuvěřitelně pracovitý. Tohle všechno je pozitivní. Má to ale jedno ale, na který potom narážejí vlastně všichni, kdo zkoumají Mečiara. To je, kde všechno tohle, onu znalost fungování ministerstva vnitra, získal. V roce 90-91 se už na Slovensku začínají objevovat fámy o tom, že působil jako agent státní bezpečnosti, nicméně doložit se to tehdy nepodařilo. Tím jsem trochu předběhl, když se po volbách roku 1990, které Veřejnost proti násilí na Slovensku vyhrála, hledal slovenský premiér, tak právě ta razantnost, agilita, pracovitost a taky neuvěřitelně rychle stoupající popularita byly faktorem, které vlastně vedly vedení VPN k tomu, že vybralo Vladimíra Mečiara premiérem. Ten vztah Mečiar a vedení VPN se potom v průběhu těch dalších povolebních měsíců začíná postupně zhoršovat. V praxi se ten vztah potom dostal do fáze, kdy se vedení VPN rozhodlo Mečiara odvolat z postu slovenského premiéra. To je duben 1991. Mečiar na to tehdy s se svými příznivci reaguje založením nového subjektu Hnutí za demokratické Slovensko. V danou chvíli je Mečiar velmi populární osoba. To, co začíná hlásat v atmosféře, která na Slovensku je, padá na úrodnou půdu a vlastně máme tu situaci, kdy Vladimír Mečiar dovede Hnutí za demokratické Slovensko k volebnímu vítězství v roce 1992.
1: Pojďme se s tou první ukázkou ale vrátit do prosince roku 1990. Ocitujeme si z knížky Jana Rychlíka Rozdělení Československa a je to docela zajímavá vzpomínka na událost, kterou si možná nikdo z nás nevybaví.
3: 6. prosince 1990 přicestovalo do Prahy rozšířené předsednictvo slovenské vlády vedené Vladimírem Mečiarem. Po přistání v Praze, kde na delegaci čekal český premiér, se v autě cestou z letiště uskutečnil mezi Mečiarem a Pithartem rozhovor, ve kterém slovenský ministerský předseda svého českého kolegu důvěrně informoval, že většina ve Slovenské národní radě je rozhodnuta v případě, že federální shromáždění či Česká národní rada neschválí předem dohodnuté znění kompetenčního zákona, vyhlásit nadřazenost zákonů Slovenské národní rady nad zákony federálními, čímž Československá republika skončí. Celou záležitost prezentoval Mečiar i jako stanovisko slovenské vlády, přičemž osobně vyjádřil nad takovým postupem politování. Pithart o nové situaci neprodleně informoval českou vládu i Českou národní radu, která se sešla 7. prosince na mimořádném zasedání. Pithart prohlásil situaci za vážnou. Jenže dramatická situace se v následující den částečně sklidnila. Český premiér totiž zjistil opatrným dotazem u členů slovenské delegace, že Mečiarovo tvrzení o údajné připravenosti politických stran ve Slovenské národní radě vyhlásit svrchovanost zákonů republik nad federálními bylo pouhým blufem. Podobná dohoda mezi slovenskými vládními stranami neexistovala a Mečiar jednal ve skutečnosti bez souhlasu slovenské vlády.
1: Co nám tahle ukázka z roku 1990 o Vladimíru Mečiarovi říká? Byl to člověk, který ty česko-slovenské vztahy se snažil nějak pro sebe využít, snažil se jich uchopit jako tématu, nebo už pro něj bylo zkrátka důležité vystupovat zásadně jako slovenský premiér, neměl rád Prahu a tak dále. Co si o tom myslet?
2: Po volbách 90 a vlastně až do toho svého odvolání z funkce předsedy slovenské vlády vystupuje Mečiar jako proklamativní federalista. To je člověk, který do značné míry podporuje trvání Československa a opravdu se označuje za někoho, kdo chce udržet Československou federaci. Přičemž ovšem ta ukázka velmi pěkně současně ukazuje, že tu máme i Mečiara, který tlačí slovenské zájmy, protože kompetenční zákon, tak jak se o něm tehdy dohadovalo, tak byl především o rozdělení pravomocí a samozřejmě Mečiar a slovenští politici obecně měli tehdy zájem na tom, aby kompetence republik, to je české, slovenské, byly co největší a naopak kompetence federace byly co nejmenší. Tohle všechno se potom velmi rychle láme po tom jeho odvolání z funkce slovenského premiéra na jaře 1991, kdy to, co potom hlásá, je skutečně radikální národní kurz. Slovo federace se v jeho očích a hlavně v jeho ústech mění v něco, co je vlastně špatné a v danou chvíli vlastně tady máme Vladimíra Mečiara, který mluví o konfederaci, který mluví o mezinárodně právní subjektivitě Slovenska, to jest o tom, že by Slovensko mělo mít svoje diplomatické vztahy, svoje velvyslance, svoje diplomatické zastoupení.
1: A o tom je i ta následující krátká ukázka z knížky Mečiar a mečiarismus, autor Marián Leško.
3: Od listopadu 1991 předseda HZDS souhlasil, že pro něj i pro hnutí základní otázkou a slovenskou podmínkou je mezinárodně právní subjektivita, ovšem ostatním je možné s českou stranou jednat. Den před volbami dodal, že spor o mezinárodně právní subjektivitu je sporem o to, zda v Evropském společenství budeme existovat jako dva státy nebo jako jeden. Existence jednoho státu by znamenala vědomé smíření se skutečností, že Slovensko v rámci Evropy zůstane regionem. A protože Slovensko regionem zůstat nemělo, přišlo HZDS se svojí alternativou. Ta předpokládá existenci dvou státních útvarů s uzavřenou státní smlouvou a s výkonem společných činností v dohodnutých oblastech.
4: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Slyšeli jsme tady o tom takzvaném sporu o mezinárodně právní subjektivitu Slovenska. Co si pod tím slovenská strana představovala? A když to možná trošku zlehčím, z čeho vstávaly vlasy hrůzu na hlavě české straně?
2: Je dobré vnímat, že to, s čím žongluje HZDS a Vladimír Mečiar, je pojmově různé. Tam se objevuje nejenom výraz konfederace, to je opravdu to, že tady budeme mít jednu, dvě společné kompetence, ale objevují se tam třeba i výrazy unie nebo ekonomicko-obranné společenství. Česká strana už pod tímhle samozřejmě nerozuměla společný stát, nicméně HZDS a Mečiar stále tvrdili, že to společný stát je. Velmi důležitá je tady přitom i finanční stránka věci, což byl taky důvod, proč česká strana nebyla z té představy rozvolňování nadšená. To je, že by stále pokračovaly určité finanční transfery, které mířily z těch českých zdrojů na Slovensko. Ono to tak samozřejmě jednoduše nefungovalo, ale přece jenom ze slovenského hlediska bylo minimálně po určitou dobu výhodné zachovat společné financování, protože přece jenom ty toky mířící na Slovensko tady byly výhodné.
1: Připadá mi to, možná se pletu, jako by volby v červnu 1992 byly na té české straně volbami o tom, jak rychle pokračovat v ekonomických reformách, jak dospět k tržní ekonomice. Také tyto volby vynášejí do čela Václava Klause, čili řekněme nějakou tvář té hospodářské reformy. Ale co na Slovensku? Hovořilo se tam před volbami 92 spíš o ekonomice nebo spíš o té otázce, co bude dál se Slovenskem?
2: Na Slovensku to bylo jinak, to jest máme tu skutečně tu představu, že národní vývoj, představa uplatnění slovenských národních zájmů, sebeurčení Slovenska, to jsou klíčové věci. Dopad transformace na Slovensku se stal jedním z dost podstatných argumentů, který tehdy Mečiar používá, on tehdy hovoří o sociálně únosnější transformaci. A je to vlastně jeden z argumentů, které jsou používány i k tomu rozvolňování vztahu mezi Českou a Slovenskou republikou, to je federace není zas tak podstatná, je potřeba nějakým způsobem zohledňovat slovenské zájmy i v té ekonomické oblasti.
1: A to bylo to, co mu vyhrálo ty volby?
2: Je to opravdu kombinace faktorů. Máme tu Mečiara jako velmi populární, velmi schopnou osobu, která je opravdu schopna oslovit voliče a dělá to tématy národními, dělá to tématy do jisté míry ekonomických dopadů, transformace na Slovensko, ale dělá to třeba i takovými záležitostmi, jako je vymezování se vůči centru, vůči federaci, vůči Praze, vůči vnějším nepřátelům. To je vlastně trošku takový lehce autoritativní styl, který je tady patrný už před volbami 1992. Potom za éry nezávislé Slovenské republiky se tenhle styl posune ještě do mnohem rozvinutější podoby.
1: Pojďme k další ukázce, ta je už z období po volbách v červnu 1992.
3: Na začátku července 1992 předseda HZDS zopakoval v interview pro francouzský deník Le Monde. Nechceme nezávislost, tlačí nás do ní. Slováci chtějí zabránit okamžitému rozpadu státu. Navrhujeme, aby se federace změnila na konfederaci. Češi navrhují buď federaci, nebo dva státy. Před členy Sdružení slovenských novinářů si Mečiar postěžoval, že česká strana už nemá zájem předstírat, že jí ještě na soužití záleží. Česká strana se nás už neptá, zda chceme konfederativní uspořádání. Už jen říká buď a nebo. A to a nebo čím dřív, tím líp. To jsou všechno kroky, které není možné nazvat akty přátelství. V polovině července v rozhovoru pro Slobodný pátek přiznal, že jednání s ODS nás zaskočila. v razanci, se kterou k ním ODS přistoupila a v tom, jak prosazuje rozdělení Československa. My navrhujeme ne všechno rozbít a potom znovu skládat. Navrhujeme, je tu federace, společný stát, tak transformujme tento stát, tyto vztahy na konfederativní. My jsme mandát na rozdělení státu nezískali a proto jsem žádnou dohodu nepodepsal.
1: Slyšeli jsme tady Vladimíra Mečiara říkat, nechceme nezávislost, tlačí nás do ní. Na druhou stranu tady v té české části bývalé federace to bylo vnímáno tak, že Slováci jsou ti, kteří tlačí na rozpad federálního státu. Nevymlouvali se tak trochu jedna strana na druhou? Nepoužívali jednání té své protistrany nebo toho partnera jako argument?
2: Já bych to neoznačil za vymlouvání se. Ono to opravdu naráží z hlediska různých koncepcí. Vladimír Mečiar v danou chvíli, zdůrazňuji v danou chvíli, opravdu nechce nezávislé Slovensko, protože si myslí, a zase je to záležitost širší mezi slovenskými politiky, že Slovensko na nezávislost, plnou nezávislost není připraveno. Na druhou stranu Václav Klaus a ODS nechce ono prodlužování poměrně dlouhého stavu, kdy se tu vlastně předchozí dva roky neúspěšně jednalo o nějakém kompromisu, který by se dal realizovat. A vlastně chce nějaké jasné, poměrně rychlé řešení, v čem se právě projevuje ten požadavek Klause a ODS, buď na silné, relativně silné federální centrum, anebo na rozdělení státu. Vlastně tyhle dvě představy Klause a Mečiara se tak vlastně v danou chvíli střetávají a není to nelogické. Prostě v danou chvíli ty volby dopadly na Slovensku i v České republice tak, jak dopadly, a zase to odráží delší vývoj, který tu v těch předchozích letech je. To jest, že není to nějaký výsledek, který by tak říkajíc spadl z nebe. V českých poměrech prostě není zájem na tom, aby se Československo změnilo v nějaký téměř volný svazek dvou států. Naopak na Slovensku je představa, že to stávající federální, byť už samo o sobě celkem decentralizované uspořádání, je to, co vlastně nechceme. To jest, chceme to nějakým způsobem dál posunout.
1: Jak jste říkal, Vladimír Mečiar v téhle době ještě nechtěl samostatné Slovensko. Víme, co se v něm odehrálo do o nich jednání koncem srpna 92 v Brně ve Vile Tugendhat, že nakonec, abych tak řekl, Václavu Klausovi kývl na rozdělení?
2: To, co se odehrálo ve Vile Tugendhat, byla spíš už taková mezizávěrečná tečka. Ty klíčové jednání, které nastartovaly dělení státu, proběhly už záhy po volbách, to jest v červnu 1992, probíhaly v Praze, v Bratislavě, taky v Brně. Vlastně už tady se tehdy zjistila nemožnost dohodnout se na nějakém řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. A tím pádem tu vlastně máme situaci, kdy se v půlce června objevuje dohoda o tom, že tu budeme mít zúženou federální vládu, že nějakým způsobem se začne připravovat dělení státu, byť to není ještě v danou chvíli řečeno tak úplně otevřeně. A máme tu samozřejmě i situaci, kdy se vlastně Vladimír Mečiar a Václav Klaus stávají předsedy národních vlád, nevstupují do federální vlády, což je taky samozřejmě signál toho, kam se bude Československo ubírat.
1: Pojďme si ještě připomenout v tomto pořadu také hlas Vladimíra Mečiara. Tahle následující kratičká ukázka je z pozdně večerní tiskové konference v Brně po jednání Vladimíra Mečiara s Václavem Klausem. A je to odpověď Vladimíra Mečiara na otázku jednoho z novinářů, kdo je vlastně zodpovědný za katastrofální vztah Čechů a Slováků.
5: No, pokiaľ by šlo o zodpovednosť, tak môžete chápať rôzne, len ťažko prezonifikovanie. Niektoré rozdiely, ktoré existujú medzi obidvomi krajinami a prírody v hospodárstve, sa zakladali niekoľko rokov. Ako náhle sa prichádza na trhové mechanizmy, to, čo bolo predtým skryté, vystupuje na povrch. Niektoré chyby boli urobené v období posledných dvoch rokov. A pokiaľ ide o postupný rozpad štátu, tak my sme sa dostali po voľbách do situácie, keď bolo treba hľadať východisko, keď sme už určitý negatívny zlý stav zobrali. A východisko možno hľadať buď k decentralizácii, alebo k novej centralizácii. V novej centralizácii chýba aj politická vôľa a chýbajú aj ekonomické podmienky.
1: Posluchači samozřejmě nemohli vidět, co se v Brně v tu chvíli odehrávalo, protože novinář položil tuto otázku oběma politikům, tedy otázku, kdo je zodpovědný za katastrofální vztah Čechů a Slováků. Ta otázka padla jak na Václava Klause, tak na Vladimíra Mečiara. Václav Klaus ale přenechal odpověď Vladimíru Mečiarovi, který se samozřejmě té šance hovořit okamžitě chytil a řekl to, co jsme teď slyšeli. Překvapuje vás to, že Václav Klaus se té odpovědi vyhnul? Nebylo to z jeho strany tak trochu docela taktické?
2: Já nechci spekulovat, nebyl jsem tam. On je dobré tu otázku brát trošku opatrně, protože ten vztah Čechů a Slovánků v létě 92 rozhodně nebyl katastrofální. Máme tu prostě situaci, kdy se nepodařilo, nedaří najít nějaké řešení, které by udrželo Československo v podobě, která by byla přijatelná pro českou i slovenskou stranu. Já trochu zjednodušuju samozřejmě, protože ODS i HZDS byli sice vítězi voleb, ale nebyli to vítězi, kteří by měli nadpoloviční většinu. Ale přece jenom je zjevné, že tady prostě je dlouhodobě určitý nesoulad, který se vlastně nedaří překlenout. Ale v žádném případě tu vlastně nemáme něco, co by připomínalo, dejme tomu, vztah Chorvatů a Srbů zhruba ve stejné době v Jugoslávii, kdy se to mění v ozbrojený konflikt. Nemáme tu situaci třeba jako mezi Arménií a Azerbajdžánem v tehdejším Sovětském svazu, kde tu opět probíhá střet, který je velmi násilný. Tohle všechno jsou vlastně věci, které je dobré vnímat. To je, že ten vztah Čechů a Slováků samozřejmě prochází od toho roku 89 do roku 92 určitým vývojem. V roce 89 vlastně státoprávní uspořádání není téma. Máme-li sametovou revoluci, tak to není o tom, že bychom chtěli nějakým způsobem předělávat, měnit Československo, ale je to o změně režimu z nedemokratického na nedemokratický. To, co potom nastává, to je někdy od jara 90, je potom ta debata, jak má vypadat název státu, jak má vypadat uspořádání kompetencí, jakým způsobem vlastně ten vztah nově nastavit. A tady se vlastně ukazuje ten nesouhlad, který nicméně, možná i díky té rychlosti, s jakým se Československo rozdělilo v té druhé polovině roku 92, nikdy nepřerostl do nějaké silné averze nebo do něčeho, co by se, nedej Bůh, blížilo ozbrojené konfrontaci. Je dobré tohle vnímat. Ono to není zase tak málo, protože státy se obvykle nedělí mírumilovnou a relativně poklidnou cestou, jako se dělilo Československo, takže v tomhle smyslu vlastně je dělení Československa něco, co vlastně má i svoje pozitivum, to jest není tu opravdu ozbrojený střet.
1: Jednoduchá otázka na závěr, jak je role Vladimíra Mečiara při rozpadu Československé federace vnímána na Slovensku? Dnes je tam oslavován jako, řekněme, otec zakladatel.
2: Ta role otce zakladatele Slovenska byla vlastně Vladimíru Mečiarovi vnucena. Vnucena Václavem Klausem. Na druhou stranu on se na ní velmi dobře dokázal adaptovat a udělat z ní potom svoji výhodu. Pro HZDS po 1. lednu 1993 je samozřejmě velmi důležitý i ten bonus. My jsme vytvořili Slovenskou republiku. Samostatnou Slovenskou republiku. A to je vlastně něco, co potom pomáhá HZDS v těch dalších letech, byť to samozřejmě není všespásné, protože skutečně ten režim, který na Slovensku funguje, vyvolává často velký odpor. Máme tu situaci důli trošku do budoucna, kdy je na jaře 94 Vladimír Mečiar znovu odvolán z postu slovenského premiéra. A máme tu vlastně konflikt, který se stává velmi polarizující, konflikt velmi konfrontační, provázený i takovými záležitostmi, jako je únos syna slovenského prezidenta. Máme tu útoky na opoziční politiky, které opravdu někdy překračují hranice útoků slovních. Není to situace, která by se dala dala označit za normální politický režim demokratického rázu, je to opravdu směřování k autoritativnímu režimu. Dívám-li se na tohoto politika, tak je samozřejmě velmi podstatné, jak byl vnímán v českých poměrech. A vlastně vrátím-li se na začátek té naší debaty, tak ta jeho image, ztráta důvěryhodnosti se tady odehraje hned po volbách v roce 90 v rámci toho jednání o kompetencích, v rámci toho, jakým způsobem tady používá vydírající, blufující metody. A samozřejmě ono je to faktor, který tehdy, už v tom roce 90, začal posilovat to antislovenské naladění Čechů. Takže Vladimír Mečer je samozřejmě někdo, kdo v roce 92 dělil Československo, ale je to také někdo, kdo velmi silně pomáhal už v tom roce 90-91 posilovat, řekněme, onen, já nechci říct přímo nepřátelský, ale řekněme takový neúplně pozitivní vztah ke Slovensku a slovenským politikům.
1: Říká na závěr Lubomír Kopeček, kterému děkuji za účast v dnešním pořadu naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
1: A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.
0: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Radiokniha.
6: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Zaostřeno.
7: Co nám spory o pomnících říkají u nás samotných? A je návrat maršála Radeckého na Malostranské náměstí znamením, že se mění pohled české společnosti na Rakousko-Uhersko a celkově vlastní historii. Odpovědi nabízí pořad Zaostřeno, který natočil Vít Pohanka.
0: Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu.
8: Místo činu, zločin ve vitrínách aneb letem světem policejním muzeem. Jaký byl rozdíl mezi policií a četnictvem a co všechno nabízí expozice kriminalistiky? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pochází výraz trolling.
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Slovensko si dnes připomíná výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof pádu letadla do jezera Zlaté písky. Bývalý kapitán českých volejbalistů Adam Zajíček se vrátil k reprezentaci a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
11: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
10: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy obnovené EET. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
12: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřeby. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
10: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedání zastupitelstva. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3.
13: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávily stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Z Bratislavy Bára Vránová, Radio Žurnál.
10: Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Vítkovičtí hokejisté zahájili přípravu na ledě pod dohledem hlavního trenéra Jorika Treje. Ten hrál ve Vítkovicích jako útočník v letech 2008 až 2010. Jako trenér vedl taky Servette Geneva a francouzskou reprezentaci.
14: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost. To be a head coach for next season is a big honor and big
15: responsibility. Překážka na D5 za Loděnicí a nehoda v Brně Židenicích. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za Loděnicí. Na 10. kilometru stojí v zatáčce porouchané vozidlo. A blokuje odstavný pruh, je označené kolem jedoucí vozidla, ale v místě vybočují. V Brně zasahují záchranáři na silnici 42 z Židenic do Husovic. U židenických kasáren u křižovatky s Podsednickou osobní auto srazilo chodce. Průjezd je teď omezený. Na nehodu pozor v Kunovicích u Uherského Hradiště. Na silnici 55 do Veselí nad Moravou. V Pekařské ulici havaroval řidič koloběžky. I tam musela přijet záchranka, projíždějte opatrně. A zpomalte i na silnici 468 z Třince do Českého Těšína. U Třineckých železáren se zranil cyklista, záchranáři na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Josef Wolf prožil 90. jako student Akademie výtvarných umění. Stal se bezhlavým jezdcem. O pár let později i finalistou ceny Jindřicha Chalupeckého a taky osobností roku 2010. Vystavuje v nejvýznamnějších tuzemských galeriích. Jeho díla byla prezentována i v New Yorku, Paříži, Berlíně, Drážďanech. Přezdívky mistr deprese se už asi nikdy nezbaví. Malíř a kreslíř Josef Wolf je hostem hovoru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Burjánková.
0: Hovory.
16: Asi už je to tedy otravné, ale mě to přesto nedá na úvod. Byl vůbec někdy skutečně, nebo je teď Josef Wolf mistrem deprese na plátně?
17: No, mě už to leze na nervy a myslím si, že to bylo nějaký trochu jakoby nedorozumění, který jsem asi zapomněl kdysi jako na to někoho upozornit nebo tak, ale stal se z toho takový jako právě jako nálepka, která myslím, že nemá z reality moc společného. Nicméně je pravda, že nějaké věci, které pro mě byly obtížně pochopitelné nebo které pro mě byly komplikovaný i co se týče nějakého vzpomínání na ně a tak, nějaký prvky jako úzkosti, deprese a i možná nějakých konfliktních situací a tak obnášely, takže z toho to asi jako pochází a je taky pravda, že jednu dobu jsem daleko víc používal jakoby hodně kontrastní barevnost, která byla jenom, že ty obrazy byly třeba z větší části černý, s nějakýma prvkama růžový nebo s nějakýma jinýma momentama, takže byly jako, bylo možné takhle číst.
16: Je pravda, že když se dívá někdo na vaše obrazy a možná poprvé seznamuje se teprve s Josefem Wolfem v proudu času, třeba teď na výstavě Bezhlavý jezdec v galerii hlavního města Prahy, tak právě ten trošku depresivní dojem může mít, ale mně se zase naopak zdá, že je v tom i vtip.
17: Určitě jo, konkrétně ta výstava, o který, kterou zmiňujete, Bezhlavý jezdec v galerii hlavního města Prahy v Domě u zvonu, kterou kurátoroval Vít Havránek a Sandra Baborovská, tak ta je postavená na takový jako absurditě a záměrným jako přeháněním jistých věcí. To byla součást nějakého jakoby i myšlenkovýho proudu, ze kterým jsme, nebo prostě nějakého myšlenkovýho kvasu, který jsme jakoby se zbytkem jako s dalšími členy skupiny Janem Šerichem, Tomášem Aňkem a Janem Mančuškou dávají dohromady a nějaká ta jakoby depresivnost možná působí i v tom, že ta výstava i ty věci byly záměrně jako takový nespektakulární, spíš se soustředili na nějaké věci, které pocházely z bezprostřednosti, z nějakého toho, co jsme si mohli udělat, co jsme mohli, jakoby, s čím jsme mohli pracovat a ten vtip v tom byl určitě v tom, že jsme záměrně používali materiály, které byly pro ty věci nepatřičný, to znamená, že já jsem maloval třeba na igelity, Jana Mančuška pracovala s mýdlem, s cukrem a s různými materiály, které prostě logicky přicházely k nějaký jako úhoně časem a tak.
16: Pojďme hlavně k těm tématům, která řešila výtvarná skupina Bezhlavý jezdec. Vy už jste tedy zmínil, jste to vy, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk. Vlastně vy jste jakýmsi způsobem chtěli reagovat na tehdejší polistopadový nášup reklamy, mainstreamové popkultury, nástup internetu. Takže když se právě díváte na ta svá tehdejší díla, nějaké ty snahy v tomto směru dnes, tak jak jste si s tím poradil?
17: My jsme byli jako skupina, ale každý jsme si jeli trochu jako svůj nějaký jakoby způsob práce a i vlastně to přemýšlení o těch věcech bylo třeba trochu odlišný, ale nějak jsme se jako hodně respektovali a snažili jsme se ty věci spolu konzultovat a nějak prostě hledat nějaký styčný body, který bylo poměrně i třeba obtížný najít, ale nějak jsme si důvěřovali a bylo to postavně takový jako přátelství a tak hodně. A myslím, že já jsem nějak, mě se konkrétně hodně týkaly věci, které byly určitě i v nějakém taky dobový, že prostě že vycházely hodně knihy, které nemohly předtím vycházet, tak, takže jakoby nějaké soustředění na nějakých uvozovkách jako paralelní světy, na to, jak číst realitu jinak, na nějaký kosmologie, který tenkrát byl taky obrovský boom, jakoby vlastně, že nemohlo vycházet spoustu knih, které vycházely už za hranicemi v 60. letech a tak, tak se jakoby doplňovalo, bylo to propojený s různýma zájmama o psychotropní nějaký stavy, o prostě o věci, které se vymykají běžnému vnímání, tak mě fascinovalo tohleto. Zároveň tam byla taková jako pro mě výrazná jako propojenost se světem komiksu, prostě, že komiks má, že komiks je médium, který je jako poměrně starý a tak, ale jako my ho známe víc až v posledním jako, že, století ty věci umožňují pracovat jak s kresbou, tak s textem a takovým jako volným způsobem, který nemusí se zdržovat v uvozovkách jako nějakým rozepisováním detailů, že jo, prostě prostředí, protože máte nakreslený, jak tomu jsou bubliny, ve kterých probíhají myšlenkový jako pochody těch postav a tak, takže tahle ta jakoby uvolněnost myslím byla i pro mě jako v tomhletom dost důležitá a i nějaký právě ty kosmologie, jak jsem zmiňoval, vycházelo spoustu knih, který, nebo i, že bylo hodně ve společnosti, se probíhaly takový ty jakoby celostní teorie, prostě, že byla tao fyziky prostě a teorie chaosu a věci, které naznačovaly, že skutečně to, co vidíme, nemusí být tak, jak si myslíme, že je.
16: Máte ještě dnes sílu reflektovat podobné radikální proměny ve společnosti, protože právě ty devadesátky po té revoluci, jak už jsme zmiňovali, nástup teda té reklamy, mainstreamové popkultury, internet samozřejmě, teď jsme o 30 let dál a jsou tu zase jiné věci, digitální média například, která se samozřejmě už také prolínají a ovlivňují výtvarné umění, fotografii. Tak jestli stále máte v sobě tu sílu nějakým způsobem reagovat ve své tvorbě na takovéto radikální proměny, nebo právě už po těch 30 letech tu tvorbu vnímáte jinak?
17: No, vnímám jinak, ale zároveň si myslím, že jako na to reaguju, protože to je zase jako protimluvy, ale že ten člověk se tomu neubrání a prostě ta digitalizace těch obrazů prostě jakýchkoliv, prostě to, že je máme všichni prostě v kapse jako celý přístup k celému světu je prostě natolik absurdní a natolik nám jakoby prostě ty algoritmy nějak jakoby válcujou představivost a vnímání, že se tomu člověk nemůže ubránit. Na druhou stranu si myslím, že to ani jakoby nejde prostě, že jakoby člověk musel žít teda opravdu jako v nějakým jako v nějaký klauzuře nebo něco, což je taky možný. Ale nějak to vnímám, nějak to reflektuju, ale už asi nemám tendenci to úplně řešit, jakože to prostě používám, že to vnímám jako běžnou součást toho, že prostě máte žízeň, že prostě jdete po ulici, tak a spoustu věcí odchází prostě jako taky prostě potkáte na ulici spoustu lidí a třeba se nepamatujete, vůbec o tom nevíte, takže prostě takovýhle asi jako přístup k tomu mám. Někdy jsou věci, které jsou intenzivní a kterým se člověk začne zabývat prostě, protože ho přitahují, protože se tam třeba vizuálně děje něco, co je prostě neobvyklý. No, navíc jsme všichni, že jo, zvalcovaný, bo všichni vnímáme milion filmů prostě můžeme vidět najednou, jakoby. A je to jako obtížný hledat v tom nějakou autenticitu, která by byla osobní a zároveň, ale možná i v tom, že člověk to vnímá, uvědomuje si to, tak v tom třeba ta autenticita je v tom vědomí toho, že ty věci třeba jsou jakoby předpřipravený, nebo že člověk bere jako polotovary někdy.
16: V té době, o které se bavíme, teda když znovu ještě jednou se vrátíme do těch 90. Bezhlavý jezdec, výtvarné uskupení. Vy jste měli mnoho konkurentů. Vlastně v té době vznikalo hodně výtvarných skupin, ale právě jak je to dnes, vlastně pozice výtvarných skupin dnes bych řekla spíš v éře solitérů, asi i ve výtvarném umění.
17: No, já myslím, že se to trošku mění, že prostě třeba jako tak já učím, že nějak návod, tak jako spoustu lidí pracuje ve dvojicích, spoustu lidí pracuje jako v nějakých kolektivech, který se tak jako různě obměňují a tak, takže myslím, že to už úplně jakoby neplatí, ale myslím, že ta

0: zadním plánu se jakoby snáze prosadit možná jako jo. Teď mám pocit, že jakoby u těch nejmladších lidí je to, nebo mladších, nebo studentů je to jakoby, je třeba, že spoustu lidí si vstupuje zájemně do obrazu a tak, což bylo pro nás poměrně komplikovaný. My tam máme vlastně jeden malý obraz, který se malovali spolu a nebylo to úplně nejsnažší se k tomu jako dokopat.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Hostem Hovoru je malíř a kreslíř Josef Bolf. My se vrátíme ještě na AVU. Vy jste to teď zmínil, že sám na AVU působíte a vy na AVU jste přišel do styku s profesory jako třeba Jiří Načeracký, Vladimír Kokolia a Vladimír Skrepl, samé významné umělecké osobnosti. Jak právě oni vnímali tady ta výtvarná uskupení? Jestli vás nějak motivovali k tomu, podněcovali vás vlastně k tomu?
0: No, s Načeracký jsme se viděli chvilku, protože on pak jako z nějakých neschod jako školu opustil to ještě. A on sám byl, že ve skupině 12-15, jako, takže u Vladimíra Kokoly, kde jsme nějak byli, to tak nějak jako vznikalo, tak tam to bylo tak nějak jako volně, že jsme jako parta spíš, jakoby, jo, a myslím, že to bylo podobné i u Vladimíra Skrepla. Jakože to, že ty věci byly vnímané spíš jako součást nějakého prostě fungování celkově, jako kdyby jsme byli kapela, než jako kdyby jsme skupina. Takhle to možná bych to jako zjednodušil, že prostě pak samozřejmě jsme si hledali nějaké jako cesty, jak vystavovat a tak, a oslovili jsme, že o dva kurátory, z začátku to byl filozof Tomáš Drvota, který nám pomáhal s první výstavou, posléze Vít Havránek, kterým jsme zůstali ve styku dodnes, ten i dělal tu výstavu. Tak to bylo spíš takový jako motor jsme byli my prostě. Jano byl výrazná osoba, která byla hodně jako charismatická tak, a pak ten kurátor jako u těch pedagogů to bylo tak nějak jako v rámci studia, přátelství a tak, jakoby takový pošťuchování třeba a tak, ale nikdo nás jakoby netlačil z nich nebo tak.
2: No. Takže tady vlastně jsme se dostali k tématu, kam se ubírá v Česku malba, kresba. Když to na AVU můžete sledovat?
0: Jo, vzhledem k tomu, že na té škole jako nějakou dobu jsem, tak si myslím, že je to jako proud, který je v tom umění jako celkově, jednak je to nějaký návrat jako figurální nebo takový jako malby, která využívá nějaký figurální motivy, které už můžou být samozřejmě ovlivněný jako jak prostě nějakým právě algoritmem zpracování nebo nějakým jako animací, nějakým mangama a všem možným. Tak je fascinující, že vlastně se ty digitální média, o kterých jsem mluvil a který jsou tak významný v tom telefonu, do toho paradoxně převádějí v nějaký jako rukodělnosti nebo v takový jako upachtěnosti, což je prostě strašně půvabný a jako nový a nepředpokládaný. A určitě je pro mě jako fascinující sledovat, že se ta malba jakoby uví, o tým můžu mluvit asi nejvíc, ale týká se to i všech jiných médií, protože na té škole studuje spoustu lidí, který jako jejich práce vídám, že se odvíjí nebo ubírá jiným směrem, než bych si představoval, a to mi připadá jako skvělý prostě, no, myslím si, že ve chvíli, kdyby to vypadalo moc tak, jak by se vystavoval, tak by to asi bylo špatný.
2: Jak se díváte na různé výtvarné žebříčky umělců, osobností výtvarného umění? Nedávno se třeba hovořilo o takzvaném JNT Art Indexu. Někteří to třeba kritizují, že je to komerční projekt, někteří zase obhajují, že je to nějaký dobrý nástroj k tomu, třeba když chce někdo sbírat umění, tak jak se orientovat na české výtvarné scéně. Vy se tam ocitáte v tom žebříčku na těch předních místech. Letos opět jste tam byl mezi 10 nej. Dá se vůbec škatulkovat ale ve výtvarném umění? Kdo má nárok to posuzovat?
0: Jo, asi ne, ale tak jako tam je, že třeba jako se vždycky přečíst tu metodiku, kterou oni zvolili, která je poměrně jakoby jako jasně daná. Takže v té chvíli to smysl má. Jako pokud bychom to brali, jako, že to je prostě, že to takhle prostě jakoby na světě je, tak je to nesmysl prostě, protože že jo, to je jakoby jako na světě je to jinak, než si myslíme, že to je. Ako když tomu dáme ty předpoklady, tak to prostě jako, ale pokud to, ta metodika, která je zvolená, tak pokud si to přečteme, tak je to úplně v pořádku, že to tomu odpovídá, jako to bodový hodnocení. Samozřejmě, abych to jako dělat nechtěl, ale tak, ale jako

0: v tom případě je to v pořádku, ale samozřejmě jako určitě pak jsou asi i nějaký jako, že jsou různý servery, který se zabývají jako nějakým i jako obchodem, jakoby umění a tak, tak tam se taky ty věci dají sledovat. A zároveň si myslím, že je spousta, jako, že jsou prostě nějaký kvalitní soukromý galerie, kde člověk se může jakoby obrátit, jakoby pokud má zájem nakupovat obrazy, tak se může obrátit na galeristy a konzultovat to s nima a vybrat si věci, které oni třeba zastupují a sledovat pak tu galerii, nebo tak, to je jako, když člověk třeba poslouchá nějakou hudbu, tak si vybere prostě nakladat, jako prostě, že tu stáli, která to vydává, nebo tak, takže prostě takhle to je možný vnímat a těch a zároveň jakoby asi i ty instituce u nás nějakým způsobem fungují, který samozřejmě jako každý chvilku to vypadá trochu jinak, protože prostě tady neúplně stabilní teďko z mnoha důvodů prostě nějaký jako prostředí a se týče těch jako tý kulturní, jak se tomu říká, zprávy nebo co ze zhora, prostě z ministerstva, tak je to komplikovanější, ale jako většina institucí se prostě snaží reflektovat to, co se opravdu děje a nějak s tím pracovat, takže asi i nějaký výstavy, co se týče jako prostě velkých galerií, tak můžou být zajímavý, no. Nejenom prostě jako historický, ale i když se třeba tak teď mám výstavu GoHelmap, tak tam je i zároveň výstava, že jo, třeba jejich nákupu, což je taky určitě zajímavý.
1: No. Je to třeba i cesta, tedy dejme tomu, žebříčky výtvarného umění, cokoliv určitě, vlastně k tomu, jak veřejnost přimět k tomu, aby si všímali výtvarných
0: určitě,
1: umělců.
0: Určitě jo, ale samozřejmě uvědomovat si, že to prostě není všechno takhle, jak to, že tam ty niance můžou být různý, jako, ale samozřejmě nějaká kvalita jako in general určitě v tom zastoupená je.
1: Jak je vám blízké srovnávání ve výtvarném umění? Když někdo vás nějak nazvedá, vám nějakou nálepku a začne vás srovnávat s předchůdci, kteří třeba tvořili podobným způsobem. Já se ptám na to schválně, protože Sandra Baborovská zvolila propojení vaše s Josefem Váchalem v muzeu Kampa při výstavě Budoucí minulost a navnímala tam jisté paralely ve vašich dílech. Nadchlo vás to nebo urazilo?
0: Ne, tohle to bylo jako zábavný, protože my jsme to připravovali, nebo začala to Sandra už, poprvé jsme se o tom bavili už nějak po covidu těsně, ono to pak hrozně trvalo, tam bylo několik jako variant, že jsme chtěli ještě využít jakoby jiné jakoby umělce z té doby, pak jsme chtěli zapojit nějaký současný umělce, nakonec jsme se dostali k tomuhle tomu, kde ta konfrontace jakoby neměla být přímá, spíš to měly být nějaký napojení přes, protože mě v té době nějak fascinovaly tarotové karty a bavili jsme se o tom, že vlastně Váchal dělá ty vykládací karty, tak vlastně z toho to tak nějak jako vzniklo a ten to srovnávání a ty porovnávání, to bylo jako prostě zábavný a jako jsem hrozně potěšený, protože jsem byl vždycky fanoušek Josefa Váchala, tak pro mě to bylo snažili jsme se právě k tomu, dostat k tomu, aby to nebylo jako přímý porovnávání, protože jsem nechtěl dělat to, že by dělal varianty jakoby na jeho práce, nebo aby to vyznělo jakože proti sobě, kdo jakoby co, ale jak jsme soustředili na ty okruhy, které se prostě ve finále týkaly nějakých jako překročení osobních mýtů do nějakých jakoby ezoterických nebo prostě jiných nevědomých, můžeme říct, vod, který prostě jako by byly v té zadní místnosti, tak tam to bylo využitý jako ten Váchal jako taková jako možnost, jak ty věci číst i v historickém kontextu.
1: Jaká adjektiva, tedy přídavná jména, máte rád v souvislosti s vaší tvorbou, když si čtete recenze?
0: Že to je skvělý. nevím. Tak určitě jsem potěšený, když jakoby v tom ten recenzent třeba najde věci, které mi úplně nedocházely, že tam jako je vkládám, nebo tak. Když se najde nějaký osobní čtení těch věcí, které třeba mně přijdou. Jsem rád, když to prostě začne vypadat jako recenze o někom trochu jiným třeba. Baví mě, když to je prostě nějakým způsobem tvůrčí a když jako ty věci se posouvají někam dál, že to je nějaký jako dialog, pak mám pocit.
1: A když se tedy vrátíme k tomu, úvodu, kdy jsme se bavili o tom, že jste nálepkován jako mistr deprese a vás to tedy uráží. Přeci jenom je ta malba s kresbou ale vaše nějaká autoterapie?
0: Mě to neuráží, spíš mi to tak jakoby... Mě to už přijde jako takový absurdní, jak se to prostě furt jako omílá potom. No. Ale ta art terapie a nebo terapie a umění, já úplně myslím, že neumím jakoby ty věci využívat totálně, jako co se týče jako art terapeuticky. Sám jsem na terapii různě jako docházel, pracoval jsem s tím tak, jakoby se týče nějakého fungování běžného, ale nikdy mi ty věci vlastně nepřišly během třeba ty terapie, mi nepřišly ty věci až tak interpretovatelný, když jsem je dělal, až pak jako třeba ex post, po nějakých 5 letech mi došlo, že jsem tam třeba řešil něco podobného, co jsem řešil na té terapii, ale nedokážu se to takhle prostě propojit. Mám to trochu jakoby jako oddělený a ty věci běžejí nějakou svojí cestou. A u toho umění, ale samozřejmě, že tam jsou věci, které se týkají prostě mě, prostě mýho dětství, mýho prožívání, mýho vnímání věcí, ale v tom umění jsou tak hyperbolizovaný a jsou tak propojený, že člověk, když maluje, tak prostě máte prostě v hlavě miliardu obrazů, co byla namalovaná, tak prostě spoustu věcí z toho vnímáte, pak si něco vybíráte, soustředíte se na nějaký třeba proud, který vám přijde v té době přitažlivý, využíváte ty věci, tak je to i nějaká komunikace z historií umění, z historií malby, tak prostě ty kódy jsou jakoby různý, takový nějaký ten vnitřní jazyk výtvarný se prostě různě obměňuje a tak, takže bych to úplně nebyl schopný rozečíst, ale třeba pak po x letech to nějak způsobem vidím.
1: Já se vrátím k té výstavě Bezhlavý jezdec teď v galerii hlavního města Prahy, ale už jen krátce. Mě tam zaujal obraz V čekárně od vás z roku 1990, tak bych se vás ráda zeptala, kam jste dospěl a kde se třeba vidíte za dalších 10 let?
0: Ten obraz je z roku 90, byl to, než jsem nastoupil na AVU. A je hodně spojený s tím, že v té době jsem byl strašně fascinovaný jako Egonem Šílem, Oskarem Kokoškou prostě a nějakým způsobem takový, ono to je až takový trošku socialistický nebo sociální realismus nějakých 30. 40. let, tak mě to fascinovalo prostě ta lehká míra stylizace spojená s nějakou jako klasickou prostě figurací. A když to teď takhle si promítnu, tak doufám, že za těch 10 let, jo, že pořád jakoby mě to malování a to umění bude jako bavit a přitahovat a že jakoby nějak asi to nezabetonu, že nepojedu jenom prostě to, co bych jako měl, ale to, co člověk je, že v nějakém kontaktu s něčím jako tvůrčím uvnitř sebe, s nějakým zdrojem, tak prostě nepřijde o ten zdroj, o ten kontakt jako nějak, no. A vidím se jako, že budu nějak fungovat, no. Dál.
1: Říká malíř a kreslíř Josef Bolf. Právě on byl hostem hovoru. Děkuji a naslyšenou.
0: Díky moc, děkuji za krásný dotazy. Naschle.
1: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Prime Minister Andrej Babiš says next year's state budget deficit will remain well below 400 billion crowns. He also confirmed that defence spending should reach 2% of GDP in the 2027 budget. Prime Minister Babiš may visit China next year. He told journalists after a cabinet meeting that he and the Minister of Industry and Trade, Karel Havlíček, might go to China in spring 2027. The police have dropped a case involving MP Filip Turek, who was linked to online hate speech. The prosecutor said the alleged crime was covered by the statute of limitations. After last year's elections, Deník N reported dozens of hateful, racist and sexist comments had been posted on his social media profiles. The Czech military is keen to draw on Ukraine's expertise in air and anti-drone defense. Within the framework of the mutual exchange of expertise, the chief of the general staff, Miroslav Hlaváč, said at a meeting of the Senate's Committee on Foreign Affairs, Defense and Security on Tuesday. The artist, musician and teacher Milan Knežák, who died on Sunday at 86, is set to get a funeral with state honours following a decision of the Czech government.
2: Weather.
3: It should be mainly sunny in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 31 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. A unique restoration project's underway in the northeastern city of Opava, where conservators are rebuilding the glass block dome of the historic Brada department store. The dome is made of thousands of individual glass blocks, weighing around 5 tons in total, as Ruth Frankovar reports.
4: One by one, restorers are fitting 4,200 glass blocks into the spectacular dome of Opava's historic Breda department store. Damaged in a fire more than 20 years ago, the dome has to be rebuilt almost entirely from scratch. Sealing just one of the glass blocks takes around 10 minutes, and the painstaking work is unlike anything the restoration team has tackled before. Chief restorer Tomáš Oršový says there is no previous project they can really learn from.
5: Bohužel my vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace. Byl stanoven nějaký...
6: We haven't had the opportunity to draw on a similar restoration because there really isn't one. We're following a conservation plan, but as with any historic building, unexpected challenges keep appearing as the work progresses. We're solving them one by one and we are confident the project will be completed successfully.
5: Ale určitě to zvládneme.
4: An intricate maze of scaffolding had to be erected inside the building's vast central hall to reach the dome. According to Dalibor Halátek of the National Heritage Institute, each glass block has to be installed with great precision, so the dome's weight is distributed evenly.
7: Ta ruční práce opravdu hodně, každý ten luxfér.
6: It's an enormous amount of manual work. Every single glass block has to be sealed from both the inside and the outside, so there are no gaps where water could get in. There's no point rushing a project like this. At the same time, we have to finish before the autumn cold arrives because the materials won't work properly once temperatures fall below freezing.
4: The restoration is part of a much larger effort to save one of the country's most remarkable examples of interwar architecture. When Breda opened in 1928, it was the largest and most luxurious department store in Czechoslovakia. Designed by the Silesian-born architect Leopold Bauer, a pupil of the famous Viennese architect Otto Wagner, the seven-story building was inspired by the great American department stores of the day. Its light-filled central hall, crowned by the glass block dome, was surrounded by elegant galleries and a grand double staircase, while visitors could also enjoy cafes and restaurants. The building boasted the latest technology of its time, including passenger and freight lifts, modern ventilation, and an automatic fire alarm system. After the communist takeover, it was nationalized and renamed, and following years of ownership disputes after 1989, the once proud building stood empty and gradually fell into disrepair. The city of Opava bought it only a few years ago and has already replaced the windows and reopened part of the ground floor. The main reconstruction is expected to begin in 2028. The plans include a rooftop cafe overlooking Opava, restaurants, shops, a pet theatre and other community spaces.
3: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka na sebe nedávno upozornil výrokem, že svoje oponenty považuje za méně cenné. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croix zase vyvolala pozornost, když vládní koalici označila za svoloč. A to jsou jen dva příklady z poslední doby. Hrubne česká politika, nebo taková byla vždycky? Má vyjadřování politiků vliv na to, jak se k sobě chováme navzájem? A kdo nese odpovědnost za to, jak rozdělená je česká společnost? Našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti jsou bývalý poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a strategickou komunikaci, politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A zkušený novinář, který působil v řadě mediálních domů, komentátor serveru Echo 24, Martin Weiss. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den.
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Miloši, začněme od vás. Z vašeho pohledu je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, před 20-30 lety?
10: Ano, je. K tomu bych musel přidat poznámku počarou, že před těmi 20-30 lety, nebo i když se vztáhneme třeba k první republice, tak to nebylo úplně ideální. Máme možná tendenci si tu minulost trošku idealizovat i na základě toho, jak o ní přemýšlíme, z jakých zdrojů se o ní rozvídáme, protože zpravidla do nějakých historických análů se dostanou nějaké velké události a ne ty každodenní šarvátky a půdky mezi politiky. Takže z mého pohledu je hrubější, než byla, ale zároveň neplatí to, že by před 20-30 lety se jednalo o nějaký čaj opát britských gentlemanů.
8: Z vašeho pohledu, Martine, je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, v 90. nebo 0. letech?
11: Tak ten pocit, že je dneska hrubá, je samozřejmě dost intenzivní, když si šlo vybavíte slova, z nich ta vyjádření, z nich dvě jste právě citoval. Nicméně můžeme si vzpomenout na to, že tady byly doby, třeba kdy tu byl Jiří Paroubek, jo, který si na jednu stranu počínal docela drsně v politice, i když nešlo třeba o ty výrazy, které používal, ale o ten celkový způsob komunikace a vystupování na veřejnosti a řízení té své strany. Na druhou stranu právě Jiří Paroubek třeba absolvoval pravidelné házení vejci na mítincích po něm, což je vlastně jako docela drsná věc.
8: Čili jo. Sám i čelil určitým hrubostem, řekněme, ve veřejném prostoru. Vy jste vzpomněl Jiřího Paroubka. Já jsem si tady poznamenal ve svém scénáři jeho tehdejšího soka, někdejšího premiéra Mirka Topolánka, a ten zase svého času ve sněmovně prosul tím, že ukazoval prostředníček a pak vysvětloval, že ministru Kalouskovi vzkazoval, že je jednička. Když tady vzpomínáme na takovéhle případy, nesvědčí o tom, že si trošku idealizujeme českou politickou minulost, Miloši, když tvrdíme, že politika hrubne, nebyla taková vždycky?
10: Ano, idealizujeme. Nemyslím si, že taková byla vždycky. Když to rozvedu. Přesně, byly tu zmíněny příklady Jiřího Paroubka, vy jste zmínil Mirka Topolánka, můžeme zmínit Miloše Zemana, který si chtěl vázat stranické knížky do kůže svých protivníků, to znamená odkaz na nějakou nacistickou retoriku už v 90. letech. Můžeme zmínit Miroslava Sládka, což byl extremista, radikál, se kterým bylo slušné se nebavit. Ten měl se výroky o házení lidí do Vltavy a tak dále. Takže těch extrémních, radikálních, řekněme společensky nepřijatelných výroků najdeme celou řadu i v minulosti. Já si jenom nejsem jist, že jich bylo třeba tolik, co jich je dnes. A dneska je to jedna, možná se dostaneme k tomu, co jsou ty důvody, ale platí to, co jsem říkal. Prostě máme tendenci si to idealizovat.
8: Máte to spočítané, nebo je to váš dojem, že takovýchhle politických útoků je dnes víc než dřív?
10: Já to spočítané nemám. Podíváme-li se ale na studie, které se věnují právě, řekněme, tomu, jak se politici vyjadřují, jaká je jejich retorika, tak ty ukazují vzestupný trend právě nějakých, říká se tomu afektivní polarizace, to znamená, že nekritizujete oponenta na základě jeho programu, že nekritizujete jako pravičák třeba levicovou politiku a naopak, ale kritizuje se prostě nějaká emotivní rovina, útoky osobní a tak dále, tak tohle to je výrazně častější, než bylo v minulosti.
8: Není to tak, Martine, že teda nějaké politické útoky se v současnosti stávají součástí politického mainstreamu, když tady byl vzpomenut pan Sládek, předseda republikánů, můžeme říct radikální politik 90. let, tak on tehdy stál na okraji, zatímco dnes slyšíme podobné výroky od třeba i koaličních, někdy i opozičních politiků. Já jsem tady zmiňoval dva výrazy v tom úvodu.
11: Miroslav Sládek byl ostrakizován tím zbytkem politické scény, to je jednoznačné, že jo. Ona ta politika nejen zhrubla, ale taky bych řekl, že je v rámci té hrubosti jako velice kýčovitá. Jo? A ta komunikace je často neplodná, prostě vysoké procento komunikace některých našich předních politiků je, že prostě vylezou buď to na sociální sítě nebo do televize a řeknou, podívejte se, co tam ten řekl hrozného. Jo? A vystavujou vlastně toho druhého a když se na to chvíli díváte, tak vás napadne, hele, on kdyby neměl toho druhého, tak vlastně nemá co říct.
8: Takže jenom, aby to bylo jasné, teď máte na mysli jak koaliční, tak opoziční.
12: koaliční politiky.
11: Ano, ano, jak koaliční, jak opoziční politiky. A pak je tady teda, myslím, jedna věc, jenom zmíním, která je naprosto banální, že tu efekt sociálních sítí posledních 10 let, na kterých často prostě lidé říkají to, co dřív taky říkali si s kamarády nebo v hospodě, ale dneska to každý vidí. Plus teda se tím ty lidi i navzájem hecují, nebo si tak říkají, dávají svolení navzájem k tomu, aby se vyjadřovali hruběji. Ale jak říkám, je tady ten efekt toho, že to, co tady možná bylo dřív, tak je víc vidět.
12: Miloši, souhlasil byste s tím, že to je do značné míry souměřitelné, ne-li stejné, jak se vládní politici vyjadřují dnes na adresu těch opozičních a naopak?
10: Tady bych byl asi opatrný. Já souhlasím s tím, co řekl tady kolega, že vliv sociálních sítí je nezanedbatelný. Na druhou stranu jsou i studie, které jako experimentálně zkoušely odstranit, řekněme, z té komunikace ten prvek sociálních sítí a jejich algoritmů. A neplatilo, že by lidé najednou byli schopni se spolu bavit jako konsenzuálněji a třeba diskutovat kriticky, ale bez těch osobních útoků. Prostě ta společnost se proměňuje a tohle to je jeden z jejich důsledků. Ty sociální sítě mají vliv. Ne možná, ale tak velký, jak bychom sami intuitivně čekali. Já bych do toho vnesl ještě prvek populismu, protože podíváme-li se na to, jak komunikují populističtí politici, tak, a to teďka nemluvím o České republice, ale obecně světově, tak oni začínají jako nějací neideologičtí, mainstreamoví, prostě jenom vzbudit nějakou silnou emoci, aby přitáhli pozornost a získali si tím přízeň třeba části veřejnosti. Ale abyste udrželi tu pozornost, tak vy musíte radikalizovat a ostřovat tu retoriku, protože když teďka řeknu, pardon, blbec, vůl, tak vás to možná jako překvapí, protože jsme v rádiu, ve vysílání a nemluvíme to prostě.
12: Už jsem slyšel i horší slova ve vysílání.
10: Já věřím, ale já nechci pušovat, nechci
12: pokoušet. Tady vás ještě nemusím zastavovat, když jste to řekli jednou.
10: Tak. A dál už zůstanu v abstraktní rovině, takže kdybych chtěl udržet si pořád tu pozornost, protože když řeknu po desáté tyhle ty dvě slova, tak už jako opadne vaše pozornost. A když si budu chtít udržet, budu muset mít radikálnější retoriku. Takže ten vliv populismu, a my to vidíme u Donalda Trumpa, v Maďarsku, Slovensku, Berlusconi, i v České republice.
12: A souhlasil byste, že se toho dopouštějí v podobné míře vládní i opoziční politici, nebo ne?
10: S tímhle bych asi nesouhlasil. Určitě najdeme případy, ať už u vládního nebo u opozičního tábora, ale podíváme-li se na to, jak často, jak radikálně tyhle ty prvky využívají, tak já si nemůžu pomoci, ale vidím tady jako výraznou asymetrii v tom vztahu, kdy jenom pokud se podíváme třeba na, já jsem nechtěl úplně komentovat třeba stávající českou realitu, ale když se podíváme na stávající třeba českou vládu, tak ta je u moci půl roku, 7 měsíců, 8 možná. A jenom když se podíváme na ty jako radikální výroky, u kterých se pravděpodobně shodneme, že už nám přijdou přes čáru, tak si nejsem jist, že bychom jich tolik napočítali u předchozí vládní reprezentace za poslední celé 4 roky. Prostě tak. Už jenom to, že máte ve vládní koalici komerční fašisty, že tam máte stranu, která je výrazně populistickou.
12: Proti takové nálepce oni by se určitě vymezili.
10: Samozřejmě. Respektují to, ale zároveň já si troufám tak to hodnotit. Pak tam máme populistickou stranu a stranu, která je amorfní bez ideologie, tak aby oni vlastně dokázali nějakým způsobem komunikovat ke svým voličům, tak tenhle ten jazyk používají výrazně častěji než strany, se kterými můžeme nebo nemusíme souhlasit. Můžeme rozporovat jejich nějakou ideologickou, hodnotovou, programovou orientaci nebo reálnost těch programů, ale prostě snaží se nějaký program realizovat a tam není úplně.
12: Martine, připustil byste, že velký díl odpovědnosti za současné hrubnutí politiky, na kterém jste se do určité míry víceméně shodli, tak má právě vládní koalice a zvlášť některé strany?
11: No, tak vlastně jo, když si, já jsem tak nějak si uvědomuju, že jsem jakoby mentálně ty dvě menší strany vládní koalice nechal stranou.
12: Jaké můžete nechávat stranou?
11: Protože oni na tu celkovou politiku vlády nemají velký vliv, proto. To jsem měl teďka před očima.
12: Ale jsou slyšet.
11: Jsou slyšet. Samozřejmě, jako všichni víme, kdo je Tomio Okamura, všichni známe fenomén Turek, že jo. Je to určitý vpád jako i jiné politiky, jo. Můžete si všimnout, že třeba ministr Macinka, který je, abych tak řekl, velmi talentovaný troll, jo, to je něco, co umí, tak v tom ale velmi přísně odděluje práci v domácí politice a práci ministra zahraničních věcí. jo, kde vlastně vystupuje uměření. Uvědomuji si, že jsem nechal stranou ano, tyhle ty dva fenomény, o tom není diskuze.
12: Mně to nedá, obracím se na vás, Miloše, když jste tady před chvílí použil docela ostrý výraz fašistická strana nebo komerční fašismus, takhle jste se vyjádřil, nepřispíváte vlastně i vy k určitému vyostřování té veřejné debaty, že toto prohlásíte o straně, jejíž zástupci byli do poslanecké sněmovny zvoleni v demokratických volbách?
10: Je to výborná otázka, kterou pokládáte, protože...
12: Jiné ani nemám.
10: Jo, teď jsem zahnal do kouta. Já tady nebudu teďka, jako naše debata zatím trvá pár minut, já tady nechci argumentovat Hitlerem, jo, ale i on byl zvolený, i komunisté byli zprvu zvolení do...
12: Dá se to srovnávat?
10: Já to nesrovnávám ve smyslu, že by SPD byla rovno těmto stranám, ale prostě zpravidla diktatury a nedemokratické režimy nezačínají tak, že si žijeme v liberální demokracii, máme se krásně a druhý den se probudíme do totality. Zpravidla tyto strany jsou zvoleny, nebo dost často jsou zvoleny v demokratických volbách svobodných. A to si myslím, že se nevylučuje. My máme svobodné demokratické volby, ty strany byly zvoleny, myslím, že nikdo v České republice rozhodně ne, žádná významná síla. Názor hlasitý nepopírá, že byly férově demokraticky zvoleny, můžeme bavit o těch nepřiznaných koalicích, ale nikdo ty výsledky voleb nespochybňuje. To ale neznamená, že nemají určitý nedemokratický prvek v sobě. A ta vaše otázka je dobrá v tom, že ona naráží na jeden důležitý problém, a to je skutečnost, jestli když já o někom řeknu, že je komerční fašista, jestli dokážu argumentačně to podložit, anebo se jedná o nějakou pouhou nálepku politického protivníka, oponenta. A já jsem přesvědčen, že i právě na základě zkušeností, které máme s tou stranou, na základě i nějakých výroků soudů a expertů na radikalismus a extremismus, tak tohle, když mluvím o SPD jako o komerčních fašistech, není pouze nálepka politického subjektů, který mi třeba není blízký, ale jedná se o konstatování čisté reality.
12: Nicméně této strany nebo tohoto hnutí se týkají dvě soudní řízení. V jednom případě padl rozsudek, že toto hnutí bylo neodůvodněně zařazeno do zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Na druhé straně tedy hnutí SPD zatím nepravomocně bylo odsouzeno za ty plakáty z dřívější volební kampaně, takže rozsudky mluví různým způsobem. Martine, vy už se tady nadechujete jistou chvíli u mikrofonu. Nedá mi to, abych se vás nezeptal. Ona to není zase tak velká odbočka od toho našeho tématu. Je na místě hovořit o komerčních fašistech v České republice? Máme takové politiky ve sněmovně?
11: Já jsem ten termín zvyklý používat trošku jinak. Jo? A to nadsázku, jako nadsázku, samozřejmě vystihující to, že podle mě to ty politici ve skutečnosti nemyslí úplně vážně. Jsou to cynici.
12: Jo? Co přesně samozřejmě nemyslí vážně?
11: Že tady nechtějí zavést fašismus ve skutečnosti. Oni chtějí prostě získávat hlasy, získávat státní příspěvky za ně, mají mít možnost zařizovat, aby jejich někteří političtí spojenci ze sféry biznesu získávali státní zakázky a podobně.
12: Čili říkáte, ale podobně, že radikální rétorika jim sbírá politické body, ale ve skutečnosti nemají radikální program?
11: Aspoň můj pocit je, že SPD, když byl nějaký spor ve vládě o to, o nějakou věc, kterou oni prosazovali ve volbách, tak ona zpravidla ustoupí úplně ve všem. Jo? A ještě podobně třeba s podobnou nadsázkou jsem slýchal používat jako paralelní termín zase pro jednu stranu politickou nebo koalici, která se nedostala do parlamentu, komerční komunisti.
12: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti zůstávají novinář, komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Často říkávají pamětníci, nebo přinejmenším někteří z nich, že dřív politika byla víc o argumentech a míň o nějakém nálepkování, o emocích, o odsuzování protivníka. Často vzpomínají třeba, jak spolu vycházeli Václav Klaus jako premiér a Miloš Zeman jako lídr opozice. Martine.
11: Myslím, že tady je jedno jako plodné srovnání, jo? A to, že politici, které vy jste třeba jmenoval, tuhle tu svoji konfliktní situaci zvládali, myslím, líp, než to zvládá současný premiér a prezident.
12: A proč?
11: To by ani jeden z nich nebyl schopen jak emocionálně, tak intelektuálně si spočítat, jak by měl postupovat a co je v jeho zájmu.
12: Kdo za to může z vašeho pohledu, Miloši, jak vyhrocené jsou teď vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií?
10: Andrej Babiš. A aby to nezůstalo u té nálepky, abych ho jako neobvinil, je důležité, aby byl konflikt politický, ideologický ve společnosti, že to je to, z čeho demokracie žije, ale zároveň je strašně důležitá ochota mluvit o těch tématech a snažit se hledat nějaký kompromis. Takže i když bychom se shodli na tom, že třeba pozice pana prezidenta je nepřijatelná, pozice pana premiéra je nepřijatelná, tak minimálně pan prezident dal najevo ochotu o tom jednat a hledat nějakou cestu, nějaký kompromis. Andrej Babiš řekl, že mají rozdílné názory, že se spolu bavit nebudou. Takže tady v tomhle tom, jako když to hodně zjednoduším a osekám tady na tu základní linku, pan prezident nabídl schůzky, snahu hledat řešení, pan premiér řekl, nechci, máme jiné názory, tak pan premiér se tady chová nedemokraticky, nesnaží se hledat ten kompromis a ve chvíli, kdy někoho, kdo má jiný názor, budeme už vnímat čistě jako soupeře protivníka, se kterým se nejedná, nemluví, tak to neprospívá politické
12: kultuře. Na druhé straně dalo by se namítat proti tomu, co říkáte, že prezident Pavel neustoupil a došel až tak daleko, že podal ústavní žalobu na vládu.
10: Pořád se ale bavíme o tom, že minimálně z toho víme z veřejného prostoru a ani jedna ze stran to nerozporuje, tak není důvod tomu nevěřit. Tak pan prezident se snažil už před tou ústavní kompetenční žalobou ústavního soudu hledat nějaké v úzovkách smírčí řešení, hledat nějaký kompromis, setkat se s panem premiérem a pan premiér k tomu zůstalo to oslyšeno.
12: Tak vy jste to, Martine, takhle jasně neřekl, kdo za to může, ale Miloš má za to, že Andrej Babiš jako premiér.
11: Já si se vždycky snažím jako představit si jeden krok stranou od toho, kdo co řekl, kdo se jak vyjádřil, kdo neustoupil. Když jdeme k počátku té věci, tak je to nepochybně to, že nejmenování Filipa Turka ministrem. Prezidentem Pavlem. A od té doby vlastně ty motoristé táhnou vládní koalici Andreje Babiše do konfliktu s prezidentem. Vladimír Mlynář napsal takový článek a tu myšlenku dřív už vyjádřil veřejně třeba bývalý premiér Petr Nečas, že prostě je tady možnost na možnost velmi neortodoxního a riskantního, možná nepopulárního kroku, že by prezident Pavel udělal Andrejovi Babišovi abolici ve věci Čapího hnízda. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že Andrej Babiš by nebyl motivován při své další vládní účasti tím, že vždycky potřebuje být nevydán k trestnímu stíhání, že jo? A otevřelo by mu to ruce k sestavování jiné vládní koalice nebo přinejmenším jiné sestavy vlády. Mně přijde to jako zajímavá myšlenka prostě zkusit propojit to, že máme před sebou nějaké vyjadřování, nějaký postup, ve kterém někdo neustoupil nebo neudělal vstřícný krok s politickým uvažováním.
12: Nebudu dál rozvádět tuto spekulaci a vrátím se k tomu, co od Martina zaznělo předtím, Miloši, a sice zda si prezident Pavel na ty současné problémy, které má s premiérem a potažmo s celou vládou, nezadělal sám, když odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A ostatně byla mu slíbena extrémní kohabitace. Možná nám řekněte jako politolog, jestli už to je na zápis do učebnice politologie.
10: Tohle je těžká rovina, protože se bavíme hypoteticky. Tak prezident stál samozřejmě před nějakou rolí, byl na něj i ze strany jeho příznivců, ze strany jeho okolí, možná jeho svědomí vyvíjet nějaký tlak, ať se chová tak či onak. On se vybral, já to asi nechci hodnotit. Třeba rozumím těm důvodům, proč konal tak, jak konal. Takže jako rámovat tak, že si prezident zadělal, ano, můžeme vidět, že to je nějaký, řekněme, v úzovkách prvopočátek těch problémů, který má vztah, který stojí v tom vztahu mezi prezidentem a vládními představiteli. motoristy prvně, teďka už je do toho vtažen i Andrej Babiš a celá vláda. Je ale otázka, jestli jako prezident je tím v fuzovkách problémem, protože se rozhodl takového člověka nemenovat ministrem, nebo je problémem politická strana motoristů, která jej nominovala, nebo je problémem Andrej Babiš se svými aférami soudními, který byl třeba, řekněme si, dotlačen do této koaliční instalace. Jako tady to zúžit čistě na to, že prezident, kdyby jmenoval Filipa Turka ministrem, tak ano, asi by se sám vyhl tomu problému, ale otázka je, jestli jako chceme od prezidenta, aby opravdu byl v úzovkách tím kladečem věnců. Tady ale vidíme pokrytectví možná řekněme na obou stranách toho politického spektra, protože když se takto choval Miloš Zeman, který výrazně, výrazně překračoval to, co jsme považovali za nějaký úzus politický a to, co je dáno nějakými zvyklostmi, to znamená, co se týče jmenování ministrů, co se týče jmenování vlád, připomeňme Rusnokovu vládu, kterou si nám jmenoval sám, tak to jedna část politického spektra vítala, tleskala tomu, druhá to kritizovala. No a teď se situace obrátila a může se bavit, jestli jako je ta situace souměřitelná, nebo jestli opravdu třeba na straně Petra Pavla nebyly ty argumenty pro to, aby konal jak konal, třeba výrazně silnější než na straně Miloše Zemana, který tak konal čistě své zlovůle.
12: Martine, můžeme si dovolit chtít po prezidentu republiky, aby byl jenom kladečem věncům, notabene, když už přes 10 let si prezidenta volíme přímo a jakožto voliči, jakožto občani tedy zákonitě máme očekávání, že prezident bude nějakým způsobem promlouvat do politiky i do té vládní?
11: Vy jste to řekl. Já si myslím, že od té doby, co jsme si podle mého názoru neprozřetelně odsouhlasili přímo volbu prezidenta.
12: Teď Miloš kýval hlavou, jenom vy jste se na něj nedíval, tak abyste to věděl, že tady souhlasíte.
10: Jenom poznámka po čaru, neznám jediného politologa, který by řekl, že přímá volba hlavy státu bez dalších úprav ústavy tak dále byl dobrý krok v České republice.
12: Já si zkusím na nějakého vzpomenout. Martine.
11: Miloš Zeman se dokonce pokoušel, jak napsali dva brněnští politologové ve své knize o Miloši Zemane, mně se líbí ten jejich termín, že se pokusil překódovat roli českého prezidenta od toho masarykovsko-havlovského modelu k modelu více plebejskému, jak oni psali. A to se mu aspoň tedy měřeno jeho nástupcem v úřadě, prezidentem Pavlem, tak to se mu, co se týče toho stylu a image českého prezidenta nepovedlo. Ale prostě on má taky své voliče, on má svůj mandát a od něj prostě jeho voliči čekají, že bude vystupovat rázněji proti té vládě, takže ten konflikt je tam jako v tom už jako zapečený.
12: Našimi hosty byli komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Děkuju vám oběma, pánové.
10: Děkuji za pozvání.
11: Díky.
4: Čemu všemu nám slouží koruna?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách a tedy i u nás se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Od příštího roku by lidé mohli létat z Evropy do Austrálie přímým letem. Airbus otestoval dosud nejdelší let bez mezipřistání. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč? To vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
14: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
13: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 tisíce kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala pro chystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Podle pilota a leteckého publicisty Jiřího Pruši se cestovní doba sice zkrátí, přinese to ale i určité problémy.
15: Posádky mají vždycky časové limity, tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
13: Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
16: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
13: Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa, který po čtyřletém místě na nedávném mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech.
17: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
18: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem 2 španělské tituly a 3 triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy. Kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
19: Překážka na D1 u Vyškova a nehoda na D2 před Brnem. Na dálnici D2 projíždíte opatrně omezením před Brnem ve směru z Bratislavy. Na půltém kilometru vyprošťují osobní auto z výkopu, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna opatrně u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 stojí kamion s defektem pneumatiky. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují. Na D1 z Prahy do Brna čekejte podobnou překážku za odbočkou na chodce Rady. Na 31. kilometru stojí porouchané auto, blokuje pruh pro pomalá vozidla a navíc je to v mírné zatáčce. A na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova stojí za Mnichovým Hradištěm na 61. kilometru a další nepojízdné vozidlo je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: motoristů v rozpočtové odpovědnosti, o střetu zájmu tuzemských politiků, o nebezpečných islamistech v Německu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
20: Irán potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Obnova volné plavby v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda o porozumění. Směřuje konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
21: Dobrý den.
20: Směřuje tedy konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci?
21: O tom se asi zatím úplně mluvit nedá. Rozhodně se dá mluvit o tom, že dospěl k nějaké drobné přestávce. Tak na to zareagovaly trhy s ropou, což je samozřejmě nebo byla by dobrá zpráva pro naše řidiče a nejenom pro ně, protože samozřejmě ceny pohonných hmot se projevují na inflaci a tak dále. Dnes v poledne ropa Brent stála necelých $85 za barel, což je opravdu velký rozdíl proti konci týdne, kdy se dostala přes $100. Na druhou stranu přece jenom ceny benzínu a nafty ovlivňují třeba i ukrajinské útoky na ruské rafinérie, takže tady není zase potřeba nějak zvlášť velký optimismus. Každopádně, co se týče situace v Perském zálivu, obě strany už přece jen jsou z konfliktu poněkud vyčerpány a dostali se do určité hranice, kdy přece jenom v uvozovkách vypláceli své hlavní hrozby. Nyní Irán zapojil do boje i pro iránské milice v Iráku, které útočily na saúdsko-arabská ropná pole drony. Zapojili se jemenští husijové, kteří stále hrozí, že zablokují průliv Bab al-Mandab, což by byla další rána. Ovšem to jsou vlastně už ty poslední největší karty, které Irán má. Na druhou stranu, na americké straně, prezident Donald Trump i ministr obrany Pete Hegseth ujišťují, že Spojené státy stále mají dostatek munice pro to, aby uskutečnili své plány. Ovšem analytici světových médií se to úplně tak nedomnívají. Například BBC upozorňovala s odvoláním na washingtonský think tank Centrum pro strategická mezinárodní studia, že například obnova počtu raket Tomahawk bude Spojeným státům trvat přibližně do roku 2031 toho předválečného počtu. To znamená, že Spojené státy už opravdu hodně své munice se zbavily. Totéž platí třeba o raketách Patriot.
20: Tolik Petr Švarc.
21: Díky, naslyšenou.
20: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na jejím příkladu se názorně ukazuje, že tyto problémy se týkají širšího okruhu politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
22: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání. Na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedli účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
20: To byl Lukáš Jelínek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Tvrdí to premiér Andrej Babiš. Znamená to, že i v příštím roce se schodek bude spíše zvyšovat, než aby klesal. Komentář napsal zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
0: Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a také o celé nynější politice. Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu – rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo řadě zemí. Proto ho také prezident vete vládní novely, která chce pravidla uvolnit, hájí. Dosavadní zákon říká vlastně to samé, co měli ve volebním programu motoristé. Tedy, že nezadlužená budoucnost je klíčová pro prosperitu Česka a stanoví, jak dluhy omezovat. Motoristé šli v programu dokonce ještě dál než zákon. Slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let, a to včetně podrobného itineráře, jak toho dosáhnout. Nyní je všechno jinak. Motoristé nejenže rezignovali na vyrovnání rozpočtu a předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný se slzou v oku před měsícem omluvil voličům, že sliboval něco, co bylo prostě nereálné. Motoristé se mohou stokrát hájit tím, že samotné uvolnění pravidel při tvorbě rozpočtu neznamená automaticky vyšší dluh. Jenže k čemu by asi tak jinak byla faktická likvidace zákona o rozpočtové odpovědnosti potřeba? Je to podobné, jako by říkali, že když člověk nastartuje bagr, ještě to neznamená, že půjde bagrovat. Nebo že když Filip Turek, jedoucí na dálnici rychlostí 130 za hodinu, šlápne na plyn, ještě to neznamená, že auto zrychlí nad povolenou rychlost. Ve skutečnosti to samozřejmě přesně to znamená, a to včetně pravděpodobných důsledků, kterými je v lepším případě pokuta od finančních trhů v podobě zdražení financování státního dluhu a v delší, dlouhodobé perspektivě opravdu tvrdý náraz.

0: Pad motoristů demonstruje obecnější trend. Ekonomická pravice, k jejímž atributům patří kromě nízkých daní a omezování role státu, hlavně fiskální odpovědnost, už prakticky neexistuje. K výraznější konsolidaci veřejných financí se nepropracovala ani minulá vláda Petra Fialy a motoristé, kteří slibovali pohlídat Babiše, mu naopak jdou a nejen v zadlužování čile na ruku. Pro část dnešní politiky zkrátka platí. Můžete říci cokoliv, můžete se označit za cokoliv, je to jedno. Ono to v klokotání a nekonečné pěně dní, tvořící se na sociálních sítích, stejně nakonec zapadne. Je jen nutné vždy nějak vyplavat nahoru, což se dělá nejlépe tak, že budete jakýmikoliv prostředky zašlapávat ty ostatní. Program? O ten vůbec nejde. Taková politika, jejímž příkladem jsou motoristé, co by směšní popírači sama sebe, je redukována na dvě věci. Na snahu o získání a udržení moci. A to už samozřejmě vůbec směšné není.
1: Hovořil Petr Honzejk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Sobotní teroristický útok v Berlíně vyvolal v Německu debatu o nebezpečných islamistech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
3: Hned dvě evropské metropole se staly během pár hodin dějištěm násilného útoku. V sobotu večer najel Němec libanonského původu do účastníků berlínského pochodu hrdosti tamní LGBT komunity. V pondělí muž za volání Bůh je veliký pobodal tři ženy, než ho spacifikoval kolem jdoucí policista. Ihned následovala očekávatelná debata na téma islamismu, nezvládnuté imigrace, tolerance, nebezpečí islamofobie a podobně. Většinou vede k zakoupání debatérů na jejich oblíbených pozicích. Lepší je snažit se pochopit, co se děje. Některé věci jsou očekávatelné, jiné se mění. Není náhoda, že terčem pachatelů byla gay parade nebo skupina mladých žen. Židé, sexuální menšiny a ženy jsou nejčastějšími oběťmi islamistického extremismu v Evropě. Dále nejčastějšími dějišti podobných útoků jsou právě Francie a Německo, takže překvapení není na místě. Důvodem může být i to, že tamní úřady navzdory opakované zkušenosti posledních let nebraly nebezpečí dostatečně vážně. Například německé instituce nadále nesmějí uchovávat IP adresy podezřelých déle než 3 měsíce. Výsledkem příkladné péče o svobodu potenciálních pachatelů je omezení svobody volby ostatních jít na jakékoliv větší veřejné shromáždění. V Berlíně byl použit automobil a mačeta, v Paříži nože. To jsou nejčastější zbraně posledních let. Bezpečnostním složkám v Evropě se daří bránit pachatelům v přístupu k výbušninám a zbraním a ti se uchylují k předmětům denní potřeby. Podobně se v Izraeli mluvilo jednu dobu o intifádě nožů, která byla také intifádou automobilů. Extremistickým organizacím, jako je Islámský stát, se zřejmě také nedaří dostávat zkušené lidi do Evropy nebo je úspěšně nasadit. Proto jejich jménem jednají nahodilí a nevycvičení lidé, kteří se k ním jen hlásí. Možná je to ale jen otázka času. Nedávno přišel list Neue Zürcher Zeitung s tvrzením, že se na evropské půdě chystal útok ve stylu 7. října. Některé vzorce se mění, snižuje se věk pachatelů nebo podezřelých. Většina zadržených dnes spadá do kategorie 13 až 19 let. V minulém desetiletí byla zdrojem radikalizace válka v Sýrii a mladí lidé se indoktrinovali offline v mešitách nebo sportovních klubech. Nyní je nástrojem radikalizace válka v Gaze a indoktrinace se přesunula téměř kompletně na síť. Začíná například na TikToku, kde budoucí pachatel shlédne propagandistické příspěvky obsahující násilné scény. Algoritmus rychle nabídne další a dotyčný se rychle dostane do spirály, protože materiály tohoto druhu jsou podle průzkumů návykové. Pak se dostává do uzavřené skupiny na Telegramu, kde se už plánuje jeho akce. Obvykle jde o mladíky, jejichž rodiče byli imigranti, nebo stále častěji o žadatele o azyl. Jejich rodiny nejsou nutně nábožensky založené ani nevykazují sklon k extremismu. Například pachatel berlínského útoku pocházel z libanonské šíitské rodiny. Přesto se přidal k sunnické extremistické skupině.

0: I když to někteří lidé neradi slyší, pachatelé často skutečně mají psychiatrickou diagnózu. I u mnoha dalších hraje džihadistická ideologie až druhotnou roli. Prvotní je potřeba nenávisti nebo potřeba legitimizovat si násilnické fantazie. V případě žadatelů o azyl jde podle studií o nespokojenost s vlekoucími se procedurami nebo jakási únava z života v otevřené společnosti. Někteří byli předradikalizovaní, mají větší zkušenost s násilím doma nebo v původní společnosti i s radikalismem jako normou veřejného života. V Evropě naráží na společnost, která má pro ně nepochopitelná pravidla. Veřejné instituce, které u nich nevyvolávají respekt, od školy až po úřady, neschopné deportovat pachatele trestných činů. A takové pojetí tolerance, které je samotné, nenutí k toleranci. Odpovědi na útoky tedy nemá být ani tvrzení, že pachatelem mohl být kdokoliv jiný, ani vyvolávání nenávisti vůči imigrantům, ale politika, která nebezpečí podobných útoků, co nejvíce sníží a přitom zachová maximální svobodu a snášenlivost.
1: Tolik Jan Fingerland. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Od druhé poloviny 60. let se o Milanu Knížákovi tu a tam něco dalo dozvědět, že je to velmi svérázný umělec a autor i performer pouličních happeningů. A nebo v jistém kulturním magazínu číst jeho vzrušující dopisy posílané kunsthistorikovi Jindřichu Chalupickému, který mu zprostředkoval pobyt USA mezi členy avantgardní skupiny Fluxus, združující pod vedením George Matthewnase nejen výtvarníky nebo experimentální hudebníky, jakým byl skladatel John Cage. K Fluxusu patřila mimo jiné tehdy i Yoko Ono. Teprve později se o kulturní dění zajímající příslušníci generace, která dospívala v 6. dekádě, dozvěděli, že Knížák také založil v Mariánských Lázních undergroundovou kapelu Aktuál, a to o dost dřív, než v Praze vznikly Plastic People. Jejichž duchovní otec Magor Jirous měl s Knížákem nepřehlédnutelnou impozantní postavou s až extrémně dlouhými vlasy společné nejen to, že se jako ctitelé svobody dostávali do konfliktů s režimem. I když Knížák, na rozdíl od Jirouse, netrávil roky ve vězení. Nicméně jednu z textů Aktuálu STB považovalo za dílo Plastic People a zařadilo ho mezi důkazy proti společenské činnosti při známém procesu z plastiky roku 76. O něco později zažil autor těchto řádek Knížáka na vlastní oči, protože ten se na čím se jako bytovém semináři u jednoho z členů jazzové sekce přišel setkat s Petrem Kotíkem, v Americe žijícím nonkonformním skladatelem. Dnes před čtvrtstoletí ředitelem festivalu Nové hudby Ostravské dny. A onen večer měl atmosféru zcela mimořádné události, jakými bývaly ostatně veškeré Knížákovy aktivity i v dalším desetiletí, kdy se podílel na akcích designerských nebo dokonce z oblasti módy. A jeho čas nadešel s listopadovou revolucí. Záhy se stal rektorem Akademie výtvarných umění, kterou celoživotní bojovník proti komunismu během krátké doby vyčistil od ideologických nánosů prakticky 4 dekád kompletní výměnou pedagogického sboru, což byl výkon na úrovni nikoli pouze vysokých škol vzbuzující respekt. A Knížák se v dnes už legendárních 90. letech také konečně do široka prezentoval i jako osobitý výtvarník zastoupený i v zahraničních galeriích. A ovšem i co by ke kdečemu veřejnému se vyjadřující persona, oslovovaná hojně médií, vůči jimž byl velmi vstřícný. A zkoušel také nastartovat politickou kariéru. V tom sice neuspěl, ale viditelné bylo jeho myšlenkové souznění s Václavem Klausem, trvající zřejmě až do nedávných dnů. Dojem také uměl dělat na ministra kultury Pavla Dostála, který ho na konci desetiletí jmenoval ředitelem Pražské národní galerie, což ale byla etapa silně kritizovaná kvůli Knížákovu přehnaně autokratickému chování a celé koncepci vedení instituce, ze které kvůli němu odešla řada renomovaných odborníků. A ať už se záměrem provokovat, a tedy budit veřejný zájem, anebo z niterného přesvědčení, docházelo také k ostrým sporům z mladší části výtvarné obce. vůči jakoby do sebe zahladěnému Knížákovi s návykem říkat bez obalu, co si o kom a jeho práci myslí, hodně vyhraněné. Také i kvůli jeho neochotě spolupracovat se zahraničními obrazárnami. Knížák nakonec po 12 letech z funkce odešel. Dá se ale říct, že se z jeho éry Národní galerie dodnes nevzpamatovala. Ex-ředitel se pak do značné míry stáhl do ústraní, jen občas vystupoval a nahrával s obnoveným aktuálem, tentokrát tvořeným profesionály. Jaký bude časem pohled na jeho výtvarný odkaz, těžko říct. Pro leckoho je ale Milan Knížák, který o minulém víkendu zemřel ve věku 86 let, především silnou, svobodomyslnou a vysloveně tvůrčí uměleckou osobností let 60. až 90.
1: Hovořil Ondřej Konrád. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
3: Městečko Loštice, situované na pomezí Hané, měli lidé dlouho v povědomí snad jen díky Muzeu olomouckých tvarůžků, které se tu tradičně vyráběly. Teď je známé i hezky opravenou synagogou, která slouží spíš jako muzeum. Koná se tu víc kulturních akcí než bohoslužeb a hezky upraveným židovským hřbitovem. To je samozřejmě výsledek práce mnoha lidí, ale lví podíl na tom má pan Luděk Štypl, dnes 77-letý. Pan Štypl emigroval i s manželkou a dvěma dětmi v roce 1979 a 20 let strávil v Kanadě. Na rozdíl od mnoha českých a slovenských emigrantů, kteří si provinční myšlení a xenofobii zachovali i po mnoha letech strávených v zemích, kde sami byli cizinci, a nadále pro ně existují jen dva druhy lidí, my a tamti, si pan Štypl, jak říká, z Kanady přivezl respekt a toleranci a tyhle dvě vlastnosti šíří dál. Založil společnost Respekt a tolerance, zainteresoval do věci spoustu lidí a dělá všechno proto, aby památka vyhlazených loštických židů zůstala zachována. Sám, pokud je mu známo, žid není. Před Šoa žilo v Lošticích 59 židů. Bylo to méně než v 19. století. Lidé se už tenkrát stěhovali za lepšími příležitostmi do větších měst i do ciziny. Ale synagoga fungovala a na židovském hřbitově se pohřbívalo od roku 1554 až do května 1942. To byl spuštěn do Hlíny poslední místní žid, který včasnou smrtí unikl transportu. Z 59 židovských občanů se po válce vrátili jen 3. Na údržbě hřbitová opravě synagogy, kterou nezničili Němci a vlastně ani komunisté, jen zub času, se finančně podílelo mimo jiné i několik lidí ze zahraničí, vesměs židovského původu. Jistý Stanton Carter, zubař z Kalifornie, pana Štypla oslovil. Chtěl na loštickém židovském hřbitově pátrat po svých předcích. Žádné nenašel, ale i tak se dlouhodobě zapojil do procesu dokumentace židovské historie a obnovy synagogy v Lošticích. Myslím, že ho k tomu přimělo nadšení pana Štypla. Náhrobky na židovském hřbitově jsou dnes pečlivě katalogizované pro lidi, kteří sem čas od času přijíždějí pátrat po předcích. Osudy všech lidí zmizelých za války jsou zmapované, jak jen to šlo. Pozoruhodný je příběh Arto Langera, který se zachránil život tím, že přes přísný zákaz svých rodičů odjel do ciziny v roce 1940 ve svých 17. V synagoze je řada dávných věcí denní potřeby, třeba hříbeček, jaký naše babičky a prababičky používali k látání ponožek. Ty nebyly nutně majetkem loštických židů. Jsou tu, aby dnešním mladým usnadnili si představit, jak se před mnoha lety žil. Zavražděným loštickým židům už nikdo život nevrátí. Ale, jak dokázal pan Štypl se svou partou, vzpomínku na ně je možné zachovat. Jak stojí v materiálech loštické synagogy. Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Tohle všechno zařídili Respekt a tolerance. A myslím, že i láska.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
5: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Středa 17. října 1979. Když jsem včera šel po Mánesově mostě od Rudolfína ke Klárovu, svítilo slunko a zároveň byla hebká mlha. Z toho vznikl tak krásný svět, že jsem se uprostřed mostu zastavil a pozoroval ho. Nejen prožloutlý Petřín v pozadí se vznášel snově nad bílou vodou a Hradčany růžovo-šedé o odstín blíž, ale i chrám svatého Mikuláše a všecky domy byly přestřeny řídkou látkou ze světla a mlhy, dokonce i domy nejbližší hned za vodou. A loďky i konec toho mostu. Po Karlově mostě zřetelně chodili lidé a nad ochozem mostecké věže kroužily holuby. Sběr podpisů se nedaří. Skoro se zdá, že se ani nemělo začínat nic podepisovat, protože lidé na otázku odpovídají a odpověď zpravidla přesahuje to, nač byli tázáni. Nikdo ovšem neschvaluje násilí proti Kohoutovi, ale každý řekne, když někdo za tak proradných poměrů nechce zůstat za dveřmi, buď to nesmí vycházet, nebo nemá být Kohout. Ale já svou obchůzku přesto dokončím. Je zajímavá. Dnes odpoledne jsem je už čekal a když přišli, hned jsme šli, kam chtěli. Byl to major Fischer a nekřesťan. Hovor držel tentokrát nekřesťan. Byl stručný a ostrý. Vystoupením v západoněmecké televizi jsem prý poškodil zájmy republiky v zahraničí a nebude-li rozhodnuto o mém stíhání z jiných míst, zakročí proti mě oni, státní bezpečnost. Využijí všech zákonných prostředků. Porušil jsem naši dohodu, dokonce poté, co můj syn byl přijat na vysokou školu. Major Fischer dodal, že se mohu do měsíce vystěhovat kam chci, abych nemusel posílat pusinky po televizi. Zeptal jsem se, co znamenají ony všechny zákonné prostředky. Podle zákona snad můžu být jedině stíhán nebo ne. Míní se tím, že budu zmlácen za domovními dveřmi jako Tominová, nebo budu každý měsíc dělat řidičské zkoušky? Dohodu jsme žádnou neuzavřeli. Smířlivý stav mezi námi se prostě vyvinul, když proti mně nic nedělali, ale krok proti Kohoutovi beru jako proti sobě. Důvody jsou prosté. Kdo se takový krok rozhodl udělat, musel už nějaké následky zakalkulovat a náš protest patří do toho. Nekřesťan stručně zopakoval výstrahu a major Fischer dodal, že už to nebude dlouho trvat a poznám. A šel jsem vyřízen dřív než u holiče. Jejich trpělivost a nervy jsou ovšem úřední. Moje jsou osobní. Také já jsem zatím byl nekonečně schovývavý. Udělali mi toho snad málo? A přece se chci ostré srážce vyhnout. Mně nevadí ustoupit. Čím víc věcí má člověk rád, tím je slabší. Není to pro mě už tak nesnesitelná představa.

Sobota 20. října 1979. Zastavil jsem auto na začátku mostu, ale asi jsem je špatně zabrzdil, protože když jsem je obcházel, začalo pomalinku ujíždět. Divné bylo, že ujíždělo vpřed, ačkoliv starý kamenný most se zvedal do kopečka a teprve za vrcholem zas klesal. Chtěl jsem auto rukama zastavit, ale ruce mi klouzaly po plechu a nohy po sněhu uježděném sáněmi. Auto se pomalu vzdalovalo. Vůbec nebylo nebezpečné, lidé mu klidně uhýbali a pobaveně si o něm povídali. Bylo úplně prázdné, skrz obě skla jsem viděl, jak je nějaký kluk chce rukama zastavit. Auto zmizelo za vrcholem mostu, když jsem se klouzavě za ním rozběhl. Vyšel jsem na vrchol a viděl, že je zle. Auto se nepochopitelnou silou zarazilo do kamenné obruby mostu a jeho rozdrcený a dokonce spola rozpláclý předek trčel už nad vodu. Už tam i stál strážník a zapisoval si to. Byl to starší muž a překvapil mě jak pokojně a spíš s účastí začal se mě vyptávat co a jak. To je vrak, řekl, ale máte jistě pojištění. Ani doklady po mně nechtěl. Já jsem si už představoval tu těžkou chvíli, až doma řeknu, co jsem udělal. Čím se omluvím nebo nač se vymluvím, když jsem si už nemohl ani vzpomenout, proč jsem vůbec z auta vylezl. Uvědomil jsem si najednou, že strážník to zřejmě neví. Řekl jsem mu to. Tak vy jste v okamžiku nehody neřídil? Zeptal se a jakoby s úlevou sklapl zápisník. I mně se ulevilo a začal jsem mu s humorem vykládat, jak se auto, zřejmě špatně zabržděné, což je jistě má vina, rozjelo do kopečka. Pro strážníka ta věc tím vůbec ztrácela význam. Mávl nad ní rukou a obrátiv se poznamenal. Támhle už přijíždí vůz pro mrtvolu, zeptal jsem se. Tam je nějaká mrtvola v tom autě? Ovšem, řekl. A kdo tam prosím vás může být? Řekl jsem dobývaje z paměti, s kým jsem jel, ale dosáhl jsem jenom tím větší jistoty, že jsem byl v autě sám. Zajímavé však bylo, že můj strach, samozřejmě bezdůvodný, tím jsem si byl jistý, rozletěl se přesným směrem. Strážník řekl, ta dívka přeci. Dírou v plechu nahlédl jsem dovnitř. Na místě vedle řidiče uviděl jsem vzhůru zdviženou bílou tvář, tmavohnědé, jakoby teplým spánkem rozházené a spocené vlasy, pusa ze spaní pootevřená, mezi rty svítily dva široké řezáky s mezerou. Vypadalo to milostně, hned jsem ji poznal. Ale nebyl to spánek, protože spod výrazného temného obočí hleděly ke mně nevidomně jasné a klidné modré oči. Žádný, věděl jsem, žádný zprošťující rozsudek mě nesprostí. A divil jsem se. Divil, jak by někdo mohl vůbec čekat, že budu chtít dál žít. Já jsem dobře cítil, že jsem vlastně už mrtvý. A to bylo v pořádku. Moje hrůza se začínala teprve odsud. Jakým způsobem může se život, který nechci, vrátit, ale do ní? Strašlivá, krutá křeč vůle upřené do přání, aby se to nebylo stalo, abych to mohl vrátit, aby to nebyla pravda. A cítil jsem, že marnost takového přání je ono příslovečné, obávané a věčné peklo. Zajímavé, že v tomto snu selhala všecka má osvědčená záchranná opatření. Ani kmit nápadu, že by to snad mohl být sen. Už ani nepamatuju, kdy jsem měl tak přesvědčivý sen. Zlý sen, vždycky čím byl horší nebo absurdnější, tím mi byl i podezřelejší a trhlinami v jeho logice prolezl jsem pokaždé k tušené záchraně. Dnes v noci nic. Jenom nejtěžší zatracení, jaké jsem si za celý život ani představit nedokázal. A tu jsem si vzpomněl, čistě jen vzpomněl, na poslední naději všech nejzoufalejších, na Boha. V tom okamžiku jsem se probudil.

Neděle 21. října 1979. Tak, teď dostanu čaj a cilpirin, pravila Madla před chvílí cestou k posteli. A jsem ráda, že jsem se dožila 54 let. Nesmím, řekla a zopakovala to, nesmím zapomínat, že jsem si, když byli kluci malí, přála, kdybych se dožila aspoň jejich 18 let. Protože já jsem si celé mládí říkala, kdybych měla maminku, hned by to bylo lepší. Podal jsem jí čaj a pravil jsem. A teď už můžeš umřít, maminko? Abychom byli přesní, nemocný jsem já. A to hodně, takže jsem musel v pátek vyhledat lékařskou pomoc. Když jsem někdy z jara utrpěl fiasko se srdeční chorobou, objevil jsem teď na podzim nemoc nohy. Přes mou skepsi nemoc stoupala, až konečně v pátek jsem nemohl pravou nohu zvednout nad úroveň obrubníku na ulici. Doktorka mi předepsala dva léky a zítra mám jít ještě na ortopedii. Jeden z léků se jmenuje Benetazon a když jsem si ho vzal, do hodiny mohl jsem zvednout nohu až na stupátko tramvaje, takže jsem jel, nevím už kam, musel bych se podívat pár stránek zpátky. Včera jsme tedy pro mou nemoc a částečně také z nechuti nejeli na zahradu, ale dneska jsme tam museli. Co s těmi všemi jablky na hromadách pod stromy? Přes den to šlo, ale k večeru nemohl jsem zvednout nohu na schod, abych si rozšněroval azulbotu. Ale však zítra ráno jdu na ortopedii, jestli mě ovšem cestou neseberou pracovníci, kteří se budou domnívat, že jdu k soudu, kde začíná proces s 10 členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Já bych tam však nešel ani tak, protože k soudům nechodím od prvního procesu páně Václavova. Jaroslav Hudka tehdy ironicky napsal, že příští proces, na který Vaculík určitě půjde, bude jeho vlastní. Samozřejmě, mladíku. Před vlastními procesy se neutíká. Pondělí 22. října 1979. Umyl jsem se, oholil, vypil čaj a spolkl lék. Oblékl jsem se, nasadil čepici, otevřel dveře na chodbu a tam seděli na židlích dva mladí esenbáci. Jeden s knírem jako já. Ten druhý vstal a řekl: pane Vaculík, můžete mi ukázat občanský průkaz? Vidím, že mě znáte, ale ukážu, řekl jsem. Prohlížel ho a přišla povinná otázka. Kde pracujete? Doma, řekl jsem. Šel jsem na ortopedii, kde si mě v trenkách pan doktor prohlédl a prohmatal a sestra pak v trochu popuštěných trenkách zrentgenovala. Jinak jsem nepozoroval, že by mě někdo sledoval. Šel jsem do lékárny a vyzvedl si na předpis dva léky. Z nich jeden jsou injekce, které si budu chodit nechat píchat 3x týdně. Samozřejmě nic mě nebolí od dnešního rána. Přemýšlel jsem, co a kam bych ještě, aby ošklivý sen před mými dveřmi měl příležitost změnit se mezi tím k lepšímu. Vjel jsem výtahem a zjistil, že situace se hodně zlepšila. Seděl tam jenom jeden muž, druhá židle byla prázdná. Je něco nového? Zeptal jsem se štrougalovým tónem. Mlčky zavrtěl hlavou s knírem. Nehledal mě někdo? Zeptal jsem se jak ministr vnitra a myslel jsem tím sovětské poradce. Muž opět zavrtěl hlavou. Úterý 23. října 1979. Když jsem ráno vyšel z bytu, jeden ze strážníků vstál a řekl: mám pro vás vzkaz. Čekal jsem, že třeba od Gruši. Nemáte chodit k soudu, protože se tam stejně nedostanete. Šel jsem na injekci a nakoupit. Vrátil jsem se domů, zabalil balíček knih a po obědě s ním šel na poštu. Muži v uniformě si mě už nevšímali. Nemohl jsem vydržet doma, měl jsem pocit, že stráž si kdykoliv může odemknout naše dveře a podívat se, co píšu. Lekl jsem se, když mi napadlo, že tím pomyšlením jsem to, podle automatiky zlého snu, přiblížil. Zašel jsem do Slávie a tam se dověděl, že včera sebrali v okolí soudu asi 30 lidí. Většinu hned pustili.
Předseda senátu žene jednání šílenou rychlostí vpřed. Žádné důkazní řízení, krom zápisů, žádná obhajoba. Prokurátor žádá pro hlavní osoby nejvyšší tresty, což je do 10 let. Rozbouření ve světě je veliké, ale za pár dní opadne. Básník mladší generace Andrej Stankovič mi ve Slavii s chutí podepsal prohlášení za Pavla. Ke komu ještě jít? Jsou lidé, co by podepsali rádi, ale my sbíráme jenom spisovatele z principu.

Středa 24. října 1979. Otevřít dveře z bytu na chodbu a spatřit tam velice blízko dva strážníky, policisty, je přece jenom originální zážitek. Jako byste se jedním krokem octli v demonstraci nebo při neštěstí. Vražda napadne vám. Pořád se nemůžu vžít do toho, že já byl bych ten navrhovaný státní nepřítel. Vždyť nic z toho, co o sobě vím, tomu nenasvědčuje. Ti naši dva nám žádnou potíž nedělali. Jen od nich pode dveřmi táhl do bytu cigaretový kouř. Občas si broukli nebo odkašlali, pohnuli nohou a pod botou zaskřípilo jim zrnko písku, což se rozléhalo snad celým tichým domem. Nevíme, co pořád dělali a jak zněl jejich úkol. Jistě k nám nepouštěli návštěvníky, protože nepřišel nikdo. Za dva dny vystřídali se tu asi tři dvojice. Některým to bylo viditelně trapné, taková divná služba. Když jsme včera odcházeli na koncert, pravila jim Madla. Jdeme na koncert, odpověděli. Příjemnou zábavu. Když jsme se po 11. vraceli, byli pryč a já myslel, že už nenastoupí, když soud včera skončil. Ale ráno tam byli zas. Včera mi napadlo vyfotografovat si je. Pak jsem si řekl, že se na to vykašlu. Ale když jsem se dozvěděl o výši trestů u soudu, řekl jsem si, že si je přece vyfotografuju. Možnost k tomu je u nás ideální. Oba muži sedí na židlích bok po boku, čelem k výtahu, zády ke stěně, za níž se táhne náš byt. V té stěně je malé okénko z koupelny. Když se vystoupne na vanu a vystrčí hlava na chodbu, jsou vpravo vidět čelně naše dveře a v jejich obrysu bylo by vidět dva strážníky v dvojprofilu jako na minci vydané na počest vítězství nějakého socialismu. Nasadil jsem si do aparátu film 27. Bosky vystoupil na vanu, tichounce otevřel okénko, vystrčil jsem hlavu a zíral přímo do tváře jednoho ze strážníků, který s platností od dnešního rána měl zřejmě rozkaz postavit svou židli naproti mé sotva zašeptané myšlence ze zlého snu. To se stalo dnes v 9 ráno a v 10:30 strážníci zmizeli sami.

Čtvrtek 25. října 1979. Dostal jsem ráno svou injekci proti noze a vydal se do ulic. Nikdo mi neřekl, že nemám chodit. Zdá se však, teď večer, že mi to jenom zapomněli říct. Šel jsem Letenským parkem, tou platanovou alejí, a vítr proti mně hnal suché listí. Útěšný, smiřující smutek. Déšť prošlého ročního času prší zpátky na člověka. Doufám, že zima bude krutá. Pro Zdenu hledám k Vánocům zlatý řetízek, na který by se dal navléct nuget, co jsme našli v Černém jezeře. Totiž nuget. Doufám, že ten řetízek, co koupím, bude zlatější. Pro Madlu ještě nevím co, ale něco zvláštního. Krom toho jeden dárek už mám za pijánem. Starožitné zrcadlo. Pro Helenu hledám rozebraný první svazek díla Umělecké památky Čech a pro Pavla ještě aspoň jeden podpis. Napadá mi Věra Jirousová. Za výlohami se objevily vánoční kolekce cukroví. Jde z toho na mě zmatek, poplach, smutek a strach.

Pátek 26. října 1979. V posteli se mi obrací špatně, protože jednou uložená noha se při povelu ke změně polohy vzteká. Když však na schod nakročuju správnou nohou, ani necítím, že druhou mám špatnou. Taky čardáš tančím dobře jako předtím. Věra Jirousová vždycky odemyká dveře, až když v ní převáží důvěra, že snad nejde o domovní prohlídku. Nachlazenou hlavu měla ovázanou bílou plenou a když mě vedla uličkou mezi krámy dál do bytu, omlouvala se. Na ten nepořádek si nedívejte, já jsem asi bohužel opravdu intelektuálka. Uklidnil jsem ji, že asi není. Intelektuál chce mít uspořádány myšlenky a podle nich i předměty světa. Usadila mě ke stolu, kde její děsně chytrý 5letý synek Tobiáš právě podle encyklopedie určoval, kterému živočichu patřila veliká kuželovitá, bíle a hnědě skvrnitá ulita. Našel, že to musel být kotouč indický. Své matce však omylem říká Věro, což se mi zdá biologicky velice nepřiléhavé. Jsem přesvědčen, že je to jeho maminka a za 50 let to uzná on i celý český underground. Kolářův stůl ve Slávii byl ověšený disidenty jako česno v létě včelami. Vklínil jsem si židli mezi Jiřího Pechara a Petra Kabeše. Někdo přinesl poslední Limanité a Zdena Tominová s Pecharem překládali, co píše o pražském procesu. Profesor Černý seděl u pilíře držícího celou kavárnu Slávii, kouřil si z pusy do nosu a mlčel jako vzpomínka na sebe sama. Jen tu a tam dohodil přilehavější český výraz, ačkoliv do francouzského textu neviděl. Objednal jsem si kávu a sodu. Byla tam i Olga Havlová, klidná a úplně neliterární. Doktor Daniš zval všechny přítomné na svatbu, kterou má zítra s první ženou Jiřího Gruši, a já jsem mu dal přichystaný svatební dárek. Tatarkovi písačky. Chtěl je ode mne před časem koupit, ale já jsem je už neměl a teď mu musím dát své. Gruša nám přečetl usnesení, jímž se zastavuje proti němu stíhání za dotazník. Společenská nebezpečnost plynoucí z té závadové písemnosti je pouze malá a její obsah je celkově nejapný. Všichni jsme se smáli a on byl hrdý. Eva Kantůrková za celou dobu nepromluvila. Jaroslav Kořán, překladatel, dal mi podpis. Profesor Černý mi vyložil, proč se Pavel Kohout bez jeho podpisu dobře obejde. Dal jsem mu za pravdu. Zaplatil jsem a šel. Na stanici tramvaje mě úplně roztřásla zima. V pátek jsou ulice něco hrozného. Když tramvaj konečně přijela, měl jsem chuť do ní kopnout, ale nemám levou nohou tak dobrý výkop, když pravá nemůže.

Neděle 28. října 1979. Včera jsem vstával s podezřením, že mě noha vůbec nebolí a ejhle, mohl jsem s ní dělat všecko. Dopoledne jsem musel uklízet a po obědě vyvalili jsme se do Dobřichovic. Byla veliká zima. Na zahradě jsem naprosto zdráv začal vyhazovat z jámy kompost, abych měl kam dát schrabané listí. A za hodinu jsem z té jámy sotva vylezl a už jsem si nemohl zas ani zout boty. Tak to bych si své příští zdraví nepředstavoval. Vysoká bílá kachlová kamna dobře hoří. Za 2 hodiny se pokojová teplota z 5 stupňů vyvinula v 10 a pak už rychle stoupala na 22. Dlouho přes půlnoc četl jsem Mlynářův Mráz a je to podivuhodná kniha, i jako příspěvek do českého písemnictví vůbec. Je psaná způsobem za 30 let u nás už vymizelým, jenž vypovídá o předmětu i o pisateli týmž slovem a zároveň. Odhazuje snahu o nemožnou objektivitu a přesvědčuje věrohodnou subjektivitou. V Mlynářovi takto zjeveném vrací se do české politiky zjev z minulých lepších ér. Osobnost nikoli veřejná, nýbrž ve veřejné službě, se soukromými pohnutkami, jež, proč ne, mohou být bez hanby přiznány. Kniha líčící vzestup a pád pražského jara 1968 mě přes svůj obsah povzbudila. V noci jsem měl asi 10 snů, pamatuju si jenom na přednáškový sál, kde jsem seděl mezi cizími lidmi a když přednáška skončila a všichni vstávali, zjistil jsem, jako už tolikrát, že jsem dole neoblečený. Tričko mi sahalo po pupek. Zvolil jsem způsob jít v těsném zhluku lidí, tak mou hanbu spozorují jen ti nejbližší. Další výborný nápad byl trochu kulhat, tím se mé postelní oblečení omlouvalo. Když jsem se s tím takto duševně vyrovnal, hned tu byla jiná starost. Zda mé přirození, když už je vidět, není nějak hloupě malé. Nechtěl jsem se však prohlížet a tak vám ani nevím. Ráno jsem uviděl, že jsem celý osypaný, po nějakém léku asi. Venku vládl mrazík, svěže jsem do něj vkročil a s čerstvou chutí i blbostí začal zas vyhazovat kompost z jámy. Výsledek byl stejný jako včera a tak jsem aspoň prostříhával angrešt.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Je středa 29. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
4: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
5: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
6: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin Vince Razánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radio Journal.
3: Vlna veder čeká také Česko. To může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
7: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
8: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
7: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
9: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
7: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
10: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
11: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
10: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
12: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
10: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
13: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
14: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
13: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 tisícin stupně. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát věž nechal změřit dvakrát.
15: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
16: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
15: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
17: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
15: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
3: Zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Hey,
18: 81-letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na solovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
19: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
3: A francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovství světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
13: Překážka na dálnici před Mohelnicí a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D35 čekejte překážku před Mohelnicí ve směru z Olomouce. Na kilometru 238 odstavené nákladní auto zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D48 vyšetřují nehodu na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. V nájezdu na dálnici na exitu 52 havarovalo osobní auto. Počítejte s překážkou na vozovce. A na nehodu pozor u dvora Králové nad Labem na Trutnovsku na kilometru 299 do Choustníkova Hradiště. Na vjezdu do Zboží auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den, děkuju.
20: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
21: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
20: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
21: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání, to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky. Nevím teď, čemu jsme říkali rosa. To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
20: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný. Vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrocumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
21: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale víc toho kouře a prachových částic z toho požáru. No a jsou to vlastně oblaky, které vypadají velice podobně jako ty naše bouřkové mraky, jenom jsou daleko černější a jak jsme si řekli, obsahují samozřejmě daleko horší prachové a nebezpečné částice kouřové.
20: Mnozí svědci z Francie mluví o fenoménu, který rozebírají samozřejmě i zahraniční média, že na místě těch silných požárů ve Francii se objevují blesky. Vy říkáte, že to, co jsme teď popisovali, nejsou běžné bouřkové mraky, ale předpokládám, že ty blesky vycházejí právě z těchhletěch ohnivých mraků.
21: Určitě. Je to jakási hmota, mezi kterou v těch vyšších vrstvách a nižších vrstvách, případně mezi vrstvami toho mraku a zemí, může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
20: Což samozřejmě
21: což
20: je další
21: samozřejmě
20: riziko.
21: Ty blesky, ano.
20: A to je další riziko pro šíření toho požáru.
21: Jistě.
20: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
21: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život pro hašení toho požáru. Je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři. To dál může snižovat dohlednost. Takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam, ale jinak už další nápady nemám. Ono je toho vlastně takhle dost.
20: Já jsem mířil k tomu, jestli tam nemůže vznikat silný vítr, který by to dál komplikoval. Mám pocit, že někde jsem četl, že v Americe reportovali při nějakém požáru i jakési tornádo nebo něco na způsob tornáda. To asi také nejde vyloučit.
21: K nárazům větru tam určitě docházet může, ale upřímně řečeno, to počasí je větrné už samo o sobě, dokonce i bez těchhle mraků. Ano, možná i posluchači znají, někdy to ukazujeme i v České televizi, když dojde k těm požárům a může se vytvářet něco, čemu v Americe říkají firenádo, trošku to připomíná tornádo, ale on ten mechanismus vznikuje maličko jiný, spíš to připomíná takové ty čertíky, prašné víry, které jsou víc u země, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem, a dochází k tomu právě, pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
20: Když teď odhlédneme od fenoménu ohnivých mraků, v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
21: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak

0: stropy v té současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
1: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme to riziko vzniku a šíření požáru prakticky po celé léto. Aktuálně, pokud vím, tak i hoří v Itálii, tam registrují také nějaká ohniska, ale daří se jim s nimi bojovat trochu lépe než v té Francii a Španělsku. Samozřejmě může se to stát i v dalších státech na Balkáně, zejména asi Řecko, ale může to být i v horách v dalších balkánských zemích. No a samozřejmě i dál na východ, Malá Asie, tam to samozřejmě taky přichází v úvahu.
0: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
1: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru, zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířena ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější, to může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstává. A ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní. A i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
0: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
1: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
0: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
1: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu, respektive už v noci zpátku na sobotu, přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32, 33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
0: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i po tom týdnu?
1: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
0: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za 3 týdny?
1: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní.

0: ní maxima a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25, 26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu, některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
1: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
0: Tak zrovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude, tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší, ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je v přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci, nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje?
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu. A tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño, je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měli tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy. A ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak oni berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie. Tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají v té jihozápadní Asii, zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech na úpatí And, kde tedy hrozí sesuvy půdy, to je otázka Peru, Chile, možná Argentiny, to znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku, samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný, ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. Protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. Nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehu Chile nebo Argentiny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale
1: pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. stát. Zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě...
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě o krok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že i proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
4: Dobrý den.
3: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladňák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kilo šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
4: Zkoušejí to poměrně často vlastně. Zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat. Ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta. Ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounů od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
3: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
4: Je to přibližný odhad. Množství. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh, podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
3: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
4: Je to úplně různé. Třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
3: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nehtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
4: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nehtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
3: No, tak ničemu přece ne, lidskému tělu.
4: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva, protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
3: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nehty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
4: Je to tak, je to celá východní jihovýchodní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
3: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
4: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
3: Že to vyléčí všechny nemoci?
4: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodává sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
3: Takže oni se i jedí luskouni?
4: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
3: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
4: Je to tak.
3: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
4: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda další dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
3: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
4: Dalo by se to tak v podstatě říct.
3: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
4: To využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá, toho luskouna. Jinak vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
3: Luskoun budí tu pozornost, ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
4: predátorům. Je to obrana, je to
3: proti
4: obrana.
3: Proti lidem to teda vlastně úplně nefunguje, ale...
4: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obraná záležitost.
3: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
4: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají více jak 30 kg. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
3: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena, Ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví, nebo se
4: je to
3: hůř
4: skvělá obrana. Není to úplně stoprocentní obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně stoprocentní obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
3: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
4: Může to být, je to od nějakých 10-30% té váhy luskouna, můžou tvořit ty šupiny.
3: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
4: Mravence a termity.
3: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labirintem, těm chodbiček.
4: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné, takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepily.
3: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k mravenečníkům, že?
4: K šelmám.
3: Šelmám?
4: Je to tak.
3: Ježiš, jak vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
4: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě se vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili, ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
3: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům a pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
4: V podstatě jo.
3: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
4: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce, jsou taky velcí predátoři.
3: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
4: To je 6 asijských a v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
3: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi? Já nevím, kdy se našli nejstarší fosíly
4: jsou někde z Evropy, z Německa, a jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
3: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé?
4: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
3: Protože, co to znamená?
4: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
3: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
4: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě my asi zase zachytíme minimum těch zásilek. Odhaduje se třeba nějakých jako 500 000, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
3: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě žije?
4: To bychom hrozně chtěli vědět. Ale
3: já bych to
4: vlastně
3: taky chtěl hrozně vědět.
4: Jak se říká,
3: tak jsou to stovky tisíc?
4: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskoun bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost a je to možná tím, že jí doopravdy jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
3: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
4: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má, a pak právě když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelujeme takhle v prostoru, odkud by tak mohli být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
3: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle
4: tak
3: dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
4: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to, a je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024, ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
3: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste mohli geneticky analyzovat, jak se k ním dostáváte. To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
4: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže je tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
3: A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
4: V Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat luskouny do Konga.
3: A obejde pašeráky tam.
4: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu. A tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
3: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích? Že tam prodej luskounů není ničím omezený?
4: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou taky ohroženi, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí Národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní. Takže takhle já si třeba představuji nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
3: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
4: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete stotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte, a vlastně ho jenom stotožníte s tím, že na toho luskouna šahal.
3: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
4: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
3: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu, jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
4: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že to vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad Číny, tak je to panda, kde z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskovně je takovou velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to dáte koupit někam na trh,
5: ale
4: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
3: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo
4: na léčení.
3: Byly to zcela
4: oficiální věci. Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskovní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako je to fakt hodně omezené, ale není to
3: úplně 100%. Že se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do masti a takhle, jo.
4: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
3: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
4: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
3: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
4: Je to tak?
3: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
4: Tak já taky děkuju.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.
2: Portréty.
6: První československý samostatný polní prapor, který se proslavil v bitvách druhé světové války u Sokolova či Kyjeva, začal v Buzuluku na hranici kazašské stepy a úpatí Úralu fungovat v únoru 1942. Organizaci a výcvik jednotky dostal na starost Ludvík Svoboda, prvoválečný legionář, který měl zkušenosti už s velením dobrovolnické jednotky z Polska. A kdo byli čeští vojáci na východě? Historik Roman Šter popírá, že by šlo o bolševiky, kteří v roce 45 přinesli na svých bodácích do osvobozeného Československa komunismus.
7: Jednak to byli volinští Češi, druhou velkou skupinou byli podkarpatští Rusíni. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou. V podstatě většina z nich odcházela s úmyslem začít ze nový život. Následovalo začení a několika leté věznění v sovětských pracovních táborech, takzvaných gulazích. Čili tyto dvě skupiny, jak volinští Češi, tak podkarpatští Rusíni, neměli kladné zkušenosti se sovětským režimem a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná.
6: Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu se do bojů druhé světové války poprvé zapojila při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo. 8. března 1943 tam čerstvě vycvičení Čechoslováci stanuli tváří v tvář zkušeným německým vojákům z tanky. Tankovou podporu sovětských jednotek měli mít i Čechoslováci. Problém byl v tom, že sovětské tanky nakonec do bojů nezasáhly.
7: Ta podpora sovětských tanků tam byla, jednalo se o 10 tanků, které měly vyrazit již v průběhu toho 8. března, v průběhu bojů o Sokolov, tak měly vyrazit do útoku. Bohužel, ale již začalo vlastně jarní tání, začalo být velmi teplo a ten led začal praskat. Takže pod prvním z těch tanků, které měly vyrazit na podporu bojující první roty Otakara Jaroše, tak pod tímto tankem se probořil led a ty tanky se již za tu řeku vlastně nedostaly.
6: Čechoslováci se tak ocitli ve vesnici Sokolovo sami proti německým tankům. Této skutečnosti později šikovně zneužila nacistická propaganda. Němcům se podařilo zajmout několik československých vojáků a 5 z nich představili v Praze na tiskové konferenci. Například desátník Imrich Kuric, po válce odsouzený k 10letému žaláři, popisoval v listopadu 43 v protektorátním rozhlasu situaci u Sokolova takhle.
5: Měli jsme dohromady 2 protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl kryt vchod z druhého konce věsnice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráží.
8: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
5: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného.
6: Mezi československými vojáky, kteří se u Sokolova vyznamenali, byl i zástupce velitele čety Hynek Voráč a velitel roty Jan Kudlič. Oběma bylo 28 let. Voráč zadržel se svou četou nápor Němců a pobil několik desítek nepřátel. Strhnul tak útok nepřítele na sebe a umožnil odsun raněných z jiných míst bojiště. Při dalším útoku německých vojáků ale padl. Jan Kudlič pro změnu dobil se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky a pobil několik desítek nepřátelských samopalníků. Útok jeho roty zastavil až příjezd 13 německých tanků. Ze Sokolova ustoupil Kudlič teprve na rozkaz nadřízených. Zemřel druhý den při transportu do nemocnice, kde si měl léčit zranění. I když byla bitva u Sokolova po roce 48 ideologicky zneužívána, podle historika Romana Štéra šlo o důležité vystoupení našich vojáků.
7: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válčišti. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti s boji na frontě. A samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci byli velmi překvapeni tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolovu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokolovo hájila pouze část praporu, tedy první rota.
6: Říká Roman Štér.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Některé ruské regiony začaly podle agentury AFP uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Italskou fotbalovou reprezentaci znovu povede trenér Mancini a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
10: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
9: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinérie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
11: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamás. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
12: Svědectví našich lékařských týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
11: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamás. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: V Chebu začala modernizace křižovatek, týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají taky samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
13: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešení bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
9: Za modernizaci křižovatek město zaplatí zhruba 70 milionů korun. Fotbalový trenér Roberto Mancini znovu povede italskou reprezentaci. Informoval o tom tamní svaz. Nahradí dosavadního kouče Gennara Gattusa. Národní tým Mancini vedl už v letech 2018 až 23. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
14: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
9: První zápas pod novým trenérem se hraje Léčka večer v mexickém Los Cabos. Čeká ho Wong z Hongkongu.
15: Nehoda na D5 u Ostrova u Stříbra a překážka na D35 před Mohelnicí. Na D5 z Rozvadova do Plzně pozor na nehodu za odbočkou na Stot. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. V místě se zpomaluje, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zvyšte pozornost za sjezdem na Loštice a Moravičany. Na kilometru 238 stojí nákladní auto. Zasahuje částečně do pravého pruhu a vybočuje se doleva. A na nehodu pozor u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Na kilometru na silnici 299 do Choustníkova Hradiště se na začátku zboží střetlo osobní auto se zvěří a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
16: Prime Minister Andrej Babiš says next year's state budget deficit will remain well below 400 billion crowns. He also confirmed that defence spending should reach 2% of GDP in the 2027 budget. Prime Minister Babiš may visit China next year. He told journalists after a cabinet meeting that he and the Minister of Industry and Trade, Karel Havlíček, might go to China in spring 2027. The police have dropped a case involving MP Filip Turek, who was linked to online hate speech. The prosecutor said the alleged crime was covered by the statute of limitations. After last year's elections, Deník N reported dozens of hateful, racist and sexist comments had been posted on his social media profiles. The Czech military is keen to draw on Ukraine's expertise in air and anti-drone defence. Within the framework of a mutual exchange of expertise, the chief of the general staff, Miroslav Hlaváč, said at a meeting of the Senate's Committee on Foreign Affairs, Defence and Security on Tuesday. The artist, musician and teacher Milan Knišák, who died on Sunday at 86, is said to get a funeral with state honours following a decision of the Czech government. Weather. It should be mainly sunny in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 31 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. A unique restoration project is underway in the northeastern city of Opava, where conservators are rebuilding the glass block dome of the historic Brada department store. The dome is made of thousands of individual glass blocks, weighing around 5 tons in total, as Ruth Frankovar reports.
17: One by one, restorers are fitting 4,200 glass blocks into the spectacular dome of Opava's historic Breda department store. Damaged in a fire more than 20 years ago, the dome has to be rebuilt almost entirely from scratch. Sealing just one of the glass blocks takes around 10 minutes, and the painstaking work is unlike anything the restoration team has tackled before. Chief restorer Tomáš Oršový says there is no previous project they can really learn from.
18: Bohužel my vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace. Byl stanoven nějaký...
19: We haven't had the opportunity to draw on a similar restoration because there really isn't one. We're following a conservation plan, but as with any historic building, unexpected challenges keep appearing as the work progresses. We're solving them one by one and we are confident the project will be completed successfully.
18: Ale určitě to zvládneme.
17: An intricate maze of scaffolding had to be erected inside the building's vast central hall to reach the dome. According to Dalibor Halátek of the National Heritage Institute, each glass block has to be installed with great precision, so the dome's weight is distributed evenly.
19: It's an enormous amount of manual work. Every single glass block has to be sealed from both the inside and the outside, so there are no gaps where water could get in. There's no point rushing a project like this. At the same time, we have to finish before the autumn cold arrives because the materials won't work properly once temperatures fall below freezing.
17: The restoration is part of a much larger effort to save one of the country's most remarkable examples of interwar architecture. When Breda opened in 1928, it was the largest and most luxurious department store in Czechoslovakia. Designed by the Silesian-born architect Leopold Bauer, a pupil of the famous Viennese architect Otto Wagner, the seven-story building was inspired by the great American department stores of the day. Its light-filled central hall, crowned by the glass block dome, was surrounded by elegant galleries and a grand double staircase, while visitors could also enjoy cafes and restaurants. The building boasted the latest technology of its time, including passenger and freight lifts, modern ventilation, and an automatic fire alarm system. After the communist takeover, it was nationalized and renamed, and following years of ownership disputes after 1989, the once proud building stood empty and gradually fell into disrepair. The city of Opava bought it only a few years ago and has already replaced the windows and reopened part of the ground floor. The main reconstruction is expected to begin in 2028. The plans include a rooftop cafe overlooking Opava, restaurants, shops, a papel theatre and other community spaces.
16: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. No a jen co zapršelo, hostem je Jan Daňhelka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Spíše než o vodě budeme možná hovořit o hydrologickém suchu, o tom, jaké faktory přispívají k čím dál intenzivnějším a delším vlnám veder a probereme i bouři na Marsu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
0: uplynulých hodinách nám trochu zapršelo a ochladilo se to asi, abychom se nadechli před úmornými vedry, které meteorologové předpovídají už na příští dny. Jak vy, pane Danielko, snášíte asi hlavně ty výkyvy počasí, ale i tropické počasí?
21: Tak ze mě si manželka dělá legraci, že jakmile teploty stoupají přes 30, tak já se dostávám do svého živlu. Já říkám, jsem takové to letní dítě narozené v červenci, které má teplo rád. Takže já osobně při velkých vedrech netrpím, byť tedy ty 40-stupňová vedra už byly úmorný i na mě, což asi na každého. A bohužel to tedy vypadá, že před sebou máme další vlnu veder a kolegové na našem prognózním pracovišti právě teď podle mě připravují výstrahu, kterou, kde budou specifikovat, kde, jak moc a jak dlouho ta vlna veder bude trvat, protože to vypadá, že čtvrtek, pátek a potom možná s malým takovým s maličkatou pauzou a i na začátku příštího týdne se zase můžeme dostat hodně blízko a není vyloučené, že i k těm 40 se dostaneme.
0: Ty vlny veder, jak už jsem naznačila, jsou čím dál častější a také trvají déle. Říkalo se nebo říká, že sucho je, protože neprší, ale ono to tak jednoduché vůbec není. Tak jaké faktory vlastně k tomu přispívají?
21: Tak ono dokonce to sucho a vlny veder se velmi výrazně vlastně podporují vzájemně. Ono dochází takovému cyklu, čím víc je sucho, tím víc je vln veder. Ono ostatně vlastně je strašně zajímavé, jak ty vlny veder vznikají. Samozřejmě je teplejší, řekněme globálně, to oteplení o něco více než jeden stupeň, ale zajímavé je, že když se podíváme na vlny veder, tak ty rostou vlastně víc, než je ten nárůst té průměrné teploty. A tady v Evropě vlastně byl zaznamenaný ten nárůst prodloužení těch vln veder zhruba o 2,5-2,6 dne každou dekádu. Se vlastně prodlužuje ta doba, kdy jsme v tom stavu vln veder. Což je teda rychlejší, než by odpovídalo tomu průměrnému zvyšování teploty. A ono to je totiž tím, že samozřejmě rostoucí teplota znamená, že ta situace, kdy vznikne vlna veder, nastává vlastně za podmínek, kdy je více energie v té atmosféře, takže to rozhodně přispívá k té teplotě. Ale ten zbytek musíme hledat vysvětlení ještě někde jinde, ještě v dalších faktorech. Jsou minimálně 4 možná 5 dalších faktorů. Jedním z nich je to sucho. A ono teda spolupůsobí, ale samozřejmě tak, jak je sucho, tak nedochází k vypařování, když není jsou ty srážky, což samozřejmě zase mění nebo zvyšuje tu energetickou bilanci, povrch se více ohřívá, vlastně je stabilnější to zvrstvení a ta vlna veder pak se může více rozvinout a být delší. Ale další faktory možná už nejsou tak zjevné. A ten jeden faktor, který byl vlastně v nedávných studiích, několika studiích potvrzen, je, že přispívá výrazně i to, že jsme vlastně snížili znečištění ovzduší. Tak, jak se redukují emise, tak se současně vlastně redukují i aerosoly v atmosféře. To znamená drobné částečky prachu, různých dalších oxidů, krystalků a podobně, které vlastně brání pronikání slunečního záření. Oni nejsou možná tak dobře vidět, ale vlastně část toho slunečního záření se od nich odráží a tudíž nedopadá na ten povrch a vlastně nezahřívá. Takže to je další z efektů, kdy vlastně to, že jsme vyčistili tu naši atmosféru, tak jsme malinko vlastně přidali k tomu, že se může přitápět od povrchu. Ale teď nová studie vlastně se zaměřila i na to a tvrdí, že vlastně se ukazuje, že ty aerosoly, to, že je tedy nemáme, tak vlastně může ovlivňovat i způsob cirkulace. Právě tím efektem, že se část vlastně Evropy ohřívá jinak, více než ten oceán třeba, tak dochází vlastně ke změně rozložení v nějakém dlouhodobém pohledu rozložení tlakových útvarů, což může ovlivňovat tu celkovou cirkulaci. Takže častěji máme ty situace, kdy k nám ten horký vzduch vlastně se může dostat, propadnout, nasát z jihu, ze Sahary a podobně, tak, aby vlastně tady ta vlna veder vznikla. Takže to je ten další faktor.
0: Potřebovali bychom nějakou teď zase jinou ochrannou vrstvu. A, v podstatě, když se podíváme na tu schopnost atmosféry odpařovat vodu.
21: No, my bychom asi mohli se spíš zaměřit na ty další faktory. Hmm. A ten dalším faktorem, který stojí za zmínku, tak je vlastně dopad tepelného ostrova města. Ono totiž v Evropě většina obyvatel žije ve městech a když se podíváme na města, tak vlastně více než polovina veškerých těch nadúmrtí, které jsou sledovány, tak připadá vlastně na ty nejpřehřátější části měst ve srovnání s těmi okrajovými částmi nebo s venkovskou krajinou. Takže daleko víc se tedy přehřívají ta města. A tam je něco, co můžeme dělat. My se můžeme snažit pokusit schladit města, dát tedy do toho města víc, řekněme, vody, ať už přímo, nebo prostřednictvím vegetace, která tu vodu vlastně využívá a tím právě ochlazuje to prostředí své.
0: A nakolik jsme se podle vašeho názoru, pane Danielko, adaptovali vlastně na ty změny klimatu, protože to, že je vedro, že je čím dál více opravdu tropických dní a nocí, tak to zase není záležitost letošního roku.
21: No, ne.

0: rozhodně se velmi výrazně zvedla ta diskuze o tom, co dělat. A takže konečně se vlastně ta adaptace na vlny vede dostává do popředí. Ono už dlouhodobě se v těch odborných kruzích na hlavně třeba na rozhraní Světové meteorologické organizace a Světové zdravotnické organizace hovořilo o tom, vlny veder jsou problém, co se s tím dá dělat. A vlastně je doporučení pro všechny ty státy zpracovat něco, čemu se říká Heat Health Action Plan, to znamená akční plán pro vedra a zdravotní dopady. Ale ono pustit se do toho vždycky jako vyžaduje úsilí a hlavně pochopení urgentnosti toho problému. Takže myslím si, že teď se dostáváme do toho stavu, kdy Evropa to pochopí. Ono mimochodem je zajímavé, že vlastně v tropech, tam, kde když se podíváte třeba na Singapur a podobně, tak Singapuru vlastně říkali, nebo jejich ministerský předseda, který vlastně dlouhodobě vedl tam vládu a ten Singapur velmi výrazně proměnil. Říkal, že nejdůležitější změna byla klimatizace. Zavedení klimatizací. A když se na to podíváte, tak opravdu Evropa v tomhletom velice řekněme, efektivním na individuální bázi minimálně a na úrovni veřejných budov 100% řešení a opatření zatím až tak daleko není. Ve srovnání třeba s Amerikou nebo i právě s asijskými státy, které prostě ten problém měly vždycky takový a ještě v tom vlhkém klimatu prostě do těch adaptací neměly jinou šanci, než prostě vybudovat klimatizaci. Čímž neříkám, že to je jediná možnost, jak se adaptovat. Ono, když se podíváte třeba na historická města středověká, ty úzké uličky, když vyjedete do Středomoří, mě se vždycky strašně líbily ty architektonické prvky takových těch okenic dřevěných, které jsou na těch fasádách. Ale oni mají svůj smysl, tak aby se nezahřívalo to okno a vlastně odráželo se to teplo ještě předtím, než vstoupí do toho pokoje, kde vy přece jenom můžete být trošku v chládku.
1: Konstatuje hydrolog Jan Danielka.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Podívejme se nyní, jak letošní sucho dopadá na stav vodních zdrojů, toků, tak jaká je hydrologická situace, pane Danielku? Hovoříme už o hydrologickém suchu?
0: No už nějakou dobu hovoříme o suchu. Ono v podstatě vlastně ten pokles to sucho má tu nevýhodu, že ono není jasně vidět, kdy začíná a kdy končí. Ono to není tak, jako najednou vlastně se voda vyleje ze břehu, to je taková vizuální značka toho, že začíná povodeň. U toho sucha je to složitější, takže my vlastně, když to řeknu, odchylku od toho, co je normální, máme v podstatě celý letošní rok. Ono pršelo velmi málo. Když se na to podíváme, tak většina našeho území dostala něco mezi polovinou a třema čtvrtina, 50 až 75% srážek od začátku roku vůči tomu, co je normální, což je opravdu velmi málo. A vlastně tam nebyla žádná jarní významná povodeň a vodní toky, podzemní vody vždycky byly od celou tu dobu byly vlastně méně, než by pro tu danou roční dobu a měly být v dlouhodobém průměru. No a teď se dostáváme do situace, že opravdu se to zvýrazňuje. Nejvíce tedy na těch povrchových tocích asi všichni, kdo se těšili, že se vypraví na vodu, tak vidí, že je cedá pouze pod přehradou, proto je Vltava vlastně přeplněná, na ostatních řekách se spíš drhne o dno na řadě úseků, ale bohužel teda jsme opravdu v situaci, kdy, když jsem na to koukal včera odpoledne a dneska kolegové zase budou aktualizovat tu informaci, tak řekněme možná čtvrtina toků na našem území byla taková, že pro konec července jsme zaznamenávali nejnižší hodnoty, které tam máme napozorovány, což může být doba pozorování typicky, řekněme, třeba od 60. let.
1: Jenom pro zajímavost, ta hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vidíme to i u jiných řek. Pokud by to teple suché počasí pokračovalo, tak jaký to může mít další dopad na stavy toku? Jaká rizika to sebou nese?
0: No, já jsem právě strašně zvědavý, co se stane teď v souvislosti s tím suchem. Ono v krajině už, s tou vlnou veder, ono v krajině už té vody na výpar opravdu mnoho není. Takže nelze očekávat, že dojde k nějakému jakoby rychlému poklesu. Ale myslím si, že tak, jak děláme vlastně každý týden v úterý, děláme takové hodnocení toho, a jak jsme na tom se suchem a vydáváme výstražnou informaci o tom, jestli je sucho nebo ne. Ona

0: není možná tak viditelná, protože jsou viditelnější takové ty akutní věci, ty výstrahy na ty akutní věci, ale dneska tedy ještě asi nebude zas tak, řekněme, kritická, byť očekávám, že tři čtvrtě území vlastně naplní ty limity, že tam budeme říkat, tady sucho je. Ale právě ta vlna veder, kterou čekáme na konci týdne, si myslím, že nás posune do toho, že budeme opravdu na, řekněme, hodnotách, které budeme moc směle srovnávat s tím suchem 2018-2015. A to ještě teda není konec léta.
1: Kolik by toho muselo napršet, aby se situace aspoň trošku zlepšila, ačkoliv i z vašich slov, pane Danělko, vyplývá, že v nejbližších dnech se tak nestane.
0: To je vždycky taková svízelná otázka, v nejbližších dnech se to určitě nestane. Každých 5 mm je skvělých pro vegetaci.
1: Každá kapka se počítá.
0: Pro vegetaci rozhodně, ono je to vidět, vlastně ta krajina se výrazně proměnila. Byť tedy, když jedete, tak je vidět, že tak, jak jsme měli některé bouřky, tak občas projíždíte tu krajinu, říkáte, hele, tady je to krásně zelený. O 20 km dál nebo 10 km dál už vidíte, že tam se bouřky vyhly. Takže tam je velice sucho. Zrovna včera jsme se o tom s jedním kolegou bavili, jak na trase mezi Kolínem a Prahou je vidět ohromný rozdíl v tom, kde ta bouřka vždycky vlastně vypadla a trošku zalila a ta vegetace tam pořád prosperuje. Takže každých 5 mm pro tu vegetaci bude poklad, to znamená, že ona dokáže ji velice rychle spotřebovat. Malinko nám to ochladí tím výpadem, ale nevydrží dlouho těch 5 mm a nemá šanci vlastně tyhle ty srážky se dostat do povrchových a podzemních vod. Na to, abychom se vlastně dostali z toho hydrologického sucha, tak by muselo pršet, řekněme, tak trošku povodňově pršet. Ne, že by to způsobilo nutně povodeň, ona naopak ta krajina teďkon je tak žíznivá pro tu vodu, že vlastně to je možná jediné pozitivum je, že když by přišly intenzivní srážky, tak se nemusíme povodně tolik bát, protože prostě se do té krajiny vejdou, zůstanou v ní a neodtečou. Maximálně by mohly pomoci.
1: Jak se to projevuje na kvalitě vody jako takové?
0: Kvalita vody, když se koukneme na analogii roku 2015-2018, tak se ukázalo, že ty projevy nebyly vlastně zas až nějak velmi viditelné. A ještě je velký rozdíl, jaký je zdroj znečištění. Tam, kde je ten zdroj znečištění bodový, to znamená vypouštění třeba z čistíren odpadních vod a podobně, tak tam se to samozřejmě zhoršuje bezprostředně pod tím vypouštěním, protože té vody na rozředění toho vypouštění je relativně méně. Takže tam můžeme zaznamenat za nějaké zhoršené parametry. Na druhou stranu ta voda teče velice pomalu, takže vlastně má dost času, aby se některé ty látky rozložily. A co vlastně naopak se zlepšuje paradoxně, je to, že takové ty plošné zdroje znečištění, to, co jsou vlastně splachy ze zemědělství, pesticidy a podobně, tak ty se nedostávají, protože neprší, tak se nemají jak dostat do toho systému. Takže tyhle ty látky mohou paradoxně klesat. Ale velký problém je u nádrží a u rybníků, které se více prohřívají a může docházet k mobilizaci těch látek, které už byly usazeny na dně. Ostatně k těm debatám o kvalitě na Lipně a Synicích, tak právě i to teplo prohřívání a málo vody velice výrazně přispívá.
1: Jsou naše řeky ke koupání bezpečné?
0: Nedokážu říct pro každou řeku. Já se nebojím do řeky vlézt. to určitě ne. Spíš problém, než v řekách, může být v některých těch vlastně stojatých vodách, těch koupalištích, ale tady bych odkázal na vlastně hygienické stanice.
2: Jak to vidí?
1: Co se týče dostupnosti zdrojů, kombinace tepla a nedostatku srážek, víme, že sucho zasahuje, nejenom je nám teplo, je málo vody, ale trpí tím říční doprava, lodní doprava, vinaři, voda chybí elektrárnám, v podstatě jde to jaksi napříč těmi spektry, zásoby vody ve studnách, jak to řešit?
0: Jak to řešit, je velice složité, ale pravda je, že Česká republika, možná zase o tom vlastně posluchači ani nevědí, byla jedna z prvních, která se snažila nějakým způsobem uzákonit tu problematiku právě řešení nedostatku vody. Takže ve vodním zákoně, asi před 4-5 lety, možná už to bude dřív, vznikla vlastně nová hlava, která se zabývá suchem, která mimo jiné tedy vytvořila nebo požaduje, aby vznikly krajské komise pro zvládání sucha a vznikly krajské plány pro vlastně sucho nebo management toho sucha a nedostatku vody, které právě sledují a mají i jasně dané pořadí toho, co musíme zabezpečit, co má tedy prioritu, takže je to kritická infrastruktura zásobování obyvatel, potom živočišná výroba a jdeme dále. A také vlastně sadu opatření, které lze udělat. Samozřejmě to nejzákladnější, takové to možná to bude vypadat marginální, zakázat zalévání, ale ono řada těch byť tedy vodovodů nebo lidí zásobovaných z vodovodů jsou relativně malé zdroje, že to je vlastně vesnice nebo nějaká obec, která má třeba zdroje podzemní vody a tam opravdu v této situaci my nevíme, kde se to přesně dneska děje, protože nějaký systém centrální evidence vlastně není pro nás dostupný, ale jako ČHMU, ale víme analogie z let 2015-2018, že opravdu problémy vznikaly a zejména ty menší vodovody tedy pravděpodobně už dneska musí řešit ty samé problémy jako v roce 2015-2018 a jak jsem říkal, léto ještě není úplně u konce, takže možná se ty zprávy o omezování spotřeby vody začnou objevovat více a více.
1: Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu a jeho názory a vysvětlení. Já vám za to děkuji a přeji vám krásné léto.
0: Krásný den všem.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus. Druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to zpravodajský web iRozhlas. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkovova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě, která už pátým rokem vede válku proti Ukrajině. Sankce pro něj znamenají, že nemůže cestovat do členských států Evropské unie a má zablokované finance nebo nemovitosti na jejich území. A Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Informovala o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilím, výhrůžkami a takzvaným dluhovým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým Univerzity Tennessee State. Teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
4: Nehoda na D5 za sjezdem na Stot a omezení na D2 u Hustopečí. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se netvoří. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz v okolí sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený a vzhledem ke slabému provozu se jede plynule. A u Olomouce se teď pracuje na novém dálničním úseku dálnice D55 do Přerova. V okolí křížení s dálnicí D35 celničáři připravují dopravní značení pro chystané omezení. V každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Andrej Babiš roztáčí kola destrukce české demokracie, píše můj dnešní host. Přehání, burcuje nebo vidí nebezpečí, které ostatní přehlížejí? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je historik, filozof a hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Hezký den z Plusu přeje taky Barbora Techicí.
2: Osobnost Plus.
5: Tak použil jste hodně silná slova, destrukce demokracie české. A chci se zeptat, co podle vašeho názoru z té české, z toho obrovského kolosu české demokracie už bylo poškozeno?
6: Já bych možná začal ještě tak trochu teoreticky a nelekněte se. On se nám tady rozmohl nejen v Česku takový nešvár, že určitá část politického spektra občanů brání takzvanou demokracii bez přívlastků, která má být ta jediná pravá. A veřejně se to pohrdá zejména termínem liberální demokracie. Jenže ten popis liberální demokracie je pokusem, jak vysvětlit, co to demokracie je. Že to prostě není jakýsi volební stroj, kterým se ustanovuje nějaká většina v parlamentu a následuje pak diktatura většiny. Ale že to je prostě nějaký typ vládnutí, jehož cílem je svobodná společnost. A podobně politologové používají termín i deliberativní demokracie, to je, že se vyjednává a hledá se konsenzus. My máme problém, že se právě v hlavách části politiků a občanů voličů usadila ta představa, že už není nutné hledat celospolečenský konsenzus, ale že většina, zvolená většina, prostě vládne bez ohledu třeba na další pravidla, ústavní zvyklosti nebo další ústavní činitele.
5: A to si myslíte, že je, nebo to je podle vás ono narušení demokracie nebo vašimi slovy roztáčení kol destrukce české demokracie?
6: To je vlastně ten první krok a Andrej Babiš jakožto premiér tomu velmi nahrává, když vlastně nejenom předstírá, ale taky i koná, jako kdyby exekutiva, v jeho případě vláda, anebo dokonce jenom premiérská funkce, bylo to jediné centrum moci, které se nemusí ohlížet vůbec na nic. Přičemž parlament je jenom taková hlasovací mašina a třeba prezident, jakožto ústavní činitel, je jenom nějaký otravný element v systému, který mu překáží
5: komplikuje
6: v tom
5: práci.
6: Efektivním vládnutí.
5: Tak my se k tomu nešťastnému vztahu české vlády a prezidenta určitě dostaneme, ale řekněte mi teď, nemáte pocit, že prostě termín destrukce demokracie je až moc silný pro popis té dané situace, protože pořád prostě máme volby, máme opozici, máme nezávislé soudy, máme vládu, kterou lze veřejně kritizovat. Co je ten jeden bod, kterým pro vás jako přetekl hrnek, jestli mi rozumíte?
6: Ono to bude vypadat jako zdánlivá banalita, ale vysvětlím. A to je vlastně ten moment, kdy Andrej Babiš veřejně řekl, že s určitými, řekněme, ústavními institucemi, konkrétně s prezidentem, nebude komunikovat. Samozřejmě, že i v jiných západních demokraciích dochází k různým naschválům a podobně, ale to si nikdo nedovolí říct veřejně, že třeba jako premiér bude ignorovat prezidenta republiky nebo dehonestovat ústavní soud. Andrej Babiš takto obsluhuje svůj elektorát, který je stabilně přes 30%, a vlastně tím dává najevo, že ústava je pro ně trhací kalendář, že ji nepotřebuje, že on chce prostě vládnout.
5: Ale řekněte mi, myslíte si, že dobře, já to nebudu odkládat toho prezidenta, když jste se toho tak chytil. Myslíte si, že to, co Andrej Babiš směrem k prezidentovi dělá a hlavně zveřejňuje, jak o něm mluví, takže to je spíš snaha vlastně znedůvěryhodnit hlavu státu? Takhle to vidíte, takhle to čtete?
6: Určitě to tak je, protože ten příběh, který Andrej Babiš prodává, je, že centrem moci je vláda. A teď pozor, nevinný není ani ten návrh na změnu jednacího řádu vlády, kdy i z vlády, která podle ústavy České republiky rozhoduje ve sboru, hlasuje a premiér vlastně tam je od toho, aby organizoval její práci a řídil schůze a tak dále, tak směřuje k tomu, že ta síla premiéra by měla být ještě zvýrazněná. V podstatě Andrej Babiš vnímá ministry jako svoje úplné podřízené, kteří mu slouží. A vlastně centrem moci se pak stává pouze premiér, v tomto případě pouze Andrej Babiš.
5: Já jenom abych upřesnila to, když vám vyčítám v uvozovkách drsná slova, tak jaká slova používá Andrej Babiš směrem k Petru Pavlovi. Pan prezident vlastně vede proti nám skrytou válku už dlouho. Dále mluví o prezidentově skryté permanentní kampani a jeho vyjádření označil za absolutně sprostou a skandální lež. Co podle vašeho názoru takováhle, jak říká klasik, slůvka, co udělají se společností jako celkem? Jako hodí nějakou, nadhazují nějakou atmosféru, která se mění, nebo je přeceňují ta slova?
6: Já bych je nepřeceňoval, právě uvědomí toho, jak se historicky česká společnost vyvíjela. Tady je velmi populární pohrdání politikou jakožto řemeslem. To znamená, jestliže jeden z nejvyšších ústavních činitelů, to je předseda vlády, vypouští takováhle slova, včetně toho, že mluví třeba o prezidentovi jako o někom, kdo ho permanentně podráží. Několikrát mě podrazil. Je to zkrátka podrazák. Tak to jenom evokuje zase ve voličích, v občanech, aniž bych z nich chtěl dělat ovce, tu představu, že demokracie nefunguje, politika je něco ošklivého. No ale pro elektorát Andreje Babiše to znamená, nebojte, Andrej Babiš vás od politiky osvobodí a bude dál efektivně vládnout. Andrej Babiš samozřejmě chce ovládnout Hrad, to je jednoznačné. Teď oslabit, ale ideál by byl, kdyby na Hradě byl někdo z jeho stáje. Nejlépe on sám.
5: Jasně, ale tahle ambice není nic proti ničemu. Ambicí každého politika je mít, jak vy říkáte, svůj stáj, nejlépe prostě své fandy a obdivovatele a hlavně stranické kolegy rozprostřít je všude možně, kde to jde.
6: A ten problém je ta koncentrace moci a potom ta deklarovaná nekomunikativnost. Premiér, jehož partnerem v politickém dialogu je prezident, a ne z plezíru, ale protože je hlavou státu, šéfem ozbrojených sil, přijímá diplomatické zástupce, jmenuje naše diplomaty, čili velvyslance, tak prostě bez komunikace to nejde. To znamená, jestli Andrej Babiš říká, já nemám potřebu mluvit s prezidentem, tak říká, já nebudu respektovat ústavu a vlastně demokracie v České republice je mi ukradená.
5: Máte pocit, že Andrej Babiš nerespektuje ústavu?
6: Samozřejmě to je otázka výkladu. Na to by asi ústavní právníci mohli reagovat různě, ale za sebe, jakožto odborníka, můžu říct, Andrej Babiš deklaruje, že vlastně je proti duchu ústavy, to jest odmítá komunikovat. Celý náš demokratický systém přece stojí na tom, že máme zaprvé dělbu moci, která není koncentrovaná v jedních rukách, a pak, že spolu ty různé instituce a různé typy moci komunikují. Andrej Babiš to chce škrtnout a ještě to prodává tak, že je to vlastně dobré pro stát, protože to věčné jednání, vyjednávání zdržuje od nějakého efektivního vládnutí. Já zatím ale čtu to, že Andrej Babišovi jde vlastně o osobní moc. Ani ne o moc toho hnutí, které v podstatě neexistuje. Proto někdy označuji, často ty jeho lidi jako poskoky, protože Karel Havlíček, co se od něj dozvíte, sám samostatně vlastně nemůže odpovědně o ničem rozhodovat, ani o něčem mluvit, něco interpretovat.
5: Takový příklad toho, na kterém byste mohl ukázat, že Andrej Babišovi jde jen o osobní moc, nebo primárně o, jak vy říkáte, osobní moc, tak byl by jaký ten příklad?
6: No to je právě ten návrh změny jednacího řádu vlády, kdy se má zaprvé zakrýt to, jak jednotliví ministři hlasovali, protože už teď víme z toho, jak třeba probíhají tiskové konference vlády každé pondělí, že on je nebere jakožto plnohodnotné ministry s hlasovacím právem. No a pak posiluje to tu roli premiéra, který má jakoby i v tom sboru ovšem rozhodovat a nastolovat agendu.
5: Ale řekněte mi, jak je možné, platí-li to, co jste řekl, tak jak je možné, že koaliční partneři v té vládě se proti tomu nezbouří?
6: Protože nemáme normální koalici. To už není ani ta koalice proti vydání, já nevím, Andreje Babiše a Tomia Okamury. Prostě došlo k tomu, že tady z vůle občanů, kteří také za to nesou odpovědnost, za tu svoji volbu politickou i morální, se dostali k moci lidé, kterým jde jenom o tu moc, nekontrolovanou moc. To znamená nějací motoristé nebo SPD, kdy to všichni vidí, ze sebe udělají klidně tak trošku hadr v těch zásadních politických otázkách, jenom když si můžou užívat různých prebend a osobní moci. Například Tomio Okamura, jakožto předseda sněmovny, je toho typickým příkladem.
5: Řekněte mi, protože vy jste nejen filozof, vy jste taky historik, tak by mě docela zajímalo, který současný krok podle vašeho názoru v danou chvíli veřejnost podceňuje, ale historici si ho jednou vytáhnou jako velmi důležitý.
6: Je těžká otázka a všechny ty paralely, nějak to zkoušet navléknout na současnou dobu, tu zkušenost z minulosti, je to náročné, ale možná překvapivě jeden takový moment, to mě napadlo teď, to je podobné ve 20. letech v Itálii nebo ve 30. letech v Německu, mám na mysli teda nástup fašismu italského a německého nacionálního socialismu, kdy demokracie, respektive ty strany, které měly reprezentovat demokracii, začaly být nuda. Tak to potom začala být průšvih, protože ty strany typu fašistů italských nebo německých nacionálních socialistů nabízely vášeň. Nabízeli vlastně nějaké kolektivní nadšení. Tady v tom se ale trošku Babiš liší, protože on nebuduje hnutí, které by strukturoval a dával tam možnost různým lidem jakoby se účastnit nějakého příběhu vášně, kdy budují novou společnost. On vlastně naopak lidem nabízí depolitizaci a nějakou letargii a znovu tam vystupuje on jako ten jediný, k němuž se mají lidé stahovat. Je to vlastně náboženský kult, politicko-náboženský kult.
5: Myslíte si, když jste zmínil tu nudu, že právě nuda vlády nastartovala, a myslím teď samozřejmě předchozí vlády, nastartovala ty docela veliké změny, které přinesla ta změna politické garnitury?
6: Já myslím, že s Fialovou vládou nuda úplně nebyla, protože ona začínala takřka současně s tou velkou válkou Ruska proti Ukrajině a jedna krize stíhala druhou. Problém byl zase ta komunikace těch problémů vůči veřejnosti. Tady je totiž třeba si uvědomit, že česká veřejnost je mnohem specifická, dokonce i v tom postkomunistickém prostoru, ona je vlastně velmi občansky nevzdělaná. nerozumí, většina lidí prostě nerozumí tomu, jak funguje stát, jak funguje parlament, jaké jsou kompetence vlády a snadno se zde nastoluje populistická agenda.
5: Jasně, ale ptala jsem se na tu nudu proto, že teď bez ohledu na to, co ta vláda fakticky dělala nebo nedělala, tak ten způsob její komunikace ke společnosti by se možná, a teď se ptám, jestli s tím souhlasíte, dal nazvat trochu nudy, ne?
6: Ta současná vláda?
5: Ne, ta minulá.
6: Prostě... Dalo by se v porovnání s Babišovou vládou, tak, to bohužel tak můžeme konstatovat, jenže to, co nabízí Andrej Babiš a spol., to je vlastně perverzní humor. Perverzní humor a vlastně únos státu v přímém přenosu. Já když jsem si pouštěl třeba v pondělí tu tiskovou konferenci, čili včera, a viděl jsem, jak tam Andrej Babiš uráží novináře. Jeho práce je dělat premiéra a vydávat ze své práce počet. To jest být k dispozici pro kritické otázky, pro kritickou debatu, nejenom s opozicí, ale taky s experty. On se tomu všemu vyhýbá a místo toho nabízí show tiskové konference vlády a pak svoje videjka. Ano, je to vlastně nějaký typ komunikace, který je politickou zábavou.
5: Který mu vyhrává volby.
6: Je to obraz naší společnosti. My samozřejmě nemůžeme vyměnit ten lid, který volí, ale jestli jsme něco podcenili v minulosti, včetně těch demokratických stran, protože já nepovažuji ANO, SPD nebo motoristy za normální demokratické strany, tak je to právě občanské vzdělávání od základních škol až po seniory.
5: Víte, jestli můžu, teď se totiž dostáváme k docela kruciální otázce. Jestliže tahle vláda, ať udělá cokoliv, tak má za sebou výhru v parlamentních volbách, má za sebou tím pádem, jak říká Andrej Babiš, prostě go, podporu v celém šíři toho programu. A já se ptám, co když se odstaneme teď bez souvislosti s konkrétními jmény nebo politiky, co když se jakákoliv společnost ocitne v té situaci, že takováhle vláda stále s odkazem na své voliče prostě začne zavádět prvky nedemokracie, prvky, já nevím, kašlání na menšiny například a tak dále. Těch prvků může být milion.
6: A to se souhlasem většiny voličů.
5: Ano. Tak to se ptám, co pak?
6: No, pokud bych odpovídal jako novinář, tak bych řekl, že je potřeba demaskovat tu hru, že je to pořád ještě demokracie. Aby si i ti voliči, kteří si pořád myslí, že když většinově někoho zvolí, tak ten si může dělat, co chce, takže to je OK. Ale bude to těžké, oni to možná nepochopí.
5: Víte, ale totiž je to vlastně střet. Člověka, jako jste vy, tak to nutně musí být střet, tam se je-li to tak. Prostě demokrata, který ví, že prostě přes parlamentní volby nic nejede. To prostě to je vůle lidu.
6: Zároveň
5: A potom na té druhé straně začnete sledovat jednotlivé kroky. A řeknete si, tak pozor. A necítíte se v tom trošku jako schizofreně v té situaci?
6: No, schizofreně. Někdy se člověk cítí trošku jako marně. Něco jako demokraté v Německu těch 30. let, kteří najednou zjišťovali, že lidé kolem nich a často i vysokoškolský vzdělaní podlehli právě té vášni pro vůdce a demokracie a to složité vyjednávání a hledání konsenzu je vlastně nebaví a rádi to vymění za tu ráznou ruku. U nás to bude trošku jinačí v tom, že my prostě máme ten environment Evropské unie, jdeme tomu NATO a musíme hrát tu komedii, i kdybychom směřovali k autoritářství, že máme demokratické mimikry. V tomhle může být Andrej Babiš zranitelný a jeho hnutí je zranitelné právě také v jeho osobě. Takže já, kdybych patřil k té hrstce, doufám, že to není hrstka, pořád většina, ať už opozičních politiků, občanské společnosti a novinářů, tak bych se snažil vlastně usmíkat Andreje Babiše, protože anti-Babiš je v tomhletom případě jediný adekvátní program. To má permanentně, otravně, ale dál vysvětlovat i ironizovat jeho kroky.
5: Tak dobře, ale na tom ta předchozí vláda prohrála, že? Je to tak, prostě tohle zase nefunguje.
6: Třeba koalice Spolu získala víc hlasů než v těch volbách v roce 2021.
5: Ale málo, stále málo. Že jo? Já jenom pro zajímavost, prostě v okamžiku to ješ.
6: Co dělat vlastně potom?
5: Tak, že? Ale kdy hlavně, podle čeho jednoznačně poznáte, že ta jakákoliv demokratická
6: že
5: vláda.
6: Umírá, nebo ano. Že umírá demokracie.
5: Ano.
6: Je to případ od případu. Já se vlastně obávám toho, že to ten moment nepoznáme, třeba už nastal, a že ho budeme jenom potom zpětně popisovat po katastrofě. To je samozřejmě velmi jako neoptimistická diagnóza, ale prostě indicie tady jsou, včetně té indicie, že velká část společnosti sice nedeklaruje, že chce autoritářství, ale má vlastně divnou představu o demokracii. Právě jako nějaké diktatuře většiny, i když tomu chtějí říkat demokracie. Už to tady máme. Už to tady máme a týká se to toho ataku na média, včetně třeba Českého rozhlasu. Asi i tady se rozmáhá už nějaký typ autocenzury. Nevím, nebudu chtít po vás odpověď, nejsem tady o to, abych kladl otázky. Ale vidíme to, jak i třeba Česká televize v mnohem zkrotla. Mě vlastně už i kolikrát nebaví ty debaty, když si pustíte třeba debatu ARD nebo ZDF, tak tam politik z koaliční vlády a jeden politik třeba z opozice je konfrontován širokým spektrem expertů. A ne, že si tam z koalice, z opozice jako na nějakém fotbale každý říká, co chce a moderátor nemoderuje a neopravuje a vlastně respektuje názor i pana fašisty, i pana demokrata, i pana populisty. I tohle je jedna z těch cest do pekel a to my tady provozujeme.
5: Historik, filozof a taky hlavní editor deníku Forum 24 Petr Hlaváček je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy ve svých komentářích používáte dost často velice ostrá slova. Některá jsem si vypsala. Sekta, predátor, kult, poskok a tak dále. Nehrozí podle vás, že samotné to názorové vaše médium začne vlastně používat termíny, které vyčítá té současné vládě?
6: Ale co to dá říct obráceně? Ano, můžem přemýšlet o tom, jestli to nejsou silná slova a člověk také hlavně má mít jasno, že používá, protože to má promyšlené. To já bych vysvětlil, že já si za nimi stojím. Nebezpečí je, že v situaci, která podle mě je velmi kritická, naopak si řeknu, že jsou to příliš silná slova a já budu radši situaci popisovat tak nějak krotce, jako kdybychom byli v situaci normální soutěže politických programů, ideí, demokratických stran a hnutí. Já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Ono to je vidět i na těch preferencích hnutí. Ano, je to pořád stabilně přes 30%, ať to hnutí Andrej Babiš a kdokoliv z jeho lidí dělají cokoliv. Proto vlastně mluvím o tom, že to má ty náboženské prvky a že je to kult.
5: Jenom řekněte, kde vlastně leží ta hranice mezi, pro vás jako novináře, mezi takovým oprávněným burcováním veřejnosti a potom propagandou jednoho politického směru třeba?
6: No tak nikdy to nesmí být propagace jednoho politického směru. Já sám za sebe říkám jako novinář, že fandím všem demokratickým politickým stranám a demokratické politické soutěži. Problém může být v tom, že já můžu jinak identifikovat než třeba jiný novinář ty demokratické a nedemokratické strany. Ale podle mě strany typu SPD třeba a další, ale i ANO, v sobě nesou nejenom nedemokratické prvky, ale v lecčem se rozcházejí i s demokratickým etosem téhleté republiky, ať už je to přináležitost k EU nebo NATO, a i ve vztahu k ústavnímu systému, dělbě moci, o tom už jsme také hovořili.
5: Může, a teď mám takovou zapeklitou otázku, opět s vámi mluvím.
6: Dneska jsou to vůbec zapeklité otázky, až jako, se z toho potím úplně.
5: Ptám se vás jako novináře, jo. Může být novinářská neutralita v době ohrožení demokracie vlastně selháním?
6: Může, protože My máme být jako novináři při popisování reality neutrální, řekněme, k tomu, k demokratickým názorům, abych tak řekl. Ale ne k názorům, postojům anebo krokům, které, pokud si je podle svého svědomí a vědomí tak vyhodnotíme, vedou právě k destrukci, čili k ničení demokracie. To je názorová pluralita je něco jiného, normální demokratická soutěž něco jiného, než situace, a podle ní v ní jsme, kdy se tady už sváří demokracie s nedemokratickými principy. Notabene, když protagonisté těch nedemokratických kroků a principů vlastně už ovládli určité instituce, třeba i prostřednictvím voleb.
5: Čili máte úplně jasno v tom, kdy má novinář přestat být vlastně pouhým pozorovatelem a otevřeně se stát obhájcem demokracie? Máte to někde v sobě pevně zakotvené? Kde je ta hranice?
6: Můj oblíbený francouzský filozof Raymond Aron o sobě hovořil jakožto o angažovaném pozorovateli. To znamená, novinář, publicista pozoruje, popisuje realitu, klade nepříjemné otázky, kritické otázky i sám sobě, ale není nějakým polobohem mimo to dění. To znamená, pokud i novinář stejně jako jakákoliv jiná profese, si za sebe vyhodnotí, že svoboda a demokracie je ohrožená, má o tom prostě svobodně a veřejně mluvit. Zároveň je určitě i vystaven nějakým dalším kritickým hlasům z druhé strany, ale to prostě patří k tomu zápasu o svobodu a demokracii.
5: Historik, filozof, editor hlavní deníku Forum 24 Petr Hlaváček byl dneska mým hostem. Děkuji moc.
6: No pěkně děkuji dnes za pozvání.
5: Hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. Polský ústavní soud neuznal podobu registrace stejnopohlavních párů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po úterním jednání se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Řekl ale, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
8: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
3: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovsky o tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změnit šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. Nadpisy údaje ženy a údaje muže nahradily volitelné nadpisy údaje muže nebo ženy. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu, který je PiSu blízký. Ústavní soud teď jejich výtku uznal. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
9: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o